0: vroucí smola. To se potom ti špatní lidé vaří v kotli věčně. Peklo samotné, to je prostě mnoho pekelných komůrek s vroucími a kouřícími kotly pospojovanými pekelnými chodbami. Lucifer ze svého křesla a opřen pařáty o opěradla vidí všechno, co potřebuje. Když položí levý pařát na opěradlo, vidí před sebou ve velkém obraze život v pekle. Když položí na opěradlo pravý pařát, vidí život na zemi. A tedy i všechny lidské hříchy na světě. Jakmile nějaký ten hřích zjistí, Lucifer pokyne čertovskému písaři a ten okamžitě hřích i se jménem toho, kdo se ho dopustil, zapíše do knihy hříchů. Čerti o nás lidech vědí všechno. Luciferovi ovšem někdy připadá, že v pekle je hříšníků moc málo a to potom posílá čertovskou cházku na zem, aby nás lidi pošťuchovala a donutila nás udělat něco špatného. Čerti se dostávají na zem i z jiných důvodů. Tak třeba jsou tam posíláni z trestu. To musí potom třeba 40 let strašit na nějakém známém hradě nebo ve starém mlýně. Pro čerty je takový trest nepříjemný, protože to jsou tvorové od přírody líní a každá práce jim smrdí, i když je to třeba jen obyčejné strašení. Jak uvidíte, život v pekle bude jistě pěkně pestrý. Příhod z pekelného života je k nespočítání a tak vám budu vyprávět jen ty, co zatím ještě nikdo nezná. Sám jsem je totiž na vlastní uši slyšel od čertí babičky. A když čertí babička té umouněné čertovské omladině začne vyprávět, všichni rohatí caparti poslouchají a ani nedutají. Tak si hezky udělejte pohodlí a pěkně poslouchejte. Jak se stavělo peklo? Za dávných časů, kdy ještě peklo neexistovalo, čerti a čertice lítali ve vzduchu jen tak. Moc jich tou dobou na světě ještě nebylo, snad nějakých pár stovek. Kotle na hříšníky měli buď volně v přírodě, to se ovšem moc špatně udržoval oheň, protože jim ho déšť neustále zhasínal, nebo ve skalách, a to už bylo lepší. Přespávali v komínech nebo v děrách, či přímo u kotlů. Několik čertů dokonce spávalo na stromech. Když potom přišla velká zima a napadlo plno sněhu, čertovská cházka brblala, že je moc zima a že by chtěli do tepla. Když si uhodili takové mrazy, že jednomu z čertů přimrzli k hlavě uši a od té doby špatně slyšel. Když ostatní hudrovali, že chtějí do tepla, tak jim špatně rozuměl a začal brblat, že chce také do toho pekla. Všichni se mu začali smát, ale ten nejmoudřejší řekl: vždyť má pravdu, postavíme si peklo, kde bude pořádné teplo. A jak si řekli, tak také udělali. Ale protože nikdo z nich nevěděl, jak se takové peklo staví, začali snášet na velkou hromadu všechno, co kde našli nebo ukradli. Jeden čert přinesl rezavý hrnec, druhý starou bačkoru, třetí celý strom i z kořeny, další nabíral v potoce do drápů vodu, ale ta mu pořád utíkala. Jeden dokonce přinesl vystrašenou kočku. A když do večera všechno snesli, byla toho pěkná hromada. Ale k ničemu. Tehdy nejmoudřejší z čertů jménem Lucifer prohlásil: stavět neumíme, ale každý z nás umí udělat do země díru, kde přespává. Zkusíme spojit síly. Všichni společně vyhloubíme v zemi velkou díru, z ní povedou chodby do dalších děr a to bude naše peklo. To se ostatním velice zalíbilo. A jelikož jim byla pořádná zima, na nic už nečekali a začali vrtat do země hned. Za týden už měli hlavní díru hlubokou 50 metrů a v ní ještě vyhrabali jeskyni pro toho z nejchytřejších z čertů, Lucifera. Po práci je Lucifer pozval k sobě a všichni se radili, jak a kde vrtat dál. Do roka a jednoho dne vyrostla vedle pekla z vyházené hlíny pěkná hora. ta zarostla pichlavými keři a peklo bylo hotovo. Lucifer potom určil, kde kdo má být, jak má pracovat, kam postaví kotle pro hříšníky, kotle s vroucí smolou a kde všude se rozdělají ohně. Když to všechno postavili, uviděli, že by bez chytrého Lucifera nic nepořídili a tak si ho zvolili za pekelného vládce. Lucifer potom vládl peklu dlouhá léta k čertí spokojenosti.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Ostrov blaženosti.

0: Konečně skončila ta dlouhá, předlouhá vojna s Turkem a vojáčci se vraceli domů. Tak tomu bylo i s Vojtěchem. Ve zlámané lhotě měl domeček po rodičích a už se docela těšil, jak zase pomaloučku začne hospodařit. Pár slepic si pořídí a psa, aby ho hlídal a dělal mu společnost. Jenže pak potkal Vojtěch přítele a ten mu vyprávěl o ostrovu blaženosti. Jaké rajské místo to prý je, kde žije každý docela bezstarostně. Nikdo tam nikdy nemá hlad, protože pečení holuby sami do úst létají. Z kašen tam proudí teplé mléko i studené víno a po celý den tam hraje muzika.
1: To by byl život,
0: nadchl se Vojtěch.
2: O, kolik lepší než ve zlámané lhotě.
0: A kde je ten ostrov blaženosti? Zeptal se přítele.
3: Ale ten jen rameny krčil, prý neví. Co slyšel, povídá dál. Snad na polední straně světa, kdo ví.
0: Vojtěch rázem zapomněl na sny o slepicích a psu a že půjde ten bájný ostrov hledat.
3: Co když jsou to jenom pohádky?
0: Zkoušel přítel, vida, že Vojtěch to myslí vážně.
3: O, neníž prochu, aby na něm nebylo pravdy trochu,
0: odvětil lehkomyslně Vojtěch.
3: Hůř než ve zlámané lhotě mi jistě ve světě nebude.
0: A dost možná, že ostrov blaženosti jednou doopravdy najdu. Už na nic nečekal, rozloučil se s přítelem a vydal se na polední stranu. Všude, kudy jeho cesta vedla, vyptával se na ostrov blaženosti, ale nikdo mu nedokázal dobře odpovědět.
3: Jaká pak blaženost na nějakém ostrově?
0: Smála se Vojtěchovi jakási babička.
3: Tu musíš v sobě hledat, synku, podívej. Já mám hodné děti a hodné vnoučky. Jsem zdravá a chutná mi jíst. Co bych si mohla ještě přát lepšího? Ale Vojtěcha ta odpověď ani zamák neuspokojila.
0: Tak obyčejná lidská radost? Co pak v tom tkví blaženost?
3: Dny, měsíce, ba i léta ubíhala a Vojtěch byl stále na cestách. Čas mu do vlasů kreslil stříbrnou tuštičkou a i nohy zdály se mu být čím dál těžší.
0: Posadil se konečně vysloužilý voják unaveně pod vysoký dub a než bys řekl švec, usnul jako špalek a měl nádherný sen. Byl v něm zase úplně malým klukem, který jen tak bos a s kalhotami s jednou kšandou běhal po zahradě domečku ve zlámané lhotě. Dokola voněly koláče s tvarohem, co je máma právě vytáhla z horké trouby, ale tu je, v červené zástěře s dlaněmi ještě poprášenými moukou. Vzadu na dvorku naklepává táta kosu. Oh, jaká blaženost.
3: Mámo, chtěl zavolat Vojtěch.

větší než kdykoliv předtím. Pojďte, dědečku, pomohu vám přes lávku, nabídla Vojtěchovi mladá dívka a vysloužilý voják si uvědomil, že je doopravdy už starý, že nejlepší roky svého života utratil v honbě za hloupým snem. Nakonec však do zlámané lhoty přece jen dorazil. Domeček už sice málem zarostl kopřivami a ve vsi si na Vojtěcha nikdo nepamatoval, ale už mu to tolik nevadilo. Byl rád, že konečně našel ten svůj ostrov blaženosti. Co nevidět, mu na trávníku před domem pobíhalo několik slepiček a ve zbrusu nové boudě odpočíval pes Brok. No, to už je vlastně konec příběhu, neboť Vojtěch žil potom ještě dlouhý a takový obyčejný život, ale moc dobře věděl, že už má ten svůj ostrov blaženosti.

Žil kdysi na severu Zeleného Skotska ovčák jménem Patrik. Byl šťastný na pustých kopcích celý rok, ale nejvíc se těšil vždycky na jaro. Jednou se ale jaro přihnalo na větrném koni. Březnový vítr nabral sílu ve skalách a v roklích, zakroužil nad vřesy a vtrhl na pastviny. Ovce se vylekaně zhlukly do kruhu hlavami k sobě, ale vítr se jim přehnal po hřbetech, stočil se do víru a rozehnal se po Patrikovi. Popadl jeho parádní pletenou čapku a fíj, už s ní zmizel do mraků. Patrik vyběhl na nejvyšší kopec, křičel a mával, ale kde pak by březnový vítr dohonil? Ta čapka byla pěkná, ale Patrik měl ještě dvě, lepší v zásobě. Ale nemyslete si, že jí s lehkým srdcem oželel. Nejdřív byl mrzutý, pak rozlobený a nakonec si řekl, že to větru nedaruje. Na zítří ráno byla obloha modrá a vymetená. Patrik seděl na kameni a zlost už ho přešla. A právě v tu chvíli se březnový vítr v jeskyni probudil. Ve skalách nabral sílu, zakroužil nad vřesy a vtrhl na Patrikovi pastviny. Tady se stočil do víru a fíj, čapku popadl a zmizel s ní do mraků. Březnové počasí na kopcích je studené. Patrik se musel vrátit do Salaše pro svou poslední a nejsvátečnější čapku, kterou si chtěl vzít poprvé, až bude v městečku jarní trh. Tuhle čapku mi už nikdo neukradne, jakože se Patrik jmenuju, zakřičel do kopců. Potom zase čapku sundal a pevně k ní přišil lněnou stuhu, kterou si pak přivázal na uzel pod bradu. Zkusil za čepici zatahat, ale seděla mu na hlavě, no, jako přišitá. Pak se posadil na kámen a čekal. Nečekal dlouho. Vítr ve skalách nabral sílu a vtrhl na pastvinu, proletěl po hřbetech ovcí, šlehl jako bič a fíj, a mátl po Patrikově čapce. Cloumal s ní, trhal, ale marně. Patrik vyskočil na kámen a rozpřáhl ruce, aby nestratil rovnováhu. A najednou narazil na něco pevného. Stiskl a poznal, že to jsou ramena nějakého neviditelného obra. Stiskl víc a slyšel, jak v obrovi zapraskaly kosti. Holá, tak takovýhle ty jsi chlapík, březnový větře, zvolal Patrik. Dělej, co dělej, už tě nepustím. Ale vítr se nevzdával. Na chvíli vyklouzl z pevného sevření, Patrik ho však znovu popadl a pustil se s ním do křížku. Netrvalo dlouho a březnový vítr ležel na lopatkách. Patrik mu provazem svázal ruce i nohy. Už si dofoukal, větře. Zasmál se a odpáral stuhu z čapky. Pak si ji pyšně nasadil k levému uchu. Tak co s tebou udělal?

máme, siláku. Pust mě, zaprosil obr. Kde pak? Vím tu o jedné jeskyni, hodím tě svázaného dovnitř a vchod zavalím těžkým balvanem. To přece neuděláš, zaprosil obr. Ale udělám, tady zůstat nemůžeš, strašil bys mi ovce. Ty, Patriku, co je? Něco za něco, řekl obr. Vím o jedné rokli v údolí. Je tam zakopaný poklad. Dvě truhlice zlata a stříbra. Ukážu ti to místo, když mě pustíš. A co bych dělal s pokladem? Mám všechno, co ovčák potřebuje. Pěkné stádo, věrného psa a zelené kopce kolem. Dokonce mám i malou truhličku a v ní pár našetřených zlaťáků. Jen si nech poklad pro sebe. Ty, Patriku, co zase chceš? Když mě pustíš, sliboval obr, přivanu ti majetek i slávu. Budeš mít větší zámek a víc sluhů než sám král. Ve velkém zámku fouká a sluhové se pletou pod nohy, zasmál se Patrik. Kdežto moje salaš je pěkně zastřešená a úplně mi stačí. Chvíli bylo ticho a pak se březnový vítr znovu zavrtěl. Ty, Patriku, no co zas máš? Pust mě a já ti přifoukám to nejkrásnější děvče až z konce světa. Z konce světa, zasmál se ovčák. Co pak nevíš, že nejhezčí děvčata jsou tady, u nás v údolí. Až mě omrzí samota, přivedu si to nejkrásnější děvče i bez tebe. Ty mě opravdu nepustíš, zeptal se obr utrápeně. Pustím, řekl najednou ovčák. Ale mám tři podmínky. Tak jen mluv, zaradoval se obr. První podmínka je, že mi vrátíš mou první čapku. To víš, že vrátím, slíbil obr. A co dál? Druhá podmínka je, že mi vrátíš i druhou čapku. To víš, že vrátím. A co dál? A třetí podmínka je, že se tu už víckrát neukážeš, řekl ovčák. To ti rád slíbím, řekl obr. A teď mě pusť. Patrik vstal a rozvázal uzly kolem obrových zápěstí a kotníků. Březnový vítr se protáhl a vyskočil na kámen. Pak se tráva zavlnila a ovčák neviděl, ale cítil, že vítr odletěl. A za chvíli padla do trávy první čapka a za ní hned druhá. Uběhl nějaký čas, jaro přešlo do léta a vítr dodržel slovo. Za celou tu dobu se na pastvině neukázal. Na kopcích bylo krásně, ale Patrikovi začalo být smutno. Jednou v neděli si nasadil svou nejlepší čapku. Oblékl si kostkovanou suknici, přes kazajku přehodil plét, připnul stříbrnou sponu a vypravil se do údolí. Třikrát prošel městečkem a pokaždé se zastavil před jedním domem, kde stála hezká dívčina. Dvakrát se jí zahleděl do očí a potřetí se zaslíbili. Vyšli na kopec a ovčák už nebyl sám. Byli dva. A než uplynul rok, byli tři. A než uplynul další rok, byli čtyři. Tak to šlo rok po roce. Ani nevím, kolik vlastně dětí měli. Ale vím, že březnový vítr jednou slovo porušil. Přikradl se na kopec pěkně po špičkách a tajně, jako vánek. Jenom se na ovčáka Patrika a jeho hezkou ženu podíval, jenom kolébku zlehka rozhoupal a zase se vrátil.

0: solo pro čmeláčí basy. Slunce hrozně rádo poslouchá čmeláčí kapelu. Žádná jiná muzika se mu tak nelíbí. Ani když se dají do zpěvu ptáci. Ani když uslyší větrné flétny. Ani když mu do ucha zaspívá potok v lukách. Žádná hudba nezní slunci tak krásně jako čmeláčí. A zvlášť uprostřed července. Jenom se zeptejte vášky a mravence, motýla nebo brouka. Nebo myšky, co se z díry kouká. Všichni vám potvrdí, že je to tak. Slunce hrozně rádo poslouchá čmeláčí kapelu. Hned časně ráno, když vyskočí z lesů na oblohu, posadí se pohodlně na nebeském balkóně a rozhlédne se zvědavě po louce. Kde pak jste, muzikanti? Volá nedočkavě. Vstávejte z postele, lenoši lenošní, a šimrá čmeláky zlatým prstem na zadečku. Co jim zbývá? Jeden po druhém otvírají ospalé oči a vylézají z děr a ze skrýší. Samozřejmě každý s plyšovou basou. A potom už poletují nad strání, od kytky ke kytce, malí, velcí, staří, mladí. A ladí. Z červené kytky se ozve první brum, brum. Hned na to ze žluté a z modré. I z fialové a z růžové. Brum, brum, brum, brum. Bylo slyšet ze všech stran. Muziky je plná stráň. Čmeláci vesele hrají. Desítky, stovky a tisíce plyšových bas bručí bez přestání nad voňavou strání. Sem tam se přidá i včela. Rozespívají se cvrčkovy housle a pískne komáří klarinet. Ale čmeláci vedou. Čmeláci mají solo. Jejich hudba je jako tichá, vzdálená bouřka. Jako šumění moře. Jako spokojené broukání spícího medvídka. A slunce sedí na nebeském balkóně, blaženě přimhuřuje zlaté oči a kýve si hlavou do taktu. Ty se máš, volá na ně veverka z vršíčku stromu. Ty máš, panečku, časy. Ale slunce ji neslyší. Poslouchá plyšové basy.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Pojď. To máš křídu. Nezdržuj. Tak pojď.
3: Tak, jsem první a nejvejš.
4: Jen nefik podepsat, neříkám, jak vysoko.
3: Dělej, moc se s tím couráš.
4: Kdybych měla tak dlouhý jméno, taky by se courá.
3: Když si představíš, že tady u toho byl někdo přikovaný a mořili ho hladem.
4: Nech toho.
3: Co u toho tak hekáš?
4: Mně je to jedno, klidně si stráž, ale já se můžu taky leknout, můžou mi zdřevinět nohy a poneseš mě zpátky na záde. Podívej, co jsi udělal, takový jsem to měl krásný.
3: Co to bylo?
4: To mělo být...
3: Já se tě ptám, čím jsi mě to bacil?
4: Já.
3: A kdo teda?
4: Nohy.
3: Co nohy?
4: Dřevěný.
3: Kde?
4: Moje.
5: Sklonil se, aby zvedl kufřík, když v tom najednou padla tma. Jemine, pomyslel si Paddington, všechna světla zhasla. S nataženými packami tápal ke dveřím. Zkusil zatlačit na místě, kde si myslel, že by měly být, ale nic se nestalo. Zkusil se o kousek posunout podél zdi a znovu zatlačil. Tentokrát se něco pohnulo. Dveře měly zjevně pevnou pružinu a tak musel hodně zatlačit, aby se otevřely. Nakonec se mu přece jen podařilo pootevřít je natolik, aby se jimi protáhl. S cvaknutím za ním zapadly a Paddington zklamaně zjistil, že venku je stejná tma jako vevnitř. Začínal litovat, že nezůstal, kde byl. Otočil se zpátky ke dveřím, ale ty zmizely. Řekl si, že možná bude lepší, když si klekne na všechny čtyři a bude se plazit. Chvíli to šlo dobře, ale pak narazil hlavou na něco tvrdého. Zkusil to packou odsunout a protože se to trochu pohnulo, zatlačil znovu. V tom se ozvala rána jako zděla. A než se vzpamatoval, zřítila se na něj celá hora věcí. Bylo to, jako by mu na hlavu spadlo samotné nebe. Potom všechno utichlo. Chvíli tam ležel se zavřenýma očima a téměř se neodvážil ani dýchat. Od někud zaslechl vzdálené hlasy. A jednou nebo dvakrát dokonce zvuk, jako by někdo bušil na sklo. Opatrně otevřel jedno oko a podivil se, že světla znovu svítí. Alespoň něco. Rozpačitě si stáhl kapuci kabátu dozadu. Světla vůbec nezhasla. Když se schýbal pro kufr, nejspíš mu kapuce spadla přes hlavu. Paddington se posadil a rozhlédl se kolem sebe. Už mu bylo mnohem lépe. Ke svému překvapení zjistil, že sedí v malé místnosti uprostřed hromady plechovek, umyvadel a misek. Promnul si oči a vykuleně na to zíral. Za zády měl zeď z dvířky a před sebou veliké okno. Za oknem se mačkal dav lidí, kteří ukazovali jeho směrem. Paddington s potěšením konstatoval, že nejspíš ukazují přímo na něj. S obtížemi se postavil, protože stát nahoře plechovek není vůbec snadné, a povytáhl bambuli baretu, kam až to šlo. Dav zajásal. Paddington se uklonil, několikrát zamával a pak si prohlédl spoušť kolem sebe. Chvíli si nebyl jistý, kde se vlastně nachází. Pak mu to došlo. Místo, aby vyšel na ulici, otevřel dveře vedoucí do výlohy. Paddington byl všímavý medvěd a od svého příjezdu do Londýna již zahlédl mnoho takových výloh. Byly velice zajímavé. Vždy v nich byla spousta věcí ke koukání. Jednou viděl, jak v jedné z nich nějaký muž rovná pyramidu z plechovek a krabic. Vzpomněl si, že si tenkrát říkal, jaké to musí být krásné zaměstnání. Zamyšleně se rozhlédl. Ach, je. Zabědoval tak obecně nad světem. Už mám zase průšvih. Pokud srazil všechny tyhle plechovky a misky, což se podle všeho stalo, bude se někdo zlobit. Dokonce se bude zlobit hodně lidí. Některé věci se totiž lidem těžko vysvětlují. A oni nejspíš vůbec nebudou chtít pochopit, že mu spadla přes oči kapuce. Schýbl se a začal věci sbírat. Na zemi se válelo několik popadaných skleněných poliček. Ve výloze začínalo být horko a tak si sundal kabát a opatrně ho pověsil na hřebík. Potom popadl jednu skleněnou polici a zkusil ji vyvážit na vršku několika plechovek. Zdálo se, že to půjde, a tak navrch položil další plechovky a dřez na nádobí. Bylo to sice trochu vratké, ale okus ustoupil a prohlédl si své dílo. Vlastně to vypadalo docela pěkně. Zvenčí se ozval povzbudivý potlesk. Paddington davu zamával packou a zvedl další polici. Uvnitř v obchodě zatím vedla paní Fousková vážný rozhovor s místním detektivem. Říkala jste, že jste ho nechala tady, madam? Zeptal se detektiv. Přesně tak, potvrdila paní Fousková. Nebylo mu dobře a výslovně jsem mu říkala, aby nikam nechodil. Jmenuje se Paddington. Reddington, zapsal si detektiv pečlivě do notesu. O jaký druh medvěda se jedná? Má takovou zlatavou barvu. Na sobě má modrý kabát s kapucou a nosí sebou kufřík. Popsala ho paní Fousková. A má černé uši, doplnila Juditka. Toho si nemůžete splést. Černé uši, zopakoval detektiv a olízel si tušku. To nejspíš moc nepomůže, usoudila paní Fousková. Měl na hlavě zelený baret. Detektiv si přiložil ruku k uchu a zakřičel. Cože měl? Někde na blízku se ozýval strašlivý rámus. Každou chvíli zazněl bouřlivý potlesk a několikrát bylo dokonce zřetelně slyšet povzbuzování. Baret! Zakřičela na oplátku paní Fousková. Takový zelený a měl ho až přes uši. S bambulí! Detektiv rázně zaklapl notes. Hluk zvenčí rozhodně sílil. Omluvte mne, řekl stroze. Děje se něco zvláštního, musím to prošetřit. Paní Fousková s Juditkou na sebe pohlédli. Hlavou jim proběhla stejná myšlenka. Obě naráz zvolali Paddington a spěchali za detektivem. Paní Fousková se držela detektivova kabátu a Juditka zase jejího a tak se v řadě snažili procpat davem na chodníku. Jen co se přiblížili k výloze, ozval se bouřlivý jásot. Mohlo mě to napadnout, vzdychla paní Fousková unaveně. Paddington, zaradovala se Juditka. Paddington se zrovna vyškrábal na vrchol své pyramidy. Totiž vlastně to začalo jako pyramida, ale tak úplně pyramida to nebyla. Nemělo to žádný konkrétní tvar a bylo to velmi vratké. Paddington položil na vrcholek poslední plechovku a ocitl se v nesnázích. Chtěl slézt dolů, ale nešlo to. Natáhl pracku a hora se začala kymácet. Bezmocně se držel plechovek, kýval se sem a tam a obecenstvo ho napjatě pozorovalo. V tom se celá věž úplně bez varování zřítila. Rozdíl byl jen v tom, že tentokrát byl Paddington na vrchu a ne ve spod. Dav zklamaně zahučel. Nic lepšího jsem v poslední době neviděl, prohlásil muž poblíž paní Fouskové. Rád bych věděl, kam na tyhle nápady chodí. Udělá to ještě jednou, maminko? Zeptal se chlapeček z davu. Nejspíš ne, zlatíčko, usoudila jeho matka. Mám dojem, že pro dnešek už skončil. Ukázala směrem k výloze, odkud detektiv tahal zkroušeného Paddingtona. Paní Fousková a Juditka se hnali zpět ke vchodu. Uvnitř obchodního domu si detektiv Paddingtona důkladně prohlédl a pak se zahleděl do notesu. Modrý kabát s kapucou, zelený vlněný baret. Stáhl mu baret z hlavy. Černé uši. Já už vím, kdo jsi, prohlásil chmurně. Ty jsi Paddington. Paddington se překvapením málem posadil. Jak to pro všechno na světě víte? Podivil se. Jsem detektiv, oznámil detektiv. Je to moje práce, vědět takové věci. Neustále jsme ve střehu před kriminálníky. Ale já nejsem kriminálník, rozohnil se Paddington. Jsem medvěd a navíc jsem jen uklízel výlohu. Uklízel výlohu, ušklíbil se detektiv. To jsem zvědav, co vám na to poví pan Suchánek. Zrovna dneska ráno ji upravil. Paddington se stísněně rozhlédl. Spatřil, jak se k němu žene paní Fousková s Juditkou. Vlastně se jeho směrem blížilo víc lidí, včetně důležitě vypadajícího pána v černém saku a pruhovaných kalhotách. Všichni k němu doběhli zároveň a jeden přes druhého začali mluvit. Paddington se posadil na kufr a pozorovali je. Byly chvíle, kdy bylo lepší být ticha a tohle byla jedna z nich. Nakonec zvítězil důležitě vypadající pán, protože měl nejsilnější hlas a mluvil, i když všichni ostatní už utichli. K Paddingtonově překvapení se sklonil, popadl ho za tlapku a potřásl mu s ní tak silně, až si medvídek pomyslel, že mu nejspíš upadne. Moc rád tě poznávám, medvěde, rozjařil se, strašně rád a gratuluji. To nic není, řekl Paddington nejistě. Příliš tomu nerozuměl, ale vypadalo to, že má ten pán radost. Muž se otočil na paní Fouskovou. Říkáte, že se jmenuje Paddington? Přesně tak, odvětila paní Fousková. Určitě to nemyslel zle. Zle? Muž se na ní udiveně zadíval. Říkala jste zle? Drahá paní, vždyť díky tomuto medvědovi jsme tu dnes měli ten největší nával za posledních pár let. Telefon nepřestává zvonit. Mávl směrem ke vchodu do nákupního centra a hrnou se sem pořád další a další zákazníci. Položil Paddingtonovi ruku na hlavu. Obchodní dům Barkridge's je vám velmi zavázán. Mávl druhou rukou, aby si zjednal ticho. Rádi bychom vám projevili svůj vděk. Jestli je cokoliv v tomto obchodě, co byste si přál? Paddingtonovi zazářili oči. Věděl přesně, co chce. Viděl ji po cestě do oddělení oděvů. Stála úplně osamoceně na pultu v potravinách. Největší, jakou kdy viděl. Skoro tak velká, jako on sám. Prosil bych jednu z těch sklenic pomerančové marmelády. Tu velikou? Jestli to ředitele obchodního domu nějak překvapilo, nedal to na sobě znát. Uctivě se postavil ke dveřím výtahu. Tak tedy pomerančovou marmeládu, zmáčkl knoflík. Myslím, řekl Paddington, jestli vám to nebude vadit, že raději půjdu po schodech.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
0: Kašel.
6: Po městě chodil kašel a zrovna mě si našel. Ale už běžím z nákupu, nesu si láhev sirupu.
0: A tak se, milí zlatí, ten kašel zase ztratí.
6: Je.
1: A teď ještě jednou.
6: Po městě chodil kašel a zrovna mě si našel. Ale už běžím z nákupu, nesu si láhev sirupu.
0: A tak se, milí zlatí, ten kašel zase ztratí.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
7: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: pohovat.
1: Příběh o Gustě Bricknerové, o uzenkáři, o Karolíně Hüterové a o obchodní závisti a také o jedné cizí paní a malé ovečce s tmavým flíčkem.

0: Na prostranství před poutním kostelem v Hejnicích na úpatí Jizerských hor kdysi stávaly dvě řady budek, v nichž se prodávalo všechno, co poutníci potřebovali. Od prostého chleba s máslem přes horké párky s křenem až po turecký med. Také tam byly k dostání upomínkové předměty všeho druhu. Růžence všech velikostí i cenových úrovní, modlitební knihy a jiné nábožné knížky, svaté obrázky a další věci, které zbožní lidé potřebují. Přirozeně nejčastěji byla v prodejních stáncích nabízena Mater Formosa, Panna Marie Hejnická, s líbezným úsměvem na obrázcích malovaných vodovými barvami nebo olejem, na prostých dřevorytech, barvotiscích i na pohlednicích se vzletným nápisem Pozdrav z Hejnic. Kromě toho bylo možné získat Matku Boží jako dřevěnou, sádrovou, ale i jako voskovou a porcelánovou figurku. Stejně jako milostná socha v kostele byly rovněž její kopie zahaleny do dlouhého, zvonovitě se vzdouvajícího pláště, vroubeného zlatými lemovkami a osázeného perlami a drahokamy. Až na to, že plášť milostné sochy na oltáři v poutním kostele byl, na rozdíl od svých kopií z tržiště, osázen skutečnými perlami a drahokamy, nejen perlami a drahokamy z jablonecké bižuterie. Jeden z těchto stánků vlastnila paní Augusta Brücknerová, vdova po blaženém Franci Brücknerovi, lidmi jinak nazývaná Brücknerka. A ta dokonce nedávno poutníkům nabízela Pannu Marii Hejnickou ve skleněné kouli, která když se obrátila a znovu postavila, tak uvnitř padaly jemné, zlaté a stříbrné vločky, jako kdyby se na Matku Boží snášelo zhmotnělé nebeské požehnání. Boudu Brücknerka zdědila po svém zesnulém muži, který již několik let spočívá na věčnosti. Jí samé tehdy táhlo na sedmdesátku, ale ona tu boudu přece neopustila, neboť člověk tady na světě nakonec musí pro něco být, není-liž pravda. Přirozeně jí občas trápilo revma a její potíže se rok od roku zrovna neumenšovaly. Přesto měla Brücknerka svou boudu otevřenou každý den. Na jaře, když se staré lípy na prostranství před poutním kostelem opět zazelenaly, v létě, kdy jí v budce bylo nezřídka horko jako v kamnech, na podzim, když nejen z Čech přes hory, ale i zvenku z Lužice přicházela velká poutní procesí a v zimě přirozeně také. Také v zimě Brücknerka zasedla v 9 ráno za prodejní pult a až do 17:30 večer čekala na zákaznictvo. Většina ostatních trhovců měla své boudy zavřené od všech svatých až do začátku března. Pouze uzenkář a odnaproti Karolína Hitterová, zvaná Hitterka, se k tomu nedokázali odhodlat. Uzenkář měl pravdu v tom, když říkal:
1: čím větší zima, tím líp se ty horký buřty prodávají. A musí být pořádně horký. To je přece jasný.
0: A Hitterka? U ní to byla čistá obchodní závist, která ji nutila otevřít boudu i v zimě. Jinak by jí totiž mohlo proklouznout mezi prsty pár krejcarů, které by pak zřejmě schrábla Brücknerka. A to Hitterku obzvláště hnětlo. Upřímně řečeno, obrat nebyl v těchto týdnech zrovna značný. V zimě žádná procesí nepřicházela a hejničtí si upomínkové předměty pochopitelně kupovat nepotřebovali. Na nejvýš třeba pár vánočních ozdobiček nebo hraček, ale i tyto jen s mírou. Hitterka a Brücknerka proto nabídku svého zboží v této době před svátky odpovídajícím způsobem rozšiřovali. Například o svíčky a zlaté třásně na stromeček, o vánoční hvězdy a barevné koule ze skla, také o táhací panáky, houpací koníky, panenky a všeliké další drobnosti pro děti. Figurky do betlémů byly vyřezány z papundeklu nebo ze dřeva. Marie a Josef, líbezný Ježíšek v jesličkách s volkem a oslíkem, všelijací pastýři, králové z východu a hlavně ovečky. Velké a malé, jedny se pasoucí, jiné odpočívající na betlémských nivách. Jejich vlna byla krásně bílá. U biblických beránků a oveček to přece ani nemůže být jinak. Dřevěná ovečka stála dva halíře, jehňátka byla po jednom. Hitterka si sice myslela, že díky takovým cenám musí ve své boudě zajít hlady, a kdyby bylo po jejím, tak by ty figurky do betlémů již dávno stály dvojnásobek. Ale Brücknerka ceny domlouvat nechtěla. A dokud Brücknerka setrvávala u nízkých cen, které platily ještě v dobách blaženého France Brücknera, tak se ani Hitterka neodvážila zdražovat.
2: Člověk tu den co den mrzne,
0: láteřila.
2: A večer ještě musím lejt drahej petrolej do lampy, jenž to se brzo smráká. A co z toho mám? Vlastně vůbec nic.
0: Přesto Hitterka poslušně proseděla hodiny za svým pultem, i když mrzlo až praštělo. A přesto každý večer vydržela za svitu petrolejové lampy až do půl šesté. Vlastně ne do půl šesté, ale do té chvíle, kdy Brücknerka zavřela svoji boudu. Až pak teprve i Hitterka opouštěla své místo. Pouze jednou jedinkrát tento zvyk porušila. A sice zrovna na Štědrý den. V hejnicích již všichni byli dávno doma. Už při nejmenším hodinu se neukázal ani jeden zákazník. I uzenkář dneska výjimečně nechal svou pícku vychladnout o něco dříve. Pouze Brücknerka, jako by Hitterce naschvál nezavírala. A nejen to. Tento večer zůstávala v boudě dřepět i po půl šesté, a to i přesto, že byl Štědrý večer. Sedí tam jak bábovka, zabalená do několika dek a jako naschvál nejde domů. Netrpělivá Hitterka již seděla jako na trní. A samozřejmě se na Brücknerku zlobila. A nemálo. Až se jí to čekání zdá nakonec hloupé, a tak přichází k Brücknerce a chce jí říct, že už by měli zavřít. A teprve teď vidí, co se stalo. Brücknerka za pultem spí.
2: Jo, takhle!
0: Hitterka se pěkně rozhněvala.
2: Ale mě to může být jedno,
0: myslí si.
2: Já jdu domů.
0: Tak tichounce jako dneska snad ještě nikdy pult na své boudě nepřiklopila. Zlehounka nasazuje zástrčku a zamyká. Pak ještě jednou vchází dovnitř a zhasíná petrolejku. Pomalu zatahuje knot, až lampa potemní. Doufejme, že dveře nebudou moc skřípat, až je bude zvenku zavírat. To by tak chybělo. Ale ne, jde to dobře. Krátké vrznutí, pak po dvojím otočení klíčem zacvakne zámek. Brücknerka spí nerušeně dál. Vůbec si toho nevšimla. Ruce má složené v klíně, šátek jí trochu spadl do čela. Klidně oddechuje. Při výdechu se jí mírně nadouvají líce. Vypadá to legračně a Hyterka si říká:
2: jen si spí dál, Bricknerko, pro mě, za mě až do rána.
0: Hyterka tedy odchází domů a tam si jako každý den dopřeje horký čaj. Tentokrát je však se spoustou cukru navíc a s dvojitým množstvím rumu, neboť za prvé je dnes štědrý den, že ano, a za druhé se musí řádně zahřát po tom dlouhém vysedávání ve studené boudě. Nuže dopřejme jí, dobří lidé, ten horký čaj se vším, co si do něj přimíchala. A obraťme naši pozornost zpět ke Gustě, vdově po blaženém Franci Brücknerovi. Na nádvoří před hejnickým poutním kostelem je ticho. Střížky budek, hlavy a poprsí skamenělých svědců, kteří stojí kolem, vše je pokryto mocnou vrstvou sněhu. A s výjimkou Brücknerčina vlastního chrápání zde v tuto noční hodinu není nic, co by jí mohlo vyrušit ze spánku. Tu ji ale náhle probouzí údery zvonu. Když pak napne uši a bezděčně počítá, slyší 4 jasné údery, následované 12 temnými. Ježíš Maria, myslí si a nevěří vlastním uším. Skutečně ještě sedí za pultem a z kostelní věže bije půlnoc. Ne, ne, uvažuje. To není možný. To se mi snad jenom zdá. Ale ne, nezdá se jí to. Sedí ve své boudě za svitu petrolejky a venku je hluboká noc. To přece není možný. Udiveně si z čela povytahuje spadlý šátek. Co pak mě nemohla Hyterka vzbudit, než šla domů? Ne, ne, na tomhle světě už není žádný spolehnutí. Bůh ví, že ne. Bricknerka jen kroutí hlavou. Nad Hyterkou i nad sebou samou. Ale dobře, že jsem se probudila, bručí si. Jinak bych mohla v boudě snad i umrznout, aniž bych si toho všimla. No naštěstí Bricknerka neumrzla. Ale řádně unavená to je. A jestli tu zůstane sedět ještě déle, tak hrozí, že zase usne. Myslím, že tohle radši nebudeme pokoušet, uzavírá. Takže vstávat, ať můžu jít konečně domů. S těmito slovy se vymotává z dek a chce se postavit, ale k tomu již nedojde, protože něco slyší. Lehounký a sotva znatelný šelest směrem od kostela. A pak vidí, jak k ní podél řady bud mezi temnými kmeny stromů míří postava. Co pak, říká si Bricknerka. Kdo to tak může být? Takhle pozdě na štědrej večer a ještě k tomu ženská. Neboť teď i přest mu vidí, že ta postava má na sobě dlouhý, stejnoměrně se nadouvající, nabíraný plášť. A ta postava se ten dlouhý šat přidržuje rukama, aby ho nesmíkala po sněhu. Kam asi jde? Uvažuje Bricknerka. A kdo to vůbec je? Ta neznámá přistupuje k boudě, před obličejem má závoj utkaný jakoby ze stříbrných vláken. Ne, zjišťuje Bricknerka. Tuhle neznám. Ale je mi nějaká povědomá. Z dálky se mi už musela párkrát zahlídnout. Ta cizí paní teď stojí před ní na druhé straně pultu. Světlo petrolejky jí padá pouze na něžné a jemné ruce, zatímco obličej zůstává ve tmě.
3: Dobrý večír přeju, říká Bricknerka.
0: Tak co to bude, mladá paní?
4: Jen drobnost,
0: odpovídá ta cizí paní.
4: Nějakou hračku pro mého kloučka. On má dnes narozeniny, víte?
0: Neříkejte, povídá Bricknerka.
3: Tak to máte štěstí, že tu výjimečně ještě jsem.
0: Co takhle houpacího koníka, mladá paní?
3: Třeba tenhle šimlík s červeným sedlem. Nejlepší zboží z Bílého potoka, ten se jen tak nerozbije. Dokonce ani od 2, 3 dětiček ne.
4: Já mám pouze jedno a to si hraje stále samo,
0: říká ta cizí paní.
4: Neměla byste něco menšího? Však rozumíte.
3: To víte, že jo, odpovídá Gusta. Můžete si vzít třeba louskáčka. Třeba tady toho knírátýho v husarském kabátci. Ten se bude vašemu kloučkovi určitě líbit.
4: Dozajista,
0: praví ta cizí paní.
4: Ale mně připadá trochu velký a zdá se mi navíc i trochu hrozivý.
3: Tak si vemte tohodle tahacího panáka, radí Gusta. Nebo třeba tuhle škatuli s vojáčkama?
4: Ne,
0: praví ta cizí paní a vrtí hlavou. Vojáci také nejsou to pravé pro jejího kloučka. Vojáci určitě ne.
3: A co třeba selský dvoreček?
0: Navrhuje Gusta.
3: Nebo archa Noémova, ta spousta dřevěných zvířátek, dobyteček, kozičky a ovečky, sloni, velbloudi, žirafy a lvy, všechno po 2. To by přece bylo něco pro malýho kluka, co nemá rád vojáčky.
4: Určitě máte pravdu,
0: říká ta cizí paní.
4: Určitě, ale tohle všechno, paní Gusto, zabírá příliš mnoho místa. Ani nevím, kam bychom to přes den dali.
0: No, míní Gusta a ruce rozprostře nad pultem.
3: Pak bude nejlepší, když si sama vyberete. Klidně si berte do ruky, co chcete. A nemusíte spěchat. Prosím, na pár minutkách mi nesejde.
0: Ta cizí paní děkuje, že je to od paní Gusty velmi milé a poté se pátravě rozhlíží po pultu. Několikrát se dotkne konečky prstů toho či onoho. Zkouší dřevěná chrastítka, trumpetku, potom kukačku, píšťalku vypálenou z hlíny. Nakonec bere do ruky jednu ze skleněných koulí s Matkou Boží. A když to v kouli začne sněžit, zasměje se a povídá.
4: To je ale legrační. Co si ti lidé nevymyslí?
0: Její smích zní jasně a přelíbezně. Když pak na to později Gusta, vdova po blaženém Franci Brücknerovi, vzpomínala, vždycky se jí vybavilo, že to znělo jako stříbrné zvonečky. Jako stříbrné zvonečky to znělo. Nakonec ta cizí paní vytáhla jednu z dřevěných oveček z jesličkového stáda. Ovečka ležela na zeleném prkénku, jako by na pastvině.
4: Tuhle si vezmu.
0: Rozhodla se.
4: Ta se bude mému kloučkovi líbit. Kolik stojí?
3: Tahle.
0: Bricknerka jí vzala ovečku z ruky a zblízka si ji prohlédla.
3: Musí to být zrovna tahle. Vždyť má tmavej flíček. Tady, na hřbetě. Někdy,
2: víte, jsou tyhle figurky trochu kazový. Raději si vemte nějakou jinou, pěkně bílou.
0: Už chtěla Gusta ovečku s malou vadou vyměnit za jinou. Ta cizí paní to ale nepřipustila.
4: Ne, ne,
0: bránila jí.
4: Já přece znám mého Kloučka. Ovečky s drobnými vadami jsou mu nejmilejší. Jen mi ji dejte, paní Gusto. A povězte, kolik stojí.
3: Normálně by stála 2 halíře, odpověděla Gusta. Ale vám ji dám, mladá paní, za polovic, protože je kazová. Mám vám ji zabalit?
4: Děkuji, není třeba,
0: odvětila ta cizí paní.
4: Vezmu si ji pod plášť, nemám to přece daleko.
3: Aha, podivila se Gusta. Takže vy bydlíte tady někde na blízku?
4: Již dlouho,
0: pravila ta cizí paní.
4: Mnohem déle než vy, paní Gusto.
0: Nejpozději nyní měla Bricknerka nastražit uši a zarazit se, ale to se nestalo. Ta cizí paní drží v levé ruce ovečku a pravou rukou vytahuje spod pláště minci. Ne, ne, žádnou minci. Perla to je. A k tomu zasazená do zlata.
4: Musíte mě omluvit,
0: řekla.
4: Bohužel nemám u sebe ani halíř. Ale pokud nemáte nic proti, tak si vezměte tady.
0: S těmito slovy pokládá perlu na talířek a odchází. Vlastně neodchází, ale pluje zlehka nad sněhem zpátky tam, odkud přišla. Ke kostelu. A teprve teď, v okamžiku, kdy stoupá po schodišti, Bricknerce došlo, komuže prodala ovečku s temným flíčkem. A kostelní portál se pootvírá a ta cizí paní už dávno není cizí, ale je něžná a útlá. Na několik okamžiků to ze dveří zazáří jako z říše nebeské. Pro Krista pána, proletí Gustě hlavou. Kam jsem jen dala svý oči? Jak to, že jsem ji nepoznala? Nemějme to té dobračce za zlé, že byla úplně mimo. Potom všem, co se jí tu přihodilo, může učinit pouze jediné, a to také činí. Padá na kolena a prosí Matku Boží o shovívavost. Já jsem s tebou mluvila, praví, jako bys byla obyčejná ženská z chalupy. A místo toho jsem měla padnout k tvým nohám a líbat lem tvýho roucha. Neměj mi to tedy, prosím pěkně, v tvý milosti za zlý, když jsem přece nemohla vědět, že jsi to byla ty. Takto se Gusta modlí za odpuštění, dokud z věže poutního kostela neodbije 1:30. Poté se s hekáním zdvíhá, zavírá svou boudu a jde domů. 2. dne ráno na božího dvánoční si Gusta, vdova po blaženém Franci Bricknerovi, nejprve pomyslela. To jsem ale měla dneska v noci krásný sen, jak k mý boudě přišla Matka Boží a po dlouhým hledání si koupila ovečku. A pořád mi říkala paní Gusto a já jsem jí říkala mladá paní, prostě jen tak.
3: Když pak ale Bricknerka spatřila v pokladničce perlu a k tomu zasazenou do zlata, tu ji již podruhé pojala bázeň boží. Teď totiž měla před očima důkaz, že se jí to všechno v žádném případě nezdálo. Při bližším patření jí teď bylo jasné, co dnes v noci Matka Boží položila na talířek.
2: Bože na nebesích,
3: pomyslela si ta dobračka při pohledu na perlu. Smím já vůbec kdy něco takového přijmout?
0: co tedy dělat. Tehdy ještě bydleli v klášteře vedle hejnického poutního kostela bratři Františkáni. Brücknerka to všechno mohla odvyprávět páteru Kvardiánovi a poprosit ho, zda by pro Bůh tu perlu nevrátil Matce Boží na hlavní oltář. To by zřejmě pro pana pátera Kvardiána nebylo těžké. Ale kdo pak by se chtěl odloučit od perly, jíž Matka Boží vlastní rukou zaplatila?
2: Ne, ne, pomyslela si Brücknerka. Jestli to půjde, tak si ji nechám.
0: A teprve pak jí to napadlo. Hned první den po svátcích k obrovskému překvapení uzenkáře i hyterky pověsila na boudu ceduli s nápisem Pro okolnosti zavřeno. Ona sama ale jela drahou do Liberce. Tam zašla k zlatníkovi Zíbrovi, který měl krámek na Staroměstském náměstí, a ukázala mu tu perlu. A zeptala se ho, kolik by za ni dostala, kdyby ji chtěla levně prodat. A ten pan zlatník Zíbr odhadl cenu perly a zlatého zasazení bratru na 300 korun. A jestli chce paní Gusta prodat?
2: Ne, odpověděla Gusta. To je právě to, pane Zíbre. Naopak bych si ji ráda nechala.
0: Potom si v liberecké spořitelně vybrala 300

0: ponechat. A nikdo se o tom nikdy nic nedozvěděl. Hyterka už vůbec ne. Ta by se tomu na nejvýš posmívala a kroutila by hlavou. To je ti podobný, pověděla by asi Gustě. Kdyby se tohle stalo mně, víš, co bych udělala? Pěkně bych se Matce Boží poděkovala a tím by to pro mě bylo vyřízený.
1: Jo, Hyterka, možná, že to nakonec vůbec nebyla náhoda, že si Panna Marie Hejnická onehdy na Štědrý večer tu ovečku s drobnou vadou koupila u Gusty, vdovy po blaženém Franci Brücknerovi, a ne u ní.

0: zbytku, co ještě nemáte. Zalévám, aby vláhu měla.
1: Jaké má jméno?
0: Jako ty! Když jsi tu rostla po okolí,
1: z té vůně jdou až mrákoty.
0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
0: Tak se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem lidi, růžence víně je. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

0: Je to zelené a stojí to v rohu. Co je to?
1: No, nevím.
0: Žába na hanbě!

Proč havran skáče? Když Bůh stvořil havrana, obdařil ho nejen silnými křídly, ale i pevnýma nohama, aby se mu po zemi dobře chodilo. Havran byl se svým tělem spokojen. Jednoho dne však spatřil kráčet holubici a jeho štěstí bylo pryč. Jaká krásná, ladná chůze, rozplýval se. Tak chodí vznešený pták, ne stěžka, jako já. Havran holubici bedlivě pozoroval a potají se snažil napodobit její kroky. Nadnášel se, natřásal se, připadal si krásný a důstojný, ale najednou nezvyklý takové chůzi špatně došlápl a zlomil si nohu. Jak se jen havran styděl. Všichni ptáci se mu smáli a havran ve svém ponížení netoužil po ničem jiném, než aby zase chodil jako dřív. Konečně se uzdravil. Postavil se, chtěl udělat první krok, jenže ouha, svou starou chůzi zapomněl a jako holubice chodit neuměl. Začal tedy po zemi skákat a skáče dodnes. Ne nadarmo se říká, kdo usiluje o příliš mnoho, ztratí i to málo, co má.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci, dnes je tady s námi Hanka Kirchová. Hanko, ahoj.
2: Ahoj, pigoušku, ahoj, kluci a holky. Budeme cvičit, ale ještě na úvod jsem se vás chtěla na něco zeptat. Přemýšleli jste někdy o svém dýchání, o svém vlastním dýchání?
0: Já dýchám asi jako když se nafukuje růžový balónek.
2: Já se na tebe za chvilku podívám, jestli náhodou nedýcháš špatně, protože všichni bereme dýchání jako samozřejmou věc a přitom spousta z vás, z nás, dýcháme velmi špatně. A to tak,
0: že já taky dýchám špatně?
2: Tak děti, pojďme si udělat takový malý test. Nadechněte se, že jste si nadechli pusou a zdvihli jste přitom ramena. Tím pádem se do našeho těla dostane kyslíku minimum.
0: Co to je minimum?
2: Prostě malinko to, úplně pidi jste při tomhletom nádechu získali do svého těla kyslíku. A jestli...
0: Když se pidi nadechne pidi, tak má kyslíku taky pidi.
2: Tak máš úplně přesně pidi kyslíku, jak naše děti. Proto bych vás dnes, kluci, holky, pigi, chtěla naučit správně dýchat. První věc, kterou musíme udělat, je, že se nebudeme nadechovat. Jako když
0: usinkou,
2: se lekneme, ale nosem...
0: To je jako když voníš ke kytičce, jako kdybych měl růži a nadechneš se té vůně.
2: A teď budeme trošku přemýšlet o svém těle. Máme nádech nosem. Nadechněte se. A co se vám přitom nafouklo?
0: Ramínka nahoru šla ramínka.
2: Já bych chtěla, jestli byste si nepoložili ruce na svůj pupík. Chyťte si svůj pupíček, zkuste přitom nevysazovat ramena. Takže když uděláme nádech nosem, ramínka necháme dole a nafoukneme si bříško, jako když sníme fazole.
0: Jako kdybych tam měl balónek.
2: Tak to je správné dýchání. Možná mě napadá, že dýchat, učit dýchání ve stoje je těžké. Proto bych raději, kdybyste si opět lehli na zem, protože to už umíme.
0: Víme, já mám rád.
2: Víme, že umíme ležet na podložce,
0: Hanko,
2: že máme pokrčená kolena.
0: Hanko, já vám vtip.
2: Jejda. No tak dobře, s výukou na chvilku
0: úplně, počkáme. Víš, kdo to má úplně nejlepší?
2: Ne?
0: Úplně nejlepší to mají hadi. Víš proč? Protože had si lehne a jde...
2: Cože? Ale zpátky, prosím tě, od hadu k našemu cvičení.
0: Tak já si lehnu a nepůjdu.
2: Nepůjdeš, zůstaň chvilinku ležet, pokrč si svá kolínka, dej si kopítka mírně od sebe, instaluj si obě kopítka pevně na zem.
0: Narovnám.
2: A teď jsou důležité právě naše ruce. Položíme si je na bříško. Polož si je na bříško.
0: Bříško.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka. Nadechneme se, milé děti, a pigy nosem. A nafoukneme si to bříško.
0: Nádech. Přivoním kružičce.
2: Nafouklo se vám, prosím vás, bříško?
0: Ne.
2: A je. Tak tam bude nějaká chyba. A jsou to ty ramena. Pokud jste zdvihli při tomto nádechu ramena, tak jste se nadechli do hrudníku, ten máte tady. A tam já vůbec nepotřebuji teď dýchat, potřebuji naplnit své bříško kyslíkem. Jdeme na to ještě jednou. Pigy, nádech nosem, ramínka tlač dolů a všechen kyslík pouštěj do bříška. Nafouklívá bříško, vyfukuju.
0: Já měl strach, že už prasknu.
2: To by se ti nestalo, protože víc toho kyslíku by si do sebe nevzal. A sprutka vydechni. Sprutka si vydechnul, takže děti, ještě jednou. Zavřete.
0: To je jako když drak chrlí oheň.
2: Máš pravdu. A jdeme ještě jednou. Zavřete oči, nadechujte se nosem. Ramena tlačte dolů, nafukujte své pupíky. Ještě chvilinku nafukujeme ještě. A můžeme vydechnout a je to. Takže teď jsem vás učila dýchání do břicha. Netvrdím, že je to lehká věc, ale pokud se ji naučíte, tak daleko víc prokrvíte všechny své svaly, prokrvíte mozek a co budete? Bystřejší, pohotovější a hravější. Děti, dnešnímu dýchání nazdar, zdar a zase někdy ahoj.
0: Hanko, myslíš, že můžeme taky plivat oheň jako draci?
2: To můžeme, pojď si to vyzkoušet. Nádech. A že jsme teď byli dráčci, dá se to tak říct. Tak ahoj.
0: Ahoj, já jsem drak Pigiáš.

Byl jeden domeček. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově pochováni.

0: Dnes je 13. října.
1: A svátek má Renáta.
0: Renáta?
1: Mhm. Tohle jméno pochází z latiny a znamená prý vznešená a urozená.
0: Tak by se to mělo říkat Renáta.
1: Ano, tak, tak. Pochází totiž z italského slova Renata, které označuje královnu.
0: To vypadá na opravdu urozené jméno.
1: To jo. Takže všem Renatám, Renkám a Renátkám
0: přejeme všechno nejlepší.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: jak pan král přemohl draka a vzal si paní královnu. Milé děti, jistě si pamatujete na vyprávění o Mourince, o tom, jak byla často sama a jak jí bylo smutno. A jestli jste neusnuli ještě předtím, než vám maminka nebo tatínek pohádku dočetli do konce, tak jistě víte, že to všechno dobře dopadlo a že si pan král s paní královnou udělali čas na to, aby si s princeznou hráli a četli jí pohádky a vyprávěli o tom, jaké to bylo dřív, ještě než se narodila. A tady je příběh o tom, jak pan král přemohl draka a vzal si paní královnu. No ano, je to ten příběh, který vyprávěl pan král u Lojzíkových, když jedli brambory na loupačku a potom ho ještě často musel vyprávět Mourince, ona by bez toho jinak neusnula. To bylo tak. Když byl pan král ještě princem Vilemínem a paní královna princeznou Stázičkou, vůbec se neznali. Žili každý v jiném království a každý z nich měl svého tatínka a svou maminku, které musel poslouchat. A princ Vilemín i princezna Stázička poslouchali. Byli to totiž moc hodné děti, nejmíň tak jako vy. Chodili pro mléko a do sklepa pro brambory nebo pro uhlí podle toho, co bylo právě potřeba a nikdy neodmlouvali. Pilně se učili vyňatá slova a kreslili slepou mapu a dokázali vyjmenovat celý rodokmen, včetně těch nejvzdálenějších bratranců a sestřenic. Kromě těchto všeobecných znalostí se princ Vilemín cvičil v jízdě na velbloudu, v umění jíst švestkové knedlíky a králování. Princezna Stázička pak vynikala ve vyšívání rodinných erbů na prostěradla a v konverzaci s pohádkovými bytostmi. I stalo se jednoho dne, že do království Stáziččina otce přiletěl drak. Byl to drak sedmihlavý a ti jsou nejhorší. Mají totiž sedm hlav a na každé té hlavě dvě oči jako kola od žebřiňáku a jeden obrovský chrtán, který chrlí oheň. Přes den spí a vylétají hlavně v noci. Živí se převážně princeznami, ale když je jich nedostatek, nepohrdnou ani žábami nebo jablky. Na celé království padla hrůza. Jak by také ne? Vy byste se, děti, nebáli, kdyby se za garážemi utrati usídlil hrozný drak? Tak vidíte, báli. Já bych se také bála. Ale nejvíc ze všech se báli rodiče Stázičky, pan král a paní královna. Bodejť by ne? Všichni rodiče své děti milují a moc se o ně strachují, aby se jim nestalo něco zlého. Aby si třeba jejich dcera nemusela vzít za manžela sedmihlavého draka nebo něco podobného. A tak pan král svolal všechny učence, co jich v království bylo, na velikou konferenci ohledně života draků se zvláštním zřetelem na ty sedmihlavé. Konferencovali 3 dny a 3 noci, ale nevykonferencovali vůbec nic. Zkrátka je nic nenapadlo. A tak dal pan král povolat učence z celé Evropy, ale ti také nic nevykoumali. Až nakonec musel pan král pozvat učence z celého světa a teprve jeden turecký učenec na to přišel. Nejprve si posunul fes více k pravému uchu, potom zase trošku víc k levému, a když si ho posadil tak akorát doprostřed hlavy, povídá. A proč, pane králi, nedáte vyhlásit, že kdo zachrání vaši dceru, tomu se dostane za odměnu její ruky a půl království k tomu? U nás v Turecku se to tak dělá běžně. No ano, to je nápad, zaradoval se pan král, a hned dal tureckému učenci vyplatit 1000 dukátů. Učenec hlasitě a zdvořile poděkoval, potom se po orientálním způsobu uklonil a vzdálil se. A hned začali všichni ti ostatní učenci křičet a překřikovat se. Oni, že to také věděli, že má pan král vyhlásit, že kdo mu zachrání dceru, dostane ji za manželku a k tomu půl království, ale bylo jim prý hloupé to navrhnout, když je to tak jednoduché, že si to může kdejaké malé dítě přečíst v knížce od Boženy Němcové, třeba. A nebo od Karla Jaromíra Erbena, třeba. A nebo od někoho úplně jiného, třeba. A docela přitom zapomněli, že malé děti ještě číst neumějí a pohádky jim čtou maminka a tatínek. Tak své rodiče poproste, ať vám také nějakou pěknou pohádku o drakovi přečtou. Třeba tuhle, ta je nejpěknější. A pan král se na všechny ty učence rozhněval a dal je vykázat ze zámku, a jim na truc dal vyhlásit, že dá za ženu svou jedinou dceru Stázičku tomu, kdo ji vysvobodí od lítého draka, a návdavkem, že mu ještě přidá půl království, jak to stojí a běží, ať škoduju. Pak už nezbývalo, než čekat. Pan král byl z toho čekání celý nervózní a otíral si čelo batistovým kapesníčkem. A paní královna musela na noc brát valeriánské kapky. A když už takhle čekali celý týden a nemohli se dočkat, najednou někdo zaklepal na bránu zámku. A teď, milé děti, hádejte, kdo to byl. Můžete třikrát. Ne, princ Bajaja to nebyl. Nebyl to ani princ Charles. A jiného prince, že už neznáte? Dáte se podat? Tak se podržte, byl to čadský princ Vilemín. Chodil totiž do skauta a tam v něm od mládí pěstovali smysl pro kolektiv, kamarádství, čestnost a udatnost, a tak jakmile se princ doslechl, že je sousední král a jeho dcera v nouzi, nemohli ho doma udržet. Jeho maminka sice trochu hubovala to, že má z toho, že pan tatínek král podporoval jeho spády, a co když se Vilemínovi něco stane a ona, že se na to nemůže ani dívat. Ale pan král jí řekl: Inu, Vilemín už je veliký a každý správný mladý muž musí vykonat nějaký hrdinský čin, tím spíš je-li to princ. Tak už se, ženo, upokoj, on se nám vrátí a navíc ověnčen slávou, uvidíš. A paní královna řekla, že tedy dobrá a že ji bolí hlava, a ať si vezme Vilemín rezervní prádlo a šla zapít aspirin. A proto teď Vilemín tloukl na zámeckou bránu. Princezna Stázička se zrovna dívala z okna a byla to ona, kdo prince Vilemína uviděl jako první. Moc mu to slušelo. Měl na hlavě veliký zelený baret s pravým pavým pérem a šaty nejnovějšího střihu s takovými těmi kraťoučkými pumpkami, co končí vysoko nad koleny, a na svých udatných nohou měl bílé punčošky a na zádech vak s rezervním prádlem, ale ze všeho nejvíc měl nivý pohled. Ach, jak ten byl nivý. Takový pohled ještě Stázička nikdy neviděla. Ani ve filmu. A hned se rozhodla, že si vezme tohohle prince a žádného jiného, to, že bude mnohem lepší, než mít za manžela sedmihlavého draka. Kdo by také, prosím vás, pořád kupoval ty kartáčky na zuby, že? To by princezna brzy přišla na buben. A tak princezna Stázička dělala jako by nic, jakože ona o Vilemínovi ani neví, a vyšívala rodinné erby na prostěradla a čekala, co a jak. Prince Vilemína zatím uvedli do králova přijímacího sálu a pan král si od něho nechával vysvětlovat, jak chce Vilemín toho draka přemoci. A když byli zrovna u nějakého technicky velmi zajímavého detailu, tak vešla paní královna a povídá: Vy si tady plánujete a ani se nezeptáte té naší holky, co tomu říká. Nezapomeň, muži, že je vychována v duchu emancipovaném a že má do toho tudíž také co mluvit, tak pro ní pošlete, ať zanechá toho Richelie, až Štandopéde přijde. Astázička přišla a velmi staromódně klopila zraky a červenala se. Ono, potkat takového junáka v bílých punčoškách, to je trochu moc i na emancipované princezny. A skoro vůbec nemluvila, jen tak jako pípala. A princi Vilemínovi se tolik líbila, že se až zajíkal. A proto veškerou domluvu museli obstarat pan král s paní královnou. To už v takových případech bývá, že zamilovaný člověk úplně stumpachový a není schopen souvislé řeči, natož myšlénky. U nás, obyčejných lidí, to nevadí. My můžeme tumpachovatět, pípat a zajíkat se, jak chceme. Ale jde-li o hlavy pomazané, tam jde všechna legrace stranou. Tam jde o státní zájem. Proto mají panovnické rody zvláště cvičené domlouvače sňatků a ti se vůbec nezajíkají, natož aby pípali. Ti prostě domluví svatbu, mladí se vezmou a je to. Pokud ovšem nepřiletí do království sedmihlavý drak, to je potom všechno jinak. A jak? Inu třeba jako u nás. Pan král a paní královna se domluvili, že když má Vilemín rezervní prádlo, bude pro něj jistě hračka toho draka přemoci. I dali nachystat ten největší vůz na seno, co byl v celém okolí k sehnání, a na něj naložili všechno, co by podle jejich názoru mohl Vilemín k tomu přemáhání saně potřebovat. A já vám řeknu, co všechno tam naskládali, to pro případ, že byste se, milé děti, někdy také chystali na draka a nemohli v knihovně sehnat příručku Lovec draků amatér, protože si ji vypůjčil princ z vedlejšího království. Takže byl tam stan pro dvě osoby, Týpí a Jurta. To kdyby museli přenocovat mimo královský domov, tak aby si mohli vybrat. A paní královna, která vždycky myslela na všechno, jako každá maminka, tam přibalila ještě instantní iglů v sáčku. To pro všechny případy, protože jeden nikdy neví. Teď tedy měli kam hlavu složit. A co tam budou jíst? Starala se dále paní královna, neboť jí výživa obou mladých lidí velmi ležela na srdci. Musí mít přece s sebou něco do žaludku, vždyť jsou ještě ve vývinu. Rychle jdu uvařit rýžový nákyp a yorkshireský puding. A šla. A kromě rýžového nákypu jim s sebou zabalila, co jí tak náhodou přišlo pod ruku. Takové ty běžné věci, jak už tak v domácnostech bývají. Půlku telete z biofarmy, 20 pecnů chleba, 5 litrů dižonské hořčice, 5 litrů jahodového syrupu do vody, 15 kilo brambor a stejné množství jablek a krom toho značné množství další zeleniny, ovoce a mléčných výrobků. Než to všechno naložili, trvalo to 2 dny, ale 3. dne z rána už Stázička a Vilemín seděli na té hromadě výživných, zdravých a přitom chutných potravin a vyráželi vstříc svému osudu. A jeli a jeli a jeli a vůbec nedávali pozor, kam jedou, měli totiž plné ruce práce s tím, aby si vypověděli, jak je to zvláštní, že si tak ohromně rozumějí a že si ještě nikdy s nikým tak báječně nerozuměli. No znáte ku příkladu ještě nějakého jiného prince, než je Vilemín, který by s takovým zaujetím 3/4 hodiny nejen poslouchal výklad o vyšívání rodinných erbů na prostěradla, ale sám dokonce uměl přispět tu a tam nějakou drobnou radou? Že ne? A nebo nějakou jinou princeznu, než je Stázička, která by nejen dokázala ocenit Vilemínovi výkony v oboru jedení švestkových knedlíků, ale dokonce je sama dokázala konzumovat jedouc na velbloudu. Tak vidíte. Z toho plyne, že Stázička a Vilemín jsou pro sebe stvořeni a to dá rozum, že se musí vzít. Jenže drak o tom všem ještě vůbec neví, že jsou pro sebe Stázička a Vilemín stvořeni a že se musí vzít. Proto sedí ve sluji před zrcadlem a zkouší si vázat kravaty. A než jich všech sedm uváže a pak zas rozváže a složí do skříně, aby si je nepomačkal, už je tu manikérka, která na to nic nehledí, že má před sebou lítou saň, pro nás je zákazník jako zákazník a už se chápe jeho pravého spáru a jíme se mu pilovat drápy. A drak u toho rozmýšlí, koho pozve na svatbu a jaká ta princezna asi bude a neměl-li by ji přece jenom raději sežrat, když tu náhle před jeho komfortní slují tři plus káká, co si zarachotí, a to žebřiňák plný výživných, zdravých a přitom chutných poživatin a na nich ti dva mladí blázínci, kteří si vůbec nevšimli, že je koně sami dovezli až sem, před dračí jeskyni. Drak přerušil manikýru, vyšel před své obydlí a zaujal zvláště malebnou pozici, ve které vyniklo všech jeho sedm profilů najednou. Ale ti dva na něho ani jedním očkem nepohlédli a štěbetali jako jiřičky. Drak tedy jemně zakašlal, aby na sebe upozornil, protože to by byla velká škoda, kdyby si nevšimli, jak mu to sluší. Bylo to takové jemné dračí ehem, ehem. Ale oni nic. Drak tedy zakašlal o něco hlasitěji. Bylo to takové hlasitější dračí. Ehem, ehem. A oni zase nic. To ovšem draka poněkud dopálilo a žádné další ehem, ehem už nedělal. Nýbrž přistoupil k princi Vilemínovi a poklepal mu na rameno. A to neměl dělat. Vilemín se totiž ukrutně lekl a zaskočilo mu v hrdle sousto sojového suku, které mu právě vnutila Stázička a následkem této nehody omdlel a byl pro další běh událostí, tak říkajíc, nepoužitelný. Stázička pohlédla vyčítavě na draka a povídá: to od vás, Věru, nebylo pěkné takhle vylekat mého společníka? Víte, kdo já jsem? Princezna. A víte, jak mají princezny těžký život? Víte, že jsem skoro pořád sama a nemám si s kým popovídat. A teď, když k nám konečně přijel nějaký pořádný princ s pořádnými punčoškami, tak vy mi ho takhle vylekáte. Nestydíte se, vy jeden draku? A drak se opravdu styděl. Vyňal ze záňadří lahvičku s čpavkem, dal Vilemínovi přivonět a ten se probral a drak začal natahovat moldánky.
1: Ach, ich, ach, to je mi tak líto, že jsem vám pokazil piknik. Víte, já vám rozumím, milá princezno. Já jsem také skoro pořád sám. Jak někam přiletím, hned si všichni myslí, že chci skonzumovat princeznu a pošlou na mne nějakého udatu, který mne přepere. A přitom já ani nemám zuby. Hele! Všechnu stravu musím mít dobře uvařenou nebo nejlépe mixovanou. A já bych si tak rád s někým popovídal.
0: A Vilemín mu na to odvětil. Pane draku, tak už neplačte. Měl jste si čistit zuby a chodit na pravidelné prohlídky k dentistovi. Teď už to pláčem nezachráníte. Podívejte se. Můžete si popovídat se mnou a tadyhle Stázička vám zatím umixuje půlku telete z biofarmy a uděláme si piknik všichni dohromady. Co vy na to?
1: No to by bylo báječné.
0: Veď se na to onen drak a už se mu sliny zbíhají na tu delikátní krmy. A tak před tou dračí slují mixovali a povídali si a dělali piknik a pozvali i tu manikérku a večer už si všichni tykali a drželi se kolem ramen a zpívali bednu od whisky a když už byli hodně unavení, tak si postavili stan pro dvě osoby, týpí a jurtu a krásně se vyspali. Ráno se dlouho loučili a princezna plakala a zvala draka na návštěvu, že prý by ho její maminka jistě ráda poznala a slečnu manikérku také. A když se mnohonásobně ujistili, že se budou navštěvovat a vyměnili si telefonní čísla, odjeli stázička s Vilemínem domů a měli tam svatbu. Pozvali na ní draka a slečnu manikérku a ještě dlouhá léta udržovali přátelské styky. Posílali si pohlednice k Vánocům a k narozeninám, často si telefonovali a jezdili spolu na dovolenou a zvali se na křtiny a tak. A nikdo už nikdy nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.
2: Vigi básnička.
3: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
4: A teď ještě jedno.
3: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
4: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
5: Jak jsi na to přišel, že jsem horoleze?
6: Jsem detektiv Kolombo. Máš bugy na...
7: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
8: I ten nejškaredější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
7: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od 15. října.
2: Piggy reklama.
9: Kampské válečky. Jdeme-li po Karlově mostě od malé strany, po pravé ruce uvidíme na ostrově Kampě domovní štít s balkónem skoro v stejné výši s brlením mostu. Balkón má krásně tepanou železnou mříž se třemi kovovými lucernami. Pod štítem je okrouhlé okénko a ještě níže pod prohnutou střížkou je vezděn poněkud zašlý a tudíž jistě velmi starodávný obraz Panny Marie, přinesený prý Vltavou za velké vody. Bývá celé jaro a léto přizdobován květy, v zimě aspoň chvojím, takže balkón vypadá bezmála jako oltáříček. Proto se kde kdo diví, že po obou stranách takového obrazu visí po válečku. Ano, visí tam dva staré, opotřebované válečky. A tak se může každý právem ptát, jak se dva praobyčejné válečky dostaly na tenhle skoro oltář. Leda by to nebyly obyčejné válečky. Před dávnými časy žila na Kampě vdova paní Matasová, která si zde zařídila první pražskou prádelnu. Kde by jinde prádelna měla tak výhodné podmínky, jako právě na tomto ostrůvku mezi Vltavou a jejím ramenem Čertovkou? Nenechte se mýlit nynější barvou vltavské vody ani stavem jejich břehů. Tehdy o vltavské vodě psali ještě básníci, žili v ní ryby a bylo v ní možno prát i nejjemnější prádlo. A kampský břeh nebyl kamennou hrází, to byl docela krásný travnatý břeh, na kterém se mohlo prádlo v ranních hodinách bílit do sněho bíla. Závod paní Matasové zde rychle vzkvétal, takže potřebovala brzy pomocných rukou. Povolala si tedy zvenkova dvě chudé neteře, Toničku a Pepičku, aby u ní pracovali. Obě byly až z Jinonic, dost daleko od Prahy. Proto byly pilné, pracovité a neskažené, to se rozumí. Takže pracovali ve dne v noci. V kůlně na dvorku prádlo vyvařovali, v prádelně prali, v řece je máchali, na trávě bílili, v průjezdě mandlovali, v kuchyňce žehlili a skládali. Celý den vesele, bezstarostně a se zpěvem. Není tedy divu, že z prádelny vycházelo pak prádlo navoněné dechem řeky, vůní trávy a mladým veselím hezkých pradlen, takže docházelo stále větší obliby u zákazníků. Přitom se paní Matasová o svůj závod už vůbec nemusela starat a také nestarala. Jen přepočítávala stržené peníze. A pak si chodila po kampských a malostranských paničkách, také sama je hostila, a tajně popíjela višňovku domácí výroby a šňupala. Vždyť dívky byly tak prostoduché, že se o cizí prádlo starali jako o vlastní, ačkoliv neměli než po páru košil a spodníček. A co paní Matasovou zvlášť těšilo, neopovažovali se zmínit paní tetě o nějaké mzdě. Avšak nejvíc poznáte jejich prostoduchost podle toho, jak se chovali k sochám světců a světic, které zdobí Karlův most, a již se vznášeli nejen nad Vltavou, ale i nad Bělidlem a takřka nad okny jejich komůrky. Musím ovšem předeslat, že to byly dívky zbožně vychované a rády se vroucně modlily před svatou Markétou, Alžbětou, svatým Vincencem Ferrerou, svatým Ivou, Felixem z Valois a před jinými světoznámými světci. Avšak přitom jim neušlo, co dodnes na mostě vidíme. Že na sousoších, kromě postav vznešených, jsou také jiné kamenné postavy. Řekli bychom služebné. Takové, které nadnášejí slavné podoby světců na svých bedrech. Nebo svou přítomností a seskupením líčí jejich znamenité skutky. Jsou zde například tři křesťané, úpějící v pohanském vězení a střežení Turkem a jeho bičem a psem, které svatý Jan z Maty vysvobodí. Je tu Saracén, Žid, démon a hříšník, po jednom z tisíců, které světec nad nimi obrátil, zapudil a napravil. A za to nyní podpírají jeho podnoží. A rovněž tak slouží na jiných skupinách Int, Negr, Japonec, Indián, vdova s dětskem, chromý stařec, nemluvíc o lvíčcích, jelenech, kohoutku, andělíčku s včelým úlem a jinými a všelijakými postavami a podobami. Tetička, dámy místodržitelských úředníků, radové zemského soudu a ostatní pražané chodili kolem těchto sochařských přídavků buď nevšímavě, nebo s posměškem. Avšak prostoduché dívky z venkova pohlíželi i na ty služebné sochy jako na součást slávy světců, kterou nesou, hlásají a dosvědčují, a že tedy by si také zasloužili nějaké pocty. Tak v své prostoduchosti, možná i z citu přináležitosti ubohých k ubohým, ale jistě také natruc těm chytrým pražanům, kdykoliv věnčili sochu velkých světců, na důkaz uznání jejich tichému úkolu utrousili nějakou kytičku k nohám těch nosičů vznešenosti a těch svědků slávy i ctnosti, nebo ji podstrčili křesťanům do Turkova vězení. Však bez toho to byly jen sedmikrásy, pampelišky, mochny, blatouchy, co právě narostlo na kampském břehu, kde bílili prádlo. Měla jsem říci, že se skutečně příběh rozvine až na jaře. ale to by nesměly na kampě rozkvétat všechny stromy najednou, jako v nějakém parném skleníku. Pupence kaštanové by se nesměly lesknout nejdříve jako natřené mastí a pak se náhle rozsvítit jako lucerničky. Nesměly by zpívat kosy, drozdi a jiní ptáci. Voda by nesměla plynout tak hladce, sladce a mdle. A nesmělo by být tak horko pod prejzovou střechou a zapjatou blůzou, aby se o jaru nedověděly i obě udřené pradleny. Protože se to dověděli, pospíchali vždy s prací, aby aspoň na chvíli za večerního chládku mohli někde postát se svými hochy. Z nichž jeden byl sladovnickým u Tomáše a druhý kočím u Lobkoviců a oba měli vážné úmysly. Jen na chvíli, protože práce bylo vždy do pozdní noci od časného rána a tak zas pospíchali vždy domů. Ale jednou se přece stalo, že měli mnoho rozdělaného prádla, na které zákazníci spěchali a že byl zároveň takový krásný večer, kdy holku neudrží doma zámek, natož hromada špinavého prádla. Ten krásný večer na dobro vyhrál a Pepička s Toničkou vyběhli za svými hochy a zapomněli na všecko ostatní. Však to byla kouzelná májová noc, jaká je jen jednou v roce. V té noci se musí otevřít poslední zavřené poupě a zavonět. Nejčistší míza vyvřít jako plamen a vlít se do květů. Té noci večerní šplechty znějí, jako by je psali básníci. A pro tu krásu se zdá, že by neměla mít konce. Ale v jedné chvíli přece jen i tato noc tak zčerná, že už jí nezbude než blednout. A pradlenkám také nezbylo, než se rozloučit se svými hochy. A tak se vraceli domů. Malátné, trochu zatížené výčitkami svědomí a trochu smutné, že vzpomínky na dnešní krásu vyprchají nad prací, kterou teď budou muset perně dohánět. Avšak když v prádelně rozsvítili svíčku, co neuviděli? Žádná hromada špinavého prádla, které by se mělo máčet a vyvářet, žádné, které by zbývalo ždímat, sušit, mandlovat, škrobit a žehlit. Ne. Všecko prádlo, které je čekalo, leželo nyní na stole pěkně srovnané. Košilky a kalhotky paniček sněhově bílé a volánky na nich jako nadechnuté. Staromládenecké košile pánů od soudů důstojně naškrobené. Prostěradla, cejchy, povlaky, ubrusy, spodničky, podvléčky a kapesníky ležely už složeny na stole a už i ovázány červenými pentličkami, jak se sluší hotovému prádlu. Tonička a Pepička se dívali udiveně kolem sebe. Nedovedli si vysvětlit, jak se to stalo. Lekli se, že snad si teta za ně někoho zjednala. Ale po takové noci ani nebylo možno si hlavu dlouho lámat. Zalezli tedy do svého kutloušku a spali, až skoro dopoledne. To už je probudili zákazníci, kteří přinášeli nové prádlo nebo si přicházeli pro vyprané. A protože když odevzdali paní tetě dnešní tržbu, paní teta nic neříkala, o dnešní noci se nezmínila, nehubovala a nekřičela, děvčata opravdu neznala, na čem jsou. Alespoň však byla šťastná, že jim ta krásná včerejší noc hladce prošla. Ta nová noc už tak krásná nebyla, ale snad jen pro toho, kdo není zamilován. Kdo nemá někoho, s kým by seděl na zítce nad řekou nebo na schůdcích vedoucích k Vltavě. Ale protože děvčata měla každá svého, protože se mísila vůně stromů s vlhkým dechem Vltavy a šepot jejich hochů se šploucháním vln a šuměním jezů, vydržela i tuto noc venku dlouho a dlouho. Však byla dnes odpočatá jako po neděli a z kuráží by se zítra pustila do práce. Kdyby totiž... Ano. Kdyby nebyla při návratu domů zase překvapena. Všecka práce byla hotova. Prádlo už pěkně srovnané, ba i svázané. Teď se pradleny jen zkušeným okem podívaly, jak je čistě vypráno, krásně vyžehleno, skoro je očima znalecky pochválili. A hajdy spát. A zítra, pozítří, celý týden, celý měsíc máj se to opakovalo. Noc co noc. Dlouho přes půlnoční hodinu sedali a špitali, balákali, pochychtávali se, hyhňali a těšili se se svými hochy, pak přišli domů, jen mrkli na hotovou práci a spokojeně usnuli. Tak to mohlo trvat, jak dlouho chtělo. Děvčata se nemrzela a pro jistotu nepátrala, kdo dobrý za ně pracuje. Ale jednoho dne, vlastně jednoho večera, paní Matasovou, tetu těch děvčat, když vypila poslední kalíšek višňovky a pochutnala si na posledním šňupci, nebo spíš chvíli potom, protože přece jen nějakou chvilku spala, probudilo klepání na dveře. Šla a otevřela je a před nimi stál kamenný Turek z Karlova mostu. Je ho tam lehce poznat po turbanu na hlavě. A koncem kančíku tloukl do dveří. Paní Matasová, povídal, už to není k vydržení. Tohle není žádný pořádek. Utíkají mi každou noc. A kránů mi přijdou zmoření, že je na ně hanba se podívat. A lidé to pak svádějí na mne a na kruté vězení, že je jistě trápím hlady a týrám vůbec. A já při sám Allah za to nemohu. Mluvím o těch křesťanech, které mám za mřížemi. Musíte udělat pořádek. Paní Matasová si mnula oči, protože myslela, že se jí něco zdá. Ale Turek na Prahu jí pořád jen vykládal, že celým špatným vzhledem jeho vězňů je vina její prádelna, že paní musí zakročit a ať se jde přesvědčit. Tedy paní rozespala a jen tak v spodním prádle šla za Turkem k prádelně. Otevřel před ní dveře. Prádelna, průjezd, kůlna, ba i dvůr byly sice plné páry a lojové svíčky svítily slabě, ale přesto viděla paní Matasová spoustu postav, které se tu všude hemžily a tužily. A když přihlédla pozorně, že jsou to samé známé postavy ze sousoší Karlova mostu. Že kolem kotle se otáčejí, do ohně přikládají a vyvařované prádlo obracejí příslušníci horkých krajů, Indián a Ind. Svalnatý negr dře prádlo o valchu, rozkročený nad neckami. Nejvřelejší ze všech, démon z podstavce svatého Prokopa, na mokré prádlo dýchá a to pod jeho dechem rychle schne. Saracén prádlo mandluje, Tatar je škrobí, Japonec žehlí a tři Turkovi křesťané přiskakují na pomoc, kde je jich zapotřebí. U stolu stojí chudá vdova a s pomocí starce prádlo rovná a převazuje červenou stužkou, a její děťátko si brouká v koši na prádlo, hraje si s lvíčkem a s kohoutkem a andělíček od svatého Tomáše mu vyškrabuje med ze svého úlu. A prádelnou sem a tam chodí žid, má v ruce zápisníček, dohlíží na práci a kontroluje, je-li všecko v pořádku. Tohle všecko vyčítavě od otevřených dveří paní tetě ukazoval Turek koncem svého bičíku. Ano, všichni ti nosiči, komparzisti a statisti svědců z Karlova mostu sem noc co noc přicházeli, aby udělali kus práce za dvě hodné pradleny, které jediné na světě poskytli jim uznání za jejich pokornou činnost. Nic nebylo dojímavějšího než družnost podpěr z kamene a chudaček z masa a z krve, z nichž na nikoho nepadal ani odlesk, ani ždibíček ze vznešenosti a z bohatství, které rostly nad jejich trpělivou námahou. Ale paní Matasovou ve dveřích prádelny to nedojímalo. Co spatřila, měla zamámení ďábelské. Několikrát se pokřižovala a když ani pak zjevy nezmizely, pozbyla vědomí a padla na zem. A tak ani nevěděla, kdo ji zase odnesl na její postel. Tím se všecko prozradilo. Na zítří po tom leknutí se ani hnout nemohla a jen si zavolala důstojného pána od Kajetánů a všecko mu vyprávěla, ale ten jí poradil, aby si zavolala také doktora. Doktor rozpoznal, že jí klepla mrtvička. A oba usoudili, že nemoc i vidění způsobila višňovka, kterou není dobře pít na noc. Tonička s Pepičkou se ovšem nechlubili, že domů chodili až po půlnoci. Avšak tetiny nemoci se polekali a od toho dne prali prádlo opět vlastníma rukama. Také by už za nic na světě se neodvážili zkusit, zda by jim jejich přátelé z mostu přišli ještě pomáhat, když se to o nich rozneslo po celé Kampě a Malostranském pobřeží. Ani by se jim nelíbilo, aby celá Kampa je obě hlídala a pozorovala, kdy zás

proto si Toniččin muž mohl hned po svatbách zařídit povoznictví a Pepiččin najmout pivovárek u Bachorů. A tím také prádelna přišla z provozu i se svými kotly, čbery, neckami, putnami a stoly. Něco se prodalo, lecos se jim hodilo do domácnosti, ale Pepička s Toničkou chtěli také něco zachovat, co by připomínalo tuto událost. Škopky, dřezy, valchy, to nešlo. Až konečně na to připadly. Válečky, ano, skromné ba úhledné válečky, kterými se mandlovalo prádlo. Pověsili je na věčnou památku na nejviditelnější místo domu zděděného po paní tetě, po obou stranách slavného obrazu na tom balkónku, který s květinami a svítilnami vypadá skoro jako oltáříček. Válečky tam visí dodnes a vzruší občas něčí zvědavost. Jak se mohli na tak významném místě octnout dva obyčejné válečky?

0: do kadeřnictví přijde silně kudrnatý pán a ptá se.
1: Prosím vás, stříháte také pudly?
0: Ano, posaďte se. To ta paní holička si myslela, že ten pán je pudl.
2: Aby ho nestříhla do oučka.

Zachránil jsem Kiki. Byla už docela tma a já seděl s Kiki před chaloupkou. Jako vždycky, když ji poučuju. Kiki je velice nepozorná, já jí něco vykládám a když jsem v nejlepším, je pryč. Něco se šustne v trávě a Kiki se zatím rozběhne. Poučoval jsem jí zrovna o tom, že chytat zelené kobylky se pro našince nehodí. Jak jí tak poučuju, najednou slyším, že křičí o pomoc až od někud od lesa. Běžím po hlase a co vidím? Žluťák jí drží za krk a vleče jí do houští. To mě velice rozzuřilo. Já znám pravidla kocouřího zápasu. To se přichází pomalu proti sobě a už z dálky se nebezpečně vyhrožuje. A taky nadává. Ocásek stažený pod břichem, drápy připraveny, stojí se těsně proti sobě. Tvář na tváři, vousy na vousech. Řve se tomu druhému přímo do ucha. Řve se vysoko a zase hodně hluboko a občas se křičí blam, blam, blam, blam, a najednou do toho chr a prsk. V člověčí řeči to znamená, jen pojď, já tě docela roztrám, plazile. Z uší ti nadělám třepení, že budeš myším prosmích, ty plašmiško. A když už jsme tváří na tváři, tak se huláká. Tak začni, pápěro, aha, bojíš se má to, začni, nebo jak já na tebe skočím slabo, to budeš vždycky kočkám prosmích, praš.

prašivec. To je největší urážka. Poté to vždycky doopravdy začne. Na to všechno teď nebyl čas. Skočil jsem na žluťáka a zakousl jsem mu do ucha. On pustil kiky a zazval: přišel sis? Chtěl říct si pro smrt, ale já mu nedal domluvit. Ťaf, ťaf, dal jsem mu z každé strany jednu a pověsil jsem se mu na druhé ucho. Žluťák zaječel a vyskočil do výšky, ale já se držel. Věděl jsem, že dostat se pod jeho zadní tlapy je se mnou konec. Rvali jsme se hrozně. Žluťák s velikým řevem, já potichu. Když se řve, nemůže se pořádně kousat. Byl to můj první opravdický zápas. Věděl jsem, že může být také poslední. Jak dlouho to trvalo, nevím. Přestalo to najednou. Žluťák se vlekl pryč. Ještě se bázlivě ohlédl, jestli se za ním nepustím. Já zůstal. Rozhlédl jsem se. Kolem byly chuchvalce žlutých chlupů. Nedaleko svítily rudě oči. Tak rudě svítí ve tmě jen oči siamek. Byla to Kiki. Chtěl jsem k ní, ale při prvním kroku jsem zaskočil bolesti. Tlapku jsem měl ošklivě prokousnutou. Kiki přišla ke mně, sedla si proti mně, složila přední tlapky pod sebe, dívala se na mne a předla. Velice jí to slušelo. Začaly bolet i jiné rány. Po krku mi stékala červená, takhle se domů vrátit nemohu. Začal jsem se dávat do pořádku, šlo to špatně, hodně to bolelo. Jau, kočky, jak je náš jazyk drsný. Kiki se nám na chvíli dívala. Potom se velice věrně o mne otřela a začala mi vymývat rány, na které jsem sám nedosáhl. Ani to vůbec nebolelo.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci, dnes cvičíme opět s Hankou poprvé.
2: Ahoj, děti, minule jsme si říkali, co je to atletika a slíbila jsem vám, že budeme závodit doma.
1: A to já si pamatuju, atletika je královna sportu.
2: Jestli si taky pamatuješ, že jsem vám dala úkol, abyste si sehnali nějakého soupeře.
1: O, to si nepamatuju, ale
2: to vůbec
1: soupeře.
2: Nevadí, protože určitě doma nejste sami a můžete si zavolat maminku, brášku, sourozence, babičku nebo strejdu, to je úplně jedno, v každém případě potřebujete s někým soupeřit.
1: Soupeřit znamená, jako že se třeba běží závod a ten člověk běží vedle tebe a vyhraješ buď ty nebo on.
2: Výborně, Piky, přesně tak, to si kápnul. Já tady mám samozřejmě tebe, takže já předpokládám, že děti už teď běhají po domácnosti a schání nějakého svého soupeře a kamaráda. A my zatím, než si ty děti přivedou někoho takového, si připravíme plíce.
1: Plíce.
2: Tak, plíce. Postavte se do mírného roznožení. Děti, přidejte se k nám. Piggy, polož si ruce na prsa. Ne, na prsa, to jsem řekla špatně. Nad prsa.
1: Pod krček.
3: A zabouchej si pořádně do hrudníku.
1: Já vím, takhle to dělají někdy gorily v zoologické zahradě třeba. Vždycky se hraje taková hra, kdo je tady králem opic, a pak se buší a volá se, jo.
2: Přesně tak. A víš, proč teďka tento cvik děláme?
1: Já vím.
2: No, protože tady jsou plíce a já jsem chtěla dětem ukázat, že ty plíce potřebujou vědět, kde v tom těle jsou, a proto, že v atletice je potřebují, tak si ještě jednou teď s námi můžou do těch plic zabubnovat. Nadechněte se. Říkejte dlouhé. A voukáme si do hrudníku, super. Takže teď.
1: Já už hučím jako lev.
2: Ještě jednou naposledy nádech, říkejte dlouhé. A voukejte si do hrudníku. A tím pádem máme na náš následující start, který se přibližuje, připraveno. Můžete si teď sednout na nějakou startovací čáru doma. To znamená třeba na bobek.
1: Dobře, tak ano. Startovací čára je třeba tam, kde končí koberec.
2: Tam, kde končí koberec.
1: A přesně. Sedím na bobku.
2: No, spíš si sedneme tam, kde začíná koberec, a tu cílovou pásku budeme mít na konci toho koberce.
1: Dobře.
2: Tak, sedíme na bobku. Děti, až řeknu teď, vy vyběhnete, prosím vás, nesrazíte se, nezabijete se. A kdo bude dřív v cíli, tak je Piggy. Co?
1: Tak je kabrňák.
2: Říká se tomu jak?
1: Šílenec.
2: Ne. Piggy, vítěz.
1: Vítěz,
2: sláva vítězům, čest poraženým přece. Takže sedneme si na bobek, děti, poslouchejte na kouzelné slovo. Pozor, teď a běžíme.
1: Já jsem se zapomněl na startu.
2: Tak ještě jednou, tak nevadí, chyba se může stát. Sedneme si ještě jednou na bobek, Piggy, soustřed se na můj.
1: Soustřed se,
2: pozor, teď a běžíme, a běžíme, a běžíme.
1: Já nechám děti a se Piggy ho vyhrát.
2: Piggy je v cíli jako
1: první.
2: My se dnes s Pigouškem s vámi loučíme, ale vy si dejte určitě závod ještě jednou. My sice teď trénujeme doma v obýváku, ale až bude krásně a budou venku kvést krokusy, tak budeme běhat kde?
1: V parku? Přesně nebo na hřišti?
2: Přesně tak.
1: Nebo přes přechod?
2: No, Piggy, myslím, že přes přechod radši budeme koukat, jestli nás něco nepřejede, a přejdeme v klidu, podíváme se doprava a doleva a budeme běhat na hřišti.
1: Prima! Ahoj!
2: Ahoj!
4: Ne, panečku, to je nápoj tohleto. Hurweis. Bylož vlastně, co je to mléko, no?
5: Mléko je nápoj, který se, když se, tak se...
4: No počkej, jaký nápoj především?
5: Cený, tati.
4: Ovšem, správně, mléko je velice cený nápoj, protože obsahuje, co?
5: Mléko je velice cený nápoj, protože obsahuje, co?
4: No přece. No tak...
5: Škraloupy.
4: No dobře, ale taky hlavně uhlo.
5: Uhlopříčky.
4: Uhlohydranty.
5: Co je to uhlohydrant?
4: No co je to hydrant, to snad víš, ne?
5: Simano, to je takový...
4: No, takový vodovod.
5: Simano, takový vodovod.
4: No, proto se taky uhlohydrantům říká česky uhlovodany.
5: Proč jako?
4: No, že se jako to mléko vyfutruje vodou, no.
5: Aha.
4: No, a dál. Třeba jaké vlastnosti má mléko?
5: Mléko má tu vlastnost, že si buď sedne, nebo uteče.
4: Správně.
5: Když si sedne, je z něj smetana, když uteče, tak smrdí.
4: No tak nemůžeš říct, že se připálí. Pověz raději, jak se mléko získává.
5: Z krávy.
4: No dobře, ale kráva je, no?
5: Kráva je? No? Kráva je tatí skot.
4: Já se tě neptám, jaký je národností, já chci slyšet, že to je domácí zvíře, jako třeba...
5: Jako třeba vepř.
4: Nebo?
5: Nebo prase.
4: Ale to je to samý, tak řeknu jako třeba pes, kočka, traktor nebo slepice. Já nevím, vás neučili ve škole odpovídat celou větou?
5: Učili.
4: Tak to řekni sám pro pána krále.
5: Mléko se získává z krávy, podobně jako z vepře, psa, kočky nebo slepice.
4: No tak.
5: To je nesmysl, tatí. Co pak jsi viděl někdy někoho dojít třeba slepici?
4: Hurvajs, ty všecko spleteš. Musíš to říct přesně. Musíš zdůraznit, že slepice na rozdíl od krávy se nedojí, nýbrž, že snáší vejce.
5: A kráva na rozdíl od slepice nesnáší vejce?
4: Ano, neboť by pod ní rupnul žebřík, až blizla na kurník.
5: A proč blizla na kurník, tatí?
4: No přece snášet vejce.
5: Vždyť kráva nesnáší vejce.
4: To se rozumí, že nesnáší. Co pak kráva nikdy snáší vejce?
5: A jak to tedy, že jsi viděl les na kurník?
4: Já ji neviděl.
5: Ale říkal jsi to.
4: Já říkal docela jasně, že kráva nesnáší vejce, protože pod ní rupne vždycky žebřík, když leze na kurník.
5: A co tedy dělá?
4: Dojí mléko, vždyť o tom mluvíme půl hodiny a pak se mě zeptáš, co dělá.
5: A to musí před každým dojením vylézt na kurník?
4: Šmangote, co by tam dělala, Hurvajs, uvažuj trošku.
5: Dojela mléko, vždyť o tom tatí mluvíme půl hodiny.
4: No tak.
5: Ale mě by zajímalo, proč teda leze na kurník, když pod ní po každé rupne žebřík.
4: A víš, co to je pro krávu za námahu, vylézt po žebříku?
5: Proč tedy nezůstane dole?
4: Kde?
5: Ve chlívě. Proč leze po žebříku, když je to pro ní taková námaha?
4: Hele, já už to mám tak akorát. Neleze na kurník, nesnáší vejce, nedojí mléko a nehraje na housle. A ty si je vezmi a hrát.
5: Ale tati...
4: Neodmluvej housle.
5: Tati,
4: ticho a hrát. Jestli máš být takhle neučenlivej, tak já z tebe udělám takovýho kubelíka, že si to budeš na do smrti pamatovat.
5: Když já...
4: Hrát?

0: Dnes je 13. října.
1: A svátek má Renáta.
0: Renáta?
1: Mhm. Tohle jméno pochází z latiny a znamená prý vznešená a urozená.
0: Tak by se to mělo říkat Renáta?
1: Ano, tak, tak. Pochází totiž z italského slova Renata, které označuje královnu.
0: To vypadá na opravdu urozené jméno.
1: To jo. Takže všem Renatám, Renkám a Renátkám
0: přejeme všechno nejlepší.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Je prosinec a vrabec prosí, mějte lásku v duší a listonoši klapky nosí.

vrabec a vrabec prosí, mějte lásku v duších a listonoši klapky nosí.

O Sněhurce. Žili král a královna. Měli všeho, nač si vzpomněli. Mnohý člověk jim záviděl, ale do srdce jim neviděl. Královští manželé spokojeni nebyli. Chtěli mít děti a neměli. Byli by za dítě dali celé království. Jednou v zimě stála královna u okna a dívala se, jak venku pod zámkem skotačí ve sněhu cizí děti, koulují se a veselé výskají. Kéž by jedno z těch dětí bylo naše, povzdychla si královna a chtěla od okna odejít. Tu spozorovala u brány ženu, oblečenou v lehké hadříky, mrazem promodralou. Poslala komornou, aby ženu přivedla. Odkud jsi? Ptala se jí. Zima mě vyhnala z lesu, jdu prosit o trochu jídla a kousek šatstva. Královna jí dala velký koš jídla, teplé šaty a střevíce a vyprovodila ji na nádvoří. Tam si teprve všimla krvavých šlépějí ve sněhu. Žena byla bosa a nohy jí zábly. Jak si mohla jít bosa v takové zimě? Ptala se královna. Mám děti a pro děti udělá člověk všechno, aby neumřeli hladem. Já bych za dítě dala život, povzdechla královna. To se říkat neměla, pravila žena. Brzo se ti narodí dcerka, bílá jako sníh, s líčky červenými jako krev mých šlépějí. A sama si to chtěla. Za její život dáš svůj vlastní. Než se královna mohla zeptat víc, vítr zdvihl sněhový sloup a v jeho víru žena zmizela. Neuplynul ani rok a královně se narodila dceruška. Byla nad sníh bělejší a tvářičky se jí rdělí jasnou krví. Matka jí sotva stačila políbit. Zavřela oči a navždy usnula. Tak se králi na dobro pokazila jediná radost, na níž se celý život těšil. Dívenka rostla a všichni měli rádi. Cizí ruce jí převinovali a kolébali, cizí hlas jí začal říkat Sněhurka, že se narodila v zimě a měla sněhobílou pleť. Ale nebyly to ruce tvrdé, byly laskavé, nebyl to zlobný hlas, byl to hlas plný lásky. Byly to ruce a hlas hodné chůvy. V tom království žila krásná kněžna. Nutili krále, aby si ji vzal za ženu. Král poslechl a s tou kněžnou se oženil. Nová královna se mu stavila do očí, slíčnou tváří a medovým hlasem mu učarovala. Netušil, jaká zlá žena se z ní vyklube. Královna měla jedno tajemství. Ráno, jak vstala, postavila se před zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Nebylo to zrcadlo obyčejné, bylo kouzelné. Ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo. Ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna se pyšně usmála, jako by se to rozumělo samo sebou a celý den byla v dobré náladě i pro Sněhurku měla milostivý úsměv. Tak to šlo den po dní, měsíc po měsíci, rok po roce. Král věřil, že znovu našel ztracené štěstí. V královně se jen viděl, ale viděl se i ve Sněhurce. Ta rostla do krásy a že měla dobré srdce, měli ji všichni rádi. Jen královna ji tajně nenáviděla. Tušila, že ji spanilá Sněhurka brzo krásou předčí. Jednoho rána, v ten den zrovna bylo Sněhurce 15 let, postavila se královna jako obvykle před zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ji neukázalo v celé její kráse. Zakalilo se a pravilo.
Odpusť, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna měla 100 chutí zrcadlo rozbít. Lžeš, ty střepe, vzkřikla a znova se zrcadla ptala. A zrcadlo jí odpovědělo totéž. Královna se dlouho nerozmýšlela, zavolala myslivce. Zavedeš Sněhurku do lesa a tam ji zabiješ, poručila mu. Abych viděla, že jsi mě nezradil. Přineseš mi její srdce. Myslivec se zhrozil, co se po něm žádá, ale neodvážil se královně odmlouvat. Vyzval Sněhurku, aby s ním šla do lesa, že jí ukáže srnky. Nemusel jí dvakrát říkat, šla do lesa ráda. Myslivec ji zavedl hodně hluboko. Zde si sedni, řekl jí, když přišli na kraj malého paloučku, a ani se nehni. Za chvíli se srnky objeví. Sněhurka si sedla, ani nedutala a čekala. Zatím se myslivec odplížil a spěchal zpátky do zámku. Neměl to srdce, aby spanilé a hodné Sněhurce ublížil. Cestou zabil laňku, vyňal z ní srdce a donesl je královně. Pochválila ho. Myslila, že je to opravdu Sněhurčino srdce a té noci se jí dobře spalo. Sněhurka čekala, ale srnky nepřicházely. Už se začalo smrákat. I scháněla se po myslivci, volala ho, hledala na všech stranách a zacházela do lesa ještě hloub. Tu se les rozestoupil, Sněhurka se octla na mítině a tam stála hezká chaloupka. Přespím tu, řekla si. A ráno mě myslivec najde. Jistě se v lese dobře vyzná. Musila se sehnout. Dveře u chaloupky byly velmi nízké a vešla dovnitř. V malé světničce stál dlouhý stoleček. Na něm bylo 7 talířků. U každého talířku leželi lžička, vidlička, nůž. Před talířky stálo 7 skleniček. U stěny stálo v řadě vedle sebe 7 čistě uslaných pustýlek. Sněhurka měla hlad, neodolala a z každého talířku si vzala kousek jídla, z každé skleničky se trochu napila. A že byla hodně unavená, chtěla si odpočinout, ale do žádné postýlky se nevešla. Všechny byly úzké a krátké, i natáhla se přes všech 7 postýlek. A jak se hlavou dotkla peřiny, hned usnula. Večer za tmy přišli páni té chaloupky. 7 trpaslíků, co v horách dobývali stříbro. Vešli dovnitř s rozsvícenými kahanci a hned si všimli, že tu něco není v pořádku. Kdo odstrčil mou stoličku? Ptal se první. Kdo jedl z mého talířku? Zvolal druhý. Kdo mi nakousl chlebíček? Ptal se třetí. Kdo se tu postil do mého medu? Skřikl čtvrtý. Kdo jedl z mých jahůdek? Ptal se pátý. Kdo si bral z mých borůvek? Zvolal šestý. Kdo mi upil malinové šťávy? Ptal se sedmý. Kdo to leží na našich postýlkách? Zvolali všichni, když se rozhlédli. Posvítili si kahanci a spatřili krásnou dívenku. Čelo se jí bělalo jako sníh a líčka se jí rděla jasnou červení. Ta je hezká, divili se, ale tiše, aby neprobudili. Rozložili se po zemi, kde se jen dalo, a ještě dlouho si o tom spanilém děvčátku šeptali, až také usnuli. Sněhurka se ráno vzbudila a hrozně se polekala. Trpaslíci už byli vzhůru a zvědavě na ně kulili očka. Poznali, že se jich bojí, a aby ji upokojili, začali dovádět. Jeden dělal kotrmel, se druhý skákal na jedné noze, třetí chodil po rukou, čtvrtý se vozil na dveřích, pátý se šestým se přetahovali za vousy, sedmý přeskakoval stoličky. Bylo hodně křiku a smíchu. Rozesmála se i Sněhurka.
Když trpaslíci celý udýchání přestali, ptali se Sněhurky, jak se jmenuje. Sněhurka, odvětila. To jméno se jim líbilo. A jak ses dostala k nám do chaloupky? Pověděla jim, jak se šla s myslivcem podívat na srnky a jak se jí myslivec ztratila. Odtud se jen tak nedostaneš, pravili trpaslíci. Víš co? Zůstaň u nás. Budeš nám vařit, prát, postýlky stlát. Sněhurka řekla, že zůstane ráda. Tatínek mě jistě dá hledat. Počkám zde, dokud mě nenajdou. Král dal opravdu Sněhurku hledat, ale hledali ji marně. Už se nevědělo o Sněhurce rok. Jednou ráno se královna špatně vyspala a rovnou z postele běžela ke kouzelnému zrcadlu. Postavila se před ně a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ji neukázalo v celé její kráse. Zakalilo se a pravilo. Odpusť, paní. V zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se vztekem začala dusit. Kde je? Vypravila za sebe. Zrcadlo odpovědělo. Za 9 lesy žije a den pod ní krásnější je. Rozuřená královna poslala pro myslivce, ale ten už ke královně nešel. Tušil, že něco není v pořádku a utekl. Královna se přestrojila za starou kramářku. Začernila si obličej sa zemi a vydala se do lesu za Sněhurkou. Za 9. lesem přišla na mítinu, uviděla tam hezkou chaloupku a za chaloupkou Sněhurku, jak věší prádlo a zpívá. Svít, sluníčko, svít, usluž každou nit. Svít, hlásek Sněhurce zaskočil hrdle a kolíčky vypadly z rukou, když spatřila cizí ženu. Neboj se, děvenko, pravila přestrojená královna změněným hlasem. Jdu se s Božím a jsem už hrozně utrmácená. Prosím tě, dej mi krapet vody. Sněhurka běžela pro skleničku a nabrala ve studánce vodu. Cizí žena se napila a řekla. Za to, že jsi tak hodná, dostaneš něco z mého zboží. Nechceš tuhle modrou tkanici do životku? Vidím, že už se ti tvoje trhá. Sněhurka přikývla, že ano. Ukáž, hned ti ji zkusím, nabídla se cizí žena. Sněhurka se před ní postavila a žena jí utáhla tkanici tak pevně, že Sněhurka padla na zem jako bezduchá. Královna se obrátila a spěchala domů. Trpaslíci našli večer Sněhurku, jak leží za chloupkou jako mrtvá. Tuze se polekali, začali křísit. Tu si všimli, jak těsně má utažený živůtek. Přeřízli rychle tkanici. Sněhurka vydechla a přišla k sobě. Pověděla trpaslíkům, co se jí přihodilo. Musela jim slíbit, že se z chaloupky ani na krok nehne, když budou pryč. Královna se vyspala do růžova a hned, jak vstala, běžela k zrcadlu. Pověz, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo se zakalilo a pravilo. Odpusť, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se už neptala, kde Sněhurka je, věděla to dobře. Nemeškala, namalovala si tváře cihlovým práškem, zamoučnila si vlasy, hodila na sebe staré šaty a s rancem na zádech se vydala k chaloupce trpaslíků. Našla chaloupku zavřenou. Ve světničce u okna viděla stát Sněhurku. Zrovna zalévala květiny a zpívala. Potřebuješ, kytička, vodičku i sluníčko, potřebuješ, nedospívala. Spatřila venku stařenu. A ta stařena chraplavým hlasem volala. Mám hezké zboží na prodej, kupte si!
Sněhurka pootevřela okénko a řekla: děkuji, nepotřebuji. Ale podívat se můžeš, pravila stařena. Tenhle hřebínek hezky češe. Vyndala z kapsáře zlatý hřebínek. Skloň hlavu, ukážu ti to. Sněhurka vystrčila z okna hlavu a stařena jí vrazila hřebínek do vlasů napuštěný jedem. Jen trochu Sněhurku škrábl a ta se skácela na zem bez ducha. Královna se obrátila a spěchala domů. Naštěstí už nebylo daleko k večeru a zanedlouho tu byli trpaslíci. Nemohli do chaloupky dveřmi. Sněhurka, hned jak ráno odešli, zavřela dveře na závoru. I vlezli do světničky oknem. Našli Sněhurku ležet na zemi. Hned si všimli zlatého hřebínku ve vlasech. Hřebínek vytáhli a Sněhurka přišla k sobě. Sněhurko, buď opatrná, volali jeden přes druhého. Neotvírej ani okénko, když jsme pryč. Sněhurka jim to slíbila. Jak přišla královna domů, schodila ze sebe staré hadry, omila si tváře, vyčesala si mouku z vlasů a běžela k zrcadlu. Pověz, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo se zakalilo a odpovědělo: odpusť, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna zbledla a zapotácela se. Celou noc nespala, nemohla se dočkat rána. S prvním úsvitem se přestrojila za selku a s košíčkem jablek se vydala za 9 lesů k chaloupce trpaslíků. Dveře i okna byly zavřeny. Královna se tiše přikradla k chaloupce a slyšela, jak si ve světničce Sněhurka zpívá. Ať pavouček nosí štěstí, pavučinu musím smésti. Běž, pavoučku, v sítě přísti, mezi jehličí a listí. Někdo zaklepal na okénko. Sněhurka přistoupila k oknu, ale neotevřela. Nikoho nepustím a nic nechci, volala na cizí ženu. Jdi si svou cestou. Nepouštěj, nevadí, pravila ta cizí žena hodně nahlas, aby Sněhurka slyšela. Takováhle dobrá jablíčka vždycky někde udám. A ukázala Sněhurce košík s krásnými jablky. Sněhurka, co byla u trpaslíků, jablko neviděla. Měla na ně laskominy, ale neotevřela. Žena vzala z košíku jedno jablko, to nejlákavější, a položila je na výstupek před oknem. Potom Sněhurce zakývala jako na pozdrav, že odchází, a opravdu zašla mezi stromy, ale nedaleko. Schovala se za silnou borovici a čekala. Za chvilku viděla, jak Sněhurka pomalu otvírá okno, bere jablko a zase je pokládá. To by bylo, aby se mlsná holka nechytila, řekla si pro sebe královna. A nemýlila se. Sněhurka zase jablko vzala a tentokrát je nedala zpátky, ale s chutí se do něho zakousla. Jak spolkla první kousek, skácala se na zem. To jablko bylo otrávené. Když královna přišla domů, schodila přestrojení a honem běžela k zrcadlu. Celá udýchaná se ptala: pověz, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo: ty jsi, paní, v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Královna jakoby se znovu narodila. Ještě ten den uspořádala ples a tančila a veselila se až do rána. Trpaslíci Sněhurku marně křísili. Nepozbili ji však do černé hlíny. Udělali skleněnou rakev a do ní Sněhurku položili. Sněhurka vypadala jako živá. Tváře jí plály jasnou červení, hrty měla rudé jako třešně. Trpaslíci donesli rakev se Sněhurkou do kalinového hloubí a denně se na ní chodili dívat. Jednou zabloudil na lovu mladý král a dostal se na mýtinu.
V chaloupce nikoho nenašel, aby se zeptal, jak se z lesa dostane. Išel dál a přišel ke krásnému loubí, kaliny zrovna kvetly a všechno tam zvalo k odpočinku. Vešel do loubí a uviděl skleněnou rakev. V ní ležela dívka tak sličná, že se do ní rázem zamiloval. Ta nemůže být mrtvá, řekl si. Odkryl víko a zvedl k sobě sněhurčino tělo. Jak jí hlava klesla na jeho prsa, vyskočil jí z krku kousek otráveného jablka a sněhurka otevřela oči. Než se večer trpaslíci vrátili domů, sněhurka a mladý král se umluvili, že se vezmou. Těžko se trpaslíci smířili s tím, že je sněhurka opustí. Přáli jí i jejímu snoubenci hodně štěstí a zdraví a vyprovodili je na kraj lesa. Tam se rozloučili, trpaslíci se vrátili do chaloupky na mítině a mladý král si odvedl sněhurku do svého zámku. Začali přípravy k slavné veselce. Pozvali také sněhurčina otce. Koho si bude ten mladý král brát? Ptala se královna. Král pokrčil rameny, netušil, že se bude vdávat jeho vlastní dcera. Královna se oblékla do nejdražších šatů a ověsila se šperky. Pak se postavila před kouzelné zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo. Ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna byla zvědava na nevěstu i zeptala se, jaká je ta, co se vdává? Zrcadlo se ke královnině hrůze zakalilo a odpovědělo. Tvoje krása, tvoje sláva vedle její opadává. Královna si zula střelíc a vztekle jim mrštěla do zrcadla. Rozbil se na tisíc kousků. V tom už jí volal král, že je kočár připraven. Líčidlem zastřela na tváři stopy hněvu a vztekleho pláče. Nasedla do kočáru a na tu slavnou veselku se jelo velmi nevesele. Mladý král uvedl hosty do vyzdobeného sálu a představil jim svou nevěstu. Jak ji královna spatřila, obrátila se a prchala ze zámku, pominula se rozumem. Jako štvaná běžela cestou necestou, pustými lesy. 9 nocí na ní pršelo kamení a 9 nocí trní, až padla na zem bez ducha a bylo po ní. Král, otec sněhurčin, se radoval, že konečně našel ztracenou dceru. A svatba byla 100x krásnější a veselější, než jakou ji chystali. Sněhurka na ní chtěla pozvat také trpaslíky. 100 myslivců křížem krážem projížděl lesy a nikde ani památky po mítině a hezké chaloupce. Já jsem ji také hledal, ale nenašel. I kdybych však o ní věděl, nikomu bych, kde je, nepověděl.

0: básničku.
1: Užovka se, milý drazí, celý život jenom plazí.
2: Užovky jsou bez nohou, zatančit si nemohou.
0: No a teď ještě jedno.
1: Užovka se, milý drazí, celý život jenom plazí.
2: Užovky jsou bez nohou, zatančit si nemohou.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

o tlusté velrybě. Jednou jsem seděl u moře, šplouchal jsem nohama ve vodě a díval se na ptáky a na oblaka. Tu mě něco zalechtalo na patě. Dívám se, co to, a tu vidím velrybu, velikou jako... nevím co. Tuze jsem se lekl a ona povídá. Polekal ses. I odpovídám uctivě. Prosím, ani ne tak moc. A tu se ta velryba vyšplouchla z vody ven a byla ještě větší než nevím co. A povídá. Mám já to trápení. Dívá se smutně na vlny, ocasem šplouchá sem a tam. Povídám, co pak? A ona na to. Ale tlustá jsem s odpuštěním až hrůza. Nemotorná, docela se stydím. Už ani nevím, co mám dělat. Jen tloustnu a tloustnu. Všechny ryby se mi posmívají. Velrybajzla, všechno zblajzla. Kdybych tak věděla, kdo by mi od té tloušťky odpomohl, dala bych mu za to nevím co. Tu jsem dostal nápad. Řekl jsem velrybě, aby se teple oblékla a až bude v poledne nejvíc pálit sluníčko, aby vylezla z vody ven a skákala 2 hodiny přes švihadlo. Ale rychle, bez odpočívání a nepila přitom ani trošinku vody. Když to bude poctivě dělat celý měsíc, zhubne, až se podiví. Ona moc nevěřila, že by to pomohlo, ale řekla, že to zkusí. Já jsem pak musel utíkat domů, protože mě volala maminka. A na velrybu jsem docela zapomněl. Potom jsem byl celý dlouhý čas nemocný. A když jsem se konečně uzdravil, zase jsem běžel k moři. A díval jsem se na ptáky a na oblaka a šplouchal jsem nohama ve vodě. Tu mne zase něco zalechtalo na patě. Hned jsem si vzpomněl na velrybu. Dívám se do vody, kde je, ale velryba nikde. Jen taková štíhlá štika. Povídám, to jsi ty. A já myslel, že je to velryba. Štika se směje a říká, ta velryba, to jsem já. Poslechla jsem tě a pomohlo to. Poctivě jsem skákala přes švihadlo a všechno tlusté je pryč. Už se mi nikdo neposmívá. Jsem teď štíhlá a mrštná. Ty jsi mi k tomu dopomohl. Řekni si, co bys chtěl. Nevěděl jsem, co bych chtěl. A dokonce jsem se začervenal. Povídám jí, co bych mohl chtít za tak obyčejnou radu. Ona se usmála a potopila se. Za chvíli vyplavala a v puse měla růžovou mušli. Tu máš. Dala mi ji do ruky a plesk. Byla pryč. Zanesl jsem si růžovou mušli domů. A teprve, když jsem jednou ležel v posteli, přišel jsem na to, jaká je to mušle podivná. Ležím a přikládám si ji k uchu, šumí livní moře. A poslouchám s údivem. Hraje v ní překrásná hudba. A když dohrála hudba, ozval se hlas,
a vykládal mi překrásnou pohádku. Skončila pohádka a zase bylo slyšet, co si pěkného. Tiše ležím, poslouchám a tak jsem se zaradoval, že to ani vypovědět neumím. Chtěl jsem potom té velrybě, co se z ní stala štika, ještě jednou pěkně poděkovat. Kolikrát jsem šplouchal nohama v moři a čekal na ní. Ale už mě nikdy nic na patě nezalechtalo.

0: chřipky.
1: Poslyšte, já často slýchávám tu vaši Andulku, jak hezky mluví. S tou musí být zábava.
2: No to je. A největší legrace je, když napodobuje, jak můj muž hraje na saxofon.
1: Neříkejte. A prosím vás, jak ten pták drží nástroj?
3: Zobáčku!
0: Hlupá paní!
4: Ráno se už zdálo, že po mrazivých dnech konečně přijde i do hor obleva, ale brzy se obloha zatáhla a začal padat sníh. Velké sněhové vločky se nejprve snášely k zemi jako tiché pozdravy z nebes, stále jich přibývalo, až nakonec začala pořádná chumelenice. Jak tiše sněžení přišlo, tak po chvilce i odešlo, jen les byl náhle jakoby uklizen. Z protější stráně se ozval táhlý nářek motorové pily. Na chvilku stichl, aby jej vystřídal praskot a lámání. Třeba tam najdu nějaké zajímavé záběry, napadlo mne a pustil jsem se hlubokým sněhem za dřevorubci. Jako fotograf zvířat a přírody jsem je neměl moc v lásce, ale nevím ani proč, dnes mne za nimi něco táhlo. Parta lesních dělníků odklízela pod hřebenem kopce ve starém lese polomy. Mokrý sníh před několika týdny zlámal vršky starých smrků a na některých místech pak vítr nakupil přes sebe neproniknutelnou změť větví, kmenů a kořenů. Je to nebezpečná práce uklízet takovou spoušť. Dělníci si mne nevšímali a já se za chvíli věnoval spoceným koním, kteří tahali uvolněné klády k nedaleké lesní cestě. S ohromnou námahou se opírali do postraňků, kouleli očima, frkali, až jim šla pára od nozder. Zdáli se mi být nervózní, ale snad to způsobili ohně hořící kolem polomu. Náhle se jeden kůň začal divoce vzpínat a přes pobídky se nehýbal z místa. Kočí jej chtěl vzít za postroj na hlavě, ale v tom si všiml velké stopy, křižující dráhu koně. Pojďte sem honem, tady šel maco. Za chvilku se nad stopami medvědích tlap sešli snad všichni dřevaři i lesníci. Odkud šel, stopa vede z polomu, řekl vousatý hajín s kulovnicí. Jdi se podívat, třeba tam měl zimní brloch a my ho probudili. S připravenou puškou se vydal lesník k hromadě větví, ze které vedla stopa. Opatrně nahlédl dovnitř, pak odložil zbraň a zmizel.

čas, nevím, co dřív, namítl Hain. Taky pošleme někam do cirkusu. Já bych to tedy zkusil, slyšel jsem hlas a byl to můj hlas. Co s nimi, zbláznil ses, říkal mi zase někde v hlavě jiný můj hlas. Pro mě, za mě, vezměte si je, ale s ochranáři si to vyřiďte sám, řekl lesník. Zůstanu s nimi někde na vesnici, do města nemohu a stejně fotografuji pořád v přírodě. S batohem, ve kterém se zmítala a vřískala tři medvíďata, jsem se vracel z lesa. Hain mne doprovázel, kdyby to zaslechla medvědice, ale stejně je divné, že utekla. Medvědí mámy brání děti i před přesilou nepřátel. No, třeba byla mladá, neskušená, bála se ohňů a lidí. Ani jsem nevěděl, že mám v revíru medvěda. Asi přišel před zimou ze Slovenska a už tady zůstal. Asi to nebyla dobrá máma, rozumoval Hajný. Po cestě jsme se domluvili, že zůstanu nějaký čas u něho na hájovně. Prý je sám a polovina domu je prázdná. Ubytoval mne v sednici s postelí s ohromnou pruhovanou peřinou, starými kamny a několika trofejemi na zdech. Zatopil jsem a chvíli choval malé medvědí caparty. Pak jsem je položil na peřinu a odešel ohřát mléko. Když jsem se vrátil, míšové spokojeně spali. Nechtěl jsem je budit a proto jsem ulehl na starou kožešinu u postele. Tak, první noc vám to ještě prominu, ale zítra už ne, říkal jsem si a cítil, jak mne pomalu přemáhá medvědí spánek.

0: figy cvičení
1: s Hankou.
2: Děti, teď asi zdravím možná při tomto dílu cvičení více holky než kluky, ale v každém případě, pokud by to kluci s námi chtěli zkusit, mají možnost. Piggy, budeš se mnou dnes cvičit, ahoj.
0: Já jsem kluk a budu,
2: tak ahoj. To jsem moc ráda.
0: Hanka Kynichová nás zdraví a my taky zdravíme jí.
2: Já jsem vám chtěla říct, že když jsem byla malá, tak jsem začala chodit velmi brzy na gymnastiku a začala jsem chodit na moderní gymnastiku. A tak jsem se vás chtěla zeptat, jestli víte, jaký rozdíl je mezi těmito dvěma sporty.
0: Jo, ale to už jsme si vyprávěli, Hanko, jenomže já jsem to zapomněla.
2: Tak já vám to řeknu, protože moderní gymnastika používá náčiní, jako je stuha, míč, švihadlo, kužely, kdežto.
0: Všechno, co se dá vyhodit, víš?
2: Všechno, co se dá vyhodit,
0: do vzduchu,
2: co se
0: myslím,
2: kutálí, co musíte chytat. A sportovní gymnastika, ta má naopak nářadí.
0: To jsou třeba, když se někde to stojí, víš?
2: Tak, na to
0: nebo se
2: leze,
0: na tom visí.
2: Přeskakuje se to, jsou to třeba kruhy, koza, švédská bedna, anebo jsou to třeba prostná. A prostná je to, že si na koberci skáčete, jak vám to napadne, a improvizujete. A my teď budeme také trošku improvizovat, protože k mým nejoblíbenějším náčiním v gymnastice patřilo švihadlo.
0: Švihadlo je prostná?
2: Švihadlo je švihadlo, ano, cvičí se také na koberci, ale tím, že mám náčiní, tak se tomu neříká prostná, protože prostná jsou prostě bez jakéhokoliv náčiní.
0: Jsou prostá?
2: Prostá jsou prostá. Tak, děti, vybrat si na cvičení švihadlo je asi pro mnohé z vás jednoduché, ale co už možná nevíte je, jaká délka švihadla je pro nás vhodná. A my to zjistíme jednoduše. Když si stoupnete na své švihadlo, které buď si donesete, anebo do příště pořídíte, konce švihadla si dáte do podpaží a zbytek ustřihnete.
0: Takže když si představím švihadlo jako hada, tak mu vlastně stoupnu na záda a zvednu ho za pusinku a za ocáze.
2: Výborně.
0: A dám si to do podpaží.
2: Krásná pomůcka. Ano, Piggy natáhl hada, my si natáhneme švihadlo, držíme si ho v podpaží.
0: Prosím vás, ale nikdo to se skutečným hadem neskoušíte.
2: Přesně tak. Takže teď jste si udělali správnou délku svého švihadla. Jak jsem říkala, zbytek si ustřihněte, protože my, moderní gymnastky, jsme neměli obyčejná švihadla, které koupíte ve sportovních potřebách, ale kupovali jsme si taková pevná lana, která se ještě navíc omotávala na těch zádech, jak říkáš ty, Piggy, když bych sem použila právě toho hada, aby švihadlo bylo pevnější, aby když ho vyhodíme, nám dělalo krásné tvary. A aby bylo těžké, aby když nám padá zpátky do rukou, se nám hezky chytlo.
0: To je takový fígl,
2: to je takový fígl. Ale my teď, děti, už také víme, kromě toho, jak je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou, co je to přenášení váhy ze strany na stranu. Takže držíme švihadlo na jeho konci, nohy dáme do mírného rozkročení a přenášíme váhu vpravo a vlevo a švihadlo dáváme k pravé ruce nahoru a k levé ruce nahoru, k pravé ruce a k levé ruce. Je to, jako bychom možná prali trošku prádlo, ale to jenom, abyste věděli, jakým směrem vám jdou ruce doprava a doleva.
0: Já si trochu přijdu, jako kdybych byl Víla a Málka a tancoval bych tak, na louce.
2: Ano, takže teď jsme Víla a Málka, doprava a doleva.
0: Nevím, jestli to je úplně pro kluky.
2: Já jsem ti to říkala. V každém případě nevadí, protože pro kluky tady vymyslím něco jiného. Zavzpomínáme na to, jaké je to skákání přes švihadlo. Pozor, držíme švihadlo, v úrovni ramen máme své ruce a rozpérujeme kolena. Nejdříve hodíme švihadlo nad hlavu, pouštíme ho před tělem dolů, podvlékneme si ho pod špičky, zdvihneme paty a švihadlo vyndáme za svými zády. My jsme teď zvolili techniku podvlékání, abychom ladili rytmus paží a nohou. Takže ještě jednou, švihadlo dáváme za zády nahoru, pouštíme ho před tělem dolů, dáváme si ho pod své špičky, zdviháme paty a švihadlo máme zpátky za
0: zády. A já jsem taková kolíbka, veď, nebo houpací křeslo.
2: Houpací křeslo. A teď, když rozpérujeme kolena, začneme poskakovat na špičkách a začneme švihat švihadlem, tak se dá říct, že jste zvládli i nejjednodušší techniku, kterou každá správná moderní gymnastka musí mít.
0: Počkej, to já ještě neumím, to já musím natrénovat.
2: Piggy, totiž já ti něco řeknu. Dnešní děti skoro neumí skákat přes švihadlo, proto já jsem dnes tuto sportovní disciplínu vybrala. Já se k ní zase někdy příště vrátím a vy děti poctivě trénujte. Piggy se taky snaží, ale jak říkám, v tréninku je síla. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
0: A víte co? Já Hanku překvapím, až přijde příště, tak přeskočím švihadlo aspoň 10krát, ale zatím se mi to ještě nějak motá. Tak zatím ahoj, trénujte taky, ať na to nejsem sám. Ahoj. Jo, teď to šlo.

Už zrála jablíčka na pláňkách v lesích. Ten čas je pro víly moc důležitý. Která víla nevypije šťávu z jablíčka napůl uzrálého, ta až do příštích jablek klopítá při tanci. Amálka vzala koflík z žaludového kalíšku a šla hledat jablíčko. Lec, kde po lese se poptávala po pláňce, ale řekla jí až Sojka. Já o ní vím, já tě tam dovedu. Když tam došli, povídá pláňka Amálce. Že jdeš, každý rok vychovám jablíčko pro vílu, ale ještě se tu u mě žádná nestavila. Jenže to jablíčko viselo moc vysoko a Málka nedosáhla. Povídá Sojce, vyleď nahoru a schoď jablíčko do trávy. Až by jablíčko buchlo o zem, já bych snad vyletěla z peří. Lekla se Sojka a byla ta tam. A Málka stála pod pláňkou s prázdným koflíkem. V tom přišli dva ježci, dupalí jako vojáci. Já jsem ježek, povídá první. A já ježková, povídá druhý. Oni tak začínali každou řeč, aby si je někdo nepopletl. Proč tu tak stojíš? Povídá ježková. Protože jablíčko visí moc vysoko, řekla Amálka. Tak drcni do stromu a ono spadne, poradil jí ježek. Amálka vzala za kmen a zatřásla. Na pláňce se pohnul sotva list. Takhle to jablíčko dolů nedostaneš, povídá ježek. Ustoupil o 7 kroků, rozběhl se a vrazil do pláňky. Jablíčko spadlo Amálce do dlaní. Chvíli s ním otáčela a zas. Ale jak z něho dostanu šťávu? Takhle, řekla ježková. Vrazila do jablíčka pichlák a z jablíčka se hned čepovala šťáva. A Málka si natočila plný koflík, vypila ho a oddychla si. Teď ze mě bude až do příštích jablek parádní tanečnice. Měšci si vzpomněli, že pospíchají a šli dál. Ušli sotva kousek, když ježek řekl, podívej, ježková, na cestě leží kámen. No tak dej pozor, abys na něj nešlápl, řekla ježková. Jenže ježkovi se na kamenu podvrátila noha a tlápl rovnou ježkové do pichláků. Převalil se a že to bolí a že nemůže dál. Tak já jdu pro pomoc, řekla tenkým hlasem ježková a rozběhla se zpátky k Amálce. Amálko, ježek mi šlápl bosou nohou na pichláky a teď tam leží. Když šlápne ježek na ježka, to je opravdu neštěstí, lekla se Amálka, popadla sukničku do dlaně a rozběhla se tam. Ježek leží a dívá se jen na půl oček. Musíme najít pravou bylinu, řekla Amálka. Našla proutek bez bolístky a dala k ní ježkovi čichnout. A, už nebolí? Ptá se ježková. Bolí. A ježek se dívá už jen na čtvrt oček. Tak já sama nevím, starala se Amálka. Ježek už má oči docela zavřené. V tom ale vyšel na nebi měsíček a povídá, já se na to radši podívám sám. Sklouzl se až dolů po nebeské skluzavce a řekl, ježek má v tlapce moc velikou horkost. Podržel v chladných měsíčních rukách ježkovi tlapku a maličko ji hladil. To je lahoda, povídá ježek a otevřel na osmínku oči. A otevřel je na čtvrtičku, na půl a pak docela. Já už to všechno věděl napřed,
řekl měsíček. O Amálce, o Jablíčku, o Ježkovi, o Ježkovi, o Píchláku

0: Dnes je 13. října.
1: A svátek má Renáta.
0: Renáta?
1: Mhm. Tohle jméno pochází z latiny a znamená prý vznešená a urozená.
0: Tak by se to mělo říkat Renato.
1: Ano, tak, tak. Pochází totiž z italského slova Renata, které označuje královnu.
0: To vypadá na opravdu urozené jméno.
1: To jo. Takže všem Renatám, Renkám a Renátkám
0: přejeme všechno nejlepší.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Pozdě v noci, když už všichni dávno spali, uslyšel Muminkův tatínek nějaký naříkavý hlas. Posadil se tedy a poslouchal. V okapech se řinul déšť a na půdě, jako obvykle, když foukal vítr, bouchalo porouchané okénko. Žalostný hlas se ozval znovu. Tatínek si oblékl župan a šel svůj dům obhlédnout. Podíval se do světle modrého pokoje, pak do žlutého a nakonec do puntikovaného, ale všude bylo ticho. Tatínek proto otevřel dveře verandy a vyšel do deště. Posvítil si kapesní lampou na schody a na trávník. Světlem ozářené dešťové kapky se zaleskly jako diamanty. Vítr foukal až hrůza. Co pak to tam pro boha je? Zeptal se Muminkův tatínek sám pro sebe. Venku totiž sedělo něco mokrého a zbědovaného, s fousy a černýma lesklýma očima. Jsem Ondatra, pravil ten zbědovaný tvor slabým hlasem. Ondatra Pižmová bezdomová. Polovina mého domu přišla vniveč, když jste stavěl most přes řeku. No, to samozřejmě nevadí. Druhou polovinu odplavil déšť. To taky nevadí. Pro filozofa je naprosto lhostejné, zda žije nebo ne, jenomže při tomhle zachlazení je nadmíru nejisté, co se mnou bude. To mě strašně mrzí, řekl Muminkův tatínek. Nevěděl jsem, že pod mostem bydlíte. Pojďte prosím dále, moje paní vám určitě někde připraví postel. Postele mě pranic nezajímají, pokračovala Ondatra chmurně. Bydlela jsem v pouhé díře, ale byla jsem tam spokojená. Filozofovi je sice lhostejné, zda se mu vede dobře či naopak, ale rozhodně to byla díra dobrá. Setřásla ze sebe vodu a zbystřila pozornost. Co je to tady za dům? Úplně obyčejný muminí dům, odpověděl tatínek. Sám jsem ho postavil. Nedala byste si proti tomu nachlazení skleničku jablečného vína? Je to sice zbytečné, poznamenala Ondatra, ale třeba ano. Muminkův tatínek odběhl do kuchyně a otevřel skříň, ale světlo si nerozsvítil. Natáhl se pro láhev s jablečným vínem, která stála na nejvyšší polici, leč marně. Natáhl se tedy ještě jednou a víc, jenže v tu chvíli schodil hlubokou servírovací mísu. Ozvala se strašná rána. Celý dům se probudil, začalo se rozléhat volání a bouchání dveří. Pak do kuchyně přiběhla maminka se svíčkou v klapce. To jsi ty, pravila, a já myslela, že se k nám dostal nějaký lotr. Chtěl jsem sundat jablečné víno, vysvětloval jí tatínek, a nějaký osel postavil tu pitomou mísu úplně na okraj. Dobře, že se rozbila. Stejně byla strašně ošklivá, odpověděla Muminková maminka. Vylez si na židli, dosáhneš na láhev líp a sundej skleničku také pro mě. Tatínek vylezl na židli a sundal láhev a tři skleničky. Pro koho je ta třetí, divila se maminka. Pro Ondatru, odpověděl tatínek. Přišla o dům a tak bude bydlet u nás. Rozsvítili na verandě petrolejovou lampu a připili si spolu na zdraví. Mumínek a čenich se toho mohli taky zúčastnit, i když byla hluboká noc. Pili však mléko. Déšť stále tančil po střeše a vítr nabil na síle. Vil v komíně a dvířka od kachlových kamen neklidně rumplovala. Ondatra přitiskla čumák k oknu verandy a upřela zrak do tmy. Tohle není normální déšť. Deště jsou někdy nenormální? Zeptal se Muminkův tatínek. Smím vám nalít ještě skleničku? Tak třeba trochu, odpověděla Ondatra. Děkuji, děkuji, už je to lepší. Velký zánik, co nás čeká, mě moc velké starosti nedělá, ale když už k němu má dojít, nerada bych, aby mi přitom bylo zima na bříško. Naprosto s vámi souhlasím, pochopitelně, přitakala jí maminka a dodala, tenhle déšť snad ale není předzvěstí zátopy. Paní, vy nevíte, o čem mluvím, pronesla vážně. Necítila jste poslední dobou ve vzduchu něco zvláštního? Neměla jste nějakou předtuchu? Nemrazí vás někdy v zádech?
1: Ne,
0: odpověděla Muminkova maminka udiveně.
1: Je na obzoru nějaké nebezpečí?
0: Zašeptal čenich a zadíval se na Ondatru. To nikdy nevíme, zamumlala Ondatra. Vesmír je tak veliký a země je těsně malá a ubohá. No, půjdeme si, myslím, lehnout, pravila maminka chvatně. Pozdě v noci se nemají vyprávět strašidelné příběhy. Za chvíli byla všechna světla zhaslá a celý dům spal. Déšť a vichřice však pokračovaly až do rána. Příštího dne bylo zamračeno. Mumínek se probudil a vyšel do mokré, tiché zahrady. Vichřice pominula a přestalo pršet. Nic však nebylo jako obvykle. Mumínek dlouho stál, díval se a větřil všemi směry a teprve po chvíli pochopil, čím to je. Všechno bylo šedé. Nejenom nebe a řeka, ale i stromy, země a dům. Všechno bylo úplně šedé. Svět vypadal příšerně, jako bez života.
2: To je hrozné, řekl Mumínek potichu. To je hrozné.
0: Z domu vyšla Ondatra a zamířila k tatínkově houpací síti. I síť byla šedá. Lehla si do ní a hleděla vzhůru do šedé jabloně. Poslyš, zavolal na ní Mumínek. Čím to je? Proč je všechno šedé?
2: Neruš mě, odpověděla Ondatra. Běž si hrát, dokud si hrát můžeš. V té věci stejně nejsme schopni nic udělat. A tak je nejlíp brát všechno filozoficky.
0: Co se má brát filozoficky? Vykřikl Mumínek.
2: Zánik světa, vysvětlila mu Ondatra klidně.
0: Mumínek se obrátil a běžel rychle do kuchyně, kde jeho maminka právě chystala ranní kávu. Maminko, křičel, všechno je šedé a Ondatra říká, že svět zanikne, pojď se podívat. Maminka odstavila kávu z plotny a šla se synkem do zahrady.
2: To teda vypadá, poznamenala. Jak se všechno mohlo tak hrozně zaprášit?
0: Přejela tlapkou po jednom listu a měla ji celou šedou a trochu lepkavou. Ona říkala, že to není normální déšť, pokračoval Mumínek hlučně. Říkala, že ve vzduchu je něco zvláštního a že jí mrazí v zádech a že země je děsně malá.
2: Ondatra byla asi trochu rozrušená, vysvětlovala maminka. To se stává, když se někomu zboří dům nebo když je mu zima na bříško. Po kávě se to tady pokusím z nejhoršího oprášit. Muminku, buď dobré mysli a nestraž zbytečně čenicha.
0: Zašla do domu a vyhledala Muminkova tatínka.
2: Viděl jsi, jak všechno vypadá?
0: Ovšem, odpověděl tatínek účastně, čichal jsem k tomu a páchne to fosforem. Velmi zajímavý jev.
2: Děti ale mají strach, namítla maminka.
0: A Ondatra jim nahání strach ještě větší. Nemohl bys je přimět, aby mluvila o příjemných věcech, nebo aby neříkala vůbec nic?
2: Pokusím se, slíbil Muminkův tatínek. Obávám se však, že následkem dlouhého samotářského života říká bez okolku vše, co jí slina na jazyk přinese.
0: Tatínek měl pravdu. Při raní kávě jim Ondatra na stole verandy předvedla celý vesmír.
2: Tady je slunce, řekla a ukázala na cukřenku. Všechny tyhle suchary jsou hvězdy, tenhle drobek sucharu představuje zemi. Tak je nepatrná. A vesmír je tak velký, že nekončí nikde. A je skrz naskrz černý jako uhel a nahoře se v temnotě potulují nebeské příšery. Štír, medvědice a beran.
0: No tak, přerušil jí tatínek. Ondatra se však nedala vyrušit a pokračovala.
2: Další sluneční soustava se na váš verandový stůl ani nevejde, ta je tam venku.
0: A po těch slovech vyhodila obložený chlebíček ven do zahrady.
2: Ne tak zhurta, ohradila se maminka
0: a odsunula zbytek chlebíčků stranou.
1: Je takových slunečních soustav hodně?
2: Plno, odpověděla Ondatra s pochmurným uspokojením. Z toho můžete vyrozumět, jak málo je důležité, zda země zanikne nebo ne.
0: Maminka si povzdechla.
1: Já nechci zaniknout, vykřikl čenich. Našel jsem jeskyni, nemám na zanikání čas?
0: Tatínek se naklonil k Ondatře a řekl. Co kdybyste si trošku zapřemýšlela v houpací síti? Nepřišlo by vám to vhod?
2: To říkáte jenom proto, abyste se mě zbavil, odpověděla mu Ondatra.
0: Sfoukla na podlahu drobek sucharu znázorňující naši planetu a zmizela pod stolem.
1: Mumínek zakňučel. A my teď půjdeme k řece, řekla maminka. Ukážu vám, jak se dělají lodě z rákosí.
0: Celý ten den míjel čas velice pomalu. Čenichovi a mumínkovi se nechtělo jít do jeskyně. Co kdyby země zanikla a oni nebyli doma? Lov perel jim najednou připadal úplně bláhový. Posadili se na schody od verandy, které se jim zdály jaksi nejbezpečnější, a šeptali si spolu o vesmíru, co není vůbec modrý nýbrž černý, a v němž celá sluneční soustava neznamená víc než odhozený obložený chlebíček.
2: Musíme je donutit k nějaké činnosti, řekla maminka starostlivě mumínkovu tatínkovi.
0: Nechtějí si hrát? Nemají v hlavě nic jiného než ty nápady se zánikem světa, co jim napovídala Ondatra.
2: Asi je na chvíli pošleme někam pryč z domu, řekl tatínek.
0: Ondatra vykládala o nějaké observatoři.
2: O čem? Zeptala se mumínková maminka.
0: O observatoři, odpověděl tatínek. Má tu být kousek dál po proudu řeky. Dá se odtamtud dívat na hvězdy. Když mají děti plnou hlavu hvězd, proč by se na ně nemohli podívat?
2: Ano, asi máš pravdu, odpověděla maminka a pokračovala v oprašování šeříkového keře.
0: Když všechno promyslela, šla ke schodům od verandy a pravila. Říkali jsme si s tatínkem, že byste měli podniknout malý výlet.
2: Milá maminko, když může země co nevidět zaniknout, tak se na výlet nechodí, odpověděl mumínek.
1: Vesmír je černý jako uhel a plný velkých nebezpečných hvězd, zabručel čenich.
0: Vím, řekla maminka. A právě na ně byste se měli jet podívat. Ondatra říkala, že kousek odtud po řece je místo, odkud se hvězdy dají uvidět. Nebylo by na škodu, kdybychom u nás doma věděli, jak velké ty hvězdy jsou a zda je vesmír opravdu černý.
2: Chceš tím říct, že by ses pak cítila klidnější? Zeptal se mumínek.
0: Určitě, odpověděla maminka. Mumínek se ihned zvedl a pravil. Zjistíme to. Nemusíš se znepokojovat, třeba je země mnohem větší, než si myslíme.
2: Čenichovi se rozčílením roztřásla kolena a pomyslel si.
1: Já můžu jet taky, nejsem tak malý, abych nemohl.
0: Obrátil se k mumínkově mamince a řekl.
1: Zařídíme to, buď klidná. Jenom nezapomeň každý den položit na schody misku s mlékem, až budu pryč. Neřeknu proč.
0: To je tajemství.

0: básnička.
1: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem.
2: Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti, ty jsi truhlík, viď?
0: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto. A jak škytnu? Škyt! Přetrhnu si nit.
3: A teď ještě jednou.
1: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem.
2: Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti. Ty jsi truhlík, viď?
0: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto. A jak škytnu? Škyt! Přetrhnu si nit.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Žili v jednom kraji, v jednom lese, v jednom domku tři medvědi. Jeden byl velikánský, druhý veliký a třetí docela malý. Však se i tak jmenovali. Medvědisko, medvěd a medvěďánek. První spal velikánským spánkem, druhý spal velikým spánkem a třetí spal docela malým spánkem. Když se probudili, snídali ovesnou kaši. Jeden měl velikánský hlad, druhý měl veliký hlad a třetí měl docela malý hlad. První si nabíral kaši z velikánské misky velikánskou lžící. Druhý si nabíral kaši z veliké misky velikou lžící. A třetí si nabíral kaši z docela malé misky docela malou lžící. Jeden přitom seděl na velikánské židli, druhý na veliké židli a třetí na docela malé židli. A když kaši posnídali a neměli hlad, začaly se jim oči klížit a šli zase spát. Jeden měl velikánskou postýlku, druhý měl velikou postýlku a třetí měl docela malou postýlku. První usnul velikánským spánkem, druhý usnul velikým spánkem a třetí usnul docela malým spánkem. A když se probudili, snídali ovesnou kaši. Jenomže jednou moc přiložili do kamen a kaše byla horká. A tak, že se půjdou projít do lesa, než kaše vystydne. Jeden se procházel velikánským krokem, druhý se procházel velikým krokem a třetí docela malým krokem. Dívali se po korunách stromů, dívali se po medu a tak není divu, že zakopli o pařez. První zakopl o velikánský pařez, druhý zakopl o veliký pařez a třetí zakopl o docela malý pařez. A když se zvedli, šli zase domů. Jenomže mezi tím přišla k jejich domku babka. Být mnohem hodnější, než byla, mohla to být docela hodná babka, ale nebyla. Byla to zlá babka Chňapka. Přišla a nezaťukala na dveře, protože na dveře ťukají jenom hodné babky. Babky Chňapky lezou do domků oknem a chodí na návštěvu jen tehdy, když nikdo není doma. Tak babka Chňapka vešla do domku oknem a uviděla na stole tři misky s ovesnou kaší. Být to hodná babka, pěkně by počkala, až někdo přijde a pak by také poprosila o misku ovesné kaše. Jenomže to byla babka Chňapka, která si všechno bere a na nic se neptá. Hned se postavila k velikánské misce, popadla velikánskou lžíci a nabrala si kaši. Byla horká. Babka Chňapka se rozlobila a tohle řekla. Řeřicha, křen, řetkev, tuřín, řepa, řapík, hřib, já zuřím. Brukev, celer, ringle, hrách, ryzec, kotrč, mějte strach. A když to dořekla, postavila se k veliké misce a velikou lžící nabrala ovesnou kaši. Byla studená. Babka Chňapka se rozlobila a tohle řekla. Řeřicha, křen, řetkev, tuřín, břečťan, vřes, chřest, tak já zuřím. Brukev, celer, ringle, hrách, chrpa, choroš, mějte strach. A když to dořekla, postavila se k docela malé misce a docela malou lžící nabrala ovesnou kaši. Nebyla horká ani studená, ale bylo jí málo. Babka Chňapka se rozlobila, už nic neřekla a posadila se na velikánskou židli. Byla tvrdá a to jí tak rozlobilo, že řekla řeřicha, křen, řetkev, tuřín a posadila se na velikou židli. Byla měkká a to jí tak rozlobilo, že řekla brukev, celer, ringle, hrách a posadila se na docela malou židli. Ta nebyla ani tvrdá, ani měkká, ale byla malá. Babka Chňapka prosedla sedátko, spadla na podlahu a to jí tak rozlobilo, že už nic neřekla. Zvedla se z podlahy a vyšla po schůdkách do ložnice. stála tam velikánská postýlka a veliká postýlka a docela malá postýlka. Babka Chňapka se uložila do velikánské postýlky. Měla těžkou peřinu a to babku tak rozlobilo, že řekla břečťan vřes chřest řetkev tuřín a uložila se do veliké postýlky. Měla lehkou peřinu a to babku Chňapku tak rozlobilo, že řekla chrpa chroš ringle hrách a uložila se do docela malé postýlky. Ta neměla ani těžkou peřinu, ani lehkou peřinu a tak v ní babka Chňapka usnula. Jenomže mezitím přišli z lesa medvědisko, medvěd a medvěďánek. Hned se hrnuli ke svým miskám. Medvědisko k velikánské, medvěd k veliké a medvěďánek k docela malé. A tu medvědisko spatřil, že v jeho kaši stojí lžíce a velikánským hlasem si postěžoval. Někdo mi ujedl kaši. Ale to už i medvěd spatřil, že v jeho kaši stojí lžíce a velikým hlasem si postěžoval. Někdo mi ujedl kaši. Ale to už i medvěďánek spatřil svou misku a docela malým hlasem si postěžoval. Někdo mi ujídal kaši, až mi ji snědl. A bylo to tak. Někdo je musel navštívit. Medvědisko se rozhlédl po sednici a tu viděl, že jeho velikánská židle je odstrčená a velikánským hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl. Ale to už i medvěd se rozhlédl po sednici, viděl, že i jeho veliká židle je odstrčená a velikým hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl. Ale to už i medvěďánek se rozhlédl po sednici. Viděl, že jeho docela malé židli chybí sedátko a docela malým hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl, až mi ji proseděl. A bylo to tak. Někdo je musel navštívit. Medvědisko, medvěd i medvěďánek vyšli po schůdkách do ložnice. Medvědisko se tu rozhlédl. Poznal, že jeho velikánská postýlka je rozestlaná a velikánským hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal. Ale to už i medvěd poznal, že jeho veliká postýlka je rozestlaná a velikým hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal. Ale to už i medvěďánek poznal, že jeho docela malá postýlka není prázdná a docela malým hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal a ještě tam spí. A bylo to tak. V medvěďánkově posteli spala babka Chňapka. Když ji medvědi probudili, ještě se vám rozlobila, skokem z okna vyskočila, spadla rovnou do trní. Do trní a do lopuchů. Šeptá se od ucha k uchu, že tam dodnes strčí. A naši tři medvědi už o ní nic nevědí.
1: Pokladnička. V dětském pokoji bylo velmi mnoho hraček. Na skříni stála pokladnička. Byla hliněná a měla podobu prasátka. Měla ovšem nahoře otvor a ten otvor byl nožem ještě zvětšen, aby se tam mohly strkat také velké stříbrné peníze. Dostali se tam dva. A kromě toho mnoho jiných drobných mincí. Pokladnička byla jimi tak naplněna, že již ani nezvonili, když si jí zatřásl. A to bylo to nejvyšší, kam až to může pokladnička vůbec přivést. Tak tedy stála pokladnička na skříni a dívala se dolů na všechno ve světnici. Věděla dobře, že za to, co má v břiše, mohla by koupit všechno. A to už pak by mohla mít pořádné sebevědomí. Také ostatní věci v pokoji si to myslili. Třeba to neříkali, neboť měli dost co hovořit o jiném. Zásuvka pohovky byla vytažena a tu se v ní ukázala velká pana. Trochu stará a na krku spravovaná. Dívala se ven a náhle zvolala. Zahrajme si na lidi, to bude něco. Nastal všeobecný rozruch. Ba i obrazy se hýbaly na stěně, neboť chtěli ukázat, že mají také zadní stranu. A proti tomu se nedalo nic říci. Bylo to o půlnoci. Měsíc svítil oknem a hezky všechno osvětloval. Hra měla již začít a všechno bylo pozváno. Ba i dětský vozíček třeba patřil k hrubším hračkám. Každý má do sebe cosi dobrého, říkal. Nemůžeme být všichni šlechtici. Někdo také musí být k užitku, jak se říká. Pokladnička byla jediná, která dostala pozvání písemně. Stála příliš vysoko, aby si mohli myslit, že by to ústně uslyšela. Také nedala žádnou odpověď, přijde-li či ne. Měla-li být s nimi, mohla zůstat jenom na svém místě. Podle toho se měli ostatní řídit. A také se zařídili. Malé loutkové divadélko bylo hned postaveno tak, aby bylo vidět přímo do něho. Chtěli začít divadelní hrou a potom měl být podáván čaj s duchaplným hovorem a při něm se měl třípit rozum a s tím se hned začalo. Houbací kůň mluvil o tréninku a plnokrevnosti, dětský vozík o železnici a parní pile. Toť ovšem patřilo všechno k jejich oboru a mohli o tom hovořit. Hodiny v pokoji hovořili o politice. Tice. Věděli vždy, kolik uhodilo, ale říkalo se o nich, že nejdou dobře. Hůl Španělka byla hrdá na své kování a na svůj stříbrný knoflík. Byla totiž okována z hora i z dola. V lenožce ležely dvě vyšívané podušky. Byly tuze roztomilé a hloupé. A tak mohlo divadlo začít. Všichni seděli a dívali se. Byli vyzváni, aby tleskali, bouchali a hlučeli, jako by z toho měli radost. Jezdecký bičík řekl, že nikdy nenapráskal starým lidem. Já práskám každému, pravilo třaskavé zrnko. Na tom přece nezáleží, jak je kdo stár, mínilo plivátko. Tak uvažovali všichni při divadelním představení. Kus nestál za mnoho, ale byl dobře proveden. Všichni herci se obraceli namalovanou stranou ven, mohl se na ně dívat jenom z líce a nikoli z rubu. A všichni hráli znamenitě, až docela vpředu divadla. Nitě byly pro ně příliš dlouhé, ale tím víc je bylo vidět. Spravovaná pana byla tak pohnuta, že nýtek, který ji držel, povolil. Pokladnička byla tak dojata, že se rozhodla učinit něco pro jednoho z herců a dát do poslední vůle, aby ležel vedle ní v hrobě, až nastane čas. Byl to skutečný požitek, takže vynechali podávání čaje a hned přišlo tříbení rozumu. To nazývali hrát si na lidi. A nebyl v tom žádný jiný úmysl. Jenom si tak hráli. A každý myslel sám na sebe a na to, co myslí pokladnička. A pokladnička přemýšlela nejdále dopředu. Myslela na poslední vůli a pohřeb. A kdy to nastane? Bývá to vždycky dříve, než se naděješ. Bác! Teď spadla ze skříně. Ležela na zemi, rozbita na kusy. A střepy a peníze z ní skákaly a tančily po podlaze, nejmenší se otáčely, velké se kutálely, zvláště jeden stříbrný peníz. Ten chtěl hodně daleko do světa. A dostal se tam. A také všechny ostatní se tam dostali. A střepy z pokladničky se dostaly do kbelíku. Ale na skříni stála hned druhého dne nová hliněná pokladnička. Nebylo v ní ještě ani penízku. A proto nemohla zazvučet, když jí někdo zatřepal. Tím se podobala své předchůdkyni. Byl to přece začátek. A tím skončíme.

0: učitelka. Honzíku, Honzíku, zase máš špatně spočítaný domácí úkol? No tak to bude pětka.
1: Honzík si povzdechne. Chudák táta.
0: To znamená, že tatínek psal za toho Honzíka ten úkol sám.
2: A to mě nenapadlo.
0: A teď dostane pětku.
3: Jak malovali, až vymalovali. To jednou sluníčko zaspalo a když se potom probudilo a kouklo na svět, no tohle byl celý bílý, že by napadl sníh? Kde pak? To jenom můj čmeláků malují, žaloval zelený koníček.

Za takové malování nikdo Čmeldu ani Brundu nepochválil. I maminka jim tentokrát pohrozila proutkem. A tak, když se nedívala, utekli a schovali se za veliký dub. Pod jednou dubovou větvičkou ležely parohy. Hurá, já našel parohy, Brundo, volal Čmelda. Někdo tady zahodil parohy. A nebo ztratil, uvažoval Brunda. Ba ne, tyhle parohy už nikdo nepotřebuje a maminka z nich bude mít radost. Pověsí si je nade dveře a přestane se na nás zlobit. Pojď, pomoz mi s nimi. A čmeláci popadli parohy, zatáhli a z dubového úkrytu vytáhli pěkně naštvaného Brouka Roháče. Zbudili jste mě, vy medáci, řval Roháč, až z dubu žaludy padaly. Nikam, tady budete, pokračoval hromově, když vyděšení čmeláčci chtěli utéct. Co chytím, nepustím, to si zapište za tykadla, zůstanete.

0: Hrůza. Ale, pípnul Brunda, na tak velký dům se spotřebuje hodně barvy. A tu my máme doma, pokračoval Čmelda. Když nás teď pustíš, my si zítra přineseme tolik barvy, že budeš mít raz, dva vybíleno.
1: Tak jo, zabručel Roháč. Ale běda, kdybyste mě chtěli ošidit.
2: Neměli jste se zatoulat až k dubu. Teď musíte splnit, co jste slíbili, řekla maminka, když Čmelda s Brumdou samou starostí ani dospat nemohli. Jak se takový veliký dub bílí? Budou mít dost barvy a síly? Co když přece jen zůstane někde zelený lísteček? Co pak s nimi Roháč udělá? Ale pak se najednou rozednilo a když se čmeláci podívali z okna, všude bylo bílo. Každá travička, každý lupínek, i ten dub v dálce za loukou bělostí zrovna zářili.
0: Mráz za nás vymaloval, jásali čmeláčci, a máme po starosti.
2: Pak přišel Roháč a povídal.
1: Jsem spokojený. Prohlédl jsem celý svůj dům a musím říct, že jste nevynechali ani lísteček. Škoda jen, že mě dnes trochu zebou parohy. Že by se blížila zima?
0: Na zimu je nejlepší peřina, poradili Roháčovi Čmelda s Brumdou a byli rádi, že to jejich malování tak dobře dopadlo.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, jsme tady s Hankou Kynichovou. Já, Piggy a Hanka.
2: Ahoj, Piggy.
1: Ahoj.
2: Já jsem tě dlouho neviděla a chtěla jsem se tě zeptat, jak jsi se měl o Vánocích?
1: Já jsem se měl asi dobře.
2: Já se tě na něco zeptám, protože když tě tak jako vidím, tak mám takovej pocit, že jsi hodně ležel a koukal jsi na pohádky.
1: Hanko, a proč máš takový pocit?
2: Protože se mně zdá, že se ti trošku zakulatila bříško.
1: Já jsem si to myslela. To se celou dobu snažím stát s bříškem zataženým.
2: Piggy, takže se dá říct, že jsi moc nechodil. A víš, co se ti stalo s tvými svaly?
1: Nevím, co se mi stalo s mými svaly, ale vím, co se stalo s mým bříškem. Musím říct, že si nedohlédnu na kopítka.
2: To je právě to, co jsem ti chtěla takhle chce naznačit, ale naštěstí to víš sám. Takže to, že máš velké bříško, se ti povolili zádové svaly a teď je naším úkolem, pokud toto dělali i děti doma, aby jsme napravili jak tebe, tak naše děti. Co říkáš?
1: Tak asi musím říct, že bych byl rád, viď?
2: A mě tak napadá, že by naše děti mohly vzít i svoje maminky anebo tatínky a dát si s námi jedno posilování břišních svalů.
1: Ještě, že po mně nechceš, abych vzal medvěda Huga, ten by nechtěl.
2: A tak víš co, tak zavolej, máme tady nějaké kamarády, které by si zavolal.
1: Víš co, nejlepší bude, když naučíš ty cviky mě a já je naučím medvěda.
2: Tak jo, takže Piggy, pojď si lehnout na záda. Milé děti, já vás volám, abyste si s námi lehli na záda.
1: Už ležím.
2: Tak, teď pokrčte obě nožky v kolenou. Aha. Ano, ruce si dejte za hlavu. A pojďte zdvihnout lehce hrudník až po lopatky nahoru a zase pustit dolů. Piggy,
1: já nevím, co jsou lopatky.
2: Aha, tak prosím tě, to jsou takové dvě věci na zádech. Takže když si sáhneš na prsa, sáhni si na prsa a teď si sáhni na to samé vzadu, tak ti vyjedou lopatičky. Máš je tam?
1: Takové kostičky.
2: To jsou ony. Takže zpátky ruce za hlavu. A teď se zdvihneme nahoru. Lopatky jsme lehce zdvihli také.
1: Je to jako kdyby přidával bradičku k popíšku.
2: Přesně tak. A pustím dolů. A Piggy, a teď nás čeká velký úkol. Udělá to 10krát po sobě. Nádech, výdech. Tak pojď, máme ruce v týl, to znamená za hlavou. A když jdeme nahoru, milé děti, Piggy, pojď, tak vždycky nahoru je výdech. Já vám to ukážu. Zdvihám hrudník. Pokládám hrudník. Nadechuju se. Vydechuju, když jdu nahoru. A nadechuju se, když jdu dolů. A ještě jednou vydechuju cestou nahoru. Nadechuji se cestou dolů. A teď pozor, malinká změna. Zůstaneme nahoře a jenom malinké hmyty. Piggy, cvič, já tě vidím, ty spíš. Ty spíš.
1: Tak. Já hrozně hmytám.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. U těch hmytů se dýchá a polož se na záda. Tak milé děti, pro dnešek by to stačilo, protože musíme trénovat pozvolna, ale pravidelně. Mějte se hezky, Piggy, rozluč se s dětmi. Ahoj.
1: Mě se ten pupíček už trochu vrátil.
2: A já mám pro tebe příslib, že příště budeme opět posilovat břišní svalstvo.
1: To jsem rád. Ahoj.
3: To si můžete myslet, jak pavouk skoprněl, když viděl v pavučině takového nemotorného brouka, který sebou házel jako ryba v síti.
4: Co tu děláte? Vysím, pane šéf. Co pak to nevidíte?
5: Pavoučí děti, které za tátou přiběhly, už to brali jinak.
6: Je, tatí, ten se třese. Je, tatí, ten je legrační. Nechaj nám ho na hraní.
5: Ale najednou uprostřed všeho volání se utrhlo několik vláken pavučiny, na kterých pytlík visel, a pytlík spadl horem pádem dolů. A jak se obrátil a zůstal viset vzhůru nohama na poslední niti, vypadlo mu několik medových koláčků z kapsy do trávy. No to jste teď měli vidět pavouka. Jako střela se spustil po svém vlákně za pytlíkem, zůstal viset vedle něho a ihned soukal vlákna provazy a lana na záchranu.
7: Malí pavoučci se také spustili, ovšem jen proto, že viděli, jak pytlíkovi něco vypadlo z kapes. Šup dolů, také každý na svém vlákně a už byli u medových cukrátek.
6: Tatí, ten pán něco ztratil. Jo, to je dobré. Halo, pane, vy jste cukrář?
5: Zatím tatínek tahal pytlíka omotaného už spoustou lan nahoru. Dětičky každé v ústech kousek kolečka nebo preclíčku šplhaly kolem nich také nahoru, každé po svém vlastním provázku. Pytlík byl hned v dobré náladě a volal na malé pavoučky. Hyp, hyp, hyp, kdo bude první nahoře? Malí pavoučci křičeli, hnali se o závod nahoru a tam s radostí čekali, až tatínek toho veselého pána vytáhne. Šampion světa ve šplhu po pavučině blahopřál pytlík pavoučkovi, který závod vyhrál. Já vám tu, chlapíci, budu muset jednou uspořádat celou olympiádu, sliboval. Na pavučině byl ovšem hned jako doma. No to je ohromné, jaké tu máte krásné provazy, ale velká škoda, že pod nimi není žádná záchranná síť. Já bych vás naučil po nich chodit jen tak po dvou nohách, jak to dělají provazolezci. To je pravda. Síť tam sice měli, ale ta byla na chytání mušek. Záchranou, jakou mívají provazolezci na poutích, neměli.
6: My bychom třeba řekli tatínkovi, aby vám ji udělal, volala pavoučata.
5: A hned také šla za tatínkem. No a druhý den už měl pytlík z jedné větve ke druhé napjato pěkné lano a pod ním velikou záchranou síť. Pavoučata s mámou už čekala nedočkavě na představení a tatínek to chtěl také vidět. Tak koukejte, pavoučata, já vám to ukážu, zahájil představení pytlík. Nejprve musím mít jako řádný provazolezec důkladné bydlo a vzal si z větví pořádné dlouhé bydlo, které si už včera připravil. To se musí pěkně nadhodit do ruky, povídá, a bác. Jak si bydlo nadhazoval, už jedním koncem srazil mámu i s pavoučaty z větve dolů. Štěstí, že máma hned pustila vlákno a pavoučata také. Visely teď dolů jako ozdoby z vánočního stromku.
4: Pardon, zavolal zahambeně pytlík.
5: Ale jak se podíval za nimi, srazil dolů druhým koncem bydla starého pavouka.
4: Prach milion zatras mákem, zaklel starý pavouk, když už se houpal na vypuštěném vlákně.
5: Pardon, volal pytlík za ním a zdvihl bydlo do výše, aby na nikoho nenarazil. Ale co čert nechtěl, nahoře byl velký zlatohlávek, který se právě motal v růžovém květu. Prásk sletěl dolů, jak dostal jednu bydlem do břicha a začal sebou mlít v záchranné síti. Ale to nebylo ještě všechno. Bydlo srazilo také růžový květ, ten spadl pytlíkovi jako klobouk na hlavu a pytlík se vším s bydlem a s růžovým kloboukem poroučel do sítě rovnou na zlatohlávka.
1: Pomoc, vražda, ten pán mě chce zabít, volal zlatohlávek a začal se s pytlíkem potýkat.
5: No, to vám bylo k popukání. Pytlík s růžovým kloboukem na hlavě vypadal jako nějaká panička. Zlatohlávek zase třímal v ruce bydlo, které sebral pytlíkovi a vypadal jako nějaký rytíř s kopím. Ale jak se s bydlem rozháněl, roztrhal úplně síť, až oba, zlatohlávek i pytlík, spadli dolů. Ne, až docela na zem. Zlatohlávek, jak padal, roztáhl křídla a uletěl. Pytlík zase zůstal viset za nohu v pavučině s kloboukem na hlavě.
7: Malí pavoučci se tomu ze svých vláken ohromně smáli, tleskali a také jiní broučci to viděli a hned to potom vykládali dál.
5: Ale to víte, jak se všechno poplete, když se to vykládá od úst k ústům. Za chvíli se všude povídalo, že zlatohlávek chtěl nějakou paní s růžovým kloboukem. Spletli si pytlíka s paní, pohoupat v houpací síti a že mu ta paní za to nabila bydlem.
7: Zkrátka, zlatohlávek měl z toho potom dlouho hroznou ostudu.

0: Dnes je 13. října.
1: A svátek má Renáta.
0: Renáta?
1: Mhm. Tohle jméno pochází z latiny a znamená prý vznešená a urozená.
0: Tak by se to mělo říkat Renato.
1: Ano, tak, tak. Pochází totiž z italského slova Renata, které označuje královnu.
0: To vypadá na opravdu urozené jméno.
1: To jo. Takže všem Renatám, Renkám a Renátkám
0: přejeme všechno nejlepší.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Na hradě černokněžníka Burana. Králevic Marko osaměl na hradě svých vznešených rodičů, kteří podnikli cestu do sousední říše. Protože královské manžely provázela četná družina, zůstalo na hradě jen málo lidí a ti nedovedli pobavit králevice. Aby se zbavil nudy, jel se prohlížet královský archív. Ve velké věžní síni bylo v těžkých dubových truhlách uloženo mnoho starých listin a rukopisných památek. A když králevic otevřel jednu velikou knihu vázanou v kůži, vypadl z ní starý pergamen. Marko jej zdvihl a s úžasem četl. Kdo hlasitě přečte slova na druhé straně, peklo učiní svým služebníkem. Marko obrátil pergamen a hned četl nesrozumitelná jemu slova. Sotvaže dokončil, rozlétlo se okno síně a před královicem stál podivný tvor. Byl postavy malé, oděn rudým šatem, po boku měl kort, malé růžky na hlavě, špičatá brada a kopítko prozrazovali ďábla. Volal jsi mne, pane, zde jsem, ohlásil se ďábel, poťouchle se usmívaje. Poruč, co chceš, všechno vykonám. Ty jsi ďábel? S úžasem tázal se Marko. Tak mě nazvali lidé. Můj pán, kníže pekel, volá mne však jménem Lapač. Králevic se na chvíli zamyslil. Potom uschoval kouzelnický pergamen a obrátil se k ďáblovi a poručil mu. Lapači, zanes mne k mým rodičům. Ještě dnes chci se s nimi potěšit. Nemožno, pane můj, nemožno, vymlouval se ďábel. Říše krále Dobromila, kam se odebrali na návštěvu, je příliš vzdálena, než abychom ji mohli ještě dnes uvidět. Markovi neušlo, že Lapač tváří se nějak rozpačitě. Proto zavolal přísně. Ty s mým služebníkem, já ti to poroučím. Ďábel se zhrbil, něco zamumlal, potom vzal královice za ruku, vytáhl jej na otevřené okno a vyskočil s ním ven. Hned obklopil je temný mrak, jež unášel je závratnou rychlostí. Marko vůbec nic neviděl a než se nadál, ucítil pod nohama pevnou půdu. Nalézali se v pusté krajině, kde se tyčel k nebesům ponurý hrad. Nad ním kroužily krákorající vrány, za chvíli některá spustila se do hradu. To, že je sídlo krále Dobromila, s nedůvěrou otázal se králevic. Ďábel se skrčil a odpověděl. Není, pane můj, není, zde bydlí černokněžník Buran. A proč si mne tedy sem zavedl? Vytýkal mu králevic. Přece jsem ti poručil, abys mě uvedl k mým rodičům. Nezapomínej, že jsi mi povinen poslušností. Ale vždyť tebe poslouchám, pane, poslouchám. Tvoji rodiče jsou zde, v tomto hradě. Jako hosté Buranovi? Divil se Marko. Nikoli, jako jeho oběti. Králevic chytil ďábla za rameno a prudce jim zatřásl. Tedy mi pověz, co víš o mých rodičích, poroučím ti. Ďábel začal vyprávět. Kdo vstoupí na území Buranovo, je ztracen. Také tvoji rodiče, můj pane, a jejich družina, vracejíce se od krále Dobromila, zabloudili do této končiny. A Buran se jich zmocnil. A co se s nimi stalo? Ustrašen ptal se králevic. Pojď za mnou a uvidíš, odvětil ďábel. tobě nehrozí nebezpečí, když já jdu s tebou. Došli k zavřené hradní bráně, ověšené pavoučími sítěmi. V jedné pavučině právě uvízla malá muška, jež úzkostlivě bzučela a třepetala se v pasti. Kralevic zahlédl velkého pavouka, jež se již chystal vrhnout na svou kořist. Dobrému Markovi se zželelo ubohé mušky. Protrhl síť, lapená muška vypadla a za chvíli vznesla se zase do vzduchu. Ďábel se jen ušklíbl. Potom stiskl velikou kliku kovových vrat. Z hradní věže vyletěl ohnivý pták, jež bleskem zmizel v dáli. Buran není doma, řekl lapač. Bude tu však co nevědět. Strážce hradu letěl už pro něho. Sotva to dořekl, zaburácela hrozná vichřice. Vedle kralevice stanul hubený, černě oděný muž. Ty zde, lapači, oslovil ďábla. A kdo je tvůj druh? Nyní je to můj pán, mocný Burane, odvětil ďábel. Buran se ušklíbl. Co hledáte v mém sídle? Kralevic Marko chce vidět své rodiče. Buran se zasmál. Uvidí je, uvidí, ale nepozná je. Dotknul se brány. Otevřela se a všichni tři vkročili do rozlehlého nádvoří. V tom vykřikl Marko. Jeho zrak zděšeně utkvěl na dlouhé, nízké, široké zdi kamenné. Spočívalo na ní množství koster. Na některých pásly se hladoví havrani a vrány. Tu jsou tvoji rodiče, kralevici, a zde jejich družina, ukázal Buran na skupinu spola ohlodaných kostlivců. Markovi vyhrkly z očí slzy. Potom vytasil meč a rozehnal se po Buranovi. Černokněžník mávnul rukou, meč Markův vyletěl do výše a sám zapadl zase do pochvy. Nebylo možné jej vytáhnout. Věděl jsi, kralevici, co jsi chtěl, řekl Buran. Nyní odejdi. A když Marko otálel, nadmul Buran tváře, kralevice i ďábla uchvátil mocný proud vzduchu a přenesl je přes hradby. Lapači, lapači, poroučím ti, abys mi pověděl, možno-li oni nešťastníky zase vrátit životu, zvolal kralevic. Je to možné, pane, je to možné, přikývl ďábel. Tedy donuť Burana. Ale to nelze, pane. On je spojencem pekla, je mocnější mne. Já jsem však nyní tvým pánem. Ano, jste, pane. Buranovo umění však je mocnější mého. Ale přece můžeš se pokusit o vysvobození svých rodičů. Buran dovede oživit i pouhé kosti. Hrozí však nebezpečí, že sám staneš se obětí a těch tam přece nevzkřísíš. Nelekám se žádné oběti pro své drahé rodiče. Mluv tedy, lapači, mluv. Poví ti to sám Buran, pane můj, řekl ďábel a dotknul se kliky. Hned byl u nich černokněžník. S potupným úsměvem vyslechl z úst ďáblových žádost Markovu. Mládenče, tvé rodiče možno oživit jen tehdy, stráví-li oheň jejich kosti, zahovořil nyní Buran. A ostatní? Ptal se kralevic. Také oni výjdou živi z popele spálených kostí. A to je vše? Divil se Marko. Ano, všechno, přisvědčil Buran. Nutno však dodat, je ti dovoleno třikrát pokusit se o změnu kostí v popel. Ke čtvrtému pokusu už nedojde, neboť potom spočineš vedle kostlivců a černí ptáci budou míti opět hody, Dobře si to rozmysli. Netřeba mi rozmýšlení, odhodlaně prohlásil Marko. Buď vysvobodím ony nešťastníky, anebo budu stílet jejich osud. Buran pokrčil rameny.
1: Varoval jsem tě. Vrhni se tedy v záhubu, když chceš. Nemysli však, že ti lapač bude nápomocen. V tom ohledu nesmí tě poslechnout.
0: Zavedl králevice do hradu. Lapač šel s nimi. Marko poručil mu, aby donesl dříví a oheň. Lapač zmizel, za chvíli však zde byl zase a táhl za sebou otýpku větví a hranici polen. Pod paží dřímal hořící pochodeň. Marko nakupil na zeď palivo, na hranici vložil kosti svých rodičů a potom přiblížil pochodeň k dříví. Rázem vzplanula hranice. Hned však zase uhasla. Buran se zachechtal.
1: To bylo poprvé, počítal.
0: Lapači potřebují olej, velel králevic ďáblovi. Lapač se tázavě podíval na Burana. Ten přikývl a ušklíbl se. Za chvíli přivlekl ďábel soudek s olejem, jímž králevic napustil hranici. Pochodeň sice jí zapálila, ale plamen ihned uhasl, sotva vyšlehl.
1: Po druhé,
0: ozval se zase Buran.
1: Ještě jeden marný pokus, králevici, asi ztracen.
0: Marko se zamyslil. V tom vletělo mu něco do ucha a zaslechl pisklavý hlásek. Vysvobodil si mě z pavoučí sítě, králevici, pomohu ti z nesnází. Udeř pochodní Burana a on pozbude své moci a potom směle zapal hranici. Z Markova ucha vyletěla drobná muška. Králevic obrátil se k černokněžníkovi a mocně jej udeřil hořící pochodní. Buran vykřikl, klesl k zemi a jako sud odvalil se do tmavého kouta.
2: Ďáble, pomoz!
0: Zvolal na lapače.
1: Ani se nehni, velel králevic ďáblovi. Teď posloucháš jenom mne.
2: Ano, pane, ano,
0: zkroušeně řekl lapač. Marko po třetí přiblížil pochodeň k hranici. Vzplála. Dříví vesele zapraskalo, hustý dým ji zahalil. Čím více oheň se vzmáhal, tím více křičel Buran o pomoc. Ale ďábel jen se krčil. Marko s radostí pozoroval, kterak oheň zachvátil kosti. Obrátil se k ďáblovi a řekl.
1: Nuže, lapači, co je mocnější? Láska synovská nebo černé umění?
2: Ty jsi mocnější, pane můj, ty,
0: doznával ďábel. Hranice dohořela. Rozpadla se, z kostí zbyl jen popel. A hle, na zdi objevily se dvě postavy. Muže a ženy v královském rouchu.
2: Otče, matko,
0: zajásal Marko.
2: Marko, synu drahý.
0: A již se objímali navzájem. Teď začaly se hýbat všechny kostry. Jakmile některá vstala, změnila se v živoucího tvora.
1: Zdráv buď králevici, Marko, zdráv buď náš osvoboditeli,
0: zahřmělo nádvořím. Marko poznal družinu svých rodičů, uviděl také i neznámé tváře. Pak obrátil se k Buranovi, jež dosud choulil se v přítmí.
1: Zasluhuješ trestu, zvolal přísně.
2: Ušetři jej, pane, prosil ďábel. Je neškodný, navždy pozbyl své kouzelné moci.
0: Tím spokojil se Marko. Poručil ďáblovi, aby jej, rodiče a jejich družinu zanesl do jejich domova. Ostatní pak k jejich rodinám. A tak se také stalo. A když králevic se svými rodiči uviděl známý hrad, propustil ďábla. Přesvědčil se později, že jeho rozkaz byl vykonán, že v hradu Černokněžníkově zbyl už jenom Buran. A pak spálil kouzelnický pergamen. Nechtěl už nikdy mít peklo ve svých službách.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku.
4: Tati, kup mi pejska. Nejlepší je štěně. Budu ho brát na procházku třeba 100krát denně.
3: Naučím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení.
4: A teď ještě jednou a pomalu. Tati, kup mi pejska. Nejlepší je štěně. Budu ho brát na procházku třeba 100krát denně.
3: Naučím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení. Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.piggy.cz a ta

0: Dobrý večer, děti. Jednou v létě na večer jsem se procházel bylinkově vonavou pěšinkou, která se kroutí kolem lesa. Když jsem se naprocházel dosyta, zas jsem si hověl ve vysoké trávě na mezi. Hovím si v trávě a koukám, jak se tam mezi stébly hemží tisíce droboučkých stvořeníček. A přemýšlím o tom. Přemýšlím o zemi, která je strašně daleko a přitom blizoučko, na dosah, zrovna před mýma očima. O zemi vysoké trávy. To je největší objev, jaký jsem letos v létě udělal. Že je každý trs trávy jeden celý svět. Mumlám si a mám z toho objevu úplně zamotanou hlavu. A tu mi ze spletených myšlenek vyskočí zvláštní přání. Kéž bych byl docela maličký. Kéž bych mohl docela maličký navštívit tu neznámou zemi vysoké trávy. Na modrém zvonku před mýma očima se houpal malý červený mravenec. Napadlo mě, že je to možná hrozně zvědavý mravenec, který si schválně vyběhl na nejvyšší zvonek na mezi, aby viděl co nejdál. Zkrátka, že má ten mravenec podobné přání jako já. A jak tak o tom přemýšlím, najednou slyším tenou linký hlásek. To je největší objev, který jsem letos v létě udělal. Že za naším malým světem je ještě další velký svět. Kéž bych vyrostl. Kéž bych mohl docela velký navštívit ten velký svět. Fiu, tohle je něco pro mě. Veselé hvízdl vítr, který tu na mezi čechral trávu. Slyším na jedné straně dvě stejná přání, dost bláhová a pošetilá, aby stálo za to je splnit. Když vítr takhle zahvízdal, až jsem se radostí zatetelil. O větru, který plní pošetilá přání, občas slýchávám od své moudré tety a teď ho potkávám a on slyšel mě a slyšel i malého mravenečka. Co s námi bude dál? Vítr silně hvízdl do mraků, tak silně, že je sfoukl na jednu hromádku a hned se spustil lehonký deštík. Taková malá letní přeháňka, po které zbyde na obloze duha. Vítr sfoukl duhu z nebe do trávy a zaspíval do uší mě i zvědavému mravenečkovi. Dej se trávou, skoč tam bosí, až ti duha nohy zrosí. Můstek duhový se vlní, jako tráva ve větru. Duha tvoje přání splní, raz, dva, tři. A už jsem tu, zajásal mravenec a zrovna tak i já. Ani jeden z nás nezaváhal, nerozmýšlel se, kde pak. My oba rychle vběhli bosýma nohama na duhový můstek. Trochu to chladilo a trochu hladilo. A přitom červený mravenec rychle rostl a rostl a já se rychle zmenšoval a zmenšoval. Tralala, splnilo se mi moje přání, prospěvoval si mravenec. Rostu a rostu, všechno, co bylo velké, je teď menší a menší a já jsem úplně veliký. Je mi blaženě, je mi veselo a přitom zvláštně a divně. Tralala? Mně je zrovna tak, zamumlal jsem úžasle. Veselo a divně.
1: Mně tedy není veselo, mně je jen divně, ozval se za mnou mrzutý hlas.
0: Otočím se a stojím tváří v tvář starému červenému mravenci, který na mě poulí oči a láteří,
1: čeho jsem se to dožil na stará kolena. Vnuk se mi před očima proměnil v obra. A velký člověk v malé stvoření, pidi mužíka, k čemu to je?
0: A starý mrzutý mravenec se obořil na vítr.
1: Bláznivý větře, co jsi to spískal? Proč plníš hloupá přání? Proč obracíš svět na ruby? K čemu je to užitečné?
0: Co já vím, veselé hvízdl vítr. Právě proto tak rád plním bláhová přání. Jsem zvědavý, co se z nich vyklube. Pane mravenčí dědečku, ozval jsem se zdvořile, vám nepřipadá užitečné, že váš vnuk dojde někam, kam ještě žádný mravenec nedošel? Tak jako já se ocitl někde, kde ještě žádný člověk nebyl?
1: Komu to prospěje? Dá se to jíst? Zamumlal starý mravenec.
0: Ale v tu chvíli se už ze všech stran zbíhali a slétali obyvatelé meze. mušky a myšky, brouci a čmeláci, motýly bílí i měňaví, kobylky a cvrčci a berušky a nevím, kdo ještě. Jen vím, že najednou kolem mě bzučelo, pípalo, cvrčelo a pískalo tisíc veselých hlásků. Vítáme tě, volali přívětivě. Nenech si zkazit náladu mrzutým mravencem. Pojď, ukážeme ti náš svět. Bylo mi dobře v té zemi trávy. Bylo mi pohádkově, jako v tom nejpohádkovějším začarovaném lese. Protože ta droboučká stvořeníčka vypadala úplně fantasticky. Taky si se mnou všichni moc mile povídali a já si říkal, že se mi vůbec nebude chtít odejít. V tom cup, cup, po můstku z duhy, který tu pořád ležel v trávě, přicupitel červený mraveneček. Vracel se z mého světa, z velkého světa lidí. Byl zpátky docela brzy a koukal nějak smutně, zaraženě. A tak jsem vyhrkl, mně se u vás tak líbí, tobě se u nás nelíbilo? Já nevím. Neříkám, že se mi u vás nelíbilo, už klíbil se mravenec, zakoulil očkama a vzdychl. Spíš jsem se já nelíbil jim. Sotva jsem přišel do vsi, všichni křičeli, co je to? Takové zvláštní stvoření, my asi máme nějaké mámení a utíkali domů schovat se. Byl jsem zklamaný, bylo mi divně. Tak už to chodí, ozval se vítr. Když se splní přání, je to vždycky divné. Nikdy nic nevyjde tak, jak si to malovali ti, co si to přání přáli. Někdo je zklamaný a jiný žasne. Ano, mně je, jako bych přišel do pohádkové země, řekl jsem a tu mi vítr skočil do řeči. Za to, když šel velký červený mravenec po vsi, tak to pohádka přišla k lidem. A proč se jim to nelíbilo? Zeptal se smutně mraveneček a já mu honem vysvětloval, víš, oni jsou velcí lidé strašně moc rozumní. A proto málo kdy rozumějí nerozumným věcem. Aha, rozumí asi jako můj dědeček, vypískl mravenec a zamyšleně dodal, a když ty jsi velký, tak taky býváš rozumný? Ne, já asi ne, zasmál jsem se. Tak to můžeme být kamarádi, vyhrkl mravenec. Já taky nejsem rozumný a nebudu ani když vyrostu. A já řekl, ano, budeme kamarádi, pokud se sem budu moci vrátit po kouzelném duhovém můstku. Vem si ten můstek, ty malý, velký blázínku, hvízdl vítr. Ale nic o něm nevykládej ve velkém světě lidí. Řekli by, že je to mámení. Já vím a vůbec by mi nevěřili. Vpadl jsem větru do řeči, přetančil můstek a dotancoval do vsi. Vítr zatím svinul můstek jako stuhu do klubíčka a to mi vtiskl do ruky. A já už se teď těším. Tak moc se těším, jak zítra znovu vklouznu po duhovém můstku do země vysoké trávy. Dobrou noc.
2: Piggy reklama.
3: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
2: I ten nejškaredější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
3: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od 15. října.
4: Krocan. Krocan se pořád rozčiluje. Nemá nervy v pořádku. A když vidí červenou barvu, může se zbláznit. Červených věcí je na světě mnoho. Střechy jsou červené, autobusy a růže. Na světě je mnoho červených věcí. A zdá se, že jich přibývá. A krocan sedí věčně u psychiatra. A ten mu říká, nesmíte na to tolik myslet, nesmíte se tolik dívat kolem sebe, čtěte si, poslouchejte lehkou hudbu a večer choďte na procházku. Ale krocan je krocan. Rozčílí ho každá maličkost. Potká náhodou slunečko sedmitečné a je zle. Krocan je celý modrý a křičí. Už toho mám ale opravdu dost. A běží do lakírnictví, nakoupí bílý lak utratí své úspory a natře na bílo. Všechny benzínové pumpy, každou mrkev a všechny dětské stavebnice. Natře na bílo celý svět. Ale představte si, kde kdo myslí, že jsou Vánoce, Vánoce, kdy se jedí krocani, a tak krocan přijde o život ani neví jak.

0: chřipky.
1: Hana snědla právě upečený koláč sama. Rozzlobená maminka se jí ptá. A to si vůbec nepomyslela na svého bratra?
0: Pomyslela, právě proto jsem tolik spěchala.
2: No, to se ale nedělá. Má se člověk rozdělit.
3: No, ale Vojto, to je jasné, že se to nedělá, ale tohle je vtip.
4: Myši to nebyly. Cestou domů si pan Vavřinec pohvizdoval melodii, která ho zrovna napadla. Byla to veselá melodie, plná slunce a teplého vánku. K hraní na pohřbu ani na svatbě se moc nehodila, na to byla málo slavnostní, přesto si ji pan Vavřinec uložil do paměti. Připomněla mu slečnu Helenku a jedno krásné letní odpoledne na palubě výletního parníku. Slunce přímo zářilo, teplý vánek vál a oni se celou cestu na přídi u zábradlí drželi za ruce. A když se večer parník proti proudu vracel, tak se políbili. Jednou a pak ještě mnohokrát, než loď minula přístaviště a plnou parou narazila na kovové protipovodňové zátarasy na nábřeží řeky. Ozvala se strašná rána, na palubě vypukla panika, ale všichni cestující i pan Vavřinec s Helenkou se ve zdraví dostali na břeh. Jen parník už dosloužil. Stal se z něho nepotřebný rezavý vrak, který na nábřeží trčel a čekal na odtažení.
0: Vítám, pane, ponožky mám.
4: Vstoupil mu do snění známý hlas. Patřil usměvavému drobnému Číňanovi, který měl krámek přímo proti domu, ve kterém pan Vavřinec bydlel. Prodával zeleninu, ovoce, prací prášky a všechno možné, ale pan Vavřinec si u něho obyčejně kupoval jen ponožky a nějakou tu konzervu.
5: Dobrý den, Karlíku, pozdravil.
0: Dobrý, dobrý, a ceny taky dobrý,
4: usmál se doširoka pan Liku. Tak se ve skutečnosti jmenoval, ovšem stálí zákazníci ho oslovovali přátelsky Karlíku. Vavřinec si vzal z regálu krabičku polských sardinek, půlku chleba a pár černých ponožek.
5: Zítra mám pohřeb, řekl.
4: Karlík soustrastně pokýval hlavou.
5: Ale ne svůj,
4: vysvětlil pan Vavřinec. Na to se pan Liku zase rozzářil a pan Vavřinec přešel ulici a vyběhl do schodů. Když otáčel klíčem v zámku svého bytu, zpozorněl. Zdálo se mu, že uvnitř zaslechl nějaký šramot.
5: Myši, napadlo ho. Ta pokladní měla pravdu. Řádí mi doma myši.
4: Jenže myši to nebyly. Myši přece nespívají posměšné písničky a přitom z jeho bytu se ozývalo dvojhlasně
5: Hihihihlíku, máš ponožku v rendlíku.
4: Pan Vavřinec zůstal stát za dveřmi jak přimražený. Ruku držel na klice, ale neotvíral, jen stál a poslouchal. Snažil se uhádnout, co se to v jeho bytě děje.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci, dnes máme ve studiu Hanku Kynichovou a překvapení.
2: A já vám hned, milé děti, řeknu, co to překvapení je. Kromě Piggyho je ve studiu také Sašenka a

0: Co jsou to ty rýmský, víš? To jsou asi penízky.
1: To jsou asi penízky, ale já jsem Piggy tolik ani nepřemýšlela o textu. Já jsem spíš přemýšlela o tom, jaký typ pohybu zvolím a napadl mě pochod. Tak co kdybychom teďka děti jak vojáci šlapali pravá, levá, pravá, levá. No holkám, mým se tady moc nechce, já věřím, že vy děti doma cvičíte. A my tady za toho pochodu si dáme ještě jednou slova.
0: Takže děti uslyší i dupání.
1: A pořádně budeme holky dupat. 3, 2, vy děti doma pořádně zadupejte taky a začínáme teď.

0: udělalo bác. A na bác všechny děti lehněte na zem. Holky ve studiu už také
1: jako
0: leží.
1: Jako to rozlámané kolo.
0: Jako to rozlámané kolo. Piggy, šup na zem. Kopítka nahoru. Kopítka.
1: Já se klepu jak brouček. Víš, jak nemůžeš.
0: Klepeme děti nohama, rukama, ležíme na zádech a ještě chvilinku vyskočíme nahoru. Holky, kluci, teď. Piggy, no taky se zdvihni ze země. Je, toto trvá, toto trvá. Už je nahoře, Piggy. A jdeme ještě jednou. Tři, dva.
1: Šlapeme zase.
0: Ruce do pasu. Tři, dva, jedna, teď.
2: Kolo, kolo vlínský, za čtyři vlínský. Kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, udělalo bác.
0: A ležíme na zádech, kopítka. Děti, já se s vámi musím rozloučit, protože Piggy nemůže vstát a já mu musím jít pomoc. Mějte se krásně, zase příště na viděnou. Už je nahoře. Tak se rozluč s dětmi a dneska už končíme.
1: Ahoj, jdeme mami domů.
0: My už jdeme mami domů.

O žábě cestovatelce. Žába šla světem. Hop a hop skáče a kuňká a najednou se zastaví. Je před ní moře. Vlny po něm běhají sem a tam a plují na nich strakaté lodě a bílé parníky. Mám hrozně velkou žízeň, řekla žába. Vypiju snadno všechnu vodu až na dno. A pila. Ale nevypila. Za chvilku už neměla v bříšku místo ani pro jediné polknutí a moře bylo plné stejně jako dřív. Konce nedohlédla. Vody z něj neubylo, ani co by se jí do hrníčku vešlo. Moře vypít nešlo. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a skok, skáče a kuňká si do kroku a najednou stojí na břehu rybníka. Znovu jí trápí žízeň veliká. Tebe, rybníčku, vypiju určitě až do dna, řekla. Ty jsi proti moři docela malinkatý, ty jsi jako jeho malý bratříček. Nahnula se a pila. Ale ani rybník nevypila. Za chvilku se jí už do bříška nevešla jediná kapka a vody byly pořád plné břehy. Hladina neklesla ani o tenoučkou rybí šupinu. Dál po ní běhaly stříbrné vlny a vlnky. Houpaly se na ní malé loďky a bárky. Sem tam vykoukla zvědavá ryba.

0: No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a hop, skáče a kuňká a najednou je před ní modrá studánka schovaná ve žlutém rákosí. Točí se na ní kola a kolečka, pohupují vodoměrky a potápníci. Tu vypiju až do dna, řekla žába. Není tak velká jako moře nebo rybník, je to jejich docela malá sestřička. Naklonila se a pila jako ze čbánku. Nevypila modrou studánku. Žabko, žabičko, křiklo z hůry sluníčko, marně se namáháš, ani studánku nevypiješ. Však já vím, usmála se žába, ale to nevadí. Zahnala jsem žízeň a teď už vím, jak vypadá moře, rybník i studánka.
1: Tiki kalendář! Dnes je 13. října.
2: A svátek má Renáta.
1: Renáta?
2: Mhm. Tohle jméno pochází z latiny a znamená prý vznešená a urozená.
1: Tak by se to mělo říkat Renáta.
2: Ano, tak, tak. Pochází totiž z italského slova Renata, které označuje královnu.
1: To vypadá na opravdu urozené jméno.
2: To jo. Takže všem Renatám, Renkám a Renátkám
1: přejeme všechno nejlepší.

si kočičky, dal jsem jim pitný koze lžičky. Byli asi jako má dlaň maličký, dva chlapečci a dvě holčičky. Přinesl jsem domů čtyři kočičky.

0: Bylo jednou jedno velmi chytré paraplíčko. Bylo trojbarevné, sešité ze tří trojúhelníků. Jeden byl růžový, druhý modrý a třetí fialový. Nejhezčí bylo paraplíčko, když pršelo a zároveň svítilo slunce. To celé zprůsvitnělo a dalo se skrzně koukat na druhou stranu. V každém trojúhelníku byl pak jiný svět, v jednom vesele růžový, v druhém tiše modrý a ve třetím těžce fialový. Jednou po takovém deštivém a slunečném dni se do paraplíčka dívala holčička Lucinka. Je to krásný pohled, řekla si, ale není to pravý biograf. Pravý biograf je, když třeba někdo jde a udělá kotrmelec, anebo kouká na měsíc a někdo jiný po něm mrskne šlehačkovým dortem. A pak ten biograf musí být zvukový. Musí v něm být slyšet každé šplouchnutí. Děkuji ti, paraplíčko, řekla Lucinka, ale tohle nebyl pravý biograf. Tak se paraplíčku strašně zachtělo udělat pro Lucinku pravý biograf, jenže nevědělo, jak se to dělá. Řeklo si, že to tak dál nejde a že se něco musí stát. Jednou, když Lucinka usnula, protáhlo se paraple otevřeným oknem, rozevřelo se jako padák a vlítlo do světa. Letělo jen malý kousek a hladce přistálo na staré půdě. Bylo zde mnoho harampádí a ještě více haraburdí. Deštník jednoho kapelníka, svrklá buřinka, boty, zaprášené zrcadlo, stará houpací židle a opravdovský flašinet, který tu byl nejdůležitější. Na flašinetu seděl papoušek a tahal si losy, jen tak pro sebe. Na každém losu byla napsána budoucnost. Byl už z toho tahání celý otrávený, a proto, když přiletělo paraplíčko, byl upřímně nadšen. Miloval společnost a zejména nečekanou.
1: Výborně, zašveholil. Co to vidím, páple? Strašně mě těší. Spadlo jste nám z nebe. Tady je hrozná otrava.
0: Otrava je všude, řeklo paraplíčko, kde není biograf. Víte, cítím, že bych mohlo být biografem, ale nevím, jak na to. Jste chytrý papoušek?
1: Hrozně chytrý, řekl papoušek. Okamžik paraple vytáhnu los. Podíváme se, co vás čeká a co vás nemine.
0: Papoušek vytáhl los a radostně vykřikl.
1: Máte to dobrý, paraple. Budete biografem, stojí to tu černé na bílém, prosím.
0: Můžete mi vytáhnout ještě jeden los? Prosilo paraplíčko, jestli budu taky biografem zvukovým. Papoušek vytáhl los a zajásal.
1: Máte to výborný. Můžete být nejen zvukovým biografem, ale dokonce i polyekránem. Potřebujete jen jméno a hned můžete začít.
0: Chtělo bych se jmenovat biograf Lucinka, řekl paraplíčko. To už mám vymyšlené.
1: Dobrá, začínáme, přikývil papoušek. Pan táto spuste.
0: Flašinet zahrál, papoušek zapálil ohřelou svíčku a postavil ji za paraple. Byl to skvělý nápad, protože v každém trojúhelníčku se rozsvítil jiný svět. V jednom vesele růžový, v druhém tiše modrý a ve třetím těžce fialový.
1: Vždycky jsem chtěl být filmovým režisérem, řekl papoušek. A strašně rád bych pozval Charlie Chaplina. Znáte Charlie Chaplina? Je to můj velký přítel.
0: Byla tam buřinka a staré boty. Našla se i hulčička.
1: Charlieho tu vlastně vůbec nepotřebuji, řekl papoušek. Boty, buřinka a hulčička to úplně stačí. Buřinko, radšíte na plac. Začínáme. První číslo programu se bude jmenovat Charlie na pocházce. Hraj. Buřinka, body, hulčička, autor námětu já. Autor scénáře papoušek. Režie já. A papoušek. Pozor, jedeme.
0: A hned se rozsvítil modrý trojúhelníček paraplíčka. Boty se daly sami do tance, Božinka nad nimi kroužila a Hulčička se vykračovala mladě a švihácky. Vypadalo to, jako by v modrém trojúhelníčku chodil sám Charlie Chaplin.
1: Bravo, řekl Papoušek. To se mi skutečně povedlo. Jsem sám sebou překvapen. Jsem výborný. Pozor, rozsvěcují růžový trojúhelník.
2: Řekl paraplíčko. Musím pro Lucinku. My si tady hrajeme na biograf, ale biograf bez Lucinky nemá žádnou cenu. Biograf je přece proto, aby se Lucinka měla na co dívat.
1: Proč zase Lucinka?
0: Zamračil se Papoušek.
1: A kdo to je?
0: Je to holčička. Víte, co to je holčička?
1: Holčičky nemám rád, řekl Papoušek. Ty věší na půdě prádlo a na flašinet pak vůbec není vidět.
0: A za chvilku.
1: Dobré, tak si přivitte svou Lucinku paraple. Ale ne, aby mi tu věšela prádlo. Leda, že bychom pak promítali na prostěradlo.
2: Ale ne, řeklo paraplíčko. Musíte promítat na mě. To by se to všechno pokazil v jeden papoušku.
1: No dobré,
0: řekl papoušek, který měl vlastně dobré srdce.
1: Jen přijďte, uděláme nové představení. Připravím zatím scénář. Leďte, drahoušku, vraťte se brzo.
0: Flašinec zahrál paraplíčku na cestu starý Valčí, který se jmenoval Na půdě. A paraplíčko vyletělo do světlé noci. Za Lucinkou. A víte, jaké filmy pak uviděla Lucinka na půdě? Byly dva růžové, tři modré a jeden těžce fialový.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Sněhurka. Jednoho dávného zimního dne se to mělo k takové kráse, až se jedna královna, co právě seděla s vyšíváním u okna a celá u vytržení sledovala tisíce sněhových vloček, které se jako drobounká pírka snášely k zemi, bodla jehlou do prstu a na zasněženou okenní římsu skanuli tři krůpěje krve. Tu si královna pomyslela, že by ráda měla takové děťátko, které by bylo rudé jako krev, bílé jako sníh a černé jako okenní rám z ebenového dřeva. Bůh její přání vyslyšel, ale musela za ně zaplatit převysokou cenu. A tak, když porodila vysněné dítě, zemřela. Král dlouho její smrti neželel. Do roka si přivedl novou královnu, mladou a krásnou a velmi pyšnou. Srdce té paní svíral chlad a zášť a k milování měla jen sama sebe a svoji krásnou tvář. Ta královna měla kouzelné zrcadlo, kterého se ptávala. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A zrcadlo nemohlo jinak, než jí dát ujištění, že nad ní krásnější v této zemi není. A královna byla spokojená, protože věděla, že její zrcadlo lhát nemůže. Čas však běžel, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Malá Sněhurka rostla do krásy. Bylo jí právě 7 let. Když kouzelné zrcadlo na královninu otázku odpovědělo, jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Tu se měla v srdci mladé královny k panování zloba a nenávist a tak zle ji užírali, že si jednoho dne povolala lovce a dala mu strašlivý úkol – nechť zavede malou Sněhurku do hlubokého lesa, tam ji zabije a jako důkaz své paní přinese její játra a plíce. Lovec byl královninou krásou tak okouzlený, že bez reptání souhlasil a zavedl princeznu do lesa. Když však pozvedl dýku, aby dítěti probodl srdce, začala malá Sněhurka naříkat, padla na kolena, sepěla své běloučké ruce a prosila o život. A v lovci se pohnulo svědomí. Nesmáčí svou dýku v nevinné krvi, ať za něj to strašlivé dílo dokoná divá zvěř. Nechal princeznu jít, zabil divoké sele, vyříznul mu játra i plíce a ty jako důkaz splněného úkolu přinesl královně. Mladá žena se šíleným smíchem poručila vnitřnosti připravit k večeři a kuchaři je upravili opravdu chutně a hosté je u večeře snědli. Zatím Sněhurka klopítala v hlubokém lese cestou necestou a dál od rodného zámku. Z povzdálí ji pozorovala divá zvěř s trochou nedůvěry a s trochou překvapení, ale neskřivila jí ani vlásek. Až k večeru došla k chaloupce, která se krčila na úpatí železné hory. Když vešla dovnitř, samým údivem se zajíkla. Tak byla okouzlená všítou krásou a čistotou, která tu přebývala jako domácí paní. Uprostřed stál stůl, prostřený sněhobílým ubrusem. Na něm leželo 7 talířků, u každého lžička, vidlička, nožík a pohárek. U stěny stálo 7 čistě povlečených postýlek. A protože byla Sněhurka po celodenním putování unavená a žíznivá, sedla si ke stolu a vzala si z každé porce na talíři sousto. Z každého pohárku vypila doušek, pak si chtěla odpočinout a tak postupně vyzkoušela všechny postýlky, ale až v té 7.
ji to ukolébalo ke spaní. Když se úplně setmělo, přišlo do chaloupky 7 trpaslíků, no takových, co v horách kutají rudu. Rozežali svých 7 světýlek a tu spatřili, že co tu nebyli, někdo jim v chaloupce hospodařil. Tu se jeden každý začali schánět, kdože mu to seděl na jeho stoličce. Kdože to jedl z jeho talířku, kdože to ulomil z jeho chleba, kdože to použil jeho vidličku, kdože to krájel jeho nožíkem, kdože to pil z jeho pohárku a kdože to zválel jeho postýlku. Tak to volali jeden přes druhého a bylo z toho velké starání, bylo z toho veliké halekání, až ten 7. pojednou spatřil ve své postýlce Sněhurku a posvítil na ní. Trpaslíci se zhlukli nad spícím dítětem v úžasu. Dívenka byla tak spanilá. Pak se potichu, aby tu krásu neprobudili, uložili ke spánku. Ten 7. si lehnul do postýlky ke kamarádovi. Ráno, když se Sněhurka probudila, tuze se polekala, ale trpaslíci se k ní měli hezky a tak jim o sobě vše vypověděla. A oni jí nabídli, aby u nich v chaloupce pod Železnou horou zůstala a vypomáhala s domácností. A také jí nabádali, aby se střehla macechy, zvláště když nebudou doma, aby nikomu cizímu neotevírala a nepouštěla ho dovnitř. Královna byla poté u krutánské hostině, na které si pochutnala na sněhurčiných vnitřnostech, opět u vytržení z toho, že je nejkrásnější na světě. Ale za pár dní to v ní zase zle hlodalo a tak měla řeč se svým kouzelným zrcadlem. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A tu se z jeho zrcadlení vynořila odpověď. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší Sněhurka, která přebývá u 7 trpaslíků, ta je nejkrásnější. Tu se královna velmi rozhněvala, že jí lovec obelhal a horečně přemýšlela, jak by se Sněhurky pro všechny časy zbavila. Neměla klidu, neměla stání, dokud vše pečlivě nepromyslela a pomocí své čarodějné moci nenastražila zlou lest. Začernila si své líbezné tváře, přestrojila se za starou kramářku a vypravila se k chaloupce 7 trpaslíků na úpatí Železné hory. Když byla na místě, pustila se, jak to umějí jen opravdové kramářky, do tak hlasitého a výřečného vychvalování svého zboží, až důvěřivá Sněhurka vyšla ven a začala si vystavené věci prohlížet. Zalíbila se jí jedna z pestře vyšívaných šněrovaček, kterých tu měla kramářka tolik, až oči přecházely. Macecha se ochotně nabídla, že dívence pomůže při zkoušení a šněrovačku jí utáhla tak pevně, až dítě ztratilo dech a bez života kleslo k zemi. A lesem se nesl kramářčin divoký smích, který ji provázel až na zámek. Večer se vrátili trpaslíci domů a našli ubohou Sněhurku ležet bez dechou na zemi. Tu ji měli za mrtvou, ale když ji zvedali ze země, aby ji uložili na máry, tu si jeden všimnul, že má tuze utaženou šněrovačku a taky povolil. A tu se Sněhurka zhluboka nadechla a vrátila se k životu. Pak vyprávěla, co se jí přihodilo. A trpaslíci jí kárali, že neměla otvírat dveře, protože to jistě byla zlá macecha.
Za nějaký čas se královně opět zdálo její štěstí vrtkavé a tak se o něm chtěla ujistit a šla za svým kouzelným zrcadlem, aby mu přednesla svoji otázku. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A to muselo s pravdou ven. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší Sněhurka, která přebývá u sedmi trpaslíků, ta je nejkrásnější. Zlí běsové nabyli nad královnou moci. Zavřela se do své komnaty, kde měla různé čarodějnické náčiní a tam čarovala a zaříkávala tak dlouho, až vyrobila jedovatý hřeben. Pak se opět přestrojila k nepoznání a vydala se k chaloupce sedmi trpaslíků pod Železnou horou. Sněhurka ale měla na paměti trpaslíčí nabádání a neotevřela. Ale kramářka si však stoupla na špičky a okénkem jí ukázala tak čarokrásný hřeben, že dívenka neodolala a vzala si ho. Sotva si jim zajela do vlasů, prudký jed začal působit a klesla k zemi. Naštěstí se však už chýlilo k večeru a za pár chvil přišli trpaslíci z hory domů. Když našli ležet Sněhurku bez dechu, hned jim na mysl přišla macecha a začali dítě prohledávat, až našli v jeho vlasech hřeben. Ten vytáhli a ono zase otevřelo oči. Pak Sněhurku opět kárali, že to byla zlá macecha a usilovala o její život. Opět jim musela slíbit, že si vezme ponaučení a nepustí dovnitř ani živáčka. Opět uplynul nějaký čas a marnivou macechu svíraly ukrutné pochybnosti a potřebovala ujištění o své kráse a tak se zeptala kouzelného zrcadla. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A ono nezaváhalo. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší Sněhurka, která přebývá u sedmi trpaslíků, ta je nejkrásnější. Tu přišlo k potřebě veškeré královské čarodějné umění, zlolajné našeptávání zkaženého srdce a ukrutnost křivdou zasažené mysli. Královna vyrobila jablko, které bylo z půly dobré, z druhé půly smrtelně jedovaté. Přestrojila se za prostou selku a spěchala k chaloupce sedmi trpaslíků pod Železnou horou. Sněhurka však nechtěla selce otevřít ani za nic a také nic koupit. Tak se jí macecha lichotivě vemlouvala a nakonec jí darovala jedno jablko na ochutnání. Ale Sněhurka dárek odmítla. Tu macecha, ta paní zlořečená, vonavé jablko, na důkaz, že není otrávené, rozkrojila a polovinu před dívenkou snědla. Poté Sněhurka už neváhala a druhou, tu krásnější polovinu jablka, si bez obav vzala a s chutí se do ní zakousla. Sotva se dotknul jed jejich rtů, začal působit a ona bez dechu padla k zemi. A macecha? Ta odcházela s divokým smíchem. Buď si bílá jako sníh, černá jako eben a rudá jako krev. Teď už tě trpaslíci neprobudí, má milá. A sotva přiběhla na zámek, hned se měla k zrcadlu. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, na světě i v zemi zdejší ty jsi, má paní, nejkrásnější. Ukrutné a záštiplné královnino srdce došlo konečně pokoje. Když přišli večer trpaslíci ze Železné hory domů, našli Sněhurku ležet bez dechu na zemi. Ať ji prohlíželi od hlavy k patě, nenašli nic, co by mohlo způsobit její smrt. Položili ji na máry
A po 3 dny a po 3 noci u ní seděli a plakali. Pak ji chtěli pohřbít. Ale protože stále vypadala jako živý, spící člověk, tváře měla růžové a byla něžně krásná, vyrobili jí skleněnou rakev, aby na ní bylo ze všech stran vidět. Zlatým písmem napsali na rakev její jméno a původ a pak rakev vynesli na Železnou horu. Každý den držel některý z trpaslíků u Sněhurky stráž, aby ji chránil před zlem. I divá zvěř se přicházela poklonit mrtvé princezně a litovala její smrti. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Sněhurka celý ten čas spala ve skleněné rakvi, stále svěží a krásná, s pletí bílou jako sníh, rty rudými jako krev, vlasy černými jako eben. I stalo se jednou, že v tom lese zabloudil jeden princ se svou družinou, až se dostal k chaloupce trpaslíků pod Železnou horou a prosil je o nocleh. A ráno uviděl rakev se Sněhurkou i s tím, co na ní bylo napsáno, a přišlo na něj takové toužení. Mělo ho k bolesti takové soužení, že trpaslíkům sliboval všechno zlato světa, jen když mu rakev se Sněhurkou prodají. Trpaslíci se k tomu neměli, ale když viděli, jak po ní touží a jak se pro ní souží, darovali mu ji. Princ radostí bez sebe poručil služebníkům, aby vzali rakev na ramena a odebrali se s ní do zámku. Jeden z těch služebníků byl jeden takový zneumětel a nešikovců. Zakopl o vyčnívající kořen a poroučil se do mechu. Když sebou rakev tak nečekaně a nešetrně hnula, tu vyskočil Sněhurce z hrdla kus otráveného jablka a otevřela oči, odklopila víko rakve a udiveně se ptala, kde je. Princ se zaradoval, požádal jí o ruku, s čímž ona souhlasila, a chystali velkou svatbu. Ač uplynul tak dlouhý čas, měla se královna stále za nejkrásnější a zrcadla se ptala jen tak ze zvyku. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? Až jednoho dne pravilo. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší mladá královna, co zrovna slaví s princem svatbu, ta je nejkrásnější. I tu se královna velmi podivila. Na tu svatbu sice obdržela pozvání, ale jet se jí nechtělo. Teď však, když jí zrcadlo o mladé královně pělo chválu, chtěla ji vidět na vlastní oči. Skvostně se vystrojila a vydala se na princův hrad. A když přišla do hodovní síně a pohlédla na mladičkou královnu, tu ke svému údivu poznala Sněhurku a ta poznala ji. A protože zlo musí být odměněno po zásluze, poručili doběla rozžhavit železné boty a železnými kleštěmi je vytáhnout z výhně a pak je mocí obout zlé královně na nohy. V těch železných botách musela pak královna ve svých nádherných šatech před očima té, které tak ublížila, a pro potěchu svatebčanů tancovat, dokud nepadla mrtvá k zemi.

0: Básničku. Šedá myš. Malá šedá myš ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa, hejsa, hopsa, hejsi a ty v kole taky nejsi.
1: A teď ještě jednou.
0: Šedá myš. Malá šedá myš ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa, hejsa, hopsa, hejsi a ty v kole taky nejsi.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: V malém, ale velmi útulném domečku pod strání bydlelo 7 krejčí. Práce měli dost a protože pilně pracovali, měli se dobře a byli vespolek spokojeně živi. Bylo pořád dobře, až jednoho letního dne vlétla otevřeným oknem do světnice velká moucha. A od té chvíle bylo s krejčími zle. Moucha jim nedala ani chvilku pokoje. Hned usedla nejstaršímu na nos, hned zase vedlejšího štípla do ucha a když se oba po ní rukou ohnali, už zase běhala třetímu po nose. A chytrá a rychlá byla přitom jako všichni čerti. Nedala se chytit ani rukou připlácnout a spíše rozlobený krejčí trefil vedlejšího druha nežli mrštnou mouchu. A to se ví, že při takové neustálé honěnici práce za nic nestála. A tak se konečně uradili, že se raději všichni vystěhují, než by se dál s tou čertovou mouchou bavili. Zbalili své věci do tlumoku, ale dříve než vykročili, vyšili si všichni na čepice, jak bylo tehdy zvykem, proč jdou do světa na vandr. Jedna moucha 7 krejčí přemohla. Potom se s chaloupkou rozloučili a dali se směrem ke královskému městu. Zprvu se jim šlo pěkně. Zpívali si, žartovali, neboť měli radost, že unikli krvelačné mouše. Ale čím dál tím více je cesta unavovala. Bylo horko a ze všech 7 krejčí, třeba že byli tlustí jak šindel, jen se lilo. A tak si konečně řekli, nač se mají v tom parnu trmácet. A rozhodli se, že si trochu odpočinou ve stínu stromů rostoucích po obou stranách silnice. Po nějaké chvíli hrčel po silnici těžký zlatý kočár s královským znakem a v něm seděl sám pan král té země. Ospale se díval oknem po svém panství a bylo na něm vidět, že už delší dobu ho nic nebaví. I těch 7 spících krejčí ho sotva zajímalo, ale když si všiml, že všichni mají na čepici nějaký nápis, kázal kočímu zastavit a pak si přečetl všech 7 nápisů. Pardie poroply, zvolal potom vzrušeně, takovou mouchu bych zrovna potřeboval, zbuď je, poručil. Měl radost, že se konečně objevilo něco, co by snad mohlo přemoci 2 hrozné obry, kteří už dlouhou dobu dělali škodu v královském lese a na které si z celé země nikdo netroufal. Ještě ten den dal po celé zemi rozhlásit, aby se hned přihlásil rytíř, který by se nebál chytit krvelačnou mouchu a dopravit ji do královského zámku. Ale ani tu se nikdo nepřihlásil. A pan král, když chtěl mouchu získat, musel dlouho přemlouvat slavného lovce tygrů, aby se pro mouchu vypravil. A teprve, když pan král rytíři slíbil špalek tureckého medu, dal si rytíř říci a pro mouchu se do chaloupky vypravil. Vzal si na ní velikánský pytel a kousek toho tureckého medu, o kterém je známo, že se mouchy po něm mohou utlouci. Rytíř Jíra Mochomůrka, který chytal tygry holou rukou jako raky, skoro se třásl strachy, když se blížil k chaloupce 7 krejčí. A statečný rytíř se věru velmi zaradoval, když zjistil, že velká divoká moucha leží na peřině a spokojeně spí. Honem otevřel potichu dveře a po špičkách vklouzl do chaloupky, aby mouchu neprobudil. Postavil si na stůl vysoký čbán, na dno položil kus tureckého medu jako návnadu a pak se s pytlem ukryl za almaru. a musel dlouho, dlouho trpělivě čekat, až se moucha vyspí. Ale i toho se konečně dočkal. Moucha si pojednou protřela oči a to se ví, že líbezná vůně tureckého medu brzy zavadila o její mlsný sosák a že se i hned na med s velikánskou chutí vrhla. A na to Jíra Muchomůrka čekal. Přiskočil s rozevřeným pytlem ke stolu a šups, a už byl džbán i s mouchou v pytli. Potom rychle zavázal pytel silnou šňůrou a hned se vydal na zpáteční cestu k hlavnímu městu. Moucha v pytli zlostně bzučela, ale rytíř zpíval cestou jenom samé vítězné písně. Pan král ho už s touhou očekával a velmi, velmi se zaradoval, když viděl, že se vrací s plným pytlem. Hned kázal vyvalit ten špalek tureckého medu a před velkým shromážděním její rytíři slavně ukázal. Povídám vám jasně, milé děti, že mu špalek medu jenom ukázal a pak řekl, chce-li mít med doopravdy, tuže musí ještě mouchu odnést v pytli do královského lesa a tam ji pustit rovnou na ty dva hrozné divoké obry. No co měl teď ubohý rytíř dělat? Chuť na med měl tak převelikou, že po krátkém rozmýšlení odhodlal se vyplnit i druhou část těžkého úkolu. Druhého dne k polednímu se vydal s mouchou a svazkem provazů do královského lesa. K polednímu proto, že obrové po obědě vždycky tvrdě spali a to byla jediná chvíle, kdy bylo možno je přemoci. Rozvsteklená moucha se i hned hladově vrhla na jednoho z obrů a vrazila mu sosák do nosu a už obr počal sebou vztekle vrtět, až se bolestí ze sna probudil. Nos ho pálil, ale neuhodl proč, neboť moucha zatím odletěla na kmen dubu, aby si o jeho tvrdou kůru nabrousila sosák. Obr chvilku pozoroval svého druha, a tu se mu zdálo, že se nějak potutelně ušklebuje. A to ho dopálilo. Dal druhovi ránu do nosu a když ten vykulil překvapeně oči, dal mu druhou za ucho a nakázal mu, aby si podobné žerty, jako je štípání do nosu, nechal na zimu. Tak se spolu hádali, až se dali do takové rvačky, že až mech kolem nich vyletoval na všechny strany. A prali se tak dlouho, až hrozně unavení klesli oba na zem. A na to rytíř Jíra Muchomůrka čekal. Rychle popadl své provazy, přiskočil k ležícím obrům a hbitě oba pevně svázal, dokud byli ještě v bezvědomí. Potom rychle spěchal do hlavního města, aby o tom panu králi podal radostnou zprávu. Když se navrátili a lid jim jásal vstříc, usedla si moucha na okno, držela se jednou nohou a ostatními pěti mávala lidem na pozdrav. Potom dostal rytíř za odměnu špalek tureckého medu a také moucha byla odměněna přímo královsky. Dvořané si jí velmi vážili, ale ona každému, kdo jí začal chválit pro její odvahu a statečnost, odpovídala stručně. Inu, komu se nelení, tomu se zelení.
1: Proč se vlk vyhýbá medvědovi? Estonská bajka. Byla jednou tři zvířátka, vlk, liška a medvěd, a ta sloužila ve vsi u sedláka. Když se sešel rok s rokem, propustil je hospodář ze služby a dal jim výslužku. Velikou díži až po okraj plnou másla. Však vám bude máslo dobré, až budete slavit posvícení, řekl hospodář. Zvířátka poděkovala, rozloučila se s ním a vydala se na cestu domů do lesa. Co uděláme s tím máslem? zeptal se vlk, když přišli ke společné chýši.
2: Sníme je,
1: navrhovala liška a mlsně se přitom olizovala. Necháme je v díži. Díži schováme do skrýše a až bude posvícení, dostane každý svůj díl, bručel rozvážlivě medvěd. Vlk měl tisíc chutí sníst máslo hned, ale protože medvěd je silnější než liška, přidal se k medvědovi a řekl: schováme díži do skrýše. Tak dobrá, jak chcete, já se podřídím. Souhlasila na oko liška, ale přemýšlela už v duchu, jak by se k máslu dostala. Ráno na druhý den přišla za medvědem a vlkem a povídá jim:
2: škoda, bratříčkové moji, že vás celý den neuvidím. Nepůjdu s vámi dnes na lov.
1: Pozvali mě do vsi, na křtiny.
2: To bude hostina, že mě do večera nepustí domů.
1: To se rozumí, že nikam na žádné křtiny nešla. Připlížila se ke skrýši, kde byla díže s máslem, a olízala celý vršek, zatímco vlk a medvěd běhali po lese a sháněli potravu. Když se liška večer vrátila do chýše k medvědovi a vlkovi, zeptal se jí vlk:
3: tak jak ses měla, liško, na křtinách? A jak pak budou tomu dítěti říkat?
2: Liška ještě myslela na to dobroučké máslo, co lízala v díži a co jí tak znamenitě chutnalo, a roztržitě odpověděla: celý vršek.
4: To je divné jméno, podivil se medvěd.
1: Ale protože byl po celodenním schonu, jak se patří, unaven, mával nad tím jen tlapou, převalil se na záda a usnul. Ráno se zase chystal medvěd i vlk do lesa za potravou.
5: A co ty, liško, ty s námi nepůjdeš?
1: Ptal se medvěd. Liška si vzpomněla, že v máselnici je ještě mnoho dobrého másla, a dostala na ně v tu chvíli takovou chuť, že se jí sliny v ústech zbíhaly.
2: Nemohu, bratřičkové moji,
1: odpověděla a zatvářila se skormouceně.
2: Pozvali mě lidé ze vsi, abych byla kmotrou dítěti. To bude slávy, to si můžete myslit. Kde pak bych mohla odmítnout?
1: Ale sotva jí zmizeli medvěd a vlk z očí. Rozběhla se ke skrýši, tam lízala, lízala a vylízala díž až do poloviny. Večer se medvěd ptá lišky:
5: no, už se zvrátila k motřičko ze křtin. Jak pak pojmenovali dítě?
1: Liška si nemohla honem na nic vzpomenout. Stále ještě cítila na jazyku dobrou chuť másla. A tak povídá:
2: až do poloviny.
3: Až do poloviny,
2: podivil se vlk. V životě jsem takové jméno neslyšel.
1: Ale protože byl po celodenním schonu unaven, přivalil se jen na záda a usnul. Třetí den ráno dostala liška takovou nepřekonatelnou chuť na ten zbytek másla, že nemyslela na nic jiného, než aby se co nejrychleji dostala do skrýše k díži.
2: Bratříčkové moji, povídá medvědovi a vlkovi, chtěla jsem dnes jít s vámi do lesa na lov, ale byli u mne lidé ze vsi a prosili mě, abych šla za kmotru. Byla jsem už dvakrát, nemohu jim přece po třetí odříci.
1: Tak běž, běž, povídá dobromyslně medvěd, a liška se otočila a uhánila, co jí nohy stačily. Jenže ne do vsi, ale opět ke skrýši, kde byla díže s máslem. Přiběhla tam, lízala, lízala a nakonec vylízala máslo až do dna. Večer přišla liška domů a medvěd se vyptával:
5: no, kmotro, jaké pak dneska dali jméno dítěti?
2: Až do dna,
1: řekla liška, která v duchu ještě seděla u díže a lízala máslo.
5: Nevím o nikom, kdo...

proč by se jiné dítě nemohlo jmenovat až do dna. Druhý den ráno si vzpomněl medvěd na díži s máslem. Půjdeme se podívat, jestli někdo neukradl naši díži, řekl. Šli tedy a když přišli ke skrýši, zůstali, jako by je palicí udeřil. Kdo to vylízal díži až do dna? Kdo si to pochutnal na našem másle? Dívali se jeden na druhého, medvěd bručel, vlk žalostně vil a liška rozhořčeně volala. To jste vylízali vy, zatímco jsem byla ve vsi na křtinách. Marně se vlk i medvěd dušovali, že byli v lese a že je ani nenapadlo, aby se starali o máslo. Tak dobře, řekla liška. Přesvědčíme se, kdo z nás máslo vyjedl. Lehneme si tamhle na paseku a prospíme se na slunci. Ten, kdo snědl máslo, jistě má čumák aspoň trochu zamaštěný. Až na něj bude svítit slunce, bude se mu čumák lesknout mastnotou a my lehce poznáme zloděje. Vlk i medvěd souhlasili, lehli si a že bylo na slunci příjemné teplo, brzy usnuli. Na ten okamžik liška čekala. Vyskočila, rozběhla se k díži, vyškrabala kousíček másla, který ještě zbyl ve škvíře na víku a namazala je vlkovi na nos. A pak si také lehla a dělala, že tvrdě spí. Když se probudili, leskl se vlkovi čumák a teplem roztavené máslo mu teklo po čenichu dolů. Zloděj, zloděj, vidíte, kdo si pochutnal na našem másle? Začala křičet liška. Zloděj, zloděj, počkej, až tě chytnu, dostaneš ode mne nepočítaných. Přidal se medvěd, nazlobený, že na něho nezbyl ani kousíček másla. Rozběhl se za vlkem, ale kdepak už tomu byl konec. Od těch dob vlk prchá před medvědem a kdykoliv ho uvidí, raději se mu obloukem vyhne.

0: Pepka.
1: Mami, Honzík papá noviny.
2: To nevadí, ty jsou včerejší.
1: Je. Dnešní by mu nechutnali.

Vánoce na hradě Safalátce. Na hradě Safalátce sídlil udatný rytíř Cyprián s chotí Emílií. Seděli právě v horovní síni a večeřeli horké busty z hořčicí, když se ozvalo naléhavé bouchání na dveře. Vstup, řekl rázně rytíř. Do hodovní síně vřinčel podsaditý voják brnění, srazil paty, jen to břinklo, vypnul prsa, což pod brněním nebylo vidět, a hlásil. Pane, vzbouřili se Šamšulové. Jakže? Zvolal rytíř s podivem nad takovou drzostí. Však ty s nimi zatočíš, můj pane, ujistila ho manželka. To si piš, řekl rytíř, vědom si své moci a síly, a vydal rozkaz hurá na ně a vykročil ke dveřím. Kdy se vrátíš, zadržela ho paní mezi dveřmi, jen co si to s nimi vyřídím. A kdy to bude? Nejpozději na Vánoce jsem doma a přinesu ti bohatého Ježíška. O, jak jsi štědrý, manželi. Měla se na co těšit, protože Šamšulové byli nehorázně bohatí, přímo milionáři, a to ve zlatých tolarech. Její ženy se voněly luxusními parfémy z Orientu, briliantovými šperky si zdobily uši, zlaté kroužky nosily i na kotnících a muži v nose. Zaklapli dveře a žmot rytířova brnění se vzdaloval. Hradní paní vyšla na cimbuří a už slyšela dusot koňských kopyt a spatřila svého udatného rytíře, jak tryskem pádil v čele svých tří vojáků vstříc povstalcům. Mávala za nimi šátkem, dokud nezmizeli ve vrbičkách. Plynuli dny, plynuli týdny a rytíř Cyprián se nevracel. Nepřicházela od něj zpráva, nepřišel dopis, nepřišla ani pohlednice, ani korespondenční lístek. Za to přišla zima. Napadl první sníh, napadl druhý sníh, napadl třetí sníh. Paní Emilka den co den vystupovala na vysokou hradní věž, přiclonila si ručkou oči a vyhlížela svého rytíře. Nastaly Vánoce, slíbený čas návratu. O štědrém večeru přikázala hradní paní prostřít pro dva v hodovní síni a podávat rytířovi oblíbené horké busty z hořčicí. Rytíř nepřišel a busty mu vystydly. Rok jde za rokem, století za stoletím a rytíř se nevrací. Hrad pustne, věž i hradby se rozpadají a z rytířky se stala bílá paní. Na štědrý večer se však zjevuje v hodovní síni. Podávají se horké busty z cibulí. Tak to chodí už 467 let. Zpráva o bílé paní na hradě Safalátce pronikla do světa. Velké i malé cestovní kanceláře, domácí i zahraniční, pořádají na Safalátku vánoční zájezdy. Je o ně v tuzemsku i v cizině značný zájem. Přijíždějí kolony aut a autokarů, pro šejky z orientálních emirátů byl zbudován helioport, sportovci přibíhají na běžkách po dobře udržovaných tratích. Ve stáncích v podhradí se prodává sádrový rytíř Cyprián ve třech velikostech a paní Emilka rovněž ve třech velikostech. Program vrcholí s

zpracováním vstupenek. Šťastný výher se zasedá v hodovní síni a večeří s bílou paní. Podávají se horké busty s horščicí.

0: jdeme na to!
1: Ahoj, děti.
2: Jak to bylo, ahoj. Jak to bylo?
1: Sakra, ahoj, ženě, Hanko, Hanko. Je tady Hanka Kynichová,
2: ahoj, Piggy,
1: ale
2: ahoj,
1: Hanka
2: Piggy.
1: Vypadá náramně ustaraně, Hanko.
2: Já jsem se teď opakovala choreografii, sestavu, protože bych ji teď chtěla naučit vás, děti, a tebe samozřejmě, Piggy. A každá choreografie musí mít nějaký smysl, musí na sebe nějak navazovat, tak aby to náš mozek schroupul, pobral a aby se nám pak nestalo třeba, když budeme někde na vystoupení, že nám ta sestava vypadne z
1: hlavy. Hanko, tak mě to nevypadlo a já ti řeknu, co si pamatuju.
2: Tak povídej.
1: Já si pamatuju, že jsme vzali obruč.
2: Mm-hmm.
1: A tu obruč jsme vyhodili z jedné ručičky a chytili do druhé ručičky.
2: Ano.
1: Pak zase zpátky.
2: Ano.
1: Pak jsme si nandali obruč jako na háček na palec z jedné ruky a točili jsme s ní. To mi vůbec nešlo.
2: To
1: musím
2: nevadí.
1: Říct, že jsem teda moc nepokročil, i když to jsem nevadí. Se snažil.
2: Ale my
1: a
2: jsme také...
1: Jsme si s tou kotoulali jsme si s ní.
2: Přehazovali jsme si, protože nic jiného se přes éter nedá naučit. Tam je spousta věcí, které by děti mohly doma dělat,
1: a ještě
2: ale
1: jsme
2: dají
1: prolézali,
2: se špatně vysvětlit.
1: Prolézali
2: to
1: jsme.
2: Je ono. Ale protože každá sestava musí něčím začít, tak my si teď vezmeme obruč nad hlavu.
1: Jo,
2: ukloníme
1: nevěděl,
2: se k pravé straně, jdeme rovně, ukloníme se k levé straně, prolejzáme obručí, pouštíme ji před sebe, jdeme do ní pravou nohou, levou nohou, za zády vedeme obruč zpátky nahoru. Tak, Piggy, přehodím ti obruč, ty chytíš, hop.
1: Co mám dělat s tou svojí, co jsem prolejzal?
2: Tu zase hodíš mě,
1: já, takhle.
2: Hop. A zase vyměníme ty mě, já tobě, hop, do druhé ruky. A ještě jednou já tobě, ty mě, hop. A opačně, hop. Super, teď si vyhodím sám obruč nad hlavu, chytím do levé ruky cvak, z levé ruky do pravé a mám tady ten háček. A točíme.
1: Palcový háček.
2: Chytím obruč a bude závěr.
1: Ukloním se.
2: Opřu se obruč, podívám se za ní, zdvihnu levou ruku.
1: Jsem ladnej.
2: Podívám se do porodců a je konec sestavy.
1: Ty jsi porodce, Hanko.
2: Já nejsem porodce, to je jako někdo. Ten tady teďka není. Jo, já jsem tvůj porodce, ano.
1: Porodce to je jako kdybych byl na mistrovství světa,
2: přesně
1: tak tam sedí někdo, kdo mi dává pak medaile.
2: Pokud si zasloužíš, jak dostaneš medaili.
1: On komu bych dostat dneska medaili?
2: Pojď za mnou, já ti dám medaili. Tak děti, pojďte ještě jednou zopakovat sestavu.
1: Dostala jsem pusu, ale to je někdy lepší než medaile.
2: Jdeme na to. Takže dáme si obruč nad hlavu.
1: Nad hlavu.
2: Ukloníme se k pravé straně. Narovnáme se. Ukloníme se k levé straně. Narovnáme se.
1: Hraje taky hudba.
2: Pouštíme obruč dolů, zpívej. Prolízáme pravou nohou, levou rukou. Obruč dávám za hlavu, až nad hlavu. Pustím ruce a budeme si přehazovat ty mě, já tobě. Stop. Vyhodíš si nad hlavu pravou, chytíš do levé. Z levé do pravé. Umístíš si obruč na háček, který tvoří palec a točím. Chytím obruč, opřu ji o zem, levou ruku vzpažím, podívám se dopředu na poruce a sestava má závěr, tečka, trrrr, bum. A je to. Takže děti, já pevně věřím, že se vám naše sestava povedla, že jste si ji užili a prosím pěkně, mě už teď nic nenapadá. Takže já si jdu sednout a jdu vymýšlet příště
1: medaile
2: nějakou sestavičku pro vás.
1: Medaile jsou ostatně rozdány. Ahoj!
2: Ahoj!
3: Jednou šli Křemílek s Vochomůrkou po pasece a najednou uslyšeli tenké žalování na 7 hlásků.
4: Ozývá se to! Z Ostružin,
3: řekl Křemílek. Rozběhli se tam a našli v Ostružiní 7 větříků zapletených do pichlavých proutků.
4: Vy jste to vyvedli, ale...
3: A Křemílek s Vochomůrkou začali větříky vymotávat. Když to všechno rozpletli, odfučeli větříci přes paseku. Ten sedmý se ale vrátil, ulomil z Ostružiny proutek, Podal ho Křemílkovi a Vochomůrkovi a špitl. Až vám bude do ouvej, ulomte z toho proutku 7 píchláků. Křemílek s Vochomůrkou chvíli postáli a říkali si,
4: to jsou, jenom,
1: to
4: takové,
1: jsou jenom takové
4: sedmivětrné řeči, že jo?
3: Druhý den na večer šli za tou pasekou a u ostružin stojí víla. Celá je pěkná, ale vlasy má rozdrchané, jako by přespala den v roští.
1: Za chvíli vyjde měsíc a to já musím být učesaná.
3: Vzdychá ta víla.
4: A proč?
3: Zeptal se Křemílek.
1: Abych mohla měsíčkovi zatancovat,
3: řekla víla.
4: Tak mu zatancuj neučesaná,
3: poradil jí Vochomůrka. Víla se lekla a šklopítla palečkem o závoj.
1: To já nesmím. To by z lesa vyběhla tma a já bych v ní zabloudila až do konce.
4: Tak se učeš,
3: poradil jí Křemílek.
1: Když já jsem ztratila hřeben a zrcátko,
3: špitla víla. A v tom za horou zavolal stříbrný hlas. Pospěš si, už držím v ruce klíč.
1: Jú, to je měsíček,
3: lekla se víla.
1: A já jsem pořád ještě neučesaná.
3: Křemílek s Vochomůrkou řekli víle, aby tam na ně počkala. A vypravili se hledat ztracený hřeben a zrcátko. Hledali hřeben, ale našli jen suchou větvičku. Hledali zrcátko, ale našli jen lístek z osiky. Vrátili se na paseku k víle a ona si vílými prstíčky pomaloučku češe rozsuchané vlásky, jenže to není k ničemu.
4: A my jsme našli jen suchou větvičku a osikový list,
3: povzdychnul si Křemílek. A v tom za horou zavolal opět stříbrný hlas. Pospěš si, už strkám klíč do zámku. A bylo slyšet, jak klíč chrastí v nebeském zámku.
1: Víla řekla, jouva, jouva, měsíček už vychází.
3: Nad horou se otevřela nebeská vrátka a vyšel z nich měsíc. Podíval se stříbrně dolů a dost smutně řekl,
0: zas jedna neučesaná.
3: Jen měsíc dopověděl, udělal někdo 7 tichých krůčků. To tma vyběhla z lesa, běží k neučesané víle, klopítá o bílé kameny, je pořád blíž a pořád větší.
4: To je z toho, že jsme místo hřebínku a zrcátka našli jen suchou větvičku a osikový list,
3: řekl Křemílek.
4: Jenže mně zrovna teďkonc něco napadlo,
3: řekl Vochomůrka a olámal z ostružinového proutku 7 píchláků. V tu chvíli přiletělo 7 větříků a co prý je?
4: Tuhle učešte víru,
3: povídá Vochomůrka.
4: Ale všechny vlásky pěkně do vlnek a pěkně za ouška.
3: Větříci se zachumelili, pak se do toho dali jemnými prstíčky a už to bylo. Víla tam stojí učesaná jako do měsíčního bálu. Tma si jen něco pošeptala a utekla zpátky do lesa. Větříci sáhli do 7 kapes pro 7 píšťaliček a byla z toho jemná muzika. Víla si podkasala závoj a až do rána tancovala pro měsíček.
5: Tiki kalendář!
6: Dnes je 13. října.
5: a svátek má Renáta.
1: Renáta?
5: Mhm. Tohle jméno pochází z latiny a znamená prý vznešená a urozená.
1: Tak by se to mělo říkat Renáta.
5: Ano, tak, tak. Pochází totiž z italského slova Renata, které označuje královnu.
1: To vypadá na opravdu urozené jméno.
5: To jo. Takže všem Renatám, Renkám a Renátkám
1: přejeme všechno nejlepší. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Tři dary. Jednou dávno žili dva bratři, Pedro a Juan. Jíst neměli co. A tak se vydali do světa. Přišli na rozcestí, chvíli uvažovali, kudy dál, až nakonec řekl Pedro Juanovi: ty půjdeš jednou cestou, já druhou. Za 7 dní se tady znovu setkáme a uvidíme, kdo měl víc štěstí.
1: Rozloučili se a každý zamířil na jinou stranu. Pedro právě stoupal do strmého kopce, když znenadání potkal neznámého muže. Měl pěkné oblečení a na první pohled vypadal jako bohatý a urozený pán. Pedro pozdravil a pán se zeptal: kam jdeš, člověče? Jdu do světa za chlebem, protože mám hlad, odpověděl Pedro. Pán se zasmál. To je náhoda. Já zrovna hledám sluhu. Pojď sloužit ke mně. Když mi budeš 3 dny dobře sloužit, dostaneš tolik peněz, že ti stačí až do smrti. Pedro rád souhlasil.
0: Neznámý ho zavedl do jeskyně v hlubokém lese. Uprostřed jeskyně hořela na kameni veliká svíčka, u stěny stála postel a u postele byl stůl s lavicí. Pán ukázal na svíčku a řekl: nesmíš ji spustit z očí ani na chvíli. Jakmile plamínek ukáže k posteli, půjdeš si hned lehnout. To je všechno, co od tebe žádám. Sotva to řekl, zmizel. Pedro si liboval. Taková služba se mi docela líbí. Posadil se na kámen a nespustil svíčku z očí. Náhle ho ovanul průvan, plamínek se zatřepetal a ukázal k posteli. Pedro se uložil, dal si ruce pod hlavu a začal dřímat.
1: Najednou se ozval ze tmy veliký rachot, jako by padaly skály. Po chvíli začal rachot slábnout, tu a tam se ještě udrolil drobný kamínek a bylo ticho. Pedro si umínil, jakmile se ráno rozední, půjdu pryč. Takový rámus se nedá vydržet.
0: Když se za svítání probudil, stál před ním neznámý a řekl: pověz mi, jak se ti spalo. Celou noc jsem oko nezamhouřil, postěžoval si Pedro. Už tady nezůstanu ani na chvíli. To je škoda, pokýval neznámý pán hlavou, protože když odejdeš, nic ti nezaplatím. A teď se pojď najíst. Posadili se ke stolu, najedli se masa a napili vína. Pedro si otřel mastnou bradu rukou a řekl: když se člověk pořádně nají, hned se na všechno dívá jinak. Teď se mi zdá, že se v téhle studené díře přece jen dá vydržet. Tak hlídej zase svíčku a dělej, co umíš, řekl pán a odešel.
1: Pán zmizel a Pedro zůstal sám. Jakmile se začalo stmívat, posadil se ke svíčce. Náhle zavanul jeskyní studený průvan. Plamínek svíčky se ohnul a Pedro skočil do postele. A nastal takový hluk, jako by se bořil celý svět. Někde docela blízko řinčali řetězy a z nenadání kdo si zvolal ze tmy nad Pedrovou hlavou: běda, já padám. Pedro se dopálil a zvolal: tak si padej a nech člověka spát. Na podlahu jeskyně spadly mužské nohy a znovu se ozvalo: běda, já padám. Tak jen si padej, řekl Pedro a obrátil se na bok. Na podlahu jeskyně spadl trup bez hlavy. A ze tmy se ozvalo znovu: běda, já padám. Teď už toho měl Pedro právě dost. Posadil se a vykřikl: tak jen si padej, ale spadni už celý, ať mám od tebe pokoj.
0: Sotva to řekl, ze tmy spadly ruce a hned po nich hlava. Části těla se spojily a před Pedrem stál pán, který ho vzal do služby. přistoupil blíž k posteli a řekl: vydržel si tady a tím si mě zachránil. Dám ti za dobrou službu 3 dary. Opasek, pokrývku a meč. Co si počnu s opaskem, pokrývkou a mečem? Zeptal se Pedro. Tak se mi zdá, že jsme se dohodli na něčem docela jiném. Jenom se neukvapuj, řekl pán. Z opasku můžeš vybírat tolik peněz, kolik jen budeš chtít a nikdy nezůstane prázdný. To už je lepší, přikývl Pedro. A co ta pokrývka? Je aspoň teplá? Stačí, když se na ní posadíš a řekneš pokrývko sem, pokrývko tam. Do Segovie, do Toleda, do Madridu, kam jenom budeš chtít. Pokrývka tě tam hned odnese. No dobrá, řekl Pedro bez veliké radosti. A co s mečem? S tím mečem vždycky zvítězíš, i když budeš mít proti sobě sebevětší přesilu.
1: Pedro si vzal opasek, pokrývku a meč, vyšel z jeskyně a rovnou cestou zamířil k domovu. Na rozcestí v trávě už seděl jeho bratr a čekal. Tak co, Juane, zeptal se Pedro, jak jsi pořídil ve světě? Juan jen mávl rukou a mlčel. Moc si z toho nevysloužil, řekl Pedro. To já jsem si přinesl ze služby aspoň opasek, pokrývku a meč. Juan si všechno prohlédl a zeptal se nedůvěřivě. Pedro, bratře, komu si to vzal? Nikomu jsem to nevzal. Povídám, že jsem si to vysloužil. Jenom vlastně nevím u koho. Tak vzal z opasku peníze a dal je bratrovi. A dal mu jich tolik, že si Juan postavil novou chalupu, nakoupil si krávy a pole a dobře si žil.
0: Pedro zatím užíval svých darů. Chvíli byl v Toledu, chvíli v Barceloně, pak zamířil na své pokrývce do Granady. Bojoval s loupežníky v Aragonu a s Maury v Andaluzii. A protože měl v ruce kouzelný meč, vždycky zvítězil. Zanedlouho si o něm vyprávěla celá země. Doslechl se to i sám král a přikázal, aby k němu Pedro přišel na královský zámek. Sotva se před ním Pedro objevil, řekl král netrpělivě. Dej mi ty 3 kouzelné věci. Když mi je dáš, můžeš si vzít mou dceru za ženu. Když král dostal, co chtěl, zavolal stráže a dal Pedra vyhnat za brány města. Já blout, říkal si Pedro, já hlupák, já blázen. Takový je tedy náš král. Takové je tedy královské slovo?
1: Ale co mohl dělat? Pustil se znovu do světa. Došel až do kraje, kde ho nikdo neznal a přihlásil se do služby u jednoho urozence. Budeš mi dělat zahradníka, rozhodl pán. Ale pamatuj si, na zahradě jsou olivy, pomeranče a jablka. Těch si můžeš natrhat, kolik jen chceš, ale jsou tam i broskve a hrušky. Těch se nesmíš nikdy ani dotknout. Pedro šel do zahrady a řekl si, však pán neschudne, když si utrhnu jednu pěknou hrušku. Utrhl si hrušku, snědl ji a hned mu na hlavě vyrostl velký roh. To jsem tomu dal, řekl si Pedro. Ale co, snědl jsem hrušku, teď už je docela jedno, když s ním i broskev. Utrhl šťavnatou broskev, snědl ji a roh zmizel. Takhle je to tedy, zaradoval se Pedro. Ale to se mi náramně hodí. Natrhal si pytel broskví a pytel hrušek a řekl pánovi, ze mne nikdy pořádný zahradník nebude. Půjdu dál do světa.
0: Pán mu vyplatil trochu peněz, Pedro si za ně koupil dlouhý doktorský plášť a vydal se rovnou cestou ke královskému zámku. Postavil se k bráně a začal nabízet své hrušky. Hrušky byly veliké a voněly tak pěkně, že je hned koupil královský kuchař a dal je svému pánovi na stůl. Král, královna i princezna se do nich pustili a všem třem narostly na hlavě dlouhé rohy. Královna bědovala, princezna plakala a král dal svolat všechny lékaře své země. Potírali rohy všelijakými mastičkami, zasypávali je prášky, ale nic to nepomohlo, rohy nezmizely.
1: Když to trvalo 3 dny, Pedro si oblékl doktorský plášť, zabušel na bránu a řekl: slibuji, že vyléčím královnu, krále i princeznu. Přivedli ho ke králi. Dám ti všechno, co chceš, bědoval král, jenom mě zbav té hrozné věci. Dobrá, řekl Pedro, tak mi dej kouzelný opasek, potom ti roh odstraním. Dám ti všechno na světě, zvolal král, jenom opasek ti dát nemohu, ten je pro mě moc důležitý. Pedro pokrčil rameny. Jak chceš, nech si tedy opasek i roh a já zase půjdu. A už mířil ke dveřím.
0: Král tedy s těžkým srdcem dal Pedrovi kouzelný opasek. Nepravý lékař požádal o sklenici vody, ukápl do ní šťávu z broskve, potřel roh a přikázal králi, aby zbytek broskve snědl. Sotva se tak stalo, roh zmizel. A teď já, zvolala královna, teď odstraň můj roh. Pedro jí prohlédl roh a řekl: odstraním ho, když dostanu králův meč. A ten já ti nedám, vykřikl král, ten ti nedám za nic na světě. Královna popadla krále za krk a začala křičet: ty už roh nemáš a mně může zůstat na dosmrti? Jen ať si královna chodí s rohem na hlavě, tobě to nevadí, tobě je to jedno. Král si povzdechl, přinesl meč a Pedro odstranil roh královně.
1: Sotva skončil, přiběhla v slzách princezna s velkým šátkem na hlavě a prosila ho, aby jí zbavil té strašné věci. Proč ne, řekl Pedro. Půjdeme na dvůr, posadíme se na jednu pěknou pokrývku a já tě vyléčím dřív, než se naděješ. Král věděl, že s Pedrem už nic nepořídí. Dal přinést pokrývku, princezna ji rozprostřela na dvoře a posadila se na ní. Pedro si sedl vedle ní a zvolal vesele: pokrývko do Toleda. A mžikem byli v Toledu. Pedro řekl princezně: když si mě vezmeš za muže, uzdravím tě. Když si mě nevezmeš, zůstane ti roh navždycky. Princezna ho objala a zvolala: vezmu si tě, a jak ráda. Pedro jí dal tu nejkrásnější broskev a za chvíli roh zmizel, jako by nikdy nebyl.

0: já to jenom... Tady by si ho všimli, no to ne.
1: Tady by si na něj ještě sedla Justína.
0: Jsem také ne.
1: Tady by ho Piggy schodil. To jsem blázen, kam já bych ho tak mohl strčit.
0: Leda za knížky. Takhle jsem dozadu. Až úplně nejdál, co to půjde.
2: Ahoj, Hugo! Už se sypu na ty naše jazykové oříšky. Justína dorazí z... Co je? Ty jsi přiskřípl packu do knížek.
1: Ne.
2: Co se ti stalo? Hraj si na sochu. Že ty tam něco máš. Co tam máš? Ty něco schováváš.
1: Ahoj, Piggy, ne, já nic, co já bych přece, já nic. Jo, já se tady zkouším, jak dlouho vydržím stát bez hnutí. Jo, hraju si na sochu.
2: A proč máš tu packu zastrčenou za knížkami až úplně vzadu?
1: Představuju si, že žádnou packu nemám.
2: Proč?
1: Protože některé vzácné staré sochy také nemají packu, ruku třeba. No.
2: A jak poznáš, že už jsi vydržel stát dost dlouho na to, aby ses mohl začít normálně hýbat?
1: Hele, já mám hru, tak mě nech moji hru hrát podle mého, ano?
2: No, jak chceš. A jak budeme louskat oříšky ze slovíček, když si teď ta socha bez klápky?
1: No jak, to... no, normálně. Mluvit přece můžu.
2: Je to divné, ale jak myslíš? Máš pro nás s Justínou nějaký čupr, éňo, něňo, tinkiri, vantiri, oříšek?
0: Mám pro vás krásný oříšek.
2: No vždyť říkám čupr, éňo, něňo, tinkiri, vantiri. No to je jako když ty řekneš krásný, víš?
0: Aha, no,
1: tak počkáme na Justínu a pak se pustíme do louskání, jo?
2: A není ti to už takhle zašprajcovanému v knihovně krop? Tak nepohodlné.
1: Co by? Proč by mi to bylo nepohodlné? Jsem socha a čekám na Justínu. Víš, kolik stovek let některé sochy takhle stojí bez pohnutí?
2: Já tu tvoji hru stejně nechápu.
1: Pochopíš, Piggy, pochopíš.
2: No. To se to vleče, co? Justína pořád mluví o pravidlech slušného chování a přitom sama chodí pozdě. No, pořád chodí pozdě.
1: Piggy, proč dupeš?
2: Zkouším Justínu. Tak řekla, že tu bude co by dup a nic.
1: No jo, ale ona neřekla kdo, co by dup.
2: Jak kdo, co by dup?
1: No, neřekla co by Piggy dup, řekla co by někdo dup. Někdo.
2: Dobře. Tak asi myslela, co by někdo hrozně zpomalený dup.
1: No, třeba.
3: Halo, tak jsem tady. Piggy, Hugo.
1: Je, konečně, už mě všechno brní. Ahoj, Justino, pojď honem.
2: Moučta. Tak už někdo zpomalenej dup.
3: No, dovol. Tomuhle ty říkáš slušný pozdrav. Takhle se mnou mluvíš. Jak to se mnou mluvíš?
2: Velrybsky.
3: Ty umíš mluvit jako verliba?
2: Velryba.
3: No vždyť říkám verliba.
2: Řekni si to hodně zpomáleně.
3: Verliba. No, verliba. Normální verliba. Co je na tom?
1: Ještě jednou si to řekni.
2: Stop, slyšíš?
3: No slyším, verliba, co je to zase za hru, hloupou?
2: Hloupá hra.
1: No, Piggy by se tě měl správně zeptat takhle. Je to verká liba, anebo velká ryba?
3: Velká ryba, samozřejmě. To je přece mastné, jasné, ne?
2: Ne, tak proč říkáš verliba?
3: Já neříkám... Aha, no, No zkrátka, to jen tak říkám, no bože, ty naděláš. To je jen takový prežbrept. Překlep. Totiž ten prežbrept. Prežbrept jsem chtěla říct. Hugo, co je ti? Utíráš prach za knihami?
1: No, ani ne. Jde o dnešní slovíčkový oříšek k rozlousknutí.
2: Jo, myslel, že si hraješ na sochu. Aha. Tak už to, Hugo, řekni.
3: A co má říct? Ty jsi něco provedl, Hugo?
1: Ale vůbec ne. Jenom Piggy je hrozně zvědavý. Mám pro vás dneska jeden oříšek a až vyluštíte, co to slovo znamená, vyndám packu z knihovny a tu věc vám ukážu.
3: My hádáme dnes tvojí capku, packu. Co je na tom k dávání? Totiž k tomu hádání,
1: kamarádi,
3: Hugo.
1: Já už jsem úplně dřevěný. Prosím vás, pojďte už rychle hádat. A hned, jak neuhádnete, tak já vám to ukážu.
3: Ty snad myslíš, že já, domácnostní kachna Justýna, nejdokonalejší docámostní chakna ze všech docámostních chaken, totiž kachen, neuhádnu něco, co máš ty v knihovně? Ha! Tak do toho.
1: Tak, jestli pak víte, co je to kalamář.
3: Hugo, no dovol. Je to čím dál jednodušší. Tomu se snad ani nedá říkat oříšek. Na tom není co kouskat, totiž louskat. Ty to držíš. Co? To je to, co držíš?
1: No, Justýno, ty to víš. Tak to jsem opravdu nečekal. Říkal jsem si, že na tohle hned tak nepřijdete. No, ale asi jsem se spletl. Tak, Piggy, ty víš, co je kalamář?
2: Nic moc mě nenapadá, abych řekl pravdu, ale bude to něco malého, co se vejde za knížky do knihovny, protože to tam máš.
1: No jestli to Justýna ví, tak už ti to brzo ukážu, Piggy. Tak Justýno, co je to kalamář, víš to?
3: No jistě.
2: No tak to řekni.
3: Přece to, co držíš.
1: Ale co držím?
3: No to. To je tento nonc.
2: Kalamář drží to, jo, v knihovně. A už ho určitě ta tlapka brní. Jo. Už to drží dlouho.
3: Tohle udělá jenom luďuťum.
2: Co?
3: No, tuntulum.
1: Myslí tululum.
3: Ano, ty jsi tudmulul. Yeah. No, protože strčit si do knihovny morskou potvoru, to udělá snad jenom verliba.
1: Jakou morskou potvoru?
3: No toho hlavonožku. Kalamáře!
1: Justýno, tak dneska ses opravdu překonala. Prý hlavonožec. Kalamár.
3: Hugo, můžeš mi vysvětlit, čemu se směješ?
1: Justýno, ty jsi to zase všechno popletla. Kalamář není přece kalamár.
2: Tak teď mám k rozlousknutí slova dvě, co?
1: Piggy, já začnu tím kalamářem, než mi ta tlapka upadne, ano? Ale uznejte oba, že mám bod.
2: Máš bod.
1: Mám. A vy koukejte. Tady je kalamář. Takhle vypadá.
2: Ukáž.
3: Vypadá jako nějaká cukřenka. Jako kuchyňská nádobka. Na máslo nebo marmeládu, med nebo kvak. Totiž ten tak.
1: Nic takového. Kalamář musel dřív použít ten, kdo chtěl psát inkoustem, tedy až do vynálezu plnícího pera. To bylo vynalezeno až v 19. století samozřejmě. Kalamář je totiž nádobka na inkoust.
2: Nádobka na inkoust.
1: Ano.
2: No teda.
3: A kdo ví, čím se psalo předtím, než se vynalezlo plnící pero? Ha? Aha. Já to vím. Brkem. A jakým brkem, prosím? Takovým, jako mám já. Tady. Jsem totiž dokonalá domácnostní kachna plná psacích do dřev. Totiž potřeb.
1: Jistě, Justýno. Ale ještě k tomu kalamáři, ano. Je to nádobka na inkoust, do které se při psaní namáčelo pero. Slovo kalamář, které vám může připadat trochu divné, jsem našel v encyklopedii. Pochází z latiny a původně označovalo nádobku nebo i pouzdro na psací náčiní.
3: Na brko.
1: Ne, na psací náčiní z rákosu.
3: Tak ne na brko?
1: Ne, na seříznutý rákos. Latinsky se rákos řekne calamus. Postupem času se tohle označení přeneslo i na tu baňku na inkoust. Calamus, kalamář.
2: No, to dává smysl.
3: Ano, ano, takže v kalamáři byl inkoust a do něj se máčil ten rákos a tím se pak psalo. Ale hlavně se tam namáčela ta brka, že?
1: No, ano. Ve starověku se ke psaní používaly stvoly rákosu, seříznuté do špičky. Ptačí brka přišla až později.
2: Justino, dej nám nějaký svůj brk. Zkusíme si něco napsat, když máme kalamář.
3: Dovolte, to bych si vyprosila. Mé brky jsou sice psací potřeby nejvyšší kvality, to ano, ale nic pro vaše hloupé rozmaric.
1: Nemusíme to zkoušet, Justino. V tom kalamáři stejně nemáme inkoust. A i tak se na psaní nejčastěji používala brka husí a ne kachní. Třeba by to tvoje ani nepsalo.
3: No tak to je vrchol. Můj brk by psal samozřejmě lépe než nějaký husí. A víte co? Víte co? Já odcházím. Dneska to tu nemá úroveň. Já tady vůbec nemusím být. Jsem kráčející odbočka papírnictví. Jsem odbornice na psací otřepy. Totiž potřeby. A oni by chtěli rvát brka jen tak?
2: Ale Justino, tak se hned nečerky.
1: Asi se urazila, co?
2: Ona si všechno moc bere, znáší. Bod dnes nemá, na psaní se hodí líp husí brka než její brka.
1: No právě.
2: A zase jsme si z ní stříleli. No jo. Já za ní potom zajdu a pomůžu jí s něčím na zahradě. A povídej ještě o těch kalamářích. Vypadali vždycky takhle, jako tenhle ten.
1: No, nejdřív to byly takové obyčejné skleněné baňky. Potřebovali je jen mniši, kteří v klášterech přepisovali knihy, a úředníci, protože kromě nich dřív psát neuměl vlastně nikdo.
2: Jejda, to muselo být lidem hloupé, že neumějí psát a číst. To se nestyděli, já bych se styděl.
1: Oni se nestyděli, pro ně to bylo úplně normální. Znalost čtení a psaní se rozšířila nakonec i mezi obyčejné lidi. A tak se kalamáře začaly objevovat i na stolech měšťanů. A tehdy se také začaly všelijak zdobit. Už to nebyly obyčejné skleněné baňky, ale stávaly se z nich ozdoby stolů. Bývaly z porcelánu, z různých kovů, nebo dokonce z mramoru.
2: Takže z kamene, viď? Mramor je kámen, že jo?
1: Ano, ano. A později se kalamáře skládaly z několika dílů. Kromě lahvičky na inkoust a místa, kam se po namočení odkapávala pera, obsahovaly ještě sypátko s jemným pískem, kterým se vysoušel inkoust.
2: A pak vynalezli pijany.
1: Pijáky, pigy. Pijan je člověk, který se rád třeba napije piva. Piják je savý papír, který do sebe nasaje kaňku. Možná si ho už někdy viděl v sešitě, bývají většinou růžové. Teď už moc k vidění nejsou, protože pera už jsou dokonalejší a kaňky nedělají.
2: Jo, to je škoda, ne? No. S kaňkami by se užilo určitě spousta švandy. Takže děti byly ve škole, namočili nějaké pero do kalamáře a udělali krásnou kaňku a vysáli ji pijákem. Prima.
1: Děti měly dřív jen takové kovové hroty, nasazené na dřevěných násadkách, a ty hroty namáčely do kalamářů. Ve školách bývaly kalamáře zapuštěné přímo v lavicích a pak přišla plnicí pera a kalamáře už nebyly potřeba.
2: A pak pera, která už nedělají kaňky a pijáky už nebyly potřeba.
1: No a dnes už takhle po starodávnu inkoustem nepíše skoro nikdo.
2: Och jo, to je škoda.
1: Chtěl bys si to zkusit, Piggy?
2: To bych rád.
1: Tak si pojď sednout tady ke stolu. Tady máš pero s kovovou násadkou. Naleju do kalamáře trochu inkoustu. Tak, namoč hrot násadky. A kdybys udělal kaňku.
2: Je! Ty Ty tu máš i piják. To je krása, Hugo. To mě baví. Je to lepší, než psát obyčejně. Kam se rave propiska? Pane jo.

0: Kapitola pátá. Proč nemá chobotnice žrát budíky?
1: Bylo parné léto. Slunce pálilo a profesor Kurama se rozhodl, že si vyjede k moři.
0: Avšak v novinách se dočetl, že jsou všechny pláže přeplněny výletníky.
2: Ale co, nebudu si s tím lámat hlavu. Pojedu tam večer, časně ráno se vykoupu a než se všichni lidé nahrnou na pláž, budu už zase zpátky doma.
1: I hned si připravil stan, baterku, budík a všechny ostatní potřebné věci.
2: Třeba se u moře setkám se svou známou holčičkou.
0: Řekl si a vyhlédl z okna, zda se nemění počasí.
2: Co pak to je?
1: Pomyslel si, protože uviděl holčičku v parku.
0: Seděla tam na lavičce a plakala.
2: Co se jí stalo?
0: Neotálel ani chvilku a rozběhl se za ní.
3: Bratříček mi vygumoval všecko, co jsem si nakreslila do sešitu.
1: Vykládala plačtivě panu profesorovi.
2: To je opravdu škoda. Ale počkej, už to mám. Dám ti nesmazatelný inkoust. Tím můžeš psát a kreslit a nikdo ti to nevymaže.
0: Holčička šla s panem profesorem do laboratoře, dostala tam nesmazatelný inkoust a pěkně poděkovala.
1: Pan profesor měl příjemný pocit, že jí pomohl a klidně odpočíval v laboratoři na pohovce.
0: Za nějakou chvíli se ozvalo ťukání na dveře.
2: Kdo pak to je?
3: To jsem já, pane profesore.
1: Za dveřmi stála holčička a slzy jí tekly po tvářích.
2: Co se ti zase přihodilo?
3: Dostala jsem škytavku. A teď moje sestra nemůže jít na svatbu.
2: Jak to?
0: Podivil se pan profesor.
2: Vůbec tomu nerozumím. Vysvětli mi to.
3: Když jsem měla ten inkoust, vrátila jsem se domů.
1: Vzlikala holčička.
0: Bylo to takhle.
1: Holčička se vrátila domů a bála se, aby jí bratříček inkoust nevzal. Uvázala tedy lahvičku na provázek a pověsila ji ke stropu.
0: V tom dostala škytavku.
1: Bratříček jí chtěl pomoci, proto na ní vybafl. Chtěl, aby se lekla a zbavila se škytavky.
0: Jenomže holčička se tak polekala, až nadskočila a šlápla přitom spící kočce na ocas. Kočka se vyděsila, vymrštěla se a chtěla utéci, ale skočila rovnou do smyčky provazu, na kterém byla pověšena lahvička s inkoustem a ta se jí zadrhla kolem krku. Kočka se vylekala ještě víc a pádila i s provazem a lahvičkou do sousedního pokoje, kde měla starší sestra pověšeny svatební šaty.
1: Jak byla kočka vyplašená, zapletla se do svatebních šatů. Chtěla se z nich vymotat, jenže přitom se otevřela lahvička s nesmazatelným inkoustem.
2: Ví už o tom tvá sestra?
0: Zeptal se pan profesor.
1: Holčička zavrtěla hlavou.
2: To je dobře. Já ti tedy pomohu. Pamatoval jsem na to, že někdy bude třeba vymazat to, co napíšeme nesmazatelným inkoustem. A vyrobil jsem zvláštní zmizík, který všechno vyčistí. Pojď, dáme spolu ty šaty do pořádku.
1: Pan profesor šel s holčičkou a společně vyzmizíkovali svatební šaty.
0: Byly teď sněhobílé, snad ještě krásnější než dřív.
2: Tak, A teď mohu bez obav odejet na svůj výlet.
1: Řekl si profesor Kurama, když se vrátil naspět do laboratoře.
2: Že jsem si vzpomněl, když jsem byl posledně u moře, byla tam velice špinavá voda. Vezmu si sebou zmizík. Možná, že se mi bude hodit.
0: Uvažoval a uložil do batohu velkou láhev se zmizíkem.
1: Na večer, když se všichni lidé vraceli z pláže, dorazil profesor Kurama k moři.
0: Na pobřeží si postavil stan.
2: Tady se pěkně vyspím a brzy ráno se půjdu vykoupat. Nachytám si také ryby a upeču si je k snídani.
0: Těšil se.
1: Potom si lehl do stanu a vedle lůžka si postavil budík. Nebyl to obyčejný budík, jak jinak. Tenhle budík sám by nalezl. Měl místo zvonku dvě kovové ruce, každou na jedné straně, a těma rukama spáče lechtal tak dlouho, dokud ho neprobudil.
0: Byla již půlnoc a všude kolem bylo slyšet pouze hučení vln. Avšak mezi vlnobytím se občas ozvalo nějaké zašustění a to se víc a víc blížilo ke stanu.
1: Profesor Kurama o těch zvláštních zvucích přirozeně neměl ani zdání.
0: Šustění utichlo a do stanu se cosi vsunulo.
1: Vyhlíželo to jako sloní chobot, ale nebyl to sloní chobot. Mělo to na sobě plno kroužků.
0: Ano, bylo to chapadlo obrovské chobotnice.
1: Chobotnice pomalu ohmatávala všechno, co bylo ve stanu. Na co přišla, to začala políkat.
0: Snědla nejen chléb,

0: Stan byl téměř prázdný.
1: To je pěkné nadělení,
2: bědoval. Jenže co měl teď o půlnoci dělat?
0: Schoulil se tedy pod pokrývku a spal dál. Krán byl probuzen obrovským hlukem.
2: Moře se bouřilo a vrhalo proti pobřeží velikánské vlny.
0: Profesor Kurama vyskočil. Okamžitě pochopil, co se stalo. Chobotnice spolkla budík a ten je teď lechtal v žaludku. Rozzuřila se a rozbouřila moře. Mlátila kolem sebe zběsile chapadly a vířila vodu. Jak se tak rozběsnila, praskla jí v žaludku láhev se zmizíkem a chobotnice byla celá bílá.
2: Po nějaké době se moře uklidnilo. Jak sebou chobotnice zmítala, narazila hlavou na podmořskou skálu a ležela nyní bezvládně na dně mořském.
1: Ještě, že tu ráno nikdo nebyl, to je štěstí. Kdyby se v moři koupali výletníci, mohlo dojít k nehodě.
0: Vzdychal profesor Kurama a díval se smutně na moře.
2: V moři pluly ryby a všechny ty ryby byly bezbarvé. Zmizík se rozlil v mořské vodě a vymazal jim všechny barvy.
1: Tohle se nemělo stát. Bezbarvé ryby nejsou ani trochu hezké. Musím s nimi honem něco provést.
0: Profesor Kurama se rychle vrátil do své laboratoře a obratem zpět k moři.
2: Přinesl si potápěčské ploutve a brýle a taky nesmazatelný inkoust.
0: Ponořil se bez váhání na dno a chytal jednu bezbarvou mořskou rybu za druhou a natíral je svým vynálezem.
2: Sledě namaloval černým inkoustem. Je se teda natřel na hnědo. Několik dní tak profesor Kurama pilně pracoval na mořském dně.
0: Lidé ve městě se po něm scháněli, ale pan profesor se vrátil až koncem týdne. Když se ho vyptávali, kde vězel tak dlouho, neodpovídal jim. Jenom se tajuplně tvářil. Po čase na jeho záhadné zmizení všichni zapomněli.
2: Jednoho dne přišla k panu profesorovi holčička.
3: Dobrý den, pane profesore. Víte, že moje sestra už měla svatbu a že vypadala překrásně v těch bílých šatech.
1: To jsem rád,
0: usmál se pan profesor.
3: A už jste četl dnešní noviny?
0: Ptala se holčička. Pan profesor zavrtěl hlavou.
3: Píší v nich, že vylovili nějaké podivné ryby. Chytili prý kambalu, která byla zmalovaná jako skleněná kulička. A pražma vypadala jako tygr a treska jako zebra. A tuňák měl na sobě dokonce nakreslené různé křížky a kolečka.
0: Zasmál se pan profesor, ale vůbec mu nebylo do smíchu.
2: Byly to docela určitě ryby, které nedávno namaloval.

0: plazí se dva hadi. Najednou se jeden z nich zastaví a ptá se toho druhého.
1: Nejsme jedovatí.
0: Druhý odpoví. Ani nevím, proč?
1: Já jsem se totiž právě kousnul do jazyka.

0: bydlel u pana Vavřince. Neměl žádné sourozence a už 3 roky postrádal rodiče. U pana Vavřince bydlel s dědou. Tatínek s maminkou Hihlíka milovali, ale v srdcích chovali lásku ke všem lichožroutům na celém světě. Pomáhali chudým a nemocným, pořádali dobročinné sbírky ponožek pro lichožrouty bezdomovce. Byli všude, kde mohli být užiteční. Od jistého cestovatele se jednou dozvěděli, jak zle na tom jsou lichožrouti v Africe. Domorodí lidé tam prý chodí buď úplně bosí, nebo na boso v sandálech. A to znamená, že tamní lichožrouti trpí hladem. Od té chvíle nedokázali myslet na nic jiného. A když Hihlíkův tatínek zjistil, že z jejich města do Afriky nějaký kamion, buď s léky nebo se zbraněmi občas odjíždí, bylo rozhodnuto. Rodiče se smutně s Hihlíkem rozloučili. Vkradli se do kamionu, který mířil do Afriky. Jako první pomoc vezli 2 pytle ponožek různých velikostí. Jak budou moci pomáhat dál, to se uvidí. Hihlík byl na své rodiče hrdý a měl přece dědečka. Děda mu ve všem radil a staral se o něho, jenže byl už hodně starý, takže ve skutečnosti se Hihlík spíš staral o dědu. Proto byli rádi, že jsou 2.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Už je podzim, hnědá hlína lepí se nám na paty.
3: A z modrého nebe zbylo jenom Hance na šaty.
2: Draku, hledej mezi mraky ještě kousek plátínka.
3: Ať si může modrou sukni ušít také maminka.
4: A teď ještě jednou.
2: Už je podzim, hnědá hlína lepí se nám na paty.
3: A z modrého nebe zbylo jenom Hance na šaty.
2: Draku, hledej mezi mraky ještě kousek plátínka.
3: Ať si může modrou sukni ušít také maminka.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: by to nebo nebyl král?
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Tak Hurvínku, co pak je nového?
3: Ale nic, tati, všecko při starém.
2: Na to se ti neptám, já se ptám, co je nového jako ve škole. Co jste posledně brali a hlavně, co ti nešlo?
3: Mně šlo všechno, tati, akorát dělení mi nešlo.
2: No jo, ty počty, co pak je to nějaká věda, dělení? Dělení, násobení, sečítání a přičítání patří mezi nejzákladnější lidské úkony. A dělení je přece tak jednoduché, že nic jednoduššího být ani nemůže.
3: Když mi nebylo jasné, tati, jak to, že se v tom dělení...
2: Ale jak to? V dělení žádné jak to neexistuje. Dělili jste dvouciferným číslem nebo jakým?
3: Žádným, tati.
2: Žádným, nějakým jste dělit museli, ne? Museli vám ve škole říct, že jako jednak dělenec, žano, jednak dělitel a potom výdělek, ne?
3: My jsme dělili zvířata, tati, ne dělence.
2: Jaká zvířata?
3: My jsme dělili zvířata na ptáky, savce, plazy a tak, víš?
2: Jo, vy jste měli přírodopis?
3: Simano, tati.
2: A co ti na přírodopisu může být nejasného? To mi tedy vysvětli.
3: Mně nejasného, že velryba není ryba.
2: Jak to?
3: Že ačkoliv plave ve vodě a má ploutve, tak není ryba.
2: A co by byla, když není ryba?
3: Že je prý savec.
2: Kdo?
3: Velryba.
2: Která?
3: Grónská. Velryba je prý největší savec, tati.
2: No ovšem, že je savec. Grónská, žano, velryba. Co jsi myslel, že je?
3: Já myslím, že je ryba.
2: Ale jak můžeš něco takového myslet, prosím tě? Velryba je pochopitelně savec a dokonce největší. Hleď, veškeré, já bych řekl takhle, veškeré živočišstvo dělíme na co?
3: Na savce, ptáky.
2: No?
3: Plazy.
2: No?
3: Obojživelníky a bezobratlé.
2: Vidíš, jak to výborně chápeš? Ptáci se vyznačují čím?
3: Že letají do povětří.
2: Ano, plazí se plazí, ryby plavou ve vodě, žano. A savci, teď jsme u toho, savci se vyznačují tím, že no?
3: Že chodí.
2: No chodí, oni nemusí zrovna chodit, oni hlavně co?
3: Hlavně leží.
2: Žádné leží, hlavně se vyznačují tím, že jejich mláďata sají mléko.
3: Savci?
2: Ovšem, že ano. Podívej se, telátko, no, co dělá?
3: Bučí, tati.
2: No, bučí, ale hlavně saje mléko, nebo kůzlátko, že ano, co dělá kůzlátko?
3: Kůzlátko mečí.
2: Žádné mečí.
3: Bučí.
2: Žádné bučí, ale podobně jako telátko, co?
3: Chodí.
2: Saje mléko.
3: Saje mléko.
2: Chodit může kde co a meče taky, ale sát může jenom savec. A velryba je taky savec, protože její mláďata co?
3: Mečí.
2: Ale
3: chodí.
2: Ani nemečí, ani nechodí. Velryba ani nemůže chodit, když nemá chodidla, žano. Ale to ještě neznamená, že je savec, když nechodí.
3: Tak co tedy je, tati?
2: Kdo?
3: Velryba.
2: Vždyť povídám, že savec. Co je ti na tom záhadného?
3: Mně na tom záhadného, jak to, že je savec, když pořád plave ve vodě. Že by měla být přeci jenom ryba, protože ryba plave ve vodě.
2: Ale pořád plave ve vodě. To s tím nemá nic společného. Necky taky plavou ve vodě a jsou ryba?
3: Nejsou.
2: No ta vidíš.
3: Oni jsou savec.
2: Kdo?
3: Necky.
2: Necky nejsou savec. Pro pána krále. Necky jsou necky. Velryby jsou savci, protože jich mláďata sají, co?
3: Necky.
2: Hernáš, dej sem ten sešit.
3: Nač, tati?
2: Na nic se neptej a dej sem sešit.
3: Do sešitu, tati, smím psát akorát já a vyučující, tati. A někdo jiný tam psát nesmí, protože...
2: Tak já tam zrovna napíšu.
3: To se nesmí, tati.
2: Napíšu do školy, ať vás učí o něčem užitečném. O koní, o koroptví, nebo o praseti a basná. Co pak mám kvůli velrybě přijít o zdraví?
3: Do sešitu nikdo psát nesmí, tati.
2: Ať vás učí o třeboňských kaprech, o velrybě, ať se učí v Grónsku, když je ta velryba grónská. Nehledě na to, že ani jeden grón nemá tak natvrdlý dítě.
3: Akorát vyučující smí psát do sešitu a já, a jinak nikdo, protože...
2: Tak ti to tam psát nebudu, ale koukej to ve škole vyřídit, buď tak laskav.
3: Simano, tati.
2: A zaklapni se i se sešitem do aktovky a aspoň týden se mě na nic neptej.
3: Já se neptal. Ty jsi se ptal. Naschledanou.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: jak je přešla legrace. Toho dne vám bylo ráno, že jste je rovnou mohli malovat. Nebe bylo do modra vymetené, strýc Mour natřel lavičku na zeleno a Macourek s Camfourkem se do růžova vyspali. V bříškách je hřála snídaně, slunce jim prohřívalo kožíšky a před nimi byl celý dlouhý letní den. Zkrátka měli se. Nic si nescházelo, snad jen trochu té legrace, ale ta se dala snadno opatřit.
1: Kdyby na té lavičce nebyly ty papírky, vůbec by se nepoznalo, že je čerstvě natřená. Někdo by si na ní sednul a hned by bylo veselo, uvažoval Macourek. Kdyby jsou chyby, otušil Camfourek, jelikož tam ty papírky jsou. Však by být nemuseli, kdyby je někdo dal pryč.
0: Oťukával Macourek opatrně, aby Camfourka nepoplašil. Jenže ten byl hned pro. Tak ty papírky odvázali, schovali se do křoví a čekali, kdo se chytí. Dlouho se nechytal nikdo. Až najednou. Hop, hop, hop, hop. Po lískách přiskákala veverka. Mrkla dolů, co se to tam tak čerstvě zelená, a hoplá, už byla na lavičce, aby to prozkoumala zblízka. No, dlouho zkoumat nemusela. Jak do toho zeleného šlápla, hned věděla, co to je. Tlapky se jí lepily a vázly, barva se za ní táhla jak těsto za vařečkou. A ke všemu byla pro legraci dvěma ušklebeným kocourům. Když vylezli z křoví, myslela nejdřív, že jdou na pomoc. Ale velice se spletla.
1: Hele, veverky se zelenají,
0: chechtal se ten protivnější.
1: Asi brzy pokvetou, zrzavě a chlupatě,
0: přizvukoval druhý, taky pěkný darebák. Tak se náramně vtipně bavili, až veverka přece jen nějak seskočila a zmizela jim v trávě.
1: Teda, to jsem se nasmál,
0: odfouknul si po té švandě Camfourek.
1: S barvou je vždycky legrace. Škoda, že nevíme, kam jí strejda uklidil. Hele, tady mu ukáplo,
0: všimnul si Camfourek. V písku se opravdu zelenala kapka. A druhá, a třetí, jako by někdo schválně značil cestu mrňavými lupínky. Byla to krásná stopa a Macourek s Camfourkem se hned po ní pustili. Vedla je pěšinou ze zahrady, bránkou na dvůr a pak dozadu ke strýcově dílně. Do té se ovšem nesmělo, ani nemohlo, protože jí strýc Mour vždycky pečlivě zamykal. Jenže dneska bylo všecko jinak. Snad se strýc nějak zamyslel, možná spěchal nebo co. Zkrátka poprvé se stalo, že dílnu zamknout zapomněl. Uvnitř bylo šero po tom slunci venku a plno báječného nářadí, co nepatří do ruky koťatům. Jen barva jakoby se propadla.
1: Už ji vidíš?
0: Rozlížel se Camfourek.
1: Ještě ne, ale určitě tu někde musí. Jú! Koukej, co jich strejda nakřečkoval,
0: ukázal Macourek na polici v koutě. Stál na ní barev, že se sotva vešly. Byla tam červená a žlutá a modrá a taky černá a kdo ví, jaká ještě. Stála tam i ta zelená, co jí hledali. Jenže už jí v plechovce moc nezbylo.
1: Je toho vodníkovi na jazejček,
0: ohrnul nos Macourek.
1: Vezmem si radši jinou, třeba černou, ta je plná. Na černou lavičku natírat nechci, vypadá smutně. Nechceš, nemusíš,
0: ustoupil ochotně Macourek.
1: Pro mě, za mě, můžem natřít třeba myš na modro. Ty myslíš, že by si to nechala líbit,
0: pochyboval Camfourek.
1: No, moc ráda asi ne, ale snad by se dala přesvědčit. Nevěř tomu. Prala by se, kopala by a škrábala a kousala a děsně nadávala, jako ta, co jsme jí učili plavat, připomněl Camfourek. A docela to stačilo. No tak dobře, myš vynecháme. Natřem prostě něco jako něco a někdo se nachytá, rozhodl Macourek. A protože měl zrovna chytrý nápad, balónek v kapse a barvy po ruce, dal se do práce. Camfourek jen koukal a nebyl z toho chytrý, když mu Macourek nic neřekl. Vás by asi taky nenapadlo, že když se balónek nafoukne a správně černobíle natře, vznikne z toho kopací míč. Páni, ten je přesný, radoval se Camfourek a už se po něm natahoval. Ale Macourek ho držel z dosahu. Pozor, nešahat, je čerstvě natřený. Ale až uschne, tak si zakopem. Ani nás nenapadne, kopne si někdo jiný. V tom je ten vtip, rozumíš? Ušklíbil se Macourek a opatrně vynesl míč na dvůr. Polož ho sem, tady si každý všimne, navrhoval nedočkavě Camfourek. Ale Macourek jen zavrtěl hlavou, že na dvoře ho nechat nesmějí, jelikož teta Micka chodí pořád sem a tam. Taky strýc Mour občas projde a kdyby si kopli zrovna oni, bylo by spíš smutno než veselo. To pravé místo bylo na zahradě. U cesty křoví zrovna pro kocoury načíhané. A cesta sama široká, zalitá sluncem, no, tady bude míč zrovna svítit a nikdo se neudrží, aby si nekopnul. Sem, ukázal Macourek. Položil míč doprostřed cesty a pak oba hup do křoví a čekali, co bude. Dlouho čekat nemuseli. Sotva se uvelebili, těp, těp, těp, těp, těp, těp, těp, těp. Ozvaly se lehonké krůčky. Po cestě přicházela pacička. Čistoučká a hladce učesaná, jako vždycky po ránu. Dávej pozor, jak se zježí, až si kopne, těšil se Macourek. Jenže pacička se vůbec nezježila. Míče na cestě si ovšem všimla, i se u něj zastavila. Dokonce jí napadlo, jestli ho nemá zdvihnout, aby se nestratil. Ale pak si řekla, co bude pořád uklízet po nepořádných kocourech a tak nechala míč míčem. Ani se po něm neohlédla.
2: Koukej, jde dál, proč si nekopla?
1: Já bych ten míč rozmazal. Napadlo Macourka a tak se šel radši přesvědčit, protože rozmazaný míč je vážná závada. Ale všechno bylo v pořádku. Míč na cestě vypadal jako nový a žádný kluk by kolem neprošel, aniž by kopl. Už to mám, klepnul se do čela Macourek. Nekopla si, protože holka. Jasně, holky nekopou, ale mají strach z myší. Kdyby to nebyl míč, ale myš, ta by je čela.
0: Tak tu myš opatříme.
1: A natřem jí na modro a pustíme jí pacičce do pokoje.
0: Plánovali kocourci, až docela přeslechli, že ráz, ráz, ráz, ráz po cestě přirázoval myšák Voris, známý rváč a výtržník. Jak uviděl kopací míč, rozeběhl se a prásk. Vybouchlo to, až myšák leknutím dřepnul na zem. Ale hned byl zase na nohou. A panečku vypadal tak hrozivě, že kdo se nebál myší, v tu chvíli na to zapomněl. Zdrej! Vyjeknul Macourek a nemusel to opakovat. Samfourek metl za ním, jako by mu hořel ocásek. Jenže Vohrys. Vohrys byl myšák trénovaný a taky měl, jak se patří, vztek. Ať se vrtli, kam se vrtli, byl jim v patách a jen cenil ostré myší zuby, že rafne do líka. Už kocourkům docházel dech, když v tom sláva, lavička, hopla, vyskočil na ní Samfourek. Tam ne, to je ta natřená, zaječel Macourek a hop, a už tam byl taky. No, když se někdo nachytá, je veselo. A s barvou bývá vždycky kopec legrace. Jen jde o to, kdo se směje naposled. Nemusí to být pokaždé jen Macourek a Camfourek. A vy taky ne, milí počívkové, vtipálkové, chytráci a čtveráci.

0: Já jsem tady, u knihovny.
1: Já tě neviděl. Jsi tam úplně zahrabaný, kouká z tebe jen kus bříška, vylez.
0: Já jsem se tu trochu zasekl.
1: Tak jestli se ti to teď nehodí, tak si zalouskáme jazykové oříšky jindy.
0: Ale ne, nikam nechoď, já hned...
2: Tak, a už jsem tady, tak.
1: Co jsi tam hledal?
2: Včerejší den.
1: Hugo, moc vtipné. Co jsi tam hledal?
2: Nebuď zvědavý, nebo budeš brzo starý.
1: To už je jazykový oříšek, už mám hádat.
2: Ne, mám pro tebe něco mnohem lepšího. Kde pak máme Justýnu?
1: U Antoní.
2: Aha.
1: Upravují spolu záhonek před jeho ateliérem. Justýna je důležitá tak moc, že kdyby měla kšandy, tak jí prasknou, jak si je natahuje.
2: Škoda, tenhle jazykový oříšek, to by bylo něco pro ní. Ale nevadí, budeš hádat sám. Takže pozor.
1: Pohov.
2: Piggy, nezlob. Pozor. Víš, čemu se říká a k čemu slouží fjertoch?
1: Fjertoch? To je hroch, který nepodvádí, když se hrají karty třeba.
2: Ne. Fjertoch. S hrochem to nemá co dělat.
1: Fjertoch. No tak to zase nic, zase jsem bez bodu. Nevím.
2: Ty se ale vůbec nesnažíš.
1: Já vůbec nevím. Kdybych věděl, tak se i snažím.
2: Nic tě nenapadá, netypneš si.
1: Fjertoch. Co by to mohlo být? Říkal jsi, že by to bylo něco pro Justýnu. Už to mám.
2: Ano?
1: Nějaká kytka.
2: Ne, květina to není.
1: Strom. Ne? Nebo třeba nějaké náčiní na úklid.
2: Ne, co bys s fjertochem chtěl tak uklízet?
1: Nevím. Dobře, vzdávám se, úplně se vzdávám. Konec typování, co to je ten fjertoch?
2: Fjertoch. Tak dobře, prozradím ti to. Fjertoch se říká zástěře, která je součástí některých lidových krojů.
1: Fjertoch je zástěra od kroje, od toho oblečení, které se dřív nosívalo různé v různých krajích. O krojích už jsme si povídali, Já už teď vím, co kroj je, jo? Všimáš si?
2: Ano, jsi vzdělaný pašík, jak vidím. A fjertoch je opravdu zástěra. Od té pradávné doby, kdy ženy začaly nosit sukně, uvazovali si přes ně kolem pasu dva kusy látky. Jeden ze předu a druhý ze zadu. To byly takové první zástěrky. A tento starý způsob odívání zůstal otisknut v lidových krojích právě v podobě fjertochu.
1: Tak to by mě tedy nenapadlo. Musíme se pak Justýny zeptat, jestli doma má nějaký fjertoch.
2: To asi mít nebude. Pokud se tedy nedala na sbírání lidových krojů.
1: Justýna má na půdě tolik památečních předmětů, jak ona říká, že fjertoch tam bude určitě, to si píš. Představ si Justýnu v kroji, ta by měla ránu.
2: Myslím, že by jí náramně slušel. Kroj býšel k zobáku opravdu náramně.
1: A je na tom fjertochu něco zvláštního? Nebo je to prostě obyčejná zástěra?
2: To víš, že je na něm něco zvláštního. Je součástí lidových krojů. Je to široká, nařesená zástěra, která se nosí nahoře na sukni. No a protože každý kraj měl svůj zvláštní kroj, tak se liší i ty fjertochy.
1: Jo. Kroj je každý jiný, viď? Tak ty fjertochy museli jít k těm krojům, no to dá rozumět.
2: Ano. Kroj každého kraje je jiný, protože vznikl v jiné skupině lidí, v jiných podmínkách. Každý kraj má jinou výšivku, jinou krajku, jinou barevnost, jiný střih. To není jen tak, kroje jsou věda.
1: No to bych řekl.
2: Víš co? Nějaké kroje ti ukážu, aby jsi to dokázal lépe představit. Teď nedávno jsem měl v ruce knihu, která byla plná fotek krojů. Hledal jsem jí, než jsi přišel. Ale je to nějaké zakleté. Myslel jsem si, že je tady v té polici. A kde jen ale může být? Vydrž chviličku, podívám se po ní v té druhé. Až vzadu.
0: A...
1: Máš?
0: Mám, tady je.
2: No vida, tak koukej. Třeba tenhle kroj z Domažlicka.
1: Tak v tomhle si Justínu nedokážu představit.
2: Tak si nepředstavuj. Justínu, dívej se na ten fjartoch. No, anebo tady, tady ten dál. Chtěl bys mít takový kroj?
1: Ten je krásně vyšívaný. Když by se mi to docela podívej, tady ten, co je na tom chlápečkovi, jaký má pěkný klobouček, to taky patří ke kroji.
2: Ano,
1: ten
2: taky, klobouček. Taky.
1: To by mi slušelo. Piggy reklama.
3: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
1: I ten nejškaredější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
3: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od 15. října.

strašná babice. Naštěstí ho osvobodí 4 krásné víly a z babice je stará krabice.

0: Desátá kapitola. Buf z planety Uf.
1: Adélka zůstala s kamarády v poštovní úřadovně doslova uvězněná. Bimbálkové lítadlo přestalo fungovat. A protože je strom Opius bimbulus nejvyšší na celé Bimbuli, byla to k zemi pořádná dálka. Skočit jen tak si Adélka netroufla a padák nebo něco podobného u pošťáka Kráka taky nenašla.
2: No to od něho nebylo hezké.
1: Povzdechla si Bláža. Adélka jen pokrčila rameny.
3: Chtěl rychle doručit ten dopis a zapomněl na nás. Určitě to neudělal schválně.
1: Omlouvala ho.
4: A kdy se vrátí?
1: Zajímal se Pupíno.
4: Už mám pořádný hlad.
1: Jen to dořekl, všichni se chytili za bříška, ve kterých jim hlasitě zakručel.
5: Pan profesor udělal bimbálkové lítadlo z tohohle stromu. Tak přece musí mít nějaké plody.
1: Uvažovala nahlas Bůča. To je ono.
3: Kravičko, ty hlavičko, mákovičko!
1: Objala ji Adélka. Pupíno žárlil a tak jen zabrblal.
4: Ale co, když ty plody ještě nedozrály? Nebo už přezrály a spadly? Nebo se objeví jen jednou za 5 let?
1: Bláža se rozplakala.
3: Nebréč, podíváme se.
1: Rozhodla Adélka a otevřela velké okno. Vyklonila se, co to šlo, ale nic neviděla.
4: Sedni si mi na chobot, já tě vystrčím.
1: Navrhnul Pupíno. Adélka nejprve zavrtěla hlavou, ale když jí znovu zakručelo v břiše, nakonec se odhodlala. Bláža s Bůčou Pupína zezadu podepírali, aby se nepřevážil a z okna nevypadl. Adélka volala.
3: Něco vidím!
1: Ale v tom přišlo na Pupína kýchnutí, které Adélku odmrštilo. Na zem ale nespadla. Neuvěřitelnou rychlostí se k ní přiřítila ohnivá čára, která ji zachránila. Byl to opravdový létající talíř. Plyšoví krkouni zalapali po vzduchu.
2: Adélku unesli ufoni.
1: Rozplakala se Bláža a Bůča se k ní přidala. Než je stačil Pupíno okřiknout, létající talíř se objevil u jejich okna a vysunuli se z něj schůdky. Pupíno se chtěl dát na úprk, ale nebylo kam uniknout. V létajícím talíři se otevřela dvířka a v nich se objevila rozesmátá Adélka.
3: Nebojte se,
1: pobízela je.
3: Buf vám nic neudělá.
1: Kamarádi nesměle vkročili na přistavené schůdky. Stále ještě neměli jistotu, že je to opravdu jejich Adélka. Co když se ten ufon umí maskovat? Když nakonec nastoupili, přivítal je milý mužíček s ušima jako trychtýře a s pusou od ucha k uchu. Hned je vedl k jídelnímu stolu plnému zvláštních, různobarevných dobrot.
6: Adélka říkala, já vím, vy ham ham.
1: Pobídl je Buf a sám se zakousl do zelené bábovky. Adélka si taky vzala kousek. Kamarádi na ní zírali. Když viděli, že potom nezezelenala ani neomdlela, nabídli si také.
4: To je dobrota.
1: Liboval si Pupíno a další jídlo si už bral bez ptání. Když dojedli, Buf je provedl svým talířem. Byla tam spousta páček, tlačítek, světýlek a všelijakých přístrojů. Jednu místnost měl vyzdobenou jako galerii.
6: Tady já byl, všude,
1: řekl hrdě a ukazoval fotografie.
6: To je Merkur, to je Venuše, to je Země.
3: Ukáž,
1: spozornila Adélka.
3: To je naše planeta, tam bydlíme. Ty jsi byl u nás na Zemi?
1: Zajímala se Adélka. Buf přikývnul a pokračoval.
6: To je Mars, to je Jupiter, to je Saturn, to je Uran, to je Neptun a to je Uf. Tam já narodil,
1: řekl s úsměvem.
3: A co děláš tady?
1: Zeptala se Adélka.
6: A co děláš tady?
1: Odpověděl Buf otázkou. Adélka se rozesmála. V tom někdo zaťukal na jedno z okýnek. Buf honem spustil kamerový systém a všichni viděli udýchaného kráka. Asi se dobře znali, protože krák žoviálně zamával přímo na kameru a Buf okamžitě zmáčknul tlačítko k otevření dveří.
7: Tak jsem tady.
1: Hlásil schvácený pošťák a bez ptání usedl ke stolu a pustil se do zbytků. Buf se usmál, zahýbal nějakou páčkou a stůl byl v tu ránu znovu plný dobrot.
7: Tak jsem tam doletěl.
1: Vykládal s plnou pusou.
7: Všichni byli v nemocnici a byli u postele. Tak jsem jim to dal a oni se rozbrečeli. Strčil jsem jim pod nos papír, aby vám jako napsali, ale asi se jim nechtělo. Vaše maminka pak namalovala obrázek, ale není tak hezký jako ten váš.
1: Krák si utřel umaštěnou ruku a z brašny vytáhl lísteček. Byla na něm jen velká rozpitá kaňka s černými šmouhami. Adélka se rozplakala. Věděla moc dobře, že jsou to maminčiny slzy.
7: Já jsem si hned říkal, že se vám to nebude líbit.
1: Rozumoval krák.
7: Ale ještě jsem si zapsal, co mi diktovali. Klidně to mohli napsat sami. Kde to mám? Aha, tady.
1: Krák vytáhl papír s nějakými klikyháky a začal číst.
7: Adélko, musíš se vrátit. Mám tě rád. Určitě se uzdravíš. Vrať se. Nenechávej nás tu samotné.
1: Krák se soustředil na umělecký přednes. A teprve až teď si všiml, že všichni kolem pláčou.
3: Musím domů,
1: oznámila Adélka.
6: Já zavezu,
1: řekl Buf a pohladil Adélku po ruce. Na vlasy jí totiž nedosáhl.
3: Ale chci se nejdřív se všemi rozloučit,
1: řekla prosebně Adélka. Pupíno začal být nervózní a Bláža s Bůčou jak by smet. Adélka to pochopila. Nahlas neřekla nic, ale krákovi něco tiše pošeptala. Ten po vojensku zasalutoval.
7: Rozkaz! Všechno zařídí!
1: A odletěl. Buf si zatím sedl k počítači a propočítával dráhu letu.
6: Odlet 8.43,
1: řekl a ukázal Adélce své výpočty. Ta se v nich ani zamák nevyznala, ale přikývla.
6: Zatím navštívit můj dům u řeky Kudikam,
1: navrhoval Buf.
6: Tam startovací lampa, nebo vlastně rampa na meziplanetární let.
1: Adélka zase jen tiše přikývla. Kdyby promluvila, asi by se rozplakala. Na jednu stranu se jí nechtělo opustit nádhernou planetu Bimbuli, kde je zdravá a všechno je krásné a náramně dobrodružné. Ale moc se jí stýská po mamince a po tatínkovi a po pokojíčku s hračkami. No jo, vždyť já jsem vlastně nemocná a budu muset ležet v nemocnici, pomyslela si Adélka a nejraději by svůj návrat domů ještě odložila. V ruce žmoulala papír s kaňkou od maminčiny řasenky a skrápěla ho svými vlastními slzičkami. U řeky bylo nádherně. Buf tam měl nejen startovací rampu, ale i vlastní domeček ve tvaru létajícího talíře. Ale nelétal. Stál pevně na zemi. Vlastně na Bimbuli. Po večeři Buf uložil kamarády do postelí, které taky měly tvar létajících talířů, a sám sebe naprogramoval na spánek. Adélka měla zavřené oči, ale usnout nemohla. Krkouni mysleli, že Adélka spí, a začali si tiše povídat.
8: Mně se moc nechce zpátky do nemocnice,
1: zabručel Pupíno.
9: Já bych tu taky zůstala, ale nemůžeme Adélku opustit,
1: špitla s pláčem na krajíčku Bláža.
5: Třeba se sem zase někdy podíváme,
1: doufala Bůča. Adélka je slyšela a sama pro sebe se usmála. Přesně v 7 ráno se ozval budíček. Bufovi přístroje začaly pracovat. Alarmy houkaly a kontrolky blikaly. Když se všichni umyli u řeky a venku nasnídali, uslyšeli hrát kapelu. Blížil se k ním průvod všech obyvatel Bimbule. Jako předvoj letěl krák. Za ním hmyzouni bzouni, kteří slavnostně vyhrávali. Adélka se usmála, ale cítila se strašně unavená, protože celou noc ani oko nezamhouřila. Když se průvod zastavil, prodral se dopředu profesor Bimbulík a zahájil slavnostní řeč.
10: Vážení a milí krkouni, jelikož a protože máte zájem zůstat na naší planetě, dovolili jsme si pro vás postavit restauraci u tří krkounů, kde můžete hospodařit.
4: Jej, Danánky, to je skvělé.
1: Neudržel se Pupíno. Pak se ale zarazil a podíval se na Adélku. Ta s úsměvem přikývla a tak se Pupíno začal radovat znovu a ještě
10: Milá Adélku,
1: pokračoval pan profesor.
10: Protože jsme si tě všichni oblíbili, bude nám smutno. Ale víme, že se musíš vrátit. Abys na nás nezapomněla, máme pro tebe připravené dárečky, které si smíš vzít sebou.
1: Hudba stále hrála. A k Adélce slavnostně přicupitela víla Bimbulinka a za ní i ostatní víly.
3: My pro tebe máme pomněnkovou voňavku,
1: řekla Mile a podala Adélce lahvičku s namodralou vodičkou.
3: Když se s ní navoníš, hned si na nás všechny vzpomeneš.
1: Adélka poděkovala.
11: Děkuju!
1: Než stačila říci něco dalšího, přiskočil k ní výletník a podal jí velikou poskládanou mapu.
12: To je celá Bimbule se všemi cestičkami,
1: vysvětloval skřítek. Adélka mu opět poděkovala a výletník se začervenal. Ani si mapu pořádně neprohlédla a už u ní byl kulikvak. tedy spíš se k ní dokutálel. Samou nervozitou totiž zakopl a udělal parádní kotoul, při kterém mu z ruky vypadlo malé červené srdíčko. Adélka ho pobaveně chytila.
6: To je záchranná vesta ve speciálním dárkovém balení. V případě nouze stačí vytáhnout tento ventilek a vesta se sama nafoukne.
1: Adélka se usmála a kuli kvaka pohladila. Od kráka dostala krásnou sadu dopisních papírů i s obálkami. Vyndával je postupně, jeden po druhém, a přitom říkal:
7: To abys...

ani říct nestačila. Z Buffova talíře se ozvalo odpočítávání. 45, 44, 43. Když si Adélka všechny dárky schovala do kapsiček, Buff ji chytil za ruku a utíkali spolu do talíře. Adélka se přitom otáčela a na všechny okolo mávala. Pupínovi, Bůče a Bláže poslala letmý polibek a pak už seděla v talíři a letěla zpátky.

0: vtip.
1: Pan Novák odjíždí z dovolené a vidí, jak jeho manželka strká do kufru láhev s mořskou vodou.
2: Co to děláš, ptá se jí.
1: Vidíš, vezu dědečkovi mořskou vodu.
2: No ale nedávej tu láhev tak plnou.
1: Proč, prosím tě?
2: Přijde příliv a vytlačí ti zátku.
3: Já tomu nerozumím.
0: No, jako kdyby mohla být v láhvi veliká vlna, jako příboj mořský.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: Zmohem spojenci.
0: On tatík má už na kahánku.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.

0: pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho, hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
1: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
0: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
1: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
0: No, nevím, jak pochodíš v našem řemesle s vlídností.
1: A smím-li se ptát, drahý otče, jaká je vaše ctěná živnost?
0: Lupežnictví přece. Toho se drž.
1: Loupežnictví?
0: Jo. Hlavně chlapče. Nepracuj.
1: Ano. Ano, tatínku. Drahý.

té chvíli loupežníkova hříšná duše zamířila k nebi. Ale že byla obtěžkána tolika hroznými skutky, musela jinam. A my víme kam.

Tak zůstal mladý Lotrando na světě sám, zdrcen jednak smrtí Pantátovou a jednak svým neuváženým slibem, že převezme jeho řemeslo a stane se loupežníkem.

0: malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Eskimáci, nedávejte dětem pod stromeček harpuny, je to nebezpečné, děkujeme vám.
1: Indiáni, indiáni, sem tam slzu uroní, pak se smějou bez přestání,

0: těší na kosti.
1: Vážení psi, nesežerte všechny kosti hned. Něco si zahrabte na horší časy, děkujeme vám.
2: Obloha kabát si rozepla a vločky začaly vířit. Vojáci sedli si do tepla, přestali na sebe mířit.
1: Nastal čas dětí a nadějí, utichly spory a hádky. Z nebe se na zemi snáší.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Vysvětlivka o Vasilovi. Rozdíl mezi člověkem a lichožroutem není tak velký, jak byste si snad mysleli. Tím, že žijí pospolu s lidmi, i když ti o tom nevědí, získávají i lidské vlastnosti. Dobré, špatné, i ty nejhorší. Ale ani toho nejušlechtilejšího lichožrouta neodnaučíte krást ponožky. Před chvílí jste to viděli na Hyhlíkovi. Na kamarádovu ponožku už nesáhne, ale vůbec mu nedojde, že krást ponožky v krematoriu je prostě nechutné. Můžete mu to vtloukat do hlavy, horem, dolem, stejně to nepochopí. Je jako poštovní holub. Ten se naučí létat se vzkazy sem a tam a nikdy nezabloudí, to ano. Ale že nemá kálet na hlavu bronzové sochy slavného spisovatele v parku uprostřed města, tomu žádný holubář nevysvětlí. Když pochopíte tohle, pochopíte i Vasila. Lichožrout Vasil se narodil jako dobrák, jenže byl od malička dvakrát větší a silnější než jeho vrstevníci. Potom není divu, že měl dvakrát i víckrát větší hlad, tím spíš, že v kraji, kde vyrůstal, skoro celý rok mrzl. Co pak tady s ponožkami? Domorodci tu chodili v láptích nebo si balili nohy do hadrů, onucí a ovinovaček. K pohodlí to nebylo, k jídlu taky nic moc, ale zvykli si lidi a zvykli si i lichožrouti. Jen Vasil už jako malý kluk brblal a vyhrožoval, že z té Sibérie a z domova uteče. A taky to jednou na jaře udělal. Na korbách nákladňáků a na plošinách železničních vagónů se začátkem léta dokodrcal až do hlavního města Matičky země. Vasil byl blažený. Stál uprostřed obrovského náměstí, hleděl na zlaté kupole nějakého chrámu a v tom ho prudce nakopla noha ve špičaté bodce. Ta noha na sobě měla pruhovanou ponožku a patřila Vovkovi Švihákovi. Tehdy Vasil poprvé v životě spatřil skutečnou ponožku. A ta chvíle rozhodla o jeho dalším osudu. Už se od ní a od Vovky Šviháka nehnul na krok. Nastěhoval se do jeho velkého domu na náměstí. Pokojík měl ve zdi za tajným trezorem a brzo zjistil něco, co nevěděla ani policie. Vovka Švihák byl největším překupníkem ponožek v celé širé zemi. U něho se shromažďovaly vaky kradených a celé balíky pašovaných ponožek z dovozu. Vovka Švihák všechny dodávky zboží a obchodní transakce řídil z domova a v rukavičkách. Na špinavou práci s pašováním ponožek a s jejich pokoutním prodejem v nočních ulicích měl armádu svých lidí. A Vasil všechno tajně pozoroval a všemu se naučil. Věděl toho už tolik, že by sám mohl řídit nějakou lichožroutskou firmu, ale vůbec ho to nelákalo. Neuměl by sedět v teplíčku a dělat šéfa. Bavil ho drsný život v ulicích, ve sklepních dírách a krčmách, kde si vždycky dokázal najít podobné týpky, jako byl on. Lichožrouty z těch nejhorších lidských rodin, mizery a rváče, kteří se nikoho slabšího nezalekli a na každého silnějšího se vrhli, když byli v přesile. A právě takové ostré hochy měl Vasil teď sehnat do houfu. Padre se ozval a má pro ně nějakou prácičku.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Adanka. Byl jednou jeden král a ten měl chytrou dceru. Princezna byla chytřejší než všichni dvořané a rádci, chytřejší než soudcové, chytřejší než královi ministři a vojevůdci. A protože byla tak chytrá, nechtěla si vzít za muže nikoho, kdo by byl hloupější než ona. Král naléhal, aby se už konečně vdala, ale princezna nechtěla a nechtěla. Nakonec řekla králi svému otci.
1: Dobrá, když chceš, tak se vdám. Ale vezmu si jen toho, kdo mi poví tak těžkou hádanku, že ji neuhodnu.
0: Od té chvíle přijížděli na královský dvůr princové a urozenci z blízka i z daleka a těšili se, že dostanou princeznu za ženu. Avšak princezna uhodla každou hádanku a všichni odcházeli s nepořízenou. Král už se hněval, lámal si hlavu, jak by na princeznu vyzrál, ale nic moudrého ho nenapadlo. Nakonec dal vyhlásit.
2: Který nápadník přijde s hádankou tak lehkou, že ji princezna uhodne, skončí v rukou katových.
0: Od té chvíle prout nápadníků zřídl. Ale přece jen se občas našel někdo, kdo doufal, že princezna jeho hádanku neuhádne, ale uhodla všechny. A byly to hádanky přetěžké. Vymýšleli si je chytráci všemi mastmi mazaní, mudrci, kteří hloubali nad starými a zažloutlými knihami, vtipálkové i mudrlanti. Ale nikdo princeznu nepřechytračil. Pověst o chytré princezně se dostala až do jedné odlehlé vesnice, kde žil chudý a docela obyčejný pastýř. Sousedé o něm tvrdili, že je hlupák a blázen, ale pastýř si z toho nic nedělal. Jednou uslyšelo sousedy vyprávět o princezně, která uhodne každou hádanku na světě. A hned se rozhodl.
3: Mámo, já tam půjdu a zkusím štěstí.
0: Máma se rozplakala.
4: Synáčku, co pak si ztratil rozum? Když se to nepovedlo všelijakým panáčkům, hrabatům a knížatům, markýzům a vévodům, jak bys to mohl dokázat ty?
0: Pastýř však řekl.
3: Mámo, já tam půjdu a vezmu si princeznu za ženu. Nepláč a raději mi dej do uzlíku kus chleba a do džbánku krapet vína. Ať nemám po cestě hlad ani žízeň.
0: Máma mu tedy dala do uzlíku kus chleba, do džbánku mu nalila krapet vína, v slzách se s ním rozloučila a pastýř šel. Cestou uviděl strom se dvěma suchými větvemi. Na spodní větvi seděla jedna kukačka, na horní větvi druhá. Pastýř pokýval hlavou a řekl si.
3: Kukačka je nad kukačkou. To si musím pamatovat. Třeba se mi to bude hodit.
0: A putoval dál. Uviděl v trávě malého zeleného hádka. Chvíli ho pozoroval a pak si řekl.
3: V trávě je hádek. Na to nesmím zapomenout.
0: Snědl chleba, vypil víno a kráčel dál. Došel až ke královskému paláci. Prohlížel si úžasle hradby, bránu a věže. A jak tak stojí, najednou má pocit, jako by za jeho zády někdo povídal. Ohlédl se a uviděl, že ve svahu pramení potůček a teče rovnou do hradeb. Potůček bublal a skákal přes kameny. Pastýř se zasmál, malou chvilku ho poslouchal a pak řekl polohlasem.
3: Ty jsi ale povídálek, však já na tebe nezapomenu.
0: Hned potom vkročil do brány a šel rovnou za králem.
3: Pane králi,
0: řekl mu,
3: mám pěknou hádanku pro tvou dceru.
0: Král jen smutně mávl rukou a pravil.
5: Co se dá dělat? O jednoho poddaného víc nebo míň? Co na tom záleží, Když nemáš rozum, je to tvoje chyba.
0: A zavolal princeznu. Pastýř si princeznu prohlédl od hlavy až k patě. Nedal na sobě nijak znát, jestli se mu líbí nebo nelíbí, a hned spustil.
3: Kukačka je nad kukačkou, v trávě leze hádek, do paláce běží malý povídálek.
0: Princezna přemýšlela a rozmýšlela, ale ať hádala, jak hádala, neuhodla. Král vyskočil a zvolal.
5: To nejde, přece si moje dcera nevezme za muže hloupého pastýře.
0: Princezna si dupla a vykřikla.
1: Takového hloupého pastýře si nevezmu a nevezmu, co živa budu.
0: Král se zeptal.
5: Povíš nám aspoň, co ta hádanka znamená?
3: Povím,
0: řekl pastýř.
3: Proč bych nepověděl? Ale jedné věci se divím. Když jsem jen hloupý pastýř, jak to, že jste neuhodli tak jednoduchou hádanku? Kde pak, pane králi, já si tvou dceru nevezmu za nic na světě. Takovou hloupou princeznu za ženu nechci.
5: Ptal jsem se,
0: řekl král netrpělivě.
5: Co znamená ta hádanka?
0: Pastýř se zasmál.
3: Když jsem šel z domova, uviděl jsem strom a na něm dvě suché větve. Na spodní větvi seděla jedna kukačka, na horní větvi druhá. Řekl jsem si, kukačka je nad kukačkou. Potom jsem šel dál a uviděl jsem na palouku malého hádka. Řekl jsem si, v trávě leze hádek. Když jsem přišel k paláci, uviděl jsem, jak do hradeb teče z pramene ve stráni potůček. Bublal a skákal mezi kameny, zrovna jako by si povídal. A já si řekl, do paláce běží malý povídálek. Co je na tom tak těžkého?
0: Potom se pastýř obrátil ke králi i k princezně zády, opustil palác a vrátil se domů k mámě.
6: V létě jsme chodili s babičkou do lesa sbírat maliny, jahody nebo borůvky, nebo jen tak na procházku. Když byl hezký slunečný den, v lese byl příjemný chládek a všechno vonilo. Často jsme slýchávali kukat kukačku. Pšt, poslouchej, já ji umím přivolat. To je ona. Dlouho jsme ale nevěděli, že kukačce se také říká žežulka a že je o ní jedna moc hezká písnička. Až když nám ji babička zaspívala.

0: Léčení ještě chvilkýny. Každý večer, když hodiny odbyly osmou, volala paní šedivá na Bertíka, Láďu a Zuzanku. Děti, je 8 hodin, máte nejvyšší čas jít spát. Snažila se, aby její hlas zněl vesele, ale ve skutečnosti by se nejradši rozplakala, protože už věděla, co bude následovat. Zuzanka, Bertík i Láďa spustili jeden přes druhého, že se jim ještě nechce, právě si začali hrát a žádný kamarád nemusí chodit spát už v 8. Každý může být vzhůru i po 8. A pak znovu, prosím, jen co to dohrajeme, ještě chvilku, jenom chvilililinku, prosím. Paní šedivé pomalu docházela trpělivost. Bertíku, Láďo i ty, Zuzanko, jestli chcete vyrůst, potřebujete vydatný spánek, to vás ve škole jistě učili.
1: My nechceme vyrůst, chceme jen dohrát tuhle hru, vysvětlil mamince Bertík.
0: Paní šedivá se s nimi večer co večer handrkovala, přemlouvala je a prosila, aby už šli do postele. A než přestali smlouvat a loudit, bylo skoro 9. Maminka si s nimi už vůbec nevěděla rady. Jednoho dne zavolala své přítelkyni paní Peroutkové.
2: Dobrý den, tady šedivá. Ráda bych se vás zeptala, v kolik hodin chodí Kateřina s Frantíkem spát?
0: Paní Peroutková odpověděla, kolem 8. Pokud ovšem nepřijde na večeři strýček Milivoj a nevypráví nám své historky z vojny. To víte, to jsou nápady mého muže. Nejenom, že dětem dovolí, aby zůstali vzhůru až do 9:30, ještě jim dává peníze, že strýčka Milivoje poslouchají.
2: Ale obyčejně chodí do postele v 8 večer, ne?
0: Vrátila se paní šedivá ke své otázce.
2: Samozřejmě, protože dobře vědí, že jinak bych jim příště nedovolila poslouchat strýčka Milivoje a on k nám chodí někdy i 4x do týdne.
0: Protože šedivých neměli žádného strýčka Milivoje, usoudila maminka, že jí paní Peroutková asi nepomůže a rozloučila se s ní.
3: Pak telefonovala paní Zahradníčkové.
4: Dobrý den, tady šedivá. Volám jen kvůli tomu, kdy chodí váš Vilém s Gabrielou večer spát.
5: U nás si nepotrpíme na ponocování, pravila paní Zahradníčková. Manžel chodí z práce v 5, večeříme v 6:30 a v 6:30 už jsme v posteli.
4: V 6:30? Nevěřila paní šedivá svým uším. Proboha, není to zas až moc brzy?
0: Na to paní Zahradníčková řekla, že ne, protože vstávají v 4:30 ráno.
4: Komu by se chtělo vstávat už v 4:30? Zhrozila se paní šedivá.
5: Nám tedy ano, odsekla paní Zahradníčková uraženě a třískla sluchátkem.
0: A tak paní šedivá přemýšlela, až si najednou vzpomněla, že jí zrovna včera maminka Jardy Tomka vyprávěla o nějaké paní Láry Fáry. Přestože ji v životě neviděla, rozhodla se, že jí hned zatelefonuje a zeptá se, co má dělat s nočními sůvičkami.
4: Dobrý den, tady šedivá, maminka Bertíka, Ládi a Zuzanky, představila se zdvořile.
2: Ano, ano, vím, jak se jim vede, řekla paní Láry Fáry. Neviděla jsem je od té doby, co se vrátili z tábora.
0: Paní šedivá si povzdechla.
2: Což o to, všem se nám vede docela dobře, ale jen do 8 hodin do večera.
0: Pak začnou děti zlobit a smlouvat, aby nemuseli do postele.
2: Paní Láry Fáry chvíli uvažovala.
0: A pořád škemrají ještě chvilku, mami, ještě chvilku? Je to tak?
4: Proboha, jak to víte? Zarazila se paní šedivá.
0: Paní Láry Fáry se zasmála. Ještě chvilkýna je jeden z nejběžnějších dětských neduhů.
3: Jak jste začala o tom, že jsou do 8 večer hodní, už jsem věděla, co mi povíte dál.
1: Poradíte mi, co s tím? Zeptala se paní Šedivá. Jak by se to dalo vyléčit?
3: Ach, to je velice prosté, zvolala paní Larifáry. Ode dneška je k ničemu nenuďte. Nechte je vzhůru, jak dlouho budou chtít. Vy s manželem běžte klidně spát a děti si nevšímejte.
1: Nebudou z toho nemocné. Nezničí si zdraví, strachovala se maminka.
3: Nebojte se, uklidnila ji paní Larifáry. Pár dní bez pořádného spánku jim neuškodí. Opravdu, za pokus to stojí. A pokud budete mít nějaké pochybnosti nebo se vám bude zdát, že ta léčba neúčinkuje, kdykoliv mi zavolejte.
0: Večer odbyly hodiny 8 a paní Šedivá dál v klidu zašívala ponožky. Ani slovem se nezmínila o posteli. Tatínek si přelaďoval různé rozhlasové stanice, zatímco Bertík, Láďa a Zuzanka hráli Člověče nezlob se.
3: Hodiny odbyly 9. Paní Šedivá odložila ponožky a sáhla po časopisu pro ženy. Tatínek si stále ladil rádio a Bertík, Láďa a Zuzanka dál hráli Člověče nezlob se.
0: Když hodiny odbyly 10, paní Šedivá zívla a odložila časopis. Tatínek vypnul rádio, ale Bertík, Láďa a Zuzanka rozehráli další kolo. V 10:30 odešli rodiče spát a nechali děti v pokoji. O půlnoci se paní Šedivá probudila. Nejdřív se lekla, myslela si, že v domě jsou lupiči, ale pak si vzpomněla na své sůvičky, sešla po špičkách ze schodů a nahlédla do pokoje. Bertík, Láďa a Zuzanka ještě stále hráli Člověče nezlob se. Další den spali do 11:30. Kolem 9:00 se pro ně stavoval Jarda Tomek, jestli nepůjdou na plovárnu. Ale paní Šedivá mu popravdě řekla, že všichni ještě spí. Nakonec se probudili a hned se začali hádat a hašteřit. Jak se doslechli o Jardovi a o plovárně, zlobili se. Proč si nás nevzbudila? A Jarda taky na nás mohl počkat. To bych ráda věděla, proč by si Jarda kvůli vám kazil den. Měl čekat, až se uráčíte vstát? Ale dost řečí, pojďte se nasnídat. Toho večera se tatínek s maminkou vypravili do kina. Bertík, Láďa a Zuzanka zatím doma hráli blechy. Když se rodiče kolem 10:30 vrátili, děti stále hrály blechy a nemohli se dohodnout, kdo je na řadě. Třetí den byli na 9:00 ráno objednaní k zubaři. Proto je maminka v 8:00 vzbudila.
1: Zuzanka byla tak ospalá, že se nemohla ani nasnídat.
6: Láďa zíval, až mu zaskočilo vajíčko natvrdo.
1: Museli ho obrátit hlavou dolů a pořádně s ním zatřást. Bertík jen seděl, mlčel, omnul si oči. Cestou k zubaři usnul hned v autě. Zuzanka až v čekárně a Láďa teprve na zpáteční cestě.
3: Když večer tatínek s maminkou odešli spát, navrhl Láďa, máme pořád trčet doma. Pojďme si hrát ven. Vyběhli do tmy, nasadili si kolečkové brusle a začali na nich jezdit po ulici. Paní Mráčková od naproti vyběhla v županu před dům a spustila křik. Nevšimli jste si, uličníci, že je skoro půlnoc? Co pak se v noci takhle vyvádí?
7: My už nemusíme chodit brzo spát. Můžeme být vzhůru, jak dlouho chceme, řekl Láďa.
3: Tak se běžte honit někam jinam. Tady bude ticho. Paní Mráčková se otočila na podpatku a praskla za sebou dveřmi.
8: Dětem nezbylo nic jiného, než se vrátit domů.
3: vytáhli si hrací desku na člověče nezlob se. Zuzanka prohlásila, že si vezme růžové figurky. Ale Láďa ji hned zarazil. Pardon, teď jsem na řadě já. Zuzanka mu připomněla, že on měl růžové včera, Bertík předevčírem, a tak dneska je řada na ní. A pro jistotu se ještě rozbrečela. Láďa se zamračil a s výkřikem sežer si je, mrštil figurkami po sestře. Jeden panáček zapadl do krbu a děti museli svorně přehrabovat vychladlý popel, dokud ho nenašli. Když už chtěli začít hrát, Bertík usnul s čelem opřeným o hrací desku. Zuzanka s Láďou tedy hráli sami. Bertíkovu hlavu figurkami přeskakovali. Zuzanka pak taky usnula, právě když jí padla šestka. Hodiny odbíjely jednu po půlnoci. Další den se v blízkém kině hrálo dopolední dětské představení. Dávali dobrodružný film o indiánech, kovbojích a cestovatelích a děti se velice těšili. Jakmile však našli svá sedadla a usadili se v přítmí sálu, v tu ráno usnuli. Přišli o týdeník, o krátký film s myšákem Mikim i o celý film o indiánech. Promítání skončilo a ostatní děti odešly domů na oběd. Ale Láďa, Zuzanka a Bertík spali dál. Zuzanka se probudila první, posadila se a protřela si oči. Kde to jsou? Proč je tu taková tma? Byla celá rozlámaná, bolely jí ruce, nohy, záda. Šťouchla do Bertíka a Ládi, až se taky probudili. Pořádně se lekli, když viděli, že jsou ještě v kině. Teď už v tmavém a opuštěném. Jen v první řadě seděly dvě krysy, chroupaly praženou kukuřici a Zuzanka se dala do hlasitého nářku. Všichni už jsou pryč a my tu teď umřeme hlady. Mlč, ty káčo ubulená, za mnou, ozval se Láďa. Tápali ve tmě uličkou k nejbližším dveřím. Byly zamčené. Zkoušeli další východy, ale ani ty nešli otevřít. Zuzanka se znovu rozbrečela. Já mám hlad a chci domů. Bertík řekl, musí tu někde být nouzový východ. Pojďte se podívat. Znovu šátrali po tmě uličkou mezi sedadly, až vylezli na pódium před plátnem. V tom se otevřely dveře. Tmu prořízlo ostré světlo baterky a čísi hlas zavolal, hej, co tady děláte vy uličníci? Byl to vrátný pan Murdych. Bertík, Láďa i Zuzanka měli velkou radost, že ho vidí. Rozběhli se k němu a přilepili se na něj jako klíšťata. Vysvětlovali jeden přes druhého. My jsme tu byli zamčení, asi jsme usnuli. Kolik je hodin? Pusťte nás ven. Pan Murdych se jim smál, odemkl hlavní vchod a dovedl je domů. U šedivých se hrála odpolední partie kanasty s andrlovými a tatínek s maminkou se příliš nedivili, že děti zaspali kino. Na stole v kuchyni máte jídlo a nezapomeňte po sobě všechno uklidit, řekla paní šedivá a pokračovala ve hře. Děti se odšouraly do kuchyně, ale byly příliš unavené, než aby mohli něco sníst. A tak šli rovnou do svého pokoje a svalili se do postelí. Následujícího dne, byl to už pátý den od začátku léčby, měla sousedovic Petra narozeniny. Při té příležitosti se konala velká oslava s různými soutěžemi, kouzelníkem, který předváděl všelijaké triky, s hrami, balónky a odměnami pro děti. I Láďa, Bertík a Zuzanka byli mezi hosty.
0: ale celé odpoledne seděli jako zařezaní. Zuzanka měla tak černé kruhy pod očima, až Petřina maminka dostala strach, že se jí udělalo špatně a nedovolila jí jíst další dobroty. Bertíkovi klesla hlava právě v okamžiku, kdy kouzelník vytahoval z klobouku králíka. Kouzelníka se taková nezdvořilost dotkla a tak věnoval králíka Hubertu Preclíkovi. Láďu přepadl spánek v sedě. U stolu si opřel tvář o talířek se zmrzlinou, zavřel oči a nechal si zdát, že je na severním pólu. Petřina maminka přivolala všechny děti, aby se na něj podívali. Byla z toho ostuda jako hrom. Když se večer přiblížila 8:00, tatínek s maminkou seděli nad rodinným rozpočtem a moc toho nenamluvili. Zuzanka, Láďa a Bertík do sebe na gauči šťouchali, aby neusnuli. Nakonec hodiny odbyly. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam. Děti okamžitě vyskočily. Už je 8:00, smíme jít spát. Už nikdy nechceme ponocovat. Paní Šedivá se podivila. Myslela jsem, že se vám to líbí. Říkala jsem si, že v jiných rodinách to asi dělají taky tak. Děti se div nerozplakali. Nikdo nechodí spát tak pozdě jako my. Pusťte nás už spát. Prosím. Prosím. Tak dobře. Když budete hodní, smíte chodit do postele každý den v 8:00. Nechala se přemluvit maminka.

0: Biggy hádanka. Přišel k nám panáček, měl červený fráček. Když jsme ho svlíkali, všichni jsme plakali. Co to je?
1: Já brečím někdy, ale jenom jako když se krájí cibule. Cibule. Ale to je červená cibule, ta se dává do salátu.
2: Jo.
1: Já mám salátky moc rád.

Zlatá koza. Kde bylo, tam bylo. Žil na světě jeden starý král a ten měl nade všechno rád hudbu.

Žil v paláci s tak krásně alabastrovými stěnami, že se celý život bál, aby mu stěny zámku někdo neušpinil. Ve dne v noci hlídal bílé zdi paláce voják. Stojí voják před palácem i za jedné mrazivé noci. Měsíc svítí v úplňku a voják se klepe s zimou. Jak tak postává, přišlo mu na mysl, jak je dobré být bohatým pánem. Zatímco chudý člověk venku mrzne, pán se v teple zachumlá do měkké peřiny. Ale co může dělat chudý člověk, jako je on? Když král řekne, voják se musí postavit, kam ho poslali. Občas si mne skřehlé ruce. Dýchá si na prsty, aby mu nezalezlo za nehty. Noc neubíhala. Sníh vrzal pod nohama. Jak by to vypadalo, kdyby strážcem byl král a on, voják, králem? Ležel by někde v peřinách a král by ho proklínal. Zase by to nebylo dobře. Být proklínaný není to nejlepší. A jak svítil měsíc na bílou zeď, voják popadl kus uhlíku a velikými písmeny na tu nabílenou zeď napsal. S penězi se žije lehce. Nemusíš dělat, co nechceš. Ať se jednou už každý dozví, jak je chudému člověku. Vůbec mu v tu chvíli nedošlo, že ho k zámku postavili právě proto, aby někdo náhodou bílou stěnu nezašpinil. Když ráno zjistil král, co se stalo, rozlobil se a nechal vojáka předvolat. Proč? No protože si voják opravdu myslí, že peníze jsou všechno. Rozlobený král křičí. Tobě, vojáku, opravdu chybí jen peníze. Tak je, pane králi. Dobře. Peníze tě sami poučí, jak si hloupí. Za trest dal vojáka zazdít do komory na konci zahrady. Ale aby mu tam nic nechybělo, zazděl tam s ním horu zlata. Královská dcera za vojáka u otce orodovala, protože se jí voják líbil. Ale všechno marné. Princezna přemýšlela, jak zazděnému vojákovi pomoci tak dlouho, až na něco přišla. Tajně se ve městě sešla se zlatníkem a dala mu zvláštní úkol. V noci zlatník vešel k zahradní zdi, pod kterou byl voják zazděný. Ve zdi vyvrtal díru a dohodl se s vojákem, že mu ven vystrká všechno zlato a on, že mu bude každou noc nosit jídlo. Voják, už hlady polomrtvý, rád svolil. Zlatník zhotovil ze zlata kozu. Byla tak velká, že se do jejího břicha mohl schovat člověk. A ke všemu ještě ta koza uměla tak pěknou muziku vyhrávat, že nebylo člověka, který by se nezaposlouchal. Když byl zlatník s kozou hotový, vyboural jedné noci do zahradní zdi díru a kozu prostrčil vojákovi do komůrky. Jednou se král procházel po zahradě a zaslechl odkudsi krásnou hudbu. Dávno už zapomněl, že dal někam sem zazdít vojáka. Zeptal se princezny a ta mu všechno připomněla. Králi ta muzika nedala spát a ráno nařídil, aby se k zazděnému vojákovi prokopali. Když byli uvnitř, našli jen zlatou kozu. Postavili ji králi do komnaty. Král poslouchal krásnou muziku a ne přijít na to, odkud koza hraje. Zavolali zlatníka a ten otevřel vojákův úkryt v kozím břiše. Voják vystoupil, postavil se do pozoru a hlásil. Pane králi,
Já jsem ten hlupák, který si myslel, že peníze jsou všecko. Neměl jsem pravdu. A co je tedy víc než zlato? Druhé nejdůležitější je, když najdete člověka, který vám pomůže. A úplně nejdůležitější. Voják se pokradmu podíval na princeznu a řekl. Když najdete člověka, který si vás schová do svého srdce. Princezna se začervenala a už se neudržela. Přiběhla k vojákovi a dala mu pusu na obě pobledlé tváře. Král se rozesmál, jak se voják pochlapil a zmoudřel. A hned byla svatba, kam nemuseli volat žádné muzikanty. 3 dny a 3 noci jim k potěšení vyhrávala zlatá kola.

0: Figi básnička.
1: Zdá se mi to, nebo nezdá?
2: Po obloze padá hvězda.
1: A hned jinde za ní letí stejně rychle druhá, třetí.
2: A než zmizí její pád.
1: Rychle zkus si něco přát.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Zdá se mi to, nebo nezdá?
2: Po obloze padá hvězda.
1: A hned jinde za ní letí stejně rychle druhá, třetí.
2: A než zmizí její pád,
1: rychle zkus si něco přát.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigi.cz a tam

0: Jen vyspuli.
1: Vítám vás, tak pojďte dál, pane Spejble. A ty se chovej jako doma, hurvínku.
0: Šmanko, ty jenom to nehurvajs. Splakala byste nad výdělkem, paní Kateřino.
1: Ano.
2: Kdybych se choval jako doma?
0: A nesnad? Co se přehlídne doma, to si nemůžeš dovolit mezi lidmi, že ano?
2: Jej, Danánky, vy nejste člověk, pane Spejble.
0: A co bych asi byl? Žirafa?
2: A já žirafátko, ne? Oba jsme přece člověkové neboli lidi, dívtko.
3: Víš to jistě, hurvínku.
2: No, že váháš.
3: No, takže u vás doma jsou taky lidi, že ano?
0: No jo, vidíš. No. Slyšíš, hurvajs? Z toho vyplývá, že i doma se má člověk chovat slušně.
2: Slušně, slušně. Co to znamená slušně?
3: No přece, že nemáš vyplazovat jazyk a plivat na zem a dávat nohy na stůl.
2: No, no, já přijdu domů, plivnu na koberec, dám nohy na stůl a vyplaznu jazyk. Ty máš nápady, Máni.
1: No, takhle to Mánička nemyslela, hurvinku.
2: A stejně, proč Jirik může vyplazovat jazyk a já ne?
3: Yeah.
0: Ty jsi přece oslík. Jestli jsi nevšiml, tak mezi tebou a Žerikem je určitý rozdíl, že ano?
3: Jasně, pane Spejble. Hurvínek nejí kosti.
0: Ale ne.
3: Ne? Ty jíš kosti, hurvínku.
2: Já kosti fakt nebaštím, taťuldo.
3: Nebaštím.
0: Manko, te, Žerik je přece zvíře, když to hurvínek...
3: Taky.
1: Mánička.
3: Oslík není zvíře, bábinko. A pan Spejble říkal, že hurvínek je oslík.
1: No ale těm myslel, že má hloupé otázky.
2: A oslík má hloupé otázky?
1: Ale...
0: Vy jste popletové. Rozdíl je v tom, že Žerik je zvíře, kdežto hurvínek je člověk.
1: Ano, a že člověk se má podle toho chovat.
3: Aha, nejíst kosti.
0: Ale ne, chovat si podle pravidel slušného chování.
1: Tak,
2: jasně, jíst kosti může, ale vidličkou a nožem, že tatí.
0: Šmankote.
1: No, asi bychom měli ta pravidla dětem objasnit, pane Spejble.
0: Ano, ano, aby poznali abecedu slušného chování. A hned s tím začneme.
4: Piggy vtipk.
5: Pane vrchní, mám hlad jako vlk.
6: Lituji, ale červené karkulky nevedeme.

0: přes vodu. A pak se k nám za svítání vrací z východu.
1: Kdo nemůže spát, má si počítat, jestli všechny vrátili se a pak usne snad.
0: Jestli všechny vrátili se a pak

moji milí mrzotkové a šmakovinky. Víte, co má Piggy nejradši? Vsadím se, že je na tom stejně jako vy. Svačinky. Dnes vám dám několik tipů na skvělé svačinky. Určitě jste už slyšeli, že je důležité jíst zdravě a taky pravidelně. Po malých výživných dávkách. Svačinka je náš kamarád. A proto jsem pro vás vymyslela několik čerstvých svačinkových variací. A třeba vás inspirují k vymyšlení vlastních, nových a neotřelých kombinací a stanete se úplnými svačinovými mistry. Nejprve si zamyslete, jestli to, co si dáváte na chlebíček, není náhodou pořád tak trochu stejné. No schválně, s čím chlebík přikusujete nejčastěji? Chlebík s máslem a se šunkou, chlebík s máslem a s medem, chlebík s máslem a s džemem, anebo s marmeládou. A tohle pořád dokola, co? Není to trochu nuda? Pořád dokola to samé? Nebojte se, vaše svačinková superhrdinka Veverka Laskonka vás v tom nenechá. Jsem tu proto, abych obohatila vaši svačinkovou nudu. Poslouchejte dobře. V létě si zkuste chlebík namazat místo másla lučinou a obložit ho třeba malinami a ostružinami, které nazbíráte v lese. Nahoru můžete přihodit pár lístků bazalky. A nebo co třeba plátky jahod a pár kapek medu. Pokud jste na sladké, budou vám chutnat následující kombinace. Chlebík namažete lučinou nebo kotič sýrem a pokladete plátky ananasu. Můžete ještě z vrchu posypat pár oříšky kešu. Místo ananasu poslouží například i plátky hrušky, manga anebo čerstvých fíků. To je moc velká dobrota. Jam, jam. No a pro odvážné tu mám i několik opravdu nezvyklých kombinací. Chleba namažete mandlovým, kešu nebo arašídovým máslem. Pokladete plátky švestek a maličko posypete lněným semínkem. Zkuste i lučinu nebo jiný čerstvý sýr s datlemi a plátky mandlí. Možností je spousta. I když se vám některé moc nezdají, nevzdávejte to předem a vyzkoušejte je. Kuchař se nesmí bát experimentovat. Zkoušet nové kombinace. Vsadím se, že budete překvapení a najdete mezi nimi svého svačinkového favorita. Oblíbence, takového dobrůdkového miláčka. Moje tipy i zmíněné kombinace svačinkových dobrot najdete jako vždy na www.piggy.cz v mé sbírce nejlepších veveřích receptů. A příště zase v plné sestavě i s Piggym se těšíme na slyšenou. Musím se teď snažit. Piggy za chvíli přiběhne s Vojtou a budou mít hlad. Mají zrovna závody na koloběžkách. To jim vyhládne. Tak ahoj, kuchaříčci. A nezapomeňte, svačinka je kamarád. Dávám spoustu síly.

0: nohách olovo. Pracujeme, i když padla
1: kilo cukru,
0: pekáč sádla. Nepřestanem, dokud není hotovo.

0: nohách olovo. Pracujeme, i když padla
1: kilo cukru, pekáč sádla.
0: Nepřestanem, dokud není hotovo.
2: Zajíci a žáby. Poslouchejte bajku o tom, jak slabost jedněch může být pro druhé útěchou. Ušatí zajíci, kteří celý dlouhý čas bezstarostně hopkovali po polích, zesmutnili.
3: Všechna zvířata se nám smějí, opovrhují námi, že jsme zbabělí. Nikdo si nás neváží, každý spor prohrajeme, z boje vždy utečeme. Kde kdo nás přemůže?
2: Naříkali.
3: Opravdu jsme zbabělí. Nejlíp bude, když svůj bídný život skončíme.
2: Rozhodli se nakonec k hroznému činu. Chtěli všichni najednou skočit z vysoké skály rovnou do jezera. Potupný život, jaký vedli, nemohli déle snášet. Jednou o půlnoci, když měsíc jasně svítil, stanul smutný průvod na vrcholu skály. Pod ním se v hloubce leskla hladina jezera. Žáby sedící v rákosí na břehu zaslechly dupot zaječích tlapek a tuze se polekali. Jedna po druhé ve zmatku naskákali do vody. Žbluňk, žbluňk a žbluňk a žbluňk, znělo tichou nocí. První zajíc v řadě to uslyšel, šťastně se rozesmál a zvolal.
3: Stůjte, přátelé, není třeba vrhat se do propasti. Život je krásný, vždyť jsou na světě tvorové daleko zbabělejší než my.
2: Po těch slovech do zajíců, jako když střelí, rozprchli se do všech stran a od těch dob si už žádné starosti nedělali.

0: V jedné vesnici byla stará děvečka jménem Káča. Měla chaloupku, zahradu a k tomu ještě pár zlatých peněz. Ale kdyby byla celá ve zlatě seděla, nebyl by si ji ani ten nejchučší chasník vzal, protože byla jako čert zlá a hubatá. Měla starou matku a leckdy posluhu potřebovala. Ale kdyby byl mohl někoho grejcar spasit a ona dukáty platila, nebyl by jí toho nejmenšího udělal proto, že se hned pro každé slovo soudila a vadila, až to bylo na 10 honů slyšet. K tomu všemu nebyla hezká a tak zůstávala na ocet, až jí bylo již pomalu 40 let. Jak to z většího dílu ve vesnicích bývá, že je každou neděli odpoledne muzika, bylo to i zde. Jak se ozvali u lichtářů, anebo v hospodě dudy, hned byla plná sednice hochů, v síni a po náspi stály děvčata a u oken děti. Ale nejprvnější mezi všemi byla Káča. Hoši na děvčata kývali a ty se ubírali dokola, ale Kačence se toho štěstí, což živa byla, ani jednou nedostalo, ať by Dudákovi třeba sama byla zaplatila, než navzdor tomu nevynechala přece ani jednu neděli. Jedenkrát jde také a myslí si po cestě, tak stará jsem muž a ještě jsem s hochem netancovala. Není-li to k zlosti, věru, dnes bych tancovala třeba s čertem. Se zlostí přijde do hospody, sedne ke kamnům a dívá se, který kterou k tanci bere. Najednou vejde do dveří pán v mysliveckém oděvu. Sedne nedaleko Kačenky za stůl a dá si nalít. Děvečka přinese pivo, pán ji vezme a nese Kačence připít. Kačenka se chvíli v duchu divila, že má ten pán pro ní takovou čest. Chvilku se upejpala, ale konečně se ještě ráda napila. Pán džbánek postaví, vytáhne z kapsy dukát, hodí ho Dudákovi a křičí: "Solo, hoši!" Hoši se rozestoupí a pán si bere Káču k tanci. I kýho šlaka, kdo pak asi je, ptají se staří a sestrkují hlavy. Hoši se ušklebují a děvčata schovávají hlavu jedna za druhou a přikrývají hubu zástěrou, aby Káča nezahlídla, že se jí smějou. Ale Káča neviděla žádného. Ona byla ráda, že tancuje. Byť by se jí byl celý svět smál, nebyla by si z toho pranic dělala. Celé odpoledne, celý večer tancoval pán jen s Káčou. Kupoval marcipán i sladkou vodku a když přišel čas jít domů, vyprovázel jí po vsi. Kýž bych mohla s vámi tak do smrti tancovat jako dnes, pravila Káča, když se měli rozcházet. I to se ti může stát, pojď se mnou. A kde zůstáváte, chyť se mne kolem krku a já ti povím. Káča ho chapla, ale v tom okamžení se proměnil pán v čerta a letěl s ní zrovna k peklu. Uvra se zastavil a tloukl. Kamarádi přišli, otevřeli a když viděli tovaryše, že je celý upachtěn, chtěli mu ulehčit a Káču z něho sundat, ale ta se držela jako klíště a živou mocí se otrhnout ti nedala. Chtěj, nechtěj, musel se čert s Káčou na krku k panu Antichristovi odebrat. Koho si to neseš? Ptal se ho pán. A tu povídal čert, jak chodil po zemi, že zaslechl Káčin nářek o tanečníka a mysle jí trochu zastrašit, že se s ní pustil do tance a pak, že jí na chvíli také peklo chce ukázat. Já nevěděl, dokončil, že se mne nebude chtít spustit. Protože jsi hlupák a na učení moje si nepamatuješ, věl si na ně starý pán. Dřív ne s kým, co začneš, máš jeho smýšlení znát. Kdybys byl na to vzpomněl, když tě Káča vyprovázela, nebyl bys jí bral sebou. Nyní se mi klid z očí a hleď, jak se jí zbavíš. Pln mrzutosti štrachal se čert s panou Kačenkou na zem. Sliboval jí hory doly, jestli se ho spustí. Proklínal jí, ale všecko nic platno. Utrmácen rozloben přijde se svým břemenem na jednu louku, kde mladý ovčák v hrozitánském kožichu zaobalen ovce pásl. Čert byl proměněn v obyčejného člověka a tudy ho ovčák nepoznal. Koho pak to nesete, příteli? Ptá se důvěrně čerta. Ale milý člověče, ledva dýchám. Považte jen, já šel svou cestou, na nic ani nepomysle a tu mi skočí ta ženská na krk a nechce se mne živou mocí spustit. Chtěl jsem jí nést až do nejbližší vesnice, ale tam jí nějak odbít. Nejsem v stavu, nohy pode mnou klesají. No počkejte chvílku, já vám od té neodbity pomohu, ale nenadlouho, protože musím zase pást. Asi za půl cesty ji odnesu. I to budu rád. Slyšíš ty, chyť se mne, křičel ovčák na káču. Sotva to káča uslyšela, pustila se čerta a chytla se huňatého kožichu. Nyní měl štíhlý ovčák co nést, káču a hrozný velký kožich. Avšak ho to také dost brzo omrzelo i myslil, jak by se káči zbavil. Přijde k rybníku a tu mu napadne, aby jí tam hodil. Ale jak? Kdyby byl mohl kožich i s ní svléknout. Byl mu sice dost volný a protož se o to pomalonku pokoušel, jestli by to šlo. A hle, vyndá jednu ruku, káča neví nic. Vyndá druhou, káča neví ještě nic. Odundá první petličku z knoflíku, oddělá druhou, třetí, až blunk, káča leží v rybnice i s kožichem. Čert nešel za ovčákem, on seděl na mezi a pásl ovce, dívaje se, brzoli se ovčák s káčou navrátil. Nemusel dlouho čekat. Mokrý kožich na rameně pospíchal ovčák k louce, mysle, že bude cizinec i snad u vesnice a ovce, že jsou samotní. Když se spatřili, koukal jeden na druhého. Čert, že jde ovčák bez káči a ovčák, že tam pán posud sedí. Když se domluvili, řekl čert k ovčákovi. Já ti děkuju, ty jsi mi velkou službu prokázal, neboť bych se byl snad musel do soudného dne s káčou nosit. Nikdy na tebe nezapomenu a jednou se ti bohatě odměním. Abys ale věděl, komu jsi znouze pomohl, povím ti, že jsem čert. To dořekl a zmizel. Ovčák zůstal chvíli jako omámený stát a pravil sám k sobě. Jsou-li všichni čerti tak hloupí jako on, tedy je dobře. Nad tou zemí, kde náš ovčák živ byl, panoval mladý kníže. Bohatství měl dost i se svobodným pánem nadevším požíval všeho v plné míře. Den ode dne kochal se v rozkoších, jakých jen svět podati může. A když nastala noc, ozýval se z knížecích síní zpěv rozpustilých hejřivých mladíků. Zem spravovali dva správcové, kteří nebyli o nic lepší než sám pán. Co neprohejřil kníže, nechali si oni dva. A ubohý lid nevěděl, kde má již peněz nabrat. Kdo měl krásnou dceru, anebo peníze, ten neměl utěšené chvíle, neboť mohl s jistotou rozkaz očekávat, že to kníže vším právem pro sebe požádá a milost boží tomu, kdo by se vůli jeho byl zprotivil. Kdo by mohl takového panovníka milovat? Po celé zemi proklínal lid knížete i správčí země. Jedenkrát, když nevěděl, co si má vymyslit, povolal kníže hvězdáře a poručil, aby jemu i dvěma jeho správcům planety četl. Hvězdář uposlechl a zkoumal ve hvězdách, jaký konec vezme život třech marnotratníků. Odpust knížecí milosti, řekl se hotov se svým zkoumáním, tvému životu i tvým správcům hrozí takové nebezpečenství, že se to vyřknouti obávám. Jen mluv, ať je to cokoliv, ty ale zde zůstat musíš a nevyplní-li se tvá slova, přijdeš o hlavu. Já se mil rád spravedlivému rozkazu podvolují. Poslyš tedy, než bude druhá čtvrt měsíce, přijde pro oba správce čert. V tu a v tu hodinu, ten a ten den, v oupilníku, přijde pak i pro tebe knížecí milosti a všecky tři vás zaživa do pekla odnese. Do vězení odveďte toho živého šejdíře, poručil kníže a služebníci učinili podle rozkazu. V srdci nebylo knížeti, jak se stavěl, slova hvězdářova otřásl v ním jako hlas soudní. Poprvé se v něm ozvalo svědomí. Správce odvezli na polo mrtvé domů, žádný z nich do huby nevzal. Sebravše všechno jim mění své, sedli do vozů, ujeli na své statky a dali hrady se všech stran zatarasit, aby pro ně čert přijít nemohl. Kníže se obrátil na pravou cestu, žil tiše a pokojně a sponenáhla se pouštěl do spravování země, doufaje, že se snad přece krutý osud nevyplní. O těch věcech neměl chudý ovčák ani zdání. Den jak den pásal své stádo a nestaral se pranic, co se ve světě děje. Jednoho dne z nedadání stojí před ním čert a praví k němu. Přišel jsem, ovčáčku, bych se ti za tvou službu odměnil. Až bude čtvrt měsíce, mám odnést do pekla bývalé správce země, protože okrádali chudý lid a knížeti zle radili. Ale víš-li co, poněvadž vidím, že se polepší, nechám je tu a přitom se ti hned odměním. Až přijde ten a ten den, vejdi do prvního hradu, kde bude množství lidu. Až se strhne v hradu křik, služebníci vrata otevrou a já pána pryč povedu. Tu ke mně přistup a řekni, odejdi v tu chvíli, sice bude zle. Já tě poslechnu a půjdu. Potom si ale dej od pána dva pytle zlata dát a nebude-li chtít, řekni jen, že mne zavoláš. Od toho jdi k druhému hradu a též tak udělej a stejný plat požádej. S penězi ale dobře hospodař a užívej jich dobrému. Až bude měsíc v oupenku, musím odnést samého knížete. Než to bych ti neradil, abys ho chtěl vysvobodit. Sice bys musel vlastní svou kůži nastavit. To dořekl a odešel. Ovčák si pamatoval každé slovo. Když bylo čtvrt měsíce, vypověděl službu a šel ke hradu, kde jeden z těch dvou správců zůstával. Přišel tam právě včas. Zástupy lidstva stály tu a dívali se, až čert pána ponese. Tu se strhne v zámku zoufandlivý křik, vrata se otevrou a černý táhne pána ven, synalého a na polo mrtvého. Tu vystoupí z lidu ovčák, vezme pána za ruku a čerta odstrčiv volá, odejdi, sice bude s tebou zle. Tu chvíli čert zmizí a potěšený pán líbá ruku ovčákovu, ptaje se ho, co žádá za odměnu. Když řekl ovčák, že dva pytle zlata poručil pán, aby se mu ho tolik bez meškání vydalo. Spokojen šel ovčák k druhému hradu a též tak dobře jako u prvního pořídil. Rozumí se samo sebou, že se kníže dost brzo o ovčákovi dověděl, neboť se bez toho pořád poptával, jak to s pány dopadlo. Když to všecko uslyšel, poslal vůz se 4 koňmi pro milého ovčáčka a když ho přivezli, snažně jej žádal, by se i nad ním smiloval a z drápů pekelných ho vysvobodil. Pane můj, odpověděl ovčák, vám to slíbit nemohu. Jedná se tu o mne. Vy jste velký hříšník, ale kdybyste se chtěl docela polepšit, spravedlivě, dobrotivě a moudře svůj lid spravovat, jak se na knížete sluší a patří, pokusil bych se o to, a kdybych měl sám za vás jít do horoucího pekla. Kníže s opravdovou myslí všecko slíbil a ovčák odešel, přislíbiv jemu, že se v určitý den vynajde. Se strachem a hrůzou očekávali všude úplněk měsíce. Jak to zprvu knížeti přáli, tak ho nyní litovali, neboť od té chvíle, co se polepšil, nemohl si žádný hodnějšího knížete přáti. Dnovy ubíhají, ať je člověk s radostí nebo s žalostí počítá. Než se kníže nadal, byl den za dveřmi, o kterém se vším, co ho těšilo, rozloučit se musel. Černě přistrojen jen, celý smrtelný seděl kníže a očekával buď to ovčáka nebo čerta. Najednou se otevrou dveře a černý stojí před ním. Stroj se, pane kníže, hodina vypršela, já jsem tu pro tebe. Ani slova neodpovídaje vstal kníže a kráčel za čertem na dvůr, kde nesmírné množství lidstva stál. Tu se prodírá houfem ovčák, celý upachtěný, běží zrovna k čertu, volaje zdaleka. Uteč, uteč, sice bude s tebou zle. Jak se můžeš upovážit mne zdržkovat? Nevíš-li, co jsem ti řekl? Pošeptal čert ovčákovi. Blázne, mě tu nejde o krále, ale jde mi o tebe. Káča je živa a bdá se po tobě. Jakmile uslyšel čert o káči, byl hned ten tam a nechal knížete v pokoji. Ovčák se mu v duchu vysmál a byl rád, že tou lstí knížete vysvobodil. Za toho udělal kníže svým nejprvnějším dvořenínem a co vlastního bratra jej miloval. Avšak se také s dobrou potázal, neboť byl chudý pasák, upřímný rádce a správný dvořenín. Ze 2 pytlů zlata nenechal ani grejcaru. Pomohl ním těm, od kterých je správcové vydřel.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Tyky hádanka.
2: Když jde se svou paní laní, všecka lesní zvěř se klaní.
3: Prochází se v doubravě, nosí věšák na hlavě.
1: Kdo pak ví?
4: Já nevím, co je doubrava.
5: To já taky ne.
1: Já,
5: počkat!
1: Možná už mám nápad.
5: Možná to je takovej malej lesík, ne?
1: Aha, bude to malý lesík ze samých doub. Doubku,
5: aha,
1: proto je to doubrava.
5: Takže je to listnatý lesík.
1: Kde někdo se svou paní laní.
5: Věšák na hlavě, to se myslí paroží.
1: Všecka lesní zvěř se klaní, kdo pak je králem lesů?
5: Lev.
1: No, to je král pouště, ale králem lesů u nás a má na hlavě
5: parohy. Tak je to jelen.

0: Když dá táta pusu mamince na pusu, tak víš, že snad má jí rád.
1: Au, můj nos.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku.
3: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
4: A teď ještě jednou.
3: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
4: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
5: Život lichožroutů. Toho osudného dne si pan profesor Kadeřábek slavnostně odkašlal a popotáhl z Viržínka. Hotovo, řekl. Tady to je a tady to zůstane. Poklepal otevřenou dlaní na desky tlusté knihy a v jeho prázdné pracovně to znělo jako potlesk. Pak otevřel desky nadepsané krasopisně. Profesor inženýr René Kadeřábek. Život lichožroutů. Začal si nahlas a se zalíbením číst. Po staletí tento tvor, ne člověk a ne zvíře, lidstvo provází a zužuje, a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natož pak popsán, ku podivu. Musím prohlásit se vší skromností, což pak není rozšířen po celém světě? S výjimkou zaostalého afrického venkova a pralesů povodí Amazonky, kde domorodci chodí bosky? Což pak se nevyskytuje v každé rodině i v domácnostech lidí zcela osamělých? Kdo je ten tajemný společník a škůdce člověka? Lichožrout. To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout, který navrhuje kolegyně badatelka magistra Miklíková. Jméno lichožrout totiž přesněji označuje fakt, že se nám záhadně a neomylně ztrácí vždy jen jedna ponožka, nikdy celý pár. Lichožrouti z páru ponožek dělají takzvané licháče. Profesor Kadeřábek obrátil několik stránek úvodu a dostal se k vědeckému popisu. Říká se, že člověk je to, co jí, což platí i pro lichožrouty. Neboť se živí ponožkami, i jejich tělo jako by se z ponožek skládalo. Díky tomu jsou velice pružní a ohební, dokáží se vytahovat i smrskávat. Lichožrouti bývají postavy spíše zavalité a výšky kolísavé, dokonce velmi kolísavé. Díky svým natahovacím schopnostem měří od nějakých 10 cm až ojediněle k 1 metru. Očka má lichožrout drobná a těkavá. Nejvýraznější částí jeho hlavy je však ústní dutina. Ta spolu s nosem dokáže vytvořit jakýsi chobot, dosti podobný hadici od vysavače, čili znamenitě uspůsobený k vyhledávání potravy, ponožek spoza postelí. Ale teď to nejdůležitější. Ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Dokáže splynout s okolím. Prostě zmizí. Profesor Kadeřábek přestal číst a zasnil se nad tou rafinovaností. Ani si nevšiml, že mu z nohy sklouzla bačkora. Pocítil jen lehounké zašimrání, když se mu z levé nohy svezla ponožka. To jsou oni, blesklo mu hlavou. Pak se nečekaně hbitě vrhl na všechny čtyři a lezl po podlaze. Hledal toho, kdo mu ponožku z nohy stáhl, ovšem zase marně. Ramses a Tulamur junior splynuli s jeho bačkorou. Profesor Kadeřábek si vzpomněl na to, co vypátral a popsal ve své knize, že ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Proto nezaváhal a vrhl se Robinsonádou po bačkoře. A už ji držel, už si ji přitiskl na prsa a už ji nepustil. V tom krátký čas proměny skončil. Bačkora ho začala škrábat a kousat, ale profesor Kadeřábek nepovolil a najednou spatřil, že drží v rukou svůj životní úlovek. Dva mladé, dobře živené lichožrouty. Ale kam s nimi? I kdyby měl doma klec, nebyla by tu nic platná. Lichožrouti i těmi nejužšími mřížemi proklouznou. Profesor bloudil očima po místnosti. Může je zavřít do knihovny, hloupost, do trezoru, to by šlo. Z trezoru by se ven nedostali, ale jak by je pak mohl zkoumat? Najednou jeho pohled zabloudil do rohu pracovny, kde stálo velké zaprášené terárium. Dobře, že ho nevyhodil. Profesor Kadeřábek totiž v mládí zkoumal jedovaté hady, ale brzy ho to otrávilo. A teď se mu bude terárium náramně hodit. Jednou rukou pevně tiskl oba lichožrouty k hrudi a druhou nadzvedl vrchní skleněný poklop. Musel ovšem uvolnit sevření a v té chvilce mu Ramses a Tulamur junior z náruče vyklouzli. Ramses byl hbitější, odrazil se a skočil na křišťálový lustr. Lustr se rozhoubal a vyzváněl. Tulamur junior se slepě hnal ke dveřím. Profesor Kadeřábek popadl svou tlustou bychli život lichožroutů a hodil ji za uprchlíkem. Mířil přesně. Tulamur junior padl a zůstal pod životním dílem profesora inženýra René Kadeřábka bezmocně ležet. Ani se nevzpíral, když za ním zaklaplo víko terária. A jeho bráška? Co byste čekali? Ramses vzal roha.
2: Piggy vtip.
6: V jeskyni visí netopíři hlavou dolů. Jen jeden netopír v celé jeskyni je hlavou nahoru.
7: Malý netopírek se ptá svého otce, proč je ten netopír hlavou nahoru?
6: Tatínek odpoví, no to je přece jasné, omdlel.

mě chválí tím, jak klapou, a i těm, co pěšky šlapou, dám pro štěstí podkovičky na boty. Když se mísí těsto v díži, občas z toho bolí v kříži, pomůže však, když si pekař zaspívá. Celá zem by vědět chtěla, jak to lhocký pekař dělá, že se houska na jazyku

konečně vstoupit k hokináři. Na pultě vás čekají jen dobroty. Poradíme, posloužíme, předvedeme, zabalíme. Jen si přijďte na

0: Ahoj mrzotkové a šmakovinky. Vítám vás u další lekce vaření s Veverkou Laskonkou.
1: A s Pigim.
0: Mám takový pocit, že dnešní vaření se ti bude opravdu líbit.
1: Dnes spatláme něco sladkého.
0: No dovol. Co pak my patláme? My vaříme.
1: Promiň, já chtěl říct, spapáme.
0: Jen aby. Omluva se přijímá. A náhodou si uhodl. Připravíme si krambel.
1: Co?
0: Krambel.
1: To se dělá z uhlí?
0: Šumankote, proč z uhlí? Co pak se uhlí jí? Jak tě může napadnout takový nesmysl?
1: No to jméno je takové krampl, jako drsné a tmavý, je barevné, ne? To ani nezní česky. Tak jsem si představoval, co by se mohlo takhle drsně jmenovat. No a tak mi v hlavičce mokovičce z toho vyšlo uhlí, no.
0: Až se dozvíš, odkud tahle laskominka pochází, možná, že se budeš divit. Čechy to tedy nejsou, ale s uhlím to nemá vůbec nic společného.
1: Tak co to je, ten rapel?
0: Pigi, nech toho, ty to děláš schválně.
1: Promiň, už budu hodnej.
0: Krambe, to je dezert, který je velice jednoduchý na přípravu. A nejlepší na něm je, že tě nikdy neomrzí, protože ho můžeš obměňovat snad do nekonečna. Má totiž základní recept, ale použít na něm můžeš jakékoliv ovoce, které ti chutná a které zrovna roste na stromech, nebo ho koupíš.
1: A jak jsi na ten kraml přišla?
0: Krambl.
1: Kdybys ho vymyslela ty, tak by se asi jmenoval nějak víc česky, ne? Jo.
0: Já jsem ho nevymyslela, to máš pravdu. Vymysleli ho kdysi dávno v Anglii. Anglie je země proslulá tradicí v pití čaje.

0: se v říši divu je kloboučník s králíkem a taky pijí čaj.
1: Však to je také pohádka, kterou napsal Angličan.
0: Ale že by tam byl ten
1: Krambl.
0: No to jsem si tady nevšiml. Tak co má Krambl společného s čajem, to nechápu.
1: No, Angličané si k zakousnutí k tomu čaji vymysleli spoustu dobrot, víš?
0: A co to ten Krambl přesně je?
1: No, moučníček s křupavou kůrčičkou. A upéct ho je opravdu jednoduché. Je to vlastně ovoce posypané drobenkou a zapečené v troubě. V troubě ovoce pustí šťávu, změkne a z Kramblu se stane přímo delikatesa.
0: To tam jako není žádné těsto?
1: Ne, v Kramblu žádné těsto není.
0: To si teda nedokážu představit, jak to drží pohromadě. A taky, co je to ta drob?
1: Drobenka?
0: No?
1: O té si řekneme, až ji budeme připravovat. Ale představ si, Krambl může být i slaný. To se místo ovoce použije zelenina, jen se místo drobenky posype sýrem.
0: Aha, ten sýr to spatlá dohromady, no jasně.
1: Nespatlá, spojí. Ale tradiční Krambl je sladký.
0: Já mám dnes taky spíš jazyček nabroušený do sladka.
1: Tak se hned vrhneme do pečení. Krambl může být s třešněmi.
0: I s jahodami?
1: Jahodami taky. Proskvemi. Rebarborou.
0: A švestkami.
1: Švestkami, jablky.
0: A hruškami.
1: Jo. No prostě s jakýmkoliv ovocem. My si dneska uděláme třeba ten... co tu mám?
0: Jablíčka.
1: Tak jablečný. Jdeme na to, Piggy?
0: Já jsem po anglicku připraven. Jak se řekne anglicky prasátko?
1: Ne, jak?
0: Pig. Říká mi to slova Heda. Představ si, já se vlastně jmenuju prasátko a jsem prasátko. To je legrace, ne? Pig.
1: No vidíš,
0: pig.
1: Tak to si zrovna hodí, že pečeme ten anglický dezert, co? No, dezert. Moučníček.
0: Já myslel, že mluvíš taky anglicky.
1: Vlastně ano. Angličan by rozuměl, kdybych mu řekla, že je to dezert.
0: Dezert?
1: Hodně slov při vaření je mezinárodních, víš?
0: No, u prasátkování asi taky.
1: Dezert Krambl můžeme zapékat buď přímo v malých mističkách, to v ní pak každý rovnou dostane svou porci. Nebo ve větší zapékací míse, ze které Krambl rozdělujeme na talířky. Budeme na něj potřebovat asi 6 jablek, ale množství ovoce se liší podle toho, jak máte velké misky, ve kterých budete péct.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, mám!
1: 2 polévkové lžíce třtinového cukru.
0: 1, 2.
1: Pytlíček vanilkového cukru, mletou skořici a máslo.
0: Takže jablka, cukr, vanilkový cukr, skořici, máslo, mám!
1: Jablíčka očistíme, to znamená umyjeme, oloupeme.
0: To bych mohl já.
1: Piggy to udělá opatrně. A já je potom zbavím jádřince a nakrájím je na kostičky. Těmi pak Piggy vyloží připravenou zapékací misku. A teď si musíme připravit drobenku.
0: No to mě zajímá, ta drobenka.
1: Někdo ji možná znáte taky pod názvem žmolenka nebo posýpka.
0: Je posýpka, to je legrační.
1: Připraví se z hladké mouky, cukru a másla. mně bude stačit 100 gramů mouky, 60 gramů cukru a 60 gramů másla, které musí být směklé, ne zrovna vytažené z ledničky. Kdybyste drobenky udělali moc a nějaká vám zbyla, dá se přesypat do sáčku a schovat na příště v mrazáku. Drobenka se dělá tak, že se smíchá...
0: Jak to? Vždycky se to utře a najednou se to smíchává, to nechápu. To...
1: Máš pravdu. Utře se dohromady mouka, cukr a máslo.
0: Hele, já bych to řekl takhle. Prostě se to celé uhňácá dohromady.
1: Píky, kdyby vaše drobinka byla moc mazlavá a nedrobila se, přisypte trochu mouky, dokud nebude v pevných, nelepivých drobečcích. A neujídej, Píky.
0: Promiň, Skonko. Musel jsem to ochutnat, jako každý správný kuchař přece.
1: No ale teď už se věnuj vaření. Ještě nemáme hotovo. Jablka v misce posypeme s kořicí, třtinovým a vanilkovým cukrem a drobenkou. Drobenkou nešetři. Všechno ovoce musí být úplně zakryté. Troubu už jsem zapnula a předehřála na 180 stupňů. Pekáček s kramblem dáme péct asi na půl až 3/4 hodiny. Každá trouba peče trochu jinak, proto ten čas platí jen přibližně. No ale ke konci už krambl hlídejte, aby se vám nespálil.
0: Sedím u trouby a hlídám, Láskonko.
1: Tak dej pozor na tohle. Drobenka by měla být nahoře nazlátlá, tak pozor, ať na ní nezapomenete a nesčernávám.
0: Oho.
1: Po vytažení z trouby nechte krambl lehce vychladnout, aspoň 10 minut, ale i tak bude ovoce ještě horké. Snad to vydržíte. Bude to vonět. A pak se do něj pusťte. Teplý chutná nejlíp. Už se těšíš, Piggy?
0: Já pořád hlídám to drobenkové zlátnutí. A potichu si kničím, protože se těším.
1: Piggy už se těší. Tuší, že to bude dobrota. A vy, moji milí mlsotkové a šmakovinky, najdete recept i postup jako vždy na www.piggy.cz v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště.

les ví, kdo si v něm spí, kdo v něm bydlí, kdo má nárok, tak spí, svý sny si sní, nad nimi ptí.

0: Kapitola 12. Ztracena. Jak jsem byla zklamaná, když jsem sestoupila po schodech dolů a nenašla tam starou jabloň. Octla jsem se na křižovatce tří cest. Kterou se dát? Jestliže se zmýlím, pomyslela jsem si, může mě to stát život. Zmocnila se mne strašlivá hrůza. Rozběhla jsem se nazdař Bůh tak rychle, jako kdyby mě honil sousedův pes. Za několik minut jsem uviděla květinku sedící na kraji příkopu. Nabyla jsem trochu naděje a v přestávkách mezi vzliky jsem se jí zeptala.
1: Nevíte, prosím, kde je stará jabloň?
2: Moje maminka? Právě ji nerychlo zavolali ke královně a nevím, kdy se vrátí.
1: To je neštěstí. Ale snad byste mi mohla ukázat cestu k domku, kde bydlí pšenice.
2: Bohužel ji neznám. Ale proč byste nemohla počkat chvilku tady? Maminka jistě brzy přijde. Jen aby to nebylo něco vážného.
0: Při těch slovech mě znovu ovládla touha utéci. Připadalo mi přece jen velice nebezpečné rozběhnout se tak bez cíle a přes všechen svůj strach jsem si sedla vedle květinky. Sbírala v trávě kapky rosy a navlékala je jednu po druhé. Navrhla mi:
2: Nechtěla byste si udělat také korálky na krk, zatímco zde budete čekat?
1: Ano, ano,
0: odpověděla jsem. Ale ruce se mi tak třásly, že jsem nemohla navléknout ani jedinou kapku. Jakmile jsem na některou sáhla, hned se mi roztekla do trávy a v duchu jsem se ptala sama sebe, jak to ta květinka dělá, že s nimi zachází tak obratně. Měla náhrdelník dávno hotový a já jsem dosud nenavlékla ani jednu kapku. Všimla si, jak jsem nešikovná, a protože se její maminka nevracela, řekla mi:
2: Ale teď si vzpomínám. Mohla byste se zeptat také třešní, které stojí právě za ohybem cesty. Ty budou jistě vědět, kde je domek, v kterém bydlí pšenice.
3: To bych opravdu mohla zkusit,
0: odpověděla jsem. Poděkovala jsem jí a rozběhla jsem se na cestu. Jak mě třešně spozorovali, obklopili mě, smáli se splna hrdla, a když jsem je prosila, aby mi ukázali cestu, jedna z nich zakoktala:
4: Domek, kde bydlí pšenice? Zeptej se matky Flintové.
3: Ale já ji neznám.
4: To máš tedy štěstí. V tomhle kraji se nehází.
3: Ale co se nehází?
4: Povídám, že v tomhle kraji se nehází flinta do žita.
0: Zarazila jsem se a nevěděla jsem, mám-li se znovu zeptat, ale v tom jsem si všimla, že třešně drží v rukou láhve s likérem.
3: Jaká smůla,
0: řekla jsem si.
3: Jsou opilé.
0: Už jsem chtěla jít dál svou cestou, ale ta třešeň, která mi odpověděla, mě najednou chytila a vyhodila do výšky. Byla bych se jistě zabila pádem na zem, kdyby mě jiná třešeň nechytila do náručí. Myslela jsem si, že mě už pustí, ale ona mě vyhodila ještě výš. Tentokrát jsem křičela hrůzou, avšak opilé třešně se smály tím bouřlivěji a dlouho mě znovu a znovu vyhazovali a zase chytali. Když mě konečně ta poslední postavila na zem, bolelo mě celé tělo, jako kdyby mě stloukli holí. Třešně se o mne už nestarali, připíjeli si dál z lahví a já jsem s pláčem utekla. Za chvilku jsem doběhla k čtyřem pampeliškám, které seděly u studny a hrály karty. Když viděli, že jsem celá uplakaná, chtěli mě potěšit. Byli tak přívětivé a chovali se ke mně tak pěkně, že jsem se jim vyspovídala. Jak na radu excelence šedozelené hledám domek, kde bydlí pšenice, abych se ukryla před hněvem královny Flóry.
5: Domek, kde bydlí pšenice,
0: zvolali.
5: Ale kde pak? Ten není v tuhle stranu. A bohužel sis vybrala zrovna nejnebezpečnější cestu, po které probíhají královští poslové. Potká-li tě některý z nich, jsi ztracená.
1: Proboha, co mám dělat? Co jen mám dělat?
0: Naříkala jsem. Byli zřejmě velice rozpačité. Dívali se na sebe a netroufali si zasáhnout v tak vážné věci.
1: Prosím vás, vysvoboďte mě! Excelence šedozelená se vám odmění. Vysvoboďte mě.
0: A chytila jsem se zoufale jejich šatů. Radili se a pak ta největší řekla.
6: Ale vydávali bychom v nebezpečí svou hlavu.
0: Můj pláč je však asi obměkčil a navrhli mi, že bych se mohla studní dostat do začarovaného lesa. Tam přebývá krtek něžně černý, nejlepší přítel šedozelené. S vděčností jsem jejich plán přijala.
1: Ale jak se stoupím dolů do studně?
0: Ptala jsem se.
1: Nevidím zde ani vědro, ani pro vás.
0: Probudili kočku, která spala dál na okraji studně. Ve svém rozčilení jsem si ji ani nevšimla. Ostatně bych ani nebyla poznala kočku v té veliké černé kouli, obtočené dlouhým leskným provazem. Ale ne, nebyl to provaz, nýbrž ocas kočky a měřil jistě víc než dobrých 5 metrů.
2: Tak rychle, čičkolapko!
6: Dělej rychle!
2: Téhle holčičce jde o život!
0: Křičeli pampelišky. Černá kočka navinula svůj dlouhý ocas na hřídel a chytila mě pod paždím. 2 pampelišky otáčely zvolna klikou a já jsem sestupovala pomalu dolů do tmy.
7: Tak s Bohem a mnoho štěstí.
8: Mňau.
0: Přála mi čičkolapka, když se se mnou loučila. Byla jsem sotva minutu dole, když jsem zaslechla ze zhora dupot kopyt. Někdo tryskem přijížděl. Zastavil se u studně a tvrdým hlasem se ptal.
9: Neviděli jste na cestě holčičku se žlutou kostkovanou zástěrkou?
1: Už je to tady. Objevili mě.
0: Myslela jsem si. A všechna krev, jako kdyby mi zledovatěla v žilách.
5: My jsme nikoho neviděli,
0: zněla odpověď.
9: Vždyť mi tvrdili, že šla po téhle cestě,
0: pokračoval drsný hlas.
9: Víte přece, jaký přísný trest by vás stihl, kdybyste nemluvili pravdu, ne?
0: Dlouho panovalo mlčení a se mnou se všechno točilo.
5: Nikoho jsme neviděli,
0: odpověděli všechny pampelišky sborem. Znovu se ozval dusot a pak zanikl.

0: Slunce bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídaní. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si hověl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se pěkně jí spalo, lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všechny nožičky do povětří a počal se houpat. Houp, houp, houpy, hou. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo. Houpy, houp. A už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Tatínkem to trhlo.
1: Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet?
2: Ale tatínku, když jsem se tak udařil, já jsem spadl z postele.
1: Tak jsi směl dát pozor.
2: Ale když ne, to přece bolí.
0: Maminka zatím už měla snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty, Broučku, už pláčeš, sotva z oči proloupl. Ale když já jsem se tak udeřil a tati nechce, abych nekřičel. Jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umejeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme slože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. A pak už hned Brouček držel svoji dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polivčičku a Brouček, třeba že všechny polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědl jí plný talíř a maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko, že už je dávno za horama, honem dal mamince hubičku. A teď, Broučku, pěkně poslouchat, ať mě maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím. Ano, tak pojď. A šli. Ba, letěli. A hezky nízko, aby Brouček nespadl a jen tak daleko, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. Chaloupku měli ve stráni pod jalovcem krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky. A když už byl všecek udýchán a křídelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A pak zase letěl přes celý palouk až k dubu ke kmotřičce.
3: Kmotřička, jestli pak už jste vzhůru, budejť bychom nebyli, Broučku.
4: A Beruška také.
5: Budejť bych nebyla, Broučku, co pak nám neseš?
2: Já nic, ale páne, to už umím lítat.
0: A už zás Brouček letěl. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl na druhou stranu až ke kaštanům a hned zase zpátky na střížku. Ale dal se mu jaksi nechtělo. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim počíná z komína kouřit. Ha, už seděl na komíně. Maminko, že vám to zafouknu? Ne, ne, já nechci. Necháš toho? Ale Brouček přece foukal a už by byl málem oheň na ohništi zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kouř a Brouček křičí a křičí a leze ze střížky dolů. Ach, maminko, maminko, ach, ach, maminko. A co pak zase, Broučku? Maminko, když mě ten kouř vlezl do očí, vidíš ty škaredy, Broučku? Dobře ti tak, když nechceš poslouchat. Počkej, počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě ten kouř vlezl do očí a tolik mě štípal. I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mě to zhasit a věděl, že to nechci. Vidíš, to ti nesmím prominout, co pak by z tebe bylo. Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi a Berušce. Ale maminko, vždyť já jsem vám to nezhasil a už víckrát vám nebudu oheň zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, já to musím říci. No ale když Brouček moc prosil a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak a už neplač. A dej si na sebe pozor, to by tě neměl nikdo rád. Jsi takový umouněný. Maminko, já se půjdu koupat. Jen jdi, jdi. Maminka věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat, ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a houp do trávy, jak byl dlouhý a široký, a házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas houp do rosy, až to kolem stříkalo. A když už se dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, setřepal se sebe rosu a frrr, rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil.
3: Beruško, to jsem se vykoupal.
4: Jestli pak ty umíš také plavat?
5: I ne, kdypak bych já uměla plavat?
3: Páne, já umím plavat.
5: I ne, Broučku, já musím jít mamince pomoci.
3: Kde pak je kmotřička?
5: Seká na dvorku chvojí. Pojď se podívat.
0: A Brouček šel. Co pak nám neseš, Broučku? I nic, kmotřičko, já jsem se koupal a vy něco máte, kmotřičko? Mám něco dobrého, ale nevím, jestli ti to dám. No, uvidím. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného. Tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do rázu. Pak ti něco dám. A Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila. Ale místo, co měl štakličky pěkně do rázu rovnat, Brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla.
5: Broučku, to se tak nesmí. Maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo.
3: I nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně?
5: Neděláš. To se musí pěkně rovnat.
3: Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně.
0: A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co pak, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi jaksi moc silný.
6: I ne, kmotřičko, ale když ona se pořád se mnou vadí.
0: Inu, když ty jsi takový divný Brouček, co pak si už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? No to si myslím, jako med sladké, jen jdi a honem ještě nos. A Brouček ještě šel a honem nosil. Beruška to bez toho už všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špálku a řekla dětem, aby šli dovnitř. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen zatočila a už bylo otevřeno. Ale teď co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned pozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. O, já vím, kmotřičko, to jsou jahody. Ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ne, Broučku, to je mnohem ještě sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. Ale Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. No tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. To si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři, Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí, a Brouček, aby šel už domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí od potoka tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotřičky a dostal jsem tam med. Ten vám byl sladký. No dobře, Broučku, jestli pak sposlouchal, nebude maminka žalovat. Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka rozdělala honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidélka a Brouček se houpal tatínkovi na koleně. Maminko, vidíte, Brouček vás zlobil. Ale tatínku skoro zlobil, ale když prosila, slibovala, že už to víckrát nebude dělat, tak se mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No tak dobře, maminko, ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal, ten byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala? Nic. Ani nemáš co vyřídit? Ne. Ale Broučku ani nás nevzkázala k Motřička pozdravovat? I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravují. Vidíš, Broučku. Ale už jdi, přistav židle ke stolu a budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl a to jim ta polívčička zase chutnala, byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl 2 talíře a Brouček skoro také 2. A pak se jim chtělo spát, Brouček dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

0: Biggy hádanka.
1: Čtverokoní se tu honí, čtverokoní pod jabloní. První zelený, druhý červený, třetí zlatý, čtvrtý bílý. Zkuste hádat, lidi milí, co je to?
2: Tak co, už víte?
3: Čtverokoní?
1: První zelený, travička. To máš pravdu.
3: No.
1: Druhý červený, to znamená třeba vlčí máky na louce.
3: A kytička.
1: Kytička. A třetí zlatý, to je přece zlaté podzimní listí. A čtvrtý bílý, to je sníh. Je to jasné, je to jaro.
3: Léto.
1: Podzim.
3: A zima.
1: Ano.

0: Síček Cyprián byl hlídačem myší a hrabošů. Svýma velkýma žlutýma očima viděl jako dalekohledem, kde se co šustne, a viděl i v noci. Právě takové oči potřebuje hlídač myší a hrabošů, zvláště když má velký obvod, jako měl Cyprián, protože myši a hraboši nadělají pravou spoušť, když se na ně řádně nedohlídne. Ptáci nemají síčky rádi, a tak byl Cyprián samotář. Samotářem byl taky komín Ferdinand, neboť seděl na střeše stále sám, pokuřoval si a nikdo se o něj nestaral. A Ferdinand se taky o nikoho nestaral. Staral se jen o to, aby měl pořád plnou fajfku. Až jednou se událo něco docela zvláštního. Ke komínu se blížilo hejno ptáků, kteří s velkým křikem pronásledovali malého síčka. Síček z posledních sil vylétl na střechu, přitiskl se ke komínu a s očima plnýma strachu čekal, co se stane. Když se komín rozlobí, to je kouře a sazí. Komín Ferdinand se do cizích věcí nepletl, ale tohle se mu vůbec nelíbilo. Celé hejno na jednoho. Když se pronásledovatelé chtěli na síčka vrhnout, vybafl na ně nejštiplavější dým a všechny saze, co měl. Ptáci se v kouři sráželi hlavami, oči je pálili a všichni byli rázem černější než nejkominičtější kominík. V hejnu je každý hrdina, hůčel Ferdinand za ptáky, kteří prchali do všech stran. Kdybys chtěl, můžeš zůstat. Tady si na tebe netroufnou. Od toho dne se dávali na střeše spolu. Moc řečí nenadělali, komín si jen občas něco pro sebe zahučel a pořád pobafával. Síček většinou klimbal. Čas od času se vydával na inspekční cestu po svém hraboším a myším obvodě. Když se jednou zase chystal pryč, řekl komín Ferdinand. Kdybys náhodou někde viděl komíníka, pošli ho ke mně. Moc špatně se mi dýchá. Strašně hulíš, řekl na to síček. No, to není tím. Mám jenom ucpaný krk od sazí. Spíš máš z toho věčného hulení komínové astma. Jednou tě to udusí. A nech toho síčkování a raději sežeň komíníka. Už dlouho u mě nebyl, řekl komín Ferdinand. S komíníkem bylo těžké pořízení. Vymetal víc hospody než komíny a marné bylo všechno vzkazování a přemlouvání. Však taky po Cypriánovi hodil komenickou štětkou, když mu vyřizoval vzkaz, ačkoliv ho Cyprián slušně oslovil. Poklona, poklona, pane komíníku. Když se Cyprián vrátil, Ferdinand měl fajfku vyhaslou a skoro ani nedýchal. Potkal si ho, zeptal se, a každé slovo bylo pro něj těžké, jako cihla. Potkal, řekl Cyprián podle pravdy. A kdy přijde? Cyprián mlčel. Co měl taky říct, když viděl, jak to s Ferdinandem jde z kopce a s komíníkem nebyla řeč? Kdy přijde? Povídám, naléhal Ferdinand. Zítra, řekl najednou malý síček Cyprián. To je dobře, zahučel komín Ferdinand a samou slabostí usnul. Když nastala noc, síček Cyprián vzlétl tiše jako stín, aby Ferdinanda nevzbudil, a zmizel ve tmě. O půlnoci vystrčili kominíka z hospody, protože byla zavírací hodina. V hlavě mu hučelo jako pod jezem a nohy šly čehý hod od patníku k patníku. Cesta vedla kolem hřbitova a právě u hřbitova se ze tmy tmoucí najednou ozvalo: stůj, stůj. Kominík nebyl zrovna strašpitel, ale v tu chvíli strachem vykřikl a chtěl utéci. Jenže nohy mu zdřevěněly a zapíchly se do země jako špejle do jelita. Měsíček vykoukl za mrakem, aby se podíval, kdo to o půlnoci křičí, a v jeho světle spatřil kominík na hřbitovní zdi opeřenou hlavu bez těla, jak koulí obrovskýma žlutýma očima. Místo úst byl zobák.
1: Co si račte přát, pane, strašidlo,
0: blekotal kominík. Hlava příšerně zaskřehotala.
1: Já jsem nic neudělal, naříkal kominík.
0: Právě, že jsi neudělal, skřehotala opeřená hlava. Vymetáš hospody místo komínů.
1: Pane strašidlo, já se polepším,
0: sliboval kominík. Jen aby, řekla hlava.
1: Na mou duši, řekl zase kominík.
0: Na tvou černou duši nedám. Přísahy. Při kominické štětce.
1: Při kominické štětce přísahám, opakoval kominík.
0: A teď upaluj, co ti nohy stačí, řekla hlava a spustila strašlivý děkot. Kominík z toho hrůzného místa upaloval, že by ho zajíc nedohonil. A měsíček, který to všechno pozoroval, se smál, až to stříbrně cinkalo. Časně ráno, když se celý kraj ještě koupal v rose, seděl Síček Cyprián na střeše vedle komína a už z dálky viděl, jak se žene kominík. Šťouchl do komína a řekl: Ferdinande, probuď se, bude se vymetat. To bylo sazí. A jak se komínu ulevilo. Síček Cyprián a komín Ferdinand vysedávají dál spolu na střeše. Komín si spokojeně bafá a Síček svýma velikýma očima obhlíží pole a zahrady, jestli myši a hraboši nedělají neplechu.
2: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
3: I ten nejškaradější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
2: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od 15. října.
4: Piggy reklama.
5: Piggy, jsi připraven?
4: No, já jako připravenej dneska nic jsem si nepřipravil, takže já
5: ptám se, jestli jsi připraven hádat. Dnes mám přece oříšek já.
4: No tak to jo, tak to připravený jsem a hádám. Jsem s ořechem, já ho lousknu, to budeš mrkat jak.
5: Jestli pak bys věděl, o co jde, když se o někom řekne, že si nebere servítky.
4: Můžeš to zopakovat?
5: Že si nebere servítky.

0: To je škoda, že tu není Justýna. To bychom si s ní teď užili spoustu legrandy. Na tomhle oříšku by si smrsla, co? To by bylo něco pro ní, to tady zní
1: první věc, co by řekla, by byla...
2: Servírky? Slyšela jsem dobře, Hugo? Servírky? To jsou přece číšnice. Obsluhují v restaurantech hosty. To není žádná záhada. Nalévají do číší, proto číšnice. Servírují, proto servírky.
0: Servírky.
2: Mám bod.
1: No to by zase bylo.
0: To čo? By bylo, viď?
1: No nic. Vraťme se zpátky k dnešnímu oříšku. Tak, jak má správně být. No. Tedy, víš, co to znamená nebrat si servítky?
0: Servítky. Už jsem to slyšel. Já to asi vím.
1: Ano.
0: Ha. Hugo, to vlastně dělá Justýna.
1: Jak to myslíš?
0: No, že mluví tak nějak to... Jak jí zobák narost.
1: To je u kachny poměrně přesný popis.
0: Myslím to tak, jako že se s ničím nepáře.
1: Vím, jak to myslíš, Piggy, ale ještě to vysvětlím, ať tomu rozumí všichni. Ten, kdo si nebere servítky, mluví o věcech nebo vůbec s ostatními, takzvaně bez obalu a tak trochu bez ohledu na ty druhé.
0: No, jak říkám, celá Justýna nebere si servítky. A já mám bod. A věděl jsem to.
1: No dobře, píšu ti ho. Tak.
0: Ty, Hugo, když nad tím ještě přemýšlím, já sice vím, co to znamená, když se to řekne takhle dohromady, nebere si servítky. Ale co vlastně znamenají přesně ty servítky? Znamená to vůbec něco?
1: Doufal jsem, že se zeptáš. Jasně, že znamená.
0: A asi to neznamená ty ohledy, co? Ne?
1: Budeš zírat, Piggy. Servítek je totiž...
0: Počkej, co jsi to říkal? Servítek? Ten servítek? A ona není ta servítka?
1: Ano, slyšel jsi správně. Je to běžný omyl. Servítek je mužského rodu. Ten servítek.
0: Tyjo, servítek.
1: A to ještě není všechno. Nikdy bys neuhodl, co ten servítek ve skutečnosti znamená.
0: No jsem napjatý, povídej.
1: Servítek znamená ubrousek.
0: To jsi vymyslel.
1: Nevymyslel, vážně.
0: Takže doslova, když se to přeloží, tak by to znamenalo nevrat si ubrousky.
1: Servítek pochází z francouzského slova pro ubrousek. Serviette. Ověřoval jsem si to pro jistotu u netopíra Pierre. Francie je jeho domovina a všechno mi to potvrdil.
0: On to musí vědět.
1: Takže je to tak. Servítek je mužského rodu a je to ubrousek.
0: Ale nerozumím moc tomu. Hele, jak souvisí ubrousek s prořízlou pusou?
1: No, je to vlastně docela jednoduché. Nebrat si ubrousek ve smyslu nepoužít ho, nedat si ho před pusu. Rozumíš?
0: Jo, tak to už smysl dává. Ubrousek před pusou jako takové čistítko toho, co člověk říká, viď? A když ho tam nemáš, tak si bez toho čistítka. No.
1: Jo, a říkáš všechno, co tě napadne.
0: Asi hrrr, No. A je to tak správně?
1: Co myslíš, Piggy?
0: Říkat věci bez servítků.
1: No, je rozdíl mezi upřímností a říkáním věcí bez servítků. Já to beru takhle. Jsem upřímný, ale zároveň jsem hodný na ty, se kterými mluvím. Nechci se jich přece schválně dotknout, ranit je nebo jim tím, co říkám, ublížit. Mně by bylo moc líto, kdyby se mnou mluvil někdo ošklivě. Tak to jiným také nedělám. Víš, co tím chci říct?
0: Chápu. A jak si potom vysvětluješ to, jak mluví Justýna? Se mnou třeba, nebo s tebou, ještě víc s tebou?
1: Tak Justýna je takový úkaz. A my s tím už počítáme a taky bereme a máme ji rád.

0: Příště už prostě přijde a basta. Já to zařídím. Ale za dnešek máš zasloužený bod Piggy.
1: A kolik jich vůbec už mám? Ukáž.
0: Tady v sešítku to máme. Koukej, tady píšu body. Tobě, tady sobě a tady Justýně.
1: Ty jo, ukáž. Justýna, že má tolik bodů, ukáž. Že ona si tam nějaké připsala. No. Hugo, že ty si ten sešítek půjčil. Ukaž to.
0: Nepůjčil.
1: Podívej se, tady je na jednou jinou tuškou. To je přece jiná barva. Hugo.
0: No já za to nemůžu.
1: Musíš si ten sešítek hlídat. Teď už to nikdy nedáme dohromady, to abychom začali znovu od nuly. Hugo. No.

0: básnička.
1: Nejradši se pase vepř neboli prase, protože mu všecko chutná, kulatý se v pase. A teď ještě jednou. Nejradši se pase vepř neboli prase, protože mu všecko chutná, kulatí se v pase. Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

Příští Vánoce taky budu mít stromeček na zahradě, plánovala si hned jedna holčička. A pak přišlo to ze všeho nejlepší. Dárky. Všechny děti si vylezly na strom a každý si vybral svůj balíček. Když se někdo neodvažoval vyšplhat tak vysoko, jak by potřeboval, s radostí mu tam vylezl pan Nilsson. Děti byly tolik napnuté, co v těch balíčcích je. A našli samé krásné dárky. Vláčky a panenky, knížky a skládačky, autíčka a jeřáby a spoustu jiných hraček. Potom už nezbývalo, než strom dočista odstrojit. Není to takhle nejlepší, mít vánoční strom, na který se dá vyšplhat, když se má očesat. Liboval si Tommy a opatrně se na to

Koval na jednu větev pro sladkou podkůvku. Taky si myslím, přisvědčil Elof, který se po břiše opatrně sunul k perníkovému panáčkovi. Nakonec na stromě nezůstalo nic, ani jediný bonbon ve střapatém papíru. Pak na strom vylezla Pipi a sfoukla všechny svíce. Na zahradu kolem vily Vilekuly padla tma. Tedy ne úplná tma, protože sníh krásně bíle svítil a na nebi zářily hvězdy.

Bylo na čase se rozloučit a jít domů. Děti měly tolik perníkových panáčků, karamel zabalených v celofánu a malých papírových praporků, že to sotva unesly. Vždyť vy teď sami vypadáte jako vánoční stromečky, smála se Pipi. Navrch každému dala jednu z těch svící, co předtím hořely na smrku. To, aby se ještě víc podobali vánočním stromkům a také, aby si posvítili na cestu k domovu. Plamínky se všem odrážely v očích. Ano, skoro to vypadalo, jako kdyby jim ty plamínky v očích svítily, když se loučili s Pipi. Děkujeme, Pipi, řekla Anika. Bylo to moc krásné. Tohle určitě byla ta nejlepší vánoční oslava, jakou jsem kdy zažil, přizvukoval Tomík. Já taky, přidal se Elof.

Šmudlík poskakoval kolem Pipy a štěkal. I jemu to připadalo jako skvělá vánoční oslava. Dneska v noci se nemusí toulat ulicemi úplně sám. Dneska bude spát na zemi vedle zelené postýlky pro panenky, kde chrupe pan Nilsson. Tak dobrou noc, Pipi, loučili se děti. Nebude vám cestou chladno? Strachovala se Pipi. Ale kdepak, nikomu chladno nebylo. Všichni se přece báječně rozehráli. Počasí se vyvedlo náramně, bylo jasné nebe, hvězdy zářily, vítr utichl a byla tak akorát příjemná zima.

0: V hodině matematiky dává pan učitel příklad. Dům má schodiště 5 pater, každé patro má 20 schodů. Kolik schodů musí člověk vyjít, aby se dostal do posledního patra?
1: Všechny, povídá Pavlík.
2: A co když šel po dvou?

0: Pane řidiči, policie České republiky, vy nevíte, že je na dálnici přísně zakázáno používat pásových vozidel?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já vytahuju svoji babetu, svoji skládací babetu, pěkně ji složím. Tak a teď ji našlápnu. To je dřina. Jedu na babetě, jedu k tetě, jedu k bětě, je. Co to je? Co? Policie.
0: Pane řidiči, to už si snad děláte legraci. Vy nevíte, že podle vyhlášky 100 z roku 95 je přísně zakázáno na dálnici používat vozidly, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km v hodině?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já si beru svůj tryskáč a uje!

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jak Cipísek pomáhal Rumcajsovi ládovat pistol. Vždycky v pátek Rumcajs řekl:
2: Cipísku, přeláduj mi pistol.
1: Cipísek vyklepal z pistole žalud od minulého pátku a špetičku prachu, co byla pod žaludem. Nasypal do pistole čerstvý prach a nad něj usadil nový žalud. Tak měl Rumcajs v pistoli pořád suše a dobře naládováno. Jenže jednou v pátek přišla od Jičína černava mraků a spustila bouřka a lil se déšť. Takový to byl déšť, až to mance vyplavilo loupežnickou polívku z kotlíku. Rumcajs si nevšiml, že mu zateklo i do pistole. Pro samé starosti s deštěm zapomněl taky Cipísek pistol přeládovat. Potom pátku přišla sobota a neděle a v pondělí v Jičíně dostali nového rychtáře. Říkal si Nevrátek a hnal se rovnou do Leicester, aby se dověděl, co a jak. V Leicesterech bylo napsáno, že Rumcajs je v Jičíně nejpřednější loupežník.
3: Ale jen do úterka, povídá Nevrátek. Ve středu už bude v Záholci od Rumcajse čisto.
1: Nevrátek nebyl člověk bojácný. V úterý se nachystal a ve středu se na Rumcajse vypravil pistol proti pistoli. O té Nevrátkově se říkalo, že dostřelí až za kopec Zebín. Tam se kule otočí a letí nazpátek. Co netrefila cestou tam, trefí cestou zpátky. Rumcajse rychtář Nevrátek nepřekvapil. Rumcajs ho dobře viděl, jak jde císařskou silnicí k lesu Záholci. Rumcajs si zavolal synka Cipíska a povídá mu:
2: Ty zůstaň za dubem a já vystoupím a zeptám se Nevrátka, co proti mě má.
1: Když Nevrátek došel, vystoupil Rumcajs od dubu a křikl:
2: Stojím ti na tři kroky za zády.
1: Nevrátka ani teď nezmohlo leknutí. Otočil se a povídá:
3: Co ti chci, to dobře víš, Rumcajsi. Tak se tamhle postav a vystřelíme na sebe.
1: Postavili se proti sobě. V tom si Cipísek vzpomněl a zavolal:
4: Rumcajsi, nemáš přeládováno?
3: Kdo je za tím stromem? Zeptal se rychtář Nevrátek.
2: Ale to je můj loupežnický synek Cipísek, povídá Rumcajs. Vzpomněl si, že od minulého pátku nemám přeládováno.
1: Rychtář Nevrátek uhodil dlaní do pistole.
3: Za to já jsem si doložil. Je v ní třikrát přesoušený prach a hlazená olověná koule.
4: Pistol ti nevystřelí, Rumcajsi.
1: Znova křikl za dubem Cipísek.
2: Když už jsem ji jednou proti Nevrátkovi zdvihl, sklánět ji nebudu,
1: odpověděl Rumcajs.
2: Počítej nám, Cipísku, do tří a my na sebe střelíme.
1: Loupežnický synek musí vždycky posloužit svému tatíkovi. I v nejhorším. Cipísek pomaloučku počítal do dvou a nakonec smutně řekl:
4: Tři.
1: Rumcajs stiskne kohoutek a v tom vykřikne:
2: Krucíš!
1: On mu z pistole lístek po lístku roste doubek. To naládovaný žalud, co zvlhl při velikém dešti, pustil na stisknutí kořínek a vyhání lístek po lístku. Rumcajs vyryl malíkem do země jamku a tu dubovou sazeničku do ní přesadil. Za chvilku doubek z pistole rozkvetl a za chviličku z něho spadly první zralé žaludy. Cipísek jedním naládoval Rumcajsovi pistol a Rumcajs povídá Nevrátkovi:
2: Tak, rychtáři, a můžeme do repete.
1: Jenže Nevrátek zastrčil svou pistol do tajné kapsy a zahrál prsty ve vzduchu.
3: A to zas ne, Rumcajsi. Když ti takhle dokáže posloužit i žalud, nemám už do střílení chuť.

0: jak přiletěla teta smršť. Bratříčkové mají mezi větry spoustu příbuzných. Třeba starého strejdu Severáka. Ten přilétá vždycky v zimě. Větříčci ho mají rádi, ale je příšerně ledový. Když je obejme a dá jim pusu, dostanou parádní zimnici. Daleko v cizině žije silný a divoký strýc Tajfun. Toho ale nikdy neviděli. Jen si o něm vyprávějí strašidelné povídačky. Lidské děti se straší vodníkem a čertem a větrné děti strýcem Tajfunem. A bratříčkové mají taky tetu Smršť. Ta prý ve Lhotě už jednou byla, ale už je to moc let. Přilétla, strašně zuřila a nadělala škodu. Mnoha chalupám utrhla střechu a polámala les. Ve Lhotě ji nikdo nechce. Už to jméno lidi děsí. Smršť. Jajdo, volali bratříčci celý udýchaní. Vymysli něco. Právě jsme dostali nebeskou zprávu, že naše teta letí do Lhoty. Jajda byla ještě malá holka a žádnou smršť nikdy nezažila. No a já mám tety tři. Aničku, Faninku a Bětu. Taky občas chodí na návštěvu. S tétami je zábava. Jo, zábava, zalikali se větříčkové. Tahle teta je děsně vzteklá. Když se rozčílí, rozmlátí celou Lhotu a nám nejspíš utrhne hlavy. Jajdo, jsi naše poslední záchrana. Jajda se lekla. A co když ta vaše teta utrhne hlavu i mně? Ale kluci byli tak vyděšení, že Jajda pochopila, že je musí zachránit. Už vím, teta Anička je kořenářka. Zná bylinky proti všemu zlému, proti horečce i proti břichobolu. Možná zná něco i proti smršti, třeba nějakou bylinku smršťovku. A už na nic nečekala a běžela za Aničkou. Kde pak, Jajdo? Žádná bylinka smršťovka není. Zasmála se Anička. Za to na Babí hoře kvete jiná kytka. Ona se učeně jmenuje jinak, ale já jí říkám Ospalka. Kdo čaj z ospalky vypije, usne jako kotě ve vatě. Ale pro tu tetu musíš uvařit pořádně silný. To víš, smršť nebude žádné pápěříčko. Tak pojď sbírat, Jajdo. Koukám, že už se nám nějak zatmívá. A šli spolu na tajná místečka v lese, o kterých věděla jenom Anička. Ospalky jsou maličká růžová kvítka. Voní tak silně, až se z nich motá hlava. Společně natrhali plný košík a Jajda uvařila ospalkový čaj. V tom se ozval velký hukot. Nebe zčernalo a v dáli blesklo. Mezi mraky prosvištěla strašná teta smršť. Tak co, strašpitlové, kde se schováváte? Ječela už z dálky. Však já vám ukážu, jak se dělá vítr. Vylezte! Radovánek s Vichurou se zhluboka nadechli. Tady jsme, tetičko. Pěkně tě vítáme ve Lhotě. Smršť dopadla na zem a vzala na sebe lidskou podobu. Vypadala jako vysoká, hubená paní. Měla oči jako mračna, Kolem hlavy jí vlály černé vlasy a každou chvilku z nich zasršel blesk. Bojíte se mě, vy uličníci? Vykřikla hromovým hlasem. Víte, že když budu chtít, rozmetám tu vaši lhotu dřív, než řeknu smršť. Víme to, uklonil se Radovánek a Vichura hned dodal. Však se těšíme, že nás to naučíš, ale nejdřív si odpočiň a dej si trochu čaje. Tady Jajda tě chce uvítat. Teta Smršť blýskla očima. Co je tohle za cácoru? Ty jsi z příbuzenstva? Ty jsi asi malá vichřice. Kde pak, paní Smršti? Řekla Jajda nebojácně. Já jsem úplně člověčí holka Jajda. Uvařila jsem vám bylinkový čaj. Teta začichala. Čaj z ospalek vonil tak krásně, až se jí zatočila hlava. Vonil tak sladce, že na něj dostala náramnou chuť. Aspoň, že víte, jak přivítat tetičku. Houkla už trošku přátelštěji. Popadla velikánský hrnek a zhluboka si lokla. Čaj byl sladký. Byl tak vonavý a dobrý, že nic lepšího nikdy nepila. Pila a pila, až vypila celý hrnek. Svět se s ní točil pořád víc a blesky ve vlasech jí hasly. Smršť zívla a najednou nevypadala vůbec hrozivě, ale jako moc ospalá lhotská teta.
1: Teď koukejte, jak budu řádit,
0: zamumlala. Ale po čaji jí bylo tak vesele a lehce, že se vznesla jako pírko z anděla. Neměla skoro žádnou sílu, tak se jen tak třepetala nad větrnou lhotou. Domy nespadly a střechy neuletěly. Stromy se ohýbaly jako v tanci, ale nezlomila se ani větvička. Teta chtěla zařvat jako vždycky, ale už to samou ospalostí nešlo. Jenom tiše zašuměla. Smršť. A pak se snesla do hebkého mechu. Bouřkové oči se zavřely. Teta se stočila do klubíčka a usnula klidně jako beruška. Ještě, že tě máme, Jajdo, řekli větříčkové. Zachránila si celou lhotu před smrští. Teta se prospala do růžova a když se probudila, měla růžovou i náladu. Nazdárek, synovci, krásně jsem se u vás prolítla. Škoda, Jajdo, že nejsi malá větrnice. Hned bych si tě vzala do učení. Ty totiž vaříš moc dobrý čaj. Jajda ji objala a řekla. Však zase přileďte na návštěvu, teto. Já vám ho uvařím, než řeknete smršť.

a Šebestová závodili v Africe s domorodým kouzelníkem. Jednou na podzim si u Machu stěžovala teta Máňa na strýčka Karla, že pořád jenom nadává, jak ho ta penze nebaví, že to s ním není k vydržení a hubovala, až jí pan Mach řekl. Tuj, holka, Karel je bývalý pilot, 20 let lítal z Evropy do Afriky a teď mu to pochopitelně chybí. A paní Machová si povzdechla. Stáří je hrozná věc, taky nás to čeká, ale s tím se musí každý smířit. Karel by měl na to létání zapomenout. Ale teta Máňa jí skočila do řeči. Prosím tě, co to meleš? Jak by na to mohl zapomenout, když na to myslí, kudy chodí? V noci se mu tom zdá, utrácí peníze v nějaké loterie a hádá se se mnou, že jednou vyhrát musí a pak, že si koupí sportovní letadlo. Dědek jeden bláznivá. Ale když o tom Mach vyprávěl Šebestové cestou ze školy, Šebestová řekla. Poslouchej, Machu, mně se vůbec nezdá, že by ten tvůj strýc byl dědek jeden bláznivá. Mně je to naopak hrozně sympatický, že má do toho lítání pořád chuť. Co kdybychom mu nějak pomohli? A Mach byl pro, a tak hned za tím starým pánem zašli. Strýček chvíli Šebestové vyprávěl, co se s malým Machem navyváděli, jak učil Morzeovku a Mach povídá. Strýčku Karle, tadyhle Šebestová má takový nápad, že když ti to lítání tolik chybí, tak s tebe uděláme rorejse nebo čápa a můžeš lítat od rána do večera. Co říkáš? A vysvětlili strýčkovi, že pro jejich sluchátko to nebude vůbec žádný problém. A strýc Karel z toho byl úplně na větvi. Řekl, že to samo sebou bere, že čápy zrovna odlétají do teplých krajin, takže se s nimi sveze, že si tu dlouhou trasu do Afriky s chutí zopakuje. Teta Máňa neměla námitek, byla ráda, že bude mít Karla pár měsíců z krku a řekla, jen si leď. A taky strýček vysvětlil, že kdyby něco, bude u Viktorína jezera, kam se každý rok slétají čápy z celé Evropy, načež ho Mach s Šebestovou sluchátkem proměnili v krásného velikého čápa s červenýma nohama a dlouhým zobákem a on spokojeně odletěl. Jenomže asi tak za 14 dní přiběhla teta Máňa za Machem a Šebestovou, že los strýce Karla vyhrál v loterii hromadu peněz a že se rozmýšlela, ale nakonec mu šla koupit to sportovní letadlo, což bylo dobře, protože měli poslední, a že teď to letadlo bude stát v kůně a čekat, až se Karel vrátí, což bude Bůh ví kdy. A Mach s Šebestovou uznali, že by to byl holý nesmysl, aby to krásné nové letadélko zbytečně zahálelo, a tak teď je Máně slíbili, že se za strýčkem hned zítra odpoledne vypraví, a co řekli, to taky udělali. U Viktorína jezera byl děsný zmatek. Čápu tam bylo nejmíň 500 000, všichni klapali zobáky, což byl pekelný randál, a Mach kroutil hlavou. Teda Šebestová, jestli by strýc Karel dokázal žít v tomhle blázinci, tak ať visím. Je to starší člověk a má rád klid. Tady by během 5 minut 100% zešílel. Vsad se, že se usadil někde poblíž, kde není taková tlačenice. A Šebestová s tím souhlasila, a protože se k ním blížil černošský kluk s pytlem na zádech, poprosila sluchátko, aby uměla svahilsky, a pak se toho kluka zeptala, jestli je tady v okolí nějaké menší jezírko, kde je větší klid. Kluk byl naštěstí docela ochotný, jmenoval se Tumbo, řekl, že přesně takové jezírko je kousek za vesnicí, že je k němu rád zavede, jen co dá mamince ten pytel z termity, které sbíral celý den pro slepice,
A tak s ním šli, bylo pekelné vedro, kousek od cesty se pásly antilopy a zebry, o něco dál běželo stádo žiraf a Tumbo se vyptával, kde se tady berou a jak to, že jsou bílí. Pochlubil se, že už viděl bílé lidi na obrázku ve škole, ale bál se, že ve vesnici nastane velké pozdvižení, až je tam přivede. Řekl, že staré báby a malé děti určitě začnou příšerně ječet. A když se ho Šebestová ptala, jestli by bylo lepší, kdyby byli černí, Tumbo se zamyslel a řekl, že asi jo. Takže Mach požádal sluchátko, aby z nich udělalo dva černoské školáky, sluchátko rádo vyhovělo, načež se Tumbo té proměny tak strašně polekal, že když přišli do vesnice, běžel rovnou za kouzelníkem a křičel, že ten kluk a ta holka, co s ním přišli, jsou dva mocní čarodějové, kteří mohou být chvilku bílí a chvilku černí, a tím nastali pro Macha Šebestovou nečekané potíže. Že kouzelník měl na sobě všelijaké kliky háky, jako by ho pomalovali sprejeři. Byl veliký, tlustý a hrozně nafoukaný. Měl dojem, že je největším kouzelníkem v celé Africe. A když slyšel, že mu nějaké dvě děti lezou do zelí, hned se naštval, dal si je zavolat, vyšel před svou chýši, sedl si na bednu od Coca-Coly, vytáhl z nosu kouzelnou hůlku a řekl: a teď vy dva usmrkanci sledujte, co dovedu. A začal mumlat, mávl hůlkou a v tom začalo z ničehož nic pršet, což bylo v tom horku docela příjemné, jenže kouzelník mávl hůlkou znovu a bylo po dešti a ten tlustý náfuka se zasmal. To koukáte, vidíte, teď jste na řadě vy. Šebestová zamumlala cosi do sluchátka, Mach mávl rukou a v tom začal padat sníh. Vesničané, kteří stáli kolem, začali ječet, protože v životě nic podobného neviděli. Kouzelníkovi bylo jasné, že je to 1-0 pro ty dva vetřelce. Začal stekle mumlat, mávl hůlkou a proměnil slepici v kozu. A Šebestová taky ho nemumlala. Mach mávl ruku a z té kozy byl najednou lední medvěd. Lidé začali ječet jako pominutí, protože takové zvíře vůbec neznali, načež se ten kouzelník příšerně naštval. Vytrhl Šebestové sluchátko, zamumlal do něj. Zmachal Šebestové byli najednou dva černí kaferští buvoli. Kouzelník je svinským krokem vyhnal z vesnice a když byli pryč, strčil si sluchátko do nosu, hůlku zahodil a Tumbovi řekl: vícekrát mi sem nikoho nevaď, nebo dostaneš pár facek. A Mach s Šebestovou šli po cestě těžkým krokem. Každý vážil nejmín 3 metráky, museli bučet, aby se spolu domluvili, a jak tak mířili k tomu malému jezírku za vesnicí, Šebestová bučela smutným hlasem: Machu, to jsme teda dopadli, teď už zůstaneme v Africe na dosmrtí jako dva boboli, to je nás konec. Je ti to, doufám, jasné, že teď už nás nikdo nemůže zachránit, ani strýc Karel, protože se s ním nedomluvíme. A Mach bučel: Šebestová, deblbni, co děláš v paniku? Uvidíš, že to nějak dopadne. Koukej, už jsme tady. A opravdu přicházeli k malému jezírku, kde viděli jenom jednoho čápa.
byl to strýc Karel, co se dalo předpokládat, stál na jedné noze a když k němu došli, Mach najednou začal buče dvakrát dlouze a jednou krátce, potom třikrát krátce a jednou dlouze a tak dále. Bučel zkrátka morzeovkou a strýc Karel začal klapat zobákem čtyřikrát krátce a dvakrát dlouze. Začali si morzeovkou povídat. Šebestová, která morzeovku neuměla, mohla akorát mlčet, což jí dost štvalo, protože nevěděla, o čem je řeč, a Mach strýčkovi pověděl o tom sportovním letadle i o tom, jak přišli s Šebestovou o sluchátko, načež strýc Karel zaklapal zobákem, aby nikam nechodili, že se za chvilku vrátí, a pak se vznesl a odletěl a Šebestová rozčeleně bučila. To je, co se děje? Tam tvůj strýda letí domů a nás tady klidně nechá, nebo co? A Mach zabučil. Šebestová, nezmat můj, klidně čekně a uvidíš. Načež se začal pást, protože měl hlad. A zatímco se Mach pase, strýc Karel letí do té černošské vesnice, snese se přímo před chýší kouzelníka a začne klapat zobákem. Kouzelník vidí dveřmi čápa, říká si, ten pták se chová nějak divně, jako by mi něco chtěl. Vyjde ven, čáp jde k němu blíž, klape mu zobákem přímo u nosu, dvakrát dlouze, jednou krátce. Kouzelníka vůbec nenapadne, že čáp mluví morzeovkou přímo do sluchátka, do kouzelného sluchátka, které rozumí všem lidským jazykům i všem zvířecím jazykům a morzeovce pochopitelně taky. A tak sluchátko naslouchá přání strýce Karla a pak to přání bezodkladně splní. Z kouzelníka je znenadání hrnec s velkým uchem, kterým je provlečeno sluchátko, strýc to sluchátko vezme do zobáku a letí s ním pryč a vesničané, kteří to vidí, začnou ječet tak strašně, jak ještě v životě neječeli. Už to šlo všechno jako po másle, pak už se nikomu nic zlého nestalo, akorát teta Máňa se příšerně lekla, když česala švestky a najednou se na zahradě objevil strýc Karel s Machem a Šebestovou. Strýc chtěl honem vidět to nové letadelko, teta otevřela kůlnu a starý pán se mohl radosti zbláznit. Letadlo bylo docela malé a celé stříbrné a strýček hned každému nabízel, že ho sveze, ale Mach s Šebestovou slušně poděkovali a řekli, že až jindy, protože pospíchali domů k večeři a jak tak pospíchali, vzpomněli si na toho nafoukaného kouzelníka, z něho se stal hned s velkým uchem a poprosili sluchátko, aby mu vrátilo na dálku lidskou podobu a sluchátko řeklo, ale beze všeho. A dokonce je pochválilo, že na toho člověka nezapomněli, i když se k ním moc hezky nechali.

0: taky hádanka.
1: Červená čepička zacinká rolnička.
2: Než poví pohádku,
1: pěkně se ukloní,
2: o králi nahrádku
1: zvonečkem zazvoní.
3: Kdo pak ví, odpoví.
4: Povídá pohádky?
0: Má červenou čepičku, na ní rolničku.
4: A kdo povídá pohádky?
0: Já vím, já jsem byl v loutkovém divadle a tam byl takový veselý
4: chlapík. A Hurvíne.
0: Ne, ti nemají rolničky. Aha. Ale ve starodávném loutkovém divadle je takový Kašpárek.
4: A ten má rolničky.
0: Je tam Kašpárek, má rolničky a říká: Nazdárek.
4: Já jsem Kašpárek.

0: Tak kdo zažně? Začne totiž.
1: Dneska mám pro vás oříšek i já.
0: No tak ale už. A žádné natahování. Totiž utahování.
2: Piggy nic přece neutahuje.
0: Ale utahuje. Oba utahujete. Ze mě si utahujete. Jistě, jistě. Ale jestli si ze mě zase budete uhadovat, totiž utahovat, tak vás upozorňuji, že to nestrpím a odejdu. Čeká na mě spousta domácnostních prací. Navíc mě rozčiluje ta Hugova neuspořádaná knihovna s těmi poschovávanými tento nonc, co já vím s čím.
1: Čim čarára, čim čim čim, čim čarára, čim čim čim.
0: Už si utahujete, já to věděla. Já na ten oříšek a on si utahuje.
1: Takže, k tomu dnešnímu oříšku. Určitě jste si už všimli, a všimli si toho i děti, že v pohádkách často někdo chodí oblečený v hermelínu. A moje dnešní otázka zní, co to je ten hermelín? Co to je ten hermelín?
2: To je zajímavé.
0: To je sýr, Piggy. Sýr s ušlechtilou plísní. A protože je ušlechtilá, patří ke šlechtě a tak je v těch pohádkách, kde je královský dvůr. Že? Mám bod.
2: Piggy, nevím, jestli to s ní dneska zvládnu. Vždyť ona tě vůbec neposlouchala.
1: Justino, říkal jsem přece, že v pohádkách v něm chodí oblečení. Tak to asi nebude hermelín, ten sýr. No. Z něj si asi žádné oblečení nikdo nešije. Co myslíš?
0: Proč by se do něj nemohl někdo obléknout? Je to v pohádce? V pohádce je možné všechno?
1: Ne.
2: Tak si zkus do příště spíchnout z toho sýra zástěrku schválně.
0: To nejde.
1: No tak ten hermelín, co měl na sobě král, určitě není sýr.
0: Ne. Ale to je v pohádce.
2: Justino, přestaň se hádat. Řeklo se, že sýr to není, tak to sýr není.
0: No tak se hned nerozčiluj. No. Jen jsem hádala. To tady přece děláme, ne? Takže bod nemám?
1: Ne, nemáš. Justina to netrefila. Hugo?
2: Nejsem si úplně jistý. Je to nějaká látka, ze které se šily královské oděvy, ale nemůžu si vzpomenout, čím je tak speciální. Mám to na jazyku, ale...
0: Jestli to máš na jazyku, tak to vyplivni, ať máš bod.
2: Jak to jenom bylo? Určitě jsem o tom něco četl.
1: Odpočítávám. Pozor. 3, 2, 1, konec! A bod mám já! Hurá! Dostal jsem vás!
2: No, tak dobře, no. Tak já jsem si to zrovna nevybavil. To je toho.
0: Tak to vyplivni ty, Piggy. Jak je to s tím tento noc hermelínem?
1: Byl jsi blízko, Hugo. Není to ale látka, je to... kožešina.
2: Kožešina, no jasně, taková bílá kožešina.
1: Já ti to přečtu, jo? No. Ať to říkám přesně. Tady jsem to našel. Tak, hermelín není jen tak ledajaká kožešina. Je to zimní kožešina ze zvířátka, které se jmenuje hranostaj. Hranostajové jsou celý bílí jako sníh, jen špičku ocásku mají černou.
0: Hranostaj? Něco hranatého ve stáji? Co je to za zvíře?
2: Hranostaj je druh lasičky. Vypadá jako lasička, je kolem 30 cm dlouhý, má protáhlé tělo a krátké nožičky.
0: Aha, chápu.
1: A dál. O hranostajích se vyprávělo, že ty samičky, které lovci kvůli jejich kožíškům lovili, prý raději zemřeli, než aby si při útěku svůj bělostný kožíšek zašpinili.
2: Takže je asi nebylo lehké ulovit. No a proč vlastně lovili právě ty hranostaje?
1: Řekl jsi to teď sám. Protože nebylo jednoduché je ulovit. Aha. Takže byli vzácní. A protože byli vzácní, tak se jejich kožešina stala ozdobou jen pro panovníky a tu nejbohatší šlechtu.
2: Takže hermelínový plášť byl symbolem jejich moci.
1: Přesně tak. A proto se v hermelínu všichni panovníci nechávali portrétovat.
0: Po co se nechávali?
1: Portrétovat se tady píše. Se to
2: no to je jasné. Nechávali si namalovat portrét, svou podobiznu.
1: A proč se nevyfotili?
2: Fotoaparát nebyl ještě v té době vynalezený. Byli malíři a ti tě mohli vymalovat. Ale portrétovat neboli vymalovat se nechávali jen ti nejbohatší, protože malířům se za tu práci muselo samozřejmě platit. Kolik těch ubohých hranostejích lasiček museli nalovit na jeden královský plášť?
1: To tu mám taky, jo? To tu mám taky. Málo jich nebylo. Jsou to maličká zvířátka a navíc se kožešinky museli sešívat tak, aby byly ty černé špičky ocásků na plášti pravidelně rozmístěné. Někdy se z hermelínu dělali i lemy, rukávů a čepic.
2: Chudáci hranostajové. Ještě, že dneska už pravé kožešiny ze zvířat chytří lidé nenosí, protože vědí, že kvůli jejich parádě by musel někdo umřít.
0: Kožešiny ze zvířat necrčí. Nefrčí. Ale víte, co frčí nákalně? Náramně? No?
2: No.
0: Ten druhý hermelín, o kterém jsem mluvila já.
2: To se ti dneska povedlo, Piggy.
1: Pojď, mrkneme ještě do té mojí encyklopedie na nějaký obrázek.
2: Tak jo.
1: Hele, to byly šaty, viď? Princeznovské, viď? A tady to je legrační límec. Jak se tomu límci říkalo? Počkej, tady to píšu.
2: Počkej, ať to neslyší Justýna. Schovej si ten límec na další slovíčkování.
1: No jo, to máš pravdu. Že to ale byli parádníci, viď?

0: trpaslíčkovi.
1: Byl jednou jeden trpaslíček.
0: A ten měl dlouhou zlatou niť.
1: A na té niti zlatý klíček.
0: Uměl s ním všecko otevřít.
1: Malinké zámky na ovoci.
0: Otvíral na zahrádkách v noci.
1: Zatímco sadař tvrdě spal.
0: Napil se šťávy a šel dál.
2: A teď ještě jednou.
1: Byl jednou jeden trpaslíček.
0: A ten měl dlouhou zlatou niť.
1: A na té niti zlatý klíček.
0: Uměl s ním všecko otevřít.
1: Malinké zámky.

Česká pohádka Jeník a Hanička. Byl kdysi jeden otec a jedna matka a měli hromadu dětí. Otec šel jednou do města, koupil tam míru hrachu a dal každému dítěti po hrachu. Ale na Jeníčka a na Haničku se nedostalo. Proto také velmi plakali, ale otec jim řekl: mlčte a neplačte. Já půjdu do lesa na dříví a vy půjdete se mnou. Můžete si tam nazbírat jahody. Ale Jeník a Hanička zašli v lese příliš daleko. Otec je sice hledal, ale když je nenašel, pomyslel si: jsou už asi doma a kdo ví, kdy už z lesa vyběhli. Zatím Jeník a Hanička v tom boru bloudili a když nenalezli ani otce, ani cesty k domovu, dali se do pláče, neboť se už stmívalo. V tom Jeník uviděl světélko a řekl Haničce: nepláč, tady blizoučko je nějaká chaloupka. Tak tomu také bylo. Ale kdo v té chaloupce bydlí, to děti nevěděli. Proto zaklepali na dveře a hned vyběhla stará babička, ale Jeník a Hanička nečekali a schovali se. Když se babička vrátila do chaloupky, děti zaklepali po druhé a opět se schovali. Babička znovu vyběhla a ptá se: kdo pak je tu? Ale zase nikoho neviděla. Ale sotva, že zaklepali po třetí, vyběhla babička a chytila je a než se nadáli, už je vtáhla do své chaloupky a řekla: to jsem ráda, vy ptáčkové, že vás mám, neboť až vás vykrmím, tak vás také sním. Teprve teď Jeník a Hanička poznali, že se dostali do pasti

0: staré čarodějnice, která na dětském masíčku ráda si pochutnává. Ta je také zavřela do chlévka a dávala jim placky s medem a mlékem, aby brzy hodně stloustly. Za několik dnů šla se podívat, zdali děti už jsou hodně vykrmeny a řekla:
1: Jeníčku, vystrč prst, abych věděla, zdali si už dost tlustý.
0: Jeník však byl chytrý a místo prstu vystrčil píšťalku, co si z domova donesl. Babička čarodějka do ní řízla a hned povídala:
1: Jsi ještě samá kost, vystrč ty, Haničko, prst.
0: A když děvčátko tak učinilo, řízla babička do prstýnku a řekla:
1: Ty také ještě nejsi vykrmená.
0: A odešla. Jeník a Hanička už měli radost, že čarodějku ošidili a těšili se, že je snad otec přece najde a vysvobodí. Ale ten, ač prohledal celý les, nenalezl po nich ani stopy. Za nějaký čas přišla čarodějka na ně se podívat a zase řekla:
1: Už jsem vás dost vykrmila a proto vás sním.
0: A zavedla je k vytopené peci a poručila jim:
1: Sedněte si hezky na lopatu, abych do pece vás dostala.
0: Chytré děti sedli si opravdu na lopatu, jeden sem, druhý tam, ale schválně tak nemotorně, že je tam do pece nemohla strčit. Když se pak Ježibaba zlobila, řekl jí Jeník:
1: Babičko, nehněvejte se proto na nás, my nevíme, jak si máme sednout. Ukažte nám to napřed.
0: Čarodějka poslechla a když seděla na lopatě, řekla:
1: Takhle, takhle, je to tak jednoduché.
0: Ale děti, co by řekl fuk, už jí strčili do pece, kde uhořela. Jeník a Hanička byli šťastní, že se zachránili a vyběhli před chaloupku. A tu teprve viděli, že ta chaloupka je celá z perníku. A taková je dosud, pokud ji ovšem neprodali.
2: Piggy vtip.
3: Jirko, proč to mléko hned nevypiješ? Podívej, už v něm zase máš mouchu.
4: Jirka s klidem odpoví: Neměj strach, mami, ona ho moc nevypije.
2: Piggy.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Setkání s Bělovousem Zrzundou. Vyšel jsem z doupěte svého člověka, že se podívám po kočce Zelenoočce. A najednou jsem jí zahlédl za plotem. Zavolal jsem na ní: Zelenočko, jak se máš? Ona se ani neohlédla a šla pryč. A já zase: Zelenočko, Zelenočko. A ona pořád nic. Rozběhl jsem se za ní, jakože proskočím plotem. A stala se ta věc. Hlava mi prolezla, ale dál to nešlo. A zpátky to nešlo taky. Hlavu a uši jsem měl v zahradě Zelenoočky a všechno ostatní zas v naší zahradě. Kočky, to byla hrůza. Začal jsem strachy bečet. Tu se za mnou ozval neznámý kocouří hlas. Nemáš vousy, chytráku? No, možná, že mám lepší vousy než ty a vůbec, co je ti do nich? Zakňučil jsem zlostně. Máš moc řečí a hlavně sebou moc mrskáš. Takhle se z toho nedostaneš, řekl ten neznámý kocouří hlas za mnou. A to mě ještě víc rozlobilo. Vřískl jsem: hele, nech mě, ať si po svých. Ale za mnou povídá: no to se ví, já mohu jít po svých, ale jestli tě tu ty hloupý kluku kočičí nechám, tak ty už po svých nikdy nepůjdeš. A slepice ti naklovou do nosu a husy tě vytáhají za uši. Nemohou našince ani cítit. Podíval jsem se před sebe a opravdu se ke mně zbíhalo hejno slepic a také se sem kolébaly dvě veliké bílé husy. Zlost mě docela přešla. Dostal jsem strach a začal jsem bečky prosit. Prosím tě, pomoz mi. No já taky proto přišel. Buď sticha a dělej, co ti poradím. Lehni si na břicho, tak, pořádně se přitiskni k zemi. Dole je ta škvíra širší, tak. Teď natoč hlavu trochu stranou. Přitiskni se tváří k zemi, no jen se neboj, vousy si neulámeš, stejně ti zatím k ničemu nebyly, tak opři se zadníma nohama a až řeknu teď, pořádně trhneš dozadu. Pozor, teď. Trhl jsem, až mi v uších luplo. A byl jsem zase volný. Otočil jsem se, abych poznal toho, kdo mi pomohl. Přede mnou seděl kocour o hlavu větší než já. Jako by nic, čistil si přední tlapky. Kočky, ten vám byl pěkný. Měl krásné bílé vousky a celý byl bíle a žlutě pruhovaný. Děkuji za pomoc. Já jsem Modroočko. No, není zač. Já jsem Bělovous Zrzunda. Bělovou se Zrzundo, si hodný, ale proč pak ses posmíval mým vouskům? No vůbec jsem se nesmál tvým vousům, smál jsem se, že nevíš proč a na či je máš. No pro parádu přece, řekl jsem a našpulil tlamičku. Zrzunda si přejel prackou tvář a vzdychl. S tebou bude ještě hodně práce. Vousy na čumáčku a štětinky nad každým okem máš hlavně proto, abys ohmatal, zdali je škvíra dost velká, aby ses do ní celý vešel. Tak po druhé dvakrát měř a jednou les. A kam ses tak hnal? Pověděl jsem mu, že hledám Zelenoočku. Bělovous Zrzunda povídá: tu znám, ale dneska k ní nemůžeš. Včera se jí narodili děti, tři koťátka. Je celá šťastná, je celá ustaraná. Půjdeme ji navštívit zítra.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Šimsala bum bim, bonjour přátelé, dobrý den, teď jsem tu s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlíčka ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Jiskřivé netopíří kouzlení se sametovým piérem je tu. Bonjour, zdravím vás a smekám svůj kouzelnický cylindr. Váš netopír Pierre se znova hlásí s parádním, barevným a ohromujícím kouzlíčkem. Ach, barvy, jsem rád, že jsou u vás oblíbené stejně jako u mě. K dnešnímu pokusu budete potřebovat 15 kostek bílého cukru, tekutá potravinářská barviva různých barev, plastový talířek nebo nějakou rovnou podložku. A jdeme na to. V prvním kroku si na talířek nebo podložku vyskládejte vedle sebe 5 kostek cukru. Na každou z kostek kápněte několik kapek potravinářského barviva, ať je každá kostka jinak barevná. Čím víc kapek kápnete, tím sytější barva bude. Pak můžete začít skládat další cukrovou řadu pěkně na tu první. Použijte o kostku cukru míň než v první řadě. Zase obarvěte, míchejte barvy, experimentujte. Stavte další cukrovou řadu vždy o kostku míň, až nahoře bude jen jedna kostka. Vznikne čarokrásná a duhová, no jistě, pyramida z cukru. Pozorujte, co se bude dít. Jak kostkami cukru proniká barvivo? Rozpouští se? Hroutí se vaše cukrová hradba? Zkuste poskládat cukrové kostky do jiných konstrukcí. Co, třeba nějaké písmenko? Nebo domeček? Ono je možná i lépe si jen takhle pěkně s cukrem pohrát, než ho strčit do pusinky a sníst, že? Sladký cukřík není vůbec zdravý, to já vím. Ale krásně saje vodu i barvu a dá se s ním díky této vlastnosti skvěle experimentovat. Nezapomeňte si všechny poznatky o téhle duhové podívané zapsat nebo dokonce vyfotit a nalepit do vašich kouzelnických sešitů. S barvami je skvělá zábava a legrace a dozvíte se tolik nového. Oho, krásná práce. Jsem na vás pyšný, mezamý, a už teď se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou pohladí tě po čele, v roji skermizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Jak se stal kůň učitelem počtu? Bylo jedno malé hříbátko, jmenovalo se Bělásek a to mělo dva kamarády, Filipa a Jakuba. Hráli si spolu na louce za městem, které se jmenovalo Deštník nad Kněžnou, skákali přes potok a závodili, kdo bude první uvrat stáje. Kluci dýchali jako lokomotivy, ale Bělásek by byl nejraději běžel znovu, vyhazoval zadní nohy do výšky a smál se tak, že se za ním ostatní koně otáčeli. Čemu se to hříbě pořád řechtá, říkali si pak mezi sebou, ale nakonec přišli na to, že asi ničemu, že se směje jen tak, protože život je veliká švanda, Jakub a Filip jsou nejlepší kluci na světě a svět je zelená louka plná slunka. Jenže žádná radost netrvá věčně. Jednoho dne řekli velcí koně Běláskovi, tak se připrav, kamaráde, už ti to končí, příští týden půjdeš do školy. Cože? Řekl Bělásek. Škola je přece pro lidi a ne pro koně. Ale to byl omyl. Bělásek toho o světě moc nevěděl. Neměl například ani ponětí o tom, že existují různé školy, například škola pro cirkusové koně. A opravdu, 1. září, zatímco Jakub s Filipem šli do školy, kde bylo plno chlapců a děvčat, Bělásek šel do školy, kde bylo plno konňů a slonů, kočkodanů a pavijánů, plameňáků a jiných ptáků a ti všichni se v té škole učili číst, psát, počítat a taky mluvit, aby rozuměli, co se jim povídá a mohli odpovídat na otázky. To víte, že to pro ně nebylo nic lehkého. Většina slonů huhňala, většina pavijánů kňourala, jenom papoušci měli bezvadnou výslovnost a paní učitelka je chválila, kudy chodila. Běláskovi mluvení moc nešlo, říkal prosím ano, místo prosím ano, a mýval kvůli tomu zpočátku plno mrzutostí. Za to měl ale jedničku staneční hodin, i když se tam učili samé nemoderní věci, jako například běhat do kolečka, klekat si na kolena a všelijak se uklánět. Nač nás učí takové nesmysly, myslel si Bělásek a nebyl sám. Ostatní koně si to mysleli také, ale o přestávce si tančili stejně po svém a to měli všichni nejraději. To bylo vždycky ve třídě plno řehotu, dokud nepřišel ředitel ve fraku a s dlouhým bičem. Pak už nesměl nikdo ani hrábnout kopítkem. A ředitel se postavil na stupínek, vzal do ruky křídu a řekl, dávejte pozor, 1 a 1 jsou 2. Je vám to jasné? Opakujte. A všichni koně opakovali, 1 a 1 jsou 2, 1 a 1 jsou 2, 1 a 1 jsou 2 a opakovali to celé týdny a celé měsíce, až to všem bylo docela jasné. Tak se Bělásek naučil počítat, ani nevěděl jak. Pravda, zpočátku byl rád, že počítá sotva do 10, ale protože byl pilný a měl nadání, počítal za krátký čas tak, že se nad tím pozastavil sám cirkusový školní rada a poslal mu v pololetí 1/4 kila cukru. Ale Běláska netěšili pochvaly ani cukr. Bělásek byl ten nejsmutnější kůň z celé třídy. Už se nesmál na celé kolo, až ostatní koně otáčeli hlavy, mlčel, měl v očích stésk, vzpomínal na louku za městem a na Filipa s Jakubem a přál si být aspoň kratičkou chvilku s nimi. Ale protože už nebyl žádným maličkým hříbátkem, věděl, že to není možné a protože se nechtěl zbytečně trápit, myslel raději na počítání. A tak počítal, co se jenom dalo. Školní lavice, parkety a schody, počítal dveře na chodbách, kliky u dveří a klíče v zámcích a když skončil školu a začal jezdit po světě s cirkusem Zelené slunce, počítal patníky na silnicích, stromy a telegrafní sloupy, počítal domy, mosty a kostelní věže, počítal lidi, skútry a automobily a netrvalo dlouho, měl spočítáno všechno, co se vůbec spočítat dalo, měl spočítán celý svět a nejen spočítán, ale i odpočítán a znásoben a dělen všechno křížem krážem. Tak se stal nejlepším počtářem mezi cirkusovými koni, měl zvláštní uznání z Oxfordu a diplom Harvardské univerzity. Noviny o něm psali jako o senzaci, vystupoval v televizi i ve filmových týdenicích a ředitel cirkusu si ho velice vážil. Také proto, že Bělásek pomáhal slečně pokladní a když šla na zdravotní dovolenou, vedl celé účetnictví sám. Ale přitom byl tím nejsmutnějším koněm v cirkusu. Byl smutnější než želva a krokodýl, málo kdy promluvil a skoro vůbec nejedl. A když mu přece jenom přinesli oves, sedl si a do noci počítal zrnka.
1: Bělásku, tohle přece nejde, říkal mu ředitel. Musíš jíst, jak bys vypadal, bylo by ti vidět žebra, ještě by si diváci mysleli, že tě trápím hlady, no tak, sněs aspoň trochu jetele. Zítra vystupíme v Deštníku nad Kněžnou, měl bys být fit.
2: Cože? Řekl Bělásek. Co jste říkal? Kde zítra vystupujeme?
1: V Deštníku nad Kněžnou, řekl ředitel a Bělásek vyhodil zadníma nohama do výšky, zasmál se a snědl všechen jetel najednou, takže si ředitel pomyslel, tak a je s ním konec, zbláznil se, máme po senzaci. A Bělásek se smál, stříhal radostně ušima a v duchu si zpívá tralala, tralala, co asi dělá Filip s Jakubem.
0: A Filip s Jakubem seděli zrovna ve škole, psali cvičení ze slohu a to cvičení mělo název Moje nejhezčí vzpomínky. A hádejte, o čem oba psali.
3: Samozřejmě o Běláskovi, o tom, jak skákali přes potok a o závodech na zelené louce, jenomže v tom cvičení nadělali plno chyb a ostatní chlapci také a děvčata jak by jsme, ta paní učitelka se velice zlobila, čistila si brýle a přemýšlela, jak je za ty chyby potrestat. A jak tak přemýšlela, napadlo jí dát dětem za trest hodně těžký příklad z počtů a tak si vymyslela nejtěžší příklad na světě. Takže když šli děti ze školy domů, sotva se vlekly.
4: Proč se tak vlečete? Ptali se maminky a děti řekly, ale paní učitelka nám dala tak těžký příklad z počtu, že ho sotva uneseme. A maminky se divily, to snad není možné, ukažte. A děti dali sešity na stůl a maminky se pustily do počítání a počítali, ale s úkolem ne a ne hnout. Zavolali tedy tatínky a tatínkové se pustili do počítání, ale ať počítali, jak počítali, úkol vypočítat nemohli. To nebude samo sebou, řekli si tatínkové. Sebrali se a šli za školníkem s fajfkou, ale ten s úkolem taky nehnul. A nehnul s ním ani ředitel školy, což bylo napováženou. A když přišli všichni, ředitel, školník, tatínkové a maminky za paní učitelkou, nasadila si paní učitelka brýle a pak počítala a počítala, ale docela marně.
1: To je pěkná ostuda, myslel si ředitel školy. Děti mají mít zítra úkol a ve městě není nikoho, kdo by ho dovedl vypočítat. Takhle to přece nemůžeme nechat. A šel a dal vyhlásit městským rozhlasem, že kdo příklad vypočítá, stane se ve škole učitelem počtu. Ampliony jsou v každé ulici, na náměstí jsou dokonce dva, slyšelo to tedy celé město a všichni si řekli, že by nemuselo být špatné učit děti, být hezky v teple, když venku prší, a tak si všichni sedli a počítali, ti, kteří to zkoušeli, i ti, kteří to teprve chtěli zkusit, a když do města přijel cirkus s Běláskem, bylo všude jako po vymření. Jenom Filip s Jakubem, kteří se o úkoly nikdy moc nestarali, kteří na ten početní úkol docela zapomněli, jak jen vyběhli ze školy, hráli si daleko za městem na zelených loukách, přeskakovali potok, vzpomínali na Běláska a když se vraceli, uviděli cirkus a než by řekl švec, hledali v plachtě díru, kterou by se dostali dovnitř. Ale představte si to překvapení. Vidí docela prázdný stan, nikde ani človíčka, jenom uprostřed manéže stojí ředitel s hodinkami v ruce a říká, to jsem blázen, za 5 minut začínáme a v cirkuse ani noha. Nebudeme přece hrát sami pro sebe. Jak to? Řekne Filip. Jsme tady přece my dva. A ředitel se dívá, kdo to mluví, a vidí dva malé kluky, zasměje se, posadí je do prázdné lóže, tleskne do dlaní, hudebníci spustí a cirkus začne. A Filip s Jakubem se dívají na šašky a na slony a na lvy s krotitelem, na lední medvědy, kteří válejí sudy, a také na akrobaty, kteří létají z hrazdy na hrazdu. A Filip tleská a Jakub tleská, mohou se oba utleskat a myslí si, to naše město je nejspíš padlé na hlavu. Všichni zůstanou doma a tady je tolik zvířat, tolik akrobatů. Když v tom najednou, zrovna když si tohle říkají, rozhrne se opona a do manéže vejde ředitel s krásným bílým koněm, kůň se ukloní a ředitel řekne, vážení diváci, tohle je kůň, který počítá tak, že svět dosud nic podobného neviděl. Má zvláštní uznání z Oxfordu a diplom Harvardské univerzity. Dávejte prosím pozor. A pak dává koni příklady a kůň počítá jako jedna malina.
5: Poslouchej, není ti ten kůň nějak povědomý? Řekne Jakub Filipovi. Ale Filip si náhle vzpomene na něco docela jiného, tukne se do čela a říká, člověče, my přece máme domácí úkol z počtu. Docela mi to vypadlo z hlavy. Co kdyby nám to vypočítal tenhle kůň? Docela mu to jde.
1: A Filip zvedne ruku, hlásí se a ředitel přeruší vystoupení a ptá se, co pak bys rád, chlapečku?
5: My bychom chtěli vědět, jestli ten kůň vypočítá i takový příklad, který mu dáme my, řekne Filip.
4: A ředitel se usmí, ale prosím, to je přece samozřejmé. Tento kůň vypočítá všechno na světě, jen račte říct si, o jaký příklad běží.
1: A Filip vytáhne z aktovky sešit a řekne příklad, a kůň počítá a počítá, je vidět, že tu je pěkně těžký příklad, ale nakonec zvedne hlavu a řekne, milý Filipe, je to 125 788, napiš si to, ať to nezapomeneš.
5: A Filip s Jakubem se dívají, jako spadlí z višně, odkud zná ten kůň Filipovo jméno. Oba jsou v ten ráz v manéži a Bělásek řechtá jako pominutý, vyhazuje zadní nohy do výšky a kluci poskakují kolem, dávají mu hubičky a muzikanti nevědí, co mají dělat, ale nakonec spustí slavnostní pochod, protože co jiného mají hrát při takové příležitosti, že? a ráno je ve škole poprask. Představte si, úkol nemá nikdo jiný, nežli Filip s Jakubem.
4: Ředitel školy se chytá za hlavu a křičí, co teď? Ti dva přece nemohou učit počty, kam by to vedlo?
5: A Filip s Jakubem se ptají, co je, jak to, že máme učit? Nevědí totiž vůbec, o čem je řeč. Nevědí, co se včera ve městě semlelo. A teď to slyší, že mají učit počty. A dostanou pořádný strach. Leknou se tak, že jdou rovnou do ředitelny a řeknou, prosím, my jsme ten příklad sami nevypočítali. A ředitel si myslí, aha, tady to máme, někdo jim to vypočítal, to jsem si mohl myslet. A kámen mu spadne ze srdce a tak se tedy zeptá, a kdo byl ten výborný počtář? A Filip řekne, prosím, kůň.
2: Kdo?
5: Křičí ředitel. A Filip s Jakubem to musí opakovat ještě nejmíň pětkrát. A když mu to konečně přeci jenom vysvětlí, omdlí ředitel tak důkladně, že všichni žáci chodí se skleničkami a polévají ho jako bramořík, aby se aspoň trošku vzpamatoval. A když se vzpamatuje, řekne, nedá se nic dělat. Slovo dělá muže, jsem ředitel školy, co řeknu, to platí. Od pondělka ten kůň učí počty a paní učitelka si vezme ruční práce. A Bělásek přijde do školy, řekne, dobrý den, děti, já jsem Bělásek a budu vás ode dneška učit počty. A děti volají hurá, protože moc dobře vědí, kdo Bělásek je. A Bělásek se zasměje a řekne nasedat. A Filip s Jakubem si mu sednou na záda a za ně celá třída. A když se všichni pořádně drží, vyrazí s nimi Bělásek za město, běží po silnici a pak přes louku a zase po silnici, jede s nimi do světa a děti počítají patníky a telegrafní tyče, stromy a domy a města a všechno možné. A netrvá to dlouho a všechny umějí počítat jako Bělásek, protože dobře může počítat jenom ten, kdo spočítá celý svět, kdo ho nejen spočítá, ale odečítá a násobí a dělí.

0: Malý Péťa se ptá tatínka.
1: Tati, proč je tichý oceán tichý?
2: Tatínek se zlobí. Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?
1: Tak jo. Jak vlastně umřelo to mrtvé moře?
2: Ha, ha, ha.

0: O hvězdičce a mlsné žirafě. To bydlí v Africe jedna žirafa. A ta je tuzemlsná. Krk má dlouhý, předlouhý. Dosáhne hlavou až k oblakům. Ona si na nich totiž pochutnává. Ale abyste si nemysleli, že ta žirafa sní celý obláček, to ne. Ona jenom každý pěkně oždipcuje kolem dokola a už kouká po jiném. A to přece každý dobře ví, že obláčky nad Afrikou jsou ze sladké jedlé vaty, co jí prodávají na poutích a v lunaparku. Ale abych nezapomněl, jednou se takhle večer dívám z okna na hvězdy a pochutnávám si na nadívané čokoládě. Pochutnávám si tedy a tuze si libuji, jaký to ti cukráři udělali výborný vynález, když tu mi něco káplo za krk. Povídám si, všude plno hvězd, obloha čistá a poprchává. A zakousl jsem se zase do nadívané čokolády. A v tom zase káp mi za krk. I dívám se, co to, a dívám se ještě líp, div si oči nevykoukám, a tu vidím, že rovnou nad naším domem je jedna tmavohnědá hvězdička, kterou málem není vidět, a že pláče. Díval jsem se chvíli udiveně, jak pláče, a div jsem se sám nerozmrkal. A tak jsem se jí zeptal, o čem pláče? A ona mi vykládala, že ona je ta hvězdička, co se jednou z rána opozdila na obloze a škodolibé slunce ji připálilo jako buchtu a teď jí není po tmě ani pořádně vidět, protože je hnědá. A že jí to přijde vždycky moc líto, když vidí, jak ostatní hvězdy pěkně září a ona nemůže. Povídám jí tedy, neplač už, hvězdi. Já ti pomohu. A vzal jsem telefon a vytočil číslo Afriky a žádal jsem k telefonu mlsnou žirafu. Mlsná žirafa právě přežvikovala oždibánky z obláčku a povídá mrzutě.
1: Co pak?
0: Tak jsem jí to všechno řekl. Ona ještě chvíli zamyšleně přežvikovala růžovou tlamičkou a pak konečně řekla, no, dobrá. A udělala pár dlouhých žirafích kroků a byla u nás na zahrádce. Dívá se chvíli mlsná žirafa na hnědou uplakanou hvězdičku, svým očím nevěří. Že by mohla být nějaká hvězda hnědá. A tak do ní pro jistotu trkla růžky, až se hvězdička trošku ulekla a slabounce se rozhoupala. Ale já zatím nelenil a uhladil jsem na koleně stříbrný staniol, co v něm byla zabalená čokoláda. A povídám. Tak tady to máš, žirafy, a ať je ta hvězdulka zase hezká. Vzala tedy mlsná žirafa stříbrný staniol, přilepila jej na hnědou hvězdičku a pěkně ulízala růžovým jazyčkem jako lepiči plakátů kartáčem plakát. Samotná žirafa zůstala s údivem hledět, jak to pěkně udělala. Celá hvězdička teď byla stříbrná. Ta byla ráda. Já jsem zajásal a dal jsem za to žirafě kousek nadívané čokolády. Ona jí snědla jako nic a povídá, no, obláčky jsou přece jen lepší. A šla. Udělala pár dlouhých žirafích kroků a byla v Africe. No tohle. A už si zase přežvikuje oždibánky z obláčků. Abyste věděli, každý obláček, který k nám přijde z Afriky oždíbaný, to je její práce. Každý aspoň nakousne, když už nic. Ale ať se má dobře. Obláčků je naštěstí dost a dost. Za to nad naším domem teď září docela nová stříbrná hvězdička. Už nepláče. Usmívá se. A kdo by se nesmál, kdyby byl takovou hezounkou stříbrnou hvězdičkou?
2: Křídu, my jsme ji tam nechali radši, aby se nemusela nosit pořád sem tam.
3: Pojď. Hele, co jste tam vlastně slyšeli?
2: To byla meluzina.
3: Běž,
2: to se mně stalo prvně, aby mě meluzina bacila přes zadek.
3: Měli halucinace. Touhle podlahou by prošel duch leda se zbíječkou.

0: tady je to nějaký dutý. Už je to tady. No co sedíte jako pecky? Za mnou! Rychle, rychle! Kluci, počkejte na mě! Bez přískoků!
1: Já nedělám přískoky, já zakop.
2: Vendelíne, Vendelíne, já se tam bojím.
1: Tak zůstaň tady.
2: Když já se tady taky bojím.
1: Tak pojď s náma. A pořád zvy, to je proti strachu nejlepší, žvy.
0: Nechte to! Mlátíte se tady jako blázni mezi sebou.
3: Asi je neviditelný. Určitě nějakou koupil, ale není to na něm vidět.
4: Taky se to mohlo propadnout, že jsem na to jdu.
0: Pojďte se podívat. A co tamhle to? To je normální.
3: Zázrak.
2: Pánové, další zázrak.
0: Co je zase?
2: Modrátí v oko.
0: Fakt? To je malér. Zítra jdu na to schůzi. Co to tady kvílí? Co ti je? Proč křičíš?
1: Už to zruš, už jsem po všem.
5: Tak to byla první výstraha.

0: Básnička.
1: Perníková chaloupka.
2: Odkud ten náš holub letí?
1: Letím z lesa, milé děti. Vrků, vrků, vrků.
2: Cos tam viděl, holoubku?
1: Perníkovou chaloupku u černého smrku.
2: Viděl jsi také Mařenku?
1: Jak pak by ne, holenku. Viděl jsem ji s Jeníkem. Krmili se perníkem.
2: A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku?
1: Kde pak? Zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč.
0: No a teď ještě jednou.

0: bradu, vystrčila baba bradu. Nebáli se holoubku?
1: Kdepak zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jednou večer Křemílek povídá.
1: Zítra musíme na pařezi, aby bylo na podzim čím topit.
0: A Vochomůrka honem řekl.
1: Kdo bude dřív v posteli, ten na pařezi nemusí.
0: A skočil do postele. A skočil rovnou na Ježka, co už v té posteli spal. Ježek se vyvalil spod peřiny.
1: Co je? Co by bylo?
0: Dopálil se Vochomůrka.
1: Spíš mi v posteli, tak se nezlob.
0: Zabručel Ježek a překulil se z Vochomůrkovy postele rovnou do Křemílkovy.
1: A kde teď budu spát já?
0: Staral se Křemílek.
1: Třeba se mnou.
0: Řekl Ježek a udělal pro Křemílka vedle sebe trochu místa. Křemílek si tam vlezl. Bylo mu dost pichlavě, ale neříkal nic. Za to Ježek se za chvilku začal vrtět a převracet.
1: Tohle není žádné pohodlí spát v jedné posteli.
0: Vylezl spod peřiny a zlostně dupal ze světnice. Ve dveřích se zastavil.
1: Budu si to na vás dva pamatovat.
0: Druhý den ráno si Křemílek našel v kůlně železný sochor, Vochomůrka sundal z hřebíku kolo provazu a vypravili se na pařezi. Hned první, který potkali, to byl pařez všech pařezů. Držel se země sedmi kořeny a bručel. Nepustím.
1: I ty pustíš,
0: povídá Vochomůrka. A tak se spolu hádali a nikam to nevedlo. Až Křemílek řekl.
1: Řeč mi ho nevyvrátíš.
0: Strčil jeden konec sochoru pod pařez, na druhý konec se pověsil rukama a houpity nahoru a dolů. Jenže v tom se pařez dal do smíchu, že ho to lechtá a jen prý tak víc. Nakonec se sochor vyvrátil a z ničeho nebylo nic.
1: To já, Křemílku, myslel, že jsi chytřejší,
0: povídá Vochomůrka.
1: Teď něco uvidíš.
0: Začal něco motat s provazem a náramně se do toho zamotal. Když se zas vymotal, řekl.

0: Počkej, to byl jenom začátek. Zavři oči, až je zas otevřeš, bude páře svenku.
1: Křemílek zavřel oči. Bochomůrka uvázal provaz na pařes, zapřáhl se do toho a táhne. Heká přitom, až se to vrací ozvěnou z lesa a pod patami se mu dělají studánky z potu. Pařes si založil 6 kořenů na prsou, drží se jen jedním a libuje si. Tohle je teprv zábava. Bochomůrka táhne jako parou.
0: Nestůj, Křemílku, a zaber taky.
1: A tak se Křemílek zapřáhl taky. Provaz si vzdychl a přetrhl se. Potom Křemílek s Vochomůrkou už jen počítali kotrmelce. První a druhý a třetí. A v tom vrazili do chaloupky slátané z listí, co tam stála opodál. Chaloupka se rozvalila. A vyběhl z ní ježek a zadupal.
0: Mám vás dost, vy dva.
1: Zadupal, až se třásla tráva a hrne se rovnou na Křemílka s Vochomůrkou. Nejdřív je hnal 3x kolem pařezu, potom od pelinku k pelinku a mezi přesličkami. Když běželi kolem pařezu po čtvrté, Vochomůrka špitl.
0: Já už nemůžu.
1: Když už jim ježek sahal po patách, udělal Křemílek kličku.
0: Mě neošálíš,
1: křikl ježek. A Křemílek znovu kličku.
0: Už toho mám všeho dost,
1: zafunil ježek.
0: A už tě držím.
1: Jenže v tom Křemílek udělal kličku na druhou stranu. Ježek z toho stumpachověl a vrazil nosem rovnou do pařezu. Pařez pro samé koukání na honičku se zrovna nedržel a vyvrátil se. Ježek se kutálel, až se někam zakutálel. A Křemílek a Vochomůrka přijeli s vozem a odvezli si pařez na dvorek u své chaloupky.
2: Tygy hádanka.
3: Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů?
2: Co je to?
4: Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad,
3: prosinec. Některý měsíce mají 31 dnů. A kolik jich má 28 dnů?
4: Únor má 28 dnů, jenže...
3: No jo, ale leden má taky 28 dnů.
4: A pak... 29, 30, 31, no 28 musí mít všechny měsíce.
3: Myslíš? Aha, takže všechny.
4: Všechny.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pátek je pro čarodějnici tím, čím pro jiné lidi neděle. Jako lidé v neděli nepracují, nesmějí čarodějnice v pátek čarovat. Když to přesto udělají a přijde se na to, musí platit pokutu. Malá čarodějnice dodržovala páteční klid zvlášť svědomitě. Ve čtvrtek večer zavřela koště a kouzelnickou knihu zamkla do zásuvky ve stolu. Jistota je jistota. Jednou v pátek, když zase knihu zamkla, seděla malá čarodějnice za pecí a nudila se. Najednou zaslechla zaklepání na domovní dveře. Zvědavě vyskočila a běžela se podívat. Před kouzelnickým domečkem stály dvě děti.
2: Dobrý den, zvolala malá čarodějnice. Co pak chcete?
3: Ale zabloudili jsme a tak jsme se chtěli zeptat na cestu do města, řekl chlapec.
1: Malá čarodějnice vzala děti dovnitř a vykouzlila jim báječné pohoštění. A potom se jich zeptala, jak se jmenují. Chlapec se jmenoval Tomáš a holčička Jana.
2: A ty?
1: Zeptal se Tomáš přes okraj svého hrnečku.
2: Kdo jsi ty?
4: Jsem čarodějnice a tohle je můj kouzelnický domeček.
2: Jú!
1: Vykřikla holčička polekaně.
2: Ty jsi opravdická čarodějnice, která umí čarovat. Mám vám předvést nějaké kouzlo?
1: Zeptala se malá čarodějnice.
5: Počkat, počkat! Skočil jí do řeči havran. Ty jsi asi zapomněla, že je dneska pátek. Opovaž se!
1: Malá čarodějnice dlouho neuvažovala. Přiklopila okenice na všechna okna a dala na ně závory. A pak začala čarovat. Na kuchyňský stůl vykouzlila morčátko, křečka a želvu.
2: Je, ty to ale umíš,
1: radovali se děti.
2: Tě, to je teprve začátek,
1: prohlásila malá čarodějnice a pak kouzlila skoro 2 hodiny pořád něco nového. Děti se nemohly vynadívat. Potom ale řekla.
2: Tak a teď dost, musíte už domů.
4: Už? Ano, je nejvyšší čas.
1: Teprve teď si děti všimly, jak už je pozdě.
2: Tak moc krát děkujeme.
1: Malá čarodějnice je honem ještě vyvedla na cestu. Když se vracela domů, stál nad štítem kouzelnického domečku mrak černý jako smůla.
5: No, tady to máš, zakrákal Abraxas. Chomnice Bimbula se dívala asi komínem.
2: Ale mohl by to být,
1: rozpačitě uvažovala malá čarodějnice,
2: obyčejný černý mrák, já alespoň nevidím násadu koštěte.
1: Ale v duchu byla velice ustaraná.
2: Co teď, jestli to opravdu byla teta Bimbula, taková smůla,
1: určitě by na malou čarodějnici žalovala. Malá čarodějnice čekala den za dnem, celý týden, ale před nejvyšší čarodějnici předvolána nebyla. A tak si s úlevou pomyslela.
2: Tak to tedy přece jen nebyla teta Bimbula.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Ukřeče vlk seče, liška prohrabuje. Zajíc na vůz dává, blecha našlapuje. Blecha z vozu skočila, na zajíce z pěstí, počkej kluku zrzavá, já mám na tě štěstí.
7: Netopíří kouzlení.
8: Bonjour a bonnui. Mí čarokrásní posluchači, jsem dojat všemi vašimi vřelými vzkazy taková pocta, když jsem přiletěl z překrásné Francie a oslovil vás poprvé. Netroufal jsem si ani pomyslet, že by můj pořad mohl mít takový úspěch. Kvůli vám, mým nadšeným kouzelnickým učňům, Vymýšlím a trénuji stále nová a nová kouzlíčka a triky, které budete moci předvádět před svými diváky. Děkuji vám za vaši přízeň. Vytrvejte, prosím, a kouzlete! Dnes vám poodhalím tajemství triku, který je velice zábavný a velice jednoduchý. Poslouchejte. Co budeme potřebovat? Dvě skleničky s nějakým magickým lektvarem, totiž myslím s nápojem, například malinová šťáva poslouží přímo skvěle. Dvě brčka a špendlík. S tím prosím opatrně mezami do tohoto triku zasvěďte i maminku nebo někoho dospělého, kdo vám s přípravou pomůže. Špendlík je špendlík a musí se hlídat. Je špičatý a ostrý, tak na něj dávejte pozor. Maminka pomůže špendlík při přípravě kouzla ohlídat, když se kouzlo budete učit. A jsem si jistý, že nic neprozradí a že potom na sobě v publiku nedá nic znát. Prvním krokem bude poprosit svého dospělého, třeba tu maminku, aby v obou brčkách udělala asi 3 cm od konce nenápadnou dírku špendlíkem. Nenápadnou, ale ne maličkou. Měla by být zhruba tak velká, aby se do ní vešla zápalka. Poradím vám. Vyberte si nějaká pruhovaná nebo jinak zdobená strakatá brčka. V těch dírka nebude tolik nápadná, jako v těch jednobarevných. Tím práce se špendlíkem končí. Maminka ho zase schová do šitíčka a vy už můžete kouzlit sami. Brčka naaranžujte do sklenic s pitím. Dírka v brčku musí být nahoře, tam, kde se bude pít, nesmí být ponořená. A nyní je na čase trik předvést. Předstupte před své publiku. Vyzvěte dobrovolníka na souboj v pití nápoje. Půjde o čas. Před každého postavte skleničku s pitím a brčkem. 3, 2, 1 a závod může začít. V čem je trik? Při pití musíte dírku od špendlíku ucpat prstem. Vaše malinovka bude rychle mizet, ale nebohému dobrovolníkovi to nijak nepůjde. Až vypijete půlku své skleničky, dělejte, že jste si všimli, že má váš soupeř nějaké problémy. A nabídněte mu výměnu skleniček i z brčky. Přesto mu stále nepůjde upíjet, protože neví o maličké dírce, která to má na svědomí a kterou vy i na druhém brčku při pití ucpáváte prstem. Jak je to možné? Copak tohle může způsobit jedna malá dírka? Ano, je to tak. Objasnění je však trochu složité. Necháme celý tenhle trik v oparu tajemství a spokojíme se pro tentokrát s vysvětlením, že vaším tajným spojencem je v tomto případě atmosférický tlak. Zní to tajemně, že? Jako nějaké kouzelné zaříkávadlo. Atmosférický tlak. Oh la la. Úspěch triku však závisí na dokonalé přípravě, kterou není záhodno podcenit. Naučte se v soukromí zacházet s brčkem tak, aby nikdo ani soupeř, ani zbytek diváků nepoznal, že u brčka něco ucpáváte. Musí to být zcela přirozené. Ale to bude hračka. Pár limonád a budete mistři v našem brčkohraní. Mon chéri, to je pro dnešek všechno. A nezapomeňte, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání, mezamí. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roje jisker zmizí přítel

0: A teď, řekl pan Fousek, když se hluk utišil, se všichni pohodlně usaďte. Myslím, že pro nás má Paddington překvapení. Zatímco si všichni přesouvali židle k jedné stěně, Paddington zaběhl do pracovny a vrátil se s kouzelnickým vybavením. Došlo k menšímu zdržení, když stavěl stolek a tajemnou truhlu, ale brzy bylo vše připraveno. Zhasnuli všechno světla až na malou lampičku a Paddington mávnul hůlkou, aby si zjednal ticho. Dámy a pánové, začal, když nahlédl do návodu, nad následujícím trikem musíte žasnout. Ale vždyť si ještě žádný nepředvedl, mumlal pan Hněvkovský. Paddington jeho poznámku ignoroval a otočil stránku. Na toto kouzlo, oznámil, budu potřebovat vajíčko. Pro pán, lamentovala paní Ptáčková, když běžela do kuchyně, určitě se stane něco příšerného. Paddington položil vejce do prostřed kouzelnického stolu a přikryl ho kapesníkem. Několikrát zamumlal abrakadabra a pak do kapesníku uhodil hůlkou. Pan s paní Fouskovou se na sebe podívali. Oba se báli o koberec. Alá, hop! Zvolal Paddington a zvedl kapesník. K velkému překvapení všech bylo vejce pryč. Jak jinak, prohlásil pan Hněvkovský vědoucně do potlesku, stačí mít trochu obratné tlapy. Ale na medvěda je to velmi dobré, opravdu velmi dobré. A teď ho zase přičaruj. Paddington byl na sebe pyšný. Uklonil se a sáhl do tajné přihrádky ve stole. Ke svému překvapení našel něco mnohem většího než vajíčko. Vlastně to byla sklenice marmelády. Přesně ta, která mu ráno zmizela, ukázal jí obecenstvu. Potlesk byl ještě bouřlivější. Báječné, plácnul se pan Hněvkovský do kolen, nechat všechny, ať si myslí, že vytáhne vejce a přitom tam celou dobu má sklenici marmelády. Báječné. Paddington obrátil stránku. A teď, oznámil s červenalý úspěchem, mizející kouzlo. Vzal si vázu těch nejkrásnějších květin paní Fouskové a postavil ji na jídelní stůl vedle tajuplné truhly. Nebyl s tímto trikem tak docela spokojený. Neměl dost času si ho nacvičit, nevěděl přesně, jak truhla funguje a vůbec netušil, kam květiny dát, aby zmizely. Otevřel zadní dvířka truhly a vykoukl ze strany. Malý moment, oznámil a zase zmizel z dohledu. Obecenstvo sedělo mlčky. Trochu zdlouhavé kouzlo, zdá se mi, prohlásil po chvíli pan Hněvkovský. Doufám, že je v pořádku, strachovala se paní Fousková. Je tam tak potichu. No, nemohl se dostat daleko, řekl pan Hněvkovský. Zkusíme zaťukat. Vstál, přešel k truhle, hlasitě na ní zaťukal a zaposlouchal se. Slyším někoho volat, oznámil. Zní to jako Paddington, zkusím to ještě jednou. Zatřásl truhlou a zevnitř se ozvalo zabušení. Vypadá to, že se zavřel uvnitř. Pan Pelich také zaťukal na truhlu a zavolal. Jste v pořádku, pane Fousku?
1: Ne.
0: Ozval se vysoký tlumený hlásek.
1: Je tu tma a nevidím na návod.
0: Výborné kouzlo, řekl pan Hněvkovský, když se jim podařilo Paddingtonovu truhlu otevřít kapesním nožem a vzal si několik sušenek. Mizející medvěd, velmi nezvyklé, jen stále nechápu, k čemu jsou ty květiny. Paddington se na něj podezřívavě zadíval, ale pan Hněvkovský byl plně zaujat sušenkami. Na své další kouzlo budu potřebovat hodinky, oznámil Paddington. Víš to jistě? Znervozněla paní Fousková. Nestačilo by něco jiného? Paddington se poradil s návodem. Píše se tu hodinky, potvrdil. Pan Fousek si rychle stáhl rukáv přes levé zápěstí. Na neštěstí pan Hněvkovský, který měl po jídle nezvykle dobrou náladu, vstal a nabídl své. Paddington je s povděkem přijal a položil je na stůl. Tohle je skvělé kouzlo, řekl a vytáhl z krabice kladívko. Přikryl hodinky kapesníkem a několikrát do nich udeřil. Panu Hněvkovskému stuhl úsměv na rtech. Doufám, že víš, co děláš, medvěde. Paddington začal vypadat ustaraně. Když otočil stránku, udeřila ho zlověstná slova. je naprosto nezbytné, abyste pro tento trik měli hodinky dvoje. Pomalu nadzvedl roh kapesníku. Několik koleček a střepů se rozkutálelo po stole. Pan Hněvkovský zařval vzteky.
1: Asi jsem zapomněl říct abrakadabra, zapotácel se Paddington.
0: Abrakadabra, vzuřil pan Hněvkovský. Abrakadabra, zvedl zbytky hodinek. Tyhle hodinky jsem měl 20 let a teď se na ně podívej. Za to někdo šeredně zaplatí.
2: Pan Pelich vytáhl lupu a pečlivě si hodinky prohlédl.
0: Nesmysl, přispěchal Paddingtonovi na pomoc. Tyhle jste si koupil za 3 libry před 30 rokem. Měl byste se stydět takhle lhát před mladým medvědem. Hloupost, praskal pan Hněvkovský. Stěžka dosedl na Paddingtonovu židli. Hloupost, já ti...
2: Hlas se mu vytratil a na obličeji se mu objevil prazvláštní výraz.
0: Do něčeho jsem si sedl, řekl. Do něčeho mokrého a lepkavého.
1: Jemine, vylekal se Paddington, to je asi moje zmizelé vejce. Nejspíš se znovu objevilo.
0: Pan Hněvkovský zbrunátnil. V životě mě nikdo takhle neurazil, rozčiloval se. Nikdy.
2: Ve dveřích se otočil a celé společnosti pohrozil prstem.
0: To je naposled, co jsem přišel komukoliv z vás na narozeninovou oslavu.
1: Karle,
2: řekla paní Fousková, když se za panem Hněvkovským zavřeli dveře.
1: Vážně by ses neměl smát.
2: Pan Fousek se vší silou snažil udržet vážnou tvář.
0: Když to nejde, vybuchl smíchy, nemůžu si pomoct.
1: Viděli jste, jak se zatvářil, když se rozkutálela všechna ta kolečka? Zeptal se pan Pelich a po tváři se mu řinuli slzy smíchu.
0: Ale stejně, řekl pan Fousek, když se smích utišil, myslím, že bys příště měl zkusit něco méně nebezpečného.
1: Co třeba ten karetní trik, o kterém jste mi vyprávil, pane Fousku? Zeptal se pan Pelich. Ten, jak roztrháte kartu a pak ji objevíte za něčím uchem.
0: Ano, to zní jako poklidné kouzlo, přidala se paní Fousková. Ukaž nám ho.
1: A nechtěli byste raději další mizející kouzlo, zadoufal Paddington.
0: Určitě ne, zlatíčko, řekla paní Fousková.
1: No, dobrá, zalovil Paddington v krabici. Karetní triky jsou složité, když má jeden tlapky, ale pokusím se.
2: Nabídl balíček panu Pelichovi, který si okázale vytáhl kartu, zapamatoval si ji a vrátil ji zpět. Paddington nad kartami několikrát zamával hůlkou a jednu kartu vytáhl. Bylo to pikové eso.
0: Byla to tahle? Zeptal se pana Pelicha.
2: Pan Pelich si přeleštil brýle a podíval se.
0: No vážně, je to ona?
1: Vsadím se, že jsou všechny karty stejné, pošeptal pan Fousek manželce.
2: Napomenula ho paní Fousková. Podle mě to udělal moc pěkně.
0: Teď přichází ta těžší část, řekl Paddington a kartu roztrhal. Nejsem si úplně jistý, jestli vyjde.
2: Dal kousky pod kapesník a několikrát na něj poklepal hůlkou. Ale, mnul si pan Pelich stranu hlavy, jako by mi něco vyskočilo za uchem, něco studeného a tvrdého. Sáhl si za ucho.
0: No to je neuvěřitelné, řekl a zvedl nablýskaný kulatý předmět. Zlatá libra? Můj narozeninový dárek pro Paddingtona, jak jen se tam mohla dostat? Je!
1: Radoval se Paddington a hrdě si minci prohlížel. To jsem nečekal. Mockrát děkuji, pane Pelichu.
0: Totiž, řekl pan Pelich, obávám se, že je to jen malý dárek, pane Fousku, ale moc mě baví vaše ranní rozhovory. Vždy se na ně těším a...
2: Odkašlal si a rozhlédl se. Jsem si jist, že vám všichni přejeme mnoho dalších narozenin. Když souhlasné mručení ustalo, zvedl se pan Fousek a podíval se na hodinky.
0: A teď, řekl, je už dávno čas jít spát, obzvlášť pro tebe, Paddingtone. Tak co kdybychom teď všichni provedli mizející kouzlo?
1: Přál bych si, zamyslel se Paddington, když stál ve dveřích a mával všem na rozloučenou, přál bych si, aby mě teď viděla teta Lucie. Byla by na mě moc pyšná.
2: Měl bys jí o tom všem napsat, navrhla paní Fousková a chytla ho za tlapku.
0: Ale až ráno.
2: dodala spěšně. Nezapomeň, že máš čisté povlečení.
1: Ano, zívl Paddington. Napíšu jí ráno.
3: Bojím se, že teď bych inkoustem zamazal celou postel. Mně se takové věci stávají pořád.
2: Víš ty co, Karle? Řekla paní Fousková, když se dívali za Paddingtonem, který vypadal docela ulepeně a ještě víc než jen docela unaveně. Je pěkné mít doma medvěda.

tou jednou spadla šihdle, snad byla z papíru, a druhá bere vyhydle, no na manikýru. Jen kolo vrátku zpívej, já vím, že je to tak, být skromný to je nad zlato i nad šlechtický znak.

0: říká Monika Jirkovi. Jak je to vůbec možné, že maminka poznala, že jsem si nemyla ruce a to mi je vůbec neprohlížela?
1: Jirka ani na chvilku nezaváhá a odpovídá. To je jasné, zapomněla si namočit mýdlo.
2: Jo, to znamená, že ty děti podváděly a neumily si ruce, viď? To se nemá dělat, protože na rukou máme spoustu různých bakterií. Ruce si mít musíme.

0: štěstí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyžunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby. To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby. To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.
1: To mám, Karkulko, proto aby. To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš tak velkou pusu, baby?
1: Mám. To mám, ty hloupá, proto aby. To abych tě lépe pozřela.
3: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pejsek Fešák.
4: I ten nejškaredější pes na světě má právo být šťastný a mít svou vlastní rodinu. Dokáže překonat překážky a zazářit.
3: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pejsek Fešák v kinech od 15. října.
5: Piggy reklama.
6: Dobrodružství bludného plavce. V malé chatrči žila stařena s vnukem. Chudoba jim koukala střechou dovnitř, bída s nimi jedla z jedné misky, protože stařena neměla ani muže, ani syna, kteří by se o ně starali. V eskimácké vsi se o ní povídalo, že je nadána kouzelnou mocí. To byla sice pravda, jenže pokud šlo o nouzi a hlad, v tom jí všechna kouzla nebyla nic platná. Chlapec se musel spokojit s oděvem z kožek ptáků, které s babičkou nachytali do ok. A to bylo něco pro posměváčky. Když útek, jak se hoch jmenoval, vyšel ven, táhali ho nejen kluci, ale i dospělí muži za kabát a pokřikovali na něho, cože to má za úbor. Jen jeden muž jménem Kivik ho měl rád a chránil ho. Ale před posměšky a zlými slovy ho neuchránil. Nejednou se útek vracel s pláčem domů v potrhaném, oškubaném kabátku. Babička mu pak ušila z ptačích kožek nový oblek a prosila lidi, aby nechali chlapce na pokoji. Jenomže její prosby byly málo platné, ba naopak, spíše jakoby oleje do ohně přilévala. Pravda, stará kouzelnice mohla ty, kteří ubližovali jejímu vnukovi, lecjakým způsobem potrestat, ale říkala si, že snad lidé přece jen přijdou sami k rozumu. Ale když všecky prosby a domluvy nepomáhaly a jednou zas přišel útek zvenčí celý rozedraný, rozzlobila se už doopravdy a přísahala krutou pomstu.
7: Ať bouře smete váš posměch a vlny pohltí vaši špatnost,
6: vykřikla s rukama nad hlavou před svou chatrčí. Nemeškala a začala připravovat svou pomstu. Nalila na podlahu trochu vody a poučila útka, co se bude dít a jak si má počínat. Potom mu řekla, aby si do kaluže stoupl. Jakmile to hoch udělal, propadla se pod ním zem a zmizel. Nezmizel však na dobro. Za chvíli se vynořil v podobě mladého tuleně nedaleko mořského břehu a hrál si ve vlnách. Lidé ho uviděli na klidné mořské hladině a volali jeden přes druhého.
8: Tuleň!
9: Podívejte!
8: Tuleň!
6: Muži se ihned chopili kopí, naskákali do kajaků a hurá na tuleně. Útek proměněný v tuleně se rychle ponořil a odplaval dál, jak mu babička nakázala. Lovci za ním. Když musel nad hladinu, aby se nadechl, vynořil se vždycky někde za kajakem, tam zafuněl a zaprskal, aby lovce podráždil, a než ti stačili otočit člun a hodit po něm harpunu, byl už zase někde vepředu. A tak to šlo pořád dál, až je odlákal na širé moře. A najednou se z ničeho nic strhla prudká vichřice. Vítr bičoval hladinu, z mraků se lily provazce vod, moře se dalo do pohybu. Vypukla strašlivá bouře. Vlny rostly jedna z druhé. Zdvihaly se do nedohledné výše, lámaly se a padaly zase do hlubin. Marně bojovali muži na kajacích s rozběsněným živlem. Jeden člun za druhým převraceli vlny a pohřbívali jej na mořském dně. Když se bouře utišila, vyplul nad hladinu mladý tuleň. Proměnil se v chlapce útka a suchou nohou kráčel ke břehu. Došel domů a vesele se přivítal s babičkou. Od té doby měl konečně pokoj. Nikdo už se mu neposmíval, nikdo mu netrhal jeho šaty, protože všichni jeho pronásledovatelé zahynuli. Jenže na moře vyplul i útkův ochránce Kivik. Vrátil se zrovna z lovu a chtěl odnést kus sobího masa útkovi, když pozoroval, že se od pobřeží blíží k moři bouře. A protože měl udatné a šlechetné srdce, nemeškal. Skočil do kajaku a vyrazil za muži, aby je varoval a přiměl k návratu. Nemohl přece tušit, jak se věci mají. A tak se sám ocitl uprostřed rozběsnělého moře, kde po mužích, kteří pronásledovali tuleně, nebylo už ani stopy. Jeho jediného však vlny nesmetly. Kivik s nimi chrabře zápasil, obratně se vyhýbal jejich nárazům a udržoval svůj kajak na hladině. Konečně se vlnobití umoudřilo a Kivikovi se zdálo, že už je z nejhoršího venku. Ale najednou spadla mlha, hustá a neprůhledná jako noc, a Kivik plul a nevěděl kam. 3 dny a 3 noci bloudil mořem nazdař Bůh a nenacházel cestu zpět. Pak se mlha protrhla a osamělý mořeplavec spatřil v dálce tmavé obrysy země. S novou nadějí stočil kajak v tu stranu. Znovu však zasvištěla vichřice a moře se dalo do pohybu, jako by se vařilo v roztopeném kotli. Vlny jako hory smíkaly loďkou nahoru a dolů, pohrávali si s ní jako s hračkou a Kivik bojoval z posledních sil. Hned byl vysoko na spěněných hřbetech a hned zaspadal do závratných propastí. V největším zoufalství si vzpomněl na bílého medvěda, jehož kdysi ušetřil a který slíbil, že se mu odvděčí. A úpěnlivě volal.
8: Bílý medvěde, pomoz mi!
6: Ale bílý medvěd byl na souši a na moře jeho moc nesáhala. Kivika ještě nejednou překotila vlna, ale vždycky se zas obratně dostal s kajakem na hladinu. Bojoval už opravdu z posledního a přestával věřit, že se kdy vrátí domů. Ještě naposledy ho moře převrhlo, jako by mu chtělo ukázat, co umí, a najednou se stišilo. Kivik nechtěl věřit, že je naživu. Pádloval po hladině, která se volně kolébala, mraky se rozplynuly a skoro na dosah ruky byla pevnina. Pomalu doplul do malé zátoky a vytáhl kajak na břeh. Po dlouhé době stál zase na suché zemi. Rozhlédl se a uviděl před sebou jakési obydlí. Když se přiblížil na několik kroků, vyšla ven stará žena.
7: Pojď dál,
6: řekla, jako by ho očekávala. Po hostině ho přijala, Zula mu mokré boty a punčochy a pověsila je na bydlo u ohně. Potom připravila jídlo a nabídla je hostovi. Kivik s chutí pojedl a odpočinul si. A protože mezitím ponožky uschly, vstal a chtěl je sundat. Jakmile však natáhl ruku, věšák s ponožkami se zdvihl do výšky. Když se posadil, věšák se zase vrátil do původní polohy. Kivik udiveně vzhlédl k stařeně, ale ta dělala jakoby nic.
8: Podej mi ty ponožky.
6: Požádal ji, když mu věšák několikrát uhnul.
7: Podej si je sám. Visí ti před nosem.
6: Odpověděla a vyšla ven. Vstáhl tedy znovu ruku k věšáku, ale ten ihned ucukl.
8: Prosím tě, snad bys mi mohla ty ponožky podat.
6: Zavolal podrážděně na stařenu.
7: Sedni si tam, kde jsem seděla prve já, pak na ně dosáhneš.
6: Křikla na něho zvenčí. Kivik poslechl, ale dopadlo to na vlas stejně jako předtím. Věšák vždycky uhnul. Tohle už se zdálo hostovi podezřelé. Rozhlédl se a spatřil stařenu, jak číhá v koutě u dveří a v ruce se jí cosi leskne.
8: Chce mě asi zabít.
6: Napadlo ho.
8: A věšák má odvést mou pozornost.
6: Znovu si vzpomněl na toho, kdo mu slíbil pomoci v nebezpečí a zvolal.
8: Bílý medvěde, pomoz mi!
6: V tu chvíli se na blízku ozvalo medvědí mručení. Napřed slabé, ale každým okamžikem sílilo. Zakrátko byl rev tak silný, až se obydlí otřásalo. Stařena skočila dovnitř a rovnou k věšáku.
7: Tady máš své boty a punčochy.
6: Podávala rychle hostu jeho věci. Kivik je popadl, na nic už nečekal a utíkal ven. Baba za ním třískla dveřmi a přivřela mu konec kabátu. Lovec ale škubl a raději oželel kus kabátu, než aby se dal chytit. Uháněl na břeh, kde čekal jeho kajak. Baba se vzpamatovala a když neviděla nikde medvěda, běžela s nožem v ruce za mužem. Kivik skočil ke kajaku, kde měl kopí, uchopil je a rozpřáhl se.
8: Už ani krok!
6: Zvolal. Stařena uskočila, upadla a přitom zlomila nůž. Kivik se o ni přestal starat, nasedl do kajaku a odrazil se od břehu. Sotva se vzdálil na několik délek kajaku, uslyšel za sebou mručivý hlas, který slábl, jako by se ztrácel v dalekých prostorách pevniny.
9: Pluj pořád při pobřeží.
6: Promlouval k němu.
9: Ale dej si pozor a nikde raději nevystupuj na břeh a nevcházej do žádných dveří.
6: Kivik kroutil hlavou nad tou medvědí radou. Nerozuměl jí. Že by snad zabloudil k pobřeží krutých stařen? O němž slýchával od některých starců v jeho rodné vsi? Obývaly je prý osamělé stařeny, které bývaly v mládí tak zlé, že se s nimi žádný muž neoženil. A teď číhali na trosečníky a zbloudilé plavce a ty pak nutili, aby se s nimi oženili a starali se o ně. A když se takový nešťastník spěčoval, ve své krutosti ho prostě zabili.
8: Ale snad to jsou jen báchorky,
6: uvažoval Kivik.
8: Jak by to mohli starci vědět, když se z pobřeží krutých stařen nikdo nevrátil?
6: Brzy zapomněl na medvědova slova a zase pádloval kdo ví kolik dní a nocí podél pobřeží. A jednou večer, když už byl úplně vysílený, uviděl v dálce světýlko. Připlul blíž, vystoupil na břeh a šel za světlem. Z šera se vyloupla chata a když nahlédl dovnitř, viděl tam dvě ženy. Byl hladový a promrzlý a tak zabušil na dveře. Ve srubu žila matka s dcerou a ta dcera měla velice podivného manžela. Kmen stromu, který tu kdysi vyplavilo moře. Trčely z něho čtyři pahýly po ulomených větvích a To byly mužovi ruce a nohy. Při odlivu ho ženy vynášely na břeh. Moře ho spláchlo a odneslo. A večer se muž, kmen, vracel zpátky a na každém pahýlu měl nabodnutou rybu nebo tuleně. Tak ten dřevěný muž živil svou ženu a její matku. Kivik nepospíchal s návratem. Chtěl si odpočinout po dlouhé bludné pouti. A konečně i na něho zbylo jídla víc než dost a nemusel se o nic starat. Jednoho dne spustili ženy kmen na vodu. A to bylo naposledy, co ho viděli. Odplul a už se nevrátil. Kdo jiný se teď měl starat, aby bylo dost jídla nežli Kivik? Býval dobrý lovec a dosud nezapomněl své lovecké mistrovství. Výjížděl s harpunou na moře a štěstí mu přálo. Šťasten však nebyl. Kdesi daleko měl doma ženu a malého synka a toužil se k ním vrátit. Když po nějaké době začala mladá vdova naléhat, aby si ji vzal za ženu, pomyslel si Kivik, že je na čase, aby odtud zmizel. Blížila se však zima a na dlouhou cestu potřeboval několikery rukavice, aby mu neomrzly ruce. Proto vždycky při návratu z moře řekl, že rukavice ztratil a ženy mu ušily nové, které si pak schovával ve špici kajaku. Jednou, když se vrátil z lovu, bylo mu divné, že ho v zátoce nevítají obě ženy, ale jenom stará. Horlivě mu pomáhala s úlovkem a pak chystala jídlo. Na otázku, kde je dcera, odpověděla vyhýbavě, že kam si odešla. A když chtěl vědět kam, řekla stará.
10: Co na tom záleží? Odešla, jako když si odešel můj muž a už se nevrátí. Budeme teď žít spolu sami dva. Budeš mým mužem.
6: Kivik nechtěl věřit svým uším. Mladá vdova ho nelákala a místo ní by se měl oženit se starou babicí. Začal tušit něco nedobrého. Vyšel ven a za chatou uviděl kaluš krve.
8: Ta stará čarodějnice dceru zabila. A to samé jistě udělala i se svým mužem.
6: Blesklo Kivikovi hlavou.
8: Byl to nejspíš nějaký zbloudilý plavec nebo trosečník, kterému se nepodařilo zavčas uprchnout. A mne?
6: Uvažoval Kivik.
8: By dříve či později stihl stejný úděl. Tak přece je to pravda. Jsem na pobřeží krutých stařen.
6: Kivika polila hrůza. Už na nic nečekal a rozběhl se k moři, ke svému kajaku. Ale v té chvíli se za ním vyřítila babice s nožem v ruce.
8: Bílý medvěde, pomoz.
6: Zaprosil Kivik. Kde se vzal, tu se vzal, proti staré čarodějnici vyrazil náhle obrovský bílý medvěd a ta zděšeně prchala zpátky do srubu. Kivik usedl do kajaku a zabořil pádlo do vody.
9: Pamatuj na mou radu.
6: Nesl se za ním medvědí hlas.
9: Nezastavuj u cizího břehu a nevstupuj do žádných dveří. Po třetí bych ti už nemohl pomoci.
6: A Kivik plul nespočet dní a nocí. Přestál několikero bouří a zase zahlédl nad mořem nějaké obydlí. Už chtěl přirazit ke břehu a odpočinout si, ale v poslední chvíli se vzpamatoval a křikl do větru, který vál od moře na pevninu.
8: Neboj se, bílý medvěde, můj věrný ochránče. Po třetí přistane Kivik u domovského břehu.
6: V tom okamžiku cítil, jak se mu do paží vrací síla. Prudce zabral a pádloval neunavně tak dlouho, až se před ním konečně vynořila země, která mu připadala známá. Pak uviděl skály, kolem kterých tolikrát v minulosti vyplouval na moře. Srdce mu poskočilo radostí, blížil se k domovu. Ze břehu ho pozorovali lidé. Zvědavě se dívali, kdo to přijíždí. Zamával na ně a oni ho poznali.
7: Kivik se vrací!
10: Kivik se vrací!
6: Volali radostně. A když vystoupil na zem, zhlukli se kolem něho a bouřlivě ho vítali. Byla mezi nimi i jeho žena a syn, kterého skoro nepoznal, protože za tu dlouhou dobu pořádně vyrostl. A pak tam stál ještě jeden mladý muž. V kožíšku a tuleních válenkách. Útek. Ten se z Kivikova návratu radoval snad ze všech nejvíc.

0: ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
1: A teď ještě jednou.
0: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

ťapy, ťap, ťapičky. Ťapy, ťap, ťap, ťapy, ťap, tak dělají nožičky.

kuky kuk, kukyčka. Kuky kuk, kuk kuky kuk, tak dělají očička.

0: Začalo to tím, že jsem někde na cestě potkala fíka s kosou. Kam jdeš s kosou? Zeptala jsem se ho. A on řekl, že sekat obilí. Já jsem se smála, že jde na žně s kosou a on řekl uraženě.
1: No a co? Mám snad jít se sekerou? Na žně se přece chodí s kosou. Viděl jsem to v knížce.
0: No jo, tak to teda byla ta stará knížka, co nám dala babička. Ty ještě jsou na obrázku žně s kosou. Jenže to už dávno není normální. Ale fík si nedal říct a šel pořád dál a najednou opravdu přišel na takový skoro pohádkový pole, kde ještě sklízeli obilí sekáči s kosama. Já jsem za ním sice nešla, ale stejně jsem to všecko viděla, protože jsem jako letěla nad tím polem na huse.
1: Jo, na huse?
0: No a co? Husa má křídla. Ale potom za chvilku už jsem zase letěla jako v tramvaji a tramvaj vůbec nemá křídla a stejně může ve snu lítat. Sen je ještě lepší než pohádka. Tam se může úplně všecko. Zkrátka, koukala jsem z té vejšky a viděla jsem, jak se fík hned nabízí těm sekáčům, že jim pomůže a jak se děsně vytahuje, že sekat kosou umí. A lhal, že se to naučil od tatínka, což není pravda, poněvadž tatínek to taky neumí. Tak ho teda nechali, ať to zkusí a jenom mu radili, že

0: to musí brát pěkně nízko nad zemí. No, a on to vzal opravdu dost nízko, až trošku moc. Kosa se zaryla do země tak parádně, že krtkové začaly hned vylízat a zděšeně volali. Pavát! Pavát! A velitel krtků důrazně zavolal. Zachraň se, kdo můžeš! Krtci moji! Už zase začali vorat! Dál už fíka sekat nenechali. A stejně už taky neměl čím. A najednou zase už jsem viděla fíka na jiném poli. Tam ale sklízeli normálně kombajnem. A fík zase se děsně vytahoval a povídá tomu kombajnérovi.
1: Hele, pust mě k tomu. Já mám děsnou chuť pomáhat na žních. Ty si můžeš zatím dát 20.
0: A kombajnér mu řekl. Prosím tě, umíš tím vůbec zacházet? A fík řekl.
1: Jak by ne, já už jezdili s autobusem.
0: No jo, jenže tohle je o moc větší než auto.
1: No, teď já jsem taky o moc větší než normální řidič, ne?
0: Tak ten kombajnér pokrčil rameny, slez dolů a šel si chvíli lehnout. A jenom ještě zavolal na fíka poslední radu. Hele, při zatáčení to chce víc síly, jo? Jenže na zatáčení bylo dost času, pole bylo velikánské a fík jel pořád rovně a kombajn pěkně chroustal obilí a na druhé straně hned vyplivoval pytle s hotovou moukou a balíčky slisované slámy. Když potom konečně přišel konec pole, vzal fík za volant a chystal se otočit. A připomněl si při tom ponaučení.
1: No, chce to víc síly.
0: A vzal za ten volant, až mu zůstal v ruce. Takže pak už to zatáčet nešlo a muselo se jet pořád rovně. Protože zastavit fík neuměl. Vytěl. Ale když se jelo pořád rovně, tak se jelo rovnou do lesa. Napřed bylo jenom křoví a mlází a tak všelijak podobně a ten kombajn klidně chroustal i ty malý stromky a keře a houby a vůbec všecko. A vzadu z něj vypadávaly úhledně botýpky klestí, lisovaný šišky, šípkovej čaj, balíčky sušených hub i houby v octě a sklenice malinovky. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, seděl na střížce ten náš známej zajíc, poulil na to oči a pochvaloval si. Teda, panečku, to je teda skvělej stroj.
1: No, to je všechno.
0: No, to je všechno. Skoro. A potom už jenom kombajn narazil na veliký smrk a to už bylo na něj teda moc. A zajíc řek. Teda to byl skvělej stroj.

0: teď mám těžkou. Studánka v kabátku, zamčená na zádku. Co je to?
1: Studánka v kabátku?
0: Hádej.
1: Počkej, no, do kabátku, tam nemůžeš dát vodu, to by ti vytekla.
0: Co má zádku?
1: Zádku má... Láhev.
0: Láhev má zátku a kabátek je ze skla.
1: Aha.
0: A někdy se dává do skleněné láhve i...
1: Do umělohmotné.
0: Ano, a je v ní vodička jako studánka.
1: Průzračná.
0: Ano, láhev s vodou třeba.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Hurvajs?
2: Co je?
1: Do kam pak uháníš?
2: Do kina.
1: A na co?
2: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
1: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
2: Ale?
1: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
2: Proč?
1: Protože jsi rozbil okno.
2: Já ne.
1: A kdo asi?
2: Mánička.
1: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
2: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
1: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
2: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
1: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
2: Teď jsem ti řekl, že Mánička.
1: Hurvajs.
2: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
1: No takhle je to spravedlivé.
2: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
1: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
2: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
1: No co to jo, to jistě.
2: A kdo?
1: Ten, kdo je starší a zkušenější.
2: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
1: No jistě, jsem přece tvůj otec.
2: A otcové mají vždycky pravdu?
1: No ano, sám sebou.
2: Protože jsou starší, zkušenější?
1: No ano.
2: A chytřejší než jejich synové?
1: Bodeď.
2: Aha, a taťulínku?
1: Co zas?
2: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
1: Přece Edison.
2: Tak proč ne jeho otec?
1: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
2: No, nevím, taťulínku.
1: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
2: Hurá!
1: Ale 200krát.
2: A proč?
1: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
2: No, tak to už jsem pochopil.
1: Ano?
2: Spravedlnost je právo silnějšího.
1: No vidíš, no tak konec debát a šupej psát.
2: Už jdu a až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
1: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
2: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.

Moje milí roztomilí a ultra zvědaví písklata. Jak se dneska máte? Já se mám teda skvěle, protože mě pořád zásobujete svýma dotazama a to je prostě prýma. Hlásí se vám vaše internetová kámoška Myška Bibi. A rovnou se pustíme do odpovědí na vaše dotazy. Dneska tu mám otázku od Marka K. Je mu 6 let a zajímá ho, co je to wigwam. Jo, je to trochu zvláštní slovo wigwam. A chápu, že je těžký si pod ním jen tak něco představit. Ale od toho máš mě, Marku, a já si s takovým dotazem poradím raz, dva. Není to nic složitýho. Wigwam je totiž typ starého indiánského obydlí. Často si to lidi pletou a zaměňujou wigwam za týpí. Takže na úvod je dobrý si zapamatovat, wigwam není týpí. Vysvětlím vám, v čem je rozdíl. Přeneseme se do Ameriky, která je pravlastí indiánů, svobodných kmenů válečníků, znalců přírody a lidí, kteří dokázali přežívat ve volné přírodě. Obojí, wigwam i týpí, jsou indiánský obydlí. Rozdíl je ale především v jejich konstrukci. Týpí se říká stanu prérijních indiánů. Má kuželovitý tvar, to jako, že má půdory z kruhu a směrem nahoru se zužuje do špičky a taky má jednu fajn vlastnost. Je přenosnej. A to je logický, protože týpí používali kočovný indiánský kmeny, který dlouho nevydrželi na jednom místě a kočovali, to znamená volně se pohybovali krajinou, kam chtěli. Týpí je lehce sestavitelný za pár hodin. Je to raz, dva hotový. Kostra stanu je z dlouhých větví nebo tyčí a původně bývala pokrytá bizonníma kůžema. Uprostřed týpí je místo pro ohniště a kouř se vyvádí ven speciálníma chlopněma. To jsou cípy, kterýma se upravuje, jak velký otvor pro kouř ve stanu bude. Všechno je tam bezvadně domyšlený a praktický, jak by řekla kachna Justýna. Zkrátka, vymakaný stán, že jo? A teď wigwam. Ten je taky kuželovitýho tvaru, ale je postavený z dřevěných prutů a býval pokrytý vším možným. To, co na něm bylo, se lišilo. Podle toho, co bylo typický pro daný území. Někde byl wigwam pokrytý březovou kůrou, jinde kůžema, trávama nebo taky látkou. Taky má, stejně jako týpí, vevnitř ohniště a nahoře uprostřed vývod pro kouř, ale na rozdíl od týpí není ani trochu přenosnej. Jo, wigwamy byly stálý obydlí a sloužili hlavně indiánům, který se nepřemysťovali po prériích, ale byli usazený spíš v lesích na severu Ameriky. Na rozdíl od týpí se wigwam stavěl několik dní a bydlelo se v něm delší časový úsek v jednom kuse. Jakmile uhodila krutá zima, nebo se indiáni museli přesunout, jednoduše wigwam nechali stát tam, kde byl, a šli dál. No a našla jsem, Marku, ještě jednu zajímavost. Wigwam můžeš vidět na vlastní oči i u nás. Jo, v Němčicích u Kolína. Tam stojí dokonce nejvyšší wigwam na světě. Navíc se k němu můžete svést úzkokolejkou. To je trať. Jede po ní vláček. Vláčkem k wigwamu. Ty brďo, to je teda sen. Já beru Piggyho a Justýnu a pojedeme tam o prázdninách na výlet. To teda určitě, no. Takže doufám, že už v tom máš jasno, Marku. I vy ostatní. Wigwam a týpí. A já mám nápad. Namalujte mi, jak si představujete, že to v takovým indiánským táboře v dobách pravejch, divokejch, statečných indiánů vypadalo. Obrázky pak vystavím u Piggyho na webu. Tak pište otázky a malujte wigwamy nebo týpí a mějte se prýma písklatá.

pak si ty sůvočí dí rozložitý průvočí, na slova z pusy člověčí se rají husy do řeči.

0: Čertovská svatba. To, že se čerti ženili, jste už asi četli nebo slyšeli. Ale opravdovou čertí svatbu tu ještě neviděl nikdo. Ve spodním 10. patře pekla sloužil v blízkosti Luciferova doupěte čert Eman. 2 metry vysoký, chlupatý jako opice, nos zahnutý jako sloní chobot, ruce jako 2 chobotnice. Ocas dlouhý, že by si na něm udělal 3 uzly a kopytem uměl vykřesat jiskry, až oči přecházely. Ostatní čerti se ho pro jeho hromotludskou postavu trochu báli a čert Eman jim svou nadřazenost dával také pěkně najevo. Abych pravdu řekl, někdy s ním nebylo k vydržení. Ale Lucifer ho měl rád. Říkal si, až budu starý, to bude nástupce na luciferský trůn. To bude postrach. To bude metla. I samotný Eman na Luciferovo křeslo tak trochu pomýšlel. Jenže všechno dopadlo úplně jinak. Luciferovi občas přinesla oběd nebo večeři sličná čertice Rita. No, tedy sličná. Posuďte sami. Uši odstáté, malý placatý nosík, oči jako 2 uhlíky, jazyk až na prsa, v pase štíhlá jako tyčka a hubené a chlupaté nohy. Samozřejmě kopyto a ocas čertice nemají, podle toho se také velice dobře rozpoznají od čertů. Z našeho lidského pohledu žádná krasavice, ale čertům se velice líbila. A zvlášť Emanovi. Jak ji uviděl, hned studem zčernal. Čerti se totiž nečervenají, jako my lidé, nýbrž černají. A Eman byl vždycky černý jako uhel, jakmile Ritu jen zahlédl koutkem oka. Rita dobře věděla, že je z ní Eman paf, ale nedala na sobě nic znát. Naopak, vždycky mu provedla nějakou tu čertovinu. To potom Eman vždycky jen někde v koutě vztekle prskal oheň. No, ale tak jako u lidí, i u čertů platí, co se škádlívá, rádo se mívá. Jednou se Eman osmělil a požádal Ritu o ruku. Čertice zrovna nesla Luciferovi večeři a jak Eman začal, večeři upustila a ještě si do ní sedla. Ani vsteky nemohla prskat, protože už na tu chvíli čekala přes 50 let. Nejdříve se tvářila, že je překvapená, pak uražená, pak že si to rozmyslí, ale za chvilku už byla svolná a kdyže bude svatba. Eman celý radostí bez sebe jen pořád vyrážel. Lucifer se už nemohl dočkat večeře, v břiše mu kručelo, vstekle vyletěl z doupěte a co nevidí. Jeho večeře je na zemi a v ní svorně šlapou Eman s Ritou. Jak tu spoušť spatřil, zařval, zadupal a spustil.
1: Co to tu provádíte, chlasko čertovská? Nevíte snad, co je vaše povinnost? Kde mám jídlo? Mám hlad!
0: Čertice Rita strachem zdřevěněla, za to Eman si stoupl hrdě před Lucifera a řekl:
1: Lucifere, králi čertovské říše, velice si ti omlouváme za to, co se stalo, ale musíme ti oznámit, že se zde s čerticí Ritou chceme brát.
0: Lucifer jenom něco zamručil na znamení souhlasu, jakože tu omluvu přijímá, ale v duchu si myslel: ty čerte bláznivá, neuvědomuješ si, do čeho lezeš. Od svatby budeš muset tu krásnou čertici jen a jen poslouchat. Načež oznámil, že jim bránit nebude, ale ať už mu konečně přinesou novou večeři. Když se dosyta najedl, slíbil, že jim do týdne vystrojí svatbu. celé peklo se připravovalo na ten slavnostní den. Bába Feranda napekla tolik jídla a dobrot, že už se jí to ani do spíže nevešlo. V den svatby, těsně před obřadem, vyletěli všichni čerti z pekla na zem a prováděli pekelné reje. Začalo se blýskat, hrmět, liják, jako když z konve leje, a vítr skučel ze všech stran. Zkrátka počasí, jako když se čerti žení. Teprve po dlouhé chvíli se vrátili zpátky do pekla. Eman dostal od čertů kamarádů darem železný řetěz a Rita zase rozžhavený pohrabáč. A v té největší díře se potom konala čertí hostina. V čele seděl Lucifer, po pravici Eman a po levici Rita. Na Luciferovo znamení všichni zmlkli, kníže pekel povstal a pronesl slavnostní řeč.
1: Dnes je slavnostní den. V tuto nezapomenutelnou chvíli se čert Eman a čertice Rita žení. Jako nejvyšší vládce pekel jim dovolují od dneška společně žít a přeji jim, aby spolu vychovali mnoho čertovských potomků. Tímto považuji váš sňatek za uzavřený.
0: A dle čertovských zvyků plivl na Emana i na Ritu pro štěstí. Novomanželé se už konečně mohli posadit vedle sebe a začala hostina. 31 dní jedli, 28 dní pili a 31 dní odpočívali. Ptáte se, jak šel život Emanovi a Ritě v pekle dál? Přesně tak, jak Lucifer předpověděl. Rita Emana zapřáhla a Eman nestačil ani lítat. Zanedlouho měli spolu 7 čertíků, jednoho krásnějšího a zlobivějšího než druhého. Rita byla šťastná a Eman ještě šťastnější. A tak to přece má být, ne?

0: To bylo tak dávno, že si to nepamatuje ani váš dědeček, ani dědeček vašeho dědečka a dokonce ani dědeček dědečka vašeho dědečka. Ale praprateta pratety tety praprabáby prabáby báby mojí báby o tom slyšela od svojí báby. Takže této prapratety praneteř to vyprávěla své neteři, která o tom pověděla svojí prapravnučce, ta pak své pravnučce, která to řekla své vnučce, mojí babičce, a ta ten příběh řekla mně. Tenkrát byly jinačí časy. To když tenkrát bylo léto, tak bylo teplo a svítilo sluníčko a děti se chodili koupat do rybníka nebo na plovárnu. Když ale někdy v létě pršelo, tak děti seděli doma a koukali se oknem, jak kapky deště skáčou z nebe na pěšinu a jak venku chodí strejdové s deštníkem a vyhýbají se kalužím. Když pak tenkrát přišla zima, tak napadl sníh a mrzlo a děti se mohly klouzat nebo sáňkovat nebo taky stavět sněhuláky. Tehdy se kočky vůbec nezlobily na myši a myši se vůbec nebáli koček. Jedna myška dokonce bydlela s naším kocourem v psí boudě. Byla to bouda překrásná. Měla ústřední topení a koupelnu a sklep. Jednou byl čtvrtek. Náš líný kocour seděl v křesle a četl si noviny a pilná myška měla už všechno uděláno. Prádlo bylo vyprané a vyžehlené, nádobí umyté, podlaha zametená a myška chodila sem a tam a nevěděla, co si počít. Kocourku, povídá najednou, co kdybychom šli spolu na procházku?
1: Proč ne,
0: řekl kocour a šli. Myška si vzala červené šaty s bílými puntíky a krajkovým límečkem, na nohy si obula boty s vysokými kramflíčky a na ocásek si přivázala velikou mašli. Kocour si vzal proužkované kalhoty a sako a klobouk. Pro jistotu si vzal i deštník, kdyby náhodou pršelo. Moc jim to spolu slušelo. Však také všichni, kdo je potkávali, jim říkali: to vám to spolu pěkně sluší. Chvilku jdou a najednou myška povídá.
2: Moc ti to, kocourku, sluší, ale přece jen ti něco chybí, abys byl úplný švihák. Potřebuješ mít na krku kravatu nebo motýlka?
1: Mňau, kravatu nemám, ale motýlka si můžu chytit.
0: A kocour honem běžel na louku chytit si nějakého motýlka. Zrovna tam seděl jeden na bodláku. Byl krásný, puntikovaný, ale nebyl moc chytrý.
1: Tebe zrovna potřebuju, povídá kocour. Nechtěl bys mi ozdobit krk?
0: Motýl nic neříká, jen kouká a kouká a je z toho celý zmatený.
1: Mňau! Slyšíš, motýle, potřebuji, aby jsi sedl na můj límeček u košile.
0: Ale motýl zase nic neříká, jen se kouká a kouká a je z toho celý popletený. Kocour se s ním už nedohadoval, chytil motýla za křídlo a posadil si ho pod bradu na límeček u košile. A motýl sedí na límečku, nic neříká, jen kouká a je z toho celý zmatený a popletený. Opravdu to není moc chytrý motýl.
1: Podívej se, myško, jakého krásného motýlka mám na krku,
0: chlubí se kocourek.
2: Opravdu je to nádhera, povídá myška. S takovým krásným motýlkem bys mohl jít i do tanečních, nebo na nějaký ples?
1: Taky bych mohl jít do divadla nebo na koncert, povídá kocour.
2: Nebo třeba do Nobel restaurace nebo do drahého pětihvězdičkového hotelu,
0: řekla myška.
1: A taky na svatbu bych mohl jít, řekl kocour.
2: To je ono, kocourku,
0: vykřikla myška.
2: Na svatbu? Ty se musíš, kocourku, oženit, když ti to teď s tím motýlkem tak sluší.
1: Mňau, mnou, to se ti snadno řekne, povídá kocour. Ale koho si vezmu?
2: To nebude žádný problém. Nějaká ta kočka se jistě najde.
1: Možná, že se najde. Jen aby uměla dobře vařit jako ty, Miško.
2: Hlavně, aby byla na tebe hodná, kocourku, a aby nebyla nepořádná.
1: A hezká musí být, povídá kocour. Musí to být hezká kočka.
2: No, povídá zase Miška. Nejdůležitější ze všeho je, abyste se měli rádi. Jak tak Miška a kocour spolu mluvili, pomyslel si ten motýl. Co to se mnou udělali? To snad mám sedět kocourovi na krku a dělat mu parádu? Já tu nikomu nebudu pro legraci.
0: Rozlobil se, pak roztáhl křídla a uletěl.
2: Podívej se, kocourku, uletěl ti motýlek,
0: volala Miška.
1: Však já ho zase chytím,
0: řekl kocour a běžel za motýlem. Ale motýl už byl moc vysoko.
1: Mňau, teď se ale nemůžu oženit, když nemám na krku motýlka ani kravatu.
2: To máš pravdu, kocourku, ale možná, že je to dobře. Třeba by ta tvoje kočka byla zlá a nepořádná.
1: A třeba by ani neuměla vařit, řekl kocour.
2: A taky, povídá Miška, taky byste se třeba ani neměli rádi.
1: A možná, že by byla úplně ošklivá, řekl zase kocour. Míš, Miško, já jsem docela rád, že mi ten motýl uletěl.
2: Já jsem taky ráda, povídá Miška. Vždyť ten motýlek vlastně vypadal docela hloupě.

couří drápky, když honí kapky po oknech. Kočičí fousky do dírky ouský, krok a dech. Šampion Mourek šláp na cancourek,

švih a skok mňáu. Přes potok mňáu, na sloupek hop, do míče kop, start a cíl mňáu, kos a hýl mňáu.

sláva, mňau, hurá, mňau, ať je koček plný dům. Kdo se na nás kočky mračí, ten je pěkný, tululum. Sláva, mňau, hurá, mňau.

Kočičí fousky do dírky, ouský krok a dech. Šampion Můrek šláp na cancourek, moc se lek. Číča je prýma, vylepší klíma ve spolek. Švih a skok, mňau, přes potok, mňau. Na sloupek, hop, do míče. Kop, start a cíl, mňau. Kosa, hýl, mňau. Vyvádíme kočičiny, mňau.

0: letos na přes roky loni. Na švandu jsou šampioni. Miau!
1: Pohádka o lakomé Dorotce. Dorotka byla známá svou lakotou. Nikdy nikomu nic nedala a dokonce ani nepůjčila. Svoje hračky měla zamčené ve velké dřevěné bedně, protože se bála, že by někdo mohl přijít a hrát si s nimi. Starostliví rodiče Dorotce často domlouvali a nabádali jí k velkorysosti, ale všechno bylo marné. Dorotčina lakota se ještě zvětšovala a dosahovala obrovských rozměrů. Děti si s ní přestali hrát a její rodiče se nakonec ze žalu a hanby usoužili. Dorotce to nevadilo a dokonce se i radovala. Od té chvíle bylo všechno její a nikdo jí nepřikazoval, aby si s někým o něco dělila. Jenže jednou, při nedělní vycházce, oslovil Dorotku starý dědeček a požádal ji, aby mu půjčila kapesník. Dorotka se z lakoty celá roztřásla a chtěla odmítnout, ale nakonec si pomyslela, že dědeček je určitě nějaký kouzelník a vykouzlí 10 nových kapesníků, a tak s těžkým srdcem vytáhla svůj čistý a nádherný kapesník a podala ho dědečkovi. Dědeček se do kapesníku ze všech sil vysmrkal, vrátil ho Dorotce a řekl:
2: to je za trest za to, že jsi tak lakomá. Tento kapesník se ti už nikdy nepodaří vyprat.
1: A tak se i stalo. Když Dorotka přišla domů a snažila se kapesník vyprat, nepodařilo se jí to, a protože byla lakomá, pere kapesník dodnes.
3: Tati, kup mi pejska. Nejlepší je štěně. Budu ho brát na procházku třeba 100krát denně.
4: Naučím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení.
3: A teď ještě jednou a pomalu. Tati, kup mi pejska. Nejlepší je štěně. Budu ho brát na procházku třeba 100krát denně.
4: Naučím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení. Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
6: Dobrý večer, děti. Povídáme si o městečku Jankově a zvlášť o Zuzce Všetečné, které se taky říká Zuzka Knoflík. Ale pozor na ta jména. Zuzka Knoflík, tak se jí bude říkat vždycky, protože knoflíky jsou Zuzčina slabůstka, ale Všetečná se už dlouho jmenovat nebude. Proč? Protože Zuzka se bude vdávat. O, tohle tedy byla pro celý Jankov novina. Lidé jen žasli. Cože, Zuzka? To Všetečné knoflíkové třeštilo? A koho si bude brát? O, Honzu Kroužila. Cože? Hrnčíře Honzu Kroužila? Vždyť ty dva se k sobě vůbec nehodí. Honza je takový klidný člověk. Celé dny sedí u hrnčířského kruhu a pořád dokola trpělivě krouží kulaté čbánky, hrnky a talíře, za to Zuzka. Jak se vůbec mohlo stát, že se ti dva domluvili? Tahle otázka vrtala hlavou všem lidem v Jankově. A přitom to bylo docela jednoduché. Jednou v létě na večer si Zuzka Knoflík vyšla ven. Vonili noční fialy, nad zelenými lesy právě plul měsíční úplněk a Zuzku napadlo: ten měsíc vypadá jako obrovský perleťový knoflík, který někdo přišel na modré sametové nebe. Tu kdosi za plotem zahrál na foukací harmoniku. Nejdřív hrál z vesela písničku Červená modrá fiala, pak spustil teskně: vy zelení hájové. Zuzka koukla přes plot a zasmála se. Aha, tady v trávě si hoví Honza kroužil a hraje smutně i vesele. Obě ty písničky se moc dobře hodí takhle na večer, když měsíc jako perleťový knoflík putuje nad zelenými háji a k tomu voní noční fialy. Honza se jenom usmál a zahrál znovu. Zuzka netrpělivě poskočila. Honzo, hraješ hezky, ale pořád stejně. Zkus něco jiného. Proč hraješ pořád dokola jen dvě písničky? A proč ne? Řekl pokojně Honza kroužil. Vždyť den za dnem je všechno pořád dokola. Celý den kroužím dokola na hrnčířském kruhu kulaté talíře a večer zazahraju dokola písničky. Ale Honzo, co to povídáš? Vykřikla Zuzka. Každý den se přece děje něco úplně, ale úplně nového. Kdepak? Všechno je pořád dokola, broukl Honza. Podívej se třeba na ten měsíc, nedala se Zuzka. Každý den ho přece kousek přibude nebo ubude, ale nikdy, nikdy neuvidíš včerejší měsíc, rozumíš? Myslel jsem si, že měsíc je prostě měsíc, ať jeho čtvrt, půl nebo je celý, zamumlal Honza, ale asi se dá na věci kouknout i úplně jinak, jenomže já to nedokážu. Povzdychl si a Zuzka vyhrkla. Já tě to naučím. A začneme třeba s měsícem. Právě před chvílí jsem si říkala, že vypadá jako miska smetany. No to by mě teda nikdy nenapadlo, zamumlal Honza. Žádný hrnčíř nemá takové nápady. Že ne? A já to zrovna slyšela od jednoho hrnčíře. Zvolala rozdůrděně Zuzka, ale Honza pochybovačně zavrtěl hlavou. Určitě to byl hrnčíř. Byl, stejně jako ty. Jako ty den za dnem kroužil na hrnčířském kruhu kulaté čbánky, misky a talíře. Tenhle hrnčíř na rozdíl od tebe rád pracoval dlouho do noci. Líbilo se mu, když oknem dílny nakukoval na jeho práci úplňkový měsíc. To si pak spokojeně broukal. Tenhle měsíc mi vždycky připadá jako bílá miska po okraji naplněná sladkým mlékem. Kouká mi přes rameno a já zas přes rameno koukám na něj a přitom mě napadá, co jsem kdysi slýchal od své babičky. Aby se člověku splnilo přání, má ho zašeptat přes levé rameno měsíci v úplňku. Víš o tom měsíčku? Slyšíš mě? Jestli opravdu umíš plnit přání, splň mi, abych tu pořád nebyl sám. Takhle si hrnčíř zase jednou v noci povídal s měsícem a přitom vykroužil misku. Ráno ho napadlo, že téhle misce, kterou udělal za úplňku, dá barvu mléčně bílého měsíčního svitu. A když byla hotová, měl z ní radost. Pyšně si pomyslel, kdybych ji pověsil na nebe, kdekdo by si ji klidně spletl s měsícem. Tu, kdo si zaklepal na dveře. Do hrnčířovy dílny vešla dívka a zaštěvetala. Dobrý den, pane hrnčíři, jdu koupit nějaké nádobí. Ale náhle se zarazila a vydechla. Jdu koupit tuhle krásnou misku, která se podobá měsíci. No, ta není na prodej, řekl hrnčíř. Škoda, povzdychla si dívka, tolik se mi líbí. Říkám si, jak by jí slušelo, kdyby ji někdo po okraji naplnil sladkým mlékem. Vždyť mléko z měsíční misky by muselo mít obzvlášť lahodnou chuť. Hrnčíři se líbilo, co dívka řekla. Líbilo se mu to tolik, že se zasmál a povídá, ta miska není na prodej, protože tu vám chci dát. Ale to je, jako kdybyste mi dal měsíc z oblohy, zvolala dívka. A proč bych vám nemohl dát měsíc z oblohy, řekl hrnčíř, kterému se dívka líbila čím dál víc. A ona na to špitla, protože bych vám za to musela dát modré z nebe. A proč byste mi nemohla dát modré z nebe? Dívka zrůžověla a zašeptala, tak já se po nějakém poohlédnu. Stejně je to zvláštní. Dnes ráno jsem šla koupit nudné nádobí a místo toho jsem dostala měsíc z nebe a ještě k tomu jsem potkala milého hrnčíře. Tomu se nedivte, zvolal hrnčíř. Museli jsme se potkat. Vždyť já si vás vyprosil od měsíce. No, a co pak je, Honzo? Přerušila náhle Zuzka Knoflík své vyprávění. Nelíbí se ti ten příběh? No, líbí. Nejraději bych tě poslouchal pořád, řekl Honza. Vsadím se, že ty bys dokázala vymyslet o měsíci něco nového každý den. No to tedy ano, přikývla Zuzka. A proč se ke mně otáčíš zády, když se ti líbí, co povídám?
7: Točím se, abych stál zády k měsíci, zabručil Honza, abych mu mohl zašeptat přes levé rameno přání.
6: Jaké? Vyzvídala Zuzka a Honza broukl.
7: Stejné, jaké řekl ten tvůj hrnčíř.
6: A proč ho raději neřekneš nějaké dívce? Zasmála se Zuzka. Proč ho raději neřekneš rovnou mě?
7: Co pak, ty bys tu chtěla se mnou zůstat?
6: Zuzka kývla a Honza se rozesmál. Páni, to všichni v Jankově úžasnou, jakou mám nevěstu. A lidé v Jankově opravdu žasli a nešlo jim do hlavy, jak se ti dva mohli domluvit. A přitom to bylo docela jednoduché.
1: Trubíž trvá. Představte si, děti, že by vaší mamince nebo vašemu tatínkovi rostly z dlaní místo prstů děti. Na každé ruce by rodiče měli 5 dětí a vy byste byli jedno z nich. Z vašich dlaní by zanedlouho také vyrostly prstové děti a ty by pak měli na svých rukách další děti a tak by to šlo pořád dál, až by vznikla jedna obrovská propletená rodina. Trs babiček, dědečků, strýců a tet, synů, vnuků a pravnuků, kteří by rostli jeden z druhého. Vidíte? A takhle nějak to chodí u trubíšů. Trubíši jsou maličká, průhledná zvířátka, která žijí v hlubokých mořích. Kája, o kterém je tato pohádka, žil v moři Šalamounově. Ale považte, hned, jak vypučel z ruky své maminky, už se mu tam nelíbilo. Moře bylo malé a nezábavné, žádné dobrodružství, žádná kultura, za to všude samý trubíš. Kája měl tisíce příbuzných, kteří se od něj nehnuli na krok. Pořád, jako by byli všichni u sebe na návštěvě. Společně jedli a spali, chodili si zaplavat a ustavičně zpívali hodně štěstí, zdraví, protože co chvíli měl nějaký trubíš narozeniny. Kája však měl vlastní, smělé plány. Snil o tom, že uteče do Tichého oceánu a založí si podmořské varieté. Budou mu tam zpívat běluhy a baletit závojnatky. Najme nějakou hodnou chobotnici jako žongléra, sežene kouzelníka a ještě další zábavná čísla vymyslí. Trubíšovo varieté navštíví každý příkop a každou pánev v Tichém oceánu. Všude oslní gejzíry duhových bublin a sklidí bouřlivé ovace. Kája se proslaví, bude moc slavný. A tak jednou, když celá rodina spala, překousl náš trubíš chapadlo, které jej k ní pojilo, a uplaval sám daleko do moře. No děti, nebylo mu lehko. Věděl, že jeho nový život nebude snadný, že bude potřebovat poradit. Proto také nejdřív zamířil k nejmoudřejšímu tvoru Šalamounova moře. Byla to Zéva obrovská. Zéva je mlž, velký jako člověk, těžký jako kůň a starý jako kámen. Leží na mořském dně a zná odpověď na všechny otázky. Trubíš se k ní přiblížil a uctivě se zeptal. Moudrá Zévo, jsem trubíš Kája a odešel jsem od své rodiny. Chci něco dokázat sám, mám velké plány. Mířím do Tichého oceánu a rád bych tam provozoval podmořské varieté. Co myslíš,
8: jednám správně. Dáš mi radu? Zéva zvolna zavřela své obrovské lastury a dlouho se nic nedělo. Trubíš trpělivě čekal, než se lastury znovu rozevřely a Zéva promluvila pomalým, hlubokým hlasem.
0: Trubíš trvá,
8: řekla. A zase se zavřela. Trubíš znejistěl.
9: Počkej, jak trvá? Na čem trvá? Dokdy trvá? To je celé?
8: To přece nemůže být všechno. Ale Zéva už se neotevřela. Bylo to všechno.
9: Ta už je úplně mimo,
8: myslel si Trubíš, když zase vyplul směrem k oceánu. To je taky naposledy, co jsem žádal o radu starou Škebli. Uběhlo pár dnů. Trubíš už minul 300 šalamounových ostrovů, ale do oceánu měl pořád ještě daleko. Byl už hodně unavený a připadal si těžší a těžší a tak se rozhodl, že si najde nějaké bezpečné místo, kde si pořádně odpočine. V podmořské skále našel záhy malou skulinu, do které se schoval a spal tam celou noc, celý další den a ještě jednou tolik. Když se pak probudil, s údivem zjistil, že mu z jeho chapadel pučí 6 dětí.
9: Ahoj, tati, máme hlad.
8: To snad není možné, zaúpěl Kája a nevěděl, má-li se radovat nebo si zoufat. Celý den pak scháněl něco k snědku a dával pozor, aby jeho novou rodinu nezmerčila nějaká nenechavá ryba. Totéž pak dělal druhý den a k večeru mu bylo jasné, že z plány na slavné varieté je konec. Malí Trubíši byli šikovní a roztomilí, rychle rostli a zanedlouho byl Kája dědečkem. Měl 39 úžasných vnoučat. Rozdělili si mezi sebou úkoly. Někteří chystali snídaně, jiní obědy a večeře, další chránili rodinu před nepřáteli. A ostatní se starali o hygienu, vymýšleli, kam se bude plavat a podobně. Kája, jako nejstarší Trubíš, hlídal kalendář. Sledoval, kdy má kdo narozeniny a řídil pak zborové hodně štěstí, zdraví. Trubíší rodina se den co den rozrůstala a Kája si často připomínal proroctví staré Zévy. Jednoho rána mu oznámili, že nejmladší z jeho pravnuků, který se také jmenuje

0: jak Rumcajs kočíroval Sumce. Příští den seděl Rumcajs před jeskyní a pročesával si hřebenem na borůvky vousy. Lesní včely mu mírně kroužily okolo hlavy. Rumcajs přemýšlel, čím dobrým by Volšovečkovi vynahradil trápení se špuntem. Manka zatím krmila z ošatky hejno lesních holubů. Nejste nám tu v lese na nic dobrý, povídá, ale pomějte se. V tom přiběhl mezi stromy tenonký potůček vody a pořád ho přibývalo. Manka uskočila, poplašení holuby se rozletěly a Rumcajs povídá, aby se tak nahoře u Volšovečka strhla rybniční hráz, to by bylo pěkný nadělení. Včera Volšoveček div neusknul v prázdném rybníce a dnes, aby ho tak divoká voda kdo ví kam odnesla. A Rumcajs se rozběhl proti proudu k lesnímu rybníku. Hráz byla celá, ale na vrbě seděl vodník Volšoveček a plakal tak vydatně, že to vydalo za potok. Tak už zaráz, nebo mi vytopíš jeskyni, povídá Rumcajs. Volšoveček smutně popotáhl nosem. Tobě se řekne, neplač, ale podívej se, co se mi urodilo v rybníce. Rumcajs se podíval a zbledl pod vousy. V rybníce leží sumec Holdegrón. Takový sumec byl v Čechách jen jeden. Zalehl rybník od česel až k čepu. Hubu měl Holdegrón širokou jako stavidlo a oči jak mlýnské kameny. No, ty jsi mi krasavec, povídá Rumcajs a přidržel se vrby. A hned ale spustil přísně na Volšovečka. Kdybych byl vodník jako ty, tak bych si pořádně dovedl poradit s každou rybniční záležitostí. Sumce vyžeň a vlesi do rybníka místo něho. A neskusil bys to nejdřív sám? Otočil řeč Volšoveček. Rumcajs se opřel nohama pevně do hráze a spustil na Sumce. Holdegróne, nerad tě tu vidím. Mrskni ocasem a odkormidluj, odkud si připlaval. Sumec pootočil po Rumcajsovi oči a líně hnul ocasem. Udělala se taková vlna, že to Rumcajse i s Volšovečkem popadlo a odplavilo až do lesa k jeskyni. Vítám vás, povídá jim Manka. Jak vidím, dobře jste pořídili. S Holdegrónem není kloudná řeč, řekl na to Rumcajs. Boreď by s rybou byla řeč, povídá Manka. Rumcajs se mrzelo, že takhle dopadli. Postavil Volšovečkovi pod šos vědro, aby jim nenakapal po jeskyni, a sám se zhluboka zamyslel. Za chvíli luskl palcem o prostředníček a sáhl do přítruhlíku pro klubko provazu. Můžeme jít. Odvedl Manku s Volšovečkem k rybníku, podal Mance klubko a zeptal se, dovedla bys z toho provazu udělat pořádnou síť? Manka uvázala provaz mezi vrby jako osnovu, a protože Volšoveček byl malý jako kudlička, podala mu druhý konec provazu a on tou osnovou proskakoval jako člunek. Síť byla za chvíli hotová. Sumec Holdegrón se na to líně díval hned jedním, hned zase druhým okem. Teprve když síť rozprostřeli na hrázi, ušklíbil se velikou hubou.
1: Já, nejdřív byste mě do té sítě museli dostat.

Depak, na toho nic neplatí, povzdechl si Volšoveček. Ale v tom Manka zatleskala a hned tu bylo hejno lesních holubů. Každý popadl do zobáku jeden provázek a rovnou nad rybník. Tam spustili síť na Holdegrona. Holdegron se pocítí trochu ošil a znova. Lámali jste si zbytečně hlavu i prsty. Nejdřív by se musel najít někdo, kdo by se mnou hnul, jen domluvil, pohladil vodník Volšoveček dlaní vodu a ze všech stran rybníka se seběhly ryby. Přijeli pomalí siláci kapři, divoce se přihnali štiky, hladce připluli líni a pak už se čekalo jen na rybí drobotu. Ryb byla síla a každá z nich vzala do huby jeden provázek od sítě. Ale protože se přitom mleli na všechny strany, nemohli síť utáhnout. Sumci Holdegrónovi to až přišlo k smíchu. To by nejdřív to spřežení muselo mít kočího, zehonil se. Kočí je tuhle, křikl Rumcajs, utrhl si ve vrbový prut a skočil z hráze Holdegrónovi rovnou na hřbet. Rybí spřežení v tu chvíli pořádně zabralo a už se jelo strouhou proti vodě. Rumcajs kočíroval. Když dojeli do řeky Labe, zarazil Rumcajs rybí spřežení a povídá Sumci. Plav si kam chceš, Holdegróne, tady je už místa dost. Za dvě neděle na to připlavala s truškou Rumcajsovi do studánky poštovní rybička. Vorvani a jiné velryby po ní vzkazují, že Holdegrón vjel u města Hamburku do moře. A jestli sahal v rybníce od česel až k čepu, není prý ho teď v moři ani od krajíčku ke krajíčku.

0: Pořád bylo horko, Evelince ne. Evelinka byla jako z pavučinky a když kráčela polní cestou, ani prach se jí nezvedal pod patami. Ale jinak bylo vedro kde komu, protože čeho je moc, toho je příliš. I slunce. Evelinka mohla jít jinudy, ale nedalo jí to a dala se okolo studánky. Kdo to tam byl, že tak mlaskal a srkal? Klouček z vlásky jako sláma. Ležel na bříšku a pil, až to čvachtalo. Co pak tolik piješ v takovém parnu, kárala ho Evelinka. Vždyť se zastudíš, vždyť dostaneš zápal. Klouček polkl poslední doušek, utřel si pusu dlaní a odpověděl. Já tak piju, protože abych neměl takovou žízeň. Dobrý den. To dobrý den chytilo Evelinku za srdce. Jak pak se jmenuješ? A kde ses tu vzal? Jmenuji se Ondroušek a vzal jsem se tu, protože tudy chodím domů. Už chodíš do školy? Do školy chodím už od loňska. A jednou jsme se učili, jak vypadá staroměstský orloj. Taky jste se, paní, učili, jak vypadá staroměstský orloj? Nebo vám o něm mám povídat? Povídej mi, co jste se o něm učili. Ondroušek se posadil před Evelínku. My jsme se o něm učili, že se dřív učilo, že orloj smontoval mistr Hanuš, že mu město nařídilo, aby ho vymyslel a že to musí být takový orloj, aby nikde jinde takový neměli. A co to máte na noze, paní? Vy máte zavázanou nohou. Mám na ní takovou bolístku. Ale když mi vypravuješ o pražském orloji, tak o ní ani nevím, řekla Evelinka. A pomyslela si, že ten šátek musí už co nejdříve Francínkovi vrátit. Ondrouškovi to vysvětlení stačilo a dal se znovu do vyprávění. Tak ten mistr Hanuš vymyslel takový orloj, jaký nikde jinde neměli. A taky ho smontoval. Ukazoval nejenom, kolik je hodin, ale taky, který je den a měsíc. A kde jsou na nebi nebeská tělesa. A zařídil, aby každou hodinu chodili po orloji apoštolové, aby smrt zvonila, lakomec potřásal měšcem, marnívec, aby se díval do zrcátka a kohoutko krhal. Jenže město dostalo strach, že takový orloj smontuje i někde jinde, a tak mistru Hanušovi oloupali oči. Jenže mu je oloupali zbytečně, protože se pak ukázalo, že ten orloj nesmontoval mistr Hanuš, ale Mikuláš z Kadaně o 66 let dřív. Evelinka žasla, co všechno si Ondroušek zapamatoval, i když to měl trošku pomotané. Ten orloj funguje dodnes a dodnes ukazuje. A kde kdo se mu chodí divit, protože by nikdo takový nevymyslel, pokračoval Ondroušek. O co, paní, že byste takový orloj nevymyslela ani vy? Paní učitelka se přiznala, že by ho nevymyslela, ani nesmontovala. A proč myslíš, že by ho nesmontovala? Nasupila se Evelinka. Jednak proto, že jste paní, jednak proto, že nemáte pilník, a jednak proto, že se nic hezčího nedá vymyslet, než je staroměstský orloj. Tak víš co? Já do zítřka dopoledne udělám takový orloj, na jaký nepřišel ani ten Mikuláš z Chomutova. Skadaně, paní. Vsadíme se o kytičku jahod, ano? Vsadíme, Ondroušku. Vložila svou dlaň do jeho Evelinka. Ondroušek se ještě jednou napil ze studánky a pak se loudal domů a cestou kopal do kamínku. Druhý den přiběhl ke studánce celý říčný. Evelinka už tam čekala. Máte, paní, orloj? Zeptal se, sotva dorazil. Ovšem, že mám. Ondroušek se rozhlížel udíveně po vůkolí, ale neviděl nic než starou dobrou kopcovinu se zlatými splazy polí, pár huňatých chlumů, svěží úval u studánky, vetkou kapličku na rozcestí a hvozdaté svahy v zářečí. Ale paní, vždyť nikde žádný orloj nevidím. Můj ty světe, ty se špatně díváš, obracela oči v sloup Evelinka. Mým orlojem jsou přece tahle pole, Ondroušku. Čas na něm ukazují květiny. Když se rozednívá, otvírá se na mém orloji modrá čekanka a ukazuje čtvrtou hodinu raní. O hodinu později se rozvírá kvítek hořčíku a šestou ukazuje jestřábník. No jak poznám, že mám jít do školy, paní? V 7 se otvírají pampelišky. V 8 se rozevře šťavel, 9 hlásí pumpava, 10 kolenec a 11 mléč. Ve 12 se zavírá měsíček rolní, v 1 hvozdíček a ve dvě je strábník zední. Každou hodinu se na mém odloji otevřou nebo zavřou některé kvítky, víš? A kdo se zavře? Ve tři, ve čtyři a v pět hodin odpoledne. Opět kolenec, potom pumpava a je strábník okoličnatý. A v šest, sedm a osm? Portulák, mák nahoprutý a denívka plavá. A co když už je tma? To rozkvete v 9 hodin večer, knotovka bílá. Zavírá se ve 2 hodiny po půlnoci. A třetí hodinu raní hlásí silenka nicí, když se zavírá. Tak je můj orloj takový jako staroměstský, nebo není?
1: Není, paní,
0: zamyslel se Ondroušek. Vy nemáte na orloji apoštoli. Evelinka se pousmála. Ty nevidíš, že místo apoštolů běhají po mém orloji myšky, koroptve a křepelky? Že na mezích panáčkují zajíci a křečkovi? Že v pšenici se mi prochází sisel? Na mateří doušku, že usedají bělásci, modrásci a perleťovci? Ač miláci a sluníčka sedmítečná? Žávu u studánky, slepíše a užovku si taky neviděl? A to ani neříkám, že nad mým orlojem zpívá skřivánek, místo aby cinkal kostlivec, místo kohouta mi pokrhají bažanti a místo marnivce se v zrcadle studánky schlížíš den co den ty a piješ, až to čvachtá. Ondroušek se na Evelínku okouzleně díval, ale chtěl se mu ještě trošku se s ní přijít.
1: On ten orloj je hezký, paní. Jenže se v něm vyznáte akorát vy. A teď trošku i já. Ale lidi mu rozumět nebudou. Co pak vidí, v kolik hodin se rozvírá čekanka nebo pampeliška?
0: Jejich chyba, pokrčila Evelínka útlými ramínky. Ale co pak oni vědí, co ukazuje staroměstský orloj? Ani hodinu na něm nerozluští, ani datum. Ale i to je jejich chyba. Jsou o to chučí, nemyslíš?
1: Myslím, paní, že vám natrhám ty trávnice. Teď už se zavírá hvozdíček.
0: Evelinka se posadila na polštářek z doušky mateří a Ondroušek se dal do česání trávnic. Ty jsou totiž ze všech jahod nejsladší, nejčervenější a nejvonavější.

0: Až jednou takhle budete mít čas a nebudete mít opravdu nic na práci, jděte na nejbližší nádraží a vejte si na výlet do Nejde dále. Musíte jet osobním vlakem, čím osobnější, tím lepší. A pojedete přes Důvěřov, Vejtahy do Samochval. V Samochvalech vystoupíte a sednete si na autobus. Ten pak jede přes Horní Dedál, pak přes Dolní Dedál a potom přijede do vesnice, která se jmenuje Nejde dál. No a i kdybyste chtěli jet dál, tak v Nejde dáli už dál jet nemůžete, protože ta vesnice se jmenuje Proto Nejde dál, protože tam už ta silnice dál nejde. A proč? No, jinu, protože tam na jednou místo silnice je náves. Ale ta náves, to není taková prázdná náves, jako bývá na vesnicích. To je vlastně jeden jediný veliký pomník. Taková, řekl bych, skamenělá silniční nehoda. Nejdřív vás upoutá veliký bík, který stojí na zadních nohách a předníma nohama zezadu se opírá o ramena takové stařeny, která je velice vyděšená. A kousek dál je párek docela hezkých mladých lidí svázaných provazem dohromady jako do otýpky. Pak je tam několik ovcí, několik telat, pes, kohout, asi tři husy a pár housat. A to všecko je jako z kamene vytesané a pod tím je z květin vysázený nápis, který se čte Fim Farum. Fim Farum. Hned za pomníkem je kovárna. A v té kovárně to všecko začalo. Před dávnými lety tam bydlel kovář. A ten kovář měl ženu a ta žena byla mladá a velice hezká. Tenkrát vesnice Nejde dál patřila ještě knížeti pánu, kterému spravoval celý majetek jeho první lokaj. Tenhle první lokaj byl docela pohledný chlapík. Ne, že by byl pěknější než ten kovář, to ne. Jenomže nebyl tak umouněný a nepotil se, protože nepracoval se žhavým železem blízko ohně. Chodil si v krajčičkách a brokátku s tenkou hůlčičkou z daleké ciziny. Mladá, hezká, ale hloupá ženská někdy nepozná, v čem je čeho cena. A tak si ta kovářka za zády svého muže začala s tím vyfintěným prvním lokajem. A jak to tak na světě bývá, čím víc se ta kovářka s tím prvním lokajem milovala, tím víc jí ten kovář stál v cestě. Jak prej to zaonačit, aby kovář nebyl? Nech prej to na mě, povídá první lokaj. A šel za knížetem pánem. Počkal si, když byl kníže pán v náladě a začal mu syčet do ucha. Ten kovář, jasnosti, má takové divné řeči. Tak všechno kritizuje. Nic mu není recht. Má takové divné myšlení vašnosti, totiž jasnosti. Zkrátka dobře, měl by se nějak preventivně potrestat. No když to říká on, náš věrný první lokaj, tak toho kováře potrestáme. No nejlépe jasnosti by bylo něco pod trestem smrti mu uložit, něco, co by nemohl vykonat, a pak ho za to potrestat. Ale co? Třeba, aby za jednu noc ukoval řetěz, kterým by se dal zámek vaší jasnosti třikrát obtočit. No, do rána to neudělá a bude za trest viset.
1: Velice dobré a velice vtipné.
0: No tak to sepsali, opatřili pečetí a první lokaj s tím uháněl ke kováři. Když mu to přečetl, žornul okem po kovářce, které to v koutkách hrálo při pomyšlení, že už zítra ráno bude vdovou. Náš kovář vzal tušku a papír, kouk se, kolik má materiálu, pak si to spočítal a viděl, že ten úkol je nemožný, že řetěz do rána ukovat nemůže. A tak se svými starostmi svěřil své ženě. Co prej by mu radila? Jak z toho ven?
1: To se ještě ptáš. Jak z toho ven? No, než by tě veřejně oběsili, než bys takovou veřejnou ostudu své ženě udělal, tady máš provaz, jdi do lesa, oběs se sám.
0: U kováře se nechtělo. Ale spočítaný to měl. Úkol se udělat nedá. Už se viděl před tribunálem, už se viděl, jak ho vezou, polešení vystupuje a pak si řekl, když to má být můj osud, vochlup dřív, anebo vochlup pozdějc. Vzal provaz a šel do lesa. A chodil a chodil a hledal větev, na které by se pověsil. Tadle se mu zdála moc vysoko, tadle se mu zdála moc tenká. No to víte, každý člověk ten svůj konec odkládá, jak může. Až konečně našel takovou, že už se vymlouvat nemohl. Udělal smyčku jako na telátko, poroztáhnul a dává si ji kolem krku. Hej, co to tady je? A proti němu stojí nádlesník, kterého tu v okolí nikdy neviděl. A hned se pustil do kováře. No, cože on si vlastně myslí? Cože to by bylo za les tady, kde by visel vysatec? No a co on vůbec je za chlapa? Jakmile mu někdo pro vás do ruky podá jako berande a chce se pověsit. Co pak se lidi sebevražděj jenom proto, že hned nemají úspěch? A mluvil a mluvil, mluvil jako kniha. Jenom jedna věc byla divná, že občas, když se moc rozmluvil, tak mu z uší plamínky vyšlehly a byla tak trošku cítit síra. Aby to tak byl čert, myslí si kovář.
1: To je dost, že jsi to poznal, povídá ten nádlesní. A když už to víš, tak ti taky povím, proč jsem se tě ujmul. Máme v pekle plný kotle takových slabochů, jako seš ty. Pro tebe už kotel žádnej nemám. To ti rozčistím řetězem pomůžu. Běž domů, řetěz bude.
0: To řek a vylít asi tak půl metru nad zem. Rozsvítil se, jak žárovka, a povídá, no, teď abych tě rozesmál. A začal se točit a točit, až se celý les rozsvítil, lítali z něj jiskry, jako když mamutí bruskalí, že ocelovou lomenou hřídel. No, ne, že by se to kováři moc líbilo, ale smát se musel. A smál se ještě celý týden, když viděl, jak se první lokaj divil, že ten řetěz do rána přece ukoval. A kníže pán mu dokonce poslal 1000 dukátů. Ale pak ho smích přešel. První lokaj si zase vyčíhal, kdy měl kníže pán zase náladu a začal syčet jako had. Kovář se jasnosti holedbá, že všechno dokáže, že by se jeho jasnost kníže pán sám prej od něj mohl učit. A tudle prej ho někdo viděl, ani to nechci říct jasnosti, jak si před zámkem odplivnul. No zkrátka a dobře, ještě toho dne první lokaj četl kováři divnou objednávku. Za jednu noc kovář vodu z řeky do zámeckého parku přemístí. Za to obdrží 1000 dukátů. Nesplní-li, dostane provaz. Bim ho. Kovář se zasmušil. Ale kovářka se radovala. Zítra budu vdova, hola, hej. A když se jí kovář o radu ptal, dala mu ji. Než veřejnou ostudu, ať si tedy kámen kolem krku uváže, jde se utopit. Víte, mužský, to je divnej národ. Když věří své ženě, tak neprokouknou, co by každý jiný osel prokouk. A tak kovář se sebral a šel k vodě. Přišel k řece a kouká, kde by jaký valoun našel, že by si ho dal kolem krku, až blunknul tam, aby už měl po starostech. Co pa tu hledáš? Proč parači nejdeš na pivo? Ozvalo se z vody. A hele, tamhle za rákosím kouká z vody mokrá hlava, hovoří. Pro pána vodník Čochtan, to mi ještě scházelo. Počkej, počkej, neutíkej, povídá ta mokrá hlava a začne se přibližovat. Pár kroků do břehu se vynořila víc a už se brodí ven celý vodník. A jak tak leze ven, hned osýchá, jenom z šosu mu voda kape. Kvář by utek, ale nemůže. Noha se mu propadla do bahna a ne ji vytáhnout. Tak Čochtan si ho obejde, prohlídne si ho a hned ví, oč jde. Tak koukej. Jestli se chceš utopit, tak jinde. Já dušičky pod hrníčku už dávno nedávám. A abys mi tu nafouknutej utopenec pořád se rejdil, na to už nemám žaludek. Zachytíš se mě někde pod kořenem a budeš kazit vodu. Bude se to teďka tady všecko třít a jak ten potěr k tomu přijde, aby dýchal hnilobu. Dost škody nadělaj papírny a továrny. Ještě ty bys mě tady scházel. A co tě to tak popadlo? Mladej, silnej. A svět tě netěší.
2: Inu, těšil by, kdyby...
0: No, kdyby co? No a kovář se tedy Čochtanovi svěřil. Podívejme se tak vodu z řeky do parku. Za jednu noc nanosit safra, safra, to je nějaká tvrdá norma. No ale když už ti čert pomohl, tak to ti vodník musí pomoct taky. Když už pro nic jinýho, tak protože jsme oba Češi a že jsme oba z tradice proti vrchnosti. Hele, vlez si mě tadyhle na záda, no, musíme proti proudu tamhle k hornímu mlejnu. Vytáhl kováře z bahna, posadil si ho na záda a šel s ním do vody. Když byl popás v řece, povídá Čochtan, resl sem a resl tam. A jen to řek, vyrostl mu pod šosama s odpuštěním šroub. A ten se začal točit a točit a už si to šupa jedili proti proudu, jen se voda pod Čochtanovým pupkem rozstřikovala. Za chvíli byli u horního mlejna. Čochtan zarejdoval takhle pod hlavní stavidlo a povídá, hele, dávej pozor, já teďka jdu tamhle dolů zacpat šlajsnu a nadzdvihnu jez. Až na tebe zahoukám, ty vytáhneš tohle stavidlo a pak utíkej, utíkej, ale rychle. Až voda se přeleje a poteče rovnou do zámeckého parku. To dořek, nastartoval se a frčel ke šlajsně. A netrvalo to dlouho, a už bylo slyšet houknutí. Kovář zabral, vytáhl stavidlo a uháněl domů. Ještě když si lehal, tak se musel smát, jak tomu Čochtanovi se ten šroub vrtěl s odpuštěním tedy rovnou pod šosama. A smál se i druhý den, když se koukal, jak první lokaj, kalhoty vyhrnutý, brouzdá se parkem ke kovárně a v pěkném koženém míšku nese 1000 zlaťáků od jeho jasnosti. Jeho jasnost už byla stará jasnost a už jí to v hlavě povážlivě kornatělo. Toho ten první lokaj uměl využít. A když zase jednou kníže pán měl náladu, začal mu hučet do ucha. Ten kovář neví, co by roupama dělal jasnosti. On sice umí kovat, ano, ano. On sice umí přelejt vodu z řeky do parku, ano, ano. On umí moc, ale jasnosti, on za to moc vydělává. To kazí v nejde dáli morálku. A tudle prej věrohodnej jeden lokaj slyšel od jinýho, ještě věrohodnějšího lokaje, že kovář kašlal směrem na zámek. Ale, no ale jak ho, ale potrestáme, když všecko umí, a ještě nakonec mě to zase bude stát peníze. A jeho jasnost už se skoro začala zlobit. Fimfárum jasnosti, fimfárum ale neopatří, povídá první lokaj.
1: Cože on to plká, cože?
0: Fimfárum jasnosti, fimfárum.
1: Co? Co to je? Fimfárum.
0: No právě, že nic jasnosti. Ani já nevím, co to je fimfárum. Takže ať přinese, co přinese, můžeme říct, že to fimfárum není a pověsíme ho.
1: On má ale nápady. Fimfárum, šmik a bude vyset.
0: A jeho jasnost se tak bavila, že usnula. Tentokrát si kovářka s lokajem libovali. Fimfárum kovář nesežené. A bude času na milování. Chudák kovář prolistoval všecky slovníky cizích slov. Finesa, finiš, finitní, finta, fiola, fistule, fiveocklok, až k fyskultuře, ale depak flagelanta i flažolet to našel, ale fimfárum nikde. A když si ženě postěžoval, no, tak však víte, co mu řekla. Tohle, že nepřinese samo sebou, tak ať si veme tamhle pušku a ať se radši jde do lesa a zastřelit sám, než aby byla ostuda s popravou. To už ale kovářovi to začalo vrtat hlavou. Oběsit mě poslala, utopit mě radila a teď mi dává flintu. V hlavě se mu to kutálilo sem a tam, až došel k řece. Měsíček svítil a na mělčinách to šplouchalo, jak se ryby třely. Hřbetní ploutvičky se v měsíčku blištily a jen se nad vodou tetelily. A nad tím vším sedí čochta na vrbě a usmívá se. Prst na rtech kýve na kováře a šeptá tiše, tiše. Řekou proudí láska. Chceš mi něco?
3: Fimfárum chci.
0: No počkej, jestli chceš takovýma slovama ryby plašit, ty nemehlo.
3: No nechci plašit. Ne, fimfárum chci.
0: A kovář se mu zase svěřil.
3: Fimfárum?
0: No co by to mohlo být, to neznám. To mě samotného zajímá.
3: Čerti vědí, co to může být.
0: No vidíš, když čerti, tak čerti. Ty jednoho znáš, tak se ho zeptej.
3: A kde ho najdu?
0: No počkej, jestli dnes pátek, tak hraje v tom zaříceným mlejně Mariáš těma strašidlama, co tam mají službu.
1: A poněvadž pátek byl, kovář tam čerta našel. A jak je pak dlouhé fraky, hned se mu svěřil, co má obstarat.
3: Fimfárum, ti dát mohu, ale nikoliv zadarmo. Dáš mě za to fimfárum, počkej, 3 zlé duše mi dáš. Platí?
4: Já potřebuju 3 exempláře do pekla na výstavu pro dorost.
0: Kovář povídá, 3 zlý duše, tolik zlých lidí neznám.
4: Ha, ha, ha, ha. Protože jsi idealista. A já si je vyberu, až je poznáš. Tak co, platí?
3: Platí. Tak pozor. Tohle to je fimfárum.
1: Povídá čert a přitom vytáh z holinky proutek jen o chlup tenčí než ta nejtenčí rákoska a hned pokračoval.
3: Je jenom jedno na světě, čili unikát. Tak podívej se, vezmeš fimfárum a takhle jim švihneš. A všecko, co se hýbe, stuhne a znehybní jako na obrázku. Nehne se to, dokud nešvihneš po druhé, to si pamatuj. A teď běž domů a tiše vylez na půdu na seknici. Ale tu pušku tady nech v lese, tu sebou domů neber. Jakmile uslyšíš svou pušku štěknout, koukni se dírou od suku dolů do seknice. Tak si myslím, že to fimfárum budeš moc hned vyzkoušet. Pšouklo to a čert byl pryč.
0: Kovář opřel flintu o strom a šel domů. Vylezl na půdu a přemýšlel, ten čert má něco za lubem. Ale co? A v tom z lesa zalehla rána. Pohlase to byla jeho vlastní kulovnice. A hned se dole v seknici rozsvítilo. A bylo slyšet kovářku, jak se směje a hlaholí, ale ještě jeden hlas se smál a hlaholil, hlubší a ne neznámý. Kovář koukne sukem a vidí ve světnici svou ženu, jak se objímá s prvním lokajem a jak oba tancujou a libujou si. Ta se nám to dneska daří, konečně je po kováři. A tancovali jako zběsilí. Kováři se udělalo červeně před očima, trošku mdlo a ve vteřině mu bylo jasno, co tak dlouho nechápal. Tak vy takhle, za mými zády, povídá. Vezme fimfárum a švih! A kovářská první lokaj znehybněli, jako když utne. Stáli ve světnici s nohou tanečně pokročenou, s tváří rozjásanou, ale jako z kamene, jako ze žuly.
1: Tuž kovář se běh z půdy a popad hřemen a pěkně do nich začal mydlit. Kovářka, nekovářka, lokaj, nelokaj, hlava, nehlava.
0: A když se hřemen roztřepal, popad koště. Matka mladé kovářky se probudila, slyší rány a jde se podívat, co se děje. Držela dceři a lokajovi palce. A tak se pustila do kováře a chtěla párek bránit. Kovář vezme finfárum až vych a baba stuhla, jako když přimrzne. Tak to koště kovář o tu babu dodělal. A pak ze žalu i z únavy přišla na něj mrákota, sedl si za stůl, podepřel si hlavu a usnul. Ráno se probudil, umyl, nasnídal, oblékl se do nedělního, kovářku s lokajem nejdřív pěkně provazem omotal, vzal finfárum a švih a hejbejte se a pěkně přede mnou a hybaj. A tak je obživle hnal před sebou, aby je ukázal celé vesnici pro výstrahu. Jenže na návsi málem by je byl ztratil. Pasáčkové jako každého rána vyháněli dobytek a husy na pastu a tam se to najednou všechno srazilo a semlelo. Lokaj toho chtěl využít a už se vyvlík, stará baba začala křičet a splašila bejka. Ten se vzepnul na zadní nohy, také zezadu se jí opřel o ramena, do toho vlítly ovce a husy a v tomhle chumlu kovář už nevěděl jiné rady, než že popad finfárum, švih! A všecko stuhlo, jak to bylo. No to se ví, celá vesnice se seběhla, ale také, kde se vzal, tu se vzal pan nádlesní, o kterém jenom kovář věděl, že je čert. Odved si takhle kováře do kovárny a že prej si jde pro honorář za finfárum. Že prej si vybral ty tři zlé duše. Toho lokaje, kovářku a paní tchýní. Aby kovář švihnul a on, že už se postará, že už si je odvede. Trestat to můžu, pomyslel si kovář. Ale na duši právo nemám. Nikdo nemá právo na lidskou duši. No tak chvíli dělal, jako když přemýšlí. Zatáh jednou, zatáh dvakrát za měch a když vyskočily plamínky v ohništi, šup, a hodil finfárum do ohně. Zasyčelo, zasmrdělo a bylo po něm. A zrovna tak pan nádlesní, jen toho smradu zbylo po něm víc. Na návsi mezi tím vypukla panika. V té chvíli totiž, co pan nádlesní se měnil v obláček síry, všecky ty tři znehybnělé postavy najednou skameněly. Lidi se lekli a utíkali a volali Pětran do čepice. Drželi se za hlavy a rozprchli se všemi směry. Když tohle kovář viděl, hodil si ranec přes rameno a pěkně, tiše, zadem přes zahrádku, kolem Čochtanovy vrby do lesa. A už ho nikdy nikdo neviděl. Alespoň ne v Nejdedáli, kde po něm zbyl ten podivný pomník. Ale byl prej viděnej na Milevsku. Prej se tam oženil s docela hodnou ženskou a ta prej složila písničku, která se dodnes na Milevsku zpívá.

0: Co sypeš? Kam sypeš?
1: Jakože už jsem přišustil.
0: Jak přišustil? Nechápu.
1: No, zkrátka jako, že už jsem tady a jsem připravený, že budeme vyrábět poličky a řetězy z listu a zvířátka z kaštanů a všecko, všetřičko, co jsi zna vymýšlela a nebudu přitom dělat obličeje a budu celou dobu hodný.
0: Co se to, tento noc s tebou stalo?
1: Nic se nestalo. Utekl jsem sově hedě. Chtěla, abych počítal.
0: Abys hepčíkal?
1: Ne, počítal.
0: No, a vždyť to říkám, abys to, ten, po tento.
1: No, abych počítal.
0: Ty se sem jdeš schovat?
1: Ale ne. Já sem jdu pracovat. Na něčem užitečném.
0: No tak to jo. Tak si, Růžovko, vezmi si tady tento noc ty gumáky a alou na zahradu.
1: Ne, ty chceš jít ven s alounem? Aloun na zahradu? Kdo je to aloun?
0: Jaký aloun?
1: No říkala jsi, že chceš, já nevím, dát nějakého alouna na zahradu?
0: Ne, říkala jsem alou na zahradu. Jakoby ses přesypal, nebo přišustil, nebo jak tomu říkáš, na zahradu.
1: Abych já se přešustil.
0: Jakoby se, no, a rychle, alou, šup, šup.
1: Je tam zima. Já bych tedy radši něco jako vyráběl tady.
0: A dost, Piggy, už jsem řekla. Dnes se půjdeme pokochat pod zimní zahradou. Můžeš si půjčit mou šálu, jestli je ti zima.
1: To kouše.
0: Co pak je šála, pejsek? Ještě řekni, že štěká a vrtí ocáskem jako pes Egon.
1: To by se mi líbilo. Mít šálu, která by štěká. Pozor, Piggy, tamhle letí heda. Schovej se rychle do domečku. To by bylo.
0: Ale Piggy, konec řečí, jde se ven. Je třeba, abys věděl, co roste v přírodě na podzim. A vůbec. Naposledy si na zahrádce byl někdy v létě.
1: To není pravda. Tuhle si mě tam odtáhla. Tuhle jsme tam šli po návštěvě u Huga.
0: Hugo, ne Hugo. Jdeme. Navíc potřebuji schrabat listí. Cestou si tě trošku vyzkouším. Takže, co se děje na podzim se stromy?
1: Tak to vím. Já už si myslel, že po mně budeš chtít něco z těch svých domácnostních knih, ale co se děje na podzim se stromy, to vím, to je jednoduché. Na podzim stromům opadává listí.
0: A dál?
1: No, stromy opadají. A na jaře jim narostou nové listy, to je všechno.
0: Ano, listí na podzim opadá.
1: No ale to jsem říkal.
0: Neřekl jsi, co tomu předchází a proč opadá. A takové věci si musíme vysvětlit.
1: Aha.
0: Takže, opadání listoví předchází to, že listy pomalu schnou a zbarvují se do nejrůznějších barev. Žluté, oranžové, červené a bledé, totiž ty hnědé a do různých barevných odstínů. Listů se stromy zbavují proto, že potřebují přežít dlouhou stínu, totiž zimu. No, bez listí se jim lépe šetří energie.
1: Jakože stromy svítí žárovkama? A přes zimu musí svítit my?
0: Ale stromy nesvítí, ale k životu potřebují sílu a síla je taková energie.
1: Oho.
0: Přes zimu stromy musí odolávat mrazu a tak svými silami svetřík. Totiž šetří. No, když listy schodí, nemusí posílat výživu až do listů a tak svetřík. to zase šetří tedy, aha. No, jsem chtěla říct samozřejmě, šetří. No, a dnes si ukážeme, které stromy se právě na podzim zbarví nejvýrazněji. Uh-huh. Můžeš si sezbírat jejich listy a pak si z nich něco vyrobíme.
1: Mám list. Jo, je velký jako lopatka. Co to je za strom?
0: Lavor. No jistě, že lavor, totiž ten javor jsem chtěla
1: javor.
0: Říct.
1: Javor, no, to se dobře pamatuje. Javor, ty vor, on vor,
0: co?
1: Ty
0: co?
1: Vor,
0: co? Pěti, co?
1: Vor, javor,
0: co? Javor, co? Javor, no. Ty máš vor?
1: No,
0: ale na vor teď není čas. Za chvíli bude na řece led. Žádný vor, nic vor.
1: Ale ne, ten javor. Takže je to jasné, tohle je list z javoru. Je hodně, hodně barevný.
0: No, ano, ano, pravda. Javor.
1: Javor.
0: Proč to neřekneš hned?
1: Ale já jsem říkal javor.
0: No, Piggy, ale pastva pro oči není jen to vorvaňové, totiž to javorové listí. Jsou tu i další stromy. Věděl bys, jaké? No, to jsem si mohla myslet. Místo, aby ses na naše společné hodiny zahradničení a domácnostních prací připravoval, děláš vykotlaniny.
1: Co?
0: Vylomeniny ty jeden.
1: Já chtěl dělat užitečné předměty a nechtěl jsem, abys mě zkoušela ze stromu.
0: A já tě neskouším, já tě čučím. Učím tě, Piggy.
1: To je, že mě každý jenom pořád učí. Jo.
0: Ale nepovídej. Tady kachna cepijaristka. Totiž specialistka. Ano, specialistka se ti věnuje, aby z tebe byl zvětralec. Totiž vzdělanec, Piggy. A ty ještě tento nonc. Tak se soustřeď.
1: Jsem mohl zůstat u Sovy Hedy.
0: Poslouchej a dívej se. Začneme třeba tady. Podívej se na ty podlouhlé, štíhlé místečky. Totiž lístečky. Mají zubaté okraje jako pila. Tohle je škumpa ocetná.
1: Škumpa. Ty si ty názvy vymýšlíš, Justino.
0: No dovol.
1: To zase no, popletla.
0: Já, škumpa ocetná. To je listnatý okrastný hrom. Totiž strom z čeledi. No, řekni, Piggy.
1: Nevím.
0: Z čeledi ledvinovníkovitých.
1: Jo.
0: Jeho listí se na podzim zbarvuje do výrazných oranžovo-červených odstínů. Pochází ze Severní Ameriky, kde místní indiáni používali její dřevo pro výrobu čeho? No?
1: To mám vědět? Nočníčku? Nevím.
0: Dýmek. No, dále používali škumpu při zpracování kůží. Co s ní dělali?
1: Říkám, že nevím.
0: Barvili s ní kvůli jejímu výraznému červenému barvivu. A pro co jí ještě užívali?
1: Ještě ji užívali, asi. Když ji užívali, tak ji užívali. Já nevím,
0: no,
1: užívali.
0: Velmi správně, Piggy, velmi správně. Užívali ji, takže pro léčivé úterý.
1: Cože?
0: Totiž účely, pro léčivé účely, tak.
1: No, takže tahle škumpa, no, léčivá.
0: Ano, ale nejsou kléčivé.
1: No,
0: léčivé všechny její druhy. Škumpy je více druhů a jedna z nich se jmenuje i škumpa zákeřná.
1: No.
0: A ta léčivá není vůbec, právě naomak, totiž naopak.
1: Aha. Takže na škumpu pro jistotu radši pozor.
0: Pokud nějakou rostlinu nebo třeba houbu neumíš bezpečně poznat, musíš si dát pozor vždycky.
1: To je jasné. Tak Já si tady z té škumpy vezmu jenom tady ty listy. Jo, pane, jo, to je barva. Ještě mi chceš ukázat nějaký další strom?
2: Samozřejmě. Podívej se třeba tady.
1: Jo, to je stromisko.
2: A to není strnisko.
1: Stromisko.
2: To je buk lesní.
1: Jo, to je ale obrovský strom.
2: No to je. Buk lesní je velký opadavý listnatý strom z čeledi bukovitých. Může vyrůst i více než 45 metrů.
1: Jo.
2: Jeho plody jsou? No, Piggy?
1: Bukvice.
2: Správně, poklice. Totiž ne, bukvice, samozřejmě bukvice. Buk je po Evropě velmi rozšířený a je považován za jeden z nejkrásnějších stromů. Někdy se mu říká také, no jak, Piggy?
1: Buk... lesní, já nevím.
2: Král stromů.
1: Jo, jo, je to král. Vždyť má i korunu, viď? A jakou?
2: Listy buku mají oválný tvar a také jsou na krajích trošku hubaté. Zubaté. Na podzim se zbarvují do hnědožluta.
1: Jo, a tady ten strom?
2: To je dub červený. Zrovna teď je vidět, proč dostal takové jméno.
1: Některé ty listy jsou úplně zářivě červené, viď?
2: Ano, ano. To je jejich typické podzimní zbarvení. Dub červený je listnatý strom z čeledi bukovitých. Původem je ze Severní Ameriky. Stejně jako buk. Může být vysoký až 40 metrů a můžeš najít dub, který je starý až 500 svět. Totiž let. Dubové dřevo se často využívá například k výrobě nábytku. U nás je velice rozšířen. Najdeš ho snad v každém dárku, tedy parku. Jeho listy jsou takové střapaté.
1: Jako by je někdo okousal.
2: Každý list je rozdělen do laloků. Říká se tomu lalok, Piggy. A každý ten lalok je zakončen třemi špičkami.
1: Já myslím, že to vypadá, jako by chodil po lese kouzelník a dělal s těmi barvami kouzla, jako pěr, viď?
2: Ještě pojď sem. Ukážu ti ještě jeden barevný stromek. Tohle je ambroň západní.
1: Ambroň. Jak to, že pleteš skoro pořád všechna slova? A přitom říkáš takhle složité názvy a v nich se nepleteš.
2: No dovol, já se přece nepletu vůbec nikdy. No takže, ambroň, ambroň západní. Ty všechno spleteš, růžovko, já nikdy. Ambroň je to náramně zajímavé. Je to nejen krásný, ale prý i léčivý strom. Má v sobě hodně cenné a vonavé pryskyřice. Je velice starý, prý až 55 milionů let.
1: Tenhle strom je tu 55 milionů let.
2: Tenhle ne. Na světě rostou tyhle stromy už 55 milionů let. Strom zahyne a nový vyroste a rod se udrží.
1: A jak to, že se neudrží všechny rody stromů a rostlin a zvířat a všeho na pořád?
2: Protože se mění prostředí, ve kterém ty rody žijí. Živočichové a rostliny, které se umějí přizpůsobit novým podmínkám, přežijí. A ty, které to neumějí, zmizí.
1: To je hrozné.
2: To je přirozené, Piggy. Hrozná je jiná věc. Dřív ty podmínky měnila příroda. Dnes už ty podmínky mění člověk. Proto je vymírání druhů daleko rychlejší než kdykoliv předtím.
1: Takže lidé přírodě na planetě Zemi ubližují?
2: Rozhodně ano.
1: Proč?
2: Protože je pro ně důležitější, aby měli peníze, než to, jak vypadá jejich svět.
1: Ale děti, které nás poslouchají, už budou zemi pomáhat, viď?
2: Myslíš, že by mohli?
1: Mohli. No, ale musí na to být připravené, víš? Musí rozumět přírodě a o světě kolem nich musí hodně přemýšlet a musí se umět taky mezi sebou dobře domluvit. A musí vědět, že aby mohli napravit to, co zpackali lidi před nimi, musí toho hodně vědět.
2: A budou k tomu potřebovat i počítání?
1: No, já myslím, že taky. Že se zkrátka všichni musíme pořád hodně učit, protože pořád je co poznávat, viď?
2: Přesně. Například tady. Ambroňové listy. Listy ambroně mají taky laloky, takže jsou takové cípaté. A teď na podzim, jak můžeš vidět, se zbarvují do výrazné tmavočervené až vínové larvy. Barvy, no.
1: Podívej, jaké jsem se sbíral krásné listy. Nejradši bych si je někde vystavil.
2: S tím ti mohu samozřejmě pomoct. Tak pojď, vrátíme se zpátky a uděláme to.
1: To byla krásná procházka, Justino. Děti by se taky měly jít podívat na tu barevnou nádheru.
2: Děti si určitě najdou nějaké obrázky na internetu, jak přesně vypadají ty listy, o kterých jsme dnes kulili. Totiž, ale mluvili, jsem chtěla říct.
1: Javor, škumpa, buk a ambrož.
2: A ambroň.
1: Ambroň.
2: A pak kdo tady co plete? Aha, no, víš, figy,
1: víš co? Hele, Justino, já jdu teď zpátky za sovou. Došlo mi, že když budu chtít pomoct zemi, musím toho hodně vědět. A já těm počtům zatím nerozumím. Tak na tom musím zapracovat. Děkuji, Justino.
2: No, Piggy, a ty listy mi tu necháš, co? No, to nevadí. Vezmu je k sobě a až ten růžovka zase při... Co to říkal? Při šustí? No, listy šustí. Růžovka šustí. Šustí taky, no, to se povedlo. Tak s ním zase něco hezkého vyvedeme. No, to je to chytrý kluk. To mě tedy dnes překvapil. No, pometlo jeden...

0: básničku.
1: Užovka se, milý drazí, celý život jenom plazí.
2: Užovky jsou bez nohou, zatančit si nemohou.
0: No a teď ještě jedno.
1: Užovka se, milý drazí, celý život jenom plazí.
2: Užovky jsou bez nohou, zatančit si nemohou.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Čas se letnou o škole. Maničko.
1: Ano?
0: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
1: To teda nevím.
0: Kost je pro psa a škola pro kočku.
1: Prosím tě, co ti tak vadí na škole?
0: Maničko, všechno. Všechno. Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky. To byly časy.
1: Jaké?
0: Krásné. Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik vítal štěkotem. A taťulda mi přinesl bačkory.
1: A teď?
0: Teď? Když přijdu ze školy domů, tak mi Žerik přinese bačkory a taťulda na mě štěká.
1: A někdy i vrčí, co?
0: No právě, právě, no.
1: Je, to já chodím do školy ráda.
0: Je, no jo, šprtka.
1: Jo, jo, náhodou, abys věděl. Tak se ve škole každý den dozvím něco nového.
0: Vážně?
1: Jistě. No, schválně, co ses dneska ve škole dozvěděl ty, Horvínku?
0: Že mají všichni větší svačiny než já.
1: Je?
0: A to mi ještě ve škole pančel pořád hubuje. Pořád na mě něco vidí, třeba že chodím po třídě a žvaním.
1: To je hrůza.
0: Viď. Nejdřív mě naučí chodit a mluvit a pak smím jen sedět a mlčet. A ještě k tomu mi dávají pětky za to, že neumím pořádně číst, psát a počítat.
1: No jo, ale když s tebou je to těžké, Horvínku. Čteš pomalu, počítáš pomalu, píšeš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
0: Jo.
1: Jo.
0: Jsem rychle unavený.
1: To má být vtip?
0: Co?
1: Co? Máš nad problémy s ušima?
0: Jo, to mám, no. Vždycky, když si svlíkám rolák. Jo, a Máničko?
1: No?
0: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
1: To těžko.
0: Tak to je dobrý. Já jsem totiž neudělal domácí úkol. Ale naštěstí nemusím zítra do školy.
1: Jak to?
0: Náš třídní totiž řekl, dnes skončím a zítra jedu dál.

O makarónech, které šly na procházku. Ležet v nějaké krabici a nic nevidět, to musí být hrozná nuda. A takhle se v jedné krabici ve spižírně nudilo asi 120 makarónů. A protože to byly pravé italské makarony, říkali si italsky, to je nuda. K ukousání, řekl jeden makaron, ještě se tady navzájem sníme. Syrové nejsme k jídlu, řekl třetí. Ale což kdybychom se šli někam podívat? Svět je přece tak zajímavý. Jsou na něm kolotoče a houpačky a různé koncerty, přepichové restaurace, zoologické zahrady a kdo ví, co ještě. Dobrá, řekl devátý makaron. Ale což pak nás někdo pustí? Uvidí nás a řekne, aha, makarony, chytí nás a bude po procházce. Musíme vypadat tak, aby nás nikdo nepoznal, řekl 37. makarón. Vezmeme si klobouky a pláště do deště. Tak si vzali klobouky a pláště do deště. Šli po ulici, bylo jich 120 a lidé říkali, koukejme, nějaká výprava. A makarony se chvílemi zastavovali a ptali se italsky, kde je prosím vás něco zajímavého k vidění? To je těžké, říkali lidé, my neumíme italsky. Ale jestli chcete vidět něco zajímavého, máme tady kolotoče a houpačky, různé koncerty, přepichové restaurace a zoologickou zahradu a kdo ví, co ještě. Tak třeba kolotoče a houpačky a pak koncerty a zoologickou zahradu, říkali makarony. Tak to jděte takhle a pak takhle, řekli lidé. A makarony šli a viděli kolotoče a houpačky, koncerty a zoologickou zahradu. Bylo to všechno velice zajímavé, ale makarónům byla nakonec zima, zábly je nohy a tak si řekli, bylo to všechno velice zajímavé, měli by to vidět všechny makarony, ale teď se půjdeme posadit do nějaké restaurace. A tak šli do restaurace. Hezky způsobně si sedli, bavili se italsky a když je slyšel číšník, řekl si, udělám jim radost a přinesu jim italské makarony, ať si pochutnají. A opravdu jim přinesl makarony. To víte, makarony byly příjemně překvapeny, ty, které seděly u stolu i ty, které ležely na talíři. A hned si řekli, to je ale náhoda, viďte, kde se tady berete? Ale, řekli jedny makarony, mohli jsme se nudou ukousat, tak jsme si udělali malou procházku. A protože nás bolely nohy, zašli jsme si sem. Že jsme na to nepřišli dřív, řekli si makarony na talířích. Mohli jsme také něco vidět. Nikdy není pozdě. My jsme už něco viděli a vy ne. Vyměníme si místa. Vezměte si naše klobouky a pláště do deště. My si vlezeme na talíře, to je přece jednoduché, jen do toho. A makarony, které byly na talířích, vyskákaly na koberce, ale pan vrchní přiběhl a řekl hostům, promiňte, neumím sice italsky, ale jak se to chováte? Všechny makarony jsou po kobercích. Myslel jsem, že umíte makarony jíst. A běžel pro smetáček a lopatku. Tady máte klobouky a pláště do deště, řekli jedny makarony druhým makaronům. Oblečte se, my si zatím vlezeme na talíře. A vlezli si na talíře, namočili si nohy do teplé omáčky a bylo jim dobře. A pan vrchní přiběhl se smetáčkem a lopatkou a viděl, že na kobercích nejsou žádné makarony a že hosté odcházejí. A byl velmi překvapen. Proč pak odcházíte, řekl. Makarony vám nechutnaly? Promiňte, řekli makarony, které byly na odchodu. Jak bychom mohli jíst makarony, které nejsou vařené? Což pak se pravé italské makarony jedí syrové? A pan vrchní se podíval a viděl, že makarony na talířích jsou opravdu syrové, a velice se omlouval a myslel si, taková ostuda. A makarony v pláštích do deště se usmívali, že se nic nestalo, že se to může stát každému.
zamávali syrovým makaronům a šli se podívat na houpačky a kolotoče a na celý ten svět, který je tak zajímavý.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Rád naslouchám v noci hvězdám. Znějí jako 500 milionů rolniček. Býval jsem smutný. Každému jsem říkal, že je to jen únava. Ale nyní jsem klidnější, když vím, že se malý princ vrátil na svou planetu, neboť za svítání jsem jeho tělo nenašel. Říkám si, co se asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že beránek spásl květinu? Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a beránka si dobře hlídá. V tu chvíli jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Někdy se ale stane, že je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Co kdyby malý princ zapomněl na skleněný poklop a beránek mu spásl růži? V ten okamžik se všechny rolničky změní v slzy. Podívejte se na nebe a pak se v duchu ptejte. Spásl nebo nespásl beránek květinu? Uvidíte, jak se všechno hned změní. A žádný dospělý stejně nikdy nepochopí, jak je to moc důležité. Víte, kde je ta nejsmutnější krajina na světě? Tady. Tady na tom místě na zemi, kde se malý princ objevil a potom zmizel. Budete-li někdy cestovat v Africe po poušti, snažně vás prosím, nespěchejte. Postůjte chvíli pod tou nejzářivější hvězdou a přijde-li k vám dítě a bude se smát, bude mít zlaté vlásky a nebude odpovídat, když se ho budete ptát, snadno uhodnete, kdo to je. Buďte tak hodní a nenechte mě smutnit. Napište mi, že se vrátil.

0: koukám. A proč jste ho nepřivedl dřív? Nebyl čas. Moc práce. Umíš číst a psát, synu?
1: Co pak je tohle?
2: Domeček.
3: Kluk není hloupej. Mně to taky přijde jako barák.
1: Vyračte být také negramotný, pane...
3: Lotrando menome. Taky, vaštosto, taky. A nebýval jsem. Ale teď konc, zvlášť po ránu, jsem úplně negramotný. Hřbet nemůžu narovnat. Jsou tu holt léta, pane starosto.
1: Říkejte mi, otče Převore, pane Lotrando.
3: Jo, jo, aby bylo mezi námi jasno, pan táto Převore. Já bych nechtěl mít z kluka flanďáka. Tedy jako faráře, jestli mi rozumíte.
1: Rozumím. Chcete chlapci poskytnout vzdělání světské. To je možné, ale poněkud drahé. Mohu si to dovolit jen dobře situovaní. Luidory. To bychom ho mohli naučit francouzsky. Merci. I německy. Dankeschön.
3: A tady je taková směska.
1: Takových peněz. Kde jste to jen sebral, dobrý muži?
3: Kde se dalo, pan táto Převore? Kde se dalo?
4: O chlapce nemějte obavy. Až opustí náš konvík, nepoznáte ho.

0: kameníků seděli večer u stolu. Právě dojedli chleba s tvarohem. Věděli, že je dnes konec školního roku a chtěli vidět vysvědčení. Táta se tahal za vousy, maminka skládala talíře, Alena hladila kočku Cilku a Vítek si nohama hrál s princem. Vojtíšek už na kočárku spal. Hned utřu stůl, řekla maminka. A já si vezmu brejle, abych na vysvědčení pořádně viděl, usmál se tatínek.
1: Mám samé jedničky,
0: hlásil Vítek a strkal tatínkovi vysvědčení pod nos. A co ta dvojka ze psaní, všiml si tatínek.
2: Opravdu je tam jedna dvojka, kývala hlavou maminka.
1: Ta dvojka není mezi jednotkami ani vidět,
0: hájil se Vítek. Ani jemu se dvojka ze psaní nelíbila. A proto se na ně radši nedíval. Pes princ tu dvojku nespozoroval, i když prohlížel Vítkovo vysvědčení dost dlouhou chvíli. Za to kočka se vysvědčením nezdržovala. Mrkla na ně jen koutkem oka a dívala se jinam.
3: No tak vysvědčení jsme už viděli, ale já nevím, co bude zítra, řekla maminka. Na tváří bylo vidět, že to opravdu neví.
2: Zítra bude čtvrtek, odpověděla Alena.
3: To je pravda, přikývla maminka. Ale co budeme zítra dělat?
0: Nic, prohlásil Vítek. My máme první den prázdno.
3: Jenomže já musím do práce, připomněla maminka.
2: Já taky musím do práce, oznámil tatínek.
3: A tady zůstane domek s Vojtíškem a se zvířaty, řekla maminka.
2: Babičin domek bude taky prázdný, protože babička pojede zítra ráno do Prahy a vrátí se až večer, dodal tatínek a za vousy se už netahal.
3: Jeden z vás zůstane doma a bude mít na starosti Vojtíška. Druhý půjde k babičce a obstará její zvířata, vysvětlovala maminka.
1: Já si vemu sebou koníka Vinska.
2: Můžeš si vzít Vinska, svolil tatínek. Alespoň se trochu proběhne.
0: Ráno se Vítek probudil poslední. Vojtíšek si hrál na podlaze s několika dřívky, Alena četla u stolu, na dvorku kokrhal kohout a vrkali holuby.
3: Kde je maminka? Zakňoural Vítek.
0: V práci, odpověděla Alena.
3: A tatínek? Dožadoval se Vítek.
0: V práci. Alena ani nezdvihla hlavu.
3: A ty? A kde je Vojtíšek? A kde jsem já?
0: Máš už být dávno u babičky a ty tam ještě nejsi, řekla Alena a konečně zdvihla hlavu.
3: Bylo na ní znát, že má na někoho zlost.
0: Zlobila se snad na Vítka? Včera jsem se tě zastal, že máš dvojku z vlastivědy, připomněl jí Vítek.
3: To už dnes neplatí, odsekla Alena. Ale že mám hlad, to asi víš, domlouval jí Vítek.
0: Najez se u babičky, mračila se Alena. My jsme s Vojtíškem všechno snědli.
3: Tak já jdu k babičce, urazil se Vítek. Měl už na sobě trenýrky, natáhl si přes hlavu tričko a vyrazil ven.
0: Před dveřmi na něj čekal koník Vincek. Uši mu stály jako klacíky, to znamená, že dával pozor. Snad už věděl, že pojede s Vítkem k babičce. Natáčel se tak šikovně, aby na něj mohl Vítek vyskočit. Už s ním uměl jezdit. Jenomže vyskočit na koně Vítek sám od sebe nedokázal. Byl zvyklý, že ho tam tatínek vysadí. Ale tatínek byl v práci a nikdo jiný to neuměl. Nejlepší bude, když Vítek půjde k babičce pěšky. Zastaví se pro vlastíka, protože ho chce vzít sebou. A tak šli spolu. Vítek vpředu, koník vzadu. Zastavili se u domku, kde bydlili vlastíkovi rodiče. Vítek zapískal a Vincek zařechtal. Ze dveří vyšla vlastíkova maminka a řekla: Vlastík ještě spí.
2: Proč spí, divil se Vítek.
3: Slunce už dávno vyšlo a kluci z celé Libice byli vzhůru.
0: Má prázdniny,
2: odpověděla maminka. Chceš mu něco?
0: Aby se mnou šel k babičce.
2: Já mu to řeknu a pošlu ho za tebou, usmála se maminka.
0: A proč nejedeš na Vinskovi?
2: Vincek má taky prázdniny, řekl Vítek a podíval se na Vinska. Koník zařechtal, že to je pravda. Byl asi rád, že má prázdniny, i když o tom nevěděl.
3: Nezastavili se na Vítkově políčku, nevšimli si loďky pana Vávry, nečekali u podjezdu, až pojede vlak. Došli až ke koupališti Koňáku a tam zůstali stát. Ani se nedívali na řeku, věděli, že tam teče jako jindy. Dívali se na cizí hříbě, jak se tam koupe. Běhalo v řece sem a tam, stříkalo na všechny strany, řechtalo na koníka Vinska, aby se šel taky vykoupat. Bylo to hříbě rezavé jako veverka a mělo chlupaté uši. Oči mu svítily, ocas mělo nahoru jako kostelní svíčku. Koník se podíval na Vítka a Vítek se podíval na koníka. Napadlo je, že by měli jít do vody taky. Ale nepůjde tam každý sám, půjdou spolu. Vítek se dostal na koníku v hřbet docela lehce. Nechal vejít Vinska do vody a potom mu skočil ze břehu na záda. Trefil se moc dobře. Hlavu měl nahoře, nohama tiskl koníku v trup a rukama se držel hřívy. A teď si začali hrát s rezavým hříbětem nahoněnou. Běhali dokola v mělké vodě, skákali jako opravdoví koně, stříkali na všechny strany. Vítek křičel a výskal, protože nemohl dělat nic jiného. Musel se držet, aby nespadl do vody. Ryby se jistě divily, co se to na koupališti děje. Jenomže Vítek si vzpomněl, že je vlastně na cestě k babičce. Začal volat na Vinska, ať jde z vody ven. Koník poslechl a vylezl na druhý břeh. Odtud už bylo do babičina domku blízko. Ale když se ohlédli, viděli rezavé hříbě, jak šlo těsně za nimi, jako by patřilo do Kamenníkovy rodiny. Ale na babičin dvorek Vítek koníky nepustil. Nechali před vrátky. Doporučil jim, aby si hráli nahoněnou. Vincek stál a díval se za Vítkem. Rezavé hříbě k němu přiběhlo a dloublo ho do břicha. Vincek mu to chtěl oplatit a tak začala mezi dvěma koníky opravdová honěna. Vítek už stál na dvorku, ale nemohl dál. Ani pořádně neviděl, ani neslyšel. Slepice kolem něj kdákaly, kohout proti mně skřehotal, holuby mu létaly kolem hlavy, králíci v chlívku dupali a kočka na zápraží mňoukala. Všichni měli hlad.
1: Puste mě, dusinky! No tak, puste mě, dusinky!
3: Křičel na ně Vítek. Věděl, že tam má babička zrní. Jenomže holuby nerozuměli a slepice taky ne. Vítek je musel zaplašit rukama a kočku odehnal nohou. Prskla na něj, jako by to ani nebyl Vítek, ale nějaký cizí kluk.
1: Puste mě, dosínky, co pak nevíte, že babička jela do Prahy?
3: Ale dosínky se přece jen dostal. Hodil zrní holubům, hodil zrní slepicím. Všechno zobalo, jen kohout skřehotal dál a díval se po Vítkovi, jako by ho chtěl klovnout.
1: Mě babička něco přiveze, ale tobě ne, kohoute.
3: Kohout natáčel hlavu, aby dobře slyšel, co Vítek povídá. Ale dal si nakonec říct a začal taky hledat zrníčka. Vítek nandal králíkům do kocu seno a kočce přinesl misku mléka. Kočka si sedla, obtočila ocasem přední nohy a začala pít. Jazyček se jí míhal nad mlékem jako malá lopatka.
1: Jestli pak víte, kdo tady má největší hlad?
3: Zeptal se nakonec Vítek hodně nahlas, aby to babičina zvířata dobře slyšela. Ani jedno z nich nezvedlo hlavu. Ani jedno neodpovědělo.
1: Já mám největší hlad.
3: Prohlásil Vítek a hnal se do světnice. Věděl, že tam najde buchty a taky je tam opravdu našel. Tu první snědl tak rychle, že ani nevěděl, s čím byla. Teprve ve druhé zpozoroval mák. Ve třetí byl tvaroh. Byl zvědavý, co bude ve čtvrté, ale to už se nedozvěděl. Venku hvízdal Vlastík a Vítek musel ven.
0: Vlastík nadskakoval u branky, jako by měl v kalhotách vosu. Taky trhal hlavou a koulel očima. Vítka hned napadlo, že se něčemu strašně diví.
1: Je, jsou tu dva koníci.
0: To je pravda, přikývl Vítek. A hned je oba spočítal. Vincek a rezavé hříbě. Dva opravdoví koníci. Skákali a řechtali před plotem, jako by měli z něčeho radost.
1: A proč je tady to hříbě?
4: Já mám Vincka. A na čem bys potom jel ty, až já pojedu na Vinskovi?
1: Ty myslíš, že pojedu na hříběti?
4: Ano.
1: A neschodí mě na zem?
4: Třeba tě jednou schodí, ale po druhé tě už neschodí. Zrovna tak, jako ses učil jezdit na kole.
1: Tak jo, pojedeme spolu na koních.
0: Přikývl Vlastík a hned se hrnul k rezavému hříběti. Chtěl se mu vyšplhat na hřbet, jenomže hříbě si ho ani nevšimlo. Poskakovalo, stříhalo ušima a snad se taky trochu smálo. Pořád se ohlíželo po Vinskovi, co dělá. Vlastíku, nejdřív nasednu já na Vinska a potom nasedneš ty na hříbě, řekl Vítek a přitáhl koníka k plotu. Vyšplhal se nahoru a snadno přelezl na Vinsku v hřbet. Sláva, vykřikl Vlastík, protože už věděl, jak se dostane nahoru. A hříbě to vědělo taky. Přitočilo se k plotu a chvilku čekalo, až Vlastík nasedne. Drž se, křičel Vítek. Sám se držel Vinskovi hřívy, jako by to byly opratě. Já se držím, odpověděl Vlastík. Tiskl hříbě okolo krku tak pevně, jako by ho měl nejradši na světě.
1: Je, kam pojedeme? Na výlet! Na koni se jinam nejezdí! To já vím, ale kam až dojedeme, než se vrátíme? To ví jen Vincek a hříbě to neví. Hříbě jde za Vinskem a tomu to stačí. Vítku, řekni Vinskovi, aby se vrátil. A proč? Nám se jde moc pěkně. Já už to dlouho nevydržím. Za chvíli asi spadnu.
0: Vlastík držel hříbě kolem krku, ale nebylo to nic platné. Jednou se svezl hodně napravo a potom zase hodně nalevo. Hříběti se to nelíbilo a chtělo ho setřást. Vlastík se už viděl na zemi. Vítek se ohlédl a viděl, co se děje. Pust hříbě, nebo ho uškrtíš, křičel na Vlastíka. Posaď se rovně jako já a drž se hřívy. Pustím se a spadnu, hučel Vlastík. Ale nakonec přece jen Vítka poslechl. Opřel se o krk hříběte, vzpřímil se, takže měl kolena dopředu a rukama se lehce držel hřívy. Začal volně dýchat a v obličeji najednou vypadal, že se usmívá. Hříbě se na něj ohlédlo a spokojeně zařechtalo. Vítku, řekni Vinskovi, ať jede na výlet hodně daleko. Tak vidíš, zasmál se Vítek a už se o Vlastíka nestaral. Byl rád, že Vincek je kůň, že hezky kluše, že na něm sedí a že Vlastík jede za ním na hříběti. Stromů tady bylo hodně, trávy ještě víc a ptáci zpívali tak hlasitě, jako by měli dojednaný koncert.

0: Za chvilku kluci dorazili k řece. Koníci byli rozběhnutí a byli by snad mohli řeku přeskočit, hlavu nahoru, hřívu do větru, přední nohy skrčit, zadní natáhnout, oca za sebou jako vlečku a byli by letěli vzduchem jako v pohádce. Ale Vincek vyvalil oči, nastražil uši a včas se zarazil. Opřel se nohama o zem a začal se točit do kolečka, jako by chtěl na břehu vyšlapat dolík. Hřibě se točilo taky. Snad, aby si Vincek nemyslel, že to neumí.
1: Mně se točí hlava.
2: Mě taky.
1: Ani nevím, kde je řeka.
2: Já taky ne.
1: A kde jsou mraky?
2: Já taky ne.
1: A kde je zem?
0: Vítek už nestačil odpovědět, protože v tu chvíli se to stalo. Z řeky se ozvalo silné zaržání. Slyšeli to oba kluci? Slyšel ho koník Vincek? Ale nejvíc ho slyšelo hříbě, jako když do něho někdo píchne jehlou. Nejdřív vyhodilo zadkem hezky vysoko a to se Vlastík ještě udržel. Potom se vzepjalo na zadní a to už Vlastík letěl vzduchem jako ptáček. Neletěl moc daleko. Žuchl na zem jako pařízek. Hlava mu nadskočila, ruce se roztáhly, nohy taky. A co měl Vítek dělat? Seskočil z Vincka a hnal se k Vlastíkovi. Koník se asi divil, protože kýval ušima ze zadu dopředu a zase naspátek. Pak dal hlavu dolů a začal se pást. Vítek se naklonil nad Vlastíka. Nejdřív chtěl, aby Vlastík vstal. Když kluk leží, nevypadá jako pořádný kluk. Vlastík musí vstát a pak teprve bude sobě podobný. Jenomže Vlastíkovi se moc vstávat nechtěl. Nejdřív se posadil a hmatal si rukama po hlavě. Nahmatal dvě boule. Jednu nad okem a druhou za uchem.
3: Vstaň, proč nevstáváš?
1: Já nemůžu.
3: Proč nemůžeš?
1: Protože mám dvě boule.
3: Tak se aspoň zasměj.
1: To můžu.
3: Tak vidíš, když se můžeš smát, tak taky můžeš vstát.
0: Vlastík opravdu vstal. Nejdřív se mu zdálo, že se s ním všechno houpá, ale to netrvalo dlouho. Za chvíli stál jako svíčka a najednou chtěl vědět, co se vlastně stalo. Nebylo to moc těžké uhádnout. Vítek se podíval na koupaliště a hned to věděl. Procházela se tam v mělké vodě veliká rezavá kobyla a kolem ní pobíhalo hříbě. Koňská matka zavolala na hříbě a hříbě ji okamžitě poslechlo. Zbavilo se Vlastíka a pelášilo k mámě. Teď si tam spolu ve vodě hráli, dupali ve vodě kopyty, stříkali na sebe, hladili se nozdrami a rechtali tak vesele, jako by se něčemu smáli. To je její hříbě, řekl Vítek a ukazoval na rezavou kobylu. A já jsem myslel, že je moje, odpověděl Vlastík. U babičky se kluci najedli buchet, chtěli chytit kočku, ale to se ví, že ji nechytili. Prohnali po dvoře protivného kohouta, zaplašili holuby, ale taky napumpovali vodu a připravili ke kamnům hraničku dříví, jak to měla babička ráda. Obrátili na dvorku seno, které tam babička sušila, a pak vzali košík a šli k lesu na trávu. Koník Vincek klusal za nimi a strkal hlavu mezi ně, jako by to byl třetí kluk. Škubal taky trávu, ale do košíku ji nedával. Rovnou jí polikal. Když měli košík plný, vzpomněl si Vlastík na bouli. Mám ještě něco na čele? Zeptal se, jako by nevěděl, co tam má. Už skoro nic, odpověděl Vítek. Můžu takhle domů? Můžeš, přikývl Vítek. Vlastík pomohl Vítkovi nést košík trávy až k babičinu domku, ale dovnitř už nešel. Řekl dvakrát ahoj. Jednou Vítkovi, po druhé koníkovi Vinskovi. Podíval se ještě na řeku, jestli tam neuvidí divoké hříbě. Ale voda tam tekla sama. Hříbě bylo pryč a kobyla taky. Vlastník začala hvízdat, aby všichni věděli, že je mu to jedno. A šel domů. Vítek začal hvízdat taky, aby bylo vidět, že už je velký kluk. A šel hospodařit do babičina domku. Myslel si přitom, že už je nejvyšší čas, aby se babička vrátila.

0: jak rákosníček popletl všechny vody.
1: Byla ryba u potoka, měla v hubě klíč. Na koho to slovo padne, musí z kola pryč.
0: Recitoval skřítek na hrázi rybníka a všelijak přitom tajtrlíkoval, protože měl radost z hezkého dne. Ale najednou přestal a s údivem se díval ke stavidlu, kde se z vody vynořil kapr Matěj. A v hubě držel veliký starodávný klíč, celý porostlý žabincem.
1: Hele, co jsem našel,
0: povídá rákosníčkovi, když klíč vyhodil na hráz.
1: Ležel v té nejhlubší hlubině a jak tak koukám, musel tam být hezky dlouho, že by tady zůstal povodníkovi Pulečkovi.
0: Skřítek jenom rozpačitě pokrčil rameny. S vodníkem se nikdy nepotkal. A jak by také mohl? Vždyť Půleček přišel do brčálníka dávno před ním. Kde pak mu je dneska konec? V rybníku na něj vzpomínali už jen ti nejstarší pamětníci.
1: To pak možné by to bylo,
0: řekl skřítek po chvíli uvážlivě.
1: Jenomže, kdo dneska ví, ke kterým dvířkám tenhle klíč patří?
0: Pak se podrbal za uchem a prohlásil.
1: Takže se to musí zkrátka hned a na místě zjistit. Matěji, jdeme.
2: Tady, aby jeden pořád něco dělal.
0: Bručel si kapr pod vousky, když se potápěl až na samé dno rybníčku a dával přitom pozor, aby nestratil rákosníčka z očí. Když prohledali všechny vzdálené, vzdálenější i nejvzdálenější kouty, konečně našli, co hledali. Skutečně tam byla dřevěná dvířka a na nich nápis Půlečkovo vodní laboratorium. Za nimi bylo asi tak 50 vypínačů, vodoměrů, hloubkoměrů, proudoměrů a teploměrů. Ještě se ani pořádně nerozkoukali a venku to zabouřilo divokou vodou. Vlny bušily do dveří, až se otřásaly v pantech a skřítek měl co dělat, aby se udržel na nohou.
1: Že ty si sáhl, kam si neměl,
0: volal na kapra Matěje, ale už předem tušil, co uslyší.
1: Sáhl,
0: přiznal rozpačiče kapr,
1: ale jak pak jsem mohl vědět, co to udělá? Tak abys teda věděl, ty jeden Matěj, teď to budeš se mnou napravovat, až se z tebe bude kouřit,
0: zlobil se rákosníček.
1: Jak tak koukám, mylně si zapnul ventilátor, což ovšem vyvolalo vlnobytí.
2: To jo, souhlasil kapr. Sice mylně, ale jinak ano, tedy že jsem zapnul.
1: Takže neotálej a dej sem receptář vodního laboratoria, jinak tady bídně zhyneme.
0: Přikazoval skřítek a mračil se jako 7 čertů.
2: To je mi pořád nějakého honění,
0: stěžoval si Matěj, ale udělal, co se po něm chtělo.
1: Tady to máme, všimni si. Divokou vodu zastavíme, když zvedneme stavidlo S.
0: Předčítal skřítek z rozdrbané knížky. Hned jak to udělal, voda se uklidnila a rákosníček slabikoval dál.
1: V mektuohok emičotas. Ty, co to melu?
0: Zarazil se, ale před Matějem dělal jakože nic.
1: No, snad si pochopil, že to čtu obráceně, že ano. Tak dál. Tady je napsáno, že se má otočit kohoutkem B, což ovšem hned vykonám.
2: No jo, tak vykonej, ať už je konečně pokoj, žbrblal kapr Matěj.
0: Sotva to skřítek udělal, chytil se Matěj za hlavu.
2: Ne, ne, tohle já nechtěl,
0: bědoval.
2: Vždy to je tady najednou samá bublina, já v sodovce plavat neumím.
0: Ono to bublalo, kolotalo, šumělo a chudák Matěj mezi těmi bublinkami poletoval ze strany na stranu.
1: Nezoufej, hned vše napravím, tohle je jen malé nedopatřeníčko, neboť v knížce chybí pár stránek, za okamžíček to bude lepší.
0: Ale ať mačkal vypínače, jak mačkal, lepší to nebylo. Nejhorší pohroma nastala, když ze samého zoufalství otevřel kohoutek z písmenky S a U. Začala z něho totiž vytékat slaná voda a tak byl za chvíli brčálník celý prosolený. Kapr si už párkrát lokl a prskal a plival a skřítek už viděl všechnu tu hrůzu, která mohla nastat. To by se mu třeba v rybníčku proměnily mřenky v slanečky. A Štika třeba v žraloka, ostatní nechtěl ani domýšlet.
1: Matěj, je zlé,
0: naříkal.
1: Tohle je náš úplný a přímo neodvratný konec, protože z brčálníka bude na to šup moře.
0: Kapr jenom bezmocně mávl ploutví a raději nic neříkal, protože měl strach, že by se zase napil té slané břečky. Když je ale nouze největší, bývá pomoc nebe nejbližší. Nad brčálníkem se totiž rozpršelo a déšť padal tak dlouho, až z té slané vody v rybníčku byla zase voda sladká.
1: To je dobře, to je zase dobře,
0: odechl si skřítek. Laboratorium ale pro jistotu zavřel na 3 západy a klíč strčil pod stavidlo, aby ho voda odnesla z rybníka pryč. Potom si řekl, spíš jen tak pro sebe, že někdy se splete i rákosníček, ale honem dodal,
1: což ovšem nic neznamená, protože příště už zase všechno zařídí. Kdo? No, přece já.
0: A docela potichu ještě zašeptal.
1: Eventuálně ovšem i někdo jiný.
0: S kaprem Matějem se raději honem rozloučil, protože věděl, že dneska se zrovna moc nevyznamenal.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Každá voda ze studánky má léčivou moc proti 7 nemocem. Taky ochlazuje a žízeň zahání. Studánka pod stromem jedlovým v lese Svákově měla navíc zázračnou moc omlazovací. Ale jenom jednou za čas, třeba v červnu v pondělí a v srpnu dvakrát. Kdy přesně věděl jenom vír velký zvaný Bubo Bubo, ale ten byl vázán tajemstvím přírody. Aby studánku nikdo nekalil, hlídalo jí strašidýlko Doudlo a svůj úkol bralo nadmíru vážně. Jednoho červnového rána se ze studánky třikrát napila jakási stařenka. A to se ví, že omládla. Zpráva o zázraku letěla od ucha k uchu a do lesa Svákova spěchalo procesí lidí. Nesli nádoby různých tvarů a velikostí, láhve, štíhle i paculaté, čbánky, konve, konvice, konvičky, škopky, škopičky, čbery i čbeříčky. Také sudy kutáleli. Strašidýlko Doudlo vyhlásilo poplach. Lidé se u studánky tlačili, strkali, předbíhali se, spílali jeden druhému. Doudlo se je snažilo postrašit, dlo. Dělalo strašidelně, ale kdo pak by ho v té vřavě slyšel a kdo by si ho všímal. Lidé vybrali vodu ze studánky až do dna. Ani krůp jej nenechali. Pak se doma zamkli na 3 západy a pili, ale zázrak omlazení se nekonal. Nebyl ten správný den. V té době byl právě v Soběslavi ležením kanonýrský pluk, jemuž velel baron Hurvej, nebo jak se ten zatrápený plukovník jmenoval. Paní plukovníková také chtěla omládnout. A plukovník by tuze rád své ženě přání splnil. Šel proto na rýchtu a že si celý les pronajme. Končele se ošívali. Plukovník do nich mluvil horem dolem, kupu míšeňských grošů sliboval. Končelé kroutili hlavou. Plukovník, který začal vyhrožovat, že když mu les nepronajmou, nechá celé město rozstřílet na hundrmundr. Toho se končelé zalekli. Richtář rozhodl lepší mít v obecní pokladně kopu míšeňských, než mít celé město na hundrmundr, a les Svákov plukovníkovi dočasně pronajali. Studánka už byla zase plná vody, ale Doudlo jakoby tušilo, že není všemu zlému konec, nelenilo a sehnalo statné obránce. Následujícího rána přivezl baron Hurvej v kočáře do lesa baronku. Ta se celá nedočkavá už chystala hupnout do studánky. V tu chvíli, kde se vzalo, tu se vzalo hejno komárů a rovnou na paničku. Baronka zaječela. Přiletělo další hejno a rovnou na plukovníka. Plukovník zasakroval, strčil baronku do kočáru a jenom se za nimi zaprášilo. Doma si dávali na štípance studené obklady, měli tváře jako měchuřiny a plukovník ve vzteku rozhodl o odvetě. Nechal nastoupit batalion vojáků. Každý vyfasoval pytel a plácačku. Plukovník zavelel batalion kalupem k lesu Svákovu. Vojáci kalupírovali. Před lesem vydal plukovník další rozkaz. Bijte komáry a mrtvé dávejte do pytlů. Za každý napěchovaný pytel dostanete medaily. Jakmile bystré sojky ohlásili, k čemu se plukovník se svým batalionem chystá, poslalo Doudlo po poštolkách prosbu o pomoc do celého okolí. Samo zaujalo stanoviště na vrcholu jedle nad studánkou. Vojáci uzavírali kruh, aby studánku sevřeli v obklíčení. V lese bylo zlověstné ticho. Najednou se od Svákovského hradiště ozvalo bu-hu-hu-hu. To bubo-bubo. Vír velký dal pokyn k obraně. Sovy začaly houkat, síčkové kvíleli, zajíci se pletli vojákům pod nohy, mravenci opustili svá mraveniště, seřadili se a zaútočili. To vám byla mela. Do obrany nastoupili i sršáni a vosy. A což teprve, když přiletěli komáři z Komárova? Od jednoho komára kousnutí moc nebolí. ale od tisíců. Vojáci místo, aby plácali komáry, plácali sami sebe, až byli celý uplácaní. A uplácaný voják není žádný voják. Plukovník tedy nechal zatroubit k ústupu. Ale ještě téhož dne povolal celý kanonýrský pluk, k řece Lužnici nechal přitáhnout 21 kanónů té největší ráže. Když se večer sneslo šero, výhružně zakřičel do lesa. Jestli se nevzdáte, ráno vás zničím. Z lesa se ozvalo ničím, ničím, ničím. Plukovník považoval ozvěnu za neslýchanou drzost. Rozstřílí vás na hundrmundr. Po té strašlivé pohrůžce se strašidílko Doudlo odebralo na poradu za vírem velkým zvaným Bubo Bubo. Počehralo mu na hlavě péřové chvostky a zaprosilo: králi noci, poraď. Bubo Bubo zakoulel oranžově ohnivými kukadly a dal radu. Jen ať se zítra panička napije vody ze studánky, co hrdlo ráčí, ale musí se napít dřív, než si slunce vykoupe paprsky v Lužnici. Noc byla dlouhá a plná obav, jak to dopadne. Nastalo kuropění, sluníčko vykouklo za kopcem, ještě nestačilo pozladit oblohu, když se plukovník Hurvej chystal zavelet k palbě. V ten okamžik vylétlo z lesa 21 bílých holubiček se zelenými snítky v zobáčcích a usedlo na 21 kanónů, což mělo znamenat, že les nechce bojovat. Plukovník hned poslal v paničce vzkaz a než by zřekl třikrát brčal, od města přijíždí kočár. Sluníčko si právě chystá smočit první paprsky v řece Lužnici, baronka vyskočí z kočáru, žene se ke studánce a pije jako žíznivý drak. Plukovník se zatím jde se svými pobočníky poohlédnout po lese, kolik zvěze bude mít na odstřel. Baronka se zadívá na hladinu studánky a vidí, že opravdu mládne. Zdá se jí to však málo a tak pije ještě chamtivěji. Plukovník se vrací se svými pobočníky a myslí, že mu zrak přechází. Pobočníci ale nemyslí, uchychtávají se. V tom plukovník zjistí, že má zrak v pořádku a začne lamentovat. Erd za trahým lherdek, to je nagelení. Paní plukovníková jako taková totiž u studánky nebyla. Vypila ve chvíli, kde měla studánka omlazující moc tolik vody, že se z ní stalo batole. Od té doby měl les Svákov od barona Hurveje, nebo jak se ten zatrápený plukovník jmenoval, pokoj. Jinou, kdo má doma batole, nemá naválčení ani pomyšlení.
2: Oba naschválníci se spolu neviděli dobrý týden. Mezulán přece zdržel v Praze odjezd celého oddílu a Škudibík odjel několik dní předem se zvláštní družinou na tábořiště. Když oddíl konečně dorazil na místo, Mezulánovi div nevyhrkli dojetím slzy do očí, jakmile spatřil svého druha. A Škudibíkovi právě tak objali se s Mezulánem, až v nich chruplo.
0: Škudibičku, ty moje obludičko zlatá, jak se máš, to se mi po tobě stýskalo.
3: Mezuláne, ty moje podvůrčičko bekana, jsi taky tak udřený jako já?
0: Já sotva stojím nad ochou, kamaráde. Nejdi dobře být na schválíčku samotnému.
3: Máš pravdu, ve dvou se to lépe táhne. Jak pak to, že jsi mi tak opuchl?
0: Vyplavoval jsem anděla a teď jsem z toho celý nachcípaný.
3: Mě taky kape z nosu, ale víš, co se mi povedlo? Zvláštní družina se rozdělila na tři dvojice. Jedna měla přivést na tábořiště krajinky, prkla na stanové podsady. Druhá měla přivést slámu na slavníky a třetí velikánský stan od vojáků, co bude sloužit za jídelnu. To bylo hned po příjezdu. Tábořiště ještě ani neviděli, tak si ho vyznačili na mapě. Hádej, co se mi povedlo?
4: To nevím, já se tam podrám.
3: Popletl jsem ty jejich mapy tak, že každá dvojice složila svůj náklad jinde. Krajinky byly v jednom údolí, sláma v druhém a jídelní hangár ve třetím.
4: To ti gratuluju. Teda to by každý nesvedl. Jenže se podívej, jak vypadáme. Oba máme rýmu jako kládu, oba máme chřipku na krajíčku, musíme si dát do pořádku. Práci jsme tedy odvedli dobrou, jo? Ale zdraví máme jenom jedno. Půjč mi kapesník, škodibíko.
3: A odkdy se půjčují kapesníky? Já tě nechám pár dní samotného a ty za tu dobu zvlčíš tak, že si půjčuješ kapesníky. To se mám s tebou, kamarádi, když jsi takovej nechutnej?
4: Tak já jsem nechutnej, jo? Já udřenej, nemocnej, nastydlej, nejsem ti dost dobrý, jo? A když mi není tak, jak by mě mělo být, tak jsem nechutnej, jo?
3: Kdo je víc udřenej, nemocnej a nastydlej než já? Vím, že ani to mě neopravňuje k tomu, abych loudil o kapesník. Dneska budeš tít kapesník, zítra kartáček na zuby a pozítří mě budeš nutit, abych tě po ránu místo mytí olizoval.
4: Co? Já nic takového na tobě chtít nebudu. A už nechci ani ten kapesník. V životě jsem na tobě nic nechtěl. A když něco potřebuju, tak jsem najednou nechutnej. Už kapesník nechci. A nevezmu si ho, ani kdybys mě na kolenou prosil.
3: Já ti ho také nemohu půjčit. Teď já žádný kapesník nemám. V životě jsem ho nepotřeboval. Mně v životě nikdy nic nebylo. A když mi bylo, tak mi na to vždycky stačil rukáv. Já nevím, proč tobě nestačí taky rukáv? Já tě nechám pár dní samotného a z tebe se stane takový jemnospán, taková cimprlína, že na tobě mohu nechat oči.
4: Vidíš, tak mě budeš říkat, že jsem nechutnej a sám si nedovedeš dát ani ruku před tu svou trumpetu, když kýcháš. To podívej se, jak mě to pošouplo.
3: Mě to prvé pošouplo víc. Ty jsi taky prvé nedal ruku před tu svou trumpetu.
2: U jídelny stál na provizorním ohništi velký kotel, ve kterém uvařil

0: tak mě povystrč, jo?
1: Dobře, ale kdybych začal bublat já, tak povystrč ty mě.
0: To se spolehni.
2: Pak se potopili do čaje až po bradu, vzali se okolo krku a v ten ráz jim víčka udělala blask. A oba na schválničci usnuli, jak sisli. Bylo to dobře. Vždyť zítra se začne se stavbou tábora a oni potřebovali být jako rybičky.

O kůzlátkách. Žila, byla jedna koza. Postavila si v lese chaloupku a žila tam s kůzlátkama. Každý den odcházela za potravou a dětem přikazovala, aby se dobře zavřeli a nikomu neotvírali. Když se koza vrátila domů, trkla růžkama do dveří a řekla: Kůzlátka, děťátka, odemkněte dvířka, matička vám přišla, mlíčka vám přinesla. Já koza v boru jsem byla, trávu hedvábnou jedla, vodu studenou pila, teče mlíčko po vemínku, z vemínka po kopítkách a z kopítek na černou zem. Když kůzlátka uslyšela matčin hlas, odemkla jí dveře. Koza nakrmila kůzlata a zase odešla na pastvu. Nedaleko chaloupky poslouchal kozu vlk a když odešla, přišel ke dveřím chaloupky a zapěl tlustým, přetlustým hlasem. Vy, děťátka, holoubátka, odemkněte, odemkněte, vaše matka přišla, mléka přinesla, plná jsou kopítka vodičky. Kůzlátka poslouchala a pravila: Slyšíme, slyšíme, nepěješ ty hlasem naší matičky, naše matička pěje tenčím hlasem a takhle to neříká. A vlkovi dveře neotevřela. A tak vlk odešel s nepořízenou. Když se koza vrátila domů, pochválila kůzlata, že ji poslechli. Byli jste rozumné, mé milé dětičky, že jste neotevřeli vlkovi. To byl on a byl by vás všechny snědl.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jednou ráno chodila maková panenka po makovém poli a sbírala do kapsy u sukně kapky rosy. Motýl Emanuel zatím lítal od květu ke květu a všude smekl cylindr a řekl: přeju rozkvetlé, dobré jitro. Když maková panenka nazbírala plnou kapsu rosy, trochu se nad tím zamyslila a řekla: tak opravdu nevím, proč vlastně jsem tu rosu sbírala. Jen dopověděla, přiběhl od lesa žalud. Neměl čepičku, byl poděšený a celý zelený strachem. Pro pětran, Emanueli, honem mi půjč cylindr. Ten já nikomu nikdy nepůjčím, povídá motýl Emanuel. Hned mu dej ten cylindr, řekla maková panenka. Copak nevidíš, že někde ztratil čepičku? Emanuel smekl cylindr a žalud šup s cylindrem na hlavu. Vypadal teď jako soudce a stalo se to právě včas. V lese zapraskaly větvičky, ozvalo se klení a hromování a z houští vyběhl loupežníček Burásek. Hromcí baba.

0: Z lesa mi utekl žalud a někde tady je.
1: Burásek nebyl větší než větívka mechu, ale rozlížel se tak ostře, až to přesekávalo stébla trávy. Žalud opatrně ustoupil do stínu a postrčil si cylindr do očí.
0: Hromcí baba prsk, povídá Burásek makové panence. A já si ten žalud najdu.
2: A co kdybych ti zatancovala,
1: řekla panenka, aby Buráskovi odvedla myšlenky od žaludu.
0: Pche,
1: neřekl tak ani tak Burásek. Panenka se dala do tance, až bylo z červené sukničky kolo. Vznesl se taky motýl Emanuel a vyváděl ve vzduchu vybrlata, aby loupežník zapomněl na žalud. Jenže loupežníček Burásek se na to všechno díval a nedíval a občas mávnul rukou.
0: Hromcí baba pask!
1: Očima prohledával trávu a v tom uviděl smrtelně bledý žalud, jak se opírá o stéblo třeslice. Jenže ten žalud měl na hlavě cylindr jako souce. Burásek se úctivě uklonil.
0: Klaním se, pane souce. Neviděl jste tu někde žalud? Utekl mi z lesa a já ho musím chytit.
1: Žalud by byl nejraději zmizel celý v cylindru. Burásek se na něj dívá pořád ostřeji.
0: Hromcí baba prsk. Něco se mi na vás nezdá, pane souce.
1: A Burásek sahá souci po cylindru. V tom ale motýl Emanuel vrazil do kytky, co tam kvetla tak prudce, až se zaprášilo zlatým práškem a všecko to vletělo Buráskovi do očí.
0: Hromcí baba prsk, co jsi mi to Emanueli hodil do očí, křikl Burásek a zlostně dupl.
1: A jak dupl, udělalo to v zemi jamku, žalud do ní skočil, panenka na něj přihrábla hlínu a zalila ji rosou z kapsy u sukně. Na tom místě pak vyrostl vysoký dub. A ať pod něj loupežníček Burásek přišel za větru, nebo v čas, kdy se nehnulo ani holubí pírko, hodil po něm ten dub tvrdým žaludem.

0: Manko, teď co se děje? Co se stalo?
1: Já cvičím zpěv, pane Spejble.
0: Jo, zpěv. Ach tak, no to mi spad kámen ze srdce. No. Já měl dojem, že nám na plotně píská papiňák.
2: No tohle. My přece žádnej papiňák nemáme, tatí.
0: Vždyť říkám, že to byl jen dojem. A vůbec, hurvaj, zavři dveře, je tu průván. A průván, to je mor na hlasivky.
2: Simana, taťuldo, provedu, jak si přeješ. Tak a je po průvanu.
0: No, vidíš, tady z Máničky si vem hurvínku příklad. Ta nelítá jako ty, ale dělá co?
2: No, kvičí.
0: Nekvičí, cvičí. A to je právě to pěkný.
1: No, děkuju vám, pane Spejble.
2: Když jest to tak pěkný, tatí, tak jest mi divný, že si prve vylít, jako kdyby tě byla píchla vosa.
0: Nech si ty řeči, kluku, prosto říká. To se ví, že to ještě není jaksi, abych tak řekl, takový to pravý, že ano. Ale když se bude Mánička zpěvu obecnému věnovat, může z ní za pár let být i...
1: No, no.
2: Sirena.
1: Já jsem z toho šokovaná. Ty se, Hurvínku, víš... Ty...
0: Zpěvačka.
1: Zpěvačka.
0: Nenech se, Máničko, zpěvačka. Že ano. Třeba jako ta, víš, Máničko, ta, no, Rýpalová.
1: Pilarová.
0: No, totiž ano, jak říkáš ta, no. Ano. Nebo jako ten Karel, no... O tatí,
2: bu.
0: Hergot, jak on se jmenuje?
2: Neckář.
0: No, vidíš, jak to znáš. Jestli pak umíš taky tak dobře dějepis jako zpěváky.
2: Simano.
1: Já bych chtěla jednou být příšerně slavná a zpívat třeba takovou... Lásku nebeskou.
2: Lásku nebeskou.
1: No.
2: Prosím tebe, to umí každej.
1: Každej? No tak o co, Hurvínku, kdo líp? A pan Spejble nás doprovodí, jo?
0: Moment. Jo? A kam to? Já nemůžu daleko chodit, dal se mi do dřeváku červotoč.
2: Ona myslí doprovodit jako na piano.
1: No, na piano.
0: Jo, na piano, no to bych mohl. Nadání by tu bylo, klimprkastn tyž.
3: Mia, mia, mia, mia, mia, pic. Pic. Mia, mia, mia, mia, no, mia.
0: No, to čubrníte, člověkové, co? Já vám zahraju, že to bude, jako když hraje celý Worcester.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym!
1: Opravdu, byli to malí cvrčkové, kterých bývá v létě pod kameny až hrůza a báli se chuděrky malé, proto tak křičeli to své mamí. Teď byste je měl, strejdo, aspoň trošku rozveselit, spustili na pytlíka broučci, ať to aspoň nějak napravíte. Byla to pravda, je-li pytlík jenom trochu dobrák, tak opravdu pro cvrčky něco udělá. Tak jo, vzdychl pytlík za chvíli, proč ne, to já rád. Chcete, dětičky, já vám budu dělat koníčka, nabídl se, hned klekl a vzal dva cvrčíčky na záda, chodil s nimi jako kůň, hop, hop, říkal cvrčíčkům do taktu, hop, hop, chodil mezi kamínky, až cvrčíčci z radosti tleskali rukama. Ale najednou se pytlík zarazil. Caparti, víte co, já mám nápad. Uděláme to jako v cirkuse. Celé představení. Postavil cvrčky do řady za sebou a teď začal běhat do kolečka jako cirkusový kůň. Jeden cvrček se rozběhl a vyskočil mu na záda. Postavil se, za chvíli za něj skočil druhý, pak za něj třetí jako krasojezdci v cirkuse, za něj čtvrtý a teď začali shromáždění brouci tleskat. Malá broučata začala hrát na slámky jako cirkusová hudba, jedna můra do toho začala dělat šaška a za chvíli uháněl pytlík už se všemi 8 cvrčky na zádech. Nadšení neznalo mezí. Tu si dokonce někdo mezi nimi vzpomněl, že v pořádném cirkuse by měli být také sloni. Tak začal křičet, my chceme slony, my chceme slony. A ostatní obecenstvo spustilo za ním, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony. Jo, ještě vám budu dělat slona, řekl pytlík, zastavil se a sešoupil cvrčky na zem. Udělám ale něco jiného. Svezu malé cvrčky na vozíčku, prohlásil slavnostně. A vytáhl pánbu ví, odkud malý vozíček se 4 koly. Zvolali všichni s údivem, protože jak tu byli, nikdo nic podobného neviděl. Tu se však malí cvrčci rozplakali. My do toho nepůjdeme. My se bojíme. A už zase brečeli na celé kolo a volali, mami, mami. Neplačte, dětičky, to je přece legrace. Pytlík vám ukáže, jak se na tom jezdí. No? Kdo chce tahat? Přihlásila se jedna velká bzučivá moucha, že chce tahat. Jedeš ty, opice? Ty bys tomu dala. Lítala bys s tím jako blázen, vyhodil jí pytlík. Já potřebuji nějaké hodně malé koně.
2: Prosím, tak my bychom třeba tahali.
0: Ozval se kdosi tenkým hláskem. Všichni se rozhlíželi udiveně, kdo to může být, až se najednou pod jejich nohama vymotali dva malincí broučci se žlutými krovkami. Sotva je bylo vidět, nebyly větší než blechy a že by tedy tahali.
1: Tak bonbon, mrňouskové, jásal pytlík, s vámi to bude prima. Vy aspoň daleko neutečete. Tak, cvrčci, podívejte se, jak se to vozí. Jdu, to nic není, nebojte se. A vlezl do vozíčku. Sotva se tam vešel.
3: Malí broučci na sebe mrkli a zapřáhali se. Tak napřed hodně pomalu.
0: Neptejte se, hloupě, trpaslíci. Jako byste dovedli také běhat rychle, vy kratinožkové. Budete rádi, když poběžíte rychleji než šnek? Tak, alou!
3: Broučci na sebe znovu mrkli a teď zapištěli a rozjel se vozík s pytlíkem jako bouře. Vyletěl dopředu jako blesk. Pomoc! Křičel pytlík a držel se, aby nesletěl. Spřežení se řítilo šílenou rychlostí, že nebylo možno ani počítat kilometry, jinak by z toho byl světový rekord.
1: Docela samozřejmě. Vždyť ti malí broučci to byli dřepčíci, skákači, nejrychlejší skokani broučího světa a letěli jako divocí. Na jedné cestě, kde byla zakázána rychlá jízda, si chtěli strážníci zapsat jejich číslo. Štěstí, že žádné neměli. A štěstí vůbec, že zmizeli. Protože tím řevem, který brouci kolem cirkusu stropili, se zase probudil potemník a chtěl pytlíka hrozným způsobem strestat.

0: Byla jednou jedna černá kočka a té patřil v Černovicích dědeček, jakému nebylo rovno v celém světě. Když ten bouchl do stolu a řekl ne, zapálili si všechny černovické babky hromničky, protože mysleli, že ve městě uhodil. Když ten zařinčel při senoseči kosou, postavili se všichni černovičtí muští do pozoru, protože mysleli, že tasil šavli sám generál Laub. A když ten práskl do koní, kleklo si celé černovické náměstí, protože si všichni mysleli, že to jede sám císař pán. Však na něj byla jeho kočka pyšná. A když ho zvolili starostou, nebyla ani trošku překvapená. A nejenom to. Ona mu přinesla i dárek. Přinesla mu v zubech nejšpatnější ze všech černovických myší. Jenže nová starostová vzdychla. Chudinka myš, vždyť je to taky boží tvor. Dědeček však povídal. Myši, sršni a blechy nejsou tvorové boží. Myši, sršni a blechy jsou tvorové belzebubí. Děkuju ti, kočka, za tu myš, ale že je dneska tak velký den, uděluju té potvoře milost. Kočka pustila myš ze zubů, myš zafičela pode dveře do sklepa, ale nemyslete si, že byla dědečkovi vděčná. Naopak, ještě po schodech pištěla.
1: Však já ať ti to tvoje starostenství osladím.
0: Myší pištění však nikdo nebere vážně a taky mu nikdo nerozumí, kromě koček. Dědečkova černá kočka si to pištění vtiskla hodně hluboko do paměti. Dědeček starosta však na nic takového neměl čas. 2 dny přebíral úřad a 3. dne k večeru řekl starý starosta dědečkovi. A nakonec, pane starosto, svěřuji vašim rukám to nejcennější, co naše slavné město má. Pergamenové listiny, jimiž udělili císařové, králové, knížata a hrabata našemu městu privilegia, výsady a práva. Střeste je, prosím, jako oko v hlavě, abychom podle nich mohli svá práva hájit, kdyby nám je někdo upíral. A předal dědečkovi klíče od radniční komory, kde byly tyto přecené listiny uloženy. Dědečkovi se až zatočila hlava z takové odpovědnosti. On nebyl dnešní, on věděl, že ve městě mu leckdo to starostování závidí a čeká na jeho chyby. Proto doma uložil klíče ne do zásuvky od stolu, nýbrž do truhlice ve sklepě a jedině starostové řekl, od které komory ty klíče jsou a jak drahocené listiny jsou v komoře uloženy. Slyšela to však nejen starostová, nýbrž i ta nejšpatnější ze všech myší. Ta si zamnula pacičky a podruhé si slibovala, že mu to starostenství osladí. Osladila by mu ho ráda, jenomže nemohla přijít na to jak. Vždyť dědeček starostoval jako Spartesu, spravedlivě a moudře a nenechal si nic věšet na nos. Není tedy divu, že se o něm dozvěděl sám pan hejtman a jednoho dne prohlásil, tak to dál nejde. Takového starostu musíme přece vyznamenat. My mu udělíme magnifikát. A v den, kdy byl v Černovicích posvícení, kdy tam přijeli perníkáři, střelnice, houpačky a dokonce i cirkus s opravdickým přeukrutným tygrem, pozval dědečka starostu na hejtmanství, aby mu předal slavnostně magnifikát. Dědeček neměl ponětí, co to magnifikát je, ale vzal se na to čistou košili, babičku a všechny radní, kteří taky nevěděli, co je to magnifikát. A nakonec si vzal i svou věrnou černou kočku. Ne, nadarmo se však říká, že když kočka není doma, mají myši pré. A tak se stalo, že ta nejšpatnější ze všech myší bez obtíží svolala všechny soudružky myši a ani se mi psát nechce, co s nimi spunktovala. Když dědeček držel v rukou magnifikát, byl jako v Jiříkově vidění. Vždyť něm bylo uvedeno, že je starostou, nad kterého není. A co hlavně byl napsán na velepřekrásné pergamenové listině, na listině tak nádherné, že sama komtesa řekla dědečkovi, mundi je, pane starosto, ten magnifikát je opravdu splendidní, beautifulózní a to je šamatní. A dědeček jí odpověděl, Však já ho také uložím do komory k drahoceným listinám, jimiž udělili císařové, králové, knížata a hrabata našemu městu privilegia, výsady a práva. A rovnou ze slavnosti jel se všemi i se svou kočkou k radniční komoře. Když strkal klíč do zámku, čichla kočka ku prahu a zježila se jako kartáč. Když otevřel dědeček dveře, zbledl jako stěna. Všichni radní jak by smet a starostová omdlela jako špalek. Neboť všechny pergamenové listiny, jimiž udělili císařové, králové, knížata a rabata, jejich městu privilegia, výsady a práva, byly rozkousány na papírové šupinky, vločky a konfety a byla z nich myší hnízda. Tak skončilo jeho starostování. Dědeček nemohl pro ostudu ani na ulici, ani na posvícení, ani do cirkusu, aby viděl toho opravdického přeukrutného tygra. Všechny myši mu strouhali harmrkvičku a všem narostl hřebínek. Mlynářům sežrali zrní, ženským nákupy, dětem rozkousali školní sešity. Brzy už nikdo nemyslel na dědečka, nýbrž jenom na to, jak se myší zbavit. On však chřadl a chřadl. A kdo by ho viděl, řekl by, že bere za kliku u hřbitova. Jenom kočka ne. Už ty rozkousané listiny v komoře jí tenkrát rozlítily k neutišení. Jak já dědečka pomstím, o tom se žádné myši ani v nejstrašnějším snu nezdá, řekla. A hned tenkrát běžela rovnou od komory do cirkusu a bez váhání se skřížila s tím opravdickým přeukrutným tygrem. Počase se jí narodili na půdě v seně tři kočičky a jeden napůl kocourek a napůl tygr. Byl celý po tatínkovi, po tom opravdickém přeukrutném tygrovi, jenž byl teď ovšem za horama. Hned první den vystrčil všechny tři sestřičky z pelíšku. Hned druhý den přerazil packou vidle na seno. Třetí den se nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka do ouška jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval divně jako tatínek. O tata tu piští, wow, kdo mě to ruší? A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než myši pod podlahou, synáčku? Těch si nevšímej, ty ti tak budou pištět celý život. Oho, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr. A vyrval prkna z podlahy a každou myš, kterou našel pod podlahou, si chytil, nadhodil a odpálil až za pacov. Pak se zase nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka podruhé do ouška jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval divně jako tatínek. Kdo to tu piští? Kdo mě to ruší? A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než myši ve městě, synáčku? Těch si nevšímej. Ty ti tak budou pištět celý život. Aha, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr. Vletěl do města a připravil tam boží dopuštění. Každou myšku, kterou objevil, si chytil a odpálil až za pelhřimov. Všichni černovičtí se až do rána křižovali, dokud se malý tygr nevrátil k dědečkovi na půdu. Tam se zase nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka do ouška potřetí jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval ukrutněji než tatínek. Kdo to tu piští? Kdo mě to ruší? A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než ta nejšpatnější ze všech myší ve sklepě, synáčku? To si nevšímej. Mňau. Tati tak bude pištět celý život.
2: Oho, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr.
0: Letěl ke sklepu, jedinou ranou své packy vyrazil dveře a tu nejšpatnější ze všech myší chytil a odpálil až za kamenici nad Lipou. pak se chtěl zase nacucat a usnout jako břeně. Ale co to? Na náměstí přijížděli právě perníkáři, houpačky, střelnice a dokonce i cirkus s opravdickým přeukrutným tygrem. Vždyť bylo zase po roce ve městě posvícení.
2: Tatínku, vezmi mě sebou do cirkusu. Tady se nedá ani spát, kňoural malý tygr a jeho tatínek zavrčel. Tak pojď, synáčku, vždyť můžeme spolu jezdit po světě.
0: A malý tygr udělal hop a jel. Proč by ne? Široko daleko už nebyla jediná myš. Jeho černá maminka věděla, že synáček, marná sláva, potřebuje tatínkovu pevnou nohu a že se jí splnilo, co si přece vzala. Pomstila dědečka tak, jak se o tom žádné myši ani v nejstrašnějších snech nezdálo. A co více? Černovičtí zase přišli za dědečkem, jestli by jim zase dělal starostu, když je dokázal vlastně zbavit myší. Dědeček z toho celý pookřál a rázem přestal brát za kliku u hřbitova. Pak bouchl do stolu a řekl ne. Tak, že si všechny černovické babky zapálily hromničky, protože mysleli, že ve městě uhodilo. A jestli dědeček neumřel, bouchal do stolu dodnes.

0: proč má velryba úzký jícen. Kdysi dávno, drahoušku, žila v moři velryba a ta jedla ryby. Jedla hvězdici i jehlici, korýše i měkýše, bělici i parmici, osnorůžky i jich družky, makreličku, sem tam štičku i opravdického úhoře, co se kroutí do uzlíčku. Jedla všechny ryby ze všech moří, jak jen na ně přišla, a hltala je tlamou, takhle. Až nakonec zbyla ve všech mořích jen jedna jediná malá rybka. Byla to rybka šibalka, která plula stále kousek za pravým uchem velryby, aby byla v bezpečí. Tehdy se velryba postavila na ocas a řekla:
1: mám hlad.
0: A maličká šibalka se jí ptala slabunkým šibalským hláskem:
2: urozená a šlechetná z rodu kytovců, okusila jsi již člověka?
1: Ne,
0: řekla velryba.
1: Jaký je?
2: Výborný,
0: odpověděla rybka šibalka.
2: Výborný, ale houževnatý.
1: Tak jsem s nějakými,
0: poručila velryba a rozpěnila moře ocasem.
2: Jednoho je až,
0: řekla rybka šibalka.
2: Poplaveš-li na 50. stupeň severní šířky a na 40. stupeň západní délky.
0: Tohle jsou čáry.
2: Najdeš uprostřed moře člověka, který sedí na voru a má na sobě jen modré plátěné kalhoty a šle.
0: Na ty nesmíš zapomenout, drahoušku.
2: A u sebe velký nůž zavírák. Je to námořní trosečník a musím ti poctivě říci, že je to neobyčejně prozíravý a důvtipný člověk.
0: Velryba plula a plula a plula, jak mohla nejrychleji, až k 50. stupni severní šířky a ke 40. stupni západní délky, kde uprostřed širého moře spatřila námořníka trosečníka sedícího na voru. Na sobě měl jen modré plátěné kalhoty a šle. Na ty šle musíš stále pamatovat, drahoušku. A u sebe velký nůž zavírák. Byl sám, samotinký, až plouchal nohama ve vodě. Jeho maminka mu dovolila máchat se ve vodě, jinak by to nebyl nikdy udělal, neboť to byl neobyčejně prozíravý a důvtipný člověk. Tu velryba otevřela tlamu a otvírala ji stále víc a víc a víc, až skoro k ocasu a spolkla námořníka trosečníka i s vorem, na kterém seděl s modrými plátěnými kalhotami se šlemi, na které nesmíš zapomínat, i s velkým nožem zavírákem. Vše to spláchla do své teplé, temné vnitřní zásobárny a pak si olízla pysky. Takhle. A zatočila se třikrát dokola na ocase. Ale jakmile se námořník, který byl neobyčejně prozíravý a důvtipný člověk, náhle octl uvnitř velrybí teplé, temné vnitřní zásobárny, začal sebou šít a mlít a dřít a být, šmejdil a rejdil, výskal a třískal, vil a ril, dupal a supal, křičel a říčel, bouchal a šťouchal, kvičel a kničel, hrabal a škrabal, jančil a tančil a kroutil rejdováka tam, kde neměl, až z toho velrybě bylo docela vážně na nic. Nezapomínáš na šle? A tak řekla rybce šibalce.
1: No, ten člověk je velice houževnatý a ke všemu z něho dostávám škytavku. Co mám dělat?
2: Řekni mu, ať jde ven,
0: radila rybka šibalka. Velryba tedy zavolala do hloubí jícnu na námořníka trosečníka.
1: Pojď ven a chovej se slušně. Dostala jsem škytavku.
0: Ale kde pak, odporoval námořník. Takhle to nepůjde, nýbrž docela jinak. Doneseš mě k rodnému břehu, k bílým útesům Albionu a tam si to rozmyslím. A dal se do tance ještě divočejšího.
2: Nejlíp uděláš, když ho opravdu doneseš domů,
0: řekla rybka šibalka velrybě.
2: Měla jsem tě varovat, že je to člověk neobyčejně prozíravý a důvtipný.
0: A velryba plula a plula a plula oběma ploutvemi i ocasem. Plula tak mocně, jak jen jí to dovolovala škytavka. A konečně spatřila námořníkovo rodné pobřeží a bílé útesy Albionu. Vyjela do půly těla na břeh, otevřela tlamu do kořán a do kořán a do kořán a volala.
1: přestupovat do Winchesteru, Ashvelotu, Nashui, Keenu a na Fee, žmurskou trať.
0: A jak křičela Fíč, námořník vyletěl s tlamy. Jenže námořník byl neobyčejně prozíravý a důvtipný člověk. Zatímco velryba plula, rozřezal zavírákem vor na třísky, složil je křížem krážem mřížový s malými čtvercovými otvory, pevně svázal dohromady šlemy, teď již víš, proč jsme nesměli zapomínat na šle, a vrazil je docela těsně velrybě do jícnu, kde mříž zůstala vězet. Pak odříkal sloku, kterou si ještě neslyšela, ale já ti přednesu. Pro tu moji mříž budeš papat tíž. Náš námořník byl totiž Irčan. Vystoupil na kamenitý břeh a šel domů k mamince, která mu dovolila šplouchat se ve vodě. Oženil se a žil pořád a pořád šťastně. I velryba žila šťastně. Ale od chvíle, kdy dostala do jícnu mříž, kterou nemohla ani vykašlat, ani spolknout, mohla jíst jen docela maloulinké rybičky. A proto dnes velryby nejedí ani velké ryby, ani chlapečky nebo děvčátka. Rybka Šibalka se odplula schovat do kalných vod pod prahem rovníkových vrat. Bála se, že velryba by se na ní mohla zlobit. Nůž zavírák vzal námořník sebou domů. Vykračoval si po pobřeží v modrých plátěných kalhotách. Šle neměl, jak víš, nebo tím svázal mříž. No a to je konec téhle povídky.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Ve vsi jménem Počernice se děly divné věci. Od jistého dne, a to si nikdo nedokáže vzpomenout, který to přesně byl, začaly děti příšerně zlobit, ženské se příšerně hašteřit a muští se začali strašně rvát. Na místo pozdravu na sebe děti vyplazovaly jazyky, ženské dělaly dlouhé nosy a muští si vlepili pořádnou facku. Bylo to od té doby, co se nedaleko Počernic v hustém lese na vrcholku nejvyššího stromu usadila čarodejnice. Každičkou noc vylétala na koštěti do vsi a plivala na všechno jedovatou slinu. Když už to nešlo dál, muští se dohodli, že na bábu uspořádají hon, že si na ní v noci počíhají. Vzali si palice, nože a sekery. Kdo byl členem mysliveckého svazu, tak si nabil flintu a když se setmělo, číhali všichni na návsi a čekali, až čarodejnice přiletí na svém velkém koštěti. Pokaždé je ale v noci přemohl spánek. Vzbudili se ráno tak, jak číhali, jeden ve stoje s palicí u pasu, druhý v kleče s vytaženou kudlou a třetí v leže s flintou namířenou do vzduchu. Zasažení jedovatou slinou. Rozhodli se, že na čarodejnici nastraží pasti. Natáhli průhledné sítě vedoucí od jednoho komína k druhému a vyhloubili obrovskou jámu, jako když neandrtálci lovili mamuty a přikryli ji větvemi. Ráno však v síti našli starou bačkoru, co někdo v noci ze zlosti vyhodil z okna. A v jámě? Starou kočku, paní Mátlové. Paní Mátlová však neměla jen starou kočku, ale i malou, roztomilou vnučku Aničku. Anička přijela k babičce do Počernic na prázdniny a nedokázala pochopit, co se tam děje. Když na ní kamarád Kuba na místo pozdravu vyplázl jazyk a babička ji na přivítanou na místo upečených buchet vlepila pár facek, nezačala plakat a volat mamince, aby ji okamžitě odvezla domů, ale rozhodla se, že se za čarodejnicí vypraví a zkusí si s ní promluvit. Vzala si hřebínek, pěkně si učesala vlásky, aby šla na návštěvu hezky upravená. Hřebínek strčila do kapsy a vypravila se za čarodejnicí. Šla hustým, tmavým lesem, asi tak 2 kilometry, možná i víc, až uviděla ten nejvyšší strom a na něj chýši zavěšenou jako veliké ptačí hnízdo. Haló, jste tam? Zavolala Anička pevným hláskem. Z chýše se ozvalo zachrochtnutí, potom mlasknutí a nakonec se vyklonila nečesaná hlava. Z černých očí šlehaly plameny zlosti. Co tady chceš? Klid se odsuď! Zaskřehotala hlava. Přišla jsem si s vámi promluvit, řekla Anička a z chýše se ozval huronský smích. Baba se smála, až šišky ze stromů padaly a ptáci vylekaně z hnízd vylétali.
1: Cože? Co je to za povedený vtip? Řekni to ještě jednou,
0: zařvala baba. Chci si s vámi promluvit, paní, prosím, zopakovala svoji prosbu Anička. Baba se přestala smát a zasyčela.
1: Tak takovou drzost jsem ještě nezažila. A to jsem na světě 150 let. No dobrá, jak chceš.
0: A vyhodila z výšky dlouhé lano. Jehož konec přistál Aničce přímo pod nohama.
1: Tak na co čekáš, les?
0: Křikla baba. Anička začala šplhat po laně přesně tak, jak se to naučila v hodinách tělocviku. Měla z tělocviku jedničku a šplhat uměla jako opička.
1: No tak ven s tím, co po mně chceš?
0: Zaburácela baba, když Anička vlézala do chýše a vytřeštila ohnivé oči. Říkala jsem si, že když děláte takové ošklivé věci, nemáte asi žádné kamarády. A bez kamarádu je člověku smutno, to já znám. Tak jsem se rozhodla, že vás navštívím a trošku vás potěším.
2: Babě zaplápolali oči.
0: Nevěděla, co na to říct. A tak raději přiložila polínko do ohně, co hořel pod kotlem. V kotli vařila lektvar z divých bylin zvaný jedovatá slina.
1: Byly nám baba rozuměla, a lektvary vařit uměla.
0: Už se chystala nabrat trošku jedovaté sliny z kotle a pokropit jí Aničku, když Anička řekla:
1: Máte krásné kudrnaté vlasy.
2: Co?
0: Vybuchla baba a odvrátila se od kotle.
1: To snad nemyslíš vážně?
0: Dovolíte, řekla Anička a vytáhla z kapsy hřebínek, kterým si ráno učesala vlásky, a začala babu česat. Baba držela a vrnila u toho jako starý kocour. Když je svážeme do uzlu a ozdobíme je květinou, budete vypadat úplně jinak, řekla Anička a ozdobila babě účes čtyřlístky, které si utrhla po cestě pro štěstí.
1: Moc vám to sluší,
0: zaradovala se Anička. Baba nelenila. Vytáhla koště a letěla se na sebe podívat ke studánce. Když spatřila na hladině jako v zrcadle svůj odraz, nevěřila svým ohnivým očím.
1: To jsem jako já? No, nevypadám špatně. Ta holka nelže.
0: Už musím, zavolala Anička a svezla se po laně ze stromu dolů. Babička by měla strach, zítra se zase zastavím. Ale dnes v noci raději nikam nelétejte, přece jenom na koště ti to fouká. Byla by škoda toho účesu. Baba něco zavrčela a rukama si přejela upravené vlasy. Tu noc byl ve vsi klid. Na druhý den ráno na sebe děti vyplazovaly jazyky o něco méně, ženské se hašteřily o něco méně a dělaly na sebe dlouhé nosy o něco kratší a muští se poprali jen tak, po lehoučku. Anička si vzala jehlu a niť, co měla babička ve skříni v košíku na šití, natrhala na zahrádce kytici planých růží, aby nešla na návštěvu s prázdnou, a upalovala do lesa. Baba už jí vyhlížela. Plameny v očích už měla o něco menší a hlas nejméně o tóninu jemnější.
1: Máš hřeben? Řekla. No tady, tady mi vyklouzl pramínek vlasů. Musím se přičísnout.
3: A co takhle vyspravit si šaty? Navrhla jí Anička. On na místa, kde jsou díry, našijeme růžové květy, co jsem vám přinesla z babičiny zahrádky. O trošku je zabereme a zkrátíme.
1: Baba se nadchla.
0: Začala ochotně s Aničkou přešívat svoje šaty a do večera měla šatičky jako víla. Nasedla na koště a šup nad studánku. No skoro se nepoznala. Myslela, že vidí studánkovou vílu. Tak jí to slušelo. Celý večer si prohlížela šaty a v noci raději nevylétala z chýše, aby je vítr neponičil a neutrhal růžové květy. Další den bylo už ve vsi veseleji. Všem se ulevilo a babička dokonce upekla k snídani buchty. Po snídani Anička běžela k domku, který stál v Potoční ulici číslo 14, a léta už v něm nikdo nebydlel. Pan starosta rozhodl, že se tam může navstěhovat kdokoliv, kdo by byl obyvatelům Počernic k užitku. Dveře byly zamčeny a ze zámku trčel klíč, aby si ten, kdo by se chtěl do domečku nastěhovat a být počernickým k užitku, mohl odemknout. Anička opatrně vytáhla klíč ze zámku, strčila si ho do kapsy a pospíchala za čarodejnicí. Ta už na ní netrpělivě čekala.
1: Tak co pro mě máš za překvapení dneska?
0: Pravila docela normálním hlasem, takovým, jaký mývají docela normální paní. Vypadala nejméně o 130 let mladší. Vlastně už nevypadala jako stará čarodejnice, ale spíš jako krásná víla. Anička jí skočila kolem krku. No nemohla si pomoci a vykřikla: Ty jsi krásná! Čarodejnice sedala do pláče. Přišlo jí líto,
3: že jí to vlastně ještě nikdo nikdy neřekl. Že ještě nikdo nikdy nechytl kolem krku. A přitom je to tak krásné. Plakala tak dlouho, až jí slzy uhasily plameny zlosti v očích a zůstala po nich jen jiskřička radosti.
1: Promiň, ale tahle špinavá chyše už se k tobě nehodí. Co takhle přestěhovat se do domečku se zahrádkou?
3: Zeptala se Anička, když si čarodějka osušila své krásné černé oči.
1: Líp by ti to tam slušelo. Na zahrádce bys mohla pěstovat léčivé byliny.
2: A namísto smradlavých lektvarů vařit voňavé čajíčky.
1: Co ty na to?
3: A Anička vytáhla z kapsy klíč a podala ho čarodejnici. Tedy krásné paní, co už čarodejnici vůbec nepřipomínala.
1: Potoční ulice číslo 14. A na koště ti tam raději neléď. Bylo by to podezřelé.
3: Volala Anička, když sjížděla po laně dolů na zem. O měsíc později si lidé vyprávěli, že v Potoční ulici bydlí nová paní, která má čarokrásnou zahrádku s bylinkami, ze kterých vaří čajíčky na všechny nemoci a míchá mazání na odřená kolena, rány a bolesti. O to, když má někdo v Počernicích rýmu, angínu nebo chřipku, nemusí do města na polikliniku k doktorovi. Od té doby se v Počernicích žije krásně. Ta nová paní používá koště jen k zametání a stará se o zdraví a dobrou náladu všech obyvatel. Lidé se na sebe usmívají, zdraví se a ve všem si pomáhají. A Anička, když přijede za babičkou na návštěvu, tak si hraje s Kubou. A nikdy se nezapomene zastavit na čaj a chvilku povídání v Potoční ulici číslo 14. Má si toho s tou novou paní tolik co povídat. A taky mají společné tajemství, které nikdy nikomu neprozradí.
4: Pavouček Pája se probudil před svítáním. Všichni kolem ještě spali. Dokonce i strýček Sekáč, který býval obyčejně vzhůru první a začínal den rozcvičkou. Pája si přivstal, aby se dal do práce. Musí všem dokázat, že není takový nešika. Dnes uplete pavučinu, že budou všichni koukat. Vedl nitku hladce i obratce a křížem a krážem a nezapomínal ani na uzlíky a námořnické uzly, které odkoukal od strýčka Sekáče. Pletl celé dopoledne, soukal nit i odpoledne, ani jednou se nezastavil, ani jednou se neprotáhl. A večer byla síť hotová. Všichni se přišli podívat a sám strýček pokýval uznale hlavou. Začínáš se mít k světu, řekl. Tak jsem zvědav, co ulovíš, jen se modli, aby to nebyl svatojánský mušák. Svatojánský mušák. Zaznělo to tak hrozivě, že se pavučinky kolem roztřásly. Jen Pája se odvážil zeptat, co je to svatojánský mušák, strýčku? Dobrá, povím vám to, odpověděl strýček a pohodlně se usadil v síti, ale bojím se, že strachy neusnete. Jú, řekli pavoučci s Borem. Pája vyskočil, tak začni, já už nemůžu dočkat. Jen abys nelitoval, odpověděl strýček pochmurně. Svatojánský mušák je nepřítel všech pavouků. I já se mu raději vyhnu, je mnohem horší než africká moucha cece. Ten nepřenáší spánek, nýbrž oheň a zkázu. Je, vylekali se pavoučci s Borem. A strýček pokračoval, svatojánský mušák má ohnivá křídla a šlehá mu s tlamy oheň. On má tlamu jako vlk? Divil se Pája. Ještě hroznější, řekl strýček, a nepřerušuj mě. svatojánský mušák spí v dutinách starých stromů a naštěstí ven moc nevychází. Do světa posílá jen neškodné svatojánské mušky, světlušky. Světlušky já znám, vykřikl Pája a hned se chytil za pusu. Už zase vyrušuje. Jen když je noc nejčernější, řekl strýček zlověstným hlasem, když je noc černá jako vlčí tlama, tak svatojánský mušák vyrazí, aby pomstil všechny mouchy, které jsme my, pavouci, poctivě a pracně ulovili. Zahučili pavoučci sborem. Ano, svatojánský mušák vyrazí do noci a svými ohnivými křídly a plamenem, který mu šlehá s tlamy, spaluje vše. Naše hrady a domy a příbytky prostě naše pavučiny. Ani ta nejpevnější síť ten žár nevydrží. Tady se strýček Sekáč odmlčel a pak řekl, Milánkové, i já jsem se před ním zachránil jen úskokem. Vydechli pavoučci sborem. Páni, jak si to udělal? Povyskočil Pája. Strýček chvíli koukal do ztracena, pak se začal pobrukovat. Přišla noc a s ní tma tmoucí. Utíkejte pryč, pavouci, mušák jde a šlehá plamen. Za chvíli je s vámi amen. Zachraňte se hopem skokem v lesní tůňce za potokem. Brr, otřásli se pavoučci. I strýček Sekáč se otřásl a dlouho mlčel. Pája už to nemohl vydržet. Já tomu nerozumím, řekl. Jak jsi se zachránil? Jak jsem pravil, odpověděl strýček. Zachránil jsem se úskokem. Když na mě svatojánský mušák letěl, uskočil jsem po hlavě do potoka. A to ho tak zmátlo, že v tu ránu zhasl. Blik, jako když otočíš vypínačem, minul mou síť a byl nakonec rád, že se v té tmě dostal domů do dutiny starého dubu. Oddechli si pavoučci sborem. A co ty, strýčku? Zeptal se Pája. Já? Řekl strýček. Vyškrábal jsem se napřech a stal se hrdinou celého lesa. Kde kdo mě zval k sobě na návštěvu? Ale já jsem nikam nemohl, protože jsem z té studené vody kytil rýmu. A dnes už mě nechce spát. Jsem unaven, řekl strýček Sekáč a zavřel oči. Už byl čas jít na kutě, ale nikomu z pavoučků se tentokrát nechtělo. Co kdyby se u nich objevil ten strašný svatojánský mušák? Přišla noc a s ní tma tmoucí. Utíkejte pryč, pavouci. Mušák jde a šlehá plamen. Za chvíli je s vámi. Amen, říkali si všichni pavoučci sborem, protože se rádi strašili. I Pája si tu strašidelnou říkanku opakoval. A najednou v černé tmě bliklo světýlko. To je on, napadlo Páju. Svatojánský mušák. Už se chystal zachránit strýčkovým úskokem po hlavě do potoka. Ale to světýlko ho obletělo a řeklo tichým hláskem dobrou noc. Nebyl to on, byla to ona, byla to malá svatojánská muška. Pája jí zdvořile odpověděl, ale pak si zívl a usnul dřív, než světluška stačila obletět strom.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Rodinná historie se opakuje. Další jednání té nekonečné noci se odehrávalo na jevišti prázdné půdy. Na železné posteli vedle Tulamora seniora seděl Carlos a Palanda skřípala pod tělem hromotluka Vasila. A takto k jejich nečekanému setkání došlo.

0: byl zvyklý poslouchat. Přicházeli ve chvíli, kdy z oken půdy lítaly punčochy, podkolenky, ponožky a Hubert štěkal jako zběsilý. Chtěli se dostat dovnitř, ale v tom se domovní dveře vily rozletěly a vyběhla z nich divoká a rozjásaná horda ošpendlíkovaných lichožroutů. Vedl je Dederon. Už tohle bylo překvapení. Ovšem, vidět mezi nimi Tulamura juniora, to byl pořádný šok. Pustili se za nimi, ale Dederonovi hoši se znamenitě vyznali ve spleti uliček dolního města a brzy jim zmizeli z očí. Vasil s Carlosem pak při zpáteční cestě trochu bloudili, proto na půdu dorazili až potom, co Ramses odešel hledat Tulíka a našel, jak víme, Hihlíka. A tak tu Carlos seděl a mluvil a Vasil seděl a mlčel. Tulamur senior se ještě nestačil vzpamatovat ze ztráty svého impéria a teď se od Carlose dozvěděl, že zřejmě ztratil i syna. A když pak přišel Ramses s Hihlíkem, to, čemu navzdory všem důkazům odmítal uvěřit, měl potvrzené. Jeho prvorozený syn, Tulamur junior, se dopustil otcozrady. Stal se pobočníkem kudly Dederona a šéfem horního města. Guvernérem. Tak tomu teď říkají, zvolal nešťastný otec a zlomil nad proradným synem hůl. Rodinná historie se opakovala. I nad ním, kdy si jeho otec zlomil hůl.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Kapitola čtvrtá.
3: Objevuje nebezpečná dobrodružství Filipka a Dorotky u krále Holibrady.
4: A odvážný zásah chrabré Kunegundy.
5: V jedné zemi žil jednou jeden tak báječný holič, že jeho sláva rostla den ze dne. Není se čemu divit, že každý se dával stříhat a holit jenom u něho, zatímco ostatní holiči pomalu bankrotovali, protože pro nezájem zákazníků byli nuceni zavírat své krámy. Nakonec tento skvělý bradýř zůstal jediným holičem v celé zemi a když zemřel staříčký král, vděční občané učinili Holibradu svým novým králem. Nově zvolený monarcha však svého oblíbeného zaměstnání nezanechal. Právě naopak, ministr tuzemských záležitostí k němu den co den přiváděl aspoň tucet zarostlých občanů, kteří z královských rukou a spod královské břitvy vycházeli absolutně a dokonale oholení. Král Holibrada jim dokonce nenechával na hlavě ani vlásek, třeba jen pro potěšení. Bez ohledu na to, zda šlo o hlavu muže, ženy a nebo dítěte. Nakonec byla o vlasaté lidi veliká nouze, protože veškeré obyvatelstvo, nejen v hlavním městě, ale v celé zemi, bylo holohlavé jako koleno. Když král oholil všechny své poddané, pustil se do stříhání a holení psů, kocourů, zajíců, krav, koní, ba dokonce i housenek. Prostě stříhal všechno, co mu přišlo pod nůžky. Po celé zemi jezdili zvláštní patroly, které přiváděly na královský dvůr každého, kdo by přicházel v úvahu pro stříhání nebo holení. Zatím v královském paláci ve velikém sále král nadarmo brousil svoji nezaměstnanou královskou velebřitvu a toužebně vyhlížel nějaký,

0: jen docela malý vlásek. Do této země zavítali naše děti. Právě si vykračovali po polní cestě, když se v oblacích zvířeného prachu objevil nádherný kočár, na jehož dveřích byly namalovány koruny. Z okénka vystrčil hlavu honosně oděný pán a udiveným dětem oznámil, že se jim dostane cti nejvyšší. Jeho královské veličenstvo jim vlastnoručně ostříhá vlasy, po kterémž to úkonu budou mít oba tak dokonalý zevnějšek, jakým se pyšní on sám, velevážený ministr královské pokladny. Tu onen pán sejmul svůj slušivý klobouk a odhalil jim hlavu holou jako homole cukru.
1: Děkujeme pěkně, opáčil Filipek. Nám naše vlasy na hlavě vůbec nevadí.
2: Filipek prohrábl rukou svoji zlatou kštici a čtverácky zatahal Dorotku za jeden z jejich hezkých černých copánků.
3: Ve stejném okamžiku se mezi stromy objevila usmívající se kráva Kunegunda a přiblížila se ke kočáru.
0: To je báječné, zvolal holohlavý ministr královské pokladny radostně. Krávu také oholíme. A dřív, než si děti stačili uvědomit, co se vlastně děje, seděli zamčené na klíč v kočáře.
3: Zatímco kráva byla venku přivázaná na řetězu.
0: A povoz rychle pádil kupředu. Za hodinu už byli v královském paláci. Filipka, Dorotku a Kunegundu vedli do paláce po schodech potažených černým sametem. Museli projít přes 100 sálů a 100 koupelen, až nakonec stanuli tváří v tvář samému králi, který v koruně a bílé holičské zástěře právě brousil břitvu. Když spatřil příchozí, jeho urozené oči se radostně zablištěly a slovutný monarcha se dal bez dlouhých caviků do práce.
4: Ach, kráva je největší, nejdříve tedy oholíme ji,
0: prohlásil zíhle a hned začal obrovskou štětkou mydlit Kunegundu.
3: Za hodinu byla kráva od rohu až k ocasu pokryta pěnou.
0: Dojatý král právě bral do ruky břitvu, když se otevřely dveře a do královské holírny vstoupil dvorní maršálek. Svačina je připravena, vaše královská výsosti.
4: Aha, co se podává?
0: Zeptal se král pisklavým hlasem a přerušil práci. Dvorní kuchař uchystal na svačinu koblišky se smetanou. Odpověděl dvorní maršálek v hlubokém úklonu. Když to král uslyšel, olízl se, odhodil břitvu a sotva dechu popadaje spěchal do hodovního sálu a cestou ztratil pantofle prošívané holicími čepelkami. Koblišky se smetanou přece byly jeho zamilovaná pochoutka.
1: Dvořané důstojně kráčeli za monarchou a naše děti zůstaly s namydlenou krávou úplně sami.
5: Zachraňte mě před zneuctěním, zakvílela sopránem Kunegunda. Co si já u boha počnu bez nádherné černé srsti s bílými záplatami? Rychle odtud, zachraňte mě u bohou.
1: Neplač, sličná Kunegundo, zachráníme tě, zašeptal Filipek. Pojďte všichni za mnou, ale docela potichoučku.
0: Všichni tři se pomalu vytratili ze sálu. Seběhli po purpurových schodech a za chvilku už byli v královské zahradě. Naši hrdinové se nepozorovaně proklestili hustými křovisky až k bráně, kde stál strážný s obrovským holicím strojkem v ruce. Zatrasil jim cestu a nechtěl je pustit ven.
2: Musíme ho zneškodnit, rozhodla Dorotka.
0: Stoupla si na špičky a něco zašeptala krávě do ucha.
3: Kunegunda udělala pár kroků směrem ke strážnému a najednou plesk! Přemázla mu oči namydleným ocasem.
0: Zděšený strážný vší silou sevřel víčka a volal o pomoc. Marně se snažil v kapse nahmátnout kapesník, aby si jím z očí vytřel protivně štípající mídlo. Na to právě naši uprchlíci čekali.
1: Využili spásného okamžiku a horem pádem utíkali na ulici.
0: V tom však z paláce zazněly výkřiky. Chyťte je! Zadržte je, lupiči!
3: Nemáme ani chvíli na zbyt. Musíme pryč. Vyhoupněte se na mne. Co na tom, že jsem namydlená? Přerývaným hlasem zvolala kráva.
1: Filipek nejdříve rychle usadil do rodku a pak se sám vyškrábal Kunegundě na hřbet.
3: Kráva se dala do trysku.
0: Ve stejném okamžiku se s rachotem otevřela brána královské zahrady a na ulici vyběhl celý houf strážných. V čele pronásledovatelů běžel sám král s břitvou v ruce.
1: Pospěš si, Kunegundo, vykřikl Filipek.
3: Bú! Kráva zabučela hrozivým hlasem, nadzvedla ocas a zrychlila tempo.
2: Protože však byla namydlená nejlepším královským holícím mídlem, děti nestačily na jejím hřbetě udržet rovnováhu a každou chvíli sklouzávaly.
0: Chvíle mi se zdálo, že už spadnou na zem, na louku, kde kvetly jenom břitvy a holící strojky.
2: Kdyby Dorotka nedržela Kunegundu vší silou za rohy.
1: A kdyby si Filipek neovázal její ocas kolem pasu.
2: Kdo ví, co by se bylo stalo.
0: Naštěstí však po hodině zběsilého úprku před pronásledovateli, kteří jim stále skoro šlapali na paty,
3: odatná Kunegunda s vypětím posledních svých sil doběhla až k zápraží mlýna.
0: Všichni tři blesku rychle vběhli dovnitř a před nosem svých pronásledovatelů vzlétli k oblakům. Pohotový mlýn vší silou roztočil svá dřevěná ramena a nadělal přitom tolik větru, že král a jeho družina padali k zemi jako podťatí. Jejich přeskvostné šaty byly potrhané, všichni měli na holých hlavách veliké boule. Ti štíhlejší se pod náporem větru vznášeli do povětří a zůstávali viset v korunách stromů. Naši hrdinové se rychle vzdalovali z toho nehostinného kraje, aby dále hledali zemi štěstí a radosti, o které jim vyprávěla moudrá myš.

0: Česká pohádka Kmotr Matěj. Kmotr Matěj šel navštívit kmotra Jíru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá tatík Jozívku? Ptá se ho. Právě chtěl jíst, ale když vás viděl okny, která k nám jdete, vstál a nechal jídla, odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak? Inu otec povídal, že byste nám mnoho snědl a proto matka to musela honem všecko schovat. A kam pak to schovala, Jozívku? Huzdala na pícku, kýtu na kamna, klobásy se zelím do trouby, buchtu na mysník a dva džbány piva pod lavici. Kmotr neptal se dále, usmál se a vešel ke kmotrovi. I pozdrav tě Bůh, vítal ho Jíra. Škoda, že si nepřišel o chvilku dříve, mohl si s námi jíst. Náhodou nám dnes nic nezbylo a tak ani nevím, čím bychom tě uctili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě cosi neočekávaného. A co? Povídej. Zabil jsem ti hada, zrovna k tobě na cestě. A ten had měl tak velikou hlavu, jako je ta kýta, co máte na kamnech. A tlustý byl jako ta hus, co je na pítce. Bílé masíčko ti měl jako ty buchty, co jsou na mísníku. A dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí ve vaší troubě. A krve ti bylo v něm tolik, jako piva v těch dvou džbánech, co tamto stojí pod lavicí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se zastyděl za svou skoupost a protože namusela jídlo a pití postavit na stůl. A oba teprve hosta pohostili, že si nemohl stěžovat.
1: Pět kluků stojí před rezavou brankou do zdivočely zahrady. S tím kocourem se to musí ukončit. Jen opatrně, pánové, povídá jeden, opatrnost je matka moudrosti. Já to slyšel od jednoho starého pána v parku, když krmil vrabce a pořád říkal jen opatrně. To se asi bál, aby ho vrabci neklovali. A to hloupost, říkali ti druzí čtyři kluci, vrabec člověka nenapadá. Měli jsme to v přírodopise. Ani když je rozzuřen, tak nenapadá. To není kocour. Stalý kocoul napadá mis a pohlává si s ní, řekl ten nejmenší. Ovšem, těžko se poznalo, který byl nejmenší, protože všichni byli stejní, jak už jsem říkal. No, tak nejlepší bude, když mu předhodíme myš, on si s ní bude pohrávat a my vběhneme do zahrady. To je nápad, předhodíme mu myš. Dejte jí sem, kdo jí má. No, všichni se na sebe podívali, ale myš nikdo neměl. Já by sem měl laka, povídá ten malý. To je hloupost, říkali ti ostatní. Rak není myš? No, není, ale je také v díze jako mis. No, v díře je, ale ve vodě a ne na mezí. Odpovídali ti ostatní. To je jedno, je v díře a to je hlavní. Jak pak to kocour může poznat, jestli díra byla v zemi, nebo v mezí, nebo ve vodě? To se pozná, protože rak je mokrý. Jak pak může být mokrý, když je zabalený? Kdo je zabalený? No, přece ten lák je ve scíbze. Pánové, to jsem ještě neslyšel, povídá větší kluk. Rak zabalený ve stříbře. Kde jsi ho našel? Na Slomecku byl. O Vánocích. Já ho schoval. No tak ho ukaž, kde ho máš. Malý kluk sundal čepici z hlavy. Dobrý den, řekli ostatní. Byli to slušní hoši. Proč zdravíš? Já nezdravím. mám ho v cepicí. A vyndal krásného čokoládového raka zabaleného ve staniolu. Juj, ten je krásný, snesme ho, dej mi kousek, volali všichni. To nejde, musíme ho předhodit kocoulový. Kdo má plovázek? Já, volali čtyři kluci, protože každý kluk má provázek, ne? A já taky, povídá ten pátý, který měl raka a vytáhl provázek a uvázal na něj raka. A teď dlouhý prut. Ulomili hodně dlouhý prut a přivázali raka jako rybu. Budeme kocoura lovit, jásali kluci a chtěli hodit raka přes zítku. Já sám. Cíje plovas, povídá kluk a hodil raka přes zítku. Kluci stichli, protože to bylo pravda. Jejich rak to nebyl. Bere? Zeptal se ten třetí. Nebele, povídá malý a lovil dál. Pátý se podíval klíčovou dírkou v brance, zdali si kocour s rakem pohrává. Co vidíš? Šeptali všichni. Nic. Je to zrezavělé. A začal dřívkem vrtat v dírce. Ozvala se branka a pomalu se otevřela. Nebyla totiž zase vůbec zavřená. Kluci pustili prut a odskočili od branky jako blechy a hned do jednoho klubka. Nesnad, že by se báli, to ne, ale opatrnost je matka moudrosti, řekl ten kluk, co zná toho starého pána z parku. No a otevřenou brankou bylo vidět zase tu starou zahradu. Pod trávníkem stál ten starý trpaslík, co měl jen trochu červené barvy na čepici, a vedle stará roztrhaná žiněnka, kde spával kocour. Před brankou ležel rak na provázku a nehýbal se. Číhá na nás, povídá třetí kluk. Nebojme se. Nečíhá, asi spí, povídá druhý. Hoďte na něj toho raka. Kdo? Ptali se všichni. Ty, je to tvůj rak, řekli malému. No, vidíte, to měl za to. No, tak dobře, ale pojďte všichni se mnou, ale ti se. Pojďte, kamarádi. Lída, najednou kamarádi. A všichni se vzali za ruce, že ano, když byli kamarádi, a tiše tichonce se šourali do branky. Házej raka, šeptali malému. Jeho skoda, šeptal on. Hodím raci kámen. A hodil. Pardon, já nelad, vykřikl tiše, protože trefil trpaslíka do knoflíku na kabátě. Já opravdu nechtěl trpaslíku uhodit vás do knoflíku. No ale trpaslík neřekl nic a dělal, jako by se nic nestalo. Byl to slušný trpaslík. Teď hodíme všichni, pánovi, křičel tiše ten čtvrtý a zvedl kamínek. Pozor! Teď! A všichni hodili a skoro všichni trefili do staré žiněnky, ale nestalo se nic. Kocour z žiněnky nevykoukl. Sláva! Kocour není doma, budeme mít pré, volali myši. Ne, myši ne, totiž kluci. O myších to je takové přísloví. Tak ti kluci poskakovali kolem žiněnky a jeden dokonce do ní píchl prutem. Ozvalo se za nimi naříkání. Kluci se zarazili a stáli jako skamenělí. Vypadali jako pět kamenných trpaslíků, ale ten šestý byl opravdu kamenný. Starý, zlomyslný kocour seděl na zdi a celou tu dobu koukal na kluky. Na krku měl šálu a šátek přes uši. Nevypadal zdravě a byl strašně tlustý. Hej, vy, to není slušné, takhle na člověka vybafnout, povídá ten malý. Na to kocour. Teď nám budete nadávat? Ptali se všichni.
2: Nemůžu nadávat, bolí mě zuby,
1: zakňovral kocour.
2: A taky v krku. Já mám ještě angínu a rýmu. Bolí mě břicho a je mě špatně. Já nemůžu nadávat.
1: A co jste jedl?
2: Myši.
1: No to je divné. A co ještě?
2: Ještě raky.
1: Taky raky? Divili se kluci. No vidíte, zesem měl pravdu. Kocoul pozírá taky laky, křičel malý. A kolik těch myší a kolik raků jste sežral?
2: 3 krabice myší a 2 raků,
1: plakal kocour. Ha, to bylo skutečně podivné. Myši ani raci se nepočítají na krabice, to kluci věděli. Ale najednou uviděli u zdi hromadu stříbrného, zlatého a červeného staniolu. Aha, a jaké to byly myši? Jací raci? Volali rozčilení kluci.
2: Čokoládový,
1: naříkal kocour. Neviděl, že se říká čokoládové. A kde jste je dostal?
2: Od Ježíška,
1: vzlíkal kocour. Nelžete, odkud je máte, řekněte pravdu.
2: Od slonů,
1: vzdychal kocour.
2: Bylo jich 5 takových velkých.
1: Takových velkých, se říká, opravil ho chytrý chlapec. A proč vám je dali?
2: No, že jako mám vás, jakože...
1: Tak mluvte pořádně. Co říkali?
2: Že vás se mám vpustit tam do té zahrady, hrát si a nestrašit vás a s vámi si hrát a pořád si s vámi hrát a...
1: Fuj, to byla ale ošklivá věta, řekli kluci. To neumíte mluvit jinak?
2: Ne. Já jsem chodil za školu. Nic jsem se nenaučil, protože jsem zlomyslný kocour. A to jsou následky.
1: No to je nám líto. A taky je nám líto, že stůněte. A nemůžete si s námi hrát. Mohli jsme si hrát na lovce a tygra. Vy byste byl tygr, my bychom vás zastřelili a stáhli z vás kůži a mrtvolu dali do mraveniště, abychom měli vaši kostru a tu bychom pak dali do školy. No, a teď si musíme hrát na nemocnici. My budeme 5 doktorů a budeme vás léčit. Skočte dolů. Mnoho psů, totiž doktorů, zajícova smrt. Pomyslil si kocour, ale neřekl to, protože nebyl zajíc a bylo mu příliš špatně. Ak skočil jako pítel ze zdi a buch, svalil se na zem. Nebylo divu, když snědl 5 krabic myší a raků. A teď ležel na zádech a kničel.
2: Já jsem se zapíl. Něco jsem si zlomil. Mně je zlé.
1: A to nic není, říkali kluci. My vás dáme na nosítka a odneseme do postele. No, ale nosítka nemáme. Tamhle u zdi je děravý pekáč. To budou nosítka, povídá druhý kluk a skočil pro něj a vytáhl ho z roští. Ale hned ho pustil, protože... Z něho vyskočila velká hnědá žába a zlobila se. No, prosím vás, jaké to máte chování? Nevidíte, že tu spím? Nemůžete zaklepat? A tak kluk zaklepal na pekáč a slušně se omluvil. No proto, podruhé to nezapomeňte a zaklepejte, moje úcta. Povídala žába a odskákala.
2: No to kde jste vy? Kde jsou ty nosítka, vy uličníci?
1: Vrčel kocour.
3: Bylo vidět, že už je mu trochu lépe. No, už nadával. Ale už to bude, už to bude, už to bude, říkali hoši a uložili ho do pekáče.
2: Táhněte pomalu.
3: Velel kocour a kluci táhli a tlačili.
2: Tam ne, tamhle, k té jedlí.
3: A kluci táhli k jedlí.
2: A teď zpátky, k trpaslíkovi.
3: A kluci táhli k trpaslíkovi.
2: A teď k brance.
3: A kluci se zastavili. Poslouchejte, nám se zdá, že vy se necháváte jen tak vozit. A že nestůněte. Mračili se kluci.
2: Stůňu, stůňu, křičel kocour. Vezte mě k trpaslíkovi, trpaslíkovi.
3: Ale oni ho dovezli zrovna k žíněnce a vyklopili ho na ní.
2: To je trápení. Všecko mě bolí.
3: Povzdechl si starý kocour.
2: A co bude teď?
3: No teď bude léčení. Dáme vám teploměr. A zastrčili mu pod packu jedlovou šišku.
2: To šimrá. No a co dál?
3: Vrněl kocour. No teď vám vytrhneme bolavý zub, řekl kluk a nasadil si brejle z pampelišky.
2: A já vás kousnu,
3: řekl kocour. Ale ne, pane kocour, my vám jen jako vytrhneme zub.
2: A já vás jako kousnu,
3: klidně povídá kocour. Kluci se zamysleli. No tak ne, my vám dáme obklad na hlavu. A dali mu na hlavu lopuchové listy. Bolí? Ptali se.
2: Bolí.
3: Kňoural kocour znovu. Pak mu přidali na hlavu ještě šišky, dvě krabice od cukroví a staré hadry.
2: Bolí.
3: Rval kocour a tak mu narazil ještě pekáč, až kocour stichl. Aha, už je mu asi lépe, když mlčí, povídá první.
2: Aha, ještě teploměr. Prohlédněte teploměr.
3: Tak vyndali teploměr. Je s vámi zlé. Máte 85×16 ÷ 23, tak to máte 196 horečky. Musíte dostat lék. A natrhali hřmánek, který rostl u trpaslíka. Kocour vystrčil hlavu.
2: Prosím vás, kytky já nejím. Já jsem masožravec, a ne kytkožravec.
3: Kocour se chtěl pochlubit, že ví něco ze školy, ale spletl se stejně, protože se říká bíložravec, a ne kytkožravec. No tak my vám dáme raka, radovali se hoši. To je maso. A cpali mu čokoládového raka i se staniolem.
2: Ne,
3: ječel kocour.
2: Rak já, myš, já nechci. Mně je špatně.
3: No tak ho kluci nechali. On by měl spát. A nejlepší usne, když nám bude povídat pohádku. My také nejlépe usneme, když se nám povídá pohádka. Tak povídejte, my už pěkně sedíme.
2: Nic nebudu povídat, nic.
3: Vstekal se kocour.
2: Já jsem nemocnej a umím jenom strašidelné věci, a ne pohádky. Povídejte si sami.
3: O, s vámi není žádná hra, urazili se kluci. S vámi je otrava, abyste věděl. A bylo ticho. Kocoura mrzelo, že je s ním otrava. Taky měl vztek a trochu se taky styděl. Tak raději zahrabal hlavu do žiněnky a dělal, že spí. Kluky zase mrzelo, že mu řekli, že je s ním otrava, když je nemocný, a nevěděli, co mají dělat. No, tak dělali taky, že spí. A zahrada asi taky dělala, že spí, protože stromy nešuměly, včely nebzučely, ani ptáčkové nespívaly. Jen slunce pálilo a blížilo se poledne. A bylo ticho, až bylo skoro slyšet.

čtyřech bratřích. Jeden myslivec měl čtyři syny. Když chlapci povyrostli, řekli otci: tato, půjdeme do světa. Otec bratry vypravil a chlapci šli. Přišli do lesa a v tom lese byly čtyři cesty křížem a mezi nimi stál buk. Nejstarší bratr řekl: tady na tom rozcestí se rozejdeme. A tady u toho buku každý z nás zarazí nůž a do roka a do dne sa zase všetci sejdeme. Ty nože nám podají zprávu. Čí nůž bude zrezivělý, ten přišel ve světě o život. Čí nůž bude čistý, toho nic zlého nepotkalo. Zaborli nože do buku a rozešli se. Chodili po světě celý jeden rok a celý jeden den a potom se vrátili domů. První přišel k buku nejstarší bratr. Vytáhl svůj nůž, prohlédl ostatní a když viděl, že jsou čisté a rez se jich ani nedotkla, zaradoval se a pravil: chvála Bohu, všetci jsme živi a zdraví. A šel domů. Otec ho přivítal, zeptal se ho, čemu kloudnému se ve světě naučil. Syn řekl: tatínku, co vám mám povídat? Stal jsem se latařem. Otec se divil, o takovém řemesle nikdy neslyšel. Syn řekl: ale já nejsem obyčejný latař, jako ostatní lataři. Já jsem takový latař, že když řeknu, ať je něco zalátané, hned se tak stane. Otec měl viset v komoře kabát, který byl samá díra, řekl synovi, aby mu ho zalátal. Syn tedy rozkázal, ať je ten kabát zalátaný. A kabát byl rázem jako nový. Ani ty záplaty nebylo poznat. Druhého dne přišel na lesní rozcestí druhý syn. Vytáhl z buku nože a prohlédl si je a když viděl, že jsou čisté a nezrazivěly, pravil, chvála Bohu, nikomu z nás se ve světě nepřihodilo zlé a nejstarší bratr už je doma. A šel také domů. Otec ho přivítal, ptal se, jaké má řemeslo. Syn odpověděl, tato, ani se moc neptejte, já jsem se stal zlodějem. Otec pravil, no to jsi vybral pěkné řemeslo, až mne z tebe hamba obchází. Ale syn řekl, já nejsem obyčejný zloděj jako jiní zloději. Já jsem takový zloděj, že když se mi zachce, aby něco bylo moje, hned to mám. I kdyby to bylo na samém konci světa. Přes palouk zrovna utíkal jelen. Otec ho zahledl oknem a řekl synovi, že by bylo dobré, kdyby toho jelena měli. Syn řekl, ať máme toho jelena. A hned měli toho jelena na dvoře. Třetího dne přišel k rozcestí třetí syn. Vytáhl ze stromu svůj nůž, prohlédl ten, co zbyl poslední a řekl, chvála Bohu, nůž je čistý a starší bratři už jsou doma. A šel také domů. Otec ho přivítal a byl zvědavý, jakému řemeslu se syn vyučil. Syn pověděl, nevím, tatínku, co tomu řeknete, ale já jsem takový hvězdář, že když se podívám na nebe, vidím, kde je co na celé zemi. Čtvrtého dne přišel k buku nejmladší z bratrů, vytáhl svůj nůž, ostatní tam už nebyli, zaradoval se a řekl si, bratři se vrátili. A šel také domů. Otec syna přivítal a vyptával se na jeho řemeslo. Syn řekl, že je myslivcem. Otec měl radost, že je chlapec po něm. Syn pak řekl, a já nejsem tato takovým myslivcem, jako jste vy. Já jsem takový myslivec, že když řeknu o něčem, ať je to zastřeleno, tak je to hned zastřeleno. Otec se díval zrovna z okna ven a uviděl na kopci běžet zajíce. Řekl, zastřel ho. A zajíc byl zastřelený. Ale otec povídá, já ho nevidím.
Hvězdár se podíval na nebe a povídá, leží tamhle, v tom trní. Otec pravil, no ano, ale jak ho z toho trní dostaneme? Zloděj řekl, ať toho zajíce máme. A hned toho zajíce měli. Jenže ten zajíc byl z toho trní celý potrhaný. Otec řekl, kdo od nás takovou kůži koupí? Syn latař nemeškal, ať je zajíc zalátaný. A hned byla kůže celá. Obrátili kůži na ruby, pověsili do stodoly, aby vyschla, a zajíce dali na pekáč. Pěkně si na něm pochutnali a otec syny pochválil. Vidím, že jste se naučili užitečným remeslům. Když zůstanete pospolu a budete svorní, dobře vás ta řemesla uživí. Bratři poslechli, žili v bratrské lásce a jestli neumřeli, mají se dobře až dodnes.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Každý jistě ví, co je to mramor. Ano, ten překrásný kámen všech možných i nemožných barev, kde se nitky tenounkých vláken spřádají v nejjemnější obrazy stále překvapující přírody. Ale mramorový les? Kdysi dávno mramorový les skutečně existoval. Byl neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný a tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Rostly tam vedle sebe bez zášti a zloby stříbrné smrky a královské borovice, stromy oděné listím i jehličím. Zvěř se dělila o potravu a houbám velel starý a moudrý hřib od statečného dubu. Jmenoval se Strakoš. A protože byl opravdu starý, pomýšlel často na odpočinek. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek, řekl. Pak si ale vzpomněl na další rčení a své rozhodnutí přece jen odložil. Zítra je také den, rozhodl a dál radil, kde bylo rady zapotřebí. Pomáhal, co mu síly stačily. Svědomitě vychovával mladé, neskušené houby, staral se o staré a nemocné a dospělým dával odpovědi snad na všechny otázky světa. Náhodnému pozorovateli se tak mohlo zdát, že v mramorovém lese je všechno v nejlepším pořádku. A taky bylo. Ale jen do chvíle, kdy i tam vkročila první lidská noha. Lépe řečeno noha turistická, neboli noha, která od nepaměti patří turistovi, jenž chodí po lese a křičí, co mu síly stačí. Tady je krásně. Bože, tady je krásně. A dupe, láme větve, plaší ptáky i zvěř, trhá, co mu do ruky přijde a především sbírá houby. Starý, moudrý Strakoš často říkával, jakmile se objeví lidská noha, není opatrnosti nikdy dost. Ale i mezi houbami se našel jeden vzdorovitý, podmračený kluk z rodu muchomůrek, který Strakošovi nevěřil. Přesvědčil několik kamarádů, stačilo docela málo, a zanedlouho se starému hřibu smály všechny muchomůrky z okolí. Strakoš se bojí i v posteli. Posmívali se, až jim tečky na kloboucích poskakovaly. Cítili se statečné, silné a neohrožené. Do mramorového lesa totiž dosud žádná lidská noha nevkročila. Až tenkrát z kraje týdne, v pondělí to bylo. Slunce svítilo a léto se lenivě opalovalo na mechových poduškách. Pan Josífek vešel do lesa a nestačil se divit. To je krása, vydechl údivem. Vidíš, Boženko, tu přírodu, ten ráj? A jeho žena Božena zaúpěla. Mě snad čálí zrak, Josefe, a omdlela. Skulila se na mechový polštář mezi barevné hlavy překvapených hub. Ale proč se pan Josífek tolik divil? A proč paní Božena omdlela? Žádný z nich totiž netušil, že jsou prvními návštěvníky mramorového lesa. Nikdo tu dosud nezničil jedinou houbu, jediný stromeček. Stáli tu vedle sebe houfy hříbků, elegantních muchomůrek, holubinek a lišek. Bedly si ve slunečních paprscích čechrali své narasené klobouky a hadovky smrduté zkoušely nejnovější parfémy. První se z nečekané návštěvy mramorového lesa vzpamatoval Strakoš. Zachraň se, kdo můžeš, vykřikl a houby se dali na úprk. Až na několik mladíků v čele s namyšleným muchomurčím klukem. My se přece nezalekneme, ohrnovali kluci nosy a na místo útěku chrabře postoupili o krok vpřed. A s nimi i dvě lišky a jeden hříbek, který ve skrytu své duše snil o tom, že převezme vládu nad lesem po starém Strakošovi. Jenže netrvalo dlouho a paní Božena se probrala. A pak to nastalo. Pravé houbařské pozdvižení. Tornádo, hurikán, větrná smršť. Turisté zaútočili na neskušené houby, kterým chyběla Strakošova moudrost. A než se nadáli, seděli všechny v koši. Tolik hub jsem neviděla od dětství. Radovala se paní Boženka a vyprázdnila dokonce i síťovku, ve které měla bundu, pláštěnku a síťku na motýly. Houby zděšeně volaly: pomoc, pomoc! Ale houby mají tenké hlásky a taky pan Josef se ženou Boženou neslyšeli. Jen jedna slečna Růžovka zasténala: ruce pryč od mého snoubence! A omdlela podobně jako před chvíli paní Boženka. Ji však neměl kdo křísit, protože snoubenec hrdina byl lapen. Mech je však milosrdný a tak skryl její křehké tělíčko před zrakem lačných houbařů. Víc udělat nemohl. Pan Josef s paní Boženou naplnili koš i síťovku a odešli. Les utichl. Houby se vzrušeně seběhly na palouk, obklopily Strakoše a zašuměly. Počínaje dnešním dnem budeme čelit novému, strašlivému nebezpečí zvanému houbaři. Moudrý Strakoš přikývl a dodal: jen tak zachráníme náš slavný tisíciletý rod hub mramorového lesa. Na důkaz svých slov ještě houby zašeptali slavnostní přísahu do mechových polštářů a potom se uložili ke spánku, aby ke slíbenému boji načerpali dostatek sil.

Karlovské jezero. Kdo chce do Karlovic z Rožnova spěš dojít, jde chodníkem a přijde k jezeru Karlovskému, které před časy bylo o mnoho větší, ale během časů znamenitě zarostlo, takže včil na jeho břehu lůky jsou. Před dávnými časy na tých lůkách sekel jeden člověk seno. O snídaní přišel k němu černokněžník a dal se s ním hovořit. Když tak spolu hovořili, černokněžník povídá: Přítelu, jestli byste chtěl, já bych vám dobrý výdělek dožitčil. Vtedy obyvatel Valašských hor snadno k penězom nepřišel. Vrchnost nedala růbať drva, protože jich neměla komu prodať. O obchodě a řemesloch ani zniku nebylo. A co kdo z dobytka vytěžil, to zase na sůl a jiné spotřeboval. Protož, jak ten člověk o výdělku uslyšel, byl rád. Jak to černokněžník spozoroval, pokračoval dále. V tom jezeře jsou dva draci a ty já chcu vyvést. Tož já chcu, abyste mě toho prvního zadržál, než druhého vyvolám. Potom si každý na jedného sednem a poletíme pryč. Když se na jisté místo dostanem, dobře vám zaplatím. Člověk, jak uslyšel o drakoch, velice se bál, ale černokněžník ho ujišťoval, aby se nic nebál, že ty draky jak kuřata ukrotí, enem aby přes ten čas nemluvil a nechť sá dělá cokolvěk, že mu ani vlas z hlavy nezhyne. Člověk svolil, pověsil kosu s kubíkem a s kutím na jedlu a šel za černokněžníkem. Přijda k jezeru černokněžník vytáhl knížku, kleknul na zem, rozevřel knihu a začal sa modlit. Sotvá sa počal modlit, začalo sa jezero hýbať. Čím věc sa modlil, tím věc sa jezero hýbalo. Tu najednouc vystrčil drak hlavu, však ale sa hned zase jí skryl. Černokněžník pořád sa modlil a tak musel drak z jezera ven. Jak ten drak tak daleko připlul, co na ní se břehu ruku dostať mohel, dal mu náhubek z vazového líčí, vytáhl ho na suchu a dal ho držať temu člověkovi. Ten člověk od velkého strachu malého ducha měl, ale když viděl, že sa drak ani nehýbá, nabil smělosti. Jak černokněžník drakovi oči zavázal, kleknul na zem a dal se po druhé na modlení. Sotva sa počal modlit, zase jí sa počalo jezero mnohem strašněji hýbať a bůřit, až z něho konečně mnohem hroznější drak vylézel. Jak připlul k břehu, zase jí mu dal černokněžník náhubek z vazového líčí a oči mu zavázal. Když to všecko bylo hotové, pomohl černokněžník tému člověkovi na tého menšího draka sednout, ale mezi tým jeden k druhému ani B, C neřekl a sám na tého většího sednul, jaké si nesrozumitelné slova propověděl a hneď sa draci od země zdvihli a do povětří letěli. Když letěli nad horami, černokněžník povídal, že jsou to města. Na češti draci s takovou prudkostí letěli, že hrozný větr od nich fučel, který všecky stromy v lesech, nad kterými letěli, vyvrátit a polámať hrozil. A když nad osadami letěli, zase jí povídal černokněžník,
že jsou to lesy. Načež draci prudkost svého letu znamenitě zmírnili, aby tak hrozný vichr od nich nefučel, poněvadž oni, když zavázané oči měli, mysleli, že jest to tak, jak jim černokněžník oznámil. Kdyby jim byl pravdu oznámil, byli by všecky lidské obydla povyvrácali, protože jich černokněžník přinutil z jezera vylézt. Tak letěli pořád a pořád a černokněžník jim vždycky tak, jak jest hore praveno, oznamoval, až přijeli nad jedno veliké město. Tam naprostřed toho města na zem sletěli. Načež černokněžník draky zabil a maso z nich tamním obyvatelům velice draho prodával. Ten člověk se ho tázal, že proč ti lidé to dračí maso tak draho kupují, že sa nic na draho tu neobhlídají a enem kupují jak narvač. Inu, milý člověče, pravil černokněžník, kdyby nemuseli, tož by nekupovali. V tých krajinách je náramně horko. Ti lidé, aby tomu horku vydržať mohli, musá dračí maso pod jazykem nosiť. Jak byl černokněžník po prodaji, šel s tým člověkem do hospody, dal se mu najesť a napít a dobře mu zaplatil. Jak ten člověk ty peníze spatřil, začal velice plakať, že což je mu po tých penězoch, když on domů netrefí. Nepláč, pravý černokněžník. Když jsem tě až tady přived, aj sa oposla obstarám, co tě až domů dovede. Seber si své peníze a pojď se mnou. Šli. Jak přišli za město, černokněžník začal na píščalce pískať a hned se k němu černý kozel zjavil. Na něho kázal člověkovi sednout, že ho brzo domů donese. Vol nevol sednul člověk na kozla, který zanedlouho až na to místo, kde sekel, ho donésel a jak z něho slézel, hneď se mu z očí ztratil. Člověk šel k jedli pro kosu a sekel pořád až do poledňa. O poledni, jak přišel k obědu, žena ostala jak zarazena, neboť došel rok, co ho doma nebylo. On ale se divil, jak je to možná, poněvadž ten čas tak dlouhý se mu nezdál.

Byl krásný slunný zimní den. Sníh svítil bíle a čistě jako vyprané prostěradlo. Malá čarodějnice seděla s Havranem Abraxasem na

0: šátků, za klobouk starý promáčklý hrnec a v pravé ruce pyšně držel koště. Děti se držely za ruce a tancovali kolem Sněhuláka. Poskakovali z nohy na nohu a zpívali si. Sněhuláčku, náš dobráčku, v čistém sněžném bílém fráčku, klobouček máš z hrníčku, oči ze dvou uhlíčků, místo nosu mrkvičku, nezábne tě trošičku. Malá čarodějnice by si byla nejraději zatancovala s nimi. Ale najednou se z blízkého lesa přihnal houf velikých kluků. 7 jich bylo. S křikem se vrhli na Sněhuláka a překotili ho. Hrnec rošlapali a koště zlomili vejpůl. Hej! Zlostně křikla na uličníky malá čarodějnice. Necháte ty děti na pokoji? Jestli nepřestanete, zmydlím vás koštětem. A velcí kluci utekli. Jenomže po krásném Sněhulákovi byla veta. Děti z toho byly velice smutné a malá čarodějnice je chtěla utěšit.
1: Tak si postavte nového Sněhuláka. Co tomu říkáte?
0: Děti však namítly.
1: No, když si postavíme nového, velcí kluci nám ho zase povalí. A taky už nemáme koště, přece je zlomili vejpůl.
2: No, myslím, že to jen tak vypadalo, řekla malá čarodějnice a sklonila se nad zlomeným koštětem. Podívejte se.
0: A ukázala dětem koště. Bylo celé.
2: A z velkých kluků vůbec nemusíte mít strach. Jestli přijdou ještě jednou, čeká je výplata. Na to se spolehněte.
0: Děti se nechali přemluvit a postavili nového Sněhuláka. Byl ještě mnohem krásnější a důstojnější než ten první, protože jim pomáhala taky malá čarodějnice. Ale sotva byl hotový, v tu ránu se z lesa zase hnalo s velkým křikem 7 uličníků. Děti se jich polekali a chtěli utíkat.
2: Haló, buďte tady,
0: zvolala malá čarodějnice.
2: Podívejte, co se stane?
0: Nový Sněhulák se najednou pohnul, popadl koště, obrátil se proti klukům a nametl na ty uličníky vysokou hromadu sněhu. No to nečekali, chtěli volat o pomoc, ale jenom se pořádně napolikali sněhu. Když se konečně s velkým úsilím vyhrabali ven, vyděšeně vzali nohy na ramena. Sněhulák se úplně klidně vrátil na své místo a opět strnul. No děti jásali a malá čarodějnice se tomu povedenému kousku moc nasmála.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: 3 a 2 je 5, 12 a...
2: Dobrý den.
1: 15. Dobrý den.
2: Vyhasla vám cigareta.
1: 30. Nemám čas ji znovu zapálit. 25, 31, už tedy to je 501 622 731 500 milionů čeho? Ty jsi tu ještě? Už nevím čeho. Mám tolik práce. Já jsem vážný člověk. Nebavím se hloupostmi.
2: Čeho 5 milionů?
1: 7. Za celých 54 let, co tu bydlím, jsem byl vyrušen jen 3krát. Před 22 lety chroustem spadl Bůh ví odkud a já se 4krát spletl ve sčítání. Před 11 lety jsem měl revmatický záchvat. Chybí mi pohyb. Nemám čas se jen tak potloukat. Jsem přece vážný člověk. A po třetí zrovna teď. Říkal jsem 500 milionů.
2: Milionů čeho?
1: Milionů hvězdiček, které vidíme někdy na obloze. Věcičky, které se třpití. Zlatých věciček, o kterých sní lenoši. Jenomže já jsem vážný člověk. Já nemám čas na snění.
2: Ach tak, hvězd.
1: Ano, ano, hvězd.
2: A co děláš s 500 miliony hvězd?
1: 500 tisíc, 1 milion, 621 tisíc,

0: 731. Já jsem vážný člověk. Já jsem přesný.
1: A co s těmi hvězdami děláš?
0: Co s nimi dělám?
1: Ano.
0: Nic. Patří mi.
1: Tobě patří hvězdy?
0: Ano.
1: Ale viděl jsem už krále, který...
0: Králové nejsou majiteli, králové vládnou a v tom je rozdíl.
1: A co ti pomůže, že máš hvězdy?
0: Jsem bohatý.
1: A co ti pomůže, že jsi bohatý?
0: Mohu si nakoupit jiné hvězdy, pokud se někdy objeví. 500 tisíc milion, 22 tisíc...
1: Jak ti mohou patřit hvězdy?
0: A komu patří?
1: To nevím. Nikomu.
0: Patří mně? Neboť já jsem na ně myslel první.
1: A to stačí?
0: Ovšem. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. Když najdeš ostrov, který nikomu nepatří, je tvůj. Když máš jako první nějaký nápad, dáš si ho patentovat, je tvůj. A mně patří hvězdy. Protože nikdy nikoho přede mnou nenapadlo, že by mu mohli patřit.
1: To je pravda. A co s nimi děláš?
0: Spravuji je a přepočítávám. Není to zrovna snadné, ale já jsem vážný člověk.
1: Patří-li mi květina? Mohu ji utrhnout a odnést, ale ty nemůžeš utrhnout hvězdy.
0: Ne, ale mohu je dát do banky.
1: Co to znamená?
0: To znamená, že napíšu na papírek počet svých hvězd a potom zamknu ten papír do zásuvky.
1: A nic víc?
0: To stačí.
1: Já mám květinu a každý den ji zalévám. Mám 3 sopky a ty vymetám každý týden. Vymetám totiž i tu vyhaslou. Pro mé sopky, pro mou květinu je užitečné, že mi patří. Ale ty nejsi hvězdám užitečný.
0: 342 miliony 500, 5 milionů 220, 23.
2: Biznismen nevěděl, co odpovědět. Dospělí jsou podivní, řekl si malý princ v duchu a vydal se na cestu. Už proto, že měl o vážných věcech jiné představy.

0: teď máme z oráno i zase to? A co přijde nyní?
1: No přece sklizeň.
0: A kdy?
1: V létě.
2: A kdy začíná léto?
1: Říká se, že na svatého Jána otvírá se k létu brána.
2: Léto, to je vlastně na zeleno natřená zima.
3: Léto, milé léto, co s nám přineslo? Mnoho dobrého, kvítí pěkného, modrého, bílého i červeného.
1: Je léto, je krásně, šup z postýlek a do práce.
2: Co je to za nápad? Máme přece prázdniny.
1: Vy? Ano. Ale na lidi z vesnice čekala spousta práce.

0: peč v dolky pro holky a koláče pro sekáče.
1: To se vám řekne, ale když začne skřivánek povrzávat, nechce se z postele ráno vstávat. Zavrzá po nejprv, probudím se. Zavrzá po druhý, obrátím se. Zavrzá po třetí, den bílý. Tentokrát musím vstát, lidi milí.

0: Oni skáčou ho obsa, já mám koně, braný koně, to jsou koně mý. Já mám koně, braný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám obrotku, oni běží do skoku. Já mám koně, braný koně, to jsou koně mý.
1: A co teprv ty moje?

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Šéfovi se neodmlouvá. Jednu vlastnost mají lichožrouti vrozenou. Tu se od lidí rozhodně naučit nemohli. Je to věrnost. Každý lichožrout je věrný svému bytnému a zůstává s ním v dobrém i zlém. V jeho bytě má svou tajnou komůrku nebo kutloch, to záleží na povaze, a když se pan domácí stěhuje, stěhuje se lichožrout s ním. Tuhle lichožroutí věrnost měl i Vasil. Když dům Vovky Šviháka jedné noci obklíčila policie a našla tam to obrovské skladiště pašovaných ponožek, mohl Vasil přečkat razy ve svém kutlochu a pak se klidně vrátit a bydlet v domě dál. Ale on nechtěl svého domácího opustit. Jenomže Vovku Šviháka šoupli do vězení. Do úzké železné kopky, kde by nemohla bydlet tajně ani myška, natož statný lichožrout. A to nebylo všechno. Švihák, na rozdíl od ostatních vězňů, musel chodit bos. U soudu dostal výjimečný trest doživotí bez ponožek. Teď už se nedalo dělat nic, pouze dát mu s Bohem. A tak se Vasil zase vydal na cesty, střídal vlaky i nádraží, až konečně uviděl město, kde stálo za to vystoupit. A právě tam ho v jednom hotelu u nádraží Padre objevil. Byl to hodinový hotel, protože Vasil se nikde nechtěl zdržet dlouho. Pořád ho to táhlo dál, víc na západ. Jen někdo jako Tulamor senior ho mohl usadit, opatřit mu stálý domov a najít zajímavou práci. A Padre to udělal. A udělal moc dobře. To Vasil mu pomohl vybudovat s pomocí všech triků, které pochytil u Vovky Šviháka, ponožkové impérium. Toto se ovšem odehrálo v době, kdy ponožky ještě měly na lichožroutím trhu svou cenu a stálo za to riskovat kvůli nim čest, svobodu a někdy i život. To všechno je minulost. Právě teď Vasil kráčel setmělou dolní čtvrtí města kolem heren a zastaváren. Blikalo jich tu na obou stranách ulice dost a dost, ale on šel najisto. Věděl, že Pepu Padráta najde v tom malém kumbále za krámem s různou železářskou veteší. Tady, mezi zámky, klíči a paklíči, se malý Pepa narodil. Tady se naučil vlásenkou nebo kouskem drátku otevřít každé dveře nebo i vrata od skladiště. Ale...
2: Vasile.
1: Mávl Pepa Padrát rukou, když vyslechl, že jde o nějakou větší prácičku.
2: Já už v oboru nedělám. Nemám důvod. Něco jsem si za život našetřil.
1: Ukázal na obrovskou železnou vanu plnou fuseklí
2: a na nějaký nový ponožtičky, už nejsem ve svém věku zvědavej. Tak já ti ten důvod povím, holubku,
1: řekl Vasil a široce se usmál.
2: Ten důvod se jmenuje Tulamor senior, neboli Padre, alias Velký šéf. Ne.
1: Vyhekl Pepa Padrát.
2: Ano, řekl Vasila, pokývala hlavu. Myslím, že si vzpomínáš, jak dopadli chlapi, co mu někdy řekli ne, nebo ne. Ano. Tak si seber pár pakličů a jdeme na to, Padráte.
3: Stačí mi, papa Padrátek,
1: řekl Pepa. Tak zašátral rukou po stole a rozkašlal se. Pod zvednutým oblakem prachu našel krátký mosazný drátek, zapíchl si ho do svetru a vydal se s Vasilem do Eldoráda. Eldorado byl zakouřený lokál s řadou hracích automatů. Tady byl doma lichožrout s výmluvnou přezdívkou Škrtič Čango. Získal ji, a věřte, že právem, taky v těch časech, kdy se punčochy ještě štupovaly a o ponožky bývala rvačka. Z toho pozvání k šéfovi měl asi stejnou radost jako Pepa Padrát. Na žádnou větší prácičku se už necítil. Ztratil formu, zlenivěl a zvykl si na skromné, ale snadné živobytí tady v Eldorádu, kde hráči často prohrávali vlastní kalhoty i ponožky. Jediný důvod, proč si teď uvázal kolem pasu svou pověstnou škrtickou šňůru a kráčel bez odmlouvání s Vasilem a Pepou Padrátem k domu profesora Kadeřábka, se skrýval v téhle jednoduché poučce. Šéfovi se neodmlouvá.

0: jak ponožky její, vážně nic jiného není.
1: Otcovo dědictví.

Byl jeden starý král a měl tři syny. Když jeho čas vypršel a z tohoto světa odebírati se měl, optal se jich, co by který chtěl, aby mu zanechal. Starší dva prohlásili, že by chtěli být králi jako pan otec. Nejmladší, Petřík, však pravil takto. Já si otče víc nepřeju, než aby mě měl každý rád, kdo se na mě jen podívá. Otec tedy dal každému požehnání na jejich vlastní přání a umřel. Po smrti otcově umínili si bratři jít na zkušenou do světa. Starší dva oblékli se okázale jako princové. Nejmladší Petřík s nimi šel jako chudý pocestný. Na nocleh přišli do jedné krčmy v lese. Princové se ubírali do izby a Petřík vešel do kuchyně, ale krčmářka zle se obořila. Co tu chce ten otrhanec? Hybaj! Obrátila se na něho s vařečkou, ale v tom okamžení ji všechna zlost přešla a otrhanec se jí velmi zalíbil. I vzala ho do izby, předkládala mu lepší jídla než princům, lepší víno k pití a měkčí lože mu ustlala. A ráno, když měli odcházeti, dala mu do ruky čutoru s vínem na rozloučenou. To, aby sis na mě vzpomenul, kdykoliv se z ní napiješ, zůstane vždycky plná. Petřík poděkoval dobré krčmářce a ubíral se s bratry dále. Čutura byla opravdu plná nejzácnějšího vína. Všichni z ní pili do sytosti a přece z ní neubylo. I viděl, že krčmářka měla pravdu a velice se z toho daru těšil. Bratři mu to dost záviděli, ale když se na něho podívali, závist je přišla. Na nocleh přišli opět do velkého dvorce. Princové zase všude napřed a Petřík, že byl ošumělý, zůstával pozadu. Když bratři se dali k večeři, šel a též přisedl. Tu se hospodyně rozhněvala a vzkřikla. Jak se můžeš opovážit, ty trhane? V tom ale na ní pohlédla a bylo po zlosti. I hned k němu přistoupila s úsměvem, nejlepší jídla mu předkládala a modré z nebe by mu byla snesla. Večer ho na svoje vlastní lože položila a když se ráno pryč ubíral, dala mu dárek. Tady máš ubrousek, aby si na mě vzpomenul. Kdykoliv ho prostřeš, budeš mít na něm jídel, co hrdlo ráčí. Petřík hospodyni pěkně poděkoval a odešel s bratry dále. A tak už nemuseli hledat krčmu ani se o jídlo starat. Ubrousek jim dal, co jen hrdlo ráčilo a čutora dala víno nejzácnější. Večer opět přišli na nocleh do jednoho zámku, kde prince velmi vlídně přijali a o Petříka se nestarali. Ale málo si z toho dělal, ometal se po dvoře, dokud se mu líbilo, a pak vešel do izby, kde druzí besedovali. Paní ihned vyskočila, chtěla ho dát vyhnati, otrhance, ale sotva se na ní podívala, její srdce zjílo. Dala mu hned krásné šaty, posadila ho do čela stolu, nejlepší jídla mu předkládala a nemohla se na něho vynadívat. Pak hezké lože mu připravila jako princovi. Ráno při odchodu mu dala třírohý klobouček se slovy. To, aby sis na mě vzpomenul, když si ten klobouček nasadíš na levé ucho, bude ze všech tří rohů střílet, když na pravé bude hrát tuze pěkná muzika do tance.
Petřík paní co nejpěkněji poděkoval, schoval klobouček a ubíral se s bratry dále. I přišli do jednoho velkého města a v hospodě se dověděli, že král té země má jedinou krásnou dceru, ale nadmíru své hlavou. Král by byl rád, aby se již vdala, ale ona žádného z ženichů, kteří na námluvy přijížděli, ani vidět nechtěla. A když přece jezdit nepřestávali, vyžádala si na otci, aby směla každého ženicha zavřít do vězení a hladem a žízní ho mořit. A tu přišli do města naši tři princové a umínili si ucházeti se oni. Jak si řekli, tak i udělali. Šli tedy k zámku a princezna, jak je oknem přicházet viděla, rozkázala, aby je i hned chytili a do vězení zavřeli. Tak se i stalo. A ke dveřím postavili stráž. Bratříčkové, to nic, že nás zavřeli. Napijme se a buďme veselí, řekl Petřík, vytáhl čutoru, napil se, dal bratrům, zavolal také stráž, aby se napila, stráž přivolala druhé, ti třetí a do vězení se cesta netrhla. Petřík dal každému, kdo přišel, napít vína, jakého ani na královském stole nebylo, a kdo se napil, zpíval a smál se na celé kolo. Když král slyšel výskot opilých služebníků, ptal se, co se to na zámku děje, a tu mu vypravovali o podivné vězňově čutoře, z které ustavičně teče nejvzácnější víno, aniž by v ní ubývalo. I zachtělo se králi čutory a vzkázal vězni, aby mu ji dal. Ale Petřík zase vzkázal králi, že mu tu čutoru dá, jen když mu dovolí u princezny na lože po celou noc stát. I podivil se král té žádosti, ale že se mu té čutory tu zechtělo, šel k dceři a řekl jí, co Petřík žádá. Princezna nechtěla přivolit. Ale když král řekl, že jí dá do jizby na stráž 12 mužů, svolila. Večer dovedli Petříka z vězení do princezniny jizby, kde bylo již o něch 12 mužů. Princezna ležela na loži přikrytá a na tváři měla hustý závoj. Petřík se postavil nepohnutě k loži, ale nespatřil do rána ani její prst. Ráno ho odvedli do vězení a když si naplnil několik nádob vínem, odevzdal čutoru králi. Bratři ho plísnili, že budou mít žízeň a že nedostanou pití. Jen se nebojte, vždyť máme ještě co pít i jíst, jen buďme veselí, těšil je Petřík. Prostřel ubrousek a přichystal skvostnou hostinu. Jedli, pili a kdo jen přišel, dostal jísti, kolik chtěl. I zbíhali se lidé ze všech stran na tu nevídanou hostinu. Divil se zase král, jaký to zhon lidu, a když slyšel o divotvorném ubrousku, zachtělo se mu jej také. I vzkázal vězni, aby mu ubrousek dal. Ale ten mu zase vzkázal, že jej dá, ale jen když ho nechá přes noc u princezny na lože stát. Král vše řekl dceři a slíbil, že jí pošle opět 12 mužů na stráž. Princezna se už nezdráhala, neboť se přesvědčila, že se vězeň počestně choval. Na noc odvedli tedy zase Petříka k princezně, u níž stála již stráž. Jako první noc, tak stál u ní Petřík i druhou noc až do rána, aniž by jen prstíček její zahlédl. Ráno, až ho do vězení odvedli,
udělal si zásobu jídel a pak ubrousek králi odeslal. Bratři ho ještě více plísnili, neboť se báli hladu. Jen se proto netrapte, bratříčkové. I kdybychom neměli co jíst a pít, máme aspoň střelbu a muziku. Smál se Petřík, posadil si klobouk na levé ucho a ten spustil tak líbeznou muziku, že každý byl jako okouzlen a bylo mu do tance. Zapomínali na jídlo, pití i na všecky obtíže a jen poslouchali. I k uším královým se ty zvuky zanášely a poslouchal unesen nevěda, odkud ta kouzelná hudba přichází. No a teď si zase uspořádáme jinou zábavu, řekl vesele Petřík, nasadil si klobouček na pravé ucho a v tom okamžení strhla se taková střelba, že se zámek otřásal. Lidé z rozkoše tak náhle vytrhnutí mysleli, že svět se boří a horem pádem utíkali kam, který jen mohl. Král všecek zděšen také vyběhl ven v domnění, že nepřátelské vojsko zámek dobývá, ale tu mu povídá jeden sluha, že si tu zábavu uspořádal jeden z vězňů a začal vypravovat o divotvorném kloboučku. Když to král slyšel, rozkázal vězni, aby zanechal střelby a ten klobouk mu dal. I vzkázal Petřík králi, že klobouk mu dá jen tenkrát, jestli ho nechá přes celou noc u princezniných nohou klečet. Na ta opovážlivá slova šel král opět k dceři na poradu. Dlouho nechtěla princezna přivolit, až když jí vypravoval o divotvorném kloboučku vězně, dala se přemluvit. A otec slíbil, že jí 24 mužů dá na stráž, aby se jí nestala potupa. Na noc dovedli Petříka do princezniny jizby, kde již stála určená stráž. Ten poklekl na lože k jejím nohám a nepohnutě se na ně díval. Ležela závojem zakryta, jako by z kamene vytesána byla, ale nedalo jí to. Ráda by zvěděla, co je zač ten, co tak usilovně o jediný její pohled se uchází, že za ní i největší bohatství svoje dal. Pomalu, pomalinku odhrnula závoj, jen co by očkem na něho pohlédla. Nevěděla však, co jí čeká. Jakmile ho spatřila, náhle se do něho tak zamilovala, že hned závoj odhodila a stráž pryč poslala. Divil se král nemálo, když ráno stal a viděl, že dcera jeho a vězeň se mají rádi, že ona jiného za muže nechce než jeho. Dal jim tedy požehnání. Princové byli hned z vězení propuštěni a slavila se hlučná královská veselka. Po veselce vrátili se bratří Petříka naspět do svých království a litovali velmi, že nežádali od otce též takové dědictví jako on. Oni byli králové a nic více, ale jeho měl každý rád, kdo se naň podíval. Měl vzácné dary, krásnou ženu a k tomu ke všemu stal se nakonec jako oni
také králem.

0: krtek a paraplíčko. Cestovat chodbičkami v podzemí je jako napínavá hra. Krtek totiž nikdy předem neví, kam ho zavedou. Jestli vykoukne na hřišti, nebo v brambořišti, v lese u studánky, nebo na záhoně mezi tulipány. A tentokrát...
1: Já tady jsem ještě nebyl.
0: Rozhlížel se kolem dokola a moc se mu tu líbilo. Tolik věcí na jedné hromadě. A jedna hezčí než druhá. Malované džbánky, korálky a starý mlýnek na kávu. Rourou od kamen se dalo prolézt jako tunelem. A pérové matrace, to je přece trampolína. Teprve, když se krtek do sytosti vydováděl, všiml si, že tu cosi nehraje. Ani jedna z těch krásných věcí nebyla celá. Byla otlučená, děravá, sprohýbaná, zkrátka rozbitá. A právě proto skončila tady, na smetišti, na skládce.
1: To pak se nic nedá spravit, to by se na to podíval.
0: Krtek si mezi rozbitými věcmi vyhlídl pruhované paraplíčko a dal se do práce. Sprohýbané dráty narovnal, látku přes ně přetáhl, vypnul a pořádně jí k drátům přivázal. Dost se u toho zapotil, ale nebylo to zbytečné. Paraplíčko najednou vypadalo zase jako nové. Však se taky krtkovi za to odvděčilo. Když zafoukal vítr, plulo s krtkem povětřím jako vzducholoď. A když vítr foukat přestal, snášelo se k zemi jako padáček.

0: Krtek byl nadšením celý pryč. Krtku, pozor, dívej se, kam padáš. Zaštěbetali do Krtkova radování tři ptačí bráškové. A bylo to varování v pravý čas. Krtek přistával rovnou do potoka. Prout mu už olízl levou zadní tlapku. Ani teď ho však paraplíčko nenechalo na holičkách. V poslední chvíli se obrátilo rukojetí nahoru a byla z něj rázem lodička. Rychlá a bezpečná, že ji mohl Krtkovi každý závidět. Jenomže, když je někdo doopravdy šťastný, vůbec netouží, aby se mu závidělo.
1: Pojďte se taky svést. Uděláme si lodičkový výlet.
0: Tři ptačí bráškové ochotně nastoupili, přidali se i žabky, okounějící u břehu, a nejspíš by se jim lodičkový výlet náramně vydařil, kdyby... Kdyby nejmladší z ptačích brášků neměl ten hloupý nápad, že klovne do knoflíku na rukojeti paraplíčka. Klovl a paraplíčko sklaplo. Co jiného mohlo dělat? Bylo totiž odjakživa naučené, že se tímhle knoflíkem zavírá. A žádné zavřené paraplíčko už nemůže dělat loď. Rychle klesá, klesá ke dnu. Tři ptačí bráškové se leknucím rozprchli na všechny strany. Krtek se však rozhodl zachránit pruhované paraplíčko stůj co stůj. I žabky mu vydatně pomáhaly. Na neštěstí však vším tím povykem a šploucháním probudili pod břehem kapra Jikrnáče. Byl to dobrák od kosti, ale měl nemožný kapří zvyk. Sotva protře oči, honem, honem něco spolknout, honem, honem něco sníst. Chňapl po paraplíčku a v mžiku z kapří uslintané tlamy koukala jen rukojeť.
1: Co teď?
0: Krtek samu sebou paraplíčko bránil, nechtěl je dát. A jak se o ně s kaprem tahali, cvakl knoflík, kterým se otevřené paraplíčko zavírá. Ono to však platí i naopak. Zavřené paraplíčko se v kapřím těle otevřelo. A kapr najednou vypadal jako podivná cizokrajná ryba. Velice se tím vyděsil. Začal rejdit jako bez rozumu od břehu ke břehu, tam a sem, až konečně narazil o kámen.

0: Cak?
1: Udělal knoflík na rukojeti a paraplíčko se poslušně zavřelo. A kapr je z chutí vyplivl. A už víckrát o žádném parapleti nechtěl ani slyšet. Za to krtek? S tím se samou radostí zatočil svět.
2: Paraplíčko, to jsem rád.

0: vylovil paraplíčko z potoka, prohlídl je, jestli si neublížilo, a radoval se jako, no, jako krtek, když dostane zpátky svou nejmilejší věc. Pruhované paraplíčko, které vlastnoručně spravil a které se mu za to odvděčuje, protože si dovede moc krásně hrát. Tentokrát se rukojetí chytilo stromu a udělalo krtkovi houpačku. Nejdřív se spolu houpali na nizonké větvi, pak na vyšší větvi, až nakonec na té nejvyšší. Odtud byl rozhled panečku, až na zelenou loučku za vsí. Ale, co pak se to tam děje?
1: To se mi snad jenom zdá.
0: Uprostřed zelené louky za vsí, věřte, nevěřte, stálo pruhované paraple. Jako by tomu krtkovu z oka vypadlo. Jenomže bylo veliké. Velikánské. A pod tím velikým parapletem pán v placaté čepici prodával melouny.
2: Kupte si melouny, kdo je koupí, neprohloupí. Mám nejlepší melouny na světě.
0: Krájel je melounovým nožem na úhledné dílky, za korunu, za dvě, za deset, a dětí kolem něho bylo jako smetí. A všechny si kupovali zelené půlměsíčky s červenou dužinou a všechny si náramně pochutnávali.
1: Ach, mít taky takový krám, aby si tam ke mně kamarádi mohli chodit pro meloun.
0: Krtek počkal, až pán v placaté čepici pod velikým parapletem zůstal na chvíli sám. A pak se k němu nesměle přiloudal.
1: Podívejte, pane, mám stejné paraple jako vy.
2: Prodavače melounů to rozesmálo. Máš stejné paraple, ale nemáš melouny, viď? Tak pojď, krtku, já ti jeden dám.
0: Což byl úplně nejlepší nápad. Zvlášť, když mu pán v placaté čepici půjčil taky melounový nůž, kterým si krtek mohl meloun rozkrájet na zelené půlměsíčky s červenou dužinou. Odnesl si dílky melounů pod své paraplíčko, pěkně je srovnal do řady a pak už stačilo jenom pořádně zahvízdat, svolat kamarády.
1: Haló, kde jste, kdo? Mám pro vás překvapení.
0: A hostina mohla začít. V minutě tu byly tři ptačí drážkové i žabky z potoka. Dokonce přihopkal i zajíc, který na zelenou louku nikdy nechodil. Moc dobře totiž věděl, že tu za bukem číhává pejsek Brok. Postrach zajíců. Dneska však udělal výjimku a krtkův meloun šel zajícovi k duhu. Jako myšce, jako ježkovi, jako všem krtkovým kamarádům. Jenomže pejsek Brok, postrach zajíců, byl na stráži ve dne v noci a na 100 honů ucítil každý zaječí chlup. A tak právě ve chvíli, kdy bylo hodování na zelené louce v nejlepším, hup, a skočil mezi zvířátka. Hup, a šel rovnou po zajíci. Zajíc však nebyl dnešní a upaloval do lesa, co mu nohy stačily. Možná by pejsek Brok zajíčka dohonil, ale ostatní mu schválně mátli stopu. Ježek a žabky a myška. Nejlíp se to však dařilo krtkovi s pruhovaným paraplíčkem.
1: Broku, tady jsem.
0: A pejsek Brok se dal nachytat. Už tě mám, zaňafal vítězně. Odklopil paraplíčko, jenže marná sláva. Krtek se mezi tím stačil zahrabat a pod paraplíčkem zbyl jen kopeček hlíny. Když se pejsek Brok takhle spletl už nejmín po desáté, mávl tlapou a radši to nechal být. S čumákem až u země odtáhl domů do vsi. A Krtek se svými kamarády? Ti se honem utíkali schovat pod pruhované paraplíčko, protože právě začínalo pršet. Ale paraplíčko je ochrání. Na paraplíčko je spolehnutí. Inu, vlastnoručně spravená věc se každému odvděčí. A tím dneska končíme, Krtku. Tak se s posluchači pěkně rozluč.
1: Já vím, nemusíš mi napovídat. Ahoj, děti!
0: Ahoj všichni. A někdy možná naschledanou.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Lásko Bože, lásko, kde tě ľudia berú? Hurínek a Mánička se milují. Je, to je zase den tohleto. Je. A hele, Hurínek rozvaluje se na lavičce jako nějaký milostpán. A cože není ve škole?
2: Ahoj, Hurínku!
1: Co je?
2: No nic, to už tě pustili ze školy.
1: Jak vidíš, nepustili, pořád tam sedím.
2: Ale nech toho. Co pořád děláš?
1: To bys mě ani neuhádla. Sedím v parku na lavičce.
2: Nesedíš, válíš se. Ale u mě kousek, ať si můžu přisednout.
1: No, jo.
2: Je to snad tvoje lavička?
1: Není. A je snad tvoje?
2: Páni. S tebou je dneska zábava. Vytahuješ se na mě jako... jako ten... kohout na smetišti.
1: A víš co? Ty zase kvokáš jako slepička.
2: No.
1: Máničko, kdy mysneseš vajíčko? Ko.
2: Hurvínek, blbínek, má místo nosu komínek.
1: A ty máš zase pršáček. Pořád to říkám, že ti prší do nosu.
2: Ale hele, nech už toho. Abys věděl, tak už mě nebavíš, víš.
1: Já?
2: Já.
1: Největší bavič třídy?
2: Ty. Náhodou, abys byl tak zábavný a slušný, jako třeba náš spolužák Hamáček, tak na to nemáš, chlapče.
1: Jako Hamáček?
2: Já.
1: No teda padnu.
2: Co máš proti Hamáčkovi?
1: Jsi do něj zamilovaná.
2: Já?
1: Jo.
2: Jak jsi na tohle přišel?
1: Cvrlikají si to i vlaštovky na střeše.
2: Co?
1: Hamáček a Mánička se milují.
2: Teda já padám, taková hloupost.
1: Ale nezapírej. Vždyť to tady mám černé na bílém, teda na dřevu. No jen se koukni.
2: Tam?
1: No sem přece, na tu lavičku.
2: No koukám, a co to?
1: No pěkně zblízka se podívej.
2: No
1: vidí?
2: Co?
1: Vidí?
2: No.
1: Je na ní v srdíčku vyrytý nápis. Aha, Máček a Mánička.
2: A umíš ty vůbec číst?
1: No dovol. To je mi otázka. Jsem školák.
2: No, spíš poškolák.
1: No, to se ví, že umím číst.
2: No, tak se dobře koukni.
1: No a na co?
2: No, tady. Není tu snad napsáno H plus M, H a M?
1: No, teď to říkám, ne? Hamáček a Mánička. Takový trapas.
2: Jo, trapas to je. Protože H a M... nemusí znamenat Hamáček a Mánička, ale třeba Hurvínek a Mánička.
1: Co?
2: No.
1: A jo.
2: No jo. No vidíš, no.
1: A přitom ty si ze mě pořád jenom utahuješ,
2: zatímco Hamáček mi na pouti vystřelil kytku.
1: Což bys ty nikdy nedokázal. To asi protože Hamáček má, na rozdíl ode mě, ránu.
2: Ty jsi tak nemožnej a hloupej. Hele, kdyby si ty spolknul mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše než v hlavě.
3: Co? Je to dobrý.
2: A nesměj se, prostě žárlíš, to je to.
3: Já?
2: Jo.
3: To tady ani náhodou.
2: Jo.
3: Jestli tady někdo z nás dvou žárlí, tak seš to ty.
2: Já?
3: Jo.
2: A na koho asi tam?
3: No na mě ne.
2: To bych měla na koho tedy?
3: No dovol. Jsem kluk jako bůk.
2: Stejně tak natvrdlej.
3: Urostlej jako lípa.
2: Prostě dřevo páře z klace.
3: No co? Ať jsem ze dřeva, ale jsem oblíbenej.
2: A nafoukanej.
3: No tak si koupím trumpetu. A to budeš koukat, jak ti zahraju.
2: To si teda pěkně foukáš.
3: A abys věděla, nafoukaná si ty.
2: Já?
3: Viděl jsem tě, jak čučíš do zrcadla a máš přitom zavřené oči.
2: No a co? Co? Já jsem chtěla vidět, jak vypadám, když spím.
3: Co?
2: No jistě. Ale tomu ty, jako kluk, nemůžeš vůbec rozumět.
3: No dovol, abys věděla, tak mozek nás mužů je těžší a větší než ten pidi mozeček vás, ženských.
2: Aha. Jo, a z toho plyne, co? No?
3: No?
2: No přece, že na velikosti nezáleží.
4: Mami, jsi ráda, že máme Beníka?
5: To víš, že jsem. Jdi se umí. Už si nehraj.
4: Pojď, Beníku, ať jsi fešák.
5: Luboš má v kamenici tatínka. Mají králíky. A taky kocoura. Lepříka. Měl bys dědu. Dědu jsi si vždycky přál, ne? Tak a už toho mám dost. Zkazit něco hezkýho to dovede každej. Třeba i já nebo Luboš. Ale ty jsi přece prima kluk. A s těma kartáčkama to byl docela dobrý nápad. V každý rodině mají být tři.
4: Vždyť my taky jsme. Ty, já a pes.
6: Zase jsem měla ten naléhavý pocit, že ne já, ale všichni kolem mě si osobují právo rozhodovat o mém životě. Proč mě vždycky všichni chytí do pasti a já musím dělat, co oni chtějí? Proč se jen Luboš vrátil a zasáhl do našeho života jako uragán? Proč se s ním vůbec musím bavit? Abych neranila malého chlapce, musím ho ještě hájit. Už to nesnesu.
7: Poslední generálka, třetí jednání, prosím solisty na scénu.
8: Začne postupovat panstvo. Dole bude legrace. Spartaka nám zapíchnou a Frigie pozvedne meč.
5: Co se děje?
9: Dneska jsem čekal 2 hodiny.
5: Nemůžu Vaška ničit násilím, aby s tebou mluvil.
7: Prosím solisty, Spartakus Frigie na scénu.
9: Ani se neukázal. Zrádnější než 8000. Ano, já už to prostě nevydržím.
5: Vašek na tebe čekal 8 let a ty to nevydržíš pár dní?
9: Jenže já musím ráno na vlak.
7: Frigie, na scénu.
5: Co kdyby si ty hory nechali jednou plavat?
9: Můžu nechat ve štychu celou výpravu.
5: Vždycky se přiřítíš jako lavina.
9: Už byla si mě ty, Anu. To já bych nedokázal. Přečíš si v novinách, že se někdo šťastně vrátil, že žije a rovnou mu vystrojit funus.
5: Co jsem měla Vaškovi říct, když se začal ptát po tátovi?
9: Ty jsi na mě čekala ještě rok, než začal mluvit.
5: Ještě 3, než začal myslet.
9: Jestli po tomhle světě chodil kuň, tak jsem to byl já.
5: Nemusíš se omlouvat, dneska si mi úplně lhostejný.
9: To neříkej. Na trucování máme 8letýho kluka.
10: Aničko, výstup.
6: Moje nervy napjaté k prasknutí povolily. Na scénu jsem nevtančila. Po točitém schodišti jsem letěla dolů a zůstala viset v provazišti.
11: Moment. Návštěvy jsou ve středu.
9: Já tu mám ženu.
6: Se zlomenou nohou jsem skončila v nemocnici.
9: Vašek se ztratil.
5: Co si to vymýšlíš?
9: Tak jsem zazvonil a řekl jsem mu, že si zlámala nohu, jako by ho popad amok. A než jsem stačil zbalit věci, tak byl kluk v trapu. Hodinu jsem ho hledal po sídlišti.
5: Prosím tě, nejanči, teď už dávno doma.
9: On už tady byl. V Praze je bůh ví kolik nemocnic a on se trefí do tý jediný správný. Máme to chytrý dítě, viď? Proč se na nás tak dívá?
5: To je moje matka. Dohlídni, ať má úkoly v pořádku, a než odjedeš, tak dej klíče do schránky. Jdi už.
11: To jsou způsoby. Tak vy spolu máte dítě, jo? No to mi teda vysvětli. To byl ten rošťák?
5: Jestli se ti dva nesmíří, já to nepřežiju.
10: Mírném vlahem večerním svitu se k sobě řadí nepřehledné řetězy vrcholů. Poslední oblaka se převalují nad ledovými velikány. Jen 10 minut si horolezec Hermann Bůhl dopřeje na vrcholu, o který se bojovalo 50 let.
9: Proč si mi neřekl, že máš v nemocnici babičku? Už jakou jsem měl o tebe starost?
10: Na 8000ovce leží černočerná noc. Jedinečná v boji o himalajské velikány. Mezi skalisky, bez stanu, bez jí.

0: Noční slunce zalilo sněhová pole. Opatrně vedou paprsky vyčerpaného horolezce dolů. Ale ta cesta zpátky, což pak je bez konce. Ne, kamarádi, jdou mu naproti. Ještě 100 metrů, 50, 10. Padnou si do náruče a po tváři jim stékají slzy radosti. Byl jsem nahoře, kamarádi. Byl to nejkrásnější den mého života.
1: Já jsem dneska nemohl přijít.
2: Proč?
1: Byl jsem po škole.
2: Ale, Maler, co?
1: No, mě nemá přijít do školy.
2: A proč?
1: Nechtěl jsem psát co.
3: Tak víš co? Já půjdu do školy místo maminky.
1: Ty přece jedeš zítra ráno do Alp.
3: Zůstanu tady s tebou.
1: Pojedeš. No. Já to s mámou zařídím. Oni totiž holky nemají o kamarádství ani potuchu.
3: A ty jo?
1: Já jo. Já už jsem ten sloh napsal. Co dělá táta? Můj táta je náčelník horské služby. Co řekne, to udělá. Čeká ve 3 na mě u školy. Je na něj spolehnutí. Koupil mi psa. Má zkušenosti, neboť je horolezec. Vylezl na 8000. Překonává všechny překážky. Je to dobrý kamarád.
3: Myšak se vytrhne k Lokanovizu. Sestrojíš vodnické jeře. Načasuješ nálož dynamitu a...
1: To nebyl klokan, ale verliba.
3: To je přece jedno.
1: Není, protože verlibě musíš dát dynamit. Kukan by přece šel k zubaři.
4: 3, 2, 1.
5: Když se dnes ohlížím zpět, přepadá mě tichá nostalgie a taková zvláštní něha. Možná je to vděčnost mému malému Kolombovi, že se nevzdal a donutil mě všechno přežít a vrátit naše rozdělené životy na společnou cestu.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Ty Verdo, poslyš, jestli pak víš, co mám.
2: Co tak?
1: Nápad, nápadíček. Skrotím divokého koně. Já to viděl moc krát u nás v kině, jak se krotí divoký kůň, na to stačí mi lázo, rozumíš, tedy lázo, to je vlastně pro vás, ale neobyčejný, protože je to lázo, chápeš, a s tím lázem se chytají divocí koňové.
2: Ale pitlíku, co pak je zelená kobylka, luční nějaký divoký kůň?
1: Ano, mi nevadí, hlavně, že já jsem slavný a ze všech nejstatečnější kouboj, pitlík, hola, houa, pif, paf, puf.
2: Lidičkové, pitlík se nám dočista pominul, mává kolem sebe kusem provazu.
1: Ale všeho nejdůležitější je na lázu šmička.
2: Smička, pitlíku,
1: ale já vím, smička. No šmička.
2: Jenomže pitlík má dvě smyčky na pravé ruce, tři na levé a dokonce i na nohou.
1: Smyčka se nám jaksi zavrmolila, ale to mám prosím nic, hlavně, aby lázo dostalo ten pravý smyčec. Divoký koni, kde pak si?
2: Vždyť už dávno utekl.
1: No prosím, jak si ho představuje, když ho chci chytit lázem. Ale jen počkej, koníku, já tě dostanu.
2: No ne, lidičkové, co se pitlíkovi přihodilo, to si snad ani nedokážete představit. Hodil vysoko lasem a do smyčky se zachytilo jakési šídlo, které zrovna letělo kolem.
1: Pardon!
2: A to šídlo ho táhne za sebou přes kamení a trní, kdo ví kam.
3: Tak takhle se tedy chytá lázem.
2: A hele, kobylka. Poslyš, koníčku, zůstaň s námi. Budeme se o tebe starat. To nejlepší lupení ti budeme nosit, sladěnké jako med, křehké jako perník, vonavé jako pomeranč. A ty nás budeš za to vozit na vozíčku. To by šlo, co říkáš?

0: Armádi, tak už jsem zase zpátky.
1: Byl jsi daleko?
0: Ani ne, jenom tamhle na konci světa. Možná kousek dál, ale měli jste vidět, jak jsem to chvílo prohnal.
2: Jo, prohnal. Ono vás táhlo.
0: Pardon, já ho pronásledoval.
2: Chyba ne, táhlo vás.
0: No vy tomu tak rozumíte, skrotit lázem divokého koně to dokáže kdekdo. Ale skrotit mnohem divočejší šílo dokáže jenom kdo? No, prosím, já, Brouk Pitlí. No, žádné hihihi, nebo se rozněvám.
2: Vy jste ale ošklivý. Vůbec vás nemám ráda, abyste věděl. Za to Ferdu Mravence toho mám ráda. Protože mě povozí, heč?
0: Povozí? Mm-hmm. Jak pak? Čím pak?
1: Ale udělal jsem takový vozík, víš? Korbičku z půlky z kořápky oříšku.
0: No tak, žalou, nasedáme, Ferdo, a jedeme, ne?
2: Počkat, a co já?
1: Je!
0: Čihot? Čihot? Čihot?

0: Prahy.
1: Kam mohl být karambol?
2: Co si má nějaký šnek? Co vyspávat uprostřed cesty, že ano?
3: Vy, paní Můrové, bláznivý. Vždyť vy jste mě málem přejeli.
2: Pardon, vašnosti šneku.
3: Tak to je u vás šnek, vy halaburdové. Víte, že já jsem velevážený vašnost a hlevíš?
1: Ale víme.
3: No to se dělá, aby mi kdyjaký obejde nadával do šneku. To se dělá nadávat.
1: Ale vždyť mi přece...
3: Ale vyskakuj mi pořád do řeči, ty mravenče umouněný.
1: Ale já přece...
3: A neodmlouvej pořád. Jezdí to jako blázně, ještě to odmlouvá. A už vás tu neviděli, křiklou.
2: Pardon, poroučíme se, vašnosti.
3: To je dneska mládež. Trávu to šlape a ještě si to dovoluje hamba.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
5: Kiki je rozmazlená. S Kiki nás čeká ještě spousta starostí. Pořád nás vyrušuje. Tak třeba se zamyslím, já když myslím, tak tiše sedím a občas mrsknu ocáskem, to abych nezapomněl, co jsem vymyslel. Kiki potichoučku přijde a chňap drží mě za ocas. Já musím přestat myslet, musím se převalit na záda a učit Kiki zápasit. Je to pěkná zábava, ale nesmí to být pořád jiný, tak před nima popadnu kolem krku, zad nima trochu jako uhodím, ale drápy vůbec nevytáhnu, zkrátka peru se s ní jen tak na měko. Kiki, když se do toho dá, začne se prát doopravdy. Neví, jak jsou její drápky ostré a její zuby. Včera mi prokousla ucho, to už mě dopálilo, stiskl jsem jí, že vykulila oči. A ona na mne začala syčet, jako na cizího. A hned drápkem po čumáčku. Tak jsem uhnul, vyskočil jsem na okno a povídám, Kiki, teď už ale dost. Máš vztek a to není žádná hra. Kiki se urazila a šla za mým člověkem. Tak jsem si řekl, jen si jdi, on se přes tebe nejspíš přerazí, když to nedopadne hůř. Ale kočky, já zůstal koukat. Kiki si vyběhla po jeho zadní tlapce až na rameno a začala se k němu mít. Předla velice dovoleně, já si říkám, počkej, vyrušila si ho, ten s tebou vyběhne. A on se vám zatím začal usmívat. Začal Kiki hladit a byl velice spokojený, i když se s ním Kiki začala prát. Jasně jsem viděl, že ho škrábla, až mu tekla červená. Teď určitě dostane pohlavek, zadoufal jsem. Nedostal. Můj člověk postavil Kiki opatrně na zem a začal jí házet skákavou kuličku. Bavili se spolu, jako bych já vůbec nebyl. Zaječel jsem velice silně, že chci ven, aby si vzpomněli, že vůbec jsem. Můj člověk mě klidně pustil a hrál si dál s Kiki. Vztekle jsem vyběhl a řekl jsem si, počkej, já ti ukážu. Šel jsem k místu, o kterém vím, že tam pobíhá plno myší. Začal jsem lovit. A pořádně. Žádné hraní s nimi. Za chvíli jsem jich měl víc, než kolik máme skiky dohromady tlapek. Všechny jsem naskládal před chaloupku a zavolal jsem, aby můj člověk otevřel. Vyšli spolu, Kiki si myši prohlédla a zetřepala nad nimi zadní nožičkou. To je to. Ale můj člověk mě pochválil. Vzal mě k sobě a moc pěkně mi povídal. Bylo mi zas dobře.
6: Jak chtěl Trautenberg vydří kožich.
7: To se jednou vydal Trautenberg na procházku, aby mu po obědě vytrávilo. Za ním hajný, ověšený jak vánoční stromeček. Přes jedno rameno na popruhu stoličku, to aby milost pán, kdyby ráčil odpočívat, nemusel sedět na holé zemi. Přes druhé rameno houni, to aby milost pána neofouklo, kdyby snad zafoukalo.
6: V košíku koláče a šípkové víno, kdyby se milost pán nevrátil do svačiny, nebo ho nedej pánbů, přepadl po cestě hlad.
7: A ještě v kapsách. Pixlička šňupavého tabáku, sváteční doutník a lahvička bylinkové kápky pro všechny případy.
8: Jako by šli na veliký vandr.
0: A jak znám milost pána, dojdou nejvejš k potoku.
6: Ještě, že Kubíček nemusí za nimi strakařem. To kdyby snad milost pán nemohl dojít zpátky.
7: Slunce se kulatilo na nebeské báni a dohánilo, co přes zimu zmeškalo.
1: Himmel, Herrgott, to slunce se snad zbláznilo, pálí jako čert.
8: Ono se asi, milost pane, prosím pěkně probudilo do vesela. Člověk někdy taky vstane a má radost jen tak z ničeho nic a je do všeho jako drak.
1: Nech si ty svý moudrá a dej sem stoličku a taky víno. To je žízeň.
7: Trautenberg vytáhl půl čbánku vína na jeden klůt, zajedl půl tuctem koláčů a jak se tak při tom posilňování rozhlíží, zabrousí mu pohled k potoku.
1: Co se to hemží u ty starý vrby?
8: Vydří mláďata, milost pane. Každý jaro se jich tu narodí hromada. Ono je to moc šikovné místo. Mělký břeh, hluboká tůnika.
1: Tak, každý jaro tady běhá hromada kožíšku a že já potřebuju novej kožich, to tě nenapadne? Tak teďka je s Kubou pěkně pochytáte, do podzima vyrostou a v zimě budu mít kožich, že mi ho bude sám štěpanický baron závidět.
8: Milost pane, to přeci nejde. Brat, má mě maličký, to já si nemůžu vzít na svědomí.
1: Hajnej, jak pak by se ti líbil můj parádní kožich?
8: To, ten váš kožich?
1: No.
8: To musí být hotový. Kamínka. Vítr ho neprofoukne, mráz neuštípne.
1: Tak když ty vydřata chytíš, dostaneš ho i s límcem. A už žádný řeči, jde se domů propitel.
7: Trautenberg rázuje jako k ohni a za ním Hajný. Jako v mrákotách. Takový kožich, to je nejlepší medicína na starý kosti. Ale zase ty ubohý vidřičky.
6: Anče doprala. Kuba natáhl šňůry od švestky k jabloni a od jabloně k hrušce a když přišla Anče s košem běloučkého prádla, podával jí kolíčky. Šlo jim to jako z partesů.
1: Všeho nechat, Kubo, Hajnej, postavte ohrádku do ohrádky, necky, škopky, vědra, Anče, nosit vodu.
6: A kdy pověsím prádlo? Milost pane, vždyť mě do večera neuschne.
1: Mlčet a dělat.
6: Hajnej, neofouklo milost pána bláznivý povětří?
8: Ani se neptej.
7: Anče se urazila, že nestojí Hajnému ani za odpověď. Zavřela se na výměnku a nevylezla, ani když Kuba s Hajným ohrádku už postavili, s pytlem a sítěmi vyrazili ze dvora s Trautenbergem v čele.
6: Už z dálky viděli, jak se vydřátka honí, kočkují, piští, jako všechna mláďata.
1: Hajnej, síť, Kubo, pytel, opatrně, potichu, teď!
7: Síť dopadla a pod ní se zmítají v jednom chumlu mláďata i matka vidra. Křičí a naříkají, že to Hajnému rve uši a Kuba je honem strká do pytle, aby se na to nemusel koukat.
9: Stejně to na kožich nestačí.
1: Když jsou tady, jsou i jinde. Ode dneška budete chodit kolem všech struh a potoku a jak uvidíte vidru, chytit a přinést. Aspoň těmhle nebude smutno.
9: No je každému moc do smíchu, když ho zavřou.
6: Tou dobou obhlížel Krakonoš strouhy, potoky a potůčky, jestli po té zimě moc nedivočí. Oni jsou někdy horší než děti, když vyletí ze školy. Jde, tu holí prošťouchne nános listí, aby voda mohla téct. Tu narovná olši, které tání podemlelo břeh a přikryje jí drnem holé kořeny. Tu vytáhne suchou větev, co leží přes potok a chytá na sebe všelijaký neřádstvo. Když tu se přižene divoký vítr a nese sebou vydří nářek a křik. Krakonoš nechá větev větví, nakloní se nad hladinu. Voda je tak rozčilená, vlnky se překřikují, že mu chvíli trvá, než si z toho vybere své.
3: Tak on, Trautenberg, chytil vidru i smláďaty. Sojko, leď to tam obhlídnout, ať vím, co má pan soused za lubem.
7: Anče co chvíli vykouká z okna, zvědavostí nedala, a tu najednou vidí. Kuba vleče na zádech pytel, Hajný jde jako o funuse a Trautenberg jakoby vyhrál pár koní i s kočárem.
6: Kubíšku, co to neseš?
9: Kožich.
6: Anče neví, jestli se má zlobit, že se na ní Kubíček tak usápl, nebo si dělat starosti, že snad mluví z cesty. Mohla ho totiž štípnout jedovatá moucha.
1: Žádný řeči, dělat opatrně, ať se jim nic nestane.
9: Už se stalo.
7: Vidra i vidřátka se vykulili z pytle, rozběhli se po ohrádce a když poznali, že se odtud nedostanou, schoulili se chudinky do kouta a samým strachem ani nepískli.
6: Milost pane, co je tohle za nápady? Kdo se s tím tady bude párat? Já nevím, kam dřív skočit. Musím vařit, uklízet, vás od rána do večera obskakovat. A teď máme uhrabovat louky.
1: Mlčet! Nemáme husy, tak se budeš starat o vidry.
6: Nemáme. A proč pak nemáme? Protože milost pán ráčil housátka k snídani, husy k obědu a housera na paštičku k večeři.
1: Himmellau Dondonrwetter, to má míst suchý brambory? Kubo! Nachytej ryby, Anče, hodím pár mrkví, Hajnej, hlídat. Zítra se ohlídnete po dalších, ať mám kožich až na paty.
6: Tak kožich, že vám není hamba, milost pane. Však vy se v tom kožichu ještě nehřejete.
7: Práskla dveřmi, až Sojka leknutím vylítla z jabloně a tradá za Krakonošem. Kuba se vytratil na ryby, Hajný schlíple postával u ohrady, když se Anče vrátila s plnou zástěrou mrkví.
6: Tu máte, chuďátka, vemte si. No, nechtějí. Hajnej, to přece nejde zničit ty vidřátka kvůli panský marnivosti. Donesem je zpátky. Ať se milost pán postaví třeba na hlavu.
7: Anče, měj rozum. Vždyť nás všechny vyžené. Já bych nad nima taky brečel. Už ani ten kožich, co mě milost pán slíbil, mě netěší.
6: Tak on vám slíbil kožich? Kde vy jste nechal rozum prodat za panskej vypelichanej kožich lidský svědomí? Tak já vám říkám, že ty ubožátka odtud odnesu a můžete na mě třeba vzít flintu.
7: Nechala Hajného Hajným a běží do stodoly pro pytel. A tu najednou Hajný.
10: Pomoc! Pomoc!
6: Ohlídne se. Hajný stojí jako sloup, ruce nad hlavou. A v ohrádce, kde si ještě před chvilkou choulila vidří rodinka, mankota, medvěd. A je doma. Tohle nemohl spískat nikdo jiný než Krakonoš. Jen ať si Hajnej užije strachu, aspoň pozná, jak je těm chudinkám.
7: A medvěd tláp, tláp, převrátil necky, srazil ohrádku. Hajný na nic nečeká a jedno karé dostavení.
1: Himmellauton, co sem lezeš, když jsem tě nevolal? Máš hlídat ohrádku?
10: Milost pane, medvěd.
1: Hajnej, ty spíl, kde by se tady vzal medvěd?
6: Hajnému hrůzou stuhl jazyk, ruka se mu třese jako osikový list, když ji natahuje k oknu, za kterým se cení medvědí tlum.
1: Pomoc! Medvěd, Hajné! Střílej, střílej! Na medvěda, hlupáku!
7: Hajný střílí na všechny strany. A tak nejdřív spadne se zdi obraz Trautenberkova milost dědečka, pak z police parádní pár a nakonec jelení paroží rovnou Trautenberkovi na hlavu. Ani nestačí zasakrovat a leze pod stůl. A to už medvědí tlapa uhodila do okna a za ní se souká celý medvěd. Hajný praštil flintou a už je ze světnice. Trautenberg vykoukne spod stolu, vidí strašlivou tlapu nad hlavou a v tu ránu omdlí. Když oči otevře, stojí nad ním krakonoš.
1: Medvěd, zachraň mě, sousede.
3: A ty bys Trautenbergu nechtěl medvědí kožich? Takový nemá ani císař pán.
1: Nechtěl, jenom ho vyžeň, prosím tě.
6: A jak ruce spíná, oči v sloup obrací, vůbec ho nenapadne podívat se, kdeže ten medvěd je.
3: Medvědí kožich nechceš a navíc řádka si stroufl? Tak abys věděl, odneseš je tam, odkud si je vzal a ať tě ani nenapadne pomyslet ještě jednou na vidří kožich.
7: Když Anče s Hajným pomáhali Trautenberkovi s pytlem vydřat na záda, vletí do dvora Kuba, v každé ruce vědro.
9: Tak, tady jsou ty ryby. Co se tu děje?
7: Ale Trautenberg ani neodpoví a pomalu se vleče s těžkým pytlem ze dvora.
9: Tak co se stalo?
6: To je na dlouhý povídání, Kubíčku. Vem ryby, usmažím je na másle. A vy taky pojďte, Hajnej. Už jste vytrestanej dost. Kdybyste viděli milost pána pod tím stolem, ještě teď nemůžu udržet smíchy.
7: Trautenberg donesl vidru s vidřaty k potoku, vysypal je z pytle ven a ani se za nimi neohlédl. Bodejť, kožich je pryč, zleknutí div smrt neměl a ještě je čeládce pro smích. A zas bylo všechno, jak se patří. Trautenberg dal na čas pokoj, krakonoš se v poklidu staral o své hospodářství a Anče, když měla chvilečku, donesla té vidří drobotině něco na zub za ten strach, co chudáci měli. A za nějaký čas už to nebyla drobotina, ale krásné mladé vidry, srst hustou, lesklou, radost pohledět.
6: Škoda, že se na ně nepřišel podívat Trautenberg. Ten by se teprv užíral. Ono je to tak. Když si někdo zamane na cizí kůži, může být rád, že nepřijde o vlastní.

0: doktora.
1: Urbínku.
2: No?
1: Nesedneme si tady na tu lavičku.
0: Proč?
1: No, je tu krásně. Koukni na to barevné listí. Co?
2: No, je barevné. A co tu budeme dělat?
1: A tak nejspíš si budeme hrát nějakou hru, ne?
2: Doufám, že ne na tatínka a na maminku.
1: S tebou? To ani nápad.
2: No počkej, počkej, jak to myslíš?
1: Jako bych to neznala. Vždycky řekneš, mámo, jdi nakoupit a já si zatím zdřímnu. A usneš. Na takovouhle hru nejsem vůbec zvědavá.
2: To je nuda. Tak co budeme dělat?
1: No, tak víš co? Budeme si hrát na měsíce.
2: Jak se to hraje?
1: No jednoduše, já řeknu nějaký měsíc a ty si musíš vymyslet, jak to jeho jméno vzniklo. No, a když to uhodneš, tak zase hádám já. Platí?
2: Platí.
1: Tak začínám.
2: Jo.
1: Listopad.
2: Je, to nic není. Listopad. Padá listí.
1: No, uhodl.
2: Já vím.
1: Teď hádám já.
2: Prosinec.
1: Já vím. Děti prosí o dárky. No, já dávám hádanku. Leden.
2: Že by voda mrzne na led?
1: Na led, ano, na správně. Led. No,
2: Takže máni, květen.
1: Jasná věc, všechno kvete, no.
2: A když to je všechno moc lehké, to uhodneš červen, všechno se červená.
1: No, no.
2: Počkej, a co říjen, no? Co se děje v říjnu?
1: No, co by se dělo? To co teď? Sedíme si tu na lavičce, co?
2: No, a co?
1: Jo, sedíme. A já přitom musím běžet.
2: Počkej, kam spěcháš?
1: Přihlásila jsem se do výtvarného kurzu. Budu se učit modelovat.
2: Ty brdě, to by mě bavilo.
1: No, no.
2: Můžu taky.
1: No můžeš, ale musíš za ty hodiny zaplatit 300 korun.
2: Kde bych je vzal?
1: Jo, to já nevím, to už je tvoje starost, já spěchám. Tak čau.
2: Čau. 300 korun. No jo, no. No co, však já už vymyslím, kde je vzít.
3: Kde pak na Hurvínka si někdo nepřijde? Jsem kos. Však já tady něco najdu, co se dá zpeněžit. A hele, můj zimní kabát. Je podzim, než přijde zima, tak něco vymyslím.
2: Stejně tady v předsíni pořád překáží.
3: Prodám ho do bazaru a bude ze mě boháč.
2: Dobrý den.
4: Nazdar. Tak co pak bys rád, chlapečku?
2: Paní prodavačko, já jsem přinesl k prodeji tenhle ten zimník.
4: Aha, no. Už je ti malý, co?
2: No to teda zrovna ne, ale kolik za něj dostanu?
4: No, je už hodně obnošený, tak 40 korun?
2: Jo, jenom.
4: To je ti málo?
2: Je. Tak já děkuju a spěchám. Naschledanou. Počkej, Jerry, dnes na tebe nemám čas. Nepláč. Jen co dám dohromady 300 korun, budeme si hrát.
4: No.
2: Jo. A teď už nezdržuj. Zanesu balík papíru do sběru. Je ale nějaký lehký. Musím ještě něco přidat. A hele, matika. Zeměpis. Čítanka. Jo. A tenhle atlas je hodně těžký. To bude korunek. Honem do sběrných surovin.

0: A kolik pak mi to všechno vyneslo? 99, 100, 110, plus 40, to máme 150, 150. To je na dělení. Jednou tolik mi ještě chybí. Ach jo, nedá se nic dělat. Došlo na mé prasátko. Tak mi ukáž, kolik máš v bříšku. No, něco tam je. Tak kde mám kladivo? Tady. Připravit. Pozor. Teď. Je mi líto, prasátko, ale jinak to nešlo. Tak kolik pak mi to vyneslo? 150! No to snad není možné. 150 a 150 je 300. Joby, mám, co potřebuji a teď honem do kurzu. Kurz výtvarné výchovy. Správně, tady to je.
1: Stopte.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co pak si přeješ, chlapče?
0: Sím, pane učiteli, já bych se rád naučil modelovat. A tady je zápisné. Celých 300 korun.
3: Je, pane učiteli, to je můj kamarád Hrvínek.
0: Je, ahoj, Máni.
3: Ahoj.
1: Tak teď už děti nerušte. Hrvínku.
0: Ano.
1: Sedni si k Máničce a no. Zkus něco namalovat.
0: Dobře.
1: Tady máš pastelky a papír.
0: Děkuju. Malovat je hračka.
3: No, jenom nemysli, Hrvínku. Panu učiteli se jen tak něco nelíbí.
0: A tobě? Hele.
3: Co to je?
0: Ty se nepoznáváš.
3: No cože? Tahle ta brejlatá brambora, že mám být já?
0: Jo.
1: Co pak se tu hádáte, děti?
3: No, Hrvínek mě udělal pěkně hnusný portrét.
1: Ukáž, Hrvínku.
0: To není, prosím, Mánička. Já maloval brýlatou bramboru.
1: No, fantazie ti tedy nechybí. Ale budeš se muset ještě hodně učit.
0: Když, pančeli, já bych raději zkusil něco vymodelovat.
1: A co třeba?
0: Třeba Máničku.
3: Ne, ne, jen to ne.
1: To by bylo na začátek moc těžké, Hrvínku. Zkus třeba nějaké zvířátko.
3: Zvířátko, jo? Tak to já vymodeluju, Hrvínka.
0: Ne, ne, jen to ne.
1: Raději mi ukaž, Máničko, čím mě dnes překvapíš ty.
3: No, já vás asi překvapím tím, že nic nemám.
1: A co jsi tady celý ten čas dělala?
3: Dívala jsem se na to, co dělá Hrvínek.
1: Tak dost žertů. Do konce hodiny nám zbývá ještě 20 minut.
2: Hurá! Hurá!
0: Nazdar, taťulínku, tralalala.
4: Nazdar, Hrvínku. Jak vidím, máš skvělou náladu.
0: To ano.
4: Za to já jsem tady umíral strachy.
0: Proč?
4: Ty se ještě ptáš? Celý den ses někde toulal a já nevěděl, kde jsi.
0: Já byl s Máničkou. Učili jsme se modelovat.
4: No to je hezký.
0: Jenže mě to stálo 300 korun.
4: To není hezký.
0: Ale ty peníze jsem si sám vydělal.
4: To je hezký. A jak?
0: Musel jsem rozbít prasátko.
4: To není hezký. A co jsi vymodeloval?
0: Prasátko.
4: Ukáž?
0: Hele.
4: Je, to je hezký.
0: Je jo. Ačkoliv si myslím, že za ty peníze mohlo být klidně ze zlata.
5: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
6: Kiksovic byli stará kouzelnická rodina. Vznikla spojením dvou slavných kouzelnických rodů, dnes už nikdo neví jakých. Tom Kix byl poslední ratolestí. Tom Kix vlastním jménem Tomáš Nechyba se narodil v Posázaví. Bylo to dítě líné a zároveň neposedné, což je vlastně ideální podmínka pro kouzelníka. Tyto vlastnosti v něm však musí vypěstovat teprve škola. Tom je měl vrozeny. Od raného dětství žil tedy životem líným a neposedným. V kouzelnické škole poslouchal půlkou ucha, odpovídal na půl huby a seděl v lavici tou trochu posednější půlkou svého neposedného zadečku. Nakonec dostal vysvědčení, ve kterém bylo napsáno: Tom Kicks vychodil základní kouzelnickou školu. Co však umí, nepodařilo se zjistit ani řediteli, ani paní ředitelové. Povoluje se mu užívání titulu půlmistr. Toto vysvědčení platí jako živnostenský list. A pod tím byl seznam předmětů: kouzelné zrcadlo, létající koberec, čapka neviděnka, hůlka trestáček, stoleček prostřice, elixír života, kamínek mudrců. A u každého toho předmětu stálo 2,5. Byla to vlastně půlka pětky z každého předmětu. Schování měl ovšem Tom Kicks pětku celou, ale to u kouzelníků není důležité. Proč to ošklivé vysvědčení? Tom Kicks si totiž pamatoval vždycky jen půlku zaklínadla, někdy první, někdy druhou. A proto z něj celý a opravdový kouzelník nikdy nebyl. Málo kdo ovšem viděl opravdového kouzelníka, já ale viděl celou kouzelnickou třídu pohromadě. A byla to škola pro opravdové kouzelníky, ne cirkusové nebo estrádní. Pracovali bez cylindru a bez kouzelnické hůlky. Neroztloukali vejce do buřinky, aby z nich pak udělali holuby. To uměl každý již v kouzelnické školce. A někteří to dokonce zapomněli, protože si tím nechtěli zatěžovat paměť. Ale i nejmenší z nich uměl hravě udělat ze saxofonu žirafu. Nebo ze žirafy saxofon. Nebo udělat z husího brka tryskáč. Ovšem dálkově ovládaný. Tak tedy tu třídu jsem viděl na vlastní oči. A Tom Kicks tam seděl v lavici jako všichni. Jenomže mu to nebylo k ničemu. Byl nejhorším žákem třídy a nikomu nepřeju, aby použil jeho služeb. Odpovídejte zdvořile na jeho pozdrav, ale neobjednávejte si u něho žádné kouzlo. Kdo si je objedná, může dopadnout třeba jako ta paní, co chtěla šaška. Jedna paní chtěla šaška, který umí tančit Charleston a mrkat jedním okem. Šašci? Jsou moje nejmilejší kouzlo, řekl Tom Kicks. Přejete si šaška na modro nebo na růžovo? Okamžik, musím si vzpomenout na šaškovské zaklínadlo. Pak řekl místo hokus pokus jenom hok pok. A udělali se jenom nohy, které uměli Charleston. Nakonec se ta paní s tím smířila a půjčovala ty nohy do tanečních některým nepříliš zdatným tanečníkům. Až půjdete jednou do tanečních, můžete si ty nohy taky půjčit. Jsou oblečeny do černých kalhot a mají na sobě lakýrky z roku 1920. Takže to kouzlo vlastně ještě nedopadlo nejhůř, protože si ty nohy půjčoval také jeden dědeček, když někam spěchal. Chodil pak hrozně rychle, ovšem jenom krokem Charlestonovým. Bylo to tedy jenom tak mírně zvorané kouzlo. Nakonec nohy, které dovedou Charleston, nejsou k zahození. Ale stejně si ta paní někdy v tichém koutku popláče, když si vzpomene, že mohla mít šaška a ten by ji rozveseloval. Jindy si zase jeden hodný chlapeček z první třídy přál kouzelný televizor. Televizor, prosím, řekl Tom Kicks a pravil abraka. Druhou polovičku zaklínadla dabraka ovšem zapomněl. Neptejte se, co se stalo. Nepřeju vám to na vašich televizorech. Každá půlka obrazovky přenášela jinou stanici. Tak se třeba objevila slavná operní pěvkyně vlevo a zprava do ní bušil boxer váhy kohoutí nebo Welterové. Zpěvačka zpívala dál, ale těch ran ubohá, přeubohá. A nebo vlevo házel kovboj laso. A koho do něho chytá? Mustanga? Nikoliv. Admirála s dalekohledem na velitelském můstku. Jednou potkal Tom Kicks zlatníka, který si chtěl pořídit čapku neviděnku. To bude ohromné, říkal si. Nasadím si čapku a pak neviděn ve vlastním obchodě ukradnu nejdražší perlový náhrdelník. A ještě ho budou muset moji příručí zaplatit.
7: Prosím, řekl Tom Kicks, čapka je mé nejmilejší kouzlo. Přejete si čapku šik nebo trik?
6: Celé zaklínadlo čapky je kape kep kaskep. Ale Tom Kicks řekl jen kapeke. Čapka udělala svou práci, ale jenom na polovic. A tu všichni příručí uviděli, jak kabát starého zlatníka vešel do obchodu, zastrčil náhrdelník do kapsičky u vesty a zase odešel.
7: No, to jste měli vidět honičku za tou vestou. Celé město honilo vestu. Policie na motocyklech, civilisté pěšky. A tak měl ten zlatník nádherně vyprášenou vestu a nějakou tu modřinu na zádech. Nakonec mu ještě zviditelněly ponožky, takže ho pravý bek žákovské jedenáctky mohl krásně chytit za nohu. Nevím, jestli tohle bylo tak docela nepovedené kouzlo, ale neradím vám, abyste si objednávali kouzla u Toma Kickse. Je to zbytečné. Nakonec je možná lepší být dobrým truhlářem nebo montérem, než půlmistrem v kouzelničině. Umíte třeba udělat jenom stůl, ale uděláte ho dobře. Dá se na něm prostřít bez kouzla a můžete dokonce pozvat Toma Kickse a pohostit ho jahodami se šlehačkou k snídani. Podobu snídaně však nesmí kouzlit. A mezi námi řečeno, Tom Kicks mnohem radši snídá, než kouzlí. Neumí si však vykouzlit snídani. Tak ho prosím vás jednou pozvěte.

0: Jak ježek uhonil zajíce k smrti. Tento příběh je vlastně vylhaný, děti. Ale pravda to musí být taky, neboť můj dědeček nezapomněl nikdy, když nám to vyprávěl, dodat. Pravda to musí být, synku, jinak by to žádný nevyprávěl. Ten příběh se udál takto. To bylo jednoho nedělního podzimního rána, zrovna v čase, kdy kvete pohanka. Slunce právě vyšlo na oblohu, nad strništi foukal teplý vítr. Vysoko v oblacích zpívali skřivani, v pohance bzučeli včely, svátečně odění lidé kráčeli do kostela a mezi těmi všemi stvořeními byl nejspokojenější ježek. Stál na zápraží, ruce měl založené a zkoumal raní povětří. Chvílemi si jen tak pro sebe broukal písničku. Čistě a falešně, jak to při nedělním ránu dokáží zaspívat jenom ježkové. Zatímco si tak prospěvoval, tomu přišla myšlenka, že by se mohl zatím, než jeho žena umije a obleče děti, jít podívat do polí a popatřit tam, jak se to má s jeho tuřínem. Tuřín rostl na poli nedaleko jeho domu a on ho se svojí rodinou sklízel. Proto se na něj díval, jako by mu patřil. Vymyšleno, uděláno. Zabouchl za sebou domovní dveře a vydal se procházkou na pole. Neušel toho mnoho a bral se zrovna kolem trnkového keře, když potkal zajíce, který si vyšel s podobným záměrem, totiž, aby si obhlédl svoji kapustu. Když ježek zajíce uviděl, dal mu křesťanské pozdravení, ale zajíc, který na své louce platil za urozeného pána a byl proto strašlivě hrdopyšný, na ježkův pozdrav neodvětil, nýbrž pravil podezřívavě. Jak pak to přijde, že tu za časného rána pobíháš po poli? Jdu se projít, odvětil ježek. Projít, smál se zajíc. No, k ničemu lepšímu ty tvoje nohy stejně neužiješ. Tato odpověď ježka popudila. Všechno dokázal překousnout, ale na svoje nohy nenechal dopustit, ačkoliv je měl od přírody skřivené. Ty si maluješ, že bys dokázal se svýma nohama pořídit víc než já, řekl? To si tedy myslím, odpověděl zajíc. No, tak to by se mohlo vyzkoušet, myslel ježek. Já říkám, že když poběžíme o závod, budu rychlejší nežli si ty. Ty křivonožko, smál se zajíc, to je věru k popukání, ale když máš k tomu tolik chuti, o co se tedy vsadíme? O jeden zlaťák a láhev pálenky k tomu. Dobrá, řekl zajíc, řekni teď a poběžíme. No, tolik to zase nespěchá, řekl ježek. Já jsem ještě nic nejedl. Nejprve zajdu domů a trochu se nasnídám. Za hodinku jsem tu. S tím zajíc souhlasil. Cestou domů si ježek brumlal pod vousy. Zajíc se spoléhá na svoje dlouhé nohy, ale já ho přesto porazím. On je sice urozený muž, ale také velký hlupák a za to teď zaplatí. Když přišel ježek domů, řekl své ženě: Ženo, rychle se oblékni, musíš se mnou ven. Co pak se děje? Ptala se. No, vsadil jsem se zajícem o zlaťák a láhev pálenky, že s ním poběžím o závod a musíš být u toho i ty.
1: Je, mináčku, muži, začala žena hořekovat. Ztratil si snad rozum, jak bys mohl běžet o závod se zajícem.
0: Zadrž, ženo, řekl ježek, a nepleť se do mužských záležitostí. Hni sebou, oblékni se a pojď se mnou.
1: Co měla paní Ježková dělat? Musela poslechnout, ať chtěla nebo ne.
0: Když byli na cestě, řekl ježek ženě: nyní dávej pozor, co ti řeknu. Tady, na tom širokém poli poběžíme o závod. Zajíc poběží v jedné brázdě a já ve druhé. Začneme tam, nahoře. Nebudeš dělat nic jiného, než že se postavíš tady dole do brázdy a když přiběhne zajíc, tak mu zavoláš na uvítanou. Já už jsem tu.
2: Přišli k poli. Ježek ukázal ženě její místo a šel polem nahoru. Když tam přišel, zajíc už čekal.
1: Tak co, dáme se do toho? Zeptal se nedočkavě.
0: Samozřejmě, odvětil ježek. Každý se postavil do své brázdy. Zajíc odpočítával. Jedna, dvě, tři. A vyrazil jako vítr dolů polem.
1: Ježek uběhnul sotva tři kroky, praštil sebou do brázdy a spokojeně odpočíval.
0: A když zajíc v plném trysku dorazil do cíle, volala mu paní Ježková v ústrety. Já už jsem tu.
1: Zajíc byl nemálo překvapený, neboť věřil, že má před sebou téhož Ježka.
0: Paní Ježkové, jak je známo, vypadají totiž úplně stejně jako ježci.
1: To je nějaké divné, řekl zajíc, ještě jednou a v opačném směru.
0: A opět vyrazil jako vítr, až mu uši létaly kolem hlavy.
1: Paní Ježková zůstala v klidu na svém místě. A když zajíc přiběhl nahoru, zavolal mu ježek naproti.
3: Já už jsem tu.
1: Zajíc byl bez sebe zlostí a řval. Ještě jednou, ještě jednou.
3: Pro mě, za mě, řekl ježek, kolikrát budeš chtít.
1: A tak zajíc běžel ještě 73krát a ježek s ním stále držel krok. Vždy, když přiběhnul do horního nebo dolního konce, řekli mu ježek nebo paní Ježková, já už jsem tu.
0: Při 74. závodu zajíc do cíle už nedoběhnul. Uprostřed pole padnul k zemi. Z nosu mu tekla krev a zůstal tam v brázdě ležet dočista mrtvý.
1: Ježek si vzal svůj vyhraný dukát a láhev pálenky, zavolal svoji ženu z jejího místa na konci brázdy a spokojeně šli oba domů. A pokud nezemřeli, žijí dodnes.
0: Tak se to tenkrát stalo, když ježek na poli uběhal zajíce k smrti. A od toho času se žádný zajíc neodvážil běžet s ježkem o závod. A poučení z tohoto příběhu? Tak za prvé, žádný, ať se má za jakkoliv urozeného, se nemá nikdy vysmívat ani tomu nejmenšímu, byť by to byl jen ježek. A za druhé, že je dobře, pokud se jeden ožení, vzít si ženu sobě rovnou. Když je někdo ježek, musí koukat, aby jeho žena byla také ježek.

0: Profesor Kadeřábek a tajemný hlas. Profesor Kadeřábek měl báječnou náladu. Dokonce ho napadlo, jestli ještě svede kotrmelec. Podařilo se. Točila se mu hlava, ale tak nějak příjemně. Vzpomínal, kdy naposledy mu takhle bylo. Jak? Chvíli hledal pro svůj duševní stav správné slovo a našel ho.
1: Je mi závratně,
0: zvolal nahlas. Jednou už něco takového pocítil. Proto měl na zdi pověšenou tenisovou raketu, třeba že se do jeho pracovny hodila jako kožich do sauny. Co by samotářský student a premiant začal navštěvovat tenisový oddíl. Žádného spoluhráče nepotřeboval, vystačil si s betonovou tenisovou zdí. Pinkal do ní s tak náruživou silou, až se drolila. Ani si nevšiml, že ho už několik dní sleduje štíhlonohá plavovláska, která na vedlejším kurtu hrávala s přítelkyní. Jednou však přišla sama a odvážně navrhla, že by si mohli zapínkat spolu. Renému se zatočila hlava. A když se ta dívka na lavičce u kurtu přezouvala do tenisek, pocítil náhlou závrať. Spatřil, jak se jí z bílých ponožek klubou růžové prstíky. A už tehdy se o ponožky velice zajímal a tohle spojení ho ochvátilo. S úsměvem mu nabídla první podání. René si míček nadhodil a uchváceně do něho praštil, jak byl zvyklý, tedy jako do betonové zdi. Drobná plavovláska se po přímém zásahu sice poměrně brzy vzkřísila, ale víckrát se už na tenisových dvorcích neobjevila. A tak René pověsil raketu na hřebík. Všechen svůj čas začal věnovat studiu ponožek. Poznal jejich historii i současnost, zkoumal ponožky z celého světa, ale především se snažil odhalit věčnou záhadu. Proč a kam se lidem ponožky ztrácejí? A toho dovedlo k jeho pravé a skutečné lásce, k lichožroutům.
1: Je mi závratně,
0: zvolal profesor Kadeřábek a vrátil se ke stolu, kam si rozprostřel portréty lichožroutích tuláků. Celý den zdokonaloval ty rychle nahozené skici, které pořídil na nábřeží, a teď s nimi byl navýsost spokojený.
1: Tohle omráčí celou akademii věd.
0: A jak se budou výjímat v jeho díle život lichožroutu, a což teprve kapitola, v níž popíše příběh svého seznámení a přátelství s mladým lichožroutem Ramíkem a jeho bratrancem Hihlíkem.
1: To bude na Nobelovu cenu.
0: Ze slastných myšlenek ho vyrušilo drnčení telefonu. Drnčel tak silně, že sluchátko ve vidlici nadskakovalo. Hlas mu zadrhával, když sluchátko zvedl a řekl:
1: prosím. Správně. Prosit budeš, abych ti synáčka vrátil. A já ti ho možná vrátím za malý výkupný. Pár pytlů licháčů. Různý velikosti, různý série a žádnej podraz. Zase se ozvu.
0: Prask a ticho. Sladká závrať rázem zmizela. Profesorovi dosad zatělo drápky zvířátko jménem Strach.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Vánoční vyzvánění. Na kopečku stál kostelík se zvonem Kryšpínem a na kopečku přes údolí kostelík se zvonem Cecilkou. Kostely se stavějí na kopečku nejspíš z té příčiny, že lidi jsou v nich nebyblíž. Když Kryšpín spustil bim bam, jak se máš, Cecilko? Cecilka odpovídala bim bam, bim bim bam bim, mám se dobře. A povídali si řečí zvonů. Kryšpín a Cecilka byli nejbližšími zvony a za ty dlouhé časy se stali sobě nejbližšími. A za ty dlouhé časy se Kryšpínova věž začala rozpadávat. Přišli zedníci, rozebírali zeď a jak jim kameny padaly, narážely na zvon a zedníkům se líbilo, jak to krásně zvonilo. Ale Kryšpín začal chraptět a chraptěl, až ztratil hlas. Bim bam bim, co se ti stalo, Kryšpíne? Ptala se z druhého kopce Cecilka. Kryšpín zachraptěl, ale přes údolí se to nedoneslo. Bim bam, Kryšpíne, bim bam bim, Kryšpínku, volala Cecilka úzkostně a marně a najednou její volání ustalo. Nad údolím teď leželo ticho, že to bylo jako tíseň. To ticho vytáhlo zvonaře pana Matouška před dveře a když pořád nic, šel se podívat, co se přihodilo. A Kryšpín praskl. Viděl hned pan Matoušek a šplhal hned na druhý kopec. A Cecilce puklo srdce, věděl hned zvonař. Když zvon praskne, musí se celý silně nahřát, aby se puklina dala zatavit zvonovinou. Jenomže pan Matoušek neměl tak velkou pec a musel ji stavět. Toto bude trvat. Do svátků se to nestihne, hádali lidi a v údolí bylo pořád ticho a tíseň, jako v domě nemocného. Ale když Vánoce vešly do údolí, pec už stála a věž byla opravená. Zvonař vyměnil Cecilce srdce, zatavil Kryšpínovi puklinu a vyzvedl jej do věže. Byly Vánoce a to je příhodný čas k vyzvánění. A Cecilka vyzvánění.

Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy dva kluci. Nejsou učesaní, čemusi se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala: čáry máry fok, ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali dva pudlové a už uháněli po čtyřech do školy. Tam hlede celá smečka kluků: čáry máry fok, ať jsou z vás knírači. A smečka knírачů uhání se štěkotem do školy. A tuhle zase cupitají chichotající se holčičky: čáry máry fok, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriérů uhání s veselým štěkotem do školy. Já vám ukážu, bando jedna nečesaná, loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za nimi ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně, protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přeletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne: čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti. A opravdu už jsou z nich zase kluci a holky. Koukají všichni trochu udiveně, cože se to vlastně s nimi dělo. V tom jedna holčička koukne na hodinky a zvolá: páni, ono je 8:45 a my ještě nejsme ve škole, to bude paní učitelka hubovat. A všichni zase běží naspět do školy. Ježibaba se tomu jen zasměje: čáry máry fuk, ať je teprve 7:30. A také, že je. Děti by se mohly docela pomalu loudat, ale jen ať se proběhnou, to jim nezaškodí. Ježibaba se uculuje pod fousy a šmatlá pomalu k lesu do své chaloupky na kuří nožce.

0: Nemyslete si však, že Pytlík byl na tom o mnoho lépe. Klepal se po tolikerém namočení zimou, když ho včely zavírali do jedné komůrky a teprve, když ho zalilo příjemné teplo, usnul. Ale o hladu vůbec nic mu nedali k večeři a také ráno marně čekal, že ho nějaká včela nakrmí. Kde pak? Nepřišla žádná, protože na vrátkách jeho komůrky bylo napsáno: tady spí Pytlík, nekrmit. Na to, že má několik koláčků v kapse, ani nevzpomněl. Jak také? Vždyť tenkrát ani nevěděl, že si něco bere. Tak co teď měl dělat, když mu nic nedali? Byl aspoň rád, že je mu teplo a prospal v komůrce celý den. Teprve večer, když včely utichly, odvážil se ven. Kde pak je kuchyně? Našel jí po tmě. Ale byla prázdná, jako vymetená, tak aspoň do spižírny. Kde pak mají včely med? Jistě v některých těch komůrkách. Tak Pytlík začal pátrat po komůrkách. Kdyby aspoň mohl do některé nakouknout. Ale včely jakoby věděli, že tam bude Pytlík šmejdit, všechny komůrky zavřeli. Tak to zkusím, nazdař Bůh, co se mi může stát, řekl si nakonec a začal otvírat jednu velikou komůrku. Buď tam bude med, že se najím, až prasknu, nebo praskne něco jiného. Říkal si, když vylamoval vrátka. A prasklo. Najednou bác a romský chlape, co mě tu budíš? Nevidíš, že ještě spím? A jak se to tu kroutíš? Nevíš, jak máš stát před pánem? Zval na něj kdosi takovým bzučivým hlasem, jako nějaká trumpeta. A tu se celý úl probudil. Pro pána krále. Vždyť Pytlík probudil trubce včelího samečka. A vzdal to kozel, co o jednoho trubce stalo se něco horšího. Vzbudili se i ostatní trubci. Teprve se v komůrkách proměňovali z červíčků ve včelí samečky. Bylo jich tam habaděj, plno plničko, ale teď všichni lámali dvířka svých komůrek a drali se ven. Pro pána krále a paní královou, kdo pak nám vzbudil trubce? Bědovali zděšené včely, vždyť měli ještě celé dva dny spát. Zkrátka úl nebyl na narození trubců ještě vůbec připraven. Byl z toho strašný poprask, trubci troubili jako o posledním soudu, dělnice klopítali přes košťata, dvě kuchařky spadly do hrnců, jedna komorná natrhla královně křídlo a tři strážkyně už mysleli, že našli viníka a počali ve tmě omylem tlouci do sebe. No, povídám vám, Pytlík měl štěstí, že byl blízko dveří a jak lítalo všechno sem a tam, vylezl nepozorovaně ven, roztáhl křídla a frr pryč. Třeba mu kručelo a pískalo v břiše jako v rozbitém rádiu. Najednou se v letu do čehosi zamotal, kolem krku se mu otočily nějaké provazy, o hlavu kleplo několik trámů a prásk, bumbu, rumbu, jako po nějakém zemětřesení se zřítilo jakési lešení i s Pytlíkem na zem. Pytlík ležel vzhůru nohama, na hlavě měl káč s maltou, na noze napíchnuté pokreslené papíry. Usta tisíc hřebíků a pěti krokvic, zaklel kdosi učeně nad tou spoustou. Hroma mi do toho vrtáka bacil, zahuboval někdo druhý zase docela neučeně. Pytlík si utřel oči od malty, rozhlédl se trochu a málem vykřikl hrůzou. Nad sebou viděl dva veliké chlapíky s hrozitánskými vousy, se sekerami v rukou. Jeden byl starší, měl tak trochu bříško a druhý mladší s brýlemi učeně nasazenými na nose.
1: Byli to dva tesaříci, kteří tu stavěli domek.

0: Takto kapřík Pepa akorát hledal okouna Félixe. A že půjdou najít Štičku Anešku a Karáska Lojzíka, který se od Štiky nehnul nikdy ani na chvilinku. Dlouho Félix se hledat nemusel, protože ten už plul Pepovi naproti a že ho také hledá v nutné věci.
1: Budou se dít věci. Přijeli vozy a přivezli Kádě. Zase bude přírůstek do rybníka. Vezou prej ženský, říkal to Šťovíček, a ten se vyzná. Třeba vezou pankačky.
2: Jaký pankačky, Félixi?
1: Zapomněl jsi? Punk, revoluce, rezignace, anarchie, provokace, zkrátka vokouny, jenomže holky, ty troubo.
0: Jenomže oni nepřivezli pankáče, ani pankačky. Přivezli jenom jednu ohromnou rybu, kterou pomalu pustili pod hladinu rybníka Pardoubek a která na ně zůstala koukat, když je všechny v řadě pěkně uviděla, jak si ji prohlížejí.
1: A má po veselosti.
2: Kdo má po veselosti, Bartoloměji?
1: Kdo? Přece sumec Horimír. Přivezli mu manželku. Asi je sumců málo. Budou křtiny. Křtiny a předtím snad ještě svatba.
3: Je to sumec, teda sumčice. Teda asi paní Sumcová.
2: Vy jste paní Horimírová?
4: Jmenuji se Hedvika.
3: Ach, ty můj rybí bože a smutku, Hedvika.
4: Žádného Horimíra neznám, ale protože to jméno neslyším poprvé, protože je na břehu stále opakovali, soudím, že Horimír bude asi sumec. Že by pán tady toho rybníčku, této loužičky...
2: To není rybníček, ani loužička, ale rybník Pardoubek. Protože je tady pár doubků.
4: Ve srovnání s tím, odkud přicházím, je to loužička. Vezou mne z přehrady.
0: To už ale z hloubky pomalu připlouval sumec Horimír, aby se představil.
5: Jmenuji se Horimír, paní.
4: Jmenuji se Hedvika. Komtesa Hedvika. A jsem slečna, když dovolíte. Náš rod sahá až do středověku, kdy byl vysazen do jeho českých rybníků císaře Karla IV.
5: No, já sice nevím, kam sahá ten náš rod, ale i já sám, Pražák Vltavou křtěný, si pamatuju také hezký kousek dějepisu.
4: S tím souhlasím. Zdá se, že opravdu pamatujete hodně. Poněkud se divím, že rybáři neměli ani tolik rozumu, když nemluvím o taktu, aby mne vysadili k někomu, řekněme, kdo toho pamatuje poněkud méně. No, co se dá dělat? Dneska se na staré rody nikdo neohlíží. A teď mi prosím ukažte vaše sídlo, abych se ubytovala a zařídila. To jsou vaši podaní?
5: To jsou moji přátelé. Žijeme tady spolu v míru a klidu. Nikdo nikomu nevládne a nikdo nikomu neporoučí.
4: Aha. Republika. Prý je to teď moderní. I když jsem mladá, byla jsem vychovávána v duchu starých, dobrých tradic českého rybníkářství. Plujme.
1: A kolik let, milostivá slečna, brázdí české vody, když je jí náš přítel Horimír tak starý?
4: To je otázka pro dámu nevhodná. Musí vám stačit, že jsem ještě slečnou.
1: Já to vím docela přesně. Tady naší slečně komtese táhne na 40. Podle vzhledu soudě.
4: Na tom přece nezáleží. Plujme.
6: Chudák Horimír.
1: A má to.
2: Co má, Bartoloměji?
1: A má po svobodě. Od rána do večera bude poslouchat řeči a nic nebude správně. Má poklidu. Jo. Už je to tak. Teď si Horimír užije. Vzpomeňte si na mě.
2: Chudák Horimír.
6: A má po veselosti. Ta ho bude prohánět.
7: Chudák Horimír.
2: Já vás poslouchám všechny. A nerozumím ani trochu.
1: To máš tak, hochu. Když se ti do baráku, v tomhle případě do hnízda, přistěhuje ženská, je všechno vzhůru nohama, teda břišníma ploutvema. A ještě takováhle. Teď bude Horimíra komandovat, až se mu to doma přestane líbit.
7: Tak ho alespoň uvidíme častěji.
0: A v sumčí tůni na dně rybníka se skutečně začaly dít prapodivné věci. Začalo to tím, že sumce Horimíra teď neviděli už vůbec. Dokonce ani v pátek, kdy majestátně vyplouval nahoru k pivovaru, aby se přesvědčil, jestli sládkové dobře vymývají sudy od piva, jak tvrdil. Všem bylo Horimíra líto. Ale nahlas to pověděl nakonec zase jenom Okoun Félix.
3: Já se na to nemůžu dívat.
2: Na co se nemůžeš koukat, Félixi?
3: Nemůžu se koukat na to, co nevidím.
2: Jejda, a co nevidíš?
3: Nevidím, co ty taky nevidíš. Nevidím, jak dneska Horimír pluje k pivovaru, jako vždycky v pátek touhle dobou, když se myjou sudy.
2: Třeba se mu nechce.
3: Tak na to zapomeň, hošíku. Horimír by dal za vodu ze sudů, co bys chtěl. Má v tom prsty ta Hedvika.
8: Slyšeli jste tu novinu?
3: Jakou novinu zase?
8: Horimír se bude ženit.
3: Cože se bude?
8: Bude se ženit, a to už hnedle zítra.
3: Ach, ty můj rybí bože a smutku.
9: Jo, už se to chystá, už je to dohodnutý.
6: Slyšeli jste tu novinu? Horimír se bude zítra ženit? Ne, že by mi potom něco bylo.
3: Ještě, že tě tady máme, tlustěchu, jinak bysme se asi nic nedozvěděli včas a nic bysme nestihli.
1: Co je štráchu pro jedno ženění?
3: Mělo by se Horimírovi nějak pomoct.
2: Aby se neoženil?
3: To snad ani ne, protože i sumci jsou v rybníku zapotřebí a bez svatby malí sumci nebudou. Ale mělo by se nějak zařídit, aby měl Horimír víc volného pohybu, například takhle v pátek na večer.
2: A jak to chceš zařídit, Félixi?
3: Asi bysme měli zase zapojit porybnýho Šťovíčka. Už nám dlouho nebyl užitečný. A teď nám ještě přivez Hedviku dobrák. Měli bysme ho trochu rozejbat.
0: Hned na zítří ráno obeplouvali bok po boku sumec Horimír a komtesa Hedvika okolo celého rybníka Pardoubek, aby všem ukázali, že už jsou rodina.
3: Zase se na to nemůžu dívat a to konečně všechno vidím. Ani nevím, jestli bysme mu měli jít gratulovat.
8: To musíme, Félixi. Horimír je přece strýček nás všech.
3: Tak a co máme za sebou?
4: Stát? Chuligány tady nepotřebujeme. A pankáče už vůbec ne.
2: Chtěli jsme jen gratulovat, paní Hedviko.
4: Jako by se stalo. Bylo nám ctí. Já to Horimírovi vyřídím.
3: Můj ty rybí bože a smutku.
9: To přece není žádná gratulace, když u toho Horimír není. To jsme s tou gratulací mohli rovnou poslat nějakého pulce. Třeba toho Mařenku, když byl ještě pulec.
3: Musí to být někdo z nás. Někdo z nás se musí dostat k Horimírovi, pogratulovat a zjistit situaci, jestli by se mu nedalo nějak pomoct.
2: Ale jak to chceš zařídit, Félixi? Už jsem se tě jednou ptal.
3: V tom je právě ten háček.
6: Já bych řekl, že pořádnej hák. Možná dokonce trojhák na štíky, jako nosil na zádech tadyhle Lojzík, když jste ho potkali.
3: Háček, hák, trojhák, konečně seš užitečnej, lenochu. Pamatuješ, Josko, kde jste s Aneškou sundali tady Lojzovi tu věc ze zad?
2: Někde v Rákosí.
8: Ale já vím, kde to je. Znám v Rákosí každý koutek. Vždyť tam lovím.
0: A tak vypluli. Skutečně našli silný stonek Rákosu, ve kterém byl stále zabodnutý háček s dlouhým kusem šňůry, který musel nosit Karásek Lojzík, když Frolík líčil na štiku.
10: Teď je všechno na tobě, Lojzo. Vezmeš hák do tlamy, v tvým případě do tlamičky, já podržím konec šňůry u hladiny a budeme dělat, že tentokrát Frolík líčí na Sumce. Pomalu dopluješ nad tůň a až se Hormír objeví, vyřídíš gratulaci a poptáš se, jak se mu má pomoct, až bude zase pátek.
9: Ty jsi dobrý. Jak mu mám něco vyřizovat, když budu mít v tlamičce to železo?
1: A co, kdybyste kousek té šňůry omotali okolo Lojzika, aby to vypadalo, že má hák na správném místě, tedy na zádech? Háček vydržel a Lojzík by mluvit mohl.
10: Jde se na věc.
0: Sotva byli nad tůní, co v ní až donedávna bydlel Sumec Hormír sám a teď mu tady dělala společnost jeho paní Hedvika, vynořila se z hloubky samotná paní Hormírová, protože měla oči všude a už otevírá velikánskou tlamu, aby milého Lojzíka spolkla.
9: Nepřibližovat se, jsem ozbrojen.
4: Hormíre, tohle bude něco pro tebe. Nějaký hloupý rybář tady líčí na Sumce. Měl by si s tím něco udělat, mě to dost znervózňuje.
0: Otočila se a odplula. Z veliké tmy, která je na veliké hloubce vždycky, vyplul obrovský Hormír a rozhlížel se. V tom uhlídal Lojzíka a byl hned doma.
5: Tak, co pak vás přivádí, příteli? Skutečně sloužíte jako návnada?
9: Ani tak ne, pane Hormíre. Jdu vyřídit pozdravení ode všech, teda od Pepíka, Anešky, Félixe, Silvestra i kapra Bartoloměje. A taky gratulujeme k vaší slavné svatbě.
5: Ale ta gratulace ani nemusela být. Ono vlastně ani není k čemu gratulovat. Sám si viděl, jak to tady vypadá. Nesmím na krok, teda na jedno rybí tempo.
9: Félix by rád věděl, jak vám máme pomoct, až bude zase pátek.
5: No, možná bych věděl. Ona je Hedvika náramně mrsná. Co kdybyste rozhlásili, že bude v pátek odpoledne, nebo raději k večeru, porybní šťovíček přikrmovat vitamíny? Hedvika je k smrti ráda a protože je taky trochu lakomá a závistivá, bude tam chtít plout první. Jenom musíte rozhlásit, že přikrmovat se bude až na druhým horním konci rybníka. Tam, co se vlévá potůček Rokyťák. Hedvika se odtamtud nehne.
9: Vyřídím.
0: Ten večer se vracel Sumec Hormír hodně zvesela a rybník Pardoubek obeplul dokonce dvakrát, než našel tůň, kde ostával. Dlouho do noci potom kamarádi poslouchali úplně stejné volání a vyčítání paní Hedviky. Ale Hormír si z toho pranic nedělal. Jenom se usmíval a přemýšlel, jak to zařídí za týden. Ale byl klidný. Dokud má v Pardoubku takové kamarády, jako je Pepík, Félix, Aneška, Lojzík, Silvestra, dokonce i nerudný kapr Bartoloměj, určitě si za týden zase přijde na své.
11: To jinak nejde, děti. Když jste dostali hlavní role, tak to musíte umět. Na takové školní divadlo přijdou maminky a tatínky, no tak, aby nebyla ostuda.
12: Ale vždyť my už to umíme, taťudo.
13: Vždyť my už to umíme.
11: Jak to umíte? Mánička je princezna, no a prosím, plakala to, co má plakat chůva. A ty si radoval, co má hubovat král. Znova.
14: Pane králi, o, naše nešťastná princezna pláť.
12: Pane králi, ona tě nečetá.
11: Mlč, to mluví chůva. Teď říkám chůvu, aby to bylo jako skutečné, ty tu zatím nejsi.
12: Že bych si za tím odskočila, aby to bylo jako skutečné?
11: Tady budeš. Dál.
15: Nenaříkej, Chůvo, a přiveď princeznu.
16: Nenaříkej, Chůvo, a...
11: Ticho, to říká král, ty jsi princ.
12: Já jsem zahradník Jiří.
11: Ano, ale všichni se domnívají, že ten statečný princ je... No, princ, no, hrajem.
15: Jdi, Chůvo, a přiveď princeznu.
14: Již kvačím, pane králi.
12: Již kvačím, pane králi.
11: Nekvačíš, to říkám za Chůvu. Dál, král sám.
15: O, jak jsem smutný, když je dcera smutná, že je ten cizí princ smutný.
12: Ty bys tati zahrál celý pohřeb.
11: Mlč, hrajem.
15: Však již přichází chudinka.
11: Ach, otče, drahý, drahý, jak jsem to, no, bude to. Otče, drahý, drahý, jak jsem, no, mluví princezna.
12: Maničko, mluví princezna.
17: Mluví princezna.
11: Otče, drahý, drahý, jak jsem.
17: Otče, drahý, drahý, jak jsem.
12: Levná, levná.
17: Jak jsem, levná.
11: Nepletí, nešťastná.
17: Nešťastná.
11: Princ je krásný a statečný, ale já miluji zahradníkova syna Jiříka, no. No, tak co, kdo miluje zahradníkova Jiříka?
12: Zrovna si říkal, že ty, taťuldo.
11: Napovídám princezně.
12: Hej, rup, princezno.
17: Jiříka, 4 noci jsem už pro něho proplakala.
11: Dobře, dál. Topu z hlavy, dcero. Topu z... Počkej, ty jsem to ztratil.
12: Zatím to pouštěj z hlavy, máničko.
11: Jo, tady.
15: Puz hlavy, dcero, nemůžeš pojmout za chutě Jiříka, který je prostý a má ruce špinavé od hlíny našich královských záhonů.
11: Princezna, o, raději prostýho Jiříka, co má ruce špinavé od záhonu, než neznámého prince. No, mluv!
17: Špinavé.
11: Výborně, to jde dál, však tu přichází.
12: Kdo zas, taťuldo?
11: No ty.
12: Já Jiřík nebo já princ?
11: No podle těch špinavých pracek bys přišel Jiří, ale přišel si princ, říkáš. Nejmilostivější králictná princezno, ukloň se.
12: Nejmilostivější králictná princezno, ukloň se.
11: Ty se ukloň.
12: Komu?
11: Komu?
17: Mně?
12: Proč?
17: Protože jsem ctná, no.
12: Co je to ctná?
17: To je, když je princezna.
11: Když jí vidličková nožem a nestrká si pořád prst do nosu.
12: Zná pitomá, když nepozná Jiříka.
11: Protože si umyl ruce a má krásné šaty, vždy to vysvětluje. Mám krásný nový šat a to vás popletlo.
12: Ty pořád chodíš v jednom.
11: A ty to říkáš. Dál. Ale jsem Jiřík, ten rytíř, co zabil draka.
17: O, drahý Jiří, to jsi ty, kdo tě...
11: No, Mánička už to umí, tak dál. Kdo tě tak krásně, no?
12: Bohák.
17: Bohák.
11: Oděl, neplatí porád. Mluv ty dál, to už přece šlo.
12: Tento krásný šat mi dala žába, kterou jsem poznal k vodě.
11: Ukázal cestu k vodě, dál Mánička.
17: A kde jsi vzal Jiříku tu krásnou zbroj?
12: To mi dala stará babička za poslední rohlík, co jsem jí dal.
11: Za poslední skývu.
17: A kde jsi vzal toho krásného koně, Jiříku?
12: Toho mi dal v lese starý dědeček, kterému jsem dříví nanosil.
11: Dal Mančka. Mančko, tak co, nevíš?
17: No, tak kde jsi vzal statečný Jiříku tu odvahu a sílu na odolání draka?
12: Na odolání jsem vzal vílu, mi dala síla, totiž víla, co mi dala?
11: Jablko.
12: Jablko.
11: No, jablko mi dala síla, totiž víla, a proto jsem jej udolal.
12: To je to, když dostal jabko, že ho udolal.
11: Draka udolal, ne jabko.
12: No a, hele, tati, žába mu dala šaty, bába výstroj, děde koně a víla sílu. To se to dolalo.
17: Jo, dolalo. Vždyť přece Jiří ztratil tolik krve, že uhynul.
11: Zahynul.
12: No a přišla babička od té skývy, polila ho živou vodou a zase běhal. To se to hyne, když je všechno po ruce.
11: Hele, hurvajs už dost. Dál, Mančka. O, jak jsi...
17: O, jak jsi, statečný princi. Jak se ti odměním za to, že jsi mi daroval život?
11: Zachránil život. Hurvajs, pojmi mě za... No, pojmi mě.
12: Pojmi mě za...
11: No, za...
12: Za týden.
11: Za chotě. Mančka, o, to nemohu.
17: O, to nemohu. Miluji chudého Jiříka.
11: Jiříka. Vždyť jsem to já, princezno. Hurvajs, mluv.
12: Vždyť je to taťulda, princezno.
11: Jsem to já.
12: No, říkám, že ty...
18: Jo, aha, vždyť jsem to já, princezno. Ty mě v té krásné zbroji stále považuješ za prince.
17: Považuji, Jiříku. Vždyť máš i ruce čisté jako sníh.
18: Počkej.
11: Ale to se máš čemu smát. Pěkně už mudlanej princ.
18: Já jsem se umazal od raka.
11: Na divadle musíš mít ruce taky jako sníh.
18: No tati, o tom nebyla řeč, to ve smlouvě není.
11: Já ti dám smlouvu.
17: To bych tě, Hurvínku, poznala moc brzoučko hned linky, kdybys měl ruce špinavé.
18: Se ví, poznala by Jiříka a neproplakala by zbytečně 4 noci. Co ty na to, otče?
11: No, a víš, že vlastně jo? Ono celkem, že ano, mít ruce od hlíny není žádná hamba. Ovšem na druhé straně, každý, kdo chce vládnout, ten si nejdřív moc meje ruce.
17: Lid plesá.
11: Vše se klaní.
18: Opona jde dolů. Ha, ha.
19: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
20: Za vsí u rybníka žil starý chalupník a ten měl 3 syny. Skály by mohly lámat. Jednoho dne si tatík synky zavolal a povídá jim: tož, mládenci, špatný rok je za námi i před námi. Jeden z vás bude muset do služby. Políčko nás všechny neuživí. Půjdu já, nabídl se nejstarší. Jsem ze všech nejsilnější a nejchytřejší. Jistě se někde uchytím. Svázal si uzlík a šel. Velně se mu nevedlo. V ten čas všude vládla bída s nouzí, nikdo o jeho práci nestál. To, co se urodilo, stačili vesničané sklidit sami. Až konečně jednoho dne zabušil mládenec na vrata jakéhosi bohatého sedláka s prosíkem o práci. Proč ne? Zapukal rozšafně sedlák z faječky. Můžeš u mne zůstat na byt a stravu, ale to ti povídám. Jestli to nevydržíš a rozlobíš se na mě, dostaneš místo výslužky napráskáno bičem. Když se ale na tebe rozlobím já, můžeš mi ty sám nařezat, co se do mě vejde. A ještě navíc se ti dobře odměním. Platí? Platí. Plácal si s tím počívkou mládenec a pustil se do práce jako drak. Od slunka do slunka oral na kamenitém poli div, že hladem a žízní nevypustil duši. Když pak večer po té rachotě usedl k večeři, našel na talíři jen neslanou, nemastnou hlávku zelí a večbánku krapet odstředěného mléka. Aby do toho, dralo se mu na jazyk, ale ještě včas svoji kletbu spolkl. Tak to u toho lakomého sedláka chodilo den co den. Jednou se ale mládenec už neudržel, bouchl do stolu a rozkřikl se. Čert vás vem, pan táto, raději si nechám namrskat, než bych u vás pošel hlady a žízní. Sedlák se od plic zasmál, popadl bič a vypráskal synka ze statku. Teď byla řada na prostředním z bratrů. To by bylo, abych u toho hamouna nevydržel. Sliboval si, když vyslech, co potkalo nejstaršího. Však jsem hladu a bídě uvykl už odmala. Nepolevím, dokud mě ten starý držgrešle řádně nevyplatí poctivými groši. Sliby jsou chyby. Neuplynul měsíc a synek se vrátil domů s pořádným výpraskem. To by nevydržela ani kovářova kobyla, stýskal si. K snídani olízaná lžíce, k obědu vůně ze sedlákova talíře a k večeři pámbu dej hezké spaní. Za to práci bych mohl prodávat na trhu a ještě by mi zbylo. Nejmladší Honza poslouchal a rozhodl se, že oklamané bratry pomstí. Nedal jinak a vyrazil k sedlákovi. Sedlák ho přivítal s otevřenou náručí. Dojednal s Honzíkem to, co s jeho bratry, a šelmovsky se usmíval. Když mladenec vyrazil ráno na pole, sedlák nakázal manželce, aby mu k jídlu připravila kaši ze spařených plev. Ale na Honzíka si nepřišel. Ten si na poli nadloubal pěkné brambory, upekl je na ohníčku a na pastvě podojil nejtučnější sedlákovu krávu. Najedl se k prasknutí. Když mu večer selka podstrčila kaši, jenom se usmál. I dej to pámbu, paní mámo, já dneska už nebudu. Žaludek jsem si zapomněl doma na kredenci, však oni mi ho bratři nakrmí. Ty se ani trochu nehněváš, bručel napálený sedlák. I co bych se zlobil, na světě je přece krásně, smál se Honza. Tak to šlo den po dní. Skoro celý rok už synek pracoval zadarmo u sedláka a ještě se ani jednou nerozlobil, ačkoliv mu ten starý lakomec stropil neplechu za neplechou. Jednoho dne sedlák mládenci přikázal, aby zavezl do mlýna semlít plné pytle pěkného obilíčka. Honza vesele zapřáhl koně a dal se na cestu. Ale kde pak do mlýna? Zamířil s obilím do města na trh, zrní rozprodal a penízky ukryl v botách. Kde máš mouku? Vybafl sedlák, když uviděl prázdný vůz. Smůla, pan táto, ušklíbl se Filuta. V potoce stoupla voda a zatopila můstek. Nemohl jsem se s koňmi dostat na druhý břeh, ale žádné strachy. Až voda opadne, dojedeme si pro mouku do mlýna. Poslal jsem tam obilíčko pěkně po potoce. Vysypal jsem do vody všechny pytle do posledního zrnka. Dobrý nápad, že? Sedlák zrudl jako krocan. Na jazyk se mu drala zlostná slova, ale včas se vzpamatoval. Raději se rozběhl domů, strčil hlavu do pece a huboval tajně do komína, až se vyvalily saze. Za to Honza se spokojeně smál do hrsti. K večeři Selka mladenci předložila koláč z bláta, upečený ve staré botě. I pambu zaplať, paní mámo, ale musím vám dát košem, na to Honza. Zrovna dnes je u nás doma posvícení. Bratři krmí můj žaludek husími stehýnky a knedlíky maštěnými sádlem. Už se mi do něj nevejde ani sousto. Sedlák po Honzíkových slovech radši zase utíkal pryč, jen aby si mohl někde v koutku tajně zaklít. Ale ještě nebyl všem dnům konec. Ten rok se sedlákovi slepice činili. Snášeli vajíčka, jako když padají kroupy. Starý lakomec si mnul ruce. Panečku, to bude peněz, radoval se. A hned poručil Honzovi, aby vyslal žebříňák senem a do sena opatrně narovnal vajec, co jen se jich tam vejde. Kladl mládenci důtklivě na srdce. Zajet s nimi do města na trh, ale to ti povídám. Hezky opatrně, ať se ani jedno cestou nerozkřápne. Honzík mávl rukou. Žádné strachy, pan táto, povezuje jako v bavlnce. Zapráskal bičem a jel. Ale kde pak do města? Prodal všechna vajíčka nejbližšímu sousedovi, stržené penízky ukryl pěkně pod čepicí a hajdy zpátky. Sedlák už netrpělivě přešlapoval u vrat. Neseš peníze? Houkl na mládence. Běda, pan tatíku, nemám v kapse ani grošík. Za vsí jsem uviděl spoustu zajíců, jak okusují strniště na našem poli. Škoda takového krásného strniště, pomyslel jsem si. Musím ty zajíce zahnat. I házel jsem po nich jedno vajíčko za druhým, dokud se potvůrky nerozutekly. Pravda, žádného jsem netrefil, ale aspoň jsem zachránil naše strniště před těmi hladovými ušáky. Sedlák nadskočil, jako by ho někde píchlo. Ty hlupáku, ty trdlo, ty budiš k ničemu, láteřil. Kdo kdy viděl takového osla? Vždyť ty bys mě, darebáku, přivedl na mizinu. Ale vy se hněváte, pan tatíku, usmál se potěuchle Honza. To vám tedy musím za všechno poctivě zaplatit, jak jsme si na počátku ujednali. Po těch slovech popadl bič a sedláka vyprášil tak, že už se mu do kabátu jak živo nedali moly. To máte za mé bratry, volal přitom vesele. A když mu ještě sedlák rád nerad podle sásky vyplatil mzdu, zamířil s veselou písničkou domů.
7: Nalili jsme zvířátkům limonádu do všech misek a korítek a plecháčků a když sluníčko zapadlo za komín, dočkali jsme se další pohádky. Do vyprávění se pustil kohout. Rád se chlubívá, že jeho strýčkové jsou francouzští rytíři s ostruhami, a tak i to jeho vyprávění vonělo jako políčko levandule v té daleké Francii.

0: V docela malé vesničce u docela velkého městečka žila hezká Margarita s nosánkem nahoru a ta měla za muže rozcuchaného Paňola. Život si o neděli sladili levandulovým medem a když počítali, co všechno mají, stačilo jim 5 prstů. Palec chalupa, ukazováček políčko, prostředníček kravička, prsteníček zahrádka a malíček myška. Ale ta nebyla jenom jejich. Občas bydlívala ve stáji u sousedů.
1: A právě tou stájí všechno začalo.
0: Ty můj rozcuchánku, Paňole, podívej, jak sousedům hospodářství kvete. Ve stáji měli jednoho koně a mají jich 6. V zahradě stál 1 úl a teď jich tam je 12. A já vím, čím to je. Pan soused chytře handluje.
2: Handluje? Co to je?
0: Chytře mění a vždycky si polepší. Chytí mouchu a z trhu přinese domů mucholapku. A na ní chytí 10 much a
2: z trhu si přinese hrnec mušího sádla.
0: A právě tak to dělá, Paňole. Co kdybys to zkusil taky?
2: Moje milá Margaritko, to já bych neuměl.
0: Ale uměl. A když se ti to nepovede, na hrachu klečet nebudeš.

0: Tak ráno poplácal paňol jejich jedinou kravičku po hubeném krku. Ona řekla, dobrý den. A paňol řekl dobrý den. A šli do městečka na trh. A byli tam za 8:05. V pravý čas.
1: Podívej se, kravičko, na tu hezkou kozu. Co tamhle prodávají? Co kdybych tě vyměnil za ní?
0: A jak řekl, tak udělal. Kozička ho způsobně pozdravila. Dopoledníčko dobré. Paňol řekl dobré dopoledne a šli trhem dál.
1: No ne, jen se podívej, kozičko, na tu bíloučkou husu v nůši. Co kdybych tě vyměnil za ní?
0: A jak řekl, tak udělal. Husa zakejhala, dobré. Paňol řekl dobré a zahli kolem kostela.
1: Paninko husa, koukněte, viděla jste někdy krásnějšího kohouta? Péra v ocase jako kordy, na botách ostruhy a ten pyšný zobák. Co kdybych vás vyměnil za něj?
0: A jak řekl, tak udělal. Rytíř kohout zvolal, ať je poledne. Paňol odpověděl, ať žije, a potkali babičku.
2: Máš ty ale kohoutka, krasavce.
1: Krasavec to je, ale i ten se dá vyměnit za něco lepšího.
2: To bych řekla, mám tu pytel koňských koblíšků. Kdo hnojí zahrádku koňskými koblíšky, všechno mu vyroste do šířky, do výšky.
1: Opravdu všechno?
2: Opravdu. Dej kohouta a pytel koblíšků je tvůj.

0: A jak babička řekla, tak Paňol udělal. Pytel koblížků ho nepozdravil, ale štipravě zavoněl a Paňol si to pochodoval domů a u křížku potkal souseda.
1: Jdu z trhu a nesu poklad.
0: To cítím, povídá soused a zacpal si nos. To skoupil Margerice koňské koblížky?
1: Kde pak koupil? Já měnil, já handloval. Přivedl jsem na trh a tu jsem vyměnil za... A tu zase za... A tu za rytíře... A za kohouta rytíře jsem dostal od moudré babičky koňské koblížky.
0: Víš, co jsi? Tohle. Osel. Margarita tě požene. Handluje se k lepšímu a ne k horšímu.
1: A vsaď se, že mě pochválí.
0: Zasmál se Paňol a vsadili se. O 200 zlatých. A když přišel Paňol domů, Margaritka vykřikla:
2: Tak se pochlup.
1: Margaritko, 3 roky jsme měli...
2: Kravičku, to jsme měli.
1: A pak jsme měli půl hodinku...
2: Kozičku, a to jsi dobře vyměnil. Kozí mlíko jde na krásu.
1: A potom jsme měli 1/4 hodinku...
2: Huso, přijde zima a nová peřina s husím peřím přijde vhod.
1: Ale potom jsme měli 5 minut.
2: Kohouta, toho jsem si vždycky přála. Je ozdobou dvora a nemusíme kupovat budík.
1: A teď máme tohle. Pytel.
2: Koňských koblišků. Ty moje zlato, ty můj Paňolku, a to jsi nechtěl jít na trh, a to se zbál měnit a handlovat. Vždyť ty jsi ten nejlepší handlíř na světě. Pohnojím si růžičky a kdo půjde kolem, toho ta moje krásná zahrádka na 3x potěší.
0: A když tohle uslyšel soused za plotem, vytáhl 200 zlaťáků a lípl je Paňolovi do dlaně a po straně si zaťukal na čelo. Mám to ale sousedy, blázinky.
1: A Paňol s Margeritkou si koupili za ty vyhrané zlaťáčky kravičku a kozu a husu a kohouta a zahrádka jim kvetla do šířky, do výšky. A taky si koupili hrníčky a rádio a Margeritka koupila Paňolovi hřeben. A když pak počítali, co všechno mají, 20 prstů by jim nestačilo.

0: Kolik pak už je hodin, kukačko? Tolik? Tak to už nemáme čas ani na jednu pohádku. Možná je u vás právě teď ráno a musíte snídat.
1: A nebo je u vás poledne a musíte způsobně obědvat.
2: A nebo je předvečeří a musíte psát do sešitu jedničky a dvojky a písmenka.
0: A nebo se musíte jít právě teď vycachtat do vany.
1: A nebo už ležíte v posteli a zavírají se vám oči. A zdá se vám, že jste na našem dvorku ve vesnici Borovici a že vám zvířátka dávají dobrou noc.
0: Oslík, slepice i krocan?
1: Koza, kohout i prasátko?

0: Kravička, holub i pes.
1: A taky kachnička, kuřátko a ovečka.

0: tak jim popřejte dobrou noc taky. A jestli ne a nemůžete usnout, počítejte si s námi vrabce a ovečky a určitě usnete.
1: Dobrou noc a příště dobrý den.

jazyčce. Byla jedna chaloupka a v té chaloupce zůstávali tatínek s maminkou a dceruškou Aničkou. Měli taky kozičku. A tu kozičku Anička krmila a pásla a měla jí moc ráda. Jedno

tatínku, proč jsi tak smutný? A tatínek doma vyprávěl, co se mu v lese stalo, a dodal smutně: milá Aničko, zítra už tě nebudeme mít. Druhý den šel tatínek s maminkou časně ráno na trh. Anička ještě spala. Když se probudila, zjistila, že je v chaloupce sama, a začala hledat své rodiče. Šla ke koníčkovi a ptala se ho: koníčku můj milý, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale koníček jen zařechtal a Anička mu nerozuměla. Šla tedy ke kravičce. Kravičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale kravička jen zabučela a Anička ji nerozuměla. Šla za kozičkou. Kozičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? A kozička odpověděla: Aničko, vždycky jsi mě dobře krmila, já ti poradím. Vezmi ten velký koš, dej mi ho na záda a sedni si pod něj, donesu tě k rodičům. Anička vzala koš, sedla si na kozičku a jeli. Když přešli řeku, potkali toho malého mužíčka, který si šel pro Aničku. Kam, kozo, kam jdeš? Ptal se. Koza mu odpověděla: na trh s vejci. Prodej mi je tady. Ale kozička mu řekla: tady je prodávat nebudu. A pospíchala dál. Mužíček věděl, že pod košem sedí Anička, a pustil se za kozou. Kozička utíkala, až přišla k velkému rybníku a přeplavala na druhou stranu. Když byla na břehu, ohlédla se a viděla vousatého mužíčka, jak se v rybníce topí, už mu koukala jen ta brada a za chvilku zmizel pod vodou. Tak byla Anička zachráněna. Pak běželi domů. Když se tatínek s maminkou vrátili domů, vypravovala jim Anička, co se jí přihodilo. Ti měli velikou radost. A za to, co pro ně kozička udělala, ji měli ještě raději a nikdy ji nedali od sebe pryč.

0: Už jedou!
1: Nejedou!
0: A díváš se?
1: Dívám. Vidíš, že se dívám.
0: Tak se dívej pořádně!
1: No jo, pořádně.

0: A v české kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.
1: Vsuvka. Příběh Carlose a Tulamora. Znali se od klukovských let. Tulamor vedl partičku uličníků a rváčů na levém břehu řeky, Carlos byl vůdcem party na pravém břehu. Levobřežníci a pravobřežníci si přísně střežili svá území a to byla záminka k věčným bitvám. Ze starých stvrdých podkolenek si udělali pendreky a těmi se mlátili hlava nehlava. Jak už to mezi vojevůdci bývá, Carlos s Tulamorem byli sice nepřáteli na život i na smrt, ale zároveň si jeden druhého vážil. A když skončil čas klukovských her, podali si ruce a stali se z nich přátelé. Ani Carlos, ani Tulamor se nechtěli smířit s tím, že je čeká spokojený domácký život jako valnou většinu všech lichožroutů, kteří, když vyrostou, zařídí si v rodinách svých domácích pánů vlastní lichožroutí rodinky a nestarí se už o nic jiného, než o obživu. Rozhodli se, že budou žít jinak. Carlos se chtěl jenom toulat, cestovat, užívat si svobody. Když nic nemáš, tak ti všechno patří, říkával. Jenže Tulamora sváděla touha pomoci a po majetku. Netrvalo dlouho a stal se z něho padre alias velký šéf. Přesto zůstali přáteli, dokud se ve městě neobjevila Mochita. Mochita byla žhavá a opojná Mexičanka a v jejich životě se objevila čirou a nešťastnou náhodou. Její pan domácí, mexický obchodník s ponožkami, se chystal na cestu do Evropy. Mochita nakoukla ze zvědavosti do jeho otevřeného lodního kufru naditého nejrůznějšími vzorky podkolenek, punčoch a ponožek. Jenže cvak. Víko sklaplo a lodní kufr i s Mochitou po několika dnech doputoval do města, v němž žili Tulamor s Carlosem. Tulamor se o příjezdu tohoto cizince dozvěděl a zmocnila se ho touha po mexickém zboží. Vloupal se do jeho hotelového pokoje a když kufr otevřel, na první pohled se zamiloval. Žádnou ponožku si neodnesl, ale unesl Mochitu. Krásná mexická lichožroutka v cizím sichravém městě nikoho neznala. Obtloustlý Tulamor rozhodně nebyl její typ, ale zahrnul ji péčí a vlněnými punčochami a také bydlení na prostorné půdě vily profesora Kadeřábka bylo na zdejší poměry víc než luxusní. Mochita neměla ani potuchy o tom, že je mafiáno. Doma se choval jako vzorný manžel a starostlivý otec jejich dvou synů, Tulamora juniora a Ramsese. A Carlos jí nic neřekl. Zachoval se čestně k svému příteli, i když Mochitu tajně miloval. Často ji navštěvoval, byla téměř nepřetržitě nachladlá a ona mu vyprávěla o svém stezku po horkém slunci, po bzukotu komárů a drnčení kytar. A pak, když sichravé počasí přetrhlo nit jejího života, Carlos se s Tulamorem ani nerozloučil a zmizel. Musel poznat tu zemi Mochity, kytar, komáru, spalujícího slunce a pálivých papriček. Celé dlouhé roky o něm nikdo neslyšel.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Bus, bus.

0: Jednou byl Runcajs s sypískem u puškaře halíře pro prach do pistole. Přišel tam taky jičínský kníže pán s kněžnou. Kněžna byla bledá a smutná, ani říct se to nedá.
1: Halíři, podaš mi rachejtli, poručil si kníže pán. Já ji vyščelím, tady kněžne pro radost.
0: Jenže puškař halíř povídá, kdyby kníže pán chtěl vrabčí broky nebo medvědí kuli, to bych měl, ale rachejtle se u mě nenajde. Kněžna si vzdychla, až to kníže pána stisklo u srdce. Rovnou se otočil na Runcajse a poroučí znova.
1: Tak to rachejtli udělá tuhle Runcajs.
0: Runcajs uhodil pěstí oplechový pult? No to zas ne. V tom ale cipísek zatáhl Runcajse dole za kabát a mrkl na něho nejdřív levým a pak pravým okem. To bylo jejich znamení. No, proč bych tu rachejtli neudělal? Povídá Runcajs a mrkl okem na cipíska. Potom si Runcajs poručil 27 lotů dvakrát přesoušeného prachu a k tomu 7 bumajzlí, 6 petard a 5 mordeblí. Kníže pán za to musel dát přes půl dukátu. A ještě se smluvili, že se rachejtle kněžně pro radost vystřelí z věžové brány. Kníže pán pak odešel s kněžnou do zámku a Runcajs s cipískem do lesa řáholce. Když manka viděla, jaké jí to přinesli domů hromobití, povídá, čí je zas tohle nerozum? Či by byl? Kníže pánův, řekl Runcajs. Potom vzkázal po celém řáholci, aby se ze zvěře a ptáku nikdo nevylekal, kdyby se udělala strašná rána. A začal rachejtli nabíjet. Nejdřív prach, potom bumajzle, potom petardy a nakonec mordeble. Nabil a řekl, už to chce jenom špejlek, to už můžeš cipisku sám. Rachejtle to byla výtečná, když se k ní dalo ucho, trochu v ní hrmělo. Večer přišla kněžna s kníže pánem na ring a dívali se nahoru na věžovou bránu.
2: To jsem zvědavá, jestli mě ta rachejtle aspoň trošičku rozveselí,
0: vzdychala kněžna. Nahoře na věži škrtl Runcajs s Hirkou a podpálil v rachejtli. Zafučela jako divoká a už se nese.
1: Sapristi,
0: povídá kníže pán,
1: v té rachejtli něco přeskočilo. Vždyť ona se nese rovnou dolů.
0: A to bylo tím, že cipísek přidělal špejlek obráceně. Rachejtle pořád níž a níž. Vyhlídla si kníže pána a rovnou na něho. Hnala ho třikrát kolem rinku. Když se jí schoval pod podloubí, i tam ho našla. Házela po něm bumajzlemi, střílela mu pod paty petardy a ohnivé mordeble vystrašili kníže pána tolik, že troubil. Trára, trára, trára, aby přijeli hasiči. A celou tu dobu se kněžna smála, až se jí sesypala paruka a křičela
2: bravo, rachejtle, bravo.
0: Když zahuhlala poslední mordeble a uhasly jiskry, zavolal si kníže pán kněžnu pod podloubí. Tam jí po francouzsku řekl.
1: Jestli jste kněžnou vysila, teď jsem zase smutný já.
0: Runcajs s cipískem se na to dívali z věžové brány. Nakonec Runcajs povídá. Někdy stačí obrátit špejlek. A všecko se otočí.

0: jak skřítek Racochejl přišel na svět. V černém lese, napůl zapadlé do vlhkého mechu, leželo malé, strakaté vajíčko. Přes den na něj ze zhora skrz koruny borovic pražilo slunce a v noci mu po skořápce skotačily měsíční paprsky. Ale vajíčko nic. Spokojeně leželo v hebkém mechu, ani se nehnulo. Až jednou strhla se v noci ukrutná bouřka. Pršelo a vítr ohýbal stromy až k zemi. Hrom duněl a rachotil a z mraku lítaly ohnivé blesky, že bylo chvilkama vidět jako v poledne. A v takové bouřkové metelici je to ten nejlepší čas na líhnutí všelijakých rarachů, skřítků a strašidel. A najednou uhodil blesk do borovice. Ohnivá čára sjela po kmenu, projela mechem a rozprskla se na tisíc světel. Z mechu se zakouřilo, vyvalila se horká nazelenavá pára, ve vajíčku to zapraskalo, překulilo se a dole z něj vykoukly dvě nožičky. Pak to zapraskalo po druhé a po stranách se vysunuly dvě ručičky a vajíčko se postavilo. Chvilku se tak nějak pomotávalo, točilo se dokola a potom zase upadlo. V tom samém okamžiku pukla skořápka docela a rozpadla se na dva kusy a vyskočil skřítek Racochejl. Bylo to takové tenké holátko s velikýma ušima, třemi vlásky na hlavě, ale už uměl pěkně zlobit.
1: Co je to tu za randál?
0: Zavřískal nespokojeně.
1: A zima je tady, ve vajíčku mi bylo líp. A
0: v tu chvíli mu spadla rovnou na hlavu tlustá dešťová kapka, až se mu nohy podlomily.
1: A prší na mě,
0: rozkuckal se skřítek, honem na sebe překlopil půlku z kořápky a schoval se. Ráno nebylo po bouřce ani stopy. Racochejl seděl schoulený na mechovém kamenu a veliké uši se mu klepaly zimou. Šel kolem hraboš. Když uviděl skřítka, povídá:
2: dám ti kožich, nebo tady ještě zmrzneš.
1: A co budeš mít ty?
0: Zeptal se Racochejl a popotáhl.
2: Ale mám doma ještě jeden,
0: mávl tlapkou hraboš.
2: Ber, dokud dávám, je pravý, hraboší.
0: A tak dostal skřítek Racochejl kabát. Pravda, byl mu kapánek větší, trošku ho tahal za sebou po zemi, ale bylo v něm teplo. Za chvíli šla kolem stonožka. Dělalo to pěkný rámus, když pochodovala, bodeť by taky ne, když měla na každé botě podkůvku. Otočila hlavu dozadu a křikla:
1: zastavit, stát, raz, dva.
0: A všech těch 100 nohou se rázem zastavilo.
1: Jak to, že nemáš boty?
0: Zeptala se zvědavě.
1: Jo, já jsem se teprve dneska v noci vyklubal z vajíčka,
0: vysvětloval Racochejl.
1: Ten kožich jsem taky dostal. Tak já ti nějaké dám,
0: rozhodla se stonožka.
1: Mám jich stejně nějak moc. Když mi budou dvě chybět, tak se to ani nepozná. A nebudu jich muset aspoň tolik pucovat.
0: Zachechtala se. A tak přišel Racochejl ještě taky k botám. Když stonožka oddusala, seskočil z mechového kamenu a šel se podívat do lesní kalužinky, jak mu to sluší.
1: No, žádná sláva to není,
2: povídá, když se na sebe dost vynadíval.
1: Už mám jak žebravý placky, na hlavě dva, ne, tady je ještě jeden, tři vlasy a v tom kožichu vypadám jako strašidlo.
2: Ale potom mávl rukou.
1: No a co? Na začátek to stačí, vždyť jsem se teprve teď vyklubal.
0: A rozběhl se do lesa, aby si ještě taky našel nějaké bydlení. Proběhl kapradím, přeskočil konvalinkové listy, běžel dál kolem strouchnivělých pařezů a najednou Racochejl si musel protřít oči, jestli dobře vidí. V křoví leží klobouk.
1: Je, kdo pak ho asi ztratil?
0: Šeptá si a rozhlíží se.
1: To by bylo něco pro mě. Takový klobouk, to je vlastně hotová chalupa. Jenom se musí správně postavit.
0: Převrátil klobouk střechou nahoru a obhlížel ho ze všech stran.
1: Chalupka by to byla pěkná. No jo, ale jak se dostanu dovnitř? Těžko.
0: Zašišlalo mu to najednou za zády. Postával tam myšák Rejsek a přátelsky cenil dva přední zuby. A hned skočil a vykousal v kloboukové chaloupce dvířka.
1: Ještě okýnko,
0: vzpomněl si Racochejl.
1: Aha, a jaké by to prosím mělo být?
0: Zašišlal Rejsek.
1: Takové to mrňavoulinké skřítčí? A nebo to od zhora dolů francouzské, jako na zámku? To já nevím,
0: řekl rozpačitě Racochejl.
1: Takové, abych mohl vykukovat. Vykukovat se přece dá z každého,
0: povídá Rejsek a vyhryzl po straně klobouku okénko. Rázem měl skřítek Racochejl i svou chaloupku. Ale ještě se ani pořádně nezařídil, už se hrne do dveří první návštěva, skřítek Polníček. Rozhlédl se po chalupě a diví se.
1: A kde máš postel? Ještě žádnou nemám,
0: pokrčil Racochejl ramínky.
1: Teprve jsem se nastěhoval. Taková měkká postel je přece velice důležitá,
0: poučoval skřítek Polníček.
1: Nadarmo se neříká postel, přítel člověka. Od toho jsme to my skříci odkoukali.
2: No jo, vzdychl Racochejl, byla by dobrá.
1: Kožich a boty jsem dostal, ale kdo mi dá svou postel?
2: Nikdo,
0: řekl Polníček.
1: Musíš si ji udělat a já ti pomůžu. A aby byla obzvlášť měkoulinka, vezmem na to měkké dřevo, jo?
0: Navrhl Racochejl.
1: Správně,
0: přisvědčil Polníček.
1: Je vidět, že se rychle učíš.
0: Stloukli postel z vonavých lesních prkýnek a vystlali jí mechem. A kousek mlhy ustřihli na peřinu.
1: Tak, teď ještě musíme vyzkoušet, víš?
0: Řekl Polníček.
1: Jestli někde netlačí. A já se hlásím dobrovolně jako první.
0: Rychle vlezl do postele, přikryl se mlhovou peřinou a než by řekl švec, usnul.
1: Tlačí?
0: Zeptal se po chvíli Racochejl.
1: Netlačí.
0: Zavrněl ze spánku Polníček a spal dál. Racochejl tam postával, přešlapoval a když už to trvalo moc dlouho, nesměle se ozval.
1: Jo, já bych ji chtěl taky vyzkoušet. Netlačí,
0: zafuněl polníček a vmuchlal se pod peřinu.
1: Vzbuď mě, až dvakrát zakouká. Kuku, kuku,
0: udělal racochejl.
1: Tak honem vstávej, už dvakrát zakukalo.
0: Polníček vylezl z postele a smál se.
1: Teď, vždyť jsem ti říkal, že se rychle učíš.
0: Racochejl vlezl pod peřinu a blaženě zavřel oči. A skřítek polníček šel domů, aby vyzkoušel zase svoji postel.

0: si děláš, Ričku? Nestydíš se?
1: Co pak to tady tropíte?
0: Cvičíme žerička, pane Spejble. V poslušnosti.
1: Jak v poslušnosti?
2: Položil jsem před něho párek a chleba a nakázal jsem mu, že se toho nesmí dotknout.
1: A poslechl?
2: Částečně. Toho chleba se ani nedotkl.
1: Za to párku se dotkl až hamba, co?
2: To se máš čím chlubit, Jerry.
1: Vždyť je to zvíře, hurvínku. Dělej, co dělej. Psu ocas nenarovnáš.
2: Já mu nechtěl rovnat ocas, tatí. Já ho chtěl cvičit.
0: Hurvínku, psu ocas nenarovnáš je přísloví.
1: Správně, Máničko, no. Ano. A přísloví je co? Jsme si řekli, no?
0: Přísloví je ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
2: Obecný?
1: No ty nevíš, co je to obecný?
2: Abych nevěděla, to přece ví každý. Obecný je. Jenom si teďka z Ruinka nemůžu vzpomenout.
0: Neví.
1: Tak mu to vysvětlí, Máničko.
0: Obecný je... Já to mám na jazyku.
1: No.
0: Obecný je...
1: Se...
0: Ceník.
1: Ale ne, cel...
0: Celerový.
1: Celkový přece, všeobecně platný.
2: Celerový poznatek, no dívtko, ty jsi tomu dala. No. Proč ne, petrželový nebo mrkvový?
0: Ty jsi to nevěděl ještě víc, než já to nevěděla, víš.
2: Všeobecně platný, tatí.
1: No, to znamená, že platí pro každého, že ano?
2: Takže kočce ocas taky nenarovnáš, tatí?
1: Ale prosím tebe, vysvětli mu, Máničko, v čem se dopouští právě chyby.
0: No, kočka má přece drápit, aby tě škrábla, kdyby si narovnával ocas.
1: Ale ne, Máničko, tím se myslí, že ten poznatek platí pro každého člověka. Člověka!
2: Který psu narovnává ocas? Ale co z toho má? Proč to dělá, tatí?
0: No proč? Líbí se mu pes s rovným ocasem. Že ano, pane Spejble?
1: Já se z vás zblázním.
2: Proč z nás? Někdo si vymyslí nějakou hloupost?
0: No, si vymyslí. Třeba kráva zajíce nedohoní, si vymyslí.
2: To je taky přísloví.
0: To je taky přísloví.
2: To je doopravdy přísloví.
0: No, to je doopravdy přísloví.
2: Už jsi viděl, tatí, jak kráva honí zajíce?
1: Říkám snad, že ho honí?
2: Ty ne, tatí, ale to přísloví. A protože přísloví vyjadřuje obrazně obecný poznatek, vidělíčku? No, tak to někdo nejspíš musel zkoušet.
0: No, musel.
2: No, nebo si třeba hráli na honěnou.
0: No, anebo pořádali jenom závody. Kráva se zajícem.
2: Ano. A někdo ten závod zahlédl?
0: No.
2: Protože, proč by jinak kráva toho zajíce honila? Viď, Máni?
0: No, jestli on jí ovšem něco ošklivého neprovedl.
1: Kdo? Zajíc krávě?
0: Ano.
2: Kráva zajíci ne, to dá rozum. To by honil zajíc krávu.
1: Myslete trochu, co může zajíc krávě udělat?
0: No, co když na ní vyplázl jazyk? Aha.
2: To bude ono, dívko, to bude ono. Víš, tatí, například vypláznout jazyk na Máničku.
1: Proč by zajíc vyplazoval na Máničku jazyk?
2: Zajíc ne.
1: Tak kdo, kráva?
2: Ty jsi popleta, tatí. Já ti přeci dávám příklad, že vypláznout já jazyk na Máničku, tak se za mnou taky požené.
0: Ano, jako se zajícem.
1: Aha, a vznikne nové přísloví, Mánička zajíce, hurvínka nedohoní.
0: Se nedohoní, to by se poznalo.
1: Vy tomu pořád nerozumíte, děti.
2: Ne, nerozumíme.
0: No tedy mluv laskavě za sebe, hurvínku, já vím svoje. Je to hloupost a dost.
1: Aha, tady si někdo doopravdy moc myslí.
0: To bych ráda věděla, kdo, já tedy ne.
1: Postižená husa.
0: Jo, říkat mi, že jsem husa? Já jsem mladá dáma.
1: No ovšem, mladá dáma.
0: Ale byste mě strčil na pytáč.
1: Tak jsem to nemyslel, Máničko, to bylo přísloví. Postižená husa.
2: Nejvíc kýhá.
1: Říká se kejhá, ty popleto.
0: Ať si tedy kejhá ta postižená husa, pane Spejble. Ale co to má co společného se mnou? Jsem husa, nejsem. Kejhám? Nekejhám.
1: Musíš to vzít obrazně, Máničko. Podívej, do husího hejna hodíš kamínek, no, Kdo se ozve z toho hejna?
0: No, přece zakejháta postižená husa.
2: No, no, no. A když mluvil taťulda o tom, kdo si moc myslí, ozval se kdo?
1: No, kdo to vztáhl na sebe?
0: Postižená Vánička.
1: Sláva.
2: Ale co z toho, tatí? Kdyby husa kejhala sebe víc, proč kráva honí zajíce?
1: Kdo říká, že ho honí? To přísloví chce naznačit, že kráva zajíce nemůže dohonit. Nemůže.
2: To dá rozum. Není na to trénovaná.
1: Ale ne. Prostě, že od krávy nemůžeš chtít, aby běhala jako zajíc. No.
0: Ano. A od psa, aby si nevšímal jídla.
1: Správně. Ano. Obě ta přísloví obrazně vyjadřují, že každý se chová podle své přirozenosti.
2: No, tak. A zatímco jsme se nedívali, Žiriček to právě dokázal.
0: Zákaz, nezákaz, zbaštil i ten chleba.
2: Inu, dělej, co dělej.

To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu hospodařili. Měli u lesa svůj malý domeček a tam spolu bydleli a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale oni to vždycky tak neuměli, protože mají malé a nešikovné tlapičky a na těch tlapičkách nemají prsty, jako má člověk, jenom takové malé polštářky a na nich drápky. A tak nemohli dělat všechno tak, jako to dělají lidé. A do školy nechodili, protože škola není pro zvířátka. Ba ne, to ne, ta je jen pro děti. A tak to u nich v tom jejich bytě vypadalo všelijak. Poslouchej, pejsku, povídá kočička, máme tu nějak špinavou podlahu. Taky se mně zdá, že už je nějak moc špinavá, povídá pejsek, jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky. Tu ze špinavé je máš, povídala kočička. Fuj, to je hanba, musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemají takovou špinavou podlahu, ti ji někdy myjí. Dobrá, řekl na to pejsek, ale jak to uděláme? To je přece lehké, řekla kočička. Ty jdi pro vodu a já obstarám to ostatní. Pejsek šel s hrncem pro vodu a kočička položila kus mýdla na stůl. Pak si šla pro něco do komory. Zatím přišel pejsek s vodou a vidí něco ležet na stole. Rozbalí to a bylo to nějaké růžové. Aha, to bude něco dobrého, povídá si pejsek. A jak měl na to chuť, tak si celý ten kus strčil do huby a začal to kousat. Ale chutnalo to nějak nedobře. Zatím přišla kočička a slyší, že pejsek nějak divně prská. Podívá se na něj a vidí, že pejsek má plnou hubu pěny a z očí mu tekly slzy. I pro pána, křičela kočička, co se to pejsku s tebou děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný, vždyť ti kape z huby pěna, co to s tebou je? Ale, povídá pejsek, našel jsem tu něco na stole a myslel jsem, že je to nějaký sýr nebo nějaké cukroví, tak jsem to sněd, ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho v hubě pěna. Ty jsi ale hloupý, zlobila se kočička. Vždyť to bylo mýdlo a mýdlo je přece k mytí a ne k jídlu. Aha, řekl pejsek, proto to tak štípalo. Au, toto štípe. Napij se hodně vody, poradila mu kočička, potom to přestane štípat. Pejsek se napil, až všechnu vodu vypil. Kočička šla koupit nové mýdlo. Tohle už nesním, řekl pejsek, když kočička přinesla to nové mýdlo. Ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč? Na to jsem už myslela, povídá kočička. Však ty máš na sobě takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči, a tak můžeme tu podlahu vydrhnout tebou. Dobrá, řekl pejsek. A kočička vzala mýdlo a hrnec s vodou, klekla na zem, vzala pejska jako kartáč a vydrhla pejskem celou podlahu. Podlaha byla celá mokrá a moc čistá také nebyla. Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít, povídá kočička. Tak víš co, řekl pejsek, já už jsem docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové pěkné měkké chloupky na sobě, to je jako ten nejlepší ručník. Teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu. Vzal kočičku a vytřel celou podlahu kočičkou. Podlaha byla teď umytá a suchá, ale za to pejsek a kočička byli mokří a strašně špinaví. No, to vypadáme. Musíme se vyprat, řekli si oba. Vyperme se, jako se pere prádlo, řekl pejsek. Dobrá, řekla kočička. Nanosili si donecek vody, pejsek si tam vlezl a kočička ho vyprala. Drhla ho na valše tak silně, že jí pejsek prosil, ať tolik netlačí, že by se mu mohli do sebe zamotat nohy. Když byl pejsek umytý, vlezla zas donecek kočička a pejsek ji vypral a tlačil tak silně, že ho prosila, aby ji na té valše tolik nedřel, že jí vydře do kožicha díru. Potom jeden druhého vyždímali. A teď se usušíme, řekla kočička.
Uchystali si šňůry na prádlo. Nejdřív pověsíš na šňůru ty mne a až budu viset, tak slezu a pověsím zas tebe, řekla kočička pejskovi. Pejsek vzal kočičku a pověsil ji na šňůru, jako se věší prádlo. Ani na to nepotřebovali kolíčky, protože se na té šňůře mohly udržet drápky. Když kočička už visela, slezla zase se šňůry dolů a pověsila pejska. Tak tam viseli oba dva a sluníčko na ně pěkně svítilo. Svítí na nás sluníčko, povídá pejsek, to brzo uschnem. A jen to řekl, začalo pršet. Prší, křičeli pejsek a kočička, zmokne nám prádlo, musíme je sundat. Honem skočili oba z té šňůry dolů a běželi domů schovat se pod střechu. Prší ještě, povídala kočička. Už přestalo, řekl pejsek. Tak si zas pověsíme prádlo, povídala kočička. Tak šli a pověsili se zase na tu šňůru. Pak zase pršelo, tak utekli, a pak zas bylo sluníčko, tak se zas pověsili. A tak to šlo až do večera. A to už byli oba docela suší. Prádlo máme suché, řekli si, tak je dáme do koše. Tak si vlezli do koše, usnuli a oba se v tom koši krásně vyspali až do rána.

kdo se chce stát kouzelníkem, naučí se létat s kouzlem, čarami a trikem, obletí půl světa, na oblaku žlutých jisker proletí se lehce tryskem, vízne, zmizí, objeví se

se rádo baví, Mondě vyvat sláva, že jsou všichni lidé praví, to je pravda stará. Nadšeně má kmága vítá, tuší, kde je síla skrytá, tomu, kdo

Kouzelník je přítelíček, od kouzlíček má vždy klíček. Nejlepší je řemeslíčko, vyzrát na kouzlíčko. Netopír Pierre, ten má teď prehleď na André, ach sakra.

0: Z českých národních pověstí. O bratru Palečkovi, Šašku krále Jiřího. Král Jiří, jako jiní velmužové onoho věku, měl na svém dvoře k svému obveselení Šaška Palečka, který, ač ho lidé považovali za blázna, měl bystrý rozum a velice dobré srdce. Král, že mu Paleček způsobil nejednu kratochvíli, nedovolil, aby mu jiní ubližovali. Třeba že mnohým perné slovo řekl přímo do očí. Dával mu i každou sobotu po 15 stříbrných groších, které Paleček, protože měl na dvoře svého pána všeho dost, nejednou rozdal chudým, kteří mu za to vroucně děkovali. Přesto vše, měl-li někdy peněz hojnost, opatroval je jako oko v hlavě, neboť zbytečně nevydal ani jediného penízku. Kdysi zašel Paleček daleko od Prahy a přišel na noc do jakési krčmy. Tam již byl na noc také nějaký zběh vojenský a spal s Palečkem v téže světnici na slámě. Paleček poznal, že je to člověk nebezpečný, který pomýšlí na to, aby mu, až usne, uřezal měšeček z penězi a utekl v noci pryč. Když tak spolu leželi a oba přes půlnoc nespali, Paleček vstal, rozsvítil a zaklepal tulákovi na rameno. Pobuda se tvářil, jako by tvrdě spal. Jen vstaň, řekl mu Paleček, vždyť já vím, že nespíš. Potom Paleček vysypal peníze ze svého míšku na stůl. Na dvě stejné hromádky po půl osma groši a pravil. Milý bratře, rozumím, proč nespíš. Chceš mi můj měšec uřezati. A já také nespím, protože se bojím, abys mi můj měšec neuzmul a z penězi neutekl. A tak se oba trápíme a nespíme. Protož vezmi sobě polovici, já si podržím také polovici a dejme si pokoj a spěme. Stalo se, jak si Paleček přál. Oba nocleháři potom si znovu lehli a spali. A když se ráno rozcházeli, každý jinou cestou, Paleček pravil, buď s Bohem, bratře, a prosím tě, zanech zlodějského řemesla, nebo ti jistě uvízneš na šibenici, nenecháš-li toho. A jindy opět Paleček byl vyslán na cesty králem, který mu poručil, aby doprovázel jakéhosi velmože. Ten však byl tvrdého srdce a ač cestou potkávali mnoho žebráků, ani jednomu nepopřál malé almužny. Když Paleček to spozoroval, ihned seskočil z koně a jda pěšky neustále obracel tvář k velmožovi a hluboce se mu klaněl. Proč se mi stále klaníš, blázne, rozhněval se velmož na Šaška. Velikým lidem jest dlužno vždy poctu vzdávati a proto odpusť, že jsem tebe dříve celého nepoznal. Odvětil Paleček se strojenou vážností. Neboť až dosud, pane, věděl jsem, že jsi velikým bohatýrem, ale teprve cestou jsem se přesvědčil, že jsi i velikým držgrešlem. I zastyděl se velmož, poznav, kam Paleček míří svými slovy. A od té chvíle neminuli ani jediného chuďasa, aby mu pán neudělil almužnu.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Hýlík a Egon jsou kamarádi. Když otáčel klíčem v zámku, trochu se mu třásla ruka. Nevěděl, co ho v kuchyni čeká. A přitom až do včerejška mu život plynul tak spořádaně a bez nejmenšího vzruchu. Žádné překvapení se však nekonalo. Tak si ohříval v rendlíku fazole a mezi tím lezl po kolenou a sbíral paskyčky na myši. Teď už je nebude potřebovat. Myši přece v bytě nemá. Na Heinzovi fazole je spolehnutí, jako obyčejně si pochutnal, spokojeně se v židli protáhl a zadíval se na diplom na stěně. Zdálo se mu, že se pohnul a rozkýval. Pak uslyšel zaklepání a hned na to do místnosti vklouzl lichožrout. Stál pod diplomem a rozpačitě se usmíval. Dobrý den. Pan Vavřinec na něho vrhl tak nechápavý pohled, že se pro jistotu představil. Já jsem ten Hihlík ze včerejška přece.
3: Já vím, vzpamatoval se pan Vavřinec, a já jsem...
2: Hihlík mu vpadl do řeči. Egon Vavřinec, máte to na dveřích, já jsem klepal.
3: Ale ne na dveře.
2: To ne, já chodím tamtudy. Ukázal na zeď s diplomem. Něco vám nesu. A podával panu Vavřincovi 3 neokousané licháče.
3: Ale to jsou moje ztracené ponožky, udiveně zvolal pan Vavřinec.
2: Správně. A já vám teď tyhle nesu, abyste je měl do páru. A navíc jsme si s dědečkem slíbili, že už vám žádný ponožky brát nebudeme, protože jste náš moc hodný pan domácí, to řekl dědeček.
3: Tak já jsem váš pan.

0: Pan Vavřinec se rozřechtal. Hejlíku, já jsem muzikant, já přece musím ladit. A pak ho napadlo, poslouchej, a čím se budete živit, když moje ponožky necháte na pokoji? To neřešte, odpověděl Hejlík chlapácky. Já se pohlídnu jinde, to za prvý. A za druhý, máme zásoby. Každý lichožrout si dělá zásoby. Na lidi není žádný spolehnutí, tvrdí můj děda. Pořád jsou samá válka, revoluce nebo móda. A kdo to odnese? My, lichožrouti, tak to říká.
1: Tvůj dědeček je moudrý člověk,
0: prohlásil pan Vavřinec vážně. To je, ale člověk není. On je lichožrout, jako já.
2: Hejlík zvedl hlavu a naslouchal. Teď už to vzdálené duté klepání za skynou kuchyně slyšel i pan Vavřinec.
0: Děda, už musím jít. Zase mi vynadá, že moc mluvím a že jste mě vůbec neměl vidět.
1: Tak mu řekni, ať se nezlobí. Pověz mu, že jsem říkal, že kamarádi se musí vidět. A můžeš mi říkat Egone.
0: Kamarádi! Hýlík se chytil za hlavu. To jako myslíte, pane Vavřinec, teda Egone, že my dva jsme jako kamarádi.
1: Už to tak vypadá,
2: přikývl pan Vavřinec, tedy Egon.
1: Já asi nějakého kamaráda moc potřebuju.
0: To já taky, protože Ramses a Tulamur junior jsou sice mý bratranci, ale žádní kamarádi to teda nejsou.
1: Tak už běž.
2: Mával pan Vavřinec rukou směrem ke zdi, za níž se ozvalo další netrpělivé zaťukání.
0: Ale nebudete se dívat, zaprosil Hejlík. Ta chodba je totiž tajná. Egone.
1: Nebudu. Tajemství je moc důležitá věc,
2: řekl Egon a otočil se k diplomu nejlepšího trubače hradní stráže zády.
3: Pelandok a krokodýlové. Jednou přišel Pelandok k široké řece. Na protějším břehu spatřil strom, jehož větve byly plné červených zralých plodů. Pelandok na ně dostal strašnou chuť, ale jak se dostat na druhý břeh? Chvíli přemýšlel, potom vzal skořepinu z kokosového ořechu, vyšplhal se na strom a zvolal. Hej, krokodýlové, kteří žijete v této řece, vynořte se všichni na hladinu a postavte se od jednoho břehu ke druhému, protože mi jeho veličenstvo král Sulajmán rozkázal, abych vás všechny spočítal. Když to krokodýly uslyšeli, objevili se na hladině všichni, malí i velcí, staří i mladí, samci i samice. Celá řeka jich byla plná od jednoho břehu ke druhému. Pelandok potom kráčel po hlavách krokodýlů a počítal. Raz, dva, tři, bum. Přitom klepl každého krokodýla kokosovou skořápkou. Malé i velké krokodýlí hlavy, bum. Pět, šest, sedm, bum. Samci i samice, hotovo, bum. Tak přešel až na druhý břeh, rychle vyskočil na zem a zvolal. Hej, krokodýlové, to jsem vás převezl. Chtěl jsem se jenom dostat na druhou stranu, abych se najedl. Proto jsem vám nabulíkoval tohle sčítání krokodýlu pro jeho veličenstvo krále Sulajmána. Vy jste dostali kokosovou skořápkou po hlavě a já si pochutnám na ovoci. Hlupáci. Pak se s chutí pustil do jídla. Když si to krokodýlové uvědomili, rozzuřili se a křičeli.

0: křičeli. Těž se, Pelandoku, až se přijdeš napít, sežereme tě. Teprve potom budeme mít klid. Pelandok se najedl, ale dostal žízeň. Šel k močálu, aby se napil. Napřed však zavolal. Hejá, krokodýli, jste tady? Krokodýli, co byli na blízku, mu odpověděli. Bylo jich asi 15 nebo 16. Ve všech močálech, kalužinách a bažinách, ke kterým se přiblížil, drželi krokodýli stráž. Pelandok ztratil hlavu, nevěděl, co má dělat. Když ho žízeň trápila čím dál víc a hrdlo, jako by se mu chtělo roztrhnout, už to déle nevydržel. Vrátil se k řece, ke které se připlížil kolem bambusového křoví, které lemovalo strmý břeh. Začal hltavě pít a strašně přitom mlaskal. Krokodýl, co byl nejblíže, ho zaslechl a okamžitě ho chytil za nohu. Pelandok se strašně lekl, ale zachoval klid a spustil.
1: Ty jsi ale hloupý, krokodýle. Nedržíš moji nohu. Tady ji mám.
0: A zakýval větví bambusu. Krokodýl pustil Pelandokovu nohu a zakousl se do bambusové větvičky. Pelandok byl volný, opatrně vylezl na břeh a zaúpěl.
1: Prosím tě, jen mě netiskni tak silně. Máš zuby ostré jako dýka.
0: A krokodýl na to. Teď bídně zahyneš. Sežeru tě se vším všady za to, že si nás tolikrát ošidil.
1: Ach, jak tě lituji. K čemu ti bude nožička bambusová větvička? Doufal si, že sežereš Pelandoka a zatím si chytil jenom rákosku.
0: Když to krokodýl uslyšel, pustil bambus a už ani nemukl, protože se ukrutně styděl, že ho Pelandok zase přelstil. Pelandoka dobré jídlo a pití zmohlo, a tak se uvelebil do stínu a tam spokojeně usnul.

0: chaloupce žili dědeček, babička a jejich dcerka. Jednou si děda na trhu koupil kozu a poslal s ní dceru na pastvu. Dcerka pásla celý den. Na večer kozu napojila a hnala domů. U vrat seděl děda a zeptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se ohlédla po dcerce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Dcerka tvá mě hlady a žízní trápila. Rozhněval se děda na dceru, vyhnal jí z domu a druhý den poslal na pastvu s kozou svou ženu. Pásla babička kozu do samého večera. Potom jí napojila a hnala domů. Děda zase seděl u vrat a ptal se kozy. Kozo moje, kozičko, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se jen ohlédla po babičce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Žena tvá mě hlady a žízní trápila. Dědeček se rozhněval i na babičku a vyhnal i jí z domu. Třetí den šel na pastvu s kozou sám. Pásl celý den, na večer jí napojil a hnal domů. Běžel napřed, sedl si před vrata a ptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza povídá. Nejedla jsem, nepila. Lenost tvá mě dědečku trápila. To dědečka velmi rozlobilo. Přivázal kozu ke vratům a šel si pro bič, aby jí potrestal. Ale koza se utrala a utekla do lesa. Běžela, běžela, ani se neohlédla, až před ní stál zajícův domeček. Koza do něho vběhla. Zajíc nebyl doma, i vlezla koza na pec a tam se usadila. Zajíc přihopsal domů a slyší, že na peci něco šramotí. Ptá se, kdo je to v mém domečku? A koza na peci. To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí. Zajíc se polekal. Utekl do lesa, sedl si pod doubek a pláče.
1: Co se děje, zajíčku?
0: Ptá se ho vlk, co šel kolem.
2: Ach, ach, v mém domečku se usadilo neslýchané zvíře. A kde budu bydlet já?
0: Vlk se hned tak někoho nelekne.
1: Neplač, kamaráde, já to neslýchané zvíře vyženu.
0: Jde vlk k domečku a zavije.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: I vlka to polekalo tak, že utekl. Zajíček zase sedí sám pod doubkem a jde okolo medvěd.
1: Proč pláčeš, zajíčku?
0: Zajíc mu všechno pověděl, jak se neslýchaného zvířete bál i šedý vlk, ale medvěd mu řekl.
1: Nic neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Šel k domku a zakřičel.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
0: A koza z pece.
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: Medvěd se lekl. Nikdy o takovém zvířeti dosud neslyšel. I on utekl do lesa. Sedí opět zajíc pod doubkem a pláče. Jde kolem kohout se hřebínkem na hlavě a s ostruhami na patách.
3: Kikiriki, zajíčku, proč pláčeš?
0: Zajíček vypověděl kohoutkovi své trampoty.
3: Neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Jak bys to ty, malý kohoutku, dokázal? Vlk hnal, nevyhnal. Medvěd hnal, nevyhnal. Jak pak bys mohl ty, kohoutku, takové neslýchané zvíře vyhnat?
3: A přece je vyženu.
0: Vletěl do domečku, stál na prahu a z celé síly, jak uměl, zakokrhal.
3: Kikiriki, kikiriki, ať si kdo si rychle pryč. Kosu mám a posekám tě, vezmu bič a vypráskám tě. Vymáchám tě v řece, ať si pryč z té pece.
0: Koza se polekala tak mocného mstitele, vyrazila ze dveří jako blesk a už jí tam nikdy nikdo neviděl.

0: o čertíkovi Marbulínovi. Šel kominík po vsi od chalupy k chalupě a vymetal komíny. Nejprve starostu, pak na faře, u lékárníka a v hospodě, a tak to šlo dál, až se ocitl na kraji vesnice. Nedaleko, takhle stranou, skoro až v poli, stálo ještě jedno stavení. Nikdo tam nebydlel, střecha se propadala a komín byl už taky na spadnutí. Dokonce se říkalo, že tam straší. Mohl bych tu barabiznu vynechat, povídá si kominík, ale pak mu to jeho řemeslnická čest přeci jenom nedovolila a tak se tam zastavil. Vyškrábal se na střechu, napřed zašmrdlal v komíně tou svou ježatou štětkou a pak tam hodil železnou kouli na řetězu, aby vyrazil i tu poslední černotu. Dole u dveří se spod prahu zakouřilo, vyvalil se mrak sazí a v tom stejném okamžiku něco zaječelo. Jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Kominík se lekl, sjel ze střechy a hned běžel do stavení, co se to děje. Sotva otevřel dveře, div se nezjevil. Na zemi u pece leželo něco chundelatého, mělo to vyplazený růžový jazyk a z černé kudrnaté hlavy tomu trčely dva malé růžky. A vůbec se to nehýbalo. Kominík chvíli koukal a pak se chytil za hlavu. Pánenko, sedmi bolestná, vždyť já jsem přizabil čerta, zakvílel a musel se opřít o futro, aby neupadl. Díval se na tu chundelatou hromádku a v hlavě se mu to přemílalo, co s ním. Moc velký nebyl ten čert. Takové nějaké čertí mládě. Když ho tady nechám ležet, přemýšlel nahlas kominík, tak mám za chvíli na krku celé peklo. No, taky jsem to zavinil. Tak mu musím pomoct. Chňapl čerta vzadu za krkem jako králíka a odnesl ho domů. Co to neseš? Kde jsi to sebral? Vyděsila se paní Kominíková, ale pak se raději už na nic neptala. Roztopila kamna, dala čertíkovi na hlavu obklad z čimeřice a přistrčila ho k ohni, aby se ohřál. Snad se ještě probere, brumlal starostlivě kominík, vzal štukrle, přisedl si blíž a pozoroval, jak to vzpamatovávání pokračuje. Sotva se udělalo trochu teplo. Čertík otevřel oči, zapráskal ocasem o podlahu, chvilku tiše poknikoval a pak vzdychl, to byla ale šleha. A opatrně si osahával bouly na hlavě. Já jsem nechtěl, omlouval se kominík, ale co pak jsem mohl vědět, že sedíš v komíně? To bych tam tu kouli neházel tak sprutka. Co jsi tam vlastně dělal? Já tam chodím tajně spát, přiznával se čertík, aby se to u nás jako v pekle nevědělo. Mám tam větší klid, tedy pokud mi nehodí zrovna někdo něco na hlavu, zabručel vyčítavě. Já opravdu nerád, řekl kominík. A aby se ta nepříjemnost nějak zamluvila, zeptal se, a jak pak ti říkají? Já jsem Marbulínus, řekl čertík, nejmladší syn vládce pekel Lucifera. Když to kominík uslyšel, vyděsil se ještě víc a naskákala mu husí kůže jako pralinky. No, potěš pámbu, vyjelo z něj a zrovna Luciferův syn. Marbulín se oklepal, jako kdyby ho někdo kopřivou šlehl, až mu z hlavy uletěl obvaz. To přede mnou neříkejte, to potěš a tak dále, věkl. To mi nedělá dobře, dodal s komírajícím hlasem a zase usnul. A tak se Kominík rozhodl, že si nechá čerta zatím doma, než se zase vykurýruje. Nadšený z toho sice moc nebyl a jeho žena taky nejástala, ale pořád lepší poloviční čert v chalupě než celé peklo na krku. Největší radost z toho ovšem měla Kominíkovic malá dcera Tereska. Když se Marbulínus trochu zdrchal, vyndala z kočárku panenku a místo ní tam strčila čertíka. Přikryla ho vyšívanou peřinkou, do pusy mu vrazila dudlík a vozila ho po dvoře. To se Marbulínovi moc líbilo a samým blahem i hned usínal. Také spolu často dováděli v zahradě. Tereska nejraději hrála hru čerte, čerte, čertičku, schoď mi jednu hruštičku, schoď mi jednu nebo dvě, bacili ho po hlavě. Marbulín přitom třásl stromem a když mu nějaká hruška spadla na hlavu nebo se mu dokonce napíchla přímo na roh, Tereska se tomu smála, až se zajíkala. Kominíková tyhle hry neviděla moc ráda, ale muž jí uklidňoval a říkal, jen nechej, vždyť jsou ještě malí, nic se nemůže stát. Později brával Kominík sebou Marbulína taky do práce, přivázal čerta na provaz a spouštěl ho do komína místo kominické štětky. Z toho měl Marbulín taky velikou legraci. Roztočil ocas jako vrtulí, Kominík ho strčil do komína, jednou dolů, jednou nahoru a bylo vymeteno. A večer ho vždycky koupali v neckách. To se čertovi líbilo už méně, ale nejraději si hrával s Tereskou. Jednou spolu zase tak seděli schovaní v přítmí půdy, chroustali hrušky a vyprávěli si, když tu najednou Marbulínus povídá, je mi tady u vás dobře, ale stejně se mi začíná stýskat po pekle. Tak tam napíšeme, řekla Tereska, ať si tě vyzvednou, ale musíš mě chodit navštěvovat, připomněla rychle. Utrhli kus papíru, vzali žďabek uhlu a sesmolili dopis. Milé peklo, Marbulínus čeká u nás v chalupě, že si pro něj přijdete a pořád nikdo nejde, tak co je. A podepsali to oba dva, ale spíš jenom Tereska, ta už trošku psát uměla. Marbulínus tam udělal jenom takový klikyhák, neboli muří nohu. A hned taky vylezl na střechu a hodil dopis do komína. Prý se takhle dostane to psaní do pekla co nejdříve, tvrdil. A byla to pravda, protože už druhý den večer se najednou z ničeho nic zvedl vítr, kolem chalupy to několikrát zafičelo a v zápětí někdo klepe na dveře. Kominík otevřel a na zápraží stojí nějaký docela pohledný pán v černém rozevlátém plášti, kolem krku červenou šálu a na hlavě cylindr. Smekl a povídá, tak se k nám doneslo, prý je u vás nabitě jistý Marbulínus. Rád bych ho s vaším dovolením viděl. No tak pojďte dál, povídá Kominík. Však už tušil, kdo to asi je a byl rád, že se ta záležitost konečně hnula. Přišli do světnice. Ten pán, teď už bylo jasné, že to je taky čert, kouknul na Marbulína a ještě k němu pro jistotu přičichnul, aby se přesvědčil, jestli je to správně. Hned ale ucuknul a odplivl si, až to řachlo a vyletělo prkno z podlahy. Fuj, tajfl, povídá, vždyť on je vykoupaný. No nic, půjdeme. Ale Marbulín právě učil malou Teresku, jak se dá bez sirek zapálit barák, neměl zrovna čas. A možná ani chuť, nebo si to zase rozmyslel. Zkrátka, postavil si hlavu a že nikam nejde. Ten velký čert do něj horem dolem hučel a přemlouval, ale násilím na něho nemohl. Vždyť byl Marbulín syn samého Lucifera. A tak si nakonec sednul ke kamnům a že prý počká, až si to Marbulínus rozmyslí a půjde po dobrém. A rázem byli v chalupě čerti dva. Ale kominík se ženou ještě ani nestačili začít nad tím pekelným nadělením bědovat, když se venku zvedl ještě větší vítr a přiletěl další čert. Prý si jde taky vyzvednout Marbulína. A už tam byli tři. Ale ani ten s malým čertíkem nic nezmohl. Nedělejte tady průvan, vrčel Marbulín. Já stejně nikam nejdu. A venku halasil vítr, čím dál častěji a silněji, vyl, skučel a povykoval. Strhla se fujavice a krupobytí, hřmělo a blýskalo se a do kominické chalupy přilétal jeden čert za druhým. Bylo to jako čertí manévry. Kominík s kominicí se hrůzou krčili v koutku. Za to malá Tereska nad příletem každého dalšího čerta jásala, výskala, smála se a tleskala a do toho vykřikoval Marbulínus, že nikam nejde, i kdyby se do chalupy nastěhovalo celé peklo. A skutečně. Za chvíli byla chalupa plná čertů, že tam k hnutí nebylo a v tu chvíli toho měl Marbulínus tak akorát dost. Vyskočil na stůl a křikl, já jsem Luciferův syn, vy mě musíte všichni poslouchat a ven. A ukázal rukou ke dveřím. Čerti stichli, zamšikali ohnivýma očima, ale nikdo se ani nehnul. Nech toho, zatahala malá Tereska čertíka za ocas, vždyť oni tě stejně neposlouchají. No, to by tak hrálo, aby mě neposlouchali, naježil se Marbulínus. To se ještě ukáže. Zadupal kopítkem po stole a zavřískal, kdo je tady pánem? Já, ozvalo se ode dveří a v zápětí zaburácel hrom. Ve dveřích stál sám kníže Lucifer. Marbulínus chvíli vyděšeně koukal a pak se zcvrknul jako vysušená rozinka. Vždyť já jsem se jenom ptal, tatínku, zašvitořil roztomilým hláskem, však za optání nic. A pak už to šlo ráz na ráz. Čerti vylítali z chalupy jako sršní z hnízda, jenom kouř po nich zůstal. Však taky kominík musel ještě celý příští týden chalupu větrat. A jak to bylo dál? Sotva se to v pekle zase trochu uklidnilo, přilétával čertík Marbulínus za Tereskou a tajně si spolu hráli. A kominík? Ten vymetal komíny tak jako dříve, ale vždycky, než tam tu svou kouli na řetězu spustil, naklonil se nad komínem a houknul, je tam někdo? A teprve, když se nic neozvalo, tak tam tu kouli hodil.
1: Jednoho rána se Stíbůrek probudil... A co nespatřil? Dveře byly pootevřeny a za nimi zasněžená louka, sníh na stromech a rampouchy pod střechou. Opravdu první sníh. Jenže otevřenými dveřmi to čišilo. Stíbůrek si přetáhl peřinu přes hlavu, ale táhlo mu na cumel. Přetáhl si přes cumel, ale táhlo mu na krk. Maminka tu nebyla, aby dveře zavřela. Tatínek už asi dávno odešel do práce. A tak se Stíbůrek vyhrabal z postýlky a ťap, ťap, ťap, že si zavře sám. Dveře však zavřít nešly. Vždycky jen vrzly a zase se sami otevřeli. Nakonec je Stíbůrek pořádně přibouchl, opřel se o ně ramínkem a že otočí klíčem. Šlo to stěžka. Klíč ne a ne se pohnout. A kdyby Stíbůrek vší silou nehekal, snad by se mu je ani nepovedlo zamknout. Ale že hekal hodně nahlas a svědomitě, tak zámek udělal najednou cvak a bylo zamčeno. No, pak hop do postýlky a už mu táhlo ani na cumel, ani na krk. Ne, ne, bylo mu takové vlahy, takové hájavé teploučko, že rázem usnul, jako když ho potopí. Usnul a zdálo se mu, že je hon, že okolo chaloupky chodí honci a klepají na stromy tek, tek, tek, tuk, tuk, tuk, aby vyplašili zajíce. A najednou zjistil, že to není sen, že opravdu někdo klepe, ale na okno. Když si Stíbůrek vydýchal v lidových květech na skle malý průzor, viděl, že to je maminka. Maminka s otýpkou dřeva v náruči a v pyžamu. Stíbůrku, volala, odemkni a pust mě dovnitř. Nebohá maminka skočila jenom prodřivý do kamen a Stíbůrek ji zatím zamkl dveře. Hned maminko sliboval, už to bude. Ale nebylo to ani hned, ani už, ani za chvilinku a venku mrzlo, až hřebíky praskaly. Pospěš si, miláčku, je mi hrozná zima. Drkotala maminka zuby. Hned, maminko, hned, volal Stíbůrek, ale za chvíli se přišupral k oknu. Ono to, maminko, nejde. Maminka vytřeštěla v oči, ale půjde to, broučku, musíš otočit klíčem od okna. Zkusil tedy otočit klíčem od okna, ale ani od okna, ani k oknu to nešlo. Ačkoliv hekal mnohem víc, než když dveře zamykal. A za dveřmi stála fialová maminka a zuby jí klepaly jako lípové dřevášky. Ono to, maminko, pořád nejde. Začal natahovat moldánky a tušil, že provedl něco hrozného. Tak pojď aspoň otevřít okno, maminka, na to. A už mu neříkala ani miláčku, ani broučku. Toužila jenom strčit si nohy do kapes, kdyby to šlo, protože venku byl mráz jako křen. Jenže okno bylo zamrzlé a Stíbůrek marně cloumal okenní klikou. A tak se dal do bregotu, protože už nevěděl, co si počít. Nevěděl, jak dostat ke kamnům maminku, která stala venku skřehla jako rampouch a z očí koukali rákosky a široko daleko nebylo nikoho, kdo by jí pomohl, protože bydleli na samotě. Tedy pomoc už nebyla daleko, ale ani Stíbůrek, ani maminka o ní nevěděli. Po cestě kráčel pan Hajný. Vyšel ze zátočiny a nemohl věřit svým očím. Kdo to tam hopká a poskakuje v pyžamu pod okny?